0: zemětřesení v Kolumbii má už 111 potvrzených obětí. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Fotbalový útočník Kuchta míří na hostování ze Sparty do polské Legie Varšava. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Kolumbijská geologická služba zaznamenala další dva dotřesy o síle 2,8 a 4,8 stupně. Úřad potvrdil, že hlavní zemětřesení bylo nejsilnějším za poslední desetiletí. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
2: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Tři z pěti dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Revolut nemá žádné kamenné pobočky a jeho služby využívá přes 70 milionů klientů po celém světě. U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit ji nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
4: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
0: Hlavní líčení bude u děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc. Fotbalisté pražské Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Zápas začne v 21 hodin. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál Sport. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech.
5: Pro 29-letého útočníka to bude třetí zahraniční angažmá v kariéře. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Jan Kuchta vybojoval se Spartou za dobu svého angažmá dva mistrovské tituly a jednou domácí pohár. V uplynulé sezóně šance ligy dal 12 branek, na dalších 6 přihrál. Kristián Čveda, Radiožurnál.
6: Uzavřená D1 u Přerova a neprůjezdné tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy na Brno. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně. V Praze jsou uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologie. Úplná uzávěra premiéra potrvá do rána a je naplánovaná i na další dvě noci. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli nutným opravám. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Co se stane, když se lidé probudí po 500 letech a zjistí, že si nemůžou být jisti ani vlastními vzpomínkami? A může být v době nedůvěry, konfliktů a rozpadající se reality tím nejspolehlivějším hlasem na palubě třeba umělá inteligence? Nová audio sci-fi série Osmý hlas otevírá otázky, které se zdaleka netýkají jenom vzdálené budoucnosti, ale možná i naší současnosti. A tak si o tom budeme v následujících minutách povídat. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Hovory.
7: A mými hosty dnes herečka Lucie Žáčková, vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A scénárista Jan Dibitancl, vítejte u nás taky.
9: Dobrý den.
7: O čem přesně je Osmý hlas? Je o lidské povaze, je o technologiích nebo o nějakých představách o světě? Honza je autorem scénáře. Mm-hmm. O čem jste to psal?
9: Tím motorem je asi nějaký generační zmar, to se tam propisuje na mnoha úrovních a nějaká snaha popsat dopady tady těch obav a navzdory všemu najít naději, představit si, že to může navzdory očekávání dopadnout třeba mnohem líp. Ten původní námět tedy byl psaný na unikovou hru ve virtuální realitě, úplně strašně pradávno, takže to tomu dalo vlastně ten formát probuzení se na vesmírné lodi a ten příběh začal vznikat až postupně posléze.
7: Koho stvárňuje Lucie?
8: Já tam stvárňuji Moniku, je to manželka muže, jak se jmenoval?
9: Richard.
8: Richarda. A jsem jako člověk na té vesmírné lodi.
7: To znamená, že na té vesmírné lodi, kromě umělé inteligence, nejsou lidi?
8: Jsou to
9: lidé, ale jsou to takový Musk lomeno Bezos na steroidech, který si vyšlechtil dvě nakrisprovaná dvojčata, potom je tam bioaugmentovaná žena a myslím, že postava Moniky
7: není dotčená ničím takovým.
9: Nejde tolik o to dotčení, jako spíš nějaký ideály a hodnoty, že ono tomu si myslím dost zastává roli toho jako lidství.
8: Jo, takhle jsem tak vnímala.
7: Když to Honza původně psal jako únikovku pro virtuální realitu, uniknete někam v Osmém hlase? Má to dobrý konec?
8: Má.
9: Spoilery, ale...
7: nechceme slyšet úplně jak, jenom mi řekněte, má to dobrý konec.
8: Tak asi to je na úhlu pohledu, ale pravděpodobně ano. Ale pro mě to byla vlastně první úplně zkušenost takhle s takovým nahráváním takového velkého opusu, kde mám nějakou roli se spoustou jiných herců. Takže pro mě to byl obrovský zážitek. Byla to taková únikovka vlastně něčem.
7: Ano, na té palubě mise se rozpadá důvěra právě proto, že ty jednotlivé postavy mají úplně rozdílné informace, jestli to takhle chápu. Ale ono mi to docela připomíná to současné informační prostředí, ve kterém lidi často samozřejmě žijí v určitých bublinách, v odlišných mediálních realitách, světech, no a ze stejných událostí, které vidí nebo sami prožijí, si nakonec ale složí úplně jiné příběhy. Je to takhle i v Osmém hlase?
9: Určitě ano. A vlastně to, na čem ta důvěra selhává, je nemožnost se normálně bavit mezi sebou jako lidi a pátrat v těch vlastních vzpomínkách a vést o tom otevřený dialog.
7: Já nevím, možná se můžeme zamyslet i nad tím, jestli nestrácíme nějakou schopnost shodnout se aspoň na základních faktech, což je potom důsledek právě toho ohromného množství informací, kterými jsme zahlceni. Mm-hmm. Tohle se propisuje i do běžného života.
8: Samozřejmě. Já sama jsem si musela jako v jednu chvíli vlastně říct, v té komunikaci s těmi druhými, že člověk má jako tu chuť vždycky vyhrát, mít jako tu pravdu, mít tu moc nad tou situací a že prostě není vůbec špatný se jako občas stišit a jenom naslouchat třeba a že vlastně jsou chvíle, kdy je dobrý mluvit a říct nějaký názor, když se o to ten druhý žádá, ale pak je chvíle, kdy prostě je dobrý nechat ty druhý žít s těmi názory, vlastně protože to je jejich osobní, že jo, zkušenost.
10: Nehádat se?
8: Nevím, jestli je to o nehádání, ale respektování toho, že ten úhel pohledu je opravdu u každého jiný, nebo ten postoj a vlastně nesnažit se všechny dostat na tu svoji stranu, prostě respektovat tu obrovskou svobodu, kterou máme v tomhle.
10: Kdybyste byli třeba v situaci, kdy se lidská svědectví rozcházejí a nějaký algoritmus potom nabízí konzistentní vysvětlení, komu byste věřili víc? Komu byste Honzovi věřili víc? A proč?
9: Jestli člověku nebo tomu algoritmu.
10: Nebo umělé inteligenci.
9: Určitě bych si udělal rešerši. To mi přijde, že je naprostý základ v dnešní době mít těch zdrojů co nejvíc a umělá inteligence je pořád jenom nástroj a jde o to, jak se používá. Takže rozhodně bych chtěl, kdyby byla možnost nastavit nějaký dialog a potom si dohledat informace jako trošku na vlastní pěst v uvozovkách. Hmm.
10: Mimochodem, je osmý hlas určitou dystopií nebo?
9: Myslím, že jo, rozhodně. Tam jakoby spoustu času jsem spálil na psaní vývoje Země od roku 2030 do roku 2100, protože potom dál v několika dystopických variantách a tam jsem si tu rešerši dělal. A ono fakt těch variant dystopie je hrozně moc, takže to nebylo úplně veselý. Takže
10: a dá
9: určitě
10: se k tomu použít třeba i umělá inteligence? Víte, že ji přímo zapojíte do toho tvůrčího procesu, anebo by to byl podvod sám na sebe?
9: Já jsem ten první draft měl ještě předtím, než vyšlo GPTčko veřejně. A vlastně je to ta část práce, která mě na tom baví nejvíc, ty informace fakt jako dohledávat a domýšlet. Potom jsem to s tím zkoušel jako konzultovat, i když jako trošku neochotně, ale vlastně mi to zas tak moc nepomohlo.
10: Propisuje se nějak umělá inteligence třeba i do oblasti herectví, anebo je to zatím nedotčený obor?
8: No já netuším, pravděpodobně se propisuje, protože spousta her se tvoří takhle, ale já jsem v osmém hlasu byla kamarád s umělou inteligencí, protože jsem měla štěstí zrovna na nějakou dobrou verzi, ale jinak to nemá se mnou nějak nic společného.
10: Takže Lucie Žáčková ve svém obyčejném životě kamarádka s AI není?
8: Ne. Ani se jí neptám na nic a tak.
10: Lucie, vy často stvárňujete postavy, které vůbec nejsou černobílé, nesou v sobě nějaký vnitřní rozpor. Když hrajete člověka, jehož motivace není úplně čitelná ani ostatním postavám, ani divákovi, pomáhá vám to třeba líp pochopit to, proč si lidi v reálném životě často nerozumí, proč na sebe naráží?
8: Mm-hmm. Pro mě tam vždycky je ten pouštěč dolů někam právě tady toto, ta neschopnost, ta bezradnost, ta ztracenost vlastně toho života, jako, takže to je tam vždycky pro mě ten základ, takže ano, já se vždycky na to dívám, ve mně to vyvolává obrovský soucit, tady toto, neomalenost ve vztazích.
10: Tomu úplně rozumím. Honza zase pracuje s jazykem před publikem v okamžiku bez možnosti schovat se za nějakou editaci a teď mluvím o tom, že vy jste dvojnásobným mistrem republiky, veslem Poetry dvojic a taky jste několikanásobným finalistou sám za sebe veslem Poetry. Tak pozná Honzo publikum třeba rozdíl mezi tím pravdivým hlasem, když máte stand-up, a nějakým dobře vyrobeným efektem?
9: Tomu nerozumím, asi dobře vyrobeným efektem.
10: Nebo to jako souvisí, když stojíte na mistrovství republiky ve slam poetry, je poznat, že si na něco v tu chvíli hrajete, anebo to z vás plíští?
9: To určitě, jestli je otázka jako rozdíl mezi textem a improvizací, anebo jestli je to konstrukt, anebo něco autentického, tak tam si myslím, že spíš. Určitě ano. A to je pro mě osobně, je to v rámci celé té platformy lomeno žánru slam poetry asi nejdůležitější, protože určitě je možný konstruovat tak, aby to bylo řemeslně pro tu show, případně pro tu soutěž účinnější a efektivnější, ale nějaká autenticita toho projevu a to, že se tam ten člověk opravdu jde z kůží na trh, je poznat vždycky a já se o to snažím.
10: My jsme teď trošku odbočili od osmého hlasu ke slam poetry. Kdybyste měl jednoduše posluchačům popsat, co to je?
9: Je to prostor za mikrofonem, kde lidi říkají nějaký svůj autorský text, eventuálně improvizaci, nesmí se u toho používat rekvizity. Vzniklo to v 80. letech v Americe, aby se to vyhnalo. Z malých kaváren se to poslalo do baru a divákům, co poezii neposlouchají, se dali do rukou body. Takže se z toho udělalo krasobruslení a ty autoři jsou vlastně nucený z toho dělat větší show a snažit se promlouvat k obyčejným lidem, nejenom k milovníkům literatury.
10: Tohle vás, Lucie, nikdy nelákalo?
8: Teď nad tím přemýšlím. Já jsem takový nesmělej člověk, takže asi tam ty zábrany by byly takový, ale určitě tam něco takového jako ve mně je, že já jsem se vždycky psala, já jsem potřeba všechno vždycky, abych si udělala pořádek v té hlavě, prostě dát na ten papír a dávat to do nějakých vět.
10: Je to lákavá představa a proč se v tom soutěží vlastně?
9: Leckdo to kritizuje, ale soutěží se v tom právě kvůli tomu, že na autorský čtení nepřijde 800 lidí do Meet Factory, což na finále slemu chodí, že vlastně ta soutěž z toho dělá něco dynamického, zábavného a prestižního a vytváří to další úroveň požadavku na ty vystupující.
10: Tak co kdybychom si Honzu trošku vyzkoušeli, tak máte nějaký text v hlavě?
9: Ty jo. Dobře. Zamotat samotu do vlasů. Samson v žaláři pokoje a ohněm dodává jasu. Drak svojí noci den nevíde, zesluje šest stěn. Sedmou je čas, osmou pak sten sedne si hlas do ozvěn. Zamotat samotu do not. Donutit lasivky k tónu, zpívá si pod stromem Godot. Čeká na tuláky, nepustí oponu. Stísněn v šest stěn je scén. Samson v žaláři pokoje. Píseň pro noc, ohněm ať tóny zazáří, nevíde den, ne, nevíde den. Zasněn za sklem, opřem se o něj, prasknem sami. Se střepy v dlaních zhasnem, kde jsme, není už vidět. Nelze se zranit, nesložit do vět to, co ti vadí. A ti to krásné, úleva, zasne, nevstřebat úzkosti, čili závěry bez dat, vyprostit ze sítě, co s tělem pojí tě, jak maso bez kostí pát střít zemi. Snad jen letět, snad víc není, snad ještě změnit, přímluva propasti přepsaný věmi. Ingous nevrhne stín bez druhý strany, na rubulí, co hnutý hrany do vlastních plic, stísněn v šest stěn, jescen Samson v žaláři pokoje, píseň pro noc, ohněm ať tóny zazáří, nevíde den, ne, nevíde den. Nad obzor kůže propsat paprsky notový osnovy, vyspívat slova, co nikdo se nedoví, nad obzor kůže propsat plasy. Poklidně. Už jsem si říkal, že to, ještě to má konec, ale už bych to nekomplikoval.
10: Jan Dibitanco, dvojnásobný mistr republiky ve slam poetry, dvojic několikanásobný finalista. Tak Lucie, já myslím, že tohle, to je výzva.
8: Hlavně je to umění. Je to krásný, je to něco, co mě oslovuje. Že tady nejde o to, jestli já bych se k tomu někdy odhodlala, ale že to můžu slyšet a že mi to dává smysl, jakoby takový věci poslouchat.
10: Mě by dávalo i smysl si vás poslechnout. Já bych strašně chtěla slyšet, jak by to pojala Lucie Žáčková, ale nebudeme vás tady do ničeho zbytečně šroubovat, abyste se necítila diskomfortně. Vy jste si ten text napsal sám pro sebe. Mně už to znělo skoro jako rap, Honzo. A tak si říkám, jak dlouho se to píše, jak dlouho se potom něco takového nacvičuje, než s tím můžete před lidi.
9: Hrozně záleží. Ten text jsem psal během covidu, kdy jsem měl strašně moc času a strašně jsem si hrál se zvukem. Není to úplně slamový, protože to není tak jako na tu první ránu, jak by ten slam měl trefovat, že tady je jako víc jinotajů a symbolů. Takže tohoto jsem psal docela dlouho, protože jsem se s tím jako fakt reálně nějak to skládal dohromady. Někdy člověk dostane nápad a napíše to prostě za večer, potom to zedituje a jde o to, jak se to naučit. No, já nemám úplně nejlepší paměť, takže to mi trvá většinou díl. Proto i často improvizuju, protože málo kdy se dostanu v poslední době k psaní nových slamových textů a učit se je z paměti je pro mě náročnější.
10: Jak to má Lucie Žáčková?
8: Já jsem v pohodě, já jenom potřebuju na to klid a neučím se to takhle nějak, jenom že sedím, ale vím, že prostě to má nějaký život a vlastně tam se to okamžitě ukládá všechno.
10: A když Honza mluvil o tom, že má velkou výhodu toho, že když se něco nenaučí slovo od slova, může improvizovat. Tohle asi na divadle není dovoleno, když samozřejmě vypadne text. Něco se udělat musí, to je jasná věc, ale jak se to zakamufluje?
8: Asi na tom představení, ale my třeba v Činoheráku, tak máme takový, že co se tam stane, tak tam patří vlastně, jakoby trošku. Ale samozřejmě má to nějakou hranici, jo, tam profesionalita v tom musí mít nějakou míru. To znamená, že to není jako dogma, ale to, co se stane, tak tam patří. To znamená i ty zaškobrtnutí a zapomínání. Já teda z mého pohledu, já nevím, jestli by souhlasili úplně všichni, ale já si myslím, že to tak má být. Je to divadlo, je to divadlo jenom.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A se mnou jsou dnes ve studiu herečka Lucie Žáčková a taky scénárista, slam poetrista Jan Debitancl. Mluvíme o projektu Osmý hlas. Ten vznikal jako audio sci-fi pro Audiotéku. Audio je médium, které je postavené čistě na zvuku, na hlase a hlavně stojí na představivosti. Já mám pocit, že dneska v době monitorů, obrazovek, to jde skoro proti proudu. Myslíte si, že zvuk nutí posluchače nebo receptora k nějaké aktivnější spoluúčasti a že nabízí i možnost nějakého intimnějšího prožitku celého příběhu než právě video?
9: Já si myslím, že rozhodně ano, a právě v době monitorů mě osobně audio obsah hrozně pomáhá, že se jako třeba dám procházku anebo něco dělám rukama a nebo si jenom sednu a poslouchám a jsem aktivnějším posluchačem. Je to tak jako na půl cesty mezi čtením knihy a koukáním se na film. Pohrát je tam ten herecký vklad strašně moc efektu, takže vlastně tohoto to je aktivní z té strany, která přichází, ale pořád je tam spoustu obrazů a víc prostoru pro to nad tím přemýšlet v tu chvíli.
8: Za mě to audio od dětství jako bylo, že úplná pastva pro duši, prostě pro člověka, že mám pocit, že právě tím, že si může představovat, že vychází z toho svého vnitřního světa, sám ze sebe, úplně někde tam všechno, co je uvnitř něho, a tím pádem je jako šťastný on, protože spolupracuje vlastně na tom a to mně přijde skvělý. No.
10: A tohle byl jeden pohled, tohle byl vlastně váš pohled jako posluchačky, když to obrátíme z druhé strany, protože vy jste jedna z mála, která to tak může udělat. Jak to je z té druhé strany? Nabízí vám jako herečce audio možnost nějakého intimnějšího, nevím, vyjádření, nebo má to pro vás i tuhle tu polohu?
8: Určitě, když jsem třeba dělala sama nějakou audioknihu tady i u vás, tak prostě tam samozřejmě se člověk dostane úplně do svého světa. Je dobrý, že tam je vždycky ještě někdo, kdo to koriguje, ale tady bylo to jiný v tom, že jsme měli dialogy, že nás tam bylo jakoby víc a budovali jsme tam nějaký ty vztahy. Já mám na to jako strašně hezkou vzpomínku, že ta intimita se tam taky udála, ale prostě je jiným způsobem. Kromě poslední klapky, která mě znejistila, kde jsem prostě pocítila svoje limity, tak jsem zažila fakt jako strašně, jsem s tou měla dobrý pocit prostě. No.
10: Když nahráváte audio bez kamery, my to dneska máme s kamerou tedy, a třeba bez partnera, kterého byste měla ve studiu přímo před sebou, což nebyl případ Osmého hlasu v Audiotéce, protože tam jste byli všichni najednou, tak mění se, když jste sama s mikrofonem a režisér je někde v té potemnělé režii, mění se nějak způsob, jakým si potom budujete důvěru mezi sebou, mikrofonem a vlastně tím posluchačovým uchem?
8: No, je pravda, že já za stolik zkušeností nemám, ale já jsem zrovna typ, kde si myslím, že zapomínám na toho posluchače.
10: A to je dobře, ale
8: možná. Nevím. Nejsem si jistá. Myslím si, že víc profi je myslet na toho, kdo to bude poslouchat. Ještě jako kdyby navázat ten vztah. Jako není to o nějaký kalkulaci, ale je to o tom vědomí toho, že to pro někoho dělám, že si to nečtu jenom pro sebe. A to si myslím, že třeba je nějaký moje slabost.
10: Co musí potom udělat hlas, aby mu člověk, myslím tím posluchač, aby mu uvěřil?
8: Já to nevím. Já nejsem v tomhle mistr. Můžu to říct z toho, když poslouchám nějaký mistry, tak ten hlas musí žít, aby musí... mu uvěřil. Prostě musí být živý, musí žít.
10: Vy jste, Honzo, scénáristou z mého hlasu, ale tady jste měl takové trošku mimořádné postavení, protože vy jste prý u toho natáčení byl a dost často jste vstupoval do děje. Je to tak? Takže trošku jako spolurežisér.
9: To bych neřekl. Byl jsem na prvním natáčecím dnu, nějakým seznámení se s herci, kde Vystoluce vlastně tehdy ještě nebyla, takže my jsme se teďka potkali poprvé. Ale...
10: Vy jste se nikdy neviděl?
8: Ne.
10: Až tady? Ano. Ano. Tak to mám radost, že jsem vás takhle propojila.
9: Ale byl jsem dlouhodobě v kontaktu s režisérem a vlastně ten můj největší vklad byl potom při postprodukci, kdy přicházel ten materiál v nějaký podobě a měl jsem hrozně vděčný Audiotéce, že mi jako do toho takhle pustili, že jsem mohl mít poznámky ke zvuku, že kde dát víc pauzy, jestli někde není nějaký jiný take a tak. Takže co týden předtím, než vyšla epizoda, tak jsme to ještě takhle doupravovali.
10: Jak to je, Lucie, na divadle? Můžete, když něco zkoušíte třeba v činoheráku, můžete režisérovi do práce mluvit?
8: Jsem přesvědčená, že ano, že jsme partneři a že prostě...
10: A u velkých filmových produkcí?
8: Taky. Ale samozřejmě, záleží vždycky na tom, o co se jedná. Někdy je fajn se jako úplně podřídit vlastně a nechat se vést. Někdy je fajn prostě jít do toho dialogu a nechat jít na procházku to kritické myšlení, protože se člověk dál dostane, že jo? No tak záleží asi, o co se jedná.
10: Mm-hmm. Pojďte mi říct oba dva, jaká byla vaše cesta k tomu, co děláte právě teď. Lucie, herectví, Honza, psaní, slam poetry, nevím, jestli taky někde hrajete.
9: Ne, mám takový improdivadlo srandovní s kamarádama, se kterými jezdíme po menších městech, takovou mystifikační diskuzní poradnu. A to bylo hrozně organicky. Já jsem jako od malička mě bavilo psát, ale člověk úplně nevěřil tomu, že by se tomu mohl reálně věnovat, nebo jakoby jasně ve třetí třídě a budu spisovatel, potom přijde realita a potom se to začalo kousek po kousku skládat. Vlastně ten slam přišel jako první celkem náhodou a myslím si, že v tom jsem té platformě lomeno žánru nejvíc vděčný, že je poměrně nízkoprahová a člověk získá nějaký autorský sebevědomí a pozná další lidi. Takže vlastně s kreslem jsem potom poznal Honzu Karáska, se kterým jsme zpracovali na úplně prvním draftu Osmího hlasu a ten mě uvedl do světa audioscenaristiky.
10: A kdo uvedl do světa herectví Lucii Žáčkovou?
8: No, to je otázka. Nevím, prostě se to stalo, jako zamilovávala jsem se už od dítěte vlastně do té tvorby, do toho umění, do toho, co ke mně přicházelo v tom socialismu a nějakým zázrakem, a já to považuji za zázrak, se stalo, že jsem se mohla stát toho součástí a že to takhle můžu dělat. A samozřejmě ano, jsou lidé, které člověk potkává na té cestě a najednou to zacvakne a prostě na nějakou dobu si s té nějakou inspirací, přínosem, a hodně jsem se třeba od nich učila nebo učím, takže asi nebudu konkrétní.
10: Ale... Nemusíte. Co herce proškolí vůbec nejvíc?
8: Život. A vztahy s druhými lidmi.
10: Dá se z toho čerpat pořád?
8: Navždy. Nic jiného není k čerpání, než život, vztahy k sobě, k druhému, k Bohu, jak to kdo má, a to je jediný zdroj.
10: Pro Honzu?
9: Já jsem dekonc...
10: Se úplně zasnil.
9: Až dojatý, protože to znělo hrozně jako Monika vlastně.
8: Že jo?
9: ano, to obsazení se fakt trefilo. No, říct život, proto bych se podepsal, i když to je obecný, ale určitě potřebuji i vstřebávat umění jako v různých podobách, ať jsou to knížky, filmy, cokoliv. Je to život a citlivý pozorování toho, co se děje okolo, a citlivý vnímání sebe samotného je určitě jedna věc, ale i nějaký hltání tvorby ostatních lidí je obrovsky důležitý pro mě. Je to jakoby jídlo a myslím si, že nebyt toho, tak by bylo těžký se posouvat dál v tvorbě.
10: Já vám oběma přeju, ať máte štěstí na lidi, štěstí na příležitosti. Vážím si toho, že jste přišli představit nejenom Osmý hlas, že jsem si tady s vámi mohla popovídat, a jsem moc ráda, že jsem vás seznámila. Mými hosty v Hovorech na Plusu dnes byly Lucie Žáčková a Jan Dibitancl. Mějte se moc pěkně.
8: Vy taky, děkujeme.
9: Díky, hezký den.
10: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
11: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal a poté bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. A plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. A Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V projektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje. Dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Čeká je trať 100 metrů volný způsob. Český cyklista Pavel Bittner bude od příští sezóny jezdit za tým Pinarello Q365, ve kterém je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner podepsal dvouletou smlouvu.
6: Stále uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává i nadále uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky dřívější nehody osobního vozu. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55, zdržení je téměř nulové. V Praze jsou obousměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra až zhruba do 5 hodin ráno. Jako náhradní trasu využijte cesty po povrchu přes Argentinskou a Veletržní. Dá se jet i Bubeneckým tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. Na silnici 15 z Lovosic čekejte drobné zdržení na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam od včera omezení a jezdí se kyvadlově. Z obou směrů ale naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je polojasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky, ochlazuje se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Členové české vlády a klimatické změny rozpoutali Spojené státy americké válku s eurozónou. Do ruských voleb zbývá 6 neděl a jak se na kandidátky dostala opoziční strana? A nebo napravit těžbou uhlí poškozený sever Čech je velkým dobovým úkolem. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace stanice Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
13: Už minulý týden jsme na tomto místě hovořili o materiálu Ministerstva kultury s titulem Státní kulturní politika 2026 až 2030+. Rušící dokument, sice obdobný, vzniklý za předchozí vlády, ovšem po dlouhé diskuzi s kulturními institucemi a experty. Nový text naopak vzešel bez konzultace a také silně kritizován. Mimochodem i co by bezobsažný. Dnes se k tématu ještě vracíme, protože právě profesní organizace, instituce, spolky, platformy nebo odbory působící v kultuře vyzývají otevřeným dopisem.

0: Premiér Babiš řekl, že chce na dopis reagovat, co můžeme tak asi očekávat.
1: Tak to samozřejmě premiérovi do hlavy nevidím. Tady ten dopis opravdu podepsala velká spousta asociací, kulturních spolků a tak dále a tak dále. A ty jejich námitky jsou, řekl bych, velice vážné. Nejenom to, že materiál, který předložilo Ministerstvo kultury, vznikl vlastně bez nějakých hlubších konzultací. Ministerstvo kultury říká, že ono vlastně uspořádalo nějaká setkání, ale jak konec konců i dopis upozorňuje, z těchto setkání ani nechce publikovat zápisy. Byla to prostě pouze jakási obecná setkání. A ještě v půlce května říkalo, že žádnou kulturní politiku novou nepřipravuje. Což samozřejmě bylo i logické, protože ta kulturní politika byla schválena loni v září. Připomínám, že to je materiál, který se opravdu ani netýká jenom ministerstva kultury. Ten je potom vlastně závazný pro všechna ministerstva. Jde o kulturní politiku státu, ne o politiku ministerstva kultury. Protože ho vlastně sepsala mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná, také působí poněkud divně. Může samozřejmě i v tomto, a to velmi spekuluji, působit na kulturní pracovníky i neúplně příjemným dojmem, že pod takto důležitým dokumentem je podepsána manželka ministra pro sport a prevenci zdravotní Borise Šťastného, rovněž z Motoristů sobě, který poté, co na folklorním festivalu ve Strážnici byl vypískán a vybučen ministr kultury, navrhoval, aby festival přišel o dotace, které mimochodem od ministerstva ani nepobírá, protože ho pořádá příspěvková organizace ministerstva. Ale to už je opravdu spekulace. To, co je hlavně podstatné, že do konce června podle usnesení vlády měla být k té minulé kulturní politice vypracována jakási implementace do praxe. To, co opravdu ministerstvo bude podle té politiky dělat. A to vlastně spadlo pod stůl, přestože to ministerstvo opakovaně slibovalo a proto právě i říkalo, ne, neděláme novou kulturní politiku, připravujeme tuto implementaci. Nyní, když teda vlastně není schválena kulturní politika a ta implementace se bude moci dělat až poté, co bude schválená. Tak sice tady čteme, že je to státní kulturní politika na léta 2026 až 30, ale my jsme v roce 2026 a vlastně do konce roku tím pádem není naděje, že by ta kulturní politika mohla být implementována. To znamená, v letošním roce vlastně je to naprosto neřízený stroj. Ministerstvo si tím i do značné míry dělá alibi.
0: Já bych se chtěl vlastně zeptat na to, proč vůbec mělo ministerstvo, respektive ministr Klempíř, potřebu takový nový materiál vypracovat, když ve skutečnosti vlastně je hotový a nějaké prvky, které by do toho chtěla vložit tato vláda, bylo, tou implementací asi bylo možné?
1: Ano, to by možné bylo a právě to je to poměrně nepochopitelné. Ministr říká, že bylo potřeba začlenit vlastně programové prohlášení současné vlády, ale i ten dopis upozorňuje, že vlastně ten současný materiál vlastně ty prvky má ještě méně než ten minulý, i z toho programového prohlášení současné vlády.
0: Říká Petr Švart, díky mnohokrát.
1: Díky, naslyšenou.
0: Skoro 3/4 lidí v České republice jsou přesvědčeny, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. A většina se také obává negativních dopadů na svůj život. K tématu má slovo šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Podle jiného aktuálního průzkumu agentury NMS pro deník Právo považuje klimatickou změnu za vážný problém 72% lidí v Česku, z toho 45% za závažný a urgentní. Dokonce i voliči Motoristů vidí v klimatické změně vážný problém, 55% z nich. Konkrétně o motoristech je řeč proto, že vedení strany vědecky prokázanou změnu

0: Klimatu popírá. Předseda Petr Macenka prohlásil, klimatická krize v naší zemi skončila. A ještě co by prozatímní ministr životního prostředí zrušil na úřadu sekci ochrany klimatu. Další člen vlády za motoristy Boris Šťastný po vedrech na konci června poznamenal, nejde o globální, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy. Konec citátu. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí, uvedlo špičkové vědecké pracoviště Institut Roberta Kocha. V Česku nejsou aktuální data k dispozici. Členové vlády Andreje Babiše za motoristy se chovají jako jeden nevýznamný slovenský politik Lukáš Machala, který zpochybňoval, že Země je kulatá. Tvrdil, že nebyl ve vesmíru, kulatou Zemi neviděl, takže neví. Tehdejší slovenská prezidentka Zuzana Čaputová komentovala tu hloupost trefně. Podle této logiky by se dalo říct, že nevím, jestli má někdo v hlavě mozek, když jsem ho nikdy neviděla. Konec citátu. Výroky plochozemců za motoristy ve vládě jiní členové kabinetu nekomentují. Přestože motoristé svými počiny bezpochyby ohrožují bezpečnost a životy občanů České republiky, ať už je vede jejich přesvědčení, uhelná lobby nebo exhibicionismus. I vládní voliči vidí podle zmíněných průzkumů klimatickou krizi a její hrozbu racionálně, takže si vláda vlečená motoristy politicky škodí. Skvělou knihu o klimatické změně pro inženýry, kteří podezřívají zelené ideologii z přehánění, napsal Bill Gates, zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí světa. Jmenuje se Jak zabránit klimatické katastrofě, změnu klimatu považuje autor za vážnou hrozbu, popisuje, jaký čelit řeší ekonomické souvislosti a financování. Gates je mimo jiné také velkým zastáncem jaderné energetiky, jako jediného spolehlivého bezemisního zdroje. O nutném snižování emisí do roku 2050 píše, pokud si nepospíšíme se snižováním emisí na nulu, většina z nás během svého života zažije ošklivé věci a pravděpodobně jich nebude málo. A příští generace se budou mít opravdu špatně. Nepřestaneme-li pumpovat skleníkové plyny do atmosféry, situace se bude dál zhoršovat. Změna klimatu si zaslouží stejnou pozornost jako zdravotní péče a vzdělávání. Konec citátu. Gatesova výborná kniha je vlastně takové čtení pro racionální členy Babišova kabinetu. Nezbývá než doufat, že plochozemské teorie motoristů aspoň nebude muset ministr školství Robert Plaga začlenit do právě probíhající změny učiva na základních školách.
1: Hovořil Petr Šabata, vedoucí redaktor deníku Právo. V současné napjaté situaci ve světě padají různé dlouholeté dohody. No a to vzbuzuje samozřejmě obavy do budoucna. Například z možnosti zásahů na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami. Jeden takový případ už se stal a hovoří k němu komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci. Použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank. Americe se intervencí podařilo posílit japonskou měnu. Jaký dopad ale měla intervence na kurz eura a jaké konsekvence tato politika utajování klíčových informací může mít? Euro po intervenci posílilo vůči dolaru. Rozhořčení Evropské centrální banky ale naznačuje, že není v souladu s tím, aby kdokoliv používal její měnu bez konzultací. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se ostatní centrální banky rozhodly k podobným krokům? Na začátek je potřeba uvést, že záleží na množství eur, které by byly použité. Intervence ve výši kolem 50 miliard, což je zhruba polovina částky, kterou použilo americké ministerstvo financí pro podporu jenu, má jen velmi omezený a mírný dopad na trh. Pokud by šlo ovšem o sumu kolem 500 miliard eur, potom by šlo o zásadní zásah a intervence za použití bilionu euro by byla považována za systémový útok na Evropskou centrální banku, respektive na ekonomiku eurozóny. To ovšem platí v případě jednorázových intervencí. Pokud by ale byly opakované a obrovské, například ve výši několika set miliard eur několikrát po sobě, Evropská centrální banka by, pokud by se nechtěla smířit s velkou změnou kurzu a s tím, že nemá vlastní měnovou politiku pod kontrolou, musela reagovat. A to buď vlastním vstupem na trh a masivními intervencemi, případně změnou úrokových sazeb. Zatím šlo o jednorázovou operaci mezi Washingtonem a Japonskem. Současná napjatá situace ve světě, kdy padají dlouholeté dohody, ovšem vzbuzuje obavy do budoucna. Bude Amerika jediná, kdo kdy použil cizí měnu euro ve prospěch cizí měny bez oznámení emisní bance eura? Nebo to může brát Evropa jako vyhlášení měnové války? Budou zásahy na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami novou normou? A co když k podobnému zásahu sáhne například čínská centrální banka, která má podle odhadů dostatečnou finanční sílu, aby dokázala euro výrazně rozhýbat? Měnové války byly součástí období hlubokých krizí, kdy selhávají mezinárodní dohody. Nyní zdá se, opět veškeré dohody padají a současně se nezdá, že by byla na obzoru velká finanční krize, která by měla zasáhnout svět. Záchrana jenu byla možná jednorázovou operací, která se nebude opakovat a centrální banky a západní svět se vrátí ke standardní spolupráci a transparentnímu jednání. To by bylo ideální. Ta druhá varianta je daleko temnější a bohužel s ohledem na současné rozložení světové politiky i podstatně pravděpodobnější.
1: U mikrofonu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedinou ruskou opoziční stranou, kterou Ústřední volební komise připustila k zářijovým parlamentním volbám, je Jabloko. Stalo se tak i přes její vyloženě protiválečnou rétoriku, specifikovanou Ústředním, i když poněkud všeobsáhlým heslem stoupenců zakladatele strany Grigorie Javlinského za mír a svobodu. Jabloko požaduje okamžité zastavení palby na Ukrajině a jde přitom o prvé volby do státní dumy po začátku ruské invaze na Ukrajinu, v nich se do volebních seznamů dostane i strana s vyloženě protiválečným programem, více znalec zemí bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
4: Podstatné jsou důvody, proč Ústřední volební komise, která je především vyjadřovatelem nejvyšší ruské státní vůle, účast Jabloka ve volbách vůbec připustila. Zejména v situaci, kdy jakýkoliv protiváleční postoj ve většině případů znamená naplnění skutkové podstaty trestného činu. Ostatně v současné době trestnímu stíhání za podobné skutky čelí celkem 12 členů Jabloka. Nad příčinami podobného rozhodnutí ze strany nejvyššího ruského státního vedení se zamýšlí ku příkladu i známý ruský nezávislý politolog Ivan Preobraženský. Ten pro podobné jednání nachází tři možné důvody. Verze první. Jde o dílo ruských silových struktur, které se rozhodly zbořit schéma budované ex-premiérem Sergejem Kirienkem, jehož smyslem je odstraněním Jabloka na pomoci lepším volebním výsledkům kapesní strany Noví lidé. Za jejím nedávným vznikem totiž stojí Kirienko sám. Druhá verze je podle Preobraženského zcela protichůdná. O volební registraci Jabloka se postarala Putinova prezidentská kancelář, která po volbách označí očekávaný nízký výsledek tohoto politického uskupení za skutečný obraz vztahu Rusů k ukrajinské válce. Jejich odpůrců je zkrátka mizivě málo, chce dokázat režim. Třetí verze praví, že sám Javlinský je s Putinem domluven a Jabloko tak bude k volbám připuštěno stejně jako v roce 2021. Protože se ví, že ve volbách samotných Javlinského blok stejně nic podstatného nedokáže. Za to se tak přinejmenším pro část zájemců o ruské dění vytvoří alespoň zdání čehosi jako demokracie. Podle Ivana Preobraženského se tyto tři verze mohou libovolně kombinovat, ale podstata onoho úředního hemžení je stále stejná. Hlavně jablko do státní dumy nepustit. Což je v jakýchkoliv ruských volbách snadné, protože jejich definitivní výsledky se nespočítávají, ale úředně stanovují.
1: Tolik Libor Dvořák. Desítky let krajinu v severních Čechách devastující povrchová těžba hnědého uhlí pomalu definitivně končí a nad osudem zdejší krajiny stále visí otazníky, a to větší a větší. A u mikrofonu je evropský editor deníku Luboš Palata.
5: Je to už mnoho let, když jsem stál ve východoněmecké Lužici na dně obřího hnědouhelného dolu, kde už skončila těžba. A pak se šel do vyhlídkové restaurace podívat na to, jak by to tu za pár let mohla být jezerní krajina, která bude lákat turisty. Dnes už jsou Lužická jezera největší uměle vytvořená jezerní krajina v Evropě a je to nyní turistická atrakce prvního řádu. My v Česku máme podobný problém. Povrchová desítky let, krajinu v severních Čechách devastující těžba hnědého uhlí pomalu definitivně končí. Přes některé úspěchy v podobě nových jezer jsou nad osudem zdejší krajiny stále větší otazníky. Zdá se, že původní plány, že by tu vznikla krásná jezerní krajina, jako je dnes v Lužici, už vzali za své. Prý není dost vody, rekultivace je nákladná a příroda si prý poradí. V téhle ekologicko-krajinářské hádance jde v neposlední řadě také o peníze. Peníze, které měly být na základě zákona vlastníky dolů uloženy na speciální účty a určeny k rekultivaci dolováním zničeného území. Ponechání vytěžených dolů takzvaně přírodě, které dodejme má mezi některými přírodovědci poměrně velkou podporu, ušetří samozřejmě vlastníkům dolů nemalé prostředky v řádech stovek milionů či miliard. Tak je tomu i v případě obřího dolu ČSA, firmy Severní energetická ze skupiny Seven, podnikatele a miliardáře Pavla Tykače. Podle dohody s Ministerstvem životního prostředí měly být takto ušetřené peníze přes Státní fond životního prostředí přiděleny obcím v okolí dolu. Jenže nedávno skupina prohlásila, že jednání s obcemi povede sama. Tato kauza má dvě roviny. Tou první je, že peníze, o které se jedná, jsou ve své podstatě majetek státu, nikoli firmy, která se tak tváří. Proto by to měl být stát, který prostřednictvím ministerstva prostředky smysluplně přerozdělí. Druhá rovina mě vede k širší úvaze. V naší zemi díky kuponové privatizaci a jejím právním nedokonalostem zásadně zbohatla úzká skupina lidí, kterým dnes říkáme oligarchové nebo miliardáři. Dnes se blíží do věku, kdy jim chtě nechtě začínají stejně jako mě otikávat biologické hodiny. Do věku, kdyby mohli a měli přemýšlet o tom, co tady po nich zůstane. Popravdě řečeno, zatím toho není mnoho. Kromě pár výjimečných příkladů, tady za nimi nejsou žádné veřejné projekty, žádné viditelné a obyčejným lidem ve velkém prospívající nadace, domy, univerzity či čtvrtě a města pro zaměstnance, jen maximálně nějaké ty fotbalové a hokejové kluby. Po nich, stejně jako po miliardářských žebřících Forbesu, po jejich smrti ani pes nevzdechne. Zatímco krásnou, spravenou krajinou severních Čech by se ještě po stovkách let lidé procházeli a říkali si, že děkují za to těm, kteří dokázali dát po těžbě uhlí zase dohromady.
1: Hovořil Luboš Palata, který je evropským editorem deníku CZ. No a už zcela na závěr. O letošním kritickém suchu je ku příkladu hladina Dunaje tak nízká, že obnažuje stopy minulých dějů. No a to inspirovalo Ondřeje Neffa, spisovatele sci-fi a také vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes, k následující glose.
6: Motocykl zapadlý do bahna, to bude obrázek uvázlý v mé paměti. Zůstane tam určitě dlouho potom, až konečně začne pršet. Sucho skončí a koryta řek se znovu začnou plnit. Chvilku jim to potrvá, než se dostanou na normální úroveň. Budu to sledovat, bydlím nedaleko Vltavy a za ta léta mám dobře v oku, co je normál a co je pod ním a co nad. Na motocyklu v bahně by nebylo zas tak moc divného nebýt toho, že bahno je na dně Dunaje, dokonce v Budapešti. Motocykl je německý, vojenský, přesněji řečeno válečný. Možná, že jste ten obrázek ve zpravodajství taky viděli. Doprovázela ho zpráva, že nedaleko něho se našly lidské pozůstatky. Byl to snad řidič toho stroje? Německý voják na sklonku války? Kdo ví, co všechno přežil? Věřil, že už má nejhorší za sebou a když mu štěstí bude jen trochu přát, dočká se mírových časů. Štěstí nepřálo a skončil na dně Dunaje a motocykl nedaleko něho. Nemám nejmenší ponětí, jestli oba nálezy skutečně souvisejí a že opravdu jde o jezdce na zmíněném motocyklu. To jenom ten nález přímo vybízí k domýšlení příběhu. Snad i proto, že motocykl je jednosedadlový, jako připravený pro toho, kdo spočinul nedaleko. Dochoval se v dobrém stavu, zůstaly na něm zbytky laku a sedlo vypadalo, jako by čekalo, kde na něj usednete. Zeptáte se, jestli ta motorka šla nastartovat. Fandové motorismu mají rádi ten díl seriálu Top Gear, ve kterém se zkoušela odolnost terénního vozu Toyota Hilux. Vůz připoutaný k molu přežil mořský příliv a opravdu po odlivu šel nastartovat. Pravda, příliv netrval 80 let. Údobí sucha přibývají. Hodně drsné jsme zažili před 8 lety a suché leto se připomíná i v roce 2003. Rodiče vyprávěli o suchu v roce 1947, to bylo prý vůbec nejhorší. Nezapršelo od dubna do října. Letošní sucho ho má tedy šanci dohnat. O takový zápis do Guinnessovy knihy rekordů opravdu není co stát. Půjdu zítra zase k řece. Mimoděk se ptám, odkud se v ní pořád ještě bere voda. Chápu, že je pozbíraná z říček a potoků a ty nabírají vodu z milionu pramínků. Pořád ještě je v hloubi země dost vody na to, aby řeka vypadala jako řeka. Také Dunaj ještě nestratil tvář evropského veletoku. Jenom jeho hladina je nižší a obnažuje stopy minulých dějů, jako je příběh opuštěného motocyklu a anonymního neboštíka nalezeného opodál. Jsou to stopy neveselých událostí, ale co byste čekali? Na suchu jako takovém není vůbec nic povzbudivého. Ani moje rodiče nevzpomínali na sucho ve 47. v dobrém. No, doufejme, že to letošní sucho skončí dřív než v říjnu. Plné zuby ho máme už teď.
1: Spisovatel a žurnalista Ondřej Neff byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny dnešní autory a také ovšem redakční kolegy se loučí Ondřej Konrád.
3: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Rusko zaútočilo na Záporoží, zemřelo 5 lidí, výbuchy hlásí i Kyjev. V blízkosti dopravního letadla létal minulý týden nad Prahou dron. Tomáš Staněk skončil na atletickém mistrovství Evropy mezi koulaři 9. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na rozínském letišti. Radiožurnálu Událost potvrdil úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
9: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přeletalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci DroneMap. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
10: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
9: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
7: Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Volině na svých webových stránkách. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 000 korun měsíčně.
11: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
12: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
11: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
12: Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
13: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
12: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na uší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. Přes zklamání se už ale těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
14: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku. A tohle je jenom prostě takový jako blbej mezistupínek. No.
7: Soutěž koulařů ovládl Ital Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 cm. Ženské finále vyhrála Nizozemka Jessica Schilderová. O medaile budou dnes Birminghamu bojovat s Čechou kladiváře Myslivčuk a dálkaře Mindlschmidt.
15: Uzavřená D1 u Přerova a překážka na silnici 7 u Třebíze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 a jede se po souběžné silnici 55. Sjízdná je alternativní trasa bez problémů. Na silnici 7 z Chomutova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Panenský Týnec. V zúžení u Třebíze hlásí zpravodaj porouchané vozidlo.
16: Kde se objíždí a jde vidět na poslední chvíli. Tam kleklo je tma a nejde moc vidět. Stojí mimo vozovku, ale jenom mu to slabě bliká. Já jedu právě kamionem, tam jsou kůžele dány pryč a dá se objet.
15: A připomínáme taky uzavírku Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Kvůli servisu technologie se nedají projet v obou směrech. Jako náhradní trasa slouží cesta přes ulici Milady Horákové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noc je polojasná až skoro jasná, ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Soudruh se od roku 1960 cítí dosti duševně vyčerpán a stěžuje si na nervové potíže a únavu. V současné době v důsledku pracovní spokojenosti se cítí lépe a je pod dohledem služebního lékaře. Je také poměrně vyrovnán s pracovním zařazením.
1: Tato slova napsal, bylo to v prosinci roku 1963, příslušník státní bezpečnosti kapitán Miroslav Špatenda a týkala se hodnocení Ludvíka Hlavačky. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, strůjce železné opony se nezbláznil, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Dokument, ze kterého jsme citovali, se nazývá Charakteristika člena KSČ, který vstoupil do strany před rokem 1945. Je z toho zřejmé, že Ludvík Hlavačka patřil k oněm zasloužilým straníkům a v daném hodnocení jsme také slyšeli, že byl spokojen se svým tehdejším pracovním zařazením, na které byl umístěn, citace, s ohledem na nervové potíže. Kde tedy pracoval? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
2: Pracoval na pozici staršího referenta kontrolní skupiny prvního zvláštního odboru ministerstva vnitra. Fakticky tedy prováděl kontrolu operativních a agenturních svazků státní bezpečnosti.
1: Byla to do jisté míry úřednická profese?
2: Ano, on tam ale byl velmi pečlivě uklizen a existenčně zajištěn. Současně se připravoval na to, že by se jednoho dne vrátil do vrcholných pozic v bezpečnosti.
1: To mohlo souviset s tím, že měl pozici generálmajora. Bylo to neobvyklé?
2: Pro pozici staršího referenta nepochybně ano.
1: Jaký byl vůbec životní příběh Ludvíka Hlavačky?
2: Narodil se v srpnu 1911 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Vyučil se karosářem a v době hospodářské krize pracoval spíše nahodile nebo vůbec. Zapojil se do komsomolu a byl aktivním potom ve 30. letech v komunistické straně. Za nacistické okupace se zapojil do komunistické ilegality, část skupiny ale byla odhalena, gestapem zatčena a on raději uprchl do Vídně, ale i tady na něj gestapo dosáhlo.
0: Po svém zatčení byl 30. června 1944 odtransportován k lidovému soudu do Vratislavy. Po vyšetřování byl 25. září 1944 odsouzen k trestu smrti. Popraven nebyl proto, že se nedostavil kat, který měl k popravě přijeti.
1: Citujeme z archivního dokumentu nazvaného Kádrové hodnocení Ludvíka Hlavačky, které bylo zpracováno v prosinci roku 1952 a v textu se můžeme dále dočíst.
0: Po přiblížení fronty byla věznice ve Vratislavi evakuována a 24. ledna 1945 byl Hlavačka ještě s 30 odsouzenci k smrti odtransportován do Drážďan, zatímco ostatních asi 75 odsouzených k smrti bylo zastřeleno SS. Z Drážďan byl evakuován do Lipska, kde byl dán do zvláštního oddělení odsouzených k smrti a 13. dubna 1945 byl vyveden s ostatními odsouzenci k smrti na chodbu věznice a zůstal stát poslední v řadě. Při odvádění odsouzených na popravu byl zachráněn vrchním dozorcem, který jej schoval do prázdné kopky a tím jej zachránil od popravy. Ostatní byli do jednoho popraveni. Po tomto byl přemístěn mezi normální vyšetřovance, avšak byl poznán znovu jedním kalfaktorem, odveden znovu na celu kandidátů smrti a druhého dne měl být popraven. K popravě nedošlo proto, že věznice byla osvobozena americkou armádou.
1: Chtělo by se říci, že zázraky se dějí. Do jaké míry jsou tyto informace ověřitelné a pravdivé?
2: Tyto informace jsou nepochybně pravdivé, protože kádrová prověrka se dělala opakovaně a toto byl její výsledek.
1: A tehdy začíná po válce, můžeme říci, hvězdná kariéra Ludvíka Hlavačky.
2: V červnu 1945 se zapojil do činnosti vyšetřovací komise u mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti. V listopadu téhož roku vstoupil do služeb ministerstva vnitra a pracoval ve zpravodajské službě, konkrétně v oblastní zpravodajské odbočce v Uherském Hradišti.
1: Tehdy, to je důležité, už si stanovil Hlavačka svůj ideál. Cituji, za vzor jsme chtěli mít sovětského čekistu. Co to znamenalo v praxi?
2: bezvýhradně oddané plnění úkolů Komunistické strany Československa. Prokázal to už v únoru 1948, kdy se v Brně podílel na zatýkání a perzekuci tamní nekomunistické opozice. Za odměnu získal o měsíc později v březnu 1948 post velitele oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Uherském Hradišti a jeho další kariérní postup rychle pokračoval. V lednu 1949 se stal prozatímním krajským velitelem státní bezpečnosti v Gottwaldově, dřívějším Zlíně. Také hodnostně rychle vstoupal. V listopadu 1950 už byl plukovníkem.
1: Takže jeho nasazení, bezvýhradná oddanost a činorodost slavila úspěchy.
2: Spíše jeho bezohledné způsoby. Uvedu příklad provokace státní bezpečnosti, která chtěla diskreditovat ilegální organizaci Lidové strany Blaník. To byla organizace, která šířila letáky a vystupovala proti režimu. Státní bezpečnost na chatu jednoho z organizátorů uložila zbraně, které tam potom našla a potřebovala, aby dotyčí přiznali ozbrojený odpor vůči režimu. Ti vzdorovali, proto byly nasazeny elektrické boty a po jejich použití dotyční přiznali vše, co bylo potřeba.
1: Pojďme si to zhrnout. Státní bezpečnost neměla využívat provokace na základě svých vnitřních předpisů a už vůbec ne falšovat důkazy. Všechno se v tomto případě stalo. Jaký byl výsledek těchto metod Ludvíka Hlavačky?
2: Ti, kteří tedy takto byli usvědčeni, byli odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody přesto, že byli nevinní.
1: Praktiky, které Ludvík Hlavačka jako velitel státní bezpečnosti v Uherském Hradišti zavedl, patří k těm, ze kterých opravdu člověka mrazí. Když o několik let později probíhalo vyšetřování, tak jeden z Hlavačkových podřízených, Karol Hovězák, vypověděl o používání oněch elektrických bot.
3: Reakce vyšetřovance byla ta, že se celé tělo, zvlášť ruce a nohy, začaly kroutit a vyšetřovanec zoufalstvím skakal až jeden metr od země. Mezi orgány bylo použití této pomůcky posuzováno jako jediné účinné tehdy, když ani po bití vyšetřovanec nemluvil. Právě po velkém bití byly tyto boty nasazovány.
2: Výslechové praktiky používané na oblastní úřadovně státní bezpečnosti v Uherském Hradišti byly i na svou dobu mimořádné. Později byly zde řešené případy prověřovány inspekcí ministra vnitra. V této souvislosti je zajímavé, že se od nich distancovali i Hlavačkovi bývalí podřízení, včetně Aloise Grebeníčka.
1: Pojďme si říci, to opravdu dlouho nikdo nevěděl, co se v Uherském Hradišti děje?
2: Věděl. A věděli to nejenom představitelé ministerstva vnitra, ale i nejvyšší představitelé komunistické strany. Používání elektrických bot zakázal o několik let později osobně Antonín Zápotocký.

0: V hvězdné kariéře Ludvíka Hlavačky se ale objevil jistý problém. Alespoň to můžeme usuzovat z archivního dokumentu nazvaného Závadová činnost velitele státní bezpečnosti.
1: Dne 15. května 1949 byl přijat na léčení do státní okresní nemocnice ve Znojmě kapitán Sboru národní bezpečnosti Hlavačka Ludvík. Jmenovaný byl ještě téhož dne zaopatřen páterem Josefem, zpověď, přijímání a poslední pomazání. Zpráva byla získána od vrchní řádové sestry, která dala k nahlédnutí knížku, ve které se vede záznam o posledním pomazání. Do knížky nahlédli orgánové a zjistili dotazem, že při způsobu posledního pomazání, jaké přijal Hlavačka, musel být pacient při plném vědomí.
2: On utrpěl vážné zranění při zásahu proti Antonínu Daňkovi a snad v obavách o svůj život si vzpomněl na to, že byl kdysi pokřtěn a rodiče ho vedli k víře. Sám ovšem také nechal své děti pokřtít.
0: Byl to velký prohřešek, že požádal o poslední pomazání kněze?
2: V jeho kádrových materiálech už to jednou provždy zůstalo. V říjnu 1950 byl přemístěn do Prahy a převzal funkci velitele pohraniční stráže.
0: To bylo speciální vojsko. Je tomu tak?
2: Pohraniční stráž byla zřízena v roce 1951 po přijetí zákona o ochraně státních hranic. Hlavačkův přínos pro fungování celé správy spočíval v tom, že postupně elektrifikoval drátěné zátarasy a vytvořil minová pole. V důsledku těchto změn zahynuly stovky lidí na státní hranici.
0: Elektrické napětí 3000 až 6000 voltů, takže lidé, kteří se dotkli elektrického vedení, byli na místě spáleni. Pozice Ludvíka Hlavačky byla takřka neotřesitelná, ale on sám si začal zadělávat na jisté problémy. V roce 1951 se popis jeho konání objevuje ve dvou archivních dokumentech adresovaných tehdejšímu Ministerstvu národní bezpečnosti. Ten první byl z července daného roku.
1: Po odchodu plukovníka Hlavačky z funkce krajského velitele státní bezpečnosti Uherské Hradiště vyšlo najevo, že například jako vedoucí měl líbati svou podřízenou paní Jelínkovou. Později měl tuto ovlivňovati tím, že jí dal prášky k vyhnání plodu, k čemuž nedošlo, a dá se to kvalifikovati jako trestný čin podle trestního zákona.
0: O dva měsíce později přichází další informace o tom, jak Hlavačka působil právě v Uherském Hradišti. To už byl tím velkým šéfem v Praze. Dané hlášení je z pera pracovníka zpravodajské služby Františka Chalupy.
1: Naše spolupracovnice, soudružka Opluštilová, napsala a vypověděla následující. Jednou ji pozval do své kanceláře a po krátkém rozhovoru jí chytil za ruku, přitáhl k sobě a líbal. Poté jmenovanou zavedl do vedlejší kanceláře a šeptal jí, že mu musí být po vůli. Dále se vyptával, zda jmenovaná měla již intimní styk s mužem. Tato odpověděla, že ještě ne, jelikož je mladá, 19 let. Plukovník Hlavačka jí řekl, že musí mít první intimní styk s ním, a utěšoval ji, aby se nebála, že se jí nic nestane. Přitom jmenovanou položil v kanceláři na podlahu, pokoušel se jí svléknout, z kapsy uniformy vyndal prezervativ, navlékl si jej na svůj pohlavní út a chtěl, aby mu Opluštilová byla po vůli. K poměru nepřišlo, jelikož jmenovaná se bránila, až si sedřela lokty o podlahu.
0: Jak reagovalo Ministerstvo národní bezpečnosti, když dostalo informace takového osobního, intimního a zároveň alarmujícího rázu na prominentního generála Ludvíka Hlavačku?
2: Ministerstvo věc zaregistrovalo, začalo prověřovat, ale jemu osobně se nic zvláštního nestalo, dokonce zůstal ve funkci velitele pohraniční stráže. Pouze ho uklidili do vojenského učiliště pohraniční stráže ve Starém Městě, kde absolvoval jednoroční kurz.
0: Připomeňme si, jeho nejvyšší dosažené vzdělání bylo vyučení karosáře a jednoroční kurz tomuto generálovi měl tedy tak výrazně či zásadně zvýšit jeho kvalifikaci?
2: Dá se to tak říct. V lednu 1953 byl potvrzen v čele pohraniční stráže a zůstal v této pozici až do konce roku 1954, kdy se stal náměstkem ministra vnitra. V únoru 1953 pak byl povýšen do hodnosti generálmajora.
0: Takže pokud to zhrneme. Vynálezce obludných elektrických bot používaných v uherskohradišťské věznici a strůjce elektrické železné opony Ludvík Hlavačka se za 5 let své služby u Sboru národní bezpečnosti stal generálmajorem a hlavním velitelem speciálního vojska pohraniční stráže. Jeho poklesky měly být sice vzaty na vědomí, ale s velkou pravděpodobností jenom tak velmi okrajově, či spíše měly být zahlazeny. A soudruh generálmajor Ludvík Hlavačka pokračoval, jak se můžeme dozvědět z dalších archivních dokumentů. V září roku 1953 pracovnice pohraniční stráže, tedy Hlavačkova podřízená, Miroslava Uhrová vypovídá.
3: Když jsem odmítla cigaretu, protože nekouřím, sedl si najednou na opěradlo mého křesla a řekl mi, že nevezmu-li si cigaretu, dá mi pusu. Považovala jsem to za nezvykle hloupý žert a odmítla jsem. Na to mne chytil do náruče a přes můj odpor mne začal líbat. Bylo mi tak líto představ, které jsem o něm měla jako o veliteli, že jsem nezakročila nijak ostře, ale snažila jsem se její slovy přivést k rozumnému jednání. On však viditelně nechtěl se mnou mluvit, od všeho i hned utekl a neustále po mně chtěl polibky. Vykládal mi hlouposti, že již co mne zná, myslel na to, že mne jednou bude muset políbit a že on vždycky udělá, co si přece vzal.
0: V další výpovědi pak dotyčná pracovnice uváděla, jak za její nevstřícnost vůči nadřízenému Hlavačkovi se jí následně mstil a co všechno tam zažila. Tentokrát už někdo zareagoval?
2: Hlavačka dostal písemnou výstrahu za takzvanou nepostačující služební způsobilost, respektive za neskrývané promiskuitní jednání. Náměstek ministra národní bezpečnosti Stanislav Baudyš připravil jeho odvolání z funkce velitele pohraniční stráže, což se ale nestalo, protože do věci zasáhl jiný náměstek ministra Oskar Jeleň. Hlavačka byl znovu uklizen, tentokrát na operační školu v Sovětském svazu.

0: 18. prosince v roce 1954 pak bylo zpracováno další hodnocení generálmajora Ludvíka Hlavačky, a to Jaroslavem Radechovským.
1: Dle služebních posudků se generálmajor Hlavačka osvědčil. Po ustavení do funkce velitele pohraniční stráže podařilo se mu v poměrně krátké době překonat počáteční obtíže, přestože neměl žádného předběžného vojenského vzdělání. Ve Vševojenském institutu při ministerstvu vnitra Sovětského svazu, přestože nastoupil téměř 5 měsíců po zahájení, svou houževnatostí promeškanou učební látku zvládl a zařadil se mezi nejlepší žáky. Školu úspěšně dokončil s výtečným prospěchem. V září 1955 vedením ministra vnitra byl projednáván nesprávný poměr soudruha Hlavačky k podřízeným. S ohledem na třídní původ, zkušenosti, které od roku 1945 v bezpečnosti získal, a zejména na vynikající výsledky, kterých docílil při studiu ve Svazu sovětských socialistických republik, lze očekávat, že soudruh Hlavačka se ve své funkci náměstka ministra vnitra pro vojsko osvědčí.
0: Zhrneme-li sled údajných kladných zásluh Ludvíka Hlavačky, do jednoho slova může to být, že se osvědčil. A stává se 1. ledna roku 1955 náměstkem ministra vnitra pro vojska tohoto rezortu. Co všechno Hlavačka mohl z titulu své funkce řídit?
2: Pohraniční a vnitřní stráž, do ledna 1955 vojenskou kontrarozvědku a správu civilní a požární ochrany a takzvaný mobilizační odbor.
0: Vedl si jak?
2: Vydržel ve funkci 7 let, ale postupně se u něj projevoval určitý duševní nápor a v lednu 1962 byl proto z funkce náměstka ministra vnitra odvolán.
0: Kam s Hlavačkou?
2: V polovině února 62 se stal náčelníkem vojenského učiliště pohraniční a vnitřní stráže Julia Fučíka v Bruntálu. Jeho problémy, zejména zdravotní a psychické, se ale prohlubují a tak ve funkci vydrží něco přes rok. Na konci srpna 1963 je přemístěn na pozici staršího referenta zvláštního odboru ministerstva vnitra.
0: Co Pražské jaro?
2: To je rok 1968 a Hlavačka na konci května odchází do důchodu. Jakémukoliv postihu uniká. Během normalizace žije naprosto v ústraní a neupozorňuje na sebe.
0: Jeho jméno se do veřejného prostoru vrací až po pádu komunistického režimu v Československu. V polovině 90. let patřil mezi vyslýchané. Připomeňme, že tomu bylo již několik let po dosažené 80. Týkalo se to vyšetřování justiční vraždy bývalého četaře Jeřábka. Ten sloužil jako pohraničník u roty u Plešného jezera, utekl do Rakouska, ale českoslovenští pohraničníci ho pronásledovali. Byl jimi postřelen, ale to už bylo na území Rakouska. Ovšem oni ho opět odtáhli na území Československa. Následně byl pan Jeřábek obviněn z velezrady, pro výstrahu popraven oběšením. Vyšetřovatel Úřadu pro dokumentaci zločinu komunismu Adolf Rázek k tomu napsal.
3: Hlavačka tím dal jasně najevo, že předpisy a zákony se v zájmu třídního práva nemusí dodržovat. Hlavačka byl obviněn za zřízení elektrických zátarasů a za své praktiky v uhersko-hradičském vězení. Za své činy však nikdy nebyl souzen.
2: Ke své odpovědnosti se vždy odmítal přihlásit. Soudní jednání po roce 1989 bojkotoval, ať už z hlediska zdravotního stavu nebo střídáním obhájců. Tím se soudní řízení protahovalo. Ludvík Hlavačka zemřel ve věku 94 let v Humpolci v srpnu 2005.
0: Dodejme, nepotrestán. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: strůjce železné opony Hlavačka se nezbláznil? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
2: Zbláznil, často se choval jako nevyrovnaný, nepříčetný a vyšinutý člověk. V demokratickém státě by se někdo takový nemohl nikdy dostat do bezpečnostních struktur a dosáhnout takových výsad a pozic. včetně finančního zabezpečení.
0: Připomeňme si vyučený karosář s jednoročním kurzem v Československu a pár měsíci údajného v uvozovkách studia v Sovětském svazu. Jaká byla kritéria pro výkon těch vrcholných funkcí?
2: Zásadní bylo, že dotyčný musel být věrným, oddaným a evidentně všeho schopným komunistou. A musel mít také správný proletářský původ.
0: Kdo další by měl být vedle Hlavačky hnát odpovědnosti, že takto zřejmě vyšinutý a zároveň neprofesionální a nevzdělaný v daném oboru člověk byl v tak významných funkcích?
2: Ti, kdo ho do funkce dosadili, dlouhodobě ho na vrcholu bezpečnostního aparátu udržovali a tolerovali všechny jeho hnusárny, to znamená vedení Komunistické strany Československa, které bylo o jeho problémech detailně informováno a přesto proti němu adekvátně a autoritativně nezasáhlo.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: půl čtvrté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Do Velké Británie na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. A zemědělci v Česku dokončují žněv, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky, informovalo o tom ministerstvo zemědělství. A sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech a Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
3: Uzavřená dálnice D1 u Přerova a taky tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále uzavřená za Přerovem. Na kilometru 272 odklízí už jen poslední zbytky po dřívější nehodě osobního auta. Odklon je ale stále vedený v exitu 272, už by ale brzo mohl skončit. Připomínáme stále platnou uzávěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Obousměrně se nedá projet kvůli servisu technologií. Bubeneckým tunelem se jede a u Letenské pláně pokračujte po povrchu ulicí Milady Horákové. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem zbystřete za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 47,5 stojí v odstavném pruhu kamion s poruchou. Před chvílí na místo přijela světelná šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noci teď polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce rozšířit právo na asistovanou reprodukci i pro single ženy. Dosud o to musí ženy žádat spolu s mužským partnerem a některé lidskoprávní organizace to považují za diskriminační. Ani odborníci z etické komise ministerstva se přitom neshodují, zda jde v současnosti o dobrý nápad. A výrazné odmítnutí přišlo od ministerstva práce a sociálních věcí, ač oba resorty řídí hnutí ANO. Proč vzbuzuje téma takové kontroverze? Jsou česká pravidla pro reprodukční zdraví příliš přísná nebo naopak volná až moc? Je dítě dar nebo na ně máme mít právo? A kde končí práva single matek a začínají práva dětí, například znát své biologické rodiče? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Ve studiu srdečně vítám psycholožku Hanu Konečnou, českou zástupkyni ve výboru pro bioetiku Rady Evropy a členku etické komise Ministerstva zdravotnictví. Hezký den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A diskutovat bude spolu s Irenou Hůlovou, expertkou na lidská práva z organizace Lobio. Dobrý den.
5: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
4: Tak dámy, otázka na úvod je celkem jasná. Jste pro či proti liberalizaci reprodukčních práv a jejich rozšíření i na single ženy? A pro úplnost dodám, že jde konkrétně o přístup k asistované reprodukci a umělému oplodnění in vitro. Paní Hulová.
5: Dobrý den, tak já budu dneska zastupovat tu stranu pro. Já si myslím, že asistovaná reprodukce nebo metody asistované reprodukce by měly být dostupné i single ženám. A na úvod bych ráda zmínila, že si to nemyslím jenom já, ale myslí si to skoro 80% států Evropy.

0: vy byste skutečně asi mluvila o diskriminaci. Já se optám paní Konečné, jak to vidíte vy za současného stavu v současné době. Proč neumožnit single ženám asistovanou reprodukci? Jsou nějaké argumenty proti?
1: Já zde teda zastupuji ten protinázor, že jsem proti. Uznávám, že spousta zemí už to dávno dovoluje a je třeba říct, že jsou to ale většinou země s úplně jiným právním systémem, jinak nastavené na ochranu práv dítěte a ochranu práv dárců. A ještě je třeba vědět, že v souvislosti s novou evropskou legislativou týkající se látek lidského původu budou nastavená úplně jiná pravidla, na která Česká republika vůbec není připravena.
0: Nejsme připraveni na nová pravidla, ale je to argument pro nepřijetí této dílčí novelizace?
1: Ta novelizace urychlí ten tvrdý náraz do zdi, jaký nás čeká s asistovanou reprodukcí.
0: A ještě, aby to bylo jasné, o jakém tvrdém nárazu mluvíte?
1: Debata v asistované reprodukci kolem jejich legislativních, psychosociálních a etických otázek se v posledních letech, obzvlášť posledních, já nevím, 3-5, výrazně změnila, kde už není takový důraz, nebo není jenom důraz na dostupnost těch procedur, jako je důraz na odpovědnost za procedury v dlouhodobém horizontu, třeba i několik generací.
0: Budeme o tom diskutovat. No. Paní Hůlová, aby bylo jasno, řešíme tady v rámci České republiky dílčí diskriminaci single žen oproti ženám žijícím ve dvojici v heterosexuálním vztahu, anebo v podstatě teď momentálně se nacházíme v době, kdy se diskutuje o daleko širším medicínsko-právně etickém problému, kdy možná i v Evropě dochází k nějakému zase laicky řečeno protitrendu, kdy i evropské země, které jsou liberálnější než my, zvažují nějaké revize?
2: Já myslím, že je důležité, abychom se drželi toho tématu, a to je opravdu rozšíření metod asistované reprodukce na single ženy. Nic jiného tato debata a tato novela, kterou představil ministr Vojtěch, neobsahuje. A to je opravdu důležité. My v té debatě se točíme okolo toho, zda matky, single matky, jsou dostatečně kompetentní zajistit milující bezpečné prostředí pro své děti. Zda mohou být primární pečující osobou, která přinese na svět děti, které budou milovány, budou mít zajištěný well-being a svůj rozvoj. A já doufám, že v Česku si nikdo nemyslí, že solo matky nebo matky samoživitelky nejsou schopné být těmito ženami, které přivedou na svět a mohou vychovat děti, které se dobře rozvíjí.
0: No možná, že si to myslí někteří lidé. No, paní Konečná,
2: pokud by si to někteří lidé mysleli, tak já myslím, že je dobré říct, že v Česku pouze 2% mužů využívá rodičovskou dovolenou. Já si myslím, že v Česku opravdu jako většina lidí si naopak myslí, že jsou to ty ženy, které jsou primárně pečovatelkami o dětmi a jsou ať už biologicky nebo sociálně k tomu přetoučené. Já neříkám, že se vším tím musíme jako souhlasit, ale česká společnost opravdu si myslí, že ženy jsou těma pečovatelkami a nemyslím si, že matky samoživitelky nejsou schopné zajistit milující bezpečné prostředí.
0: Tak paní Konečná, nakolik vlastně je legitimní argumentovat tou šíří celé problematiky, která se samozřejmě týká i zodpovědnosti státu, já nevím, anonymity, neanonymity dárců, gamet a tak dále, o tom můžeme diskutovat dál. Nakolik je legitimní to takhle rozšiřovat, když, jak jsme teď slyšeli od paní Hulové, bavíme se v podstatě o jedné dílčí záležitosti, o rozšíření práv na asistovanou reprodukci z žen, které žijí v heterosexuálním vztahu, i na single ženy bez souhlasu muže.
1: Já si myslím, že zúžení debaty právě na to single ženy versus vdané ženy je neodpovědné, zjednodušující a zavádějící. Pokud přistoupíme na další rozšíření asistované reprodukce, mění se úplně rámec té asistované reprodukce z léčby neplodnosti na metodu tvorby rodiny. A pokud je to tvorba rodiny, tam jsou ještě mnohem výraznější požadavky na dodržování nebo na zohledňování práv

0: ostatních zúčastněných stran.
1: Počkejte, jenom abych to uchovala, no, než to zapomenu. Jo. Vy jste řekla, že se to mění z léčby neplodnosti.
0: Ano.
1: Ale jak je na tom dnes neplodná single žena, respektive žena, která třeba má, no ano, jak je na tom dneska neplodná single žena, ta vlastně nemá možnost tedy, nemá rovný přístup k téhle zdravotní službě.
0: Není to u nás ta zdravotní služba je definovaná jako nemoc páru. Já pamatuju dobu, kdy jsem se začínala angažovat v této oblasti a je to hrozně zajímavý, jaký oblouk to za těch 30 let vzalo, kdy my před těmi 30, 25 lety jako psychologové a zástupci pacientských organizací jsme bojovali za to, aby neplodnost byla vnímána jako záležitost páru.
1: No ale dobře, ale jako...
0: A teď už jsme zase
1: proč?
0: Úplně někde.
1: Já vám rozumím, ale nebudeme zacházet tolik do historie. Ano. Spíš má to být problém páru, anebo to má být otázka, kterou by měla mít právo řešit samotná žena.
0: A může mít žena sama o sobě dítě?
1: No a to je otázka, proč by nemohla? Spousty žen mají sami o sobě děti.
2: Tak já bych tady moje paní kolegyně řekla, že se mění rámec, ale on se mění v tom, že naopak dává větší právní jistotu jak těm dětem, těm ženám, tak i těm mužům, kteří v dnešním současném systému musí podepsat ten papír té ženě, že může podstoupit tu asistovanou reprodukci. Ale to vytváří takzvanou jako šedou zónu, kdy po narození toho dítěte ten muž nemusí být uveden v rodném listě, on se vůbec nemusí angažovat jako právní nebo biologický otec toho dítěte, ale kdykoliv v průběhu života toho dítěte může přijít a může se domáhat těch rodičovských práv a stejně tak může přijít to dítě nebo ta žena a domáhat se těch rodičovských práv na tomto muži, ač on nepodepisoval ten papír s tím úmyslem, že chce být tím skutečným otcem.
1: No takže to je dobře nebo špatně, jenom abych jsme se v tom vyznali a posluchači, co se vlastně teda teď tím návrhem, se kterým vy souhlasíte, má změnit směrem k lepší bezpečnosti, k menším zdravotním a sociálním rizikům.
2: No, tento návrh umožní těm single ženám samostatným stát se těma rodičkami a nevstupuje do toho žádný muž, který podepisuje ten papír, jenom aby ta žena to mohla takzvaně podstoupit.
1: A co říkáte na názor, který tady prezentuje paní Konečná, nebo na otázku, že jestli může mít žena sama dítě?
2: Protože ale nejdůležitější totiž si je uvědomit, že ten zásadní faktor pro výchovu dítěte a jeho well-being je, zda je chtěné. Opakovaně výzkumy uvádí, že je to právě to, že ty rodiče jsou připravené na to rodičovství, že se na něj dokázali připravit, ať už jsou to single matky, že jsou finančně zabezpečený a že to dítě se narodilo do chtěného prostředí. Pokud je to muž, který jenom podepsal papír, aby žena mohla, tak to on přece nechtěl to dítě.
1: Ale to nikdo nechce, aby muž jenom podepsal papír, že? To asi nebude chtít ani paní Konečná. No. Nepřesvědčila vás paní Hulová o tom, že milující matka, která chce mít dítě, že může dítě mít a vychovávat ho?
0: Ona může i dneska, protože může například zažádat o osvojení, kde mohou osamělé ženy i osamělí muži žádat.
1: Může anebo, ovdovět, může cokoliv.
0: Může něco samozřejmě, ale... Nemůžeme popírat biologické zákony, že v každém případě, i když je to biologická, i když je tam láska a všechno, takže prostě ten muž tam nějak figuruje, i když tady v tom případě jenom redukován na pytlík spermií.
1: Právě.
0: Takže on tam každopádně
1: figuruje
0: nějak
1: nebo
0: figuruje.
1: Nefiguruje. Figurují tam darované gamety, tedy ano. Darované spermie v případě umělého oplodnění ženy ze spermbanky. A já se ptám vás, Ireno Hulová, není to tak, že se tady role otce de facto úplně vygumuje?
2: Ano,
1: ta otcovská, rodičovská role
2: ty
1: vlastně
2: tam
1: tady
2: stále
1: nefunguje.
2: Ano. A já myslím, že pak se musíme podívat na to, co empirické a peer-reviewed studie, výzkumy, dlouholeté výzkumy uvádějí, co je vlastně důležité pro ten zdravý vývoj toho dítěte. Já bych ráda ocitovala profesorku Golombok, která je z Cambridgeské univerzity z Centra rodinného výzkumného centra, která má za sebou desítky let výzkumu a uvádí tam, a teď cituji, že nebyly zjištěny žádné rozdíly v kvalitě rodičovství mezi typy rodin, ať už se teda jednalo o single matky nebo heterosexuální právě, rodiny. Kromě nižšího,
1: nebo homosexuální rodiny.
2: Ano, ano, také. Kromě nižšího stupně konfliktu mezi matkou a dítětem v rodinách se solo matkami. Nebyly zjištěny ani rozdíly v adaptaci dětí. Zjištění naznačují, že solo mateřství samo o sobě nevede k psychickým problémům u dětí.
1: Umím si představit, pardon, že vám skáču do řeči, že z konzervativních kruhů přijdou jiné studie, které budou zase argumentovat nějak jinak. Studií v těchto měkkých vědách může být velká spousta. Ale jak to je tedy, když teď to otočím a zeptám se z pohledu dětí? Není hlavním argumentem proti to, že dítě má podle mezinárodní úmluvy o právech dítěte právo znát své biologické rodiče, respektive takhle, má právo znát své rodiče? Jak je to silný argument proti vlastně povolení této asistované reprodukce i pro single ženy, kde muž vlastně nemusí vůbec figurovat, může to být dárce, paní Konečná?
0: Takže shodli jsme se na tom, že ten muž tam stejně nějak figuruje, i když je redukován tedy jenom na nějaké buňky.
1: No problém je možná, že tam právě nefiguruje, protože anonymní spermbanka je anonymní a u nás v České republice pořád platí anonymita. Takže vlastně dítě nemá šanci toho anonymního dárce poznat, pakliže teda nebudeme mluvit o pokročilých genetických testech.
0: Já myslím, že jednak o těch pokročilých genetických testech by se mluvit mělo, ale ještě tady bych ráda mluvila o těch výzkumech z Susan Golombok, které jsou vnímány jako podpora jakéhokoliv rodičovství. Ano, ona tam říká, jak ty vztahy, a samozřejmě je možné diskutovat o metodologii výzkumu, jakými cestami k těm závěrům došla, ale hlavně ona tam říká jednu podmínku, a to, že ten psychický vývoj toho dítěte nemusí být jiný než psychický vývoj dítěte v heterosexuální rodině, pokud od malička ví, že je počato asistovanou reprodukcí a pokud má přístup k identifikujícím údajům o dárci nebo dárkyni, jenom k tomu zákonu. Tak. Tam zatím není mluveno o tom, že to může být třeba i z darovaného vajíčka, protože ty ženy, co žádají o osamělé rodičovství, bývají vyššího věku a často potřebují i darovaný vajíčko, takže vlastně do toho můžou vstupovat ještě i další osoby.
1: Právě. Ano, paní.
2: Můžu na to jenom rychle reagovat. Já bych ráda upravila to, že to není pokud, ono to v tom výzkumu tak to nezaznívá. V tom výzkumu zaznívá, že opravdu ano, rodiče, které mluví se svým dítětem od útlého věku o tom, jak byli početi, jak přišli na svět, tak se projevuje, že v nějakých případech to bylo jako benefitující a ona je toho názoru, že by se to mělo s těmi dětmi veřejně sdílet. A právě proto bychom měli tady legalizovat tu cestu a vyvést to z té šedé zóně a sejmout z toho jakési stigma. Protože to je právě to, že ta společnost žije v tom stigmatu a to pak vede k těm rodičům, že se bojí s těmi dětmi o tom mluvit, neví, jak o tom mluvit, že se můžou setkávat s nějakým posměchem od svých spolužáků, spolužeček a podobně. Je to naopak to, že to jako normalizujeme, vyvedeme to z té šedé zóny a řekneme ano, takovéto rodiny tady jsou, jsou stejně milující, mají stejně milující rodiče a není na tom nic špatného.
1: Posloucháte diskusi Ireny Hůlové z neziskové organizace Lobio a psycholožky a bioetičky Hany Konečné.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dotkli jsme se toho, že na rozdíl třeba od Německa nebo tuším i Belgie, u nás v České republice se pořád dodržuje anonymita dárců. To je ale jaksi paralelní problém, který tou novelizací předkládanou ministrem Vojtěchem se vlastně vůbec nějak nevyřeší. Takže já bych se chtěla vrátit k tomu meritu věci, k té dílčí změně zpřístupnění IVF, asistované reprodukce pro single ženy. Paní Konečná, kde je ta hlavní obava? Z čeho plynou rizika, že by se něco strašného stalo, kdyby se to zpřístupnilo právě single ženám?
0: Ten problém, který už tady existuje, protože asistovaná reprodukce s dárcovstvím se u nás samozřejmě dlouho dělá a jsme velkým cílem pacientů ze zahraničí, tak tím se ještě zase rozšíří další okruh lidí, kteří o takovouto pomoc budou žádat.
1: A co hrozí?
0: My máme anonymní dárcovství, kdy dítě nemá možnost zjistit identitu dárce a ty rodiče taky ne a dárce nemá možnost zjistit identitu toho dítěte. A jak tady kolegyně ukazovala na začátku tu mapku, tak naprostá většina zemí, které umožňují asistovanou reprodukci s dárcovstvím, má neanonymní dárcovství.
1: No dobře, ale není to otázka potom na ministerstvo zdravotnictví, samozřejmě vaše parketa i v rámci etické komise tohoto rezortu, požadovat i tuto změnu navíc k té změně, aby i single ženy mohly žádat o IVF. Není to něco, co je vlastně mimo běžné? Já se totiž pořád ptám na to, jaké jsou problémy spojené s tím, že to povolíme těm single ženám. Hrozí třeba, že tady budou běhat, já nevím, stovky polosirot ročně, které se budou za 10 let dožadovat své identity?
0: To rozhodně hrozí už teď, ale ne polosirot, ale dětí narozených díky darovaným vajíčkům. A jsme v obrovském riziku právním, že tyhle děti, které jsou z jiných zemí, kde mají právo zjistit identitu dárce, tak se začnou toho práva dožadovat. Jo, začnou ho uplatňovat.
1: Začnou ho uplatňovat ve své domovské zemi, v cizině, kde žijí kde žije třeba matka.
0: Ty sociální rodiče.
1: Ano, ano.
0: Ale žádat naše Českou země... republiku, aby otevřela registry.
1: A tam se znovu ptám já, není to tedy otázka na to zpřístupnit nebo zrušit anonymitu dárců? Není to...
0: To je samozřejmě základní podmínka toho, aby se otevřelo single mateřství nebo i single otcovství, protože když bude mluvit o diskriminaci, tak proč není dokázáno, že by osamělá žena byla lepší rodič než osamělý muž, takže
1: je to, čili je vy byste takhle, byla pro to povolení single ženám pod podmínkou zrušení anonymity, chápu to dobře?
0: Ne, já si myslím, že ta debata o tom, jestli povolit single mateřství, by měla následovat až výrazně později po debatě nebo po krocích k od anonymnění dárcovství a naplnění podmínek pro asistovanou reprodukci, pro provádění asistované reprodukci dle současných evropských standardů, to je Evropská úmluva o právech dítěte, nařízení o využívání substancí.
1: Paní Hulová, jak vy se k tomuto stavíte, že je tady spousta samozřejmě složitostí, které by se měly ideálně vyřešit, ale...
2: Ano,
1: otázku,
2: tady teď to zaznělo poměrně hodně, tak já se to pokusím trošku oddělit. Myslím si, že zásadní, co bych ráda vypíchla, je, že paní Konečná řekla, že i kdyby jsme měli neanonymní dárcovství, tak by nebyla pro, aby se asistovaná reprodukce single ženám umožnila. Čili tady se vůbec nebavíme o tom meritu, to je úplně jiná debata. Tady se prostě single, ten návrh, tak jak je postaven, se nedotýká té problematiky anonymního dárcovství a evidentně
1: neanonymita by nestavila. Není to chyba toho návrhu?
2: Myslím, že to je něco, co je jako spoustu zemí taky nemá. Tady zaznělo, že většina má neanonymní dárcovství. To není pravda. V evropských zemích je to pouze 13 zemí, které mají neanonymní dárcovství.
1: Je to zhruba polovina, řekněme.
2: No, těch 45 zemí, to není, 13 není polovina. Naopak 14 zemí má anonymní dárcovství a zároveň umožňuje single ženám podstoupit IVF. Takže tady bychom měli argumentovat tím, jak ta situace opravdu skutečně je. A zároveň, když byste tady zmínila single otcovství, to nás zase přivádí k úplně jiné problematice. Tam samozřejmě muži nemůžou otěhotnět, tam se dostáváme k problematice náhradního mateřství a to je úplně jiná oddělená debata. My se tady opravdu bavíme, meritum té věci, té debaty je o tom, zda single ženy můžou být milujícími matkami, které zaručí bezpečné prostředí pro výchovu a well-being dětí.
1: Tak a vy myslíte, že mohou a vy myslíte, že asi nemohou?
0: Já myslím, že není možné v této debatě to zúžit tadyhle na tu otázku. Já si myslím, že to prostě není možné.
1: Dobře. Zajímá mě pohled těch dětí. Nenarozené děti dát souhlas nemohou, ale jak se k tématu staví ty děti dnes už dospělí lidé, kteří byli počati z dárcovských gamet, či díky třeba jedné jenom gametě, typicky spermii od anonymního dárce. Když jste obě argumentovali výzkumy konkrétní vědkyně, tak i tyhle výzkumy musí existovat, že? Paní Konečná. Dá se říci, že většina, majorita dětí počatých ze zkumavky, že žije spokojeně a že jenom menšina má, řekněme, nějaké problémy, krize identity a tak.
0: To se vůbec říct nedá, protože ty výzkumy, které dělala Susan Golombok dlouhodobé, tak ty jsou jenom na velmi malé skupině lidí, ona je sledovala 30 let. Není to reprezentativní výzkum, který se dá zobecňovat a ona to sama na svých konferencích, nebo vždycky to tam říká, že to nelze zobecňovat, že to je speciální skupina.
1: Takže my ani po, řekněme, 50 letech používání IVF vlastně nevíme, jestli ty děti narozené touto cestou jsou většinově šťastné nebo většinově nešťastné?
0: Za prvé se hrozně špatně definuje, co je být šťastný a nešťastný, čeho oni to většinou měří, jako jestli mají úspěchy ve škole, jestli mají kamarády, jestli mají dobrý vztahy s rodičema. Takže to je
1: dobře, krize složitý identity. Téma. Je to složité.
0: A jednak oni ty výzkumy ani nejdou dělat, protože většina těch dětí to dneska neví, protože dřív se prosazovalo a u nás se prosazuje ještě anonymní dárcovství. Dřív to bylo i u adopcí, tam už se od toho odstoupilo. Takže ty děti to neví, neprocházejí těma výzkumama, ale jsou zase velmi omezené výzkumy speciální skupiny dětí narozených díky dárcovství, kteří se sdružují do různých svépomocných organizací a z těch jejich výzkumů zase vychází něco jiného, že pro ně to byl šok. A ty trvají na tom, že anonymita musí se
1: zrušit. Na druhou stranu, není lepší se narodit, než nenarodit, paní
2: Hulová? No, já myslím, že my, paní Konečná tady ale to zaměňuje peer-reviewed výzkum z reprezentativních výzkumných univerzit. A co vy tady třeba zmiňujete? Já jsem se právě podívala na článek, kde jste koautorkou, kterou jste vydala teď asi před měsícem nebo dvěmi, právě k tady té asistované reprodukci a rozšíření na single matky, kde tam právě uvádíte tři zdroje, protože asistovaná reprodukce z dárcovství škodí dětem. Jako jeden z těchto tří zdrojů je tam We Are Donor Conceived, což je organizace, která veškeré své data získala tím, že formulář zaslala do dvou facebookových skupin. Já
1: no,
2: prosím, bych nechtěla... Ano, to všichni, ale...
1: Rozumím. Dámy, je mi to líto, víc se nám do pořadu nedostane, pouze jsme téma otevřeli. Děkuji pro tentokrát Ireně Hůlové z organizace Lobby a psycholožce Haně Konečné. Od mikrofonu se hloučí Lucie Vopálenská.
2: Děkuji za pozvání.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
5: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
4: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
5: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
4: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
5: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
4: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
5: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
3: 90kové léto.
6: Porno je práce jako každá jiná, říká herečka Tara White.
7: Herci mnohdy, když to nejsou takový ty rychlý scény na internet, tak mnohdy filmové scény se točí třeba i 8 hodin. Jo. Takže všichni jsou opravdu rádi, že si dají večer dobrou večeři, skleničku vína a jdou spát, aby ráno zase v 7 herečka vstala a šla na make-up.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Lidí bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Na většině území Francie je kvůli suchu nedostatek vody. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále evropského šampionátu. A dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. když chcete vědět proč.
8: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá, v červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat úřadu práce.
9: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
10: Což je o 1078 více než v červnu.
9: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
11: Zároveň za 1, 2, 3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
9: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
8: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
12: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
13: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
12: Řekla místo starostka obce Saint-Marie-Omin Gaëlle Kočibušicová. Obec vezvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
8: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
14: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
15: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
14: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
16: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
14: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
8: Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval, ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále meetingu v Birminghamu postoupili dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů, titul získala Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Indegbrigsten vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na krauařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
17: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
18: Opět průjezdná D1 u Přerova a blokovaný nájezd na D11 u Bříství. Dálnice D1 je na trase Ostrava-Brno u Přerova opět průjezdná. Následky nehody na 272. kilometru se podařilo odstranit a provoz je obnovený v běžném režimu. Pozor naopak dejte, pokud je najíždíte na dálnici D11 ve směru na Prahu u Bříství. V nájezdu se vzpříčil kamion a na dálnici se nedá najet. Exit 18 je uzavřený a čeká se na těžkou techniku. Jako objížďka může sloužit silnice 611 přes Nehvizdy a Jirny. A ještě dálnice D1, čerstvá nehoda ve směru z Brna do Prahy, za sjezdem na Ledeč nad Sázavou blokují nabouraná dvě osobní auta. Levý jízdní pruh, je to na kilometru 77, není to označené, opravdu velmi čerstvé, tak dávejte velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ještě ojediněle objevit přehánky. Ochladilo se na 17 až 13 stupňů, ráno a dopoledne pak čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách bude většinou kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné státní rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Dobrý den, vítejte v našem
20: Dobrý
19: studiu.
20: Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
19: Pokračují vedra, v řadě zemí jsou velké požáry, počasí má dopad na energetiku, hodně pozornosti vyvolalo třeba omezení provozu maďarské jaderné elektrárny Pakš kvůli nízkému průtoku Dunaje. Je Česko dostatečně připraveno na kritické situace, které by v důsledku tohodle všeho mohly přijít?
20: Tak ono slovo dostatečně a krizové stavy nejde dohromady, protože se připravujete na krizové stavy tak, jak je čekáte, a pak vás vždycky něco překvapí. Ale samozřejmě, když to vezmu z hlediska sucha, z hlediska cisteren, tak těch máme dostatek, jsme schopni obcím a zejména těm menším obcím, protože u těch velkých obcí je to o vodovodním řádu a tam to zásobování je většinou zajištěno jinak, takže v tomto směru jsme, myslím, připraveni. Co se týká sucha, tak je to samozřejmě případně o hasičské speciální technice, o hadicových systémech, speciálních kontejnerech, ty také máme, takže pokud jsou velké požáry, tak hasiči je od nás mají k dispozici. A samozřejmě mohou to být i elektrocentrály, protože pokud je sucho, může být případně i blackout, tak tady také máme dostatečné množství elektrocentrál. Samozřejmě otázka je jejich kapacita, modernost, ale vždycky vás může něco překvapit a vždycky je to tak, že po všech krizích, které byly v minulosti, tak se dělá analýza a opět se vytváří systémy, jak tu připravenost zlepšit. Takže vždycky je co zlepšovat. Takže já si myslím, že připraveni jsme, ale abych dal ruku do ohně za to, že nás nemůže něco překvapit, tak to samozřejmě nedám.
19: Když vezmeme postupně některé ty věci, o kterých jste mluvil, začnu těmi cisternami a dodávkami vody. Vy jste ve čtvrtek v ranním interview Radiožurnálu říkal, že aktuálně od vás mají cisterny půjčeny 3 obce, 1 na Klatovsku, 2 na Rakovnicku. Od té doby přibyly, ptají se další starostové, řešíte další takové
20: reálně
19: obce?
20: Další obce nepřibyly, ale těch dotazů starostů máme hodně, a nebo respektive žádosti reálně na stole nemáme, ale dotazy od starostů máme. Na mě to dělá dojem, že starostové především v malých obcích jsou z té situace stále více a více nervózní. Ale samozřejmě to, že nemáme žádnou žádost, se může kdykoliv jakoby změnit. Pro mě je podstatné, že jsme schopni v tuhle chvíli starostům cisternou pomoci.
19: Samozřejmě, kolik máte v záloze cistern? Kolika obcím byste byli schopni
20: máme
19: pomoci?
20: Máme několik stovek cisteren. Samozřejmě ono to není jenom o cisternách, je to o autocisternách, o vlastních cisternách, o úpravnách vody, a máme také potrubí, kdyby bylo potřeba, kterým lze dovést vodu z bodu A do bodu B, čili ale ten základ jsou cisterny a těch máme několik stovek.
19: Když říkáte, že máte potrubí, mě to zaujalo už minulý týden, říkáte z bodu A do bodu B, jak vzdálené ty body mohou být, jinými slovy, kolik kilometrů toho potrubí máte?
20: Tak máme několik desítek kilometrů toho potrubí, samozřejmě jsou to takové, jednoduše řečeno, plastové roury, které se pospojují a připojí se k tomu čerpadlo a tak, jak znáte doma normálně zahradní hadice, tak tohle to jsou hadice s větším prostě průměrem, čili to je prostě normální technika. Prostě může se stát, že potřebujete vodu dovést do větších vzdáleností. Samozřejmě problémy jsou s tím, že to musí být správně hygienicky ošetřeno, takže ono to není jednoduché, ale základ je, že i takovouto věc máme a pokud je jenom v našem skladu, tak je to dobře. Já vždycky říkám, lepší je mít víc věcí ve skladě, než nemít vůbec nic a přijde potom krize a jste bezradní, protože on ten problém je v tom, že jakmile vás nějaká krizová situace překvapí, tak na tom trhu už nic není, nic nekoupíte, je nedostatek, takže od toho jsou státní hmotné rezervy, nejenom ty prostředky na sucho.
19: Když se vrátím ještě k těm cisternám, mě zaujalo, že sice máte cisterny, říkáte několik stovek, ale nemáte vodu. Je to dobře? Opravdu se dá spoléhat, že ve všech krizových situacích, které mohou nastat, bude vždycky voda k dispozici?
20: Tady z mého pohledu bohužel nemáme vodu. Jsou kolegové, šéfové státních hmotných rezerv, kteří vodu mají. Například v Polsku nebo ve Slovensku a mají většinou vodu buď balenou, to znamená ty klasické petlahve, nebo mají balenou v takových plastových sáčcích, několika litrových, a nebo mají ty plastové sáčky a mají k dispozici smluvního partnera, který by jim v případě krizové situace vodu dodal. Já říkám bohužel, u nás my v tuhle chvíli vodu nemáme, takže samozřejmě pokud starosta zavolá, půjčíme mu cisternu, to zajistíme velmi rychle ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Ten mechanismus by, věřím, starostové měli už dneska znát, pokud nevědí, tak se doptají, my jim tu informaci dáme, v tomhle není problém, ale dopravíme jim na určené místo cisternu, která je bohužel bez vody a samozřejmě řada starostů si stěžuje, nebo stěžovala, říkala, vy nemáte vodu a my říkáme ne, tu vodu si prostě musíte zajistit.
19: Budete navrhovat změnu? Budete navrhovat, aby přibyla voda do státních hmotných rezerv?
20: Já o té vodě hovořím už několik let. Z mého pohledu by mě dávalo smysl mít vodu podzemní, protože jsou u nás lokality, kde je dostatek podzemní vody. A moje představa by i v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení. Ten návrh není na mě, protože my jako státní hmotné rezervy můžeme maximálně dobrým slovem doporučit, ale ten systém tvorby státních hmotných rezerv má vždycky svého gestora a v tomhle případě se to týká buď ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního prostředí. Oni mají kompetenci za vodu.
19: A tu dobrou radou se obrátíte na tahle ta ministerstva?
20: Určitě, touhle dobrou radou se obracím na několik již ministrů. Debata je o tom, že téma je to zajímavé, ale zatím ten reálný požadavek stále u nás nemáme.
19: Kolik by tohle stálo?
20: Ten požadavek mít tu vodu? Ano. Já si myslím, že by to nebylo nic drahého, protože my jsme v jednu chvíli debatovali i o množství těch podzemních vrtů. Těch je tady k dispozici poměrně velké množství, dají se vybrat i ty, které jsou, dejme tomu, majetku státu nebo blízko majetku státu a udržování těch vrtů by byla záležitost standardních zkoušek, čili tohle by určitě nebyla nějaká extrémně drahá záležitost a určitě by bylo dobré, abychom měli i baličku na pitnou vodu nebo několik baliček na pitnou vodu, protože celkem je praktické, když se něco odehrává, tak abyste vedle té cisterny třeba těm občanům dodal na místo buď ty petlahve, anebo prostě takové ty starší občané si pamatují vlastně plastové pytlíky, ve kterých bylo mléko, tak teď je trošku samozřejmě jiný plast a jsou to buď dvoulitrové, pětilitrové nebo i desetilitrové plastové pytlíky s pitnou vodou. To mně přijde velmi praktické.
19: předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Kromě vody jsou další věci, které navrhujete, nebo kdybyste mohl, tak byste navrhoval, aby přibyly i v souvislosti s vedrem do státních hmotných rezerv?
20: Víte co, v souvislosti s vedrem je to otázka opět jednotlivých ministerstev, které se nad tím musí zamyslet, především
19: dobře,
20: ministerstvo
19: zemědělství. Teď můžete i veřejně doporučit.
20: Ne, já bych asi neměl žádný konkrétní doporučení. Myslím si, že ta voda je něco, co je z mého pohledu to urgentní. Ostatní je to otázka především ministerstva zemědělství a jeho specialistů.
19: Jak často se vlastně mění ten okruh věcí, které jsou ve hmotných rezervách?
20: Tak my vytváříme plán pořizování státních hmotných rezerv vždycky na 2 roky. Teď máme aktuální plán na rok 26-27. Do přibližně konce letošního roku očekáváme požadavky na úpravy, doplnění, změny od jednotlivých ministerstev, od jednotlivých ústředních správních úřadů a někdy v polovině příštího roku budeme vládě navrhovat plán na další období, to znamená roky 28-29. To je v souvislosti vždycky s upgradem krizových plánů. Čili každé 2 roky je šance, že to takhle řeknu, na modernizaci nebo úpravu doplnění státních hmotných rezerv. To ale neznamená, že se nedají dělat mimořádnosti, ale to už je opravdu mimořádnost. Ten plán nám musí schvalovat vláda, takže proto to má ten pravidelný cyklus. Je to dostatečné v těch 2letých cyklech.
19: V souvislosti s rezervami se asi nejvíc mluví o ropě a ropných produktech, ty byste měli mít na 90 dní, ale na konci března vláda rozhodla, že půjčíte tuzemským rafinériím 100 000 tun ropy z nouzových zásob. Už je rafinérii vrátili nebo vracejí?
20: Do konce srpna nám je Orlen vrátí, začali již vracet. Takže já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát, ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel, a ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny, však jsme toho v posledních několika měsících zvykem, takže nikdy neříkej nikdy, ale plán je do konce srpna.
19: Potom tady budou opět zásoby na 90 dní?
20: My v tuhle chvíli po doplnění, to znamená, až nám Orlen vrátí ty zásoby, tak bohužel nebudeme mít 90 dnů, budeme zhruba na 85 dnech. Ten důvod je ten, že přece jenom roste ekonomika, jak roste ekonomika, tak se každý rok dělají přepočty a ten přepočet v tuhle chvíli je zhruba 85,5 dne. Ale musím k tomu dopovědět jednu věc. Co se týká ropy a ropných zásob, tak tady v principu už nemůžeme dokupovat, protože veškeré nádrže, které máme zesmluvněny nebo jsou v naší kapacitě, budou plné. Takže pokud budeme realizovat nějaké nákupy, tak to budou produkty.
19: Jak je to se zásobami plynu?
20: Plyn máme. Máme ho stále stejné množství, to množství, které jsme někdy před 3-4 lety, ono to utíká, pořizovali. Samozřejmě vede se odborná debata o tom, jestli by toho plynu nemělo být ve státních hmotných rezervách více. Německo třeba pořizuje více aktuálně plynu do hmotných zásob svých.
19: Pardon, že do toho skáču, kolik to je? To je kolik procent spotřeby Česka?
20: Ono se to takhle, nedá říct, protože ta spotřeba je proměnlivá. Samozřejmě v letě a jinak v zimě. Ale když vezmu takovéto zimní období, tak ta debata je kolem 10-14 dnů, že by byla ta naše zásoba. A i to se velmi těžce jakoby počítá, protože samozřejmě je to otázka priorit. Nicméně základ je, že se našla odvaha předchozí vlády k tomu, abychom plyn pořídili, takže přece jenom ta připravenost na potenciální krizové stavy je lepší. Samozřejmě pokud by se našly finanční prostředky, tak bychom klidně mohli další plyn dokoupit, ale víte, státní hmotné rezervy, to je problematika finančně poměrně náročná a samozřejmě v současné době, kdy se hledají spíše úspory, tak každá debata s námi, ať už se bavíme o těch ropných produktech nebo i o tom plynu, tak to je záležitost jako miliard. Jenom pro zajímavost, pro vás, možná pro posluchače, pokud bychom v tuhle chvíli měli doplnit ty zásoby ropy a ropných produktů na těch 90 dnů, tak při dnešních aktuálních cenách, které jsou samozřejmě vysoké, tak by to bylo přes 3 miliardy korun. Čili my nejsme v tomhle směru žádní drobečci.
19: Pro srovnání, jaký je rozpočet, za kolik nakupujete každý rok?
20: Tak náš rozpočet na příští rok v tuhle chvíli, ten mám v hlavě, bude 5,5 miliardy. Co se týká toho rozpočtu, tak já ho dám zase do souvislosti s požadavky toho plánu. Tak když jsme vládě předkládali plán na ty dva roky, 26-27, tak jednotlivé rezorty požadují pořídit věci do státních hmotných rezerv v pořizovací ceně, v odhadované pořizovací ceně někde kolem 9 miliard korun. Takže je evidentní...
19: Za rok?
20: Ne, za ty dva roky, v tom dvouletém období. Ale zase to vemte tak, že když máme rozpočet 5,5 miliardy, tak nám na ty nákupy zbývá relativně malý prostor, protože jenom náklad na ochraňování ropy a ropných produktů a toho plynu a těch dalších položek, které máme, tak to je přes 3 miliardy korun.
19: To znamená, že nemůžete a nenakupujete všechno, co byste měli nakupovat podle toho plánu?
20: Tak je to otázka samozřejmě finančních prostředků. Nechci být hodně detailní, vyjednávání kolem rozpočtu samozřejmě probíhají, ale abychom ten plán mohli naplnit v těch letech 26-27, tak bychom potřebovali ještě několik miliard dosypat nejenom v letošním roce, ale v příštím roce. Na druhou stranu, víte, ono je to s náma složitý, protože my veškeré věci pořizujeme veřejnými zakázkami a ten, kdo má zkušenosti s veřejnými zakázkami, tak ví, že je ten zákon poměrně komplikovaný a nám se v tuhle chvíli poměrně výrazně prodlužujou dodací doby. My kupujeme specializovanou techniku, takže pokud chcete specializovanou techniku, nemáte ji u výrobce hned, takže samozřejmě není vůbec žádná mimořádnost, pokud doba dodání něčeho, co požadujeme, je 15, 18 i 24 měsíců. Takže ono my musíme dlouhodobě plánovat, potom je zcela běžné, že firmy mezi sebou soupeří i tak, že se dávají různá podání k Úřadu pro hospodářskou soutěž, dělají se různé námitková řízení, takže udělat zakázku není záležitost několika měsíců, takže my opravdu pořizujeme hodně speciálních věcí, takže s řadou zakázek máme také problémy.
19: Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Detailní soupis, co je ve státních hmotných rezervách, předpokládám, je tajný, ale všichni víme, že tam jsou třeba potraviny. Na jak dlouho by ty potraviny stačily v případě krize?
20: Máte pravdu, my v tuhle chvíli, teď jedna taková informace, ona ta mezinárodní situace se v posledních několika letech výrazně zhoršila, takže my jsme stále více obezřetnější se sdělováním informací a tady poprosím, aby to všichni chápali, protože není dobré vyzrazovat detaily. To znamená nejenom, kde máme ty věci uloženy, ale také koho, kolik toho máme.
19: Takže je tajné, na jak dlouho by to vydrželo?
20: Co se týká potravin, tak já prozradím, už jsem to říkal, že my od vlády máme úkol mít základní potraviny, disponibilitu na 15 dnů a tenhle požadavek dlouhodobě neplníme. Ono je to také otázka finančních prostředků. My bychom co rok to měli tu připravenost zvýšit o den. Bohužel ani to se nám jakoby nedaří.
19: Na kolika tedy jste?
20: Takže my jsme dneska někde zhruba na 1,5 dny.
19: Takže na desetině ale toho, víte, co byste měli být?
20: Ano, ono je to přesto nějakých 15 milionů denních dávek, ono to není tak málo, ale tady je potřeba říct, že my máme hodně komodit od obilí přes máslo, maso, masné výrobky a ta situace je proměnlivá. Já snad neprozradím nic mimořádného, že z hlediska obilí, protože vidíme teď i jakoby úrodu nebo respektive zemědělci si stěžují, že ta úroda není taková, tak já můžu ubezpečit, že z hlediska obilí a obilovin jsme na tom velmi dobře, tam máme několik desítek dnů.
19: V zásobách byste měli mít také léky. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Seznam zprávy říkal, že ten okruh léků, které máte vy, je výrazně menší, než mají třeba Poláci. Budete tedy dobrou radou, obrátíte se na ministerstvo zdravotnictví, aby v těch dalších letech chtělo víc léků?
20: Víte, pane redaktore, zdravotnictví je mimořádně zajímavá oblast, která se v okolních nebo ve státech, se kterými my v hmotných rezervách debatujeme, a oni nám neřeknou přesně, protože většinou i oni mají utajené sestavy a ani nám neřeknou detail, ale je zjevné, že z hlediska zdravotnictví a zdravotních prostředků, ale i různých technických věcí pro zdravotnictví, jsou okolní státy, minimálně Polsko, výrazně lépe připraveny než my. Co se týká léků, tak já nemám co ministerstvo zdravotnictví doporučovat, protože v tomhle směru se zdravotnictvím úzce spolupracujeme a máme od zdravotnictví v tuhle chvíli soupis požadavků na léky, které bychom měli v rezervačním systému pořídit. Problém je, že jsme byli úspěšní v jedné soutěži, v dalších soutěžích, které jsme vypisovali, jsme úspěšní nebyli. Důvod je zřejmě ten, že kapacita toho českého trhu na obměnu těch speciálních antibiotik, které máme nakoupit, je malý, takže my to řešíme s ministerstvem zdravotnictví. A další požadavek od pana ministra jsem shodou náhod dostal minulý týden, čili pro pana ministra a současné vedení ministerstva je otázka kolem speciálních léků a léčiv. Myslím, prioritou budeme s ministerstvem zdravotnictví debatovat i o dalších jakoby položkách a možná s ministerstvem zdravotnictví uděláme i nějaký společný seminář s kolegy, dejme tomu z Polska, abychom okoukali ten jejich systém. Víte, v Polsku je třeba odbor, který se na jejich hmotných rezervách zabývá léky, a ten má 16 lidí. A my u nás na správě hmotných rezerv vlastně žádného specialistu na léky pořádně nemáme. Takže ono to souvisí i s tou personální vybaveností naší, s tím, že chcete-li mít profesionální státní hmotné rezervy, tak prostě musíte mít, ať se mi to líbí nebo nelíbí, profesionálního státního úředníka, potřebujete mít dobré zboží znalce, a problém je problém je většinou také takto kvalifikované lidi zaplatit. Já vím, že řada našich spoluobčanů to nerada slyší, protože mají pocit, že státní úředníci jsou dobře placeni, ale já vás teda ubezpečím, že státní hmotné rezervy tak dobře placeni nejsou. My jsme z hlediska institucí státních, myslím, na 10. místě od spodu z hlediska průměrného platu, a my bychom potřebovali u těch specialistů mít výrazně větší platy, prostě proto, že jsou to lidé, kteří musí připravit kvalitní výběrové řízení, musí zajistit krizovou připravenost, musí v krizi fungovat, a bohužel takoví lidé se vám nerodí. Takové lidi si musíte vychovat, musíte je na správě hmotných rezerv stabilizovat, a bohužel ti lidé jsou profesionálové a potřebují být také adekvátně placeni.
19: V poslední minutě našeho rozhovoru bych se ještě vrátil k elektrocentrálám, o kterých jste mluvil v úvodu. Kolik jich máte a dokázalo by to zajistit nějaký základní provoz státu v případě blackoutu?
20: Tak to je velmi komplikovaná otázka. Abychom zajistili našimi elektrocentrálami provoz státu, to si netroufám říct, ale opět jich máme několik stovek. Co se týká povodní, když se podívám na rok 2024, tak jsme jich měli v permanenci více než 100 a ten provoz tam, kde bylo potřeba, jsme zajistili. V tuhle chvíli elektrocentrály a energocentra, taková, jak tomu říkáme, jsou naší prioritou. Máme vypsáno několik výběrových řízení. Právě v téhle oblasti výrazně posilujeme. Souvisí to i s kritickou infrastrukturou.
19: To znamená, že budete posilovat elektrocentrály?
20: To znamená, že budeme kupovat další výkonná elektrocentrály. Tohle je oblast, která je v tuhle chvíli určitě prioritou.
19: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
20: Já děkuju, nějak nám ten rozhovor velmi rychle utekl. Klidně se k tomu pojďme vrátit někdy příště, protože těch témat, které by mohly diváky a posluchače vlastně zajímat, je určitě hodně.
19: Tak beru
20: děkuju
19: jako
20: za pozvání.
19: Příslib, že Pavel Švagr bude brzy hostem. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.

0: Já myslím, že co se týče Španělska, tak oni opravdu doplatili na dlouhou, příliš liberální nebo možná naivně liberální politiku socialistické vlády premiéra Sancheze. A my nesouhlasíme s přerozdělováním migrantů.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
2: Ve španělské exklávě Ceutě stále zůstávají tisíce migrantů poté, co jich tam přes hranici s Marokem před více než týdnem vtrhly vyšší desítky tisíc. Situace na místě se zlepšila, i když řada příchozích stále přebývá venku a potýká se s vedrem v ulicích přes den a zimou v noci, když spí bez přikrývek. Jak to vypadalo na místě týden poté a jak se incident propisuje do evropské politiky? Řekl jen každý lídr svým voličům, co potřeboval, anebo jde o hlubší problém? Poslouchejte bruselské chlebíčky. A nakonec úvodu ještě upozornění. V díle zmiňujeme, že příliv migrantů do Ceuty, jedna z největších humanitárních tragédií na hranicích Evropy za poslední roky, si vyžádala 72 obětí. Číslo přes uplynulý víkend, ale úřady zvýšily na stovku a může stále stoupat. Od mikrofonu zdraví Vojtěch Dvořáček a na dálku v době natáčení ještě stále do Ceuty zdravím Dominika Tesára, reportéra zahraniční redakce Českého rozhlasu. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Dominiku, vy jste odsud asi 2300 km vzdušnou čarou. Popište prosím krátce na úvod, kde v Ceutě právě jste a jak si vlastně město můžeme představit. Já možná ještě dodám, že bruselské chlebíčky předtáčíme necelý týden po těch dramatických událostech, kdy už tedy média informují, že ve městě je převážně klid.
3: Tak já jsem teď přímo v centru města, je to docela malé městečko, na takovém vlastně poloostrově a kolem jsou kopce, hory s různými vojenskými pevnostmi, ať už staršími nebo novějšími. Je to v centru bych řekl, že to vypadá jako celkem běžné španělské město, asi se nemusí příliš lišit od měst v Andaluzii. Jsou za centrem jsou asi části, které mi spíš možná připomínají tu severní Afriku, že je tam taková starší zástavba, kde jsou titěrné uzoučké uličky se spoustou schodů a podobně. Tak asi vypadá to město. Je tu hodně vojáků teď samozřejmě.

0: byla, nebo dnes je tady slavnost, že ženy tady byly oblečené v takových barevných šatech a měly spoustu květin ve vlasech. Přiznám se, že teď neřeknu správně název toho svátku. Ale myslím si, že už vlastně v sobotu večer, když já jsem přijel, tak to vypadalo v centru, že ten život je už docela v normálu. Prostě klasicky španělské město večer, spousta lidí v ulicích, plné zahrádky, restaurací, hlasitě se bavících lidí. Ale zřejmě ještě o den dřív, ten pátek, to prostě bylo jinak. Všechno bylo zavřené, všechno, nebo nic nefungovalo, protože prostě všechny podniky se bály otevřít a ulice byly zkrátka plné 10 000 lidí, kteří se tu najednou objevili a podle těch odhadů, kolik lidí vlastně přešlo tu hranici v tak krátkém čase, tak se v podstatě to město zdvojnásobilo počet obyvatel, takže to prostě nebylo únosné a tehdy to v normálu nebylo.
1: Pojďme tedy k událostem z minulého týdne. Do té Seuty nelegálně pronikly desítky tisíc lidí z Maroka, nikoli nutně Maročanů. Ale ty zprávy z médií i politická prohlášení v prvních hodinách, aspoň mně přišlo, se v celku měnily. Viděl jsem čísla od 40 do 80 tisíc lidí. Ten rozsah počtu migrantů, kteří měli hranici Španělska překročit. Jak to tedy bylo doopravdy? Co se stalo 30. července?
0: Tak pokud jde o ten počet, tak jestli se nepletu, tak španělský ministr vnitra na tom jednání ministrů nakonec řekl číslo 72 tisíc, ale je to tak, že opravdu marocká strana říkala třeba 40 tisíc a v jednu chvíli místní saúdské úřady říkali 80 tisíc. Asi to nikdo nikdy úplně přesně nespočítá, těžko říct.
1: A pardon, to předpokládám, pramení ta různá čísla z různých zájmů saúdské vlády a marocké vlády.
0: Určitě pokud jde o tu marockou, pokud jde o tu saúdskou, tam si nejsem jistý, jestli má nějak výrazně odlišné zájmy od Madridu, i když tady v Seutě je pravda, že dlouhodobě je silnější pravice, která je tedy v opozici v Madridu, nebo španělskou vládu v tuhle chvíli vede levice. Každopádně, jak to bylo, já jsem mě docela podrobně popisovala jedna místní, která pracuje v jednom z těch přijímacích center pro migranty a pomáhá tam třeba obětem pašování lidí. Ona mi vysvětlovala, že zkrátka už bylo vidět, že se k tomu hraničnímu přechodu El Tarajal blíží čím dál více lidí a zkrátka jednak samozřejmě tedy přeplavávali, což tam nebyla vlastně nějaká velká bariéra v tom moři v tu chvíli a taky se zkrátka strašně moc lidí tlačilo na tu bránu a to tedy musím upozornit, to už je vlastně ta španělská strana hranice, ta marocká prostě zřejmě nefungovala. Jsou svědci, kteří tvrdí, že nejen, že ty marocké úřady byly nečinné, ale že údajně ta marocká policie ty migranty i povzbuzovala k tomu, aby tu hranici překročili. Takže je to možné, že zkrátka ta marocká strana toho hraničního přechodu nefungovala, ty lidi se dostali až k té španělské a natlačilo se jich tam tak strašně moc, že pak bylo prostě pro ty, řekněme, že tam bylo 20 španělských celníků a tisíce lidí, oni to prostě nemohli zvládnout a taky jim šlo zároveň o ochranu životů, protože když se ty tisíce lidí natlačili na tu bránu, tak už se tam začali prostě utlačovat, umačkávat, což víme, že někteří lidé zřejmě i takhle zemřeli, takže prostě v jednu chvíli tu bránu otevřeli, aby se tam neumačkalo ještě více lidí.
1: Já jsem viděl nějaké zprávy úřadů o 72 obětech, to jsou tedy oběti na straně těch lidí, kteří překročili tu hranici a třeba se utopili v moři při pokusu dostat se do té Seuty, nebo jsou i nějaké oběti na straně těch obyvatel města?
0: O tom jsem neslyšel, že by snad zemřel někdo z obyvatel města.
1: Protože tam nebyly, pardon, nějaké jako násilné incidenty, nebo byly nějaké střety s místními?
0: Úplně od místních jsem neslyšel, že by

0: Měli nějak, že by byly nějaké střety, určitě byly vyhrocené situace, to zřejmě ano. Mě třeba jedna místní popisovala, že u nich v jejich čtvrti, která je trošku mimo centrum, tak tam byl jako docela klid, ale těch lidí se tam prostě najednou objevilo hodně. Asi byli zmatení, někteří prostě byli zoufalí. Vedlo to k vyhroceným situacím, neměli kam jít, prostě začali lidem třeba okupovat zahrady, měli třeba hlad, takže třeba se snažili ukrást nějaké jídlo, protože prostě byli, ona to doslova popisovala, že jí přišlo, že třeba viděla takový pokus o krádež jídla a že jí přišlo, že ten člověk sice se snažil to ukrást, ale vlastně se za to jakoby zároveň omlouval, že mu to bylo jako líto nebo nepohodlné, ale prostě potřeboval asi jídlo. Ale chtěl jsem říct k těm obětem, že určitě na tom čísle těch 72, myslím, že ona to ještě pořád španělská vláda navyšuje každý den, tak ještě možná, že je taky možné, že ještě to číslo oficiálně ní poroste. Určitě je tam nejvíce utopených, ale právě jsou tam i nějací umačkaní nebo prostě ušlapaní v davu nebo něco podobného. A pak ještě do tohohle čísla se nezahrnuje to, co uvádí marocká strana uvádí dalších 11 mrtvých.
1: A já jsem se chtěl zeptat, jak na to ti místní reagují, protože vy jste v jednom ze svých vstupů do vysílání Českého rozhlasu popisoval, že Souťané s migranty do jisté míry soucítí. To platí pořád, nebo to bylo jenom nějaká prvotní reakce, ale potom v těch dalších dnech začaly převládat nějaké negativní emoce?
0: Mně se to samozřejmě těžko odhaduje, ale určitě jsou tu různé pohledy. Nějaká média psala o tom, jak se vlastně velmi rychle po tom, co ty desítky tisíc lidí přišly, tak vlastně zase desítky tisíc lidí odešly, tak se psalo i o tom, že někteří byli zklamaní vlastně nějakou nepřátelskostí toho místního obyvatelstva. Na druhou stranu já jsem určitě viděl, že prostě jsou tu místní, kteří těm imigrantům dávali jídlo, prostě viděli, že mají hlad, dávali jim jídlo, vozili jim na místa, kde jich bylo hodně vodu nebo podobně. Tady je zajímavé, co třeba já jsem předtím nevěděl, že v Seutě je víc než polovina obyvatel muslimského vyznání. A jsou to opravdu jacísi, trochu bych řekl, takový míšenci, že jsou to prostě Španělé, už tady žijí x generací, považují se za Španěly, ale zároveň jsou to muslimové a mají zkrátka vazby na Maroko, mají třeba kamarády v Maroku, jezdí na výlety do Maroka, které samozřejmě tady, když chce člověk na výlet to území maličké, tak v podstatě, pokud nechce trajektem tedy do Andaluzie přejet, tak prostě všude kolem je Maroko. A ti lidi taky mluví arabsky, nebo i tím přímo marockým dialektem arabštiny a mluví tak třeba i doma. Takže oni se s těmi imigranty domluví, často to byli i ti vojáci, kteří vlastně ty imigranty naháněli někdy nebo zatýkali nebo odváděli prostě zpět k té hranici, tak si s nima popovídali a někdy naopak bylo vidět, že i ti vojáci si nebo policisté prostě soucítí s nimi a nějakým způsobem jim pomáhají.
1: Takže nějaká ta,
0: Nějak,
1: pardon, takže nějaká ta kulturní
0: určitě, určitě,
1: blízkost.
0: jakási jako kulturní blízkost tam hraje roli.
1: Říká Dominik Tesár, reportér zahraniční redakce Českého rozhlasu. Já se loučím do Seuty a moc krát děkuju, že jste si udělal čas na bruselské chlebíčky takhle z dálky.
0: Taky moc děkuju a zdravím.
2: Posloucháte bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: A my se ve druhé polovině bruselských chlebíčků obrazně přesuneme do zbytku Evropy a probereme reakci Evropské unie a členských států. Vítám Viktora Daňka, analytika Českého rozhlasu pro evropské záležitosti a bývalého zpravodaje v Bruselu. Viktore, vítám tě.
3: Díky za pozvání, dobrý den.
1: Měli bychom oceňovat tu rychlou reakci Španělska nebo ho odsoudit za to, že tomu nepředešlo, tomu, co se stalo 30. července v Seutě? když položím tu nejtěžší otázku rovnou na začátek.
3: Složitá otázka. Já myslím, že ta bezprostřední reakce, Španělsko váhalo chvíli. Myslím, že část té kritiky, která se na Španělsko snesla, byla nepochybně oprávněná, protože Španělsko v minulosti a stále má velice vstřícnou politiku vůči migrantům, minimálně v porovnání, řekněme, s evropským mainstreamem, zůstává jednou z mála zemí, která je stále vstřícná. Už byla řeč i o tom programu, který umožňuje legalizovat pobyt uprchlíků ve Španělsku, respektive žadatelů o azyl, kteří nemají právní nárok ve Španělsku zůstávat, ale přesto si k takovému právnímu nároku přijít mohou, pokud splní ty podmínky, o kterých byla řeč. Na druhou stranu, myslím, že pod tíhou okolností, když velice rychle se ukázalo, že ta situace je dramatická, že to nejsou nějaké stovky příchozích, což je něco, co v Ceutě a v Melii není zase tak nic neobvyklého, ale že to jsou tisíce, tak Španělsko zareagovalo, myslím, velice promptně, nasadilo armádu a to, že se z těch desítek tisíc podařilo velice rychle v řádu vlastně jednotek dnů většinu z nich zase vrátit zpátky na marocké území. To si myslím, že je fenomenální úspěch, který ukázal, že Evropa v té zatěžkávací zkoušce v době, kdy začal účinkovat migrační pakt, tak obstálo na prvním místě Španělsko. Na druhou stranu, ale jak jsem říkal, je tady ta poměrně velká kritika, kdy řada států poukazuje na to, že si Španělsko koledovalo o něco podobného, protože ta politika se v porovnání s ostatními státy zdá prostě vstřícná a že může sloužit jako takzvaný pull factor, tedy že je to něco, co může vyvolat nějakou uprchlickou vlnu. Já si ale upřímně řečeno nejsem jistý. Politici velice často rádi argumentují pull a push faktory, protože to zní rádoby odborně, ale ono se v praxi ukazuje na datech a jsou na to studie, že je velice obtížně prokazatelné, že něco jako push nebo pull faktory ve skutečnosti existuje. Ty důvody často bývají velice, velice komplexní a těžko většinou ukázat na jenom jeden z nich, například na ten rozsudek španělského nejvyššího soudu nebo na něco jiného.
1: V souvislosti s tím migračním paktem, on o tom mluvil ve vysílání Českého rozhlasu minulý týden ředitel pro výzkum v Ústavu mezinárodních vztahů Jan Kovář a ten řekl, a teď cituji, že ta situace v Ceutě ukázala především rozdíl mezi přijetím evropských pravidel a skutečnou schopností reagovat v terénu, což nemusí být vždy úplně v souladu, neboli ukázal se rozdíl mezi regulací a realitou na konkrétní hranici. A pokračoval v tom duchu, že silnější opatření migračního paktu mohou být slabá, pokud třetí sousední země, v tomhle případě Maroko, nespolupracuje. A připomenu, že Ceuta, jak ty si sám říkal, co se migrace týče, není slabým místem poprvé, tak neudělalo Španělsko nějaké chyby i co se vztahu se svými sousedy týče?
3: Já zcela souhlasím s tím, co říká Honza Kovář, protože to, že máme migrační pakt, to je něco, co dává do rukou nástroj. Myslím si, že je velice efektivní a velice tvrdý, daleko tvrdší, než my si tady, myslím, v české veřejné debatě říkáme. Nástroj, který umožňuje státům zasahovat. Například jedna z těch klíčových změn je, že těm příchozím, kteří zjevně nemají šanci azyl získat, tak jim vůbec neumožní žádnou azylovou žádost podat a rovnou jsou zařazeni k návratu, což výrazně urychluje ten proces a ulevuje úřadům, ale vždy záleží na tom každém jednotlivém státu, jak důsledný ve vymáhání bude a je, ale já si myslím, že v tomto přece jenom to Španělsko nakonec obstálo. Ta otázka ale mířila trochu k něčemu jinému.
1: Jestli Španělsko, protože my jsme se to tady dotkli už i s Dominikem Tesárem, že ty vztahy s Marokem nejsou nejspíš ideální, byly tam, nebo jsou nějaká podezření, že marocká policie ten průnik migrantů mohla i zprostředkovat, nebo ho zprostředkovat možná příliš silné slovo, ale mohla ho podpořit, mohla před ním zavřít oči, tak jestli tohle to není výsledek nějakých pošramocených vztahů s Marokem dlouhodobých?
3: Ano, ono se ukazuje stále znovu a znovu, že migrace není izolovaný problém, že je to velice komplexní problém a že se nedá řešit bez spolupráce se zeměmi v sousedství Evropské unie nebo s těmi zeměmi, které jsou na těch migračních trasách a v případě Maroka ty vztahy jsou velice komplikované. Máme doklad z minulosti, kdy Maroko instrumentalizovalo migraci, je to ten příklad z roku 2021 velice podobný, kdy opravdu ve velmi podobném způsobu způsobu vyšší tisíce žadatelů o azyl, migrantů z Maroka pronikly tímto způsobem do Ceuty. Tehdy v následku toho byla Ceuta obklopená tím plotem a strážnými věžemi a tehdy šlo zcela zjevně o marockou reakci, o takový výstražný prst směrem ke Španělsku kvůli vlastním sporům mezi Marokem a Alžírskem o území západní Sahary, jenom v rychlosti. Oba tyto státy si na to území činí v nějakém smyslu svůj nárok. Alžírsko usiluje o samostatnost, ale pod svým vlivem. Maroko usiluje o svrchovanost nad tím územím a přišlo teď nedávno s nějakým nápadem na autonomii v rámci své svrchovanosti. A do toho teď promluvají ještě vztahy se Španělskem. Tehdy v tom roce 2021 se Maroku nelíbilo, že ve Španělsku španělské úřady umožnili léčení jednoho z vůdců povstalců ze západní Sahary. Mm-hmm. A teď možná, a teď už je to spekulace, teď možná to může souviset s tím, že se Španělsko pokouší narovnat vztahy s Alžírskem, protože v těch minulých letech španělská vláda ukázala vstřícnější politiku vůči Maroku, dokonce podpořilo marocké nároky a marocký plán na vytvoření oné autonomie, ale teď zároveň se snaží narovnat i vztahy s Alžírskem. Pedro Sánchez, španělský premiér, byl na návštěvě dokonce v Alžírsku, obnovuje se smlouva o partnerství a to možná může Maroko znepokojovat, takže proto se objevily ty spekulace, jestli to náhodou přece jenom nebylo něco podobného jako v tom roce 2021, tedy nějaký řízený pokus o instrumentalizaci migrace, protože zároveň přichází podivné zprávy o tom, že například marocká stráž, která hranice Ceuty v minulosti hlídala toho dne, kdy se ta celá situace stala, najednou podivně zmizela a nikdo neví proč a tak dále, ale jsou to spekulace, žádné důkazy nemáme a je myslím zajímavé, že si obě země, tedy Maroko i Španělsko, dávají docela velký pozor na to, aby se vzájemně z ničeho neobvinili a své vztahy případně ještě více nezatěžovali.
1: Já jsem, když se teď přesuneme víc do toho evropského prostoru, nebo bruselského bych měl říct, já jsem začal naschvál tou kritikou Španělska, protože kritika byla skutečně tím nejvýraznějším, nebo tou nejvýraznější první reakcí řady unijních zemí, včetně Česka. 22 zemí hned 3 dny po tom incidentu vyjádřilo vážné obavy ohledně hrozby na vnější hranici Unie. Itálie dokonce na měsíc omezila volný pohyb osob se Španělskem a zavedla kontroly. Je to prostě tím, že jde o migraci, která zůstává být třeskutým politickým tématem, nebo to byla adekvátní reakce?
3: Já té kritice do jisté míry rozumím, ale opravdu jen do jisté, kdybych to měl říct obecně, tak řeknu, že to bylo selhání. Rozumím ji do té míry, že Španělsko opravdu vybočuje z evropského mainstreamu, opravdu je výrazně vstřícnější než teď už drtivá většina ostatních členských zemí a ten samotný postup, kdy se najednou legalizuje pobyt někoho, kdo právní nárok ve Španělsku a tedy v schengenském prostoru v Evropské unii nemá, ten mnohé státy oprávněně vnímají jako jakýsi nový precedent, jako něco, co jsme si mysleli, že tady po té krizi 2015 jsme si vyzkoušeli a už nebudeme opakovat a teď najednou to zase některý členský stát dělá. Tak potud tomu rozumím, ale myslím si, že jestli nás něco naučila ta krize v roce 2015-2016, takže žádný členský stát, byť z hlediska rozdělení pravomocí, stále bezpečnost a ochrana hranic zůstává odpovědnost každého jednotlivého státu na Evropské unii jako takové na prvním místě. Tak přesto se ukázalo, že se migrace prostě nedá řešit izolovaně. Kdyby státy více spolupracovaly tehdy v těch krizových letech, tak se ta situace nemusela tak vyhrotit, jako se vyhrotila. A stejně tomu tak je i teď. Zase se ukázalo, že košile je bližší než kabát a každý politik, každý premiér, premiérka členské země nebo většina z nich se prostě primárně snaží pohlídat veřejné mínění ve své vlastní zemi před solidaritou, na které přece ta evropská spolupráce a fungování schengenského prostoru stojí. Takže si myslím, že ta adekvátní reakce by byla spíše nabídnutí pomoci Španělsku, aby tu situaci zvládlo co nejrychleji, což by bylo v zájmu všech, nikoli předbíhání se v kritice bez reálné nabídky pomoci. A je, myslím, dobře, že po tom mimořádném jednání ministrů vnitra členské státy otočili a teď už se baví tady o té spolupráci, jak předejít do budoucna podobným problémům a jak ten slabý bod, kterým se Ceuta a Melilla jsou, tak jak jej do budoucna třeba ještě posílit. Ale každopádně je to velice špatná zpráva a když jste citoval Jana na kováře, tak já myslím, že ten je tam ještě jeden aspekt, proč se na to dívat trochu s svarováním, a to je ten, že právě máme nově migrační pakt, ale jeho v podstatě podmínkou pro to, aby mohl fungovat, aby mohl fungovat ten mechanismus povinné solidarity, je právě princip spolupráce a vzájemné důvěry mezi státy. Když státy si nebudou důvěřovat a nebudou solidárně nabízet pomoc, tak to prostě fungovat nebude a celé to mnohaleté vyjednávání bude k ničemu. Takže myslím, že pro Evropu je to nepříjemná zpráva, co se stalo. Nikoli kvůli tomu, že by Španělsko tu situaci nezvládlo, ale spíše kvůli té reakci většiny evropských států.
1: No, ono to skutečně působí tak, že ti lídři unijních zemí řekli svým voličům to, co jim říct chtěli, a teď klidně určitě prosím oponuji, ale pak, když došlo na skutečné jednání s partnery na to úterní zasedání ministrů vnitra, údajně tříhodinové, tak to působilo, že ti ministři a diplomaté byli mnohem konstruktivnější. Italský ministr vnitra dokonce údajně ocenil, jak Španělsko ty nepokoje zvládlo, i když jeho země byla, nebo premiérka Giorgia Meloniová byla velmi, velmi ostrá vůči Španělsku.
3: Je to naprosto tak, úplně s tím pohledem souhlasím. Já myslím, že možná trochu opadly ty emoce, možná i vlivem horka vybičované emoce, které si myslím, že nebyly na místě. Řeči o vylučování některé země Evropské unie ze šengenského prostoru podle mého soudu naprosto nejsou na místě, jsou poškozující a nikomu nepomohou, nejsou v zájmu rozhodně ani Itálie, ani jiné státu. A zrovna z úst Itálie, která, když se podíváme na data, co do počtu příchozích, tak je na tom hůře než Španělsko, tak myslím si, že zrovna z úst italské premiérky to bylo trochu chucpe. Myslím si, že zrovna ten italský příklad může velice snadno souviset prostě s volbami, protože jak ve Španělsku, tak i v Itálii, ale nebo i ve Francii nás příštím roce čekají klíčové volby a myslím, že migrace i pod vlivem toho, co se stalo teď v Seutě, asi bude tématem a v případě Itálie, myslím, že italská premiérka si dává hodně záležet, aby si udržela obraz někoho, kdo je tvrdý v oblasti migrace a kdo nepřipustí návrat k politickému vlivu Mattea Salviniho, který teď paběrkuje někde kolem 5-6%, který se propadl na okraj vlivu, a určitě italská premiérka chce, aby tomu taky i zůstalo, nechce připustit, že by tady mohl vzniknout nějaký prostor pro posilování ligy. Takže tak čtu ty její zprávy, ty její výroky velice silné. Myslím si, že vlastně nebyly adresované Španělsku, že byly adresované prostě italským voličům.
1: Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti, moc krát díky, že si sdílel svůj vhled do věci.
3: Díky za pozvání.
1: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Děkujeme, že nás posloucháte, přejeme pěkný týden a budeme se těšit zase ten příští.
4: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Německá policie podle tamních médií našla na dronu objeveném na letišti v Lipsku stopy DNA. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu a bude slunečno s teplotami do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
6: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
5: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně.
7: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Paks v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
8: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
5: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
9: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naši prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
5: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne v 21 hodin. V přímém přenosu ji nabídne Radiožurnál Sport.
10: Zavřený nájezd na D11 u Bříství a nehoda na D1 u Koberovic. Na dálnici D11 je stále blokovaný nájezd 18 Bříství ve směru na Prahu. Blokuje ho kamion, který se vzpříčil a čeká se na příjezd těžké techniky. Do Prahy jeďte po souběžné silnici 611. Směrem na Hradec Králové je nájezd v běžném provozu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte nehodu za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na kilometru 77 blokuje levý pruh havarovaná dodávka. Na místě už jsou i hasiči, ale je to nepřehledné za levotočivou zatáčkou a prudce se tam brzdí. A ještě Pražský okruh ve směru k letišti zbystřete za sjezdem na Modletice a nájezdem z D1. Na 1,80 km silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, omezení se táhne až k exitu 3 na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude jasno teď ráno a dopoledne, místy skoro jasno, nejvyšší úterní teploty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
9: Živelný, euforický a absolutně svobodný. Právě takový byl knižní trh na počátku 90. let. Více už v repríze pořadu Téma Plus. Psal se prosinec 1989 a pár dní předtím, než lehce obměněný komunistický parlament poprvé zvolí prezidentem Václava Havla, se na pultech knihkupectví objevil rozhovor prezidentského kandidáta s Karlem Hvížďalou. Kniha nazvaná Dálkový výslech jakoby otevřela oponu před jevištěm, na kterém se teprve teď začalo dít to pravé dobrodružství. Spisovatelé, knihy, knižní trh. A všichni ti budoucí vítězové a poražení se dočkali nové doby. Doby, ve které se všichni stali svobodnými, ale zároveň se museli naučit žít místo v zoologické zahradě v džungli. Posloucháte speciál Tématu Plus a k poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
2: Devadesátky.
9: Trošku to paradoxně připomínalo slogan Teď, když máme, co jsme chtěli, do rachoty z vesela. S pádem starého režimu se spisovatelé, vydavatelé a knihkupci dostali do reality, jakou si neuměli představit. Ale co bylo hlavní, tato nová realita pro ně znamenala po letech zatuchlosti opojnou dynamiku, dobrodružství. Prostě nové hřiště, na kterém se dají hrát zcela nové hry. Na své začátky vzpomíná knihkupec Jan Kanzelsberger starší.
11: Ty události byly strašně překotné, protože to ještě neexistovaly žádný živnostenský úřady, nic, že jo. Tak se ani nevědělo, jak se začne podnikat, jo. A já jsem tenkrát šel na ministerstvo kultury, který ještě sedělo na Perštíně v Albatrosu nahoře někde v 5. patře. A tam jsem prostě zaťukal na nějaký dveře a povídám, helejte, já jsem ten a chtěl bych jako začít prodávat, vydávat knížky a začít podnikat. Slečna chudá, která tam byla, na mě vyvalila oči. Nevěděla co, tak prostě vzala kus papíru a tam napsala, dnešním dnem se panu Kanzelsbergerovi povoluje vydávat knihy podle nějakého zákona, teda, který byl. To. A to mi dala do ruky a s tím jsem vlastně začínal podnikat, jako opravdu hned z kraje 90. roku. No.
9: V prvních týdnech svobody, ještě na konci roku 1989, si pro konce si nakladatele, byť byla zatím provizorní, došel i Aleš Lederer a založil tak nakladatelství Prostor.
12: Do určitý míry jsem podnikal na čestné slovo. No a protože jsem chtěl vydat, a už jsem byl domluvený s Pavlem Tigridem, že mu vydám knihu Politickou emigraci v atomovém věku, kterou jsem si nachystal a dal jsem ji do tisku. A teď přesně už nevím, ty detaily si nepamatuju, jestli to bylo hned poté, den poté, co jsem dostal oficiální vyrozumění z ministerstva kultury, že mě povolují to podnikání, anebo už to bylo během těch dnů předtím, než mě teda ten Glade fakticky vydali. Každopádně kniha byla v tiskárně a já jsem držel po několika dnech v ruce list ministerstva kultury, kde jsem měl oficiálně potvrzeno, že mohu v této oblasti podnikat. Nicméně, že proto není žádná oprava v legislativě, která byla přijata pak až na začátku roku 90 na jaře s platností tuším od 1. května. No ale já jsem teda na ten Glade vlastně nějakým způsobem mohl podnikat. No a samozřejmě, jak jsem se dostal do toho soukolí těch státních podniků a musel jsem mít v bance účet a tak dále, no tak jsem taky samozřejmě musel mít jakoby jednotka provozní, nějaká výrobní, nebo já nevím, prostě jako podnik, tak jsem musel mít nějaký ičo. No a protože oni nevěděli, jak se mnou zacházet, tak si říkali, helejte se, no tak my vám dáme tady 8 jedniček a zatím budete teda podnikat s tím letím.

0: Na začátku roku 1990 to u nás vypadalo, že nastává zlatá doba čtení. Ten přetlak zájmu číst nové, popřípadě dosud zakázané knížky, byl obrovský. A kvůli rigiditě komunistického režimu se na něj dlouho zadělávalo. O proměnách knižního trhu a spisovatelského řemesla jsem mluvil se dvěma literárními historiky a kritiky, ale kromě toho také pamětníky. S Jiřím Trávníčkem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vedle něj usedl Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Každý čtvrtek novou knihu, tohle heslo já si pamatuju z dětství, ale na konci 80. let už přece jenom ty čtvrtky byly zajímavější než třeba o 8-10 let dříve. Vycházel Kerouak třeba, vycházel z české literatury takové té proskribovanější třeba Jiří Mucha. Elia Kazan z hudební publicistiky, to byla třeba knížka Antonína Macnera o Beatles. Takže jaká vlastně je vaše vzpomínka na pozdní 80. léta? Co bylo možné číst a co zajímavého u nás vycházelo?
1: Pozdní 80. léta už jsou docela žírná, pokud jde o produkci, ale tady je potřeba říct, že to nebyla jenom pozdní 80. On se ten knižní trh, co se sortimentu týče, začal trošku jako zabarvovat už v 70. letech. A to s návratem takových těch spisovatelů, jako je třeba Šotula, jako je Hrabal, že po těch jejich jako sebekritických prohlášeních se objevovaly jejich první knížky. Já si třeba vzpomínám, jaké fronty byly na slavnosti Sněženek, kteréžto vyšly, myslím, v roce 76. Jako jasně, čím jdeme více do 80. let, tak je těch zajímavějších knížek více. Konec konců před rokem 89 už vyšel třeba i Ivan Verniš, což by bylo, já nevím, 5-10 let předtím nemyslitelné. Knižní čtvrtky pořád fungovaly, ale to nebyla jenom věc české literatury, protože ono se tam nestálo. My asi nejsme takový národ, který by četl jenom ty své Šotoly a Hrabaly, ale tam se stály fronty samozřejmě na různé jiné knížky, jako byly třeba anglosaské detektivky, Agatha Christie, která vycházela v 100 000 nákladech a podobně. A už více méně podle délky fronty bylo v ten čtvrtek možno poznat, co se prodává, a více méně v 10 hodin, když jako fronta byla už minimálně, tak bylo poznat, že se všechno, co bylo k prodeji zajímavého, prodalo.
2: Vy jste v té otázce zmínil Kazanovou Tichou dohodu, což je krásná ukázka toho, jak se ten trh v 70. a 80. letech proměňoval. Protože tahle ta knížka v překladu Radoslava Nenadála měla vyjít v 71. roce, byla dokonce už i vytištěna v celém nákladu, ale z důvodu nějaké jakési prudérie socialistické, všechny ty knižní bloky ještě nesvázané šly nakonec do stoupy a ten stejný překlad už ve 82. roce vyšel, neříkám, že úplně bez problému, ale vyšel v poměrně solidním nákladu. Takže na tom se dá ten rozdíl mezi počátkem 70. a počátkem 80. let ilustrovat velmi přesně.
0: Vy jste odborník na exilovou literaturu. Stalo se, že se vám v těch pozdních 80. letech dostal do ruky výtisk od Škvoreckých nebo z Indexu?
2: Dostal. Zřejmě jsem jak rodinným prostředím, tak mezi přáteli jsem se prostě dostal k knížkám, jak samizdatovým, tak exilovým. Nebylo to v nějakém horentním množství, taky jsem se musel snažit získat nebo sehnat si k přečtení tituly, o které jsem měl zájem, ale nebylo to pro mě od takových 18-19 let nemožné.
0: Co vás tehdy nejvíc zasáhlo z téhleté proskribované literatury?
2: To, co tehdy 19-20-letého kluka zasáhnout mohlo. Chtěl jsem Kryla, chtěl jsem Škvoreckého a chtěl jsem Kunderu.
1: Jestli můžu taky pamětnicky, já jsem o jednu studentskou generaci starší než Michal, o jeden studentský běh, a musím říct, že v podstatě na fakultě jsem žil v prostředí, kde když člověk chtěl, tak ty knížky měl v množství, které si v podstatě zvolil. Ale bylo to takové to čtení, vzpomínám si, že třeba Nesnesitelnou lehkost bytí Kunderovu jsem si vzal večer, četl jsem ji přes noc a ráno jsem šel na Vojenskou katedru, která začínala o 6:30 ráno, a v podstatě jsem ji musel o 1:30 donést do menzy, takže jsem vlastně celou Vojenskou katedru tu knížku četl a o 1:30 jsem hlásil splněno. Tehdy jsem ještě vydržel, kdybych tohle chtěl praktikovat dneska, tak se obávám, že už by to nešlo.
0: A teď promluví na autentickém dobovém záznamu ti, o kterých tu také byla řeč. Zdena Salivarová a Josef Škvorecký v květnu 1990 ve studiu Československého rozhlasu v Praze. Před mikrofonem se tu ocitli poprvé po víc než 20 letech.
3: No, slovo domov pro mě znamená jedině Československo, že kde jsem se narodila, kde jsem vyrostla, kde mám vzpomínky, kde mám všechny životní tragédie a životní štěstí a radosti za sebou. Teď mám ale druhý domov v Kanadě, kde jsem strávila 21 let, kde mám taky určitý, že jo, zážitky za sebou a mám tam přátelé a mám tam už taky dneska vzpomínky, tak to je takový druhý domov. A teď, když ale mluvíme o něčem s Josefem a řekneme domů, tak já se ho ptám, co myslí, jestli myslí Prahu nebo Toronto. No ale první domov je tady, že?
4: To je zase velice složitá otázka, víte. Já jsem napsal nedávno takovou dlouhou esej, která se jmenuje Bohemia of the Soul, jo? Tedy Čechy duše. Já jsem o tom velice uvažoval a myslím, že pro mě domov je hlavně ta česká kultura a ty přátelé, který má, víte. Ne tolik ta fyzická země. Já hrozně rád vzpomínám třeba na svoje dětství v Náchodě, hrozně rád vzpomínám na léta v Praze, takže já jsem vlastně nikdy nebyl v exilu v tomhle tom smyslu.
2: Josef Škvorecký neváhal a při své první návštěvě v dubnu v květnu 1990 podepisoval smlouvy na všechny strany v takovém tom opojení tou novou situací. Takže když se potom vrátil na konci května do Kanady, tak vlastně nevěděl, s kterým nakladatelstvím na jaký titul podepsal smlouvu. To se potom vyjasnilo, trošku to komplikovalo vydávání jeho spisů na začátku 90. let, ale vyjasnilo se to. Opačným případem byl Milan Kundera, který se vlastně za svými čtenáři tak úplně nevrátil. V roce 1990 došlo k takové nepříjemné situaci, kdy Ypsilonka, Pražské divadlo Studio Ypsilon, nastudovalo Kunderovu hru Ptákovina a dělali to pochopitelně v dobré víře, chtěli autora potěšit, překvapit a uvést ho znovu. A Milan Kundera to inscenaci poměrně, jak si řekněme, netolerantním způsobem zakázal. Pochopitelně na to měl veškerá práva, ale bylo to takové vlastně první zaskřípnutí, myslím si, mezi ním a tím najednou svobodným a opojeným kulturním prostorem v Československu.

0: čeština jedinečná, nádherná věc, úplně bohem daná, abych to tak řekl. Tu češtinu jsem se učil z mateřských úst a z úst těch lidí, kteří byli kolem mě v tom Kyjově, víte, kde mimochodem čeština je neobyčejně ryzí, kde se normálně v řeči užívá přechodník například, kde se dává přízvuk na předložku a nikoliv až na to podstatné jméno, které následuje. A když jsem se odstl v exilu, tak jsem pochopitelně na tady tuto krásu a nádheru, to jsem nemohl nikdy češtinu zapomenout.
1: Já bych tady měl vzpomínku na Ivana Jelinka, s kterým jsem se stýkal, když jsem byl v Anglii na začátku 90. let. To samozřejmě nebyl nějaký bestsellerový autor, byl to básník, který byl venku od roku 1948. A já jsem mu trošku jako dělal takového, jak to říct, takového impresária. Já jsem mu pomáhal v tom, aby ty jeho knížky u nás byly vydány, a tam se ukázalo, že v podstatě ti exiloví autoři, nebo vůbec exiloví lidé, mají hodně zkreslenou představu o tom, jak to tady vypadá. Oni se cítili, což se jim nelze divit, jako by trošku takový mesiáši, že tady zachraňují český knižní trh, že tady v podstatě je úplná poušť a že oni to musí teprve jako tady všechno napravit, a dost těžko se jim vysvětlovalo, že kolik třeba v těch raných 90. letech vychází jiných knížek poezie, a že by se ta dramaturgie, ta vydavatelská, měla trošku promyslet, jo? Že není úplně ideální se vrhnout na ten knižní trh se vším, co mám ve svém šuplíku, eventuálně co jsem vydal v exilu.
2: Že docházelo k paradoxním situacím, když začal kolabovat knižní velkoobchod, který byl za komunistů vlastně monopolním distributorem knížek, ve chvíli, kdy začal kolabovat a začal vyprodávat své zásoby za opravdu směšně nízké ceny, tak v těch obrovských halách a skladech, které byly zpřístupněny veřejnosti, přijďte si nakoupit za 5 korun, tak vedle sebe ležely knížky režimních autorů, které nikdo nekupoval víceméně nikdy, a vedle nich Ivan Klíma, Jan Trefulka, Josef Škvorecký. Byl to zvláštní a poněkud bizarní pohled, mluvíme tak o roce 1992-3 zhruba.
3: Nejenom exilová literatura zaplavila počátkem 90. let knižní trh. Prodávalo, kupovalo a četlo se prakticky všechno. Kdekoliv. A v míře, která byla vysvětlitelná jenom tím šokem z náhle nabité volnosti po předchozím půstu. Všechny tři proudy literatury, domácí oficiální, domácí neoficiální, čili samizdat, a exiloví, se slily do jednoho rybníka. A přibyly zcela nové žánry, jak vzpomíná Jan Kanzelsberger.
4: Zájem byl o všechno, co bylo natištěné. Od cibulkových seznamů přes erotickou literaturu, která se vyvalila, až po teda nová vydání těch exilových, nebo i ty, co jsme dovezli, ty exiloví, a i samozřejmě částečně té staré literatury, v uvozovkách staré, protože ne všechno bylo úplně k zahození. Notabene koncem těch 80. let už začaly jako vycházet věci, které měly delší trvanlivost, delší platnost. Vycházela řada takových jako populárně naučných věcí a učebnic, které nepodléhaly moc celkem žádné politice a hlavně nebyly nový, že jo? Takže se muselo prodávat, doprodávat. Takže to byla opravdu směsice. Samozřejmě okamžitě po revoluci se vyrojily stovky nakladatelů, protože to jistě víte, v tom největším vrcholu a rozkvětu bylo tady u nás asi 4 000 nakladatelství, různých, malých, velkých a tak dále. I ta kamenná nakladatelství, jako byl Odeon a tyhle, tak ty se samozřejmě okamžitě rychle přeorientovávali, že jo. Takže to byl strašný kvás. A v podchodu dole v prostřed Václavského náměstí, tam byli stánkaři s banánovými krabicema a tam se prodávalo, to se vozilo z tiskárny rovnou.
1: Já bych řekl, že kdyby sem přijel nějaký pozorovatel, který nic neví o Československu a teďka si chodil po těch ulicích, tak by řekl, ty Češi tu sametovou revoluci museli udělat kvůli tomu, aby si mohli číst dobré knížky. Protože ono se to prodávalo všude, ono se to prodávalo na schodech v metru, ono se to prodávalo někde i z korp aut, jo, to přivezli, někde se to prodávalo ve stolcích, ale v té době se zároveň ukázalo, jak to v podstatě začíná kolabovat. Protože si představte tu situaci, jak říkal Michal, pořád funguje knižní velkoobchod, Národní podnik Kniha, který má své prodejny, jo? A pořád jako fungují čtvrtky jako distribuční dny. A vedle toho Naproti tomu knihkupectví si postaví stolík nějaký podnikavý nadšenec, který přijel do nakladatelství, nakoupil si tam, já nevím, 200 škoreckých a teďka je tam prodává. Jak tohle mohlo fungovat? Notabene, že ta nakladatelství samozřejmě mu to ráda prodala, protože on ty peníze dal na stůl. Nebo si představte nakladatelství jedno velmi dravé, olomoucké, které neexistuje, jmenuje se Votobia, kteří prostě si pronajali sokolovnu v nějakém menším městě, kde přijeli a víceméně za poloviční ceny prodávali knížky, které nabízel dva rohy za nimi jako knihkupec. Jak mohlo tohle harmonizovat, jak dlouho tohle mohlo vydržet?
2: Problém nebyl jenom v té ceně, ale i v sortimentu, protože nově vznikající nakladatelé, kteří nebyli zapojeni do letité komunikace s knižním velkoobchodem, vůbec knižnímu velkoobchodu ty svoje knížky nenabízeli a radši se dohadovali s amatérskými nově vznikajícími soukromými distribučními firmami a nebo dokonce i s jednotlivými knihkupci. Toto já můžu klidně potvrdit, protože já jsem v roce 1990 jeden z těch, kteří měli v Brně stánkové knihkupectví a vím, že jsem knížky z Prahy, když vyšel Solženicin, Sovostrový gulag, když vyšla kniha Vaška Bartušky Polojasno o vyšetřování událostí 17. listopadu, tak jsem měl dvě veliké tašky a krosnu a ty balíky knih jsem dopravil autobusem z Prahy do Brna a druhý den jsem otevřel stánek a tam jsem ty knížky prodával. A v knihkupectvích kamenných se do té doby ještě tyto tituly neobjevovaly. Souvisí s tím i pěkná vzpomínka, která dokládá to, co říkal Jiří o tom, že skutečně se strašně četlo tehdy, bez ohledu na to, co. Vím, že když jsem zaparkoval svým trabantem poblíž stánku u zákazu zastavení, zjistil jsem, že se ke mně blíží policista, očekával jsem pokutu a on na místo pokuty se na mě podíval a říkal, máte Káju Maříka?
3: Tak tolik vzpomínky literárních vědců Jiřího Trávnička a Michala Přibáně. A ještě jednou se vrátím k publikaci, která v prosinci 1989 vlastně otevřela novou éru ve vydávání knih v Čechách. Ačkoliv se tehdy ještě jednalo o produkt státního nakladatelství Melantrich, byl to už trochu pozdrav nové doby. Kdybyste označili nějaký pro vás viditelný moment, kdy po listopadu 89 bylo zřejmé, že vyšlo něco, co by předtím vyjít nemohlo. Pro mě to byl třeba Dálkový výslech, ale možná to je příliš prvoplánová vzpomínka.
1: Ne, to je ikonická vzpomínka. To je, jako přímo bych řekl, něco, co nás ohromilo v několika ohledech. Jednak protože to byla důležitá kniha budoucího pana prezidenta, který se měl za pár dní stát prezidentem, vyšla nějak vyloženě, myslím, že těsně pár dní před 29. prosincem 89, kdy se stal prezidentem. Jednak také proto, že ona vyšla v podstatě za několik málo týdnů, nelí dnů, což bylo pro nás naprosto nemyslitelné, protože my všichni jsme žili v tom, že knížka se vyrábí plus minus 3 roky. Najednou vidíme, že ono to jde samozřejmě s velkým až brigádnickým zápalem všech lidí kolem toho, že to jde udělat jako několikanásobně rychleji.
3: Konstatuje Jiří Trávníček. A teď si pojďme říct, která nakladatelství v této situaci si odnesla prvenství.
1: No, soukromé první podle toho, co praví zdroje, byla Paseka, která byla zaregistrována na začátku prosince, ale tady je asi nutno vzpomenout i místní brněnský Atlantis, který se už v průběhu roku snažil oficiálními cestami o registraci.
2: Šlo hlavně o to vejít se pod zákon o družstev, podle takzvaný družstevní zákon, a tím pádem se vyhnout tomu běžnému procesu, který v podstatě neumožňoval založit nové nakladatelství. Atlantis měl vlastně tu výhodu, že skutečně si nasmlouval ty špičkové samizdatové exilové autory, i když samozřejmě i jeho první zakladatelé se museli orientovat v tom, jak to právně s nakladatelskou činností funguje, ale pravda je, že nakladatelství oficiální, ať už to byl československý spisovatel Mladá fronta nebo Odeon, měla trošku jinou situaci. Byli by schopni vlastně vydávat knížky těch žádaných autorů, nově žádaných autorů okamžitě, protože na to měli jak redakční kapacity, tak měli předsmluvané zakázky v tiskárnách, ale Atlantis na začátku roku 1990 nějak zaškobrtl, nějak se zadrhl, takže ta jeho produkce začala nabíhat později. A myslím si, že to nakladatelství samotné bylo trošku poškozeno tím, že ta největší vlna zájmu o samizdatové exilové spisovatele vyrostla, kulminovala a pomalinku opadala už na samém počátku 90. let. Hmm. Takže myslím si, že kdyby třeba český snář Vaculíku vyšel v 90. roce, měl by ještě větší ohlas a větší množství kupujících čtenářů, než tak, jak se to potom stalo.
5: Na začátku roku 90, když jsem přišel právě s první knihou Politická migrace v atomovém věku od Pavla Tigrida.
3: Slovo má opět Aleš Lederer, syn slavného novináře a disidenta Jiřího Lederera. Hned počínaje rokem 1990 se pustil do budování nakladatelství Prostor.
5: Tak to byl obrovský boom jako mezi čtenáři, protože vyšla kniha zakázaného autora. Tomu odpovídal vysoký náklad, protože tehdy já jsem nějakým způsobem se musel dostat do té knižní distribuce, takže jsem udělal smlouvu s knižním velkoobchodem a knižní velkoobchod si objednal 100 000 výtisků, já jsem jim dodal 100 000 výtisků. Pravda je, že ceny tehdy byly ještě nikoli liberální, ale i ty ceny byly teda stále komunisticky z jakoby toho tehdejšího systému, takže já jsem knihu Pavla Tigrida prodal za 19 korun. Knižní velkoobchod si bral 30%, no a ze 100 000, tak když si jednoduchou matematikou člověk to vypočítá, tak 17x zhruba 1,4 milionů mě přistálo na účtě po té, co jsem vystavil fakturu knižnímu velkoobchodu. A samozřejmě jsem musel dát peníze také autorovi, to znamená Pavlu Tigridovi. Jenže posléze jsem přišel s dalšími tituly, což byl Spoluviník Děrdi Konráda a Počíže s dějinami Josefa Kroutvora. A tam ty náklady i ta cena byla trošičku vyšší, zejména u toho Spoluviníka. Takže tam už bylo větší peníze. Tehdy si objednal teda knižní velkoobchod, tuším 80 000 toho Spoluviníka. Samozřejmě dalo se v záhy potom listopadu 89 docela na tehdejší poměry docela dobře zbohatnout, to určitě. Ale ty peníze, člověk o tom musí uvažovat jakoby z nějaké delší perspektivy podnikání. Ty peníze, to není tak jako na to, abyste si šel koupit kožich nebo auták, ale hlavně to je o investici do dalších titulů a do dalšího podnikání. Já jsem si tehdy pronajal kanceláře u Prašné brány, tam naproti hotelu Paříž. Ta rekonstrukce stála nemalý peníze tehdy. A já jsem už i nějaké zaměstnance. No takže vznikl z toho takový klasický kolotoč peněz. Na jedné straně příjmy, na druhé straně výdaje. Ale pravda je, že při vhodné a dobré skladbě titulů s chytlavými tématy, po kterých tehdy čtenáři jako toužili a prahli, tak se dali vydělat docela slušné peníze.
3: Takže nakladatel, pokud měl šťastnou ruku vedenou intuicí, mohl tehdy, počátkem 90. let, tak jako Aleš Lederer v Prostoru, svůj talent patřičně rozvinout. Podobné to bylo s knihkupci. Jan Kanzelsberger patřil už počátkem 90. let k těm několika málo připraveným.
4: Já jsem teda před revolucí hodně jezdil do Německa, do Švýcarska, protože jsem tam měl emigranty příbuzný. A takže já jsem třeba v Mnichově u Hugendubla, což je nejvýznamnější do dneška, on už teda starý umřel, ale syn to dělá se sestrou, tak to byl nejvýznamnější knihkupec německý. On měl dva domy na Marienstraße tam v Mnichově v centru a já jsem tam hodiny proseděl v těch krámech a sledoval jsem, jak jako má vypadat krásný knihkupec. A toho jsem měl plnou hlavu vlastně už někdy od těch 80. let. Takže jakmile to prasklo takzvaně, tak jsem se hned jako začal zajímat o tom, jak by se to mohlo dělat jinak a tak dále. Včetně toho, že jsme přestavěli knihkupectví. Moje první historický na Václavském náměstí bývalý Orbis, roh Štěpánský, který dneska už tam taky není, tak to jsme přestavěli jako na samoobsluhu, volný výběr a takovýhle.
3: No ale ten pouliční prodej, to přece pro vás byla jako nekalá konkurence už v té době.
4: Tenkrát se tolik prodávali knihy a tak jako masově, že o nějaký konkurenci. To se uplatnil každej a notabene v té době taky přišel takovej pro ten knižní trh trošičku nedobrý signál a to bylo to, že si každý v úvozovkách myslel, že knihkupectví se dá dělat tak, že si prostě stoupnu někam a vytáhnu roletu. A tím se do toho podnikání kolem knížek pustila řada lidí, kteří neměli vůbec žádné zkušenosti, neměli žádné vzdělání, nic, byli to opravdu nadšenci. No a těch knihkupectví zase v jednu dobu bylo těch knihkupectví tisíce po celé republice. V každém městě byl krámek nebo oddělení v obchodních domech, kde se prostě prodávaly knížky. Jo. A to ten knižní trh trošičku tak jako zaplavilo. No a myslím si, že se mnohdy z toho do dneška ještě vzpamatovává. Protože jsou města, která jsou, tím už se dostáváme teda hodně daleko, ale jsou města, která jsou, já nevím, 15-tisícová a v tom městě jsou třeba tři knihkupectví, jo, což je naprosto nemyslitelný. A řada z nich pochází ještě z těch 90. let, kdy to ty lidi založili. Založili to, tenkrát jim bylo 30 a něco. Založili to z naprostého fandovství a tak dále. A za tu dobu dospěli do důchodového věku. Dneska už oni řeknou, no já už tady musím vydržet, já mám 2 roky do důchodu, to já už tady musím nějak překlepat. A mnohdy to prostě přetrvává z takových důvodů.
3: K dobovému koloritu ovšem patřil zvlášť v prvních letech po revoluci i razantní pokles kvality tisku a překladů či otázky autorských práv. Vzpomínám si například, že jsem tehdy ke svému úžasu objevil v knihkupectví na obálce jakési třetiřadé detektivky zjevně ukradenou fotku slavné německé houslistky, které se asi nikdo neptal, jestli na té obálce chce figurovat. Jinými slovy, nešla se strmým nárůstem kvantity čtiva dolů jaksi kvalita provedení?
6: Kdybychom to vzali v průřezu, tak určitě ano, odešla. Byly úplně situace, kdy vycházely naprosto katastrofální překlady z angloamerické literatury. Tímhle se proslavilo plzeňské nakladatelství Mustang. To se i tak jako různě přetřásalo v literárních časopisech, protože v podstatě začali překládat lidé, kteří si mysleli, že po nějakém 14-denním pobytu v Anglii, že umí anglicky a že můžou teda překládat jako tyhle knížky. Ale on ten standard někde zůstal zachován. Já jsem vzpomněl třeba Torst a tam si myslím, že Torst teda zejména v těch 90. letech, ono se to pak trošku stočilo někam jinam, v tomhle pokračoval jak co se týká dramaturgie, co se týká typografického zpracování, tak pokud jde i o redakční práce. Byl jsem toho svědkem částečně a vím, že tohle skutečně bylo nakladatelství, které si jako svůj standard drželo.
2: Na druhé straně je pravda, že až ten 89. rok taky umožnil výtvarníkům, grafikům, typografům i nějaké, řekněme, výboje. Jako rozostřil vlastně ty hranice, které by grafik, knižní grafik a návrhář obálek nemohli v těch 70. ani 80. letech k ní ani přistoupit. Takže je to prostě jedno s druhým. Nastal sice určitý úpadek, ale současně jaksi nastala i možnost jaksi překonat hranice do té doby neprostupné.
3: Kdo tedy byli vítězové a poražení 90. let, pokud jde o nakladatelství nebo i o autory? Slovo mají opět literární historici a vědci Jiří Trávníček a Michal Přibáň.
6: Já začnu jedním velkým poraženým, který si myslím, že toho je velmi škoda. A to je nakladatelství Odeon. Odeon, v podstatě my teďka nemáme státní nakladatelství tohoto druhu. Jo. Nemáme něco, jako mají Francouzi Gaimarda. Nemáme něco, co by garantovalo solidně vydávanou původní překladovou literaturu a v podstatě všechny okolní oblasti, jako je literární věda, jako jsou uměnovidy a podobně. S tím Odeonem to byl velmi složitý příběh, protože tam bylo i to, že oni měli svůj knižní klub, který jim výborně fungoval za normalizace. Tam měli své jisté počty, tam měli své jisté čtenáře a ten knižní klub se překlopil do 90. let, jenomže oni neměli na ty své odběratele žádný metr, jak je přinutit, aby si ty knížky koupili. Tam se neplatila žádná záloha. Tak vím třeba od tehdejšího šéfredaktora Jiřího Pelána, že řešili, že třeba na něco nastřelili 70 tisíc, protože měli těch 70 tisíc objednávek, ale věděli, že jich bude méně, tak to teďka stříleli, dáme 50, dáme 40, ale i tak si ten Odeon tímhle zadělával samozřejmě na těch potenciálních halách, že ty knížky v podstatě ztratili odbyt. A byl tam problém i s restitucí té budovy, ve které se oni nacházeli, tam byly nějaké majetkové spory. Tak jako tak je jeho škoda, ale Odeon se v podstatě trošku transformoval do několika jiných nakladatelství, protože mnoho redaktorů z Odeonu přišlo jinam. Jan Schulz přišel do Torstu, Eva Slámová do nakladatelství Argo a přenesli sem nejenom autory nasmlouvané, ale některé i celé ediční řady, a to dokonce

zrození na počátku 50. let, kteří podle té logiky, která neumožňovala nějaké brzké debity, tak podle této logiky měli oni být právě těmi nejvydávanějšími autory od počátku 90. let a najednou je přeskočila ta generace ještě starších disidentů a exulantů. A ve chvíli, kdy ta vlna zájmu o exil a o samizdat trošku povadla, poklesla, tak se objevili Michal Vývek, Jáchym Topol ze starší generace, Jiří Kratochvil a zase vlastně ta situace byla pro tuto generaci poměrně nepříznivá.

0: Fakty, že některé historky, jak vypravuju často, tak že si je přibarvuju, že někdy zapomínám, teda, co jsem si už přemyslel, a pozorní posluchači z okruhu mé rodiny mě teda opravují a říkají, že to je už fakt kecám zase a tak, ale to se stává, myslím, jako autorům běžně. Tam samozřejmě ty reálie nějaký základní, tam souhlasej, my jsme skutečně žili na malém městě 20 let a tak dále. Matka hrála takovou tu hvězdičku třetí kategorie ve Vinohradském divadle a znali jsme Pavla Kohouta, ale to by na román nestačilo, to bylo v podstatě tuctový dětství, tuctový příběh jedný tuctový rodiny a v momentě, kdy z toho chcete udělat román, tak si musíte začít bohapustě vymýšlet a dělat z toho tu grotesku a nechat otce sloukat ve sklepě vlastní rakev a tak dále. Jo.
1: Konstatuji, v současné době nejpopulárnější český spisovatel Michal Vývek. Mám pravdu?
0: No to by bylo krásný, kdybyste jim měla, ale já se obávám, že to pokud vůbec, tak to asi platí teda směrem spíš k té čtenářské obci.
2: Ale to je asi důležitější určitě pro vás osobně, než třeba kritika.
0: No já jsem takovej ten pošetilec, který se pořád snaží o obojí, aby jako nejen ten čtenářský úspěch, ale aby třeba časem někdy i nějaký ten kritik řekl, tak klobouk dolů, no.
3: Já si myslím, že Michal Vývek byl v jistém smyslu průkopníkem čehosi, co pro nepřesnost a pro nepohotovost jiných termínů nazvu postmodernou. Myslím si, že román Výchova dívek v Čechách, který od takzvané seriózní kritiky, hlavně od kritiku 60. Let, to opravdu schytal, že vlastně byl docela zajímavým pokusem o to, jak se dá také literatura tvořit, jak se dá vyprávět příběh. Jak si kritika zvyklá na realistické příběhy, to úplně jaksi neakceptovala. Myslím si, že Michal Vývek potom trošku zatrpkl, ale chápu jeho jaksi tvůrčí program tehdejší. Měl představu, že se bude literaturu živit a dal si takový program, že každý příští román bude pokusem proniknout do jiné žánrové varianty románové, do nějakého jiného žánrového typu. A to, že potom jaksi trošku tou nadprodukcí jaksi splanil i z hlediska čtenářských ohlasů, to už je potom jiná věc. Ale myslím, že jeho role v 90. letech byla zajímavá a pozitivní.
4: Bývá zvykem, pane Topole, že než se lidé třeba v kavárně, jako v tomto případě, nebo v hospodě, ponoří do trošku zásadnějších témat, tak se prostě a jednoduše toho druhého ptají, co poslední dobou dělal, co ho dobrého a zlého potkalo a co ho zaujalo.
5: Já teď vedu takový pravidelný život spořádaný. Vlastně celý ten režim se odvíjí od chození dcerky do školky, kdy teda manželka nebo já, spíš manželka stává v 6:30, odvede dceru do školky, pak já jsem dopoledne doma, snažím se něco dělat, pak ve 4 hodiny pro ní jdu a pak se nějak hrajem, vaříme nějaký ty kaše, pak buď jsem dál doma, nebo prostě mám stres s přáteli, nebo se o něco snažím, takže to je takovej ten popis dne, kdy ten den vlastně snad poprvý v životě se podobá jeden druhému.
6: A to dopoledne, to by mě zajímalo.
5: Já se pokouším prostě dopsat knížku, no. Je to poprvé, kdy se pokouším k té práci, dokonce používám slovo práce pro psaní, pracovat nějak pravidelně a nepsat teda 10 hodin v kuse, ale spíš denně jako něco. No.
7: A když jste mluvili o tom čekání na velký román 90. let, tak mnozí za něj asi mohli považovat sestru, to člověka napadne na první dobrou.
3: No, čekal jsem, že tady to zazní. Určitě to takhle pro mnoho lidí mohlo být. Já se trošku vrátím do pamětnické stovky.

0: Evropy, protože v těch 90. letech jsem občas vyjížděl na nějaké besedy na střední školy a musím říct, že tak v té polovině 90. let, leta 94-96, skutečně středoškoláci tu sestru četli a byli s ní úplně o vytržení. A dokonce myslím, že jsem vedl jednu nebo dvě diplomky na tohle téma a to v podstatě byly fascinované ženy, které to psaly. Já jsem asi nebyl úplně na té vlně tohoto druhu prózy i tohohle naladění, ale spíš než velký román, jakkoliv to samozřejmě autorovi přeju, aby byl takhle vnímán, bych to viděl jako generační román, jako jisté generační vymezení. V podstatě popis doby, tam je velmi silně popsán ten přechod z 80. a 90. léta, včetně té invaze Trabantu v Praze. Myslím, že to mnoha čtenářům dalo pohled na to, co se dělo, ale pro takovou tu, řekněme, střední a starší generaci to asi nebylo moc to, s čím by se mohli ztotožnit. Ty velké romány společenské 60. let, jako byla Sekira, jako byl Žer, tak ty přece jenom měly takový, bych řekl, víc transgenerační přesah. To v případě sestry myslím, že tohle neplatí.
1: Píšete na počítači?
2: Na počítači, no. Ale už jako strašně dlouho, já nevím, 10, 15, nevím jak dlouho. Takže ta představa, že píšu na psacím stroji, mi přijde stejně neuvěřitelná, jako třeba dědečkovi, který psal na psacím stroji a měl by se vrátit k husímu brku. Nedovedu si to představit, ten psací stroj teďka. Je pravda, že mi přijde ten počítač jako v něčem humánní, že totiž není slyšet to, co jeden americký spisovatel nazval the machine gun sound of my tape, right? Jako zvuk mechanický zbraněm. Že ten počítač prostě je tichý, což mi strašně vyhovuje.
1: Žádný samopál na sebe.
3: No a přišel takový román pro vás vlastně až v těch letech nultých, nebo na něj čekáte dodnes?
0: Je to, Michale, obluj.
4: Já myslím, že jsem ho spíš přestal očekávat. Že mně došlo, že podat nějakou komplexní a přitom nejhlubší myslitelnou zprávu o světě, že možná to nepůjde z českého prostředí, což není žádné sebemrskačství, to si myslím, že je prostě jaksi reálný fakt. Myslím si, že tím, jak se společnost přestává sama sebe sdílet, navzdory tomu, jak je to slovo frekventované, že je společnost strašlivě rozdrobená jak svými zkušenostmi, tak svými očekáváními, že vlastně najít něco takového, na které by se většina kulturní veřejnosti zhodla, ano, toto je ten román, na který jsme čekali, že to v podstatě ani možné není. Souviselo to s jakousi představou, kterou měli tehdy žijící generace, že svobodná doba byla ta 60. léta, tak se očekávalo, že to bude jako v těch 60. letech, že povstane někdo, kdo napíše nový Žert, kdo napíše novou Sekiru, nebo novou Smrtelnou neděli, prostě ty romány, které v 60. letech vypovídaly o podstatě toho, v čem tehdejší společnost žila. Nikdo si tehdy neuvědomil, že právě ta svoboda přináší takový chaos, jehož podstatu vlastně nelze pravděpodobně vyjádřit. Myslím si, že očekávání velkého společenského románu nebylo ani tak politické, jako spíš, že ti očekávající čtenáři chtěli odpovědět na otázku, v čem teda vlastně teď žijeme, jaký je ten svět, do kterého jsme se v lednu 1990 probudili. A myslím si, že na tuhle tu otázku vlastně žádné dílo, žádný román od té doby neodpověděl, prostě protože na ní odpovědět nelze.
0: Já bych tomu ještě si můžu doplnit. Ono totiž, ta doba, o které mluvil Michal, to jsou ta rána 90. Ona vrhla na český knižní trh spoustu non-fiction, jako byly deníky a paměti. A v podstatě musím říct, že ty deníky a paměti suplovaly nejenom fabulovanou literaturu po jistou dobu, ale i historii. A oni byli nesmírně populární. Jo. Takže když tady byl vzpomenut ten Michal Vivek s Báječnými lety pod psa, tak já ho beru jako takovou prostě anamnézu. Nám Čechům vystavil, jak jsme se chovali v 70. a 80. letech a bylo to takové mírné rozřešení. Ale vedle toho tady vyšel třeba deník Jana Zábrany Celý život, který jako tohle téma taky pojmenovával, ale který nám to rozřešení tak jako lehké nedal. Který nám řekl v podstatě, jako kde jsme byli, co jsme neviděli a co jsme mohli vidět a co jsme měli vidět a neviděli. Tohle možná jako moc lidí nechtělo slyšet, jakože si přiznat, že teda selhali, že zavírali oči, že v podstatě jako hráli nějakou pštrosí politiku tam, kde se mohli zachovat aspoň trošku občansky odvážněji. I tenhle fenomén je potřeba zmínit.

0: Já bych tady připomněl osobnost Jiřího Kratochvíla z jednoho důvodu, protože vy jste vlastně, pan Trávničku, zmiňoval v jednom svém materiálu jeho článek z 90. let, tuším, jak teď budu parafrázovat, že se to jmenovalo Obnovení chaosu.
1: Ano, má v české literatuře.
0: Tak. A ta radost netrvala věčně, takže dá se nějak tohleto zobecnit, ta zkušenost Jiřího Kratochvíla, nebo byl jeden z mála, kdo to nějak reflektoval takhle otevřeně, tu proměnu čtenářských priorit a proměnu vůbec postavení spisovatele, jeho zajištění materiálního a tak dále?
1: To reflektovalo více lidí, ale on asi nejvíc radikálně. Napsal několik článků, tenhle je nejznámější, to Obnovení chaosu, a mám pocit, že on si v tomhle článku tak jako spíše obhajuje vlastní poetiku. On nechtěl být tím autorem té kulturně politické scény, on nikdy nechtěl jaksi psát jako s tím přesahem do těch společenských funkcí literatury. On tam říká, že konečně česká literatura skončila v tom svém krásném, autistickém a solipsistickém světě a takhle to má být. Konečně jsme dobojovali to národní obrození, konečně se můžeme zbavit těch všech nepatřičných funkcí a konečně si můžeme udělat literaturu, jaká je. No, jenomže ono se ukázalo, že to nějak moc nejde, jo? Že prostě ta literatura potřebuje k svému životu víc než těch 10 čtenářů. A z toho povstaly pak nějaké další hořkosti, nejenom jeho, ale nutno říct, že těch, kteří jako se zklamali tím, co jim to Češi provedli v tom roce 90. a dalším, bylo víc. Jo. To je i případ jako nakladatelství Hynek, které zakládal Petr Sacher jako zeď meziválečného nakladatele. A on v roce 94 přijel z Německa a teďka vlastně rozvinul program široký, bude vydávat sebrané spisy Ivanu Klímovi, Jaroslavu Putíkovi, bude vydávat současnou českou beletrii, která už tehdy začala být problém i pro jiné nakladatelství, jako byl Český spisovatel a Mladá fronta. Takže nasliboval hodně, hodně toho rozjel, ale v podstatě velmi rychle skončil i z rukopisy, které mu autoři dali a které v podstatě nějakou dobu byly nedobytné. A skončil tak, že prohlásil, že ho Češi zklamali, že nejsou teda kulturním národem.
0: Česká knižní historie 90. let by nebyla úplná, pokud bychom se nezmínili o kauze knižní velkoobchod. Tato monopolní distribuční státní firma o své postavení počátkem 90. let přišla celkem logicky. Na počátku konce knižního velkoobchodu byla dobová móda spojovat vysoké politické funkce s privatizací, mezi kteréžto činnosti by měla být automaticky stavěna protipožární opona. O privatizaci usilovala a nakonec v ní uspěla společnost Telegraf, která už předtím vydávala stejnojmenné noviny blízké ODS. Přičemž jedním ze spolumajitelů společnosti byl i místopředseda končící federální vlády Miroslav Macek. V případě knižního velkoobchodu se privatizoval v podstatě podnik, který měl nakročeno spíš ke ztrátám než ziskům, vzhledem k plným skladům knih různé kvality a prodejnosti. Ovšem disponoval značným nemovitým majetkem. Miroslav Macek si pro vedení knižního velkoobchodu vybral Jana Kanzelsbergera. Ten nakrátko funkci přijal.
2: Bohužel, jak už to bylo s tím úplně doopravdy, se dneska nedozvíme, protože doktor Miroslav Macek zemřel, který byl hlavním protagonistou. Celý vtip byl v tom, že Macek z důvodů, který asi byly částečně politické a částečně nevím jaké, prostě zprivatizoval knižní velkoobchod. Na druhou stranu, budiž řečeno k jeho cti, Macek byl velmi inteligentní člověk, byl to spisovatel, byl to člověk kulturní, takže určitě jako zájem o ten knižní velkoobchod tam určitě byl i nějaký takový, jako řeknu, profesní a tak. Určitě by byl jinak zprivatizoval pivovary nebo já nevím něco jiného, ty knížky mu byly prostě nějak blízké. On se ale do toho, protože on už v té době měl vysokou funkci, on byl nějaký místopředseda vlády, já už si to taky přesně nepamatuju, a tudíž se obklopil nebo se spojil s lidmi, kteří už k těm knížkám neměli vůbec nic a ty na to koukali jenom přes ten jako prospěch. Já nebudu nikoho jmenovat, ale ani bych si na ty jména možná nespomněl, ale jeden, dva lidi takovýhle tam byli, u kterých já jsem cítil, že jsou to prostě figurky, které mají jiné úmysly. No a tento Macek mě oslovil, protože já se osobně znám s panem doktorem Uhdem, že jo, znám se s řadou lidí, kteří se tam pohybovali tenkrát v té době a tak. Čili Macek se o mě dozvěděl, oslovil mě, jestli bych mu nechtěl v tom knižním velkoobchodě dělat ředitele. V tom přechodu. Tak já jsem mu na to kejvnul, mě to lákalo, já jsem ten knižní velkoobchod znal jak svý boty, protože jsem tam prostě znal spoustu lidí a trávil jsem tam a nakupovali jsme tam odsud a to. Takže já jsem mu na to kejvnul a snažil jsem se, jak si ten velkoobchod nějakým způsobem transformovat. Nicméně se to nedalo, protože to všecko padlo. Za krátkou dobu se zjistilo, že to je takovej moloch, že to prostě nejde předělat. Nebyly zájmy, každý měl svoje zájmy separátní. Ta cesta, jak jsem říkal, těch knížek k tomu čtenáři byla tak rychlá a tak jednoduchá, že i ten velkoobchod ztratil svoji podstatu. Jo. Takže to jsem se tenkrát dozvěděl, nebo to jsem tenkrát vyhodnotil, jenomže ten Macek mezi tím už jak si to, ty budovy, tam šlo hlavně o budovy, co si budeme povídat, a tam už to bylo tak jako rozjetý spíš v té hmotné stránce, že ho přestal ten velkoobchod prostě zajímat a že už jako to věděl, že to nikam nevede. Jo.
0: Porušení zákona a trestný čin se při privatizaci knižního velkoobchodu neprokázalo, což nic nemění na tom, že politickou kariéru Miroslava Macka celá kauza z dlouhodobého hlediska téměř ukončila. Což by mohlo být bráno jenom jako jeho problém. Nicméně pamětníci asi potvrdí, že tato kauza ve společnosti v podstatě zakódovala pocit, že v rámci budování kapitalismu je u nás možné vcelku legitimně oholit v podstatě jakoukoliv oblast, kde jsou potenciálně k mání peníze, včetně knih, nebo chcete-li kultury vůbec.
1: No tak jak to říct jednoduše, no tak Miroslav Macek jako spáchal teda zločin, který se nepodařilo pokrýt právně, protože právně to bylo asi všechno v pořádku, ale jako koupil něco, co slíbil, že bude rozvíjet a v podstatě to pak jako střelil, přeprodal a vlastně tohle, co mohlo nějakou dobu fungovat, tak jako zaniklo. Proto nemám mírnější pojmenování.
3: Na druhé straně ten knižní trh se sice rozpadl v té chvíli, ale nezanikl. Našly se cesty, jak zastupovat knihkupectví, jak dostat knížky ke čtenáři a dneska, jak si řekněme, v době internetové už vlastně není po čem si stýskat.
0: Vydavatel a majitel nakladatelství Prostor Aleš Lederer rekapituloval v roce 2021 své víc než 30-leté působení v čele nakladatelství.
4: Když se tak ohlížím za těmi všemi tituly, když bych měl se vyslovit pro jeden jediný, který bych si jako postavil do té vitríny, tak bych tam asi vystavil opravdu to Reumění diplomacie Henryho Kissingera. Protože to, kolik se té knihy prodalo, je úctyhodné. Byly to 10 000, jsou to, jo. A na to, že to je 1000korunová knížka a skoro 1000stránková, tak je to prostě mimořádný úspěch. To teda ten Kissinger opravdu je. Z té druhé strany samozřejmě jsou tituly, které úplně propadly, zapadly. Tam jsou dvě hlediska. Jedno hledisko je to, že se člověk úplně totálně zmýlil a špatně se rozhodl. Kniha se třeba neprodávala tak, jak si myslel. Že to byl totální propadák. Ale přitom si o té knize může myslet, že je docela dobrá. A pak je to druhý hledisko, že taky ta knížka nedopadla nijak valně, ale ještě oni si myslíte, že je úplně špatná. No.
0: A ještě pár postřehů Jana Kanzelsbergera, knihkupce, který se ve své profesi mimochodem pohybuje už od roku 1967.
2: Dneska je doba obchodních center, kamenné obchody vlastně dneska zanikají. Vůbec poslední hřebíček tomu dal internet, protože po internetu může dneska prodávat knížky úplně každý. Prodává je s minimálními náklady, z garáží, úplně neosobně a tak dále. Nepotřebuje k tomu vůbec nic, potřebuje k tomu jenom dodavatele za rozumné podmínky a tím to končí prostě.
5: No, nepotřebují se lidi osát knížku?
2: No, lidi si ji chodějí osahávat do našich knihkupectví, jo? Pak řeknou děkuju a jdou domů a objednají si ji, jo? Takže takhle už to dneska jako zrůdně funguje, mohu-li to tak nazvat.
0: dnes přijdete do knihkupectví, není to vlastně ten chaos, který už člověku trošku přerůstá přes hlavu, že prostě nemáte šanci vůbec jako ani z rychlíku zjistit, co všechno vychází a co by člověk všechno měl číst?
3: Já ten problém skutečně vidím, tak jako říkáte. Navíc já pracuji v Ústavu pro českou literaturu jako lexikograf, takže bych teoreticky měl nějakým způsobem alespoň být schopen obhlédnout pole toho, co vychází na poli české beletrie. A myslím si, že to v podstatě není možné, že ten trh je obrovský široký, je podle mého názoru přesycený, což sice je pěkné z hlediska autorského, autoři se dostanou ke čtenářům vlastně bez žádných závažnějších překážek, ale chybějí takové ty jaksi sdílené celou společností sdílené hodnoty. Chybějí knížky, o kterých by se opravdu jako všeobecně mluvilo a jejichž obsah by nějakým způsobem i v té diskusi následné jaksi tříbil hodnoty.
1: Já dodám čísla. My jsme se na tohle ptali v jednom výzkumu těch, co nekupují knížky. To znamená ti, kteří na tom knižním trhu zanechávají výkon nula. A ptali jsme se jich, proč to nekupují ty knížky. Jo? A měli tam možnost, protože vychází hodně knih, no protože vychází málo knih, takže si je nemůžu vybrat. To, že vychází mnoho knih, bylo 7x větší bariérou pro ty nekupující, než to, že jich vychází málo. Jo. Takže také je vidět, že skutečně je tady něco přehrátého, je tady něco, co jako nedokážeme obsáhnout, ale jako dobře, no tak jako v podstatě jsme to chtěli nějak v této, možná ne v této podobě, ale bojovali jsme za to, že jo, tak naše generace, tak to tady máme.
0: Říkají Jiří Trávníček a Michal Přibáň, kterým děkuji, stejně jako ostatním protagonistům tohoto pořadu. Téma Plus a náš výlet do devadesátek končí. Kdo zažil, nezapomene, a kdo ne, ten snad nasál aspoň trochu té energie, která snad v něčem přetrvala dodnes. Na tomto pořadu spolupracovali dramaturgicky Stanislav Winter a Lucie Korcová, technická spolupráce Pavel Dejmek a Ladislav Čurda. Naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.
6: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.cz.
7: Je 6 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Vojenská policie chce obžalovat 7 lidí kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami na ministerstvo obrany. Zemětřesení v Kolumbii má už víc než 130 obětí. Dobré ráno u zpráv přeje Naďa Procházková. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozily kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
8: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
7: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí z korupce při veřejných soutěžích na ministerstvo obrany. S dvěma dalšími už uzavřela dohodu o vině a trestu. Korupce se týká zakázek agentury hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Podle vyšetřovatelů měli někteří soutěžitelé za úplatek dostávat výhodnější podmínky než ostatní. Díky tomu se mohli k veřejným zakázkám dostat s nás nebo za lepších podmínek, říká mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
9: Podle závěru vyšetřování měl jeden z technických pracovníků agentury zneužít svého postavení při administraci veřejných soutěží a poskytnout vybraným uchazečům neoprávněnou výhodu. Vojenští kriminalisté u něj nalezli a zajistili více jak 1,3 milionu korun v hotovosti.
7: O podání obžaloby teď rozhodne státní zástupce.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Víc než 1500 domů je poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po půl osmé ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
10: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících.
11: Třeba statek domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
12: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
11: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
13: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
11: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
7: Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 76. kilometru stojí dodávka v levém pruhu a náhle se vybočuje. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy ve směru do Brna. Zpozorněte, tam za sjezdem na Zlín na kilometru 266 leží světlomet na vozovce. V Praze v Novopatské se sune fronta před omezením v Kbelské už od sjezdu z okruhu. V Cínovické směrem do centra opatrně před sjezdem do Kbelské stojí tam nákladní auto s defektem a tvoří se kolona. Zdržení je asi 15 minut a na příjezdu do metropole od Slaného po D7 se zastavuje u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště a zdrží vás kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravě naměří kolem 30, na horách do 20 stupňů. A téměř stejné počasí nás čeká i zítra, tedy slunečno, teploty 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách kolem 17. To byly zprávy. Teď už repríza Interview Plus.
14: Ukrajina nemá dost střel k protivzdušné obraně. Rusko přitom zesílilo útoky na ukrajinská města balistickými raketami. Americký prezident Trump nejprve slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel protivzdušné obrany Patriot. Později ale svá slova mírnil s tím, že si poskytnutím licence není jistý. Odborníci upozorňují, že i tak by výroba Patriotů trvala nejméně 2 roky. Jaké možnosti a vyhlídky má v tuto chvíli země napadená Ruskem? Je to Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
6: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je bývalý nejvyšší zástupce Slovenska ve strukturách NATO, generálporučík Pavel Macko. Dobrý den.
15: Dobrý den, prajem.
14: Rusové opakovaně útočí na velká ukrajinská města. Je hlavním problémem Ukrajiny, že nemá čím se bránit proti ruským balistickým střelám?
15: Jednoznačne áno, pretože tie zásoby ukrajinských prostriedkov proti balistickým raketám a hypersonickým raketám sa pomerne rýchlo vyčerpali a bohužiaľ stav je taký, že ani v tých externých zdrojoch nie je dostatok týchto rakiet a tým pádom Ukrajina musí čeliť situácii, kedy na jednej strane dokáže účinne likvidovať drony, dokáže pomerne úspešne pôsobiť proti strelám s plochou druhého letu, ale je zraniteľná proti balistickým raketám.
14: Donedávna se jako hlavní slabina Ukrajiny uvádělo to, že ji Rusko přečíslí, tedy může na frontu poslat víc vojáků. Je protivzdušná obrana v současnosti ještě zranitelnější bod Ukrajiny než frontová linie?
15: Ja by som to nedával do kontrastu, pretože jedno aj druhé môže zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh konfliktu, pokiaľ sa bavíme o protivzdušnej obrane. Ukrajinská protivzdušná obrana má viacero vrstiev a ja som to už naznačil, že pokiaľ sa bavíme o dronoch alebo pokiaľ sa bavíme o strelách s plochou druhého letu, tam sú Ukrajinci pomerne účinní. Problém je práve s balistickými raketami, lebo tie prostriedky, ktoré Ukrajina má len Patrioty, z nich sú relatívne účinné proti týmto balistickým raketám. To znamená, otvára to dieru v časti ukrajinskej protivzdušnej obrany a to predovšetkým pri ochrane strategických objektov pred nadchádzajúcou zimou. Či už sú to produkčné centra alebo energetické centra, kde tá miera ochrany bude nižšia, ale všetko ostatné relatívne Ukrajina dokáže pokryť. Na druhej strane na boisku, na samotnom, tam sa bavíme o tom, že to boisko je veľmi transparentné, že akákoľvek snaha o nejaké masové zvýšenie síl na jednom úseku frontu a nejaký dramatický mechanizovaný prielom z jednej alebo z druhej strany je automaticky likvidovaný v tom pásme smrti, ktoré dnes už je zhruba 30 až 40 kilometrov na jednu aj na druhú stranu.
14: Severní Korea podle nedávných informací dodala Rusku další balistické rakety obdobu ruských raket Iskander-M s dostřelem až 500 kilometrů. Rusko tedy spoléhá na svého spojence. Na koho se v obraně proti těmto střelám může podle vás spolehnout Ukrajina?
15: Ukrajina sa musí spoliehať len na tých spojencov, ktorých mala doteraz. To je tá široká medzinárodná koalícia, nie len krajiny NATO, ale aj ďalšie krajiny, ktoré Ukrajinu podporujú s tým, že pokiaľ ide o ochranu proti týmto raketám, tá je dvojím spôsobom možná. Prvá je snažiť sa zachytiť všetky balistické projektily, ktoré boli vypálené a tá druhá je aktívnejšia a to znamená ísť a likvidovať ruské odpaľovacie zariadenia, produkčné kapacity a sklady týchto raket, ktoré sú pripravené potom na použitie na boisku. Teda znížiť vlastne počet tých cieľov, na ktoré musí cieliť ukrajinská protivzdušná obrana.
14: A je z pohledu ukrajinské armády tou nejlepší výzbrojí proti ruským útokům balistickými raketami právě systém Patriot?
15: Tak bohužiaľ, keď sa na to pozrieme, tak veľa tých možností není. Ukrajina má systémy Patriot, má systémy NASAMS, tie používajú ale rakety vzduch-vzduch, len sú odpolvené zo zemi, či už Sidewinder alebo AMRAAM-120. Potom majú nejaké nemecké systémy IRIS-T, tie sú skôr na iné typy vzdušných cieľov a majú samozrejme aj svoje pôvodné staršie systémy a tie naviac boli upgradované, sú tzv. Franken systémy, kde sa vlastne starý Buk napríklad kombinuje s americkými raketami a podobne. Takže má viacero týchto vrstiev, ale musí sa spoliehať vlastne len na tých spojencov, ktorých momentálne má a zároveň vyvíja spolu s tými západnými spojencami nový systém, ktorý by mal byť lacnejší a ktorý by mal byť dostatočne účinný, ale to je otázka času, to nebude tak rýchlo.
14: A když sa bavíme o patriotech, mohou Ukrajinci nakúpiť patrioty jinde než u Američanů?
15: Američania sú výrobcami systémov Patriot. Technicky je licencia v Japonsku, ktorí dokážu vyrábať rakety a teraz aj u tých Patriotov sú dva typy rakiet. Sú rakety, ktoré sú toho staršieho typu, ktoré vlastne sa len rozprsknú a vytvoria ako keby oblak tých kovových častiek, do ktorých letí ten vzdušný objekt. Tie sú málo účinné proti týmto balistickým raketám a potom sú tie PAC-3, to sú tá najnovšia verzia, ktoré vlastne priamo vystrelia projektil, ktorý udrie do tej rakety a zničí tú balistickú raketu. Celý problém je v tom, že licenciu má Japonsko a už dlhšie to vyrába. Nemecká firma takisto získala licenciu a postupne buduje fabriku, ktorá by mala v krátkej dobe nabehnúť. Ale do týchto systémov vysokosofistikovaných idú určité komponenty, či už je to navigácia, či už je to samotná tá bojová hlavica alebo raketové motory a tie vytvárajú na celom tom reťazci zásobovania úzke hrdlo. To znamená, stačí, aby bol jeden z týchto komponentov omedzený v dostupnosti v počtoch a vlastne nepomôžete si ani nákupom z iných zdrojov.
14: Vy ste zmínili Japonsko, to je vlastně nový prvek, který je zmiňován v souvislosti s Patrioty, vlastně celkem nově. Jakou roli tady hraje Japonsko a jaká je jeho politika směrem k tomu konfliktu na Ukrajině?
15: Tu je trochu problém. Japonsko podporuje Ukrajinu v rámci aj G7, to znamená finančne, ale Japonsko priamo nemôže vyvážať do žiadnej oblasti vojnového konfliktu. Má priamo ústavné brzdy a poistky. O možnom dodaní rakiet do systému Patriot z Japonska sa hovorilo už pred viac ako 2 rokmi, ale ten mechanizmus bol taký, že vlastne Spojené štáty by dodali zo svojich zásob, armádnych vtedy ešte zásob, Ukrajine a naopak by spätne odkúpili z licenčnej výroby z Japonska tieto rakety, lebo tam by to Japonsko predať mohlo koniec koncov. Američania vždy rozhodujú o certifikátu konečného používateľa, kam tieto aj licenčne vyrábané zbranie môžu byť vyvážané. Tu je ale ešte jedna dôležitá vec, že Spojené štáty majú omedzenú produkčnú kapacitu, dokážu týchto raket vyrobiť zhruba 600 ročne.
14: Hostem Interview Plus je generál poručík Pavel Macko.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Z Washingtonu přicházejí rozporuplné zprávy o tom, zda Spojené státy mají střel Patriot dostatek. Donald Trump popírá, že by americké sklady po světě byly prázdné. Podle agentury Reuters americká armáda od konce února, kdy společně s Izraelem zaútočila na Irán, spotřebovala značnou část svých globálních zásob přesných střel dlouhého doletu. Jak to podle vás je?
15: Tu treba rozlíšiť medzi raketami do systémov Patriot a presnými strelami, ktoré sa volajú dlhého doletu, ale sú to všetko taktické balistické rakety. Pokiaľ sa bavíme o Patrioty, z tzv. Operačných zásob Spojené štáty vystrelali v tom konflikte v zálive veľké množstvo, zhruba 2300 raket sa odhaduje, že majú zhruba 850. Čo im zostali, to je dramatický pokles. Ale sú to operačné zásoby. To sa nehovorí nič o tom, čo je v strategických zásobách a pokiaľ by aj Spojené štáty mali problém, tak Trump to určite verejne neprizná, nebude dávať trumf do rúk potenciálnym protivníkom. Pokiaľ sa bavíme o strely dlhšieho dosahu, to sú Atakams, ktoré používali aj Ukrajinci, alebo ich novšia verzia Precision Strike Munition, PRSM, tie majú až do strel 500 km, tak tieto rakety prakticky z tých operačných zásob, minimálne pod tým velením veliteľstva stred CENTCOMu, sú de facto vyčerpané. To sú informácie, ktoré prenikli, vyvolalo to rozpory medzi Donaldom Trumpom a ministerstvom obrany, ale reálne zrejme to tak bude. Ale opäť, bavíme sa o operačných zásobách, samozrejme sú ešte k dispozícii aj strategické zásoby, ale tie sa nechávajú pre úplne najdôležitejšie možné situácie pre veľké krízy, kde by Spojené štáty priamo čelili nejakej hrozbe útoku aj na svoje vlastné územie. Takže je to veľký problém a minimálne tie operačné zásoby boli do veľkej miery decimované a k tomu treba prirátať ešte aj zhruba polovicu striel Tomahawks, to sú vysoko sofistikované strely s plochou dráhou letu, ktoré boli masovo používané práve na ciele v hĺbke iránskeho územia.
16: Vy jste právě rozlišil operační a strategické zásoby. Jaký je mezi tím rozdíl?
15: Ten rozdiel je v tom, že operačné zásoby sú bežne už distribuované do amerických síl, to znamená, sú im pridelené, majú ich v tých zásobách a pokiaľ sú aj niekde tieto síly nasadzované alebo sú v predsunutých základniach, tak vlastne majú tam skladovanú túto muníciu, majú ich dispozícii a môžu de facto okamžite operačne použiť. Strategické zásoby je niečo, čo sa u nás kedysi nazývalo nedotknutelné zásoby, ktoré sú skutočne akoby strategické, plánované len na vydanie v prípade veľkého vojenského konfliktu, ktorým určite ešte nie je ani tento engagement alebo tento stret v oblasti Perského zálivu.
16: Rozumím. Já jsem v úvodu říkal, že prezident Trump nejprve slíbil Ukrajině licenci na výrobu Patriotů, později ale svá slova mírnil a řekl, že si tím vlastně není moc jistý. Proč podle vás Trump takhle, jak se česky říká, lavíruje?
15: Je tam asi viacero faktorov. Prvý je, že Trump je politik a hovorí častokrát aj spontánne a zo svojej úrovne bez toho, že by mal tieto veci overené a vykonzultované so svojím tímom. A po druhé, reaguje aj na meniacu sa situáciu a pochybnosti. Ten problém je, že prísľub licencie vyvolal veľké očakávania, že v nejakej snad krátkej dohľadnej dobe bude ten problém s raketami vyriešený, budú lacnejšie a budú dostupné. No ale všetci sa zhodneme, že za prvé administratívne tie procedúry na to, aby sa vôbec takáto licencia schválila, aby sa splnili všetky bezpečnostné protokoly, bezpečnostné certifikáty, to by trvalo minimálne jeden rok. Následne by musela sa vytvoriť nejaká linka, zaškoliť personál, takže bavíme sa o troch a viacej rokoch. A tu je problém, že naviac tieto technológie sú pod prísnou vývoznou kontrolou z amerických úradov, ale sú vlastnené súkromnými firmami a tým pádom vlastne Donald Trump nemôže úplne hovoriť za tieto korporácie, ktoré vlastnia priamo tieto zariadenia. Naviac, aj v tej súčasnej licenčnej výrobe vlastne stále niektoré komponenty sú dodávané z jedného výhradného zdroja niekde zo Spojených štátov, z tých konkrétnych firiem, ktoré robia či už ten navigačný systém alebo riadiaci systém rakety alebo napríklad raketové motory. To znamená, to úzke miesto sa nejakým spôsobom bez zvýšenia kapacity priamo v Amerike nezmení ani licenčnou výrobou. Toto zrejme viedlo k tomu, že následne Donald Trump koriguje aj pod tlakom týchto expertíz tie svoje vyjadrenia.
16: Prezident Zelenský uvedl, že ukrajinská firma Firepoint vyvíjí balistické rakety, které budou připravené k boji do 2-3 měsíců a řekl, že ve výrobě je dokonce zbraň, kterou by Ukrajinci mohli zasáhnout Moskvu. Jsou tohle reálná očekávání?
15: Sú veľmi blízké realite. Samozrejme je treba vedieť, že vždy v tomto je aj nejaký komunikačný šum a je to snaha aj nadsadiť, tak jak to vidíme aj z ruskej strany, ale reálne Firepoint má rozpracovaných viacero rakiet. Mimochodom tá raketa FP7 je taká raketa, ktorá by mala byť schopná zasiahnuť aj Moskvu, keď sa bavíme, že to je zhruba 700-800 kilometrov od ukrajinských hraníc, takže je to v dosahu takejto rakety. A tá v jednej verzii bola vlastne zvolená aj za základ možnej budúcej spoločnej balistickej alebo protibalistické ochrany. Je to projekt Freya, alebo FP7X, lebo sa zistilo, že táto raketa, okrem toho, že je balistická, dokáže aj veľmi dobre manévrovať. No a túto jej manévrovosť sa snažia využiť teraz na konštruovanie, na kombináciu so západnou technológiou a vykonštruovať interceptor, alebo teda tú protiraketu, podobnú, alebo ktorá by podobne ako rakety do Patriotov dokázala ničiť aj ruské balistické rakety. A tam ten vývoj spoločný sa práve rozbieha, bolo ohlásené to európsko-ukrajinské konzorcium, je tam viacero tých európskych zbrojárskych gigantov, kombinujú sa európske radary s ukrajinskou raketovou technológiou a s tými systémami riadenia z Európy.
16: Čili tady podľa vás Zelenský nenadsazuje?
15: Myslím si, že nie. Samozrejme, že či to bude za 3 mesiace, alebo to bude za pol roka, to ťažko povedať. A druhá vec je reálne, to je množstvo, kapacita. Pretože Ukrajina predtým oznámila rakety balistické Sapsan, ktoré sa mali vlastne, to bol pôvodná raketa Grim, ale o tých veľa počuť nie je. Zrejme došlo aj k nejakému poškodeniu tej výrobnej kapacity. Ale vidíme, že napríklad rakety, či už Flamingo, to sú strely s plochou dráhou letu, alebo balistické rakety, balistická verzia Neptunu, alebo tá predĺžená verzia Neptunu a ďalšie rakety. Je to skrátka realistické, Ukrajinci na tomto intenzívne pracujú. Z tej sovietskej éry oni mali vlastne celú tú raketovú, dokonca aj tú kozmickú vesmírnu základňu priemyselnú vo veľkej časti priamo na území Ukrajiny. To znamená, je tam aj tradícia a sú tam tie schopnosti, ktoré by mohli viesť k výsledkom a nepodceňoval by som tieto vyjadrenia Zelenského.
16: Zelenský rovněž poznamenal, že navzdory sankcím Západu má Rusko přístup k materiálům a komponentům vyráběným v Evropské unii. Je to podle vás velký problém?
15: Je to veľký problém a bohužiaľ je to dané aj tým, akým spôsobom sú vlastne tieto sankcie konštruované, pretože sankcie proti Rusku nie sú vlastne celoplošné sankcie proti ruskému štátu, ale sú to cielené sankcie na konkrétne firmy, na konkrétne osoby a tým pádom je obrovský priestor na to, ako sa tie sankcie dajú obísť. Naviac európske komponenty sa vyvážajú aj do ďalších tretích krajín úplne legálne a už je niekedy ťažké zabezpečiť, že či je naozaj dodržaný ten certifikát konečného používateľa a tým pádom sa stáva to, že nielen európske, ale dokonca aj americké komponenty sa objavujú aj v tých najnovších alebo najnovšie vyrobených ruských raketách, tak jak sa to ukázalo aj v posledných týždňoch.
16: No a vy ste pred chvílí zmínil, že to, co rozhoduje o množství té vyrobené munice, jsou ty komponenty, na které jsou tedy uvalené sankce. Má tedy Ukrajina a Rusko rovný přístup k těm komponentům, přestože tedy Rusko je pod sankcemi?
15: Tak myslím si, že Ukrajina má relatívne lepší tento prístup, pretože sú priame projekty, ktoré ich podporujú. Dokonca čas ukrajinskej výroby aj toho Firepointu je outsourcovaná do tretích krajín do bezpečného priestoru. To znamená, Ukrajina má bližší dostup týmto komponentom, ale potom sú aj tie sofistikované komponenty, ktoré jednak sú v malom množstve a jednak nie je príliš veľký záujem ich distribuovať ďalej práve kvôli tomu, aby boli utajené, aby bola udržaná tá ich bezpečnosť. Tu sa bavíme o zložitých kryptografických zariadeniach, o systémoch satelitného sledovania a podobne, kde si to strážia tí výrobcovia aj krajiny.
16: A teď k vyzbrojení Ukrajiny obecně. Dnešní zprávy mluví o tom, že Kyjev kupuje z Turecka masivní arzenál americké výroby za 6 miliard korun. Ankara vyklízí staré zásoby z 90. let a posílá je Ukrajincům. Pentagon transakci požehnal, souhlas kongresu už je jen formalita. Jak významný je z pohledu Ukrajiny tenhle obchod?
15: Ktorýkoľvek obchod je mimoriadne dôležitý pre Ukrajinu. Na Ukrajine vidíme kombináciu toho, že sa berú tie staršie systémy, to bol napríklad HIMARS, ktoré boli, alebo ATACMS, ktoré boli z konca studenej vojny, alebo krátko po skončení studenej vojny. A tie sa už napríklad ani nevyrábajú, sa vyrábajú novšie verzie. To znamená, Ukrajina kombinuje takéto zásoby, ktoré sa snaží získať z ktorejkoľvek krajiny. Vždy tam má konečné slovo americký štát a americký výrobca, lebo ten vydáva certifikát konečného užívateľa. Ale zároveň Ukrajina dokáže kombinovať tieto systémy so svojimi systémami pôvodnej sovietskej výroby. Videli sme, že napríklad rakety HARM, protiradarové rakety, dokázali integrovať na stíhačky SU-27 a zároveň prichádza na Ukrajine aj vlastne originálna výroba úplne nových zariadení. To sú už aj prúdové drony dnes, ďalkové drony, ale opäť v týchto prostriedkoch sú tie najsofistikovanejšie moduly napríklad pre navigáciu, ktoré prichádzajú z tých západných technológií. To znamená, je to veľmi dôležité, pretože to udržiava Ukrajinu vlastne v tom pohybe a Ukrajinci, vzhľadom k tomu, že sú pod obrovským tlakom, tak sú ďaleko flexibilnejší a vlastne dokážu prispôsobovať a vzájomne kombinovať tieto systémy západné s tými svojimi vlastnými a vlastne takýmto spôsobom prekonávať tú kvantitatívnu prevahu Ruska.
16: Hostem Interview Plus je generál poručík Pavel Macko. Velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii, generál Valery Zalužný, údajně prohlásil, že NATO je zastaralá instituce vytvořená v době studené války a že by se jeho země při hledání spojenectví měla obrátit jinam. Má pravdu?
15: Nemá pravdu, ale tu je to treba rozdeliť na viacero rovin. Zelenský v tom vyjadrení počas hromaždenia ukrajinských diplomatov sa vyjadril obšírne, pardon, Zelenský, Zalužný, sa vyjadril pomerne obšírne a on vlastne, ja by som to dal do takých troch rovin. Tá prvá je politická, to tam padá aj toto vyjadrenie, ktoré už je skôr apelom na časť ukrajinskej verejnosti, ktorá je frustrovaná. My vidíme, že Fedorov medzi tým ex-minister obrany získava politickú popularitu a je možný budúci kandidát na dovolieb na prezidenta. Zálužný túto ambíciu na jaro tohto roku takisto vyjadril, že pokiaľ by boli voľby, že by rád kandidoval. To znamená, tu skôr aj možno je cítiť trochu taký ten politický drive, že aby nestratil vietor z plachá, tak snaží sa ísť až na hranu a tieto vyjadrenia sú aj do určitej miery kontroverzné. Pokiaľ ide ale o ďalšiu rovinu, to je vecná rovina. Vojenstvo sa zásadne mení. Nedá sa povedať, že by bola aliancia zastaraná, pretože aj všetok ten ukrajinský pokrok bol dosiahnutý aj vďaka napríklad mohutnej satelitnej podpore, mohutnej podpore softvérovej a systémami umelej inteligencie. To znamená, je tu tá ukrajinská flexibilita, kreativita a zároveň mohutná technologická základňa Západu. Ale je pravda, že mnohé tie koncepty aliancie sa menia pomerne pomaly, ale aliancia doteraz dokázala vždy prejsť a máme takú 5 generácií tých zásadných doktrinálnych transformácií aliancie a aliancia momentálne prechádza na multidoménové alebo viacdoménové operácie. To je presne to, čo po čom volá aj Zalužný. Takže nemyslím si, že je to úplne oprávnená tá kritika, ale je tu dôležitý aspekt a to je ten tretí, že aliancia, ale vôbec naše krajiny sú veľmi pomalé v tom vnímaní tej naliehavosti problému a v tej priemyselnej vojne. My čo teraz vidíme? Vidíme, že vojna nemusí byť vysoko technologická a krátka, kde na to by malo tú technologickú a napríklad vzdušnú nadvládu, ale že to môže byť dlhodobá vyčerpávajúca vojna a tá si vyžaduje úplne iné množstva a kvantity a proste preklopenie celej tej výroby na masívnu vojenskú výrobu a v tomto vidíme, že Západ neustále zaostáva, veď to sú aj tie rakety do Patriotov. My sme nedokázali vlastne za 4,5 roka ani zdvojnásobiť výrobu týchto rakiet napriek tomu, že spotreba je enormná.
16: No, vy jste tedy Zalužnému dal z části zapravdu, že na to skutečně není ten pružný partner, kterého by Ukrajinci potřebovali. Oni dlouhodobě upozorní na to, že mají zkušenosti se soudobou, podobou války, v níž rozhodují digitální technologie a drony. Je v tomhle smyslu na to opravdu zastaralé nebo jenom pomalé?
15: Není zastaralé, skôr je to v tom preměňaní těch velkých technologií a velkých schém do toho konkrétného taktického boja na té úrovni najnižších jednotek, kde ještě stále teraz aj pri tých modernizačných programoch sa dokupuje to, čo dlho chýbalo na tých nákupných zoznamoch a na to experti vrátane mňa dlhodobo upozorňujeme, že treba si rozmyslieť aj čo nakúpime, ale na druhej strane tá ukrajinská transformácia by bez mohutnej napríklad konštelácie satelitnej komunikácie, bez naťáckého konceptu zosieťovaného bojiska vôbec nebola možná. Ten systém Delta, ktorý oni majú, funguje práve preto, že využívate koncepty NATO, ktoré tu teoreticky sú 20 rokov, ale neboli sme v tej naliehavej situácii, aby sme zmobilizovali všetky sily a použili ich a Ukrajinci v tej situácii sú.
16: A když Zalužný tvrdí, že podľa nej by Ukrajina mala usilovať o člen ve Spojených expedičních silách, což je bezpečnostní spojenectví vedené Velkou Británií. Členy jsou například Dánsko, Estonsko, Finsko nebo Lotyšsko. Dává vám to smysl?
15: Dáva mi to zmysel, ale je to len slabšia náhrada. Za prvé, Ukrajina nemá prístup. Napríklad tieto expedičné sily väčšinou boli s tými krajinami, ktoré majú prístup k moru, kde je možnosť veľmi rýchleho navzájomného sa posilnenia. Ukrajina má prístup len k Čiernemu moru. Dáva to zmysel ako dočasné riešenie, ale aj Spojené kráľovstvo neopustia. Naopak je silným článkom v Severoatlantickej aliancii. Jedným z hnacích motorov je jej transformácie. To znamená, je to skôr také hľadanie náhradných riešení. Ja si myslím, že toto bolo aj vyčítané z Zálužnému, že politicky bolo neprezieravé a priori dopredu hovoriť, že proste Ukrajina nikdy do NATO nevstúpi a ešte s tým kontextom, za kým on to dal, pretože stále ten potenciál najväčší má práve tá aliancia NATO. Všetky ostatné modely sú len náhradné modely. On dokonca hovorí nielen o týchto expedičných silách, ale aj o nejakých ad hoc bezpečnostných usporiadaniach s ostatnými krajinami, ale tu nič iné než pevný, dlhodobo budovaný záväzok podľa článku 5 a nejaké pevné štruktúry a mechanizmy, ktoré na to za tie 10 ročia buduje. Nič lepšie nemáme, to znamená, aj keď nie je momentálne najrychlejšie, najpružnejšie, má najväčší potenciál, aby vôbec dokázalo zabezpečiť svoju bezpečnosť a akékoľvek iné snahy by skôr znamenali eróziu toho potenciálu.
16: Pane generál poručíku, my jsme se tady celou dobu bavili o zbraních, to znamená také o penězích. Vy pravděpodobně sledujete debaty o tom, kolik procent HDP má Slovensko nebo Česko vydat na svou obranu. Je něco, co vám v té debatě chybí, co byste k ní dodal?
15: No chýba mi v nej práve to, že by sme sa mali baviť o tom, na čo budú tieto peniaze vydané, akým spôsobom sa zmenia naše kapacity a spôsobilosti, aby my sme sa nebavili o peniazoch a množstvo techniky, ale o schopnostiach, ktoré tieto naše ozbrojené sily dokážu a ako tie schopnosti zapadnú do celkového obrazu. To znamená, keď vidíme teraz pri tejto transformácii vojenstva, tak vidíme jednak odolnosť logistickej infraštruktúry, odolnosť obraného priemyslu, jeho schopnosť ďalšieho rastu a zavádzanie nových technológií a mne táto diskusia chýba. Samozrejme, tie percenta sú základný rámec, ale baviť sa o tom, že na čo majú byť schopné naše ozbrojené sily teraz aj za 10 rokov, vzhľadom na čo sa pozeráme, na čo majú byť schopné
16: reagovať. Rozumím. Hostem Interview Plus byl generál poručík Pavel Macko. Mnohokrát děkuji.
6: Pro a proti.
11: Letošní vedra v Evropě už připravila o život podle agentury Bloomberg na 25 tisíc lidí. Obavy z počasí potvrzuje i průzkum agentury Median pro Český rozhlas, podle kterého se 67% lidí obává negativních dopadů extrémních teplot na jejich život. Dělají česká města dost proto, aby jejich obyvatelé zvládali tropické dny snáze? A měla by se adaptace měst na vedra stát veřejným zájmem? Zeptám se výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladikové a expertky na klimatickou adaptaci měst z Institutu Europeum Kataríny Svitkové.
6: Pro a proti. Dnes po 9:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Členové české vlády a klimatické změny rozpoutali Spojené státy americké válku s eurozónou. Do ruských voleb zbývá 6 neděl a jak se na kandidátky dostala opoziční strana? A nebo napravit těžbou uhlí poškozený sever Čech je velkým dobovým úkolem. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního a právě začínajícího vydání každodenní publicistické relace stanice Český rozhlas Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
6: Názory a argumenty.
17: Už minulý týden jsme na tomto místě hovořili o materiálu Ministerstva kultury s titulem Státní kulturní politika 2026 až 2030+. Rušící dokument, sice obdobný, vzniklý za předchozí vlády, ovšem po dlouhé diskuzi s kulturními institucemi a experty. Nový text naopak vzešel bez konzultace a tak je silně kritizován, mimochodem i coby bezobsažen. Dnes se k tématu ještě vracíme, protože právě profesní organizace, instituce, spolky, platformy nebo odbory působící v kultuře vyzývají otevřeným dopisem vládu, aby materiál stáhla. A to hlavně kvůli způsobu jeho netransparentní přípravy. Dopis podepsali například Asociace spisovatelů a Herecká asociace, Obec překladatelů, Jeden svět, Mezinárodní filmový festival o lidských právech, Sdružení knihoven České republiky, Svaz autorů a interpretů, Mezinárodní centrum tance anebo Brno kulturní. No a k tématu je se mnou ve studiu, také už po druhé, komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
18: Dobrý den.
17: Premiér Babiš řekl, že chce na dopis reagovat, co můžeme tak asi očekávat.
18: Tak to samozřejmě premiérovi do hlavy nevidím. Tady ten dopis opravdu podepsala velká spousta asociací, kulturních spolků a tak dále a tak dále. A ty jejich námitky jsou řekl bych, velice vážné. Nejenom to, že materiál, který předložilo Ministerstvo kultury, vznikl vlastně bez nějakých hlubších konzultací. Ministerstvo kultury říká, že ono vlastně uspořádalo nějaká setkání, ale jak konec konců i dopis upozorňuje, z těchto setkání ani nechce publikovat zápisy. Byla to prostě pouze jakási obecná setkání. A ještě v půlce května říkalo, že žádnou kulturní politiku novou nepřipravuje. Což samozřejmě bylo i logické, protože ta kulturní politika byla schválena loni v září. Připomínám, že to je materiál, který se opravdu ani netýká jenom ministerstva kultury. Ten je potom vlastně závazný pro všechna ministerstva. Jde o kulturní politiku státu, ne o politiku ministerstva kultury. Protože ho vlastně sepsala mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná, také působí poněkud divně. Může samozřejmě i v tomto, a to velmi spekuluji, působit na kulturní pracovníky i neúplně příjemným dojmem, že pod takto důležitým dokumentem je podepsána manželka ministra pro sport a prevenci zdravotní Borise Šťastného, rovněž z Motoristů sobě, který poté, co na folklorním festivalu ve Strážnici byl vypískán a vybučen minister kultury, navrhoval, aby festival přišel o dotace, které

0: slibovalo a proto právě i říkalo, ne, neděláme novou kulturní politiku, připravujeme tuto implementaci. Nyní, když teda vlastně není schválena kulturní politika a ta implementace se bude moci dělat až po té, co bude schválená. Tak sice tady čteme, že je to státní kulturní politika na léta 2026 až 30, ale my jsme v roce 2026 a vlastně do konce roku tím pádem není naděje, že by ta kulturní politika mohla být implementována. To znamená, v letošním roce vlastně je to naprosto neřízený stroj. Ministerstvo si tím i do značné míry dělá alibi.
1: Já bych se chtěl vlastně zeptat na to, proč vůbec mělo ministerstvo, respektive ministr Klempíř, potřebu takový nový materiál vypracovat, když ve skutečnosti vlastně je hotový a nějaké prvky, které by do toho chtěla vložit tato vláda, bylo, tou implementací asi bylo možné?
0: Ano, to by možné bylo a právě to je to poměrně nepochopitelné. Minister říká, že bylo potřeba začlenit vlastně programové prohlášení současné vlády, ale i ten dopis upozorňuje, že vlastně ten současný materiál vlastně ty prvky má ještě méně než ten minulý, i z toho programového prohlášení současné vlády.
1: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Díky, naslyšenou.
1: Skoro 3/4 lidí v České republice jsou přesvědčeny, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. A většina se také obává negativních dopadů na svůj život. K tématu má slovo šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Podle jiného aktuálního průzkumu agentury NMS pro deník Právo považuje klimatickou změnu za vážný problém 72% lidí v Česku, z toho 45% za závažný a urgentní. Dokonce i voliči motoristů vidí v klimatické změně vážný problém, 55% z nich. Konkrétně o motoristech je řeč proto, že vedení strany vědecky prokázanou změnu klimatu popírá. Předseda Petr Macenka prohlásil, klimatická krize v naší zemi skončila. A ještě co by prozatímní ministr životního prostředí zrušil na úřadu sekci ochrany klimatu. Další člen vlády za motoristy Boris Šťastný po vedrech na konci června poznamenal, nejde o globální, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy. Konec citátu. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí, uvedlo špičkové vědecké pracoviště Institut Roberta Kocha. V Česku nejsou aktuální data k dispozici. Členové vlády Andreje Babiše za motoristy se chovají jako jeden nevýznamný slovenský politik Lukáš Machala, který zpochybňoval, že země je kulatá. Tvrdil, že nebyl ve vesmíru, kulatou zemi neviděl, takže neví. Tehdejší slovenská prezidentka Zuzana Čaputová komentovala tu hloupost trefně. Podle této logiky by se dalo říct, že nevím, jestli má někdo v hlavě mozek, když jsem ho nikdy neviděla. Konec citátu. Výroky plochozemců za motoristy ve vládě jiní členové kabinetu nekomentují. Přestože motoristé svými počiny bez pochyby ohrožují bezpečnost a životy občanů České republiky, ať už je vede jejich přesvědčení, uhelná lobby nebo exhibicionismus. I vládní voliči vidí podle zmíněných průzkumů klimatickou krizi a její hrozbu racionálně, takže si vláda vlečená motoristy politicky škodí. Skvělou knihu o klimatické změně pro inženýry, kteří podezřívají zelené ideologii z přehánění, napsal Bill Gates, zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí světa. Jmenuje se Jak zabránit klimatické katastrofě, změnu klimatu považuje autor za vážnou hrozbu, popisuje, jaký čelit, řeší ekonomické souvislosti a financování. Gates je mimo jiné také velkým zastáncem jaderné energetiky, jako jediného spolehlivého bezemisního zdroje. O nutném snižování emisí do roku 2050 píše, pokud si nepospíšíme se snižováním emisí na nulu, většina z nás během svého života zažije ošklivé věci a pravděpodobně jich nebude málo. A příští generace se budou mít opravdu špatně. Nepřestaneme-li pumpovat skleníkové plyny do atmosféry, situace se bude dál zhoršovat. Změna klimatu si zaslouží stejnou pozornost jako zdravotní péče a vzdělávání. Konec citátu. Gatesova výborná kniha je vlastně takové čtení pro racionální členy Babišova kabinetu. Nezbývá než doufat, že plochozemské teorie motoristů aspoň nebude muset ministr

0: Ministr školství Robert Plaga začlenit do právě probíhající změny učiva na základních školách.
1: Hovořil Petr Šabata, vedoucí redaktor deníku Právo. V současné napjaté situaci ve světě padají různé dlouholeté dohody. No a to vzbuzuje samozřejmě obavy do budoucna. Například z možnosti zásahů na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami. Jeden takový případ už se stal a hovoří k němu komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Evropská centrální banka se až se zpožděním dozvěděla, že americké ministerstvo financí při intervencích ve prospěch japonského jenu koncem července nepoužilo dolary, ale eura. Stalo se tak poprvé od konce druhé světové války, kdy se centrální banky mezi sebou dohodly na základní spolupráci. Použití jiné měny při intervencích bez vědomí emisní banky je proto právem považováno za bezprecedentní porušení norem spolupráce západních centrálních bank. Americe se intervencí podařilo posílit japonskou měnu. Jaký dopad ale měla intervence na kurz eura a jaké konsekvence tato politika utajování klíčových informací může mít? Euro po intervenci posílilo vůči dolaru. Rozhořčení Evropské centrální banky ale naznačuje, že není v souladu s tím, aby kdokoliv používal její měnu bez konzultací. Co všechno by se mohlo stát, kdyby se ostatní centrální banky rozhodly k podobným krokům? Na začátek je potřeba uvést, že záleží na množství eur, které by byly použité. Intervence ve výši kolem 50 miliard, což je zhruba polovina částky, kterou použilo americké ministerstvo financí pro podporu jenu, má jen velmi omezený a mírný dopad na trh. Pokud by šlo ovšem o sumu kolem 500 miliard eur, potom by šlo o zásadní zásah a intervence za použití bilionu eur by byla považována za systémový útok na Evropskou centrální banku, respektive na ekonomiku eurozóny. To ovšem platí v případě jednorázových intervencí. Pokud by ale byly opakované a obrovské, například ve výši několika set miliard eur několikrát po sobě, Evropská centrální banka by, pokud by se nechtěla smířit s velkou změnou kurzu a s tím, že nemá vlastní měnovou politiku pod kontrolou, musela reagovat. A to buď vlastním vstupem na trh a masivními intervencemi, případně změnou úrokových sazeb. Zatím šlo o jednorázovou operaci mezi Washingtonem a Japonskem. Současná napjatá situace ve světě, kdy padají dlouholeté dohody, ovšem vzbuzuje obavy do budoucna. Bude Amerika jediná, kdo kdy použil cizí měnu euro ve prospěch cizí měny bez oznámení emisní bance eura? Nebo to může brát Evropa jako vyhlášení měnové války? Budou zásahy na trhu bez jakékoliv koordinace mezi centrálními bankami novou normou? A co když k podobnému zásahu sáhne například čínská centrální banka, která má podle odhadů dostatečnou finanční sílu, aby dokázala euro výrazně rozhýbat? Měnové války byly součástí období hlubokých krizí, kdy selhávají mezinárodní dohody. Nyní zdá se opět veškeré dohody padají a současně se nezdá, že by byla na obzoru velká finanční krize, která by měla zasáhnout svět. Záchrana jenu byla možná jednorázovou operací, která se nebude opakovat a centrální banky a západní svět se vrátí ke standardní spolupráci a transparentnímu jednání. To by bylo ideální. Ta druhá varianta je daleko temnější a bohužel s ohledem na současné rozložení světové politiky i podstatně pravděpodobnější.
1: U mikrofonu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedinou ruskou opoziční stranou, kterou Ústřední volební komise připustila k zářijovým parlamentním volbám, je Jabloko. Stalo se tak i přes její vyloženě protiválečnou retoriku, specifikovanou Ústředním, i když poněkud všeobsáhlým heslem stoupenců zakladatele strany Grigorie Javlinského, za mír a svobodu. Jabloko požaduje okamžité zastavení palby na Ukrajině a jde přitom o prvé volby do státní dumy po začátku ruské invaze na Ukrajinu, v nich se do volebních seznamů dostane i strana s vyloženě protiválečným programem. Více znalec zemí bývalého Sovětského svazu Libor Dvořák.
4: Podstatné jsou důvody, proč ústřední volební komise, která je především vyjadřovatelem nejvyšší ruské státní vůle, účast Jabloka ve volbách vůbec připustila. Zejména v situaci, kdy jakýkoliv protiváleční postoj ve většině případů znamená naplnění skutkové podstaty trestného činu. Ostatně v současné době trestnímu stíhání za podobné skutky čelí celkem 12 členů Jabloka. Nad příčinami podobného rozhodnutí ze strany nejvyššího ruského státního vedení se zamýšlí ku příkladu i známý ruský nezávislý politolog Ivan Preobraženský. Ten pro podobné jednání nachází tři možné důvody. Verze první. Jde o dílo ruských silových struktur, které se rozhodly zbořit schéma budované ex-premiérem Sergejem Kiryenkem, jehož smyslem je odstraněním Jabloka na pomoci lepším volebním výsledkům kapesní strany Noví lidé. Za jejím nedávným vznikem totiž stojí Kiryenko sám. Druhá verze je podle Preobraženského zcela protichůdná. O volební registraci Jabloka se postarala Putinova prezidentská kancelář, která po volbách označí očekávaný nízký výsledek tohoto politického uskupení za skutečný obraz vztahu Rusů k ukrajinské válce. Jejich odpůrců je zkrátka mizivě málo, chce dokázat režim. Třetí verze praví, že sám Javlinský je s Putinem domluven a Jabloko tak bude k volbám připuštěno stejně jako v roce 2021. Protože se ví, že ve volbách samotných Javlinského blok stejně nic podstatného nedokáže. Za to se tak přinejmenším pro část zájemců o ruské dění vytvoří alespoň zdání čehosi jako demokracie. Podle Ivana Preobraženského se tyto tři verze mohou libovolně kombinovat, ale podstata onoho úředního hemžení je stále stejná. Hlavně Jabloko do státní dumy nepustit. Což je v jakýchkoliv ruských volbách snadné, protože jejich definitivní výsledky se nespočítávají, ale úředně stanovují.
1: Tolik Libor Dvořák. Desítky let krajinu v severních Čechách devastující povrchová těžba hnědého uhlí pomalu definitivně končí a nad osudem zdejší krajiny stále visí otazníky, a to větší a větší. A u mikrofonu je evropský editor deníku Luboš Palata.
5: Je to už mnoho let, když jsem stál ve východoněmecké Lužici na dně obřího hnědouhelného dolu, kde už skončila těžba. A pak se šel do vyhlídkové restaurace podívat na to, jak by to tu za pár let mohla být jezerní krajina, která bude lákat turisty. Dnes už jsou Lužická jezera největší uměle vytvořená jezerní krajina v Evropě a je to nyní turistická atrakce prvního řádu. My v Česku máme podobný problém. Povrchová desítky let, krajinu v severních Čechách devastující těžba hnědého uhlí pomalu definitivně končí. Přes některé úspěchy v podobě nových jezer jsou nad osudem zdejší krajiny stále větší otazníky. Zdá se, že původní plány, že by tu vznikla krásná jezerní krajina, jako je dnes v Lužici, už vzali za své. Prý není dost vody, rekultivace je nákladná a příroda si prý poradí. V téhle ekologicko-krajinářské hádance jde v neposlední řadě také o peníze. Peníze, které měly být na základě zákona vlastníky dolů uloženy na speciální účty a určeny k rekultivaci dolováním zničeného území. Ponechání vytěžených dolů takzvaně přírodě, které dodejme má mezi některými přírodovědci poměrně velkou podporu, ušetří samozřejmě vlastníkům dolů nemalé prostředky v řádech stovek milionů či miliard. Tak je tomu i v případě obřího dolu ČSA, firmy Severní energetická ze skupiny Seven, podnikatele a miliardáře Pavla Tykače. Podle dohody s Ministerstvem životního prostředí měl být takto ušetřené peníze přes Státní fond životního prostředí přiděleny obcím v okolí dolu. Jenže nedávno skupina prohlásila, že jednání s obcemi povede sama. Tato kauza má dvě roviny. Tou první je, že peníze, o které se jedná, jsou ve své podstatě majetek státu, nikoli firmy, která se tak tváří. Proto by to měl být stát, který prostřednictvím ministerstva prostředky smysluplně přerozdělí. Druhá rovina mě vede k širší úvaze. V naší zemi díky kuponové privatizaci a jejím právním nedokonalostem zásadně zbohatla úzká skupina lidí, kterým dnes říkáme oligarchové nebo miliardáři. Dnes se blíží do věku, kdy jim chtě nechtě začínají stejně jako mě otikávat biologické hodiny. Do věku, kdyby mohli a měli přemýšlet o tom, co tady po nich zůstane. Popravdě řečeno, zatím toho není mnoho. Kromě pár výjimečných příkladů, tady za nimi nejsou žádné veřejné projekty, žádné viditelné a obyčejným lidem ve velkém prospívající nadace, domy, univerzity či čtvrtě a města pro zaměstnance, jen maximálně nějaké ty fotbalové a hokejové kluby. Po nich, stejně jako po miliardářských žebřících Forbesu, po jejich smrti ani pes nevzdechne. Zatímco krásnou, spravenou krajinou severních Čech by se ještě po stovkách let lidé procházeli a říkali si, že děkují za to těm, kteří dokázali dát po těžbě uhlí zase dohromady.
1: Hovořil Luboš Palata, který je evropským editorem deníku CZ. No a už zcela na závěr. O letošním kritickém suchu je ku příkladu hladina Dunaje tak nízká, že obnažuje stopy minulých dějů. No a to inspirovalo Ondřeje Neffa, spisovatele sci-fi a také vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes k následující glose.
6: Motocykl zapadlý do bahna, to bude obrázek uvázlý v mé paměti. Zůstane tam určitě dlouho potom, až konečně začne pršet. Sucho skončí a koryta řek se znovu začnou plnit. Chvilku jim to potrvá, než se dostanou na normální úroveň. Budu to sledovat, bydlím nedaleko Vltavy a za ta léta mám dobře v oku, co je normál a co je pod ním a co nad. Na motocyklu v bahně by nebylo zas tak moc divného nebýt toho, že bahno je na dně Dunaje, dokonce v Budapešti. Motocykl je německý, vojenský, přesněji řečeno válečný. Možná, že jste ten obrázek ve zpravodajství taky viděli. Doprovázela ho zpráva, že nedaleko něho se našly lidské pozůstatky. Byl to snad řidič toho stroje? Německý voják na sklonku války? Kdo ví, co všechno přežil. Věřil, že už má nejhorší za sebou a když mu štěstí bude jen trochu přát, dočká se mírových časů. Štěstí nepřálo a skončil na dně Dunaje a motocykl nedaleko něho. Nemám nejmenší ponětí, jestli oba nálezy skutečně souvisejí a že opravdu jde o jezdce na zmíněném motocyklu. To jenom ten nález přímo vybízí k domýšlení příběhu. Snad i proto, že motocykl je jednosedadlový, jako připravený pro toho, kdo spočinul nedaleko. Dochoval se v dobrém stavu, zůstaly na něm zbytky laku a sedlo vypadalo, jako by čekalo, kdy na něj usednete. Zeptáte se, jestli ta motorka šla nastartovat. Fandové motorismu mají rádi ten díl seriálu Top Gear, ve kterém se zkoušela odolnost terénního vozu Toyota Hilux. Vůz připoutaný k molu přežil mořský příliv a opravdu po odlivu šel nastartovat. Pravda, příliv netrval 80 let. Údobí sucha přibývají. Hodně drsné jsme zažili před 8 lety a suché leto se připomíná i v roce 2003. Rodiče vyprávěli o suchu v roce 1947, to bylo prý vůbec nejhorší. Nezapršelo od dubna do října. Letošní sucho ho má tedy šanci dohnat. U takový zápis do Guinnessovy knihy rekordů opravdu není co stát. Půjdu zítra zase k řece. Mimo děk se ptám, odkud se v ní pořád ještě bere voda. Chápu, že je pozbíraná z říček a potoků a ty nabírají vodu z milionu pramínků. Pořád ještě je v hloubi země dost vody na to, aby řeka vypadala jako řeka. Také Dunaj ještě nestratil tvář evropského veletoku. Jenom jeho hladina je nižší a obnažuje stopy minulých dějů, jako je příběh opuštěného motocyklu a anonymního neboštíka nalezeného opodál. Jsou to stopy neveselých událostí, ale co byste čekali? Na suchu jako takovém není vůbec nic povzbudivého. Ani moje rodiče nevzpomínali na sucho ve 47. v dobrém. No, doufejme, že to letošní sucho skončí dřív než v říjnu. Plné zuby ho máme už teď.
1: Spisovatel a žurnalista Ondřej Nev byl posledním autorem pondělních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a za všechny dnešní autory a také ovšem redakční kolegy se loučí Ondřej Konrad.
3: Interview Plus. Studie Společného výzkumného centra Evropské komise upozorňuje, že část kontinentu může být do roku 2040 suchá a neúrodná. V Česku patří k ohroženým oblastem kromě jižní Moravy také Polabí. Jak vypadá zemědělská krajina v okolí Labe dnes a opravdu by se mohla za pár let změnit v poušť? Pavlína Nečásková se zeptá sedláka a lesníka Daniela Pitka.
7: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
8: V 7 hodin v úterý 11. srpna jste se připojili k živému vysílání Ranního Plusu. Vítají vás u něj Tomáš Pavlíček
9: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
9: A na úvod se budeme věnovat těmto tématům. Jak se Kolumbie pod novým prezidentem vyrovnává se zemětřesením a zároveň s povstalci?
8: Proč organizace v kultuře žádají o stažení státní kulturní politiky?
9: A kam cestují čeští vědci, aby zaznamenali úplné zatmění slunce?
8: Přehled událostí v jejich celku vám nabídne Naděja Procházková.
10: Dobré ráno. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, říká mluvčí Ladislav Kříž.
11: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
10: Skupina ČEZ podle Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se mělo pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun a očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČEZ předpokládal ještě na jaře. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal.
12: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
10: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
13: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
10: Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který si vyžádal životy desítek tisíc lidí. Stranu kurdských pracujících označují kromě Turecka taky Spojené státy nebo Evropská unie za teroristickou organizaci. V roce 1984 zahájila ozbrojené povstání a kvůli konfliktu zemřelo víc než 40 tisíc lidí. Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
14: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
15: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
14: Řekla místo starostka obce Saint-Marie-Omin Gael Skočibušicová. Obec vyzvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Případ odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ dnes bude řešit odvolací soud. Podle nepravomocného verdiktu má stát Sitovi vyplatit asi 35 milionů korun za jeho nezákonné stíhání kvůli údajnému tunelování papírny. Rozhodl o tom minulý čtvrtek obvodní soud pro Prahu 2. Proti tomu se ale odvolalo ministerstvo spravedlnosti. Spor tak dnes posoudí městský soud v Praze. Sám ředitel papírny požaduje odškodné 200 milionů korun. Stát mu totiž při trestním stíhání nezákonně zajistil akcie, které následně ztratily na hodnotě. Sita peníze vymáhá už od roku 2015. Sitovi už ministerstvo v minulosti kvůli nezákonnému trestnímu stíhání vyplatilo zhruba 1 400 000 korun. Odškodné už stát musel vyplatit i jeho synovi Vladimíru Sitovi mladšímu, který byl obchodním ředitelem papírny. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
16: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
10: V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Proč Stehlík zvolil zrovna Rajhrad, popisuje převor Naum Tomáš Vraspír.
17: Měl vždycky Rajhradský klášter jako takovou srdeční záležitost. Měl strach, že sbírku, kterou po celý svůj život vytvářel, aby se takzvaně nerozfrcala, tak chtěl, aby zůstala v té stabilitě toho opatství.
10: Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. A pojďme na dopravu. Na dálnici D4 s Příbrami i ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se zastavíte. Fronta pak pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to navíc než půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 79. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až na 76. Tam vyprošťují dodávku po nehodě z levého pruhu. V Praze před omezením Vegbelské směrem do Letňan se sune fronta Novopatskou z východní části okruhu. V opačném směru pojedete pomalu Cínoveckou už z D8 od 3. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 20. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
7: Posloucháte Ranní plus.
8: No a hodiny nám teď ukazují 7 hodin a 9 minut. Včerejší zemětřesení o síle 7,4 stupně v Kolumbii nepřežil téměř 132 lidí. Počet obětí navíc bude pravděpodobně stoupat, uvádí tamní úřady. Zemi zasáhla jedna z největších katastrof v posledních letech. V celé zemi je vyhlášený stav nouze. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky asi 100 kilometrů. Podrobnosti o neštěstí má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
8: Jaká je teď v Kolumbii situace, Jirko?
18: Ta úplně nejhůř zasažená oblast, to je vlastně oblast kolem města Pereira v provincii Risaralda. Více než půlmilionová Pereira leží na úpatí And a úřady z tamního místa hlásí už desítky obětí. Na jednom z videí z náměstí v centru Pereiry, které svědci tam natočili, tak je vidět přímo při zemětřesení hroutící se budova a následně ty sutiny, trosky vytvořily veliký oblak dýmu a trosek, které se nad celým tím náměstím zvedl a postupně se šířil. Dohromady se pak jenom v Pereiře zřítilo asi 65 budov. Bezpečnostní složky úřady předpokládají, že nejméně v 15 z nich, nebo tedy pod 15 z nich, zůstávají stále uvězněni lidé.
8: No a jak zatím pokračují vyprošťovací práce?
18: Na záběrech z míst z celé Kolumbie vlastně je vidět velké množství hlavně těžké techniky, která se, dá se říct, zakusuje do hromad železobetonových sutin. Konkrétnější pomoc pak vysvětluje šéfka andské redakce agentury Reuters Julia Sims-Kobová.
19: Zatím se zdá, že záchranné práce jsou poměrně dobře koordinované. Krátce po zemětřesení byly v terénu zejména hasiči. Na některých z těch míst, kde byly škody největší, už pomáhá také civilní obrana. Humanitární pomoc zatím proudí dobře. V Bogotě a na dalších místech se shromažďuje a už je přepravována do těch nejpoškozenějších měst. Ve většině z těchto míst se také zřizují evakuační centra.
18: Kolumbii už nabídli pomoc dalším jihoamerické země, ale taky Mexiko, Brazílie, Ekvádor nebo třeba Venezuela. Ostatně sama Venezuela se stále vlastně potýká s následky dvou ničivých zemětřesení z konce června, při kterých zemřelo přes 6300 lidí. Právě ten případ Venezuely, která se tedy sama zároveň potýká od ledna s vnitropolitickou krizí, tedy po tom únosu tamního prezidenta Nicolase Madura a Američany, tak ten byl pro Kolumbii a pro kolumbijské úřady odstrašující, píše agentura Reuters.
8: No, Kolumbie má také nového prezidenta. Jaká je zatím reakce úřadů?
18: Ano, od pátku je prezidentem Kolumbie Aberaldo de la Espriella. Okamžitě po zemětřesení Espriella zrušil svůj program a přicestoval do hlavního města, do Bogoty, kde tedy řídí a mobilizuje zejména odklízecí síly. Na distribuci humanitární pomoci chce Espriella taky osobně dohlížet. Na síti X prezident Kolumbie napsal, že nejsou sami Kolumbijci a že mají tedy prezidenta, kterému na Kolumbii a na jejich občanech záleží.
8: Tak tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
8: No a já teď ve vysílání vítám zahraničně politického komentátora Milana Slezáka. Dobrý den, Milané.
20: Dobrý den.
21: Tak my jsme připomněli už tam předešlém vstupu, že v sousední Venezuele udeřilo zemětřesení o srovnatelné síle před měsícem a půl a obnažilo to zásadní nedostatky ve fungování státu. Když jsme teď poslouchali ty vstupy o tom, jak už bagry pracují, jak se vytvářejí evakuační centra, jak prezident hned přijel na místo, vyjadřuje soucit samozřejmě obětem, tak ukazuje to, že jsou kolumbijské úřady na podobné události lépe připravené, že ten stát tam lépe funguje?
20: Je to dost možné, ale s konečným hodnocením bych byl opatrný. Víte, po každé takové přírodní katastrofě se obvykle objeví hlasy s určitým odstupem, že vláda reagovala se zpožděním, objeví se kritika. Nový kolumbijský prezident je ve svém úřadu čerstvý, musí se ještě zžívat s administrativou, v kongresu nemá většinu. Uvidíme, jak tu krizi zvládne. Zatím Kolumbijcům jen sliboval.
21: Tak on ale nejenom sliboval, ale teď vlastně už od toho pátku, co složil přísahu, tak on už předtím třeba prohlásil, že za jeho vlády bude každý bandita, který se nepodřídí spravedlnosti, zastřelen. A právě hned se tak stalo. Agentury ohlásily zabití údajného vůdce povstalecké skupiny. Můžeme si přiblížit, o koho šlo?
20: Ano. To se ale musíme vrátit do historie, kdy v Kolumbii vznikly revoluční ozbrojené síly Kolumbie. To byla ostřelevicová skupina partizánská, která se pomocí ozbrojeného boje domáhala změny režimu v Kolumbii. To byla nejvýznamnější z partizánských skupin, nebo chcete-li teroristických, pokud vezmeme v úvahu některé jejich metody, bojovaly proti kolumbijské vládě. Tato velká organizace uzavřela s kolumbijskou vládou mír. A to bylo před 10 lety. Od té doby se její členové začlenují, a někdy to jde stuha, do civilního života. Nicméně radikálové v této organizaci s tím příměřím a nakonec mírem nesouhlasili, otrhli se, vytvořili menší frakce, které trvají na tom, že je třeba bojovat dále proti kolumbijské vládě. A vůdcem jedné této organizace byl Hernando Forero Mosquera, kterého právě kolumbijští vojáci policisté zabili spolu s pěti dalšími členy té organizace.
21: No, Esprit je fanouškem a současně oblíbencem amerického prezidenta Donalda Trumpa a souzní s jeho snahou bojovat proti, jak oba říkají, narkoterorismu. Nakolik může spolehat na faktickou americkou pomoc a spolupráci v téhle oblasti?
20: Já myslím, že může. Zaprvé Američané dají Kolumbii další pomoc, která je určena právě na boji proti narkomafii, to je úplně jasné. To už Američané slíbili a hlavně je to v jejich zájmu, protože drtivá většina exportu drog z Kolumbie míří právě do Spojených států a víme, že se Američané vší silou, vší mocí snaží ten export potlačit i za cenu potápění těch člunů, které podle nich převážejí do Spojených států právě drogy. A mimochodem, SPA nemůže nepodporovat Donalda Trumpa a má proto několik důvodů, nejen proto, že souzní s jeho programem a stylizoval se do role předvolební kampani kolumbijského Trumpa, ale navíc SPA je i americkým občanem. Takže je zavázán věrností i ke Spojeným státům. Dlouho žil na Floridě a je tam také registrovaným republikánským voličem.
21: Tak on samozřejmě teď bude muset řešit ty naléhavé otázky kolem toho, jak se vyrovnat s tím obrovským zemětřesením, ale jaké další kroky se od něj očekávají? On, jak víme, je třeba obdivovatelem i argentinského prezidenta Javiera Milleje, který, jak víme, tak třeba drasticky osekal státní výdaje.
20: Ano, samozřejmě můžeme SPU řadit do podobného ranku politiku, jako je právě Milley, a to i s jeho náhledem na ekonomiku. Možná by se o něm dalo říci a také o něm někteří tvrdí, že je krajně pravicový. Já si hlavně myslím, že je to populista. Ono se ty hranice mezi pravicí a levicí dnes hodně stírají a do popředí vystupuje právě ten typ politika, který dovede mluvit s voliči, kterým dovede slíbit to, co oni chtějí a pro kterého hlasují i ti, kteří jsou hodně nespokojení s dosavadním stavem politiky v té které zemi a to je přesně případ Espriedy a Kolumbie. Pokud jde o ty jeho sliby, jsem velmi zvědav, zda se mu podaří ten zásadní a to, že právě ty ozbrojené skupiny, o kterých jsem mluvil, které už se mnohdy změnily z těch revolučních nadšených skupinek odhodlaných k boji ve skupiny, které se živí narkopašováním anebo třeba tím, že někde v nějakých nezákonných dolech kutají a obohacují se na produkci nerostů, tak že Espriera slíbil, že porazí do 90 dnů, to jsem tedy věru zvědav, to si myslím, že je nerealistický slib a hlavně ale, pokud se mu to nepodaří, on může říci, že se snažil vší mocí, ale jak všichni vidí, přišlo zemětřesení a s tím se země musela vyrovnávat a to při těch realizaci těch jeho plánů zdrželo. Jinak také slibuje takové mega věznice pro ty dopadené zločince, ať už narkomafiány nebo povstalce po vzoru Salvadoru.
21: Tak tolik zahraničně politický komentátor Milan Slezák. Milane, děkuji. Naslyšenou.
20: Děkuji, těšilo mě.
9: A další důležité události dnešního rána uplynulých hodin shrneme teď v kostce. Elektrárenská společnost ČES vydělala v pololetí 18 miliard a 100 milionů korun. Čistý zisk firmy tím meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu hlavně ukončení tzv. Windfall tax, daně z neočekávaných zisků firem. Maďarský parlament bude dnes odpoledne volit nového prezidenta. Vládní strana TISA, která má dvoutřetinovou většinu, nominovala o víkendu na post hlavy státu Andráše Baku, někdejšího předsedu nejvyššího soudu. A 5 lidí zemřelo, dalších 20 bylo zraněno při ruském leteckém útoku na Záporoží.
21: A jednu z těch zpráv teď rozvineme na širší ploše. Maďarská vládní strana TISA, jak jsme slyšeli před zhruba 3 týdny, donutila k odchodu z funkce prezidenta Tamáše Šuoka, který byl podle ní příliš spjatý se stranou Fidesz, poraženou ve volbách. Jako svého kandidáta na příští hlavu státu TISA o víkendu představila někdejšího soudce Andráše Baku a už dnes, jak jsme slyšeli, má parlament jako jediného uchazeče ho oficiálně zvolit do funkce. Část opozice ale už teď mluví o nelegitimitě prezidenta.
0: Nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce, shrnul v parlamentu den před hlasováním za opoziční Fidesz předseda poslaneckého klubu strany János Bóka. Fidesz proto na protest nejenže nenavrhl vlastního kandidáta, ale bude i bojkotovat prezidentskou volbu. TISA donutila Šuoka k odchodu schválením ústavního dodatku, který ukončil jeho mandát. Krok na hraně ústavnosti pobouřil i voliče Fidesu pana Arpáda.
2: Nejsem zrovna příznivec Tamáše Šuoka, ale myslím si, že způsob, jakým ho odstranili, je jedem i pro příštího prezidenta. Teď může podobný osud potkat i jeho. Měli na to využít příslušnou proceduru nebo se zeptat lidí v referendu. Úřad prezidenta tím ztratil váhu a považuji to za velkou chybu.
0: Většina lidí, které potkávám ve výrazně provládní Budapešti, ale postupu TISA tleská.
22: Myslím, že bylo v pořádku ho takhle odstranit. V úřadu nic nedělal a celkem dobře sedí, když se řekne, že lidé ani nevěděli, jak se prezident jmenoval.
0: Říká paní Andrea.
23: Šuok dostal, co si zasloužil. Byl jenom loutkou Viktora Orbána. Podepsal a schválil všechno, co mu Orbán předložil. Nikdy se nikoho nezastal a ničemu zlému nezabránil.
0: Hodnotí výkon prezidenta Aniko a s nervózním smíchem dodává, že cítí vztek, jen na něj pomyslí. V době, kdy Šuok podepisoval konec vlastního mandátu, neměl premiér Péter Maďar ještě jasno, kdo ho má v převážně ceremoniální funkci nahradit. V uplynulých týdnech tak mnohdy velmi neobratně nadhazoval možná jména a scházel se s potenciálními zájemci. Jako ideální prezidentku představil veřejnosti šachovou mistryni Juditu Polgárovou,
13: aniž by se jí předem zeptal, a ta ho pak veřejně odmítla. Paní Bea říká, že ať už by Maďar nominoval kohokoliv, byla by pro. Maďar prý totiž velmi dobře ví, jaký člověk je v téhle době potřeba. Tak velkou důvěru má u svých voličů maďarský premiér. A s výběrem Andráše Baky podle reakcí, které jsem vyslechl, skutečně uspěl, jak ilustruje Aniko.
1: Absolut.
23: Je to absolutně správná volba. Se svou osobností bude otevřeně říkat, co si myslí o krocích vlády i přímo premiérovi Maďarovi, pokud třeba nebude s některými postupy souhlasit.
13: 73letý Baka se jako právník věnoval lidským právům. 17 let byl soudcem Evropského soudu pro lidská práva a předsedal i maďarskému nejvyššímu soudu. Do povědomí Maďarů se dostal v roce 2011, kdy kritizoval Orbánovu justiční reformu. Měl obavy, že omezí svobodu soudního procesu. Premiér ho za kritiku protiprávně odvolal z funkce, jak později potvrdil Štrasburský soud. Právě ochota tehdy bránit demokratické principy mu podle Maďara dnes vynesla i nominaci na prezidentský post. Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie. Jeho mandát tak bude trvat jenom do doby, než vznikne nová ústava. Jak dokládá Arpád, i někteří voliči Fidesu jsou ochotní dát Andráši Bokovi v nejvyšší funkci šanci. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
9: Posloucháte Plus. Přidělování desítek miliard korun do kultury mají v příštích letech ovlivnit pravidla, která nastavuje nová státní kulturní politika. Ta teď vyvolává kritiku části kulturní obce. Její zástupci mluví o netransparentním vzniku nového plánu a o nedostatečné debatě s odborníky, žádají o stažení dokumentu. Ministerstvo kultury kritiku odmítá.
4: Není rozhodně důvod nic měnit,
5: vysvětluje v písemném vyjádření ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Za státní kulturní politiku je odpovědný ministr a ministerstvo kultury, nikoliv odborová sdružení anebo kulturní asociace. My předkládáme novou podobu kulturní politiky, která není plná vágních prohlášení, ale je postavená na konkrétních věcech, které je tato vláda připravena plnit. Obsahuje konkrétní investice, legislativní změny a rozpočtové priority. Zároveň chceme každý rok veřejně vyhodnocovat, co se skutečně podařilo splnit.
5: Podle Kulturní a kreativní federace ale není důvod připravovat nový dokument. Už loni na podzim totiž předchozí vláda Petra Fialy z ODS schválila vlastní státní kulturní politiku pro stejné období. Ta vznikala několik let a po rozsáhlé diskuzi s odbornou veřejností. Ministr Klempíř ovšem argumentuje tím, že předešlá státní kulturní politika odráží priority předchozí vlády, která dokument schválila na samém konci jejího mandátu v říjnu minulého roku. Na otevřený dopis adresovaný vládě chce reagovat také premiér Andrej Babiš, ano, ale zatím není jasné kdy. Kulturním organizacím a odborům vadí hlavně nejasné důvody k přípravě nového dokumentu. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument navíc podle něj opomíjí některá témata, která jsou pro kulturní sektor zásadní.
6: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
5: Kulturním pracovníkům vadí také to, že z nového dokumentu podle nich zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě, dodává za Asociaci nezávislých divadel Lenka Havlíková.
24: Ministerstvo prodloužilo ten termín pro připomínky. Já si ale nemyslím a nemyslí si to velká většina kulturního sektoru, že cílem je tento dokument nějak zásadně přepracovat. Protože když je problematické samotné východisko, důvody vzniku, proces přípravy, tak není řešení opravit prostě několik kapitol.
5: Podle signatářů otevřeného dopisu je důležité také vědět, jak, kdy a za jaké peníze bude rezort kultury svou politiku realizovat a jestli některé části budou v gesci jiných ministerstev. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
21: Teď máme 7 hodin a 26 minut. Posloucháte Ranní Plus. Na zítřejší úplné zapnění slunce už jsou nachystaní brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut celé. Na 5 stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová, z čeho se skládá.
1: zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
3: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet. Perfektní.
3: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
11: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. Ještě vydržíme. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
3: Nastavit ale nestačí jen techniku. Na samotné zatmění musí být připraveni všichni členové expedice. Na pořízení snímku budou mít jen zhruba 2 minuty.
1: Když to bych chtěl nastavit na ten autofokus, na zaostření na slunce.
11: Takže přepneš objektiv na autofokus, foťák na autofokus, no a namíříš na hranu slunka a zkusíš přeostřit.
3: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
12: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
3: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
15: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigasa. Jsme tady v opuštěné chatě. Tu teďka využíváme to jako naše zázemí.
3: Chatu sice výzkumníkům místní úřady vyklidili, úplně opuštěná, ale nezůstala.
15: Ten den, co jsme přijeli, tak se vevnitř přemnožily takové malé mušky. Takže vlastně nás čekala první noc venku na takové terase, ale vyřešili jsme to rychle a pak už od dalšího rána už jsme fungovali úplně v normálním režimu.
3: Zatímco s mizem se věci dokázali rychle vypořádat, večer přišel další problém. Obloha se začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
15: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
3: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
12: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně. Ve Španělsku máme teda ještě jedno pozorovací místo. Tam ty podmínky jsou, řekl bych, lepší než tady, protože tam nehořelo.
3: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech 5 stanovištích.
12: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat 9x, 10x a 13x ionizované železo, co nám umožňuje zjistit, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
3: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Hensel, Český rozhlas.
9: Kdo má největší šance v primárkách ve Wisconsinu, jak bude fungovat vládní agentura Czech Business a co přispěje k časnému záchytu nádoru prsu, to jsou naše náměty popůl.
21: 7.30, ale tomu předcházejí zprávy s Naďou Procházkovou.
7: Český rozhlas Plus.
10: Dobré ráno. Energetická skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČEZu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% průzkumu nepřekonali motoristé. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech 4 lidí odsouzených případů týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení, další 3 obžalovaní tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se přiznali a žádají nižší tresty. Soud proto bude rozhodovat pouze o jejich výši. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11, informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovaly Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. Opatření navazuje na dlouhodobé snahy ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho. Ten je proti očkování a opakovaně prosazuje, že vakcíny souvisejí s autismem. Vědci ale takovou spojitost podle agentury Reuters opakovaně vyvrátili. Do liverpoolského přístavu Royal Albert Dock má připlout replika vlajkové lodi Krištofa Kolumba z 15. století v životní velikosti. Loď Santa Maria vedla v roce 1492 výpravu do Ameriky. Liverpool je jedním ze 30 přístavů vybraných pro letošní návštěvu repliky plavidla. Zůstane tam zakotvené až do 25. srpna. Připojíme dopravní informace. Na D4 s Příbrami do Prahy zpozorněte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru se dojíždí do kolony, pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí jen pravým pruhem a celé je to asi na 40 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Bezděčín na 41. půltém kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky v odstavném pruhu. Částečně zasahuje i do pravého a náhle se tam vybočuje. Dobře dojďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 20. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
14: Posloucháte Ranní plus.
21: A teď máme 7 hodin 33, téměř 34 minut. Ranním plusem vás provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Primárky ve Spojených státech se blíží ke konci, ale zbývá ještě několik významných klání. Po těsném vítězství progresivního demokrata Abdullah El-Sayeda v primárkách v Michiganu minulý týden se všechny oči upírají na Wisconsin, kde se dnes pokusí progresivní demokratická kandidátka Francesca Hongová jeho kousek zopakovat. Podle komentátorů to bude pravděpodobně největší zkouška pro hnutí demokratických socialistů Ameriky, jehož nominanti se sadili úřadující demokraty v několika významných primárkách. Mezi republikány patří, mezi ostře sledované, souboje ten v Jižní Karolíně, kde se uchází o stranickou nominaci sestra nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama Darlene. My celou tu předehru k listopadovým volbám zmapujeme s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Vítej, dobrý den.
16: Dobrý den.
21: Začněme tím horkým střetem demokratických kandidátů o guvernérskou nominaci ve Wisconsinu. Média o něm píší tak, že se stranický establishment až, jak přímo říkají, zoufale snaží zabránit ve vítězství Hongové. Takže co se to uvnitř strany v souvislosti s tímhle zápasem děje?
16: Je to přesně tak, protože ona je favoritkou primárek a otevřeně se hlásí k demokratickému socialismu. A oni se bojí, že v listopadu potom prohraje s republikánem. I guvernér Tony Evers i další straničtí lídři demokraté se snažili sjednotit za umírněnějším kandidátem. Byl to starosta Milwaukee David Crowley, jenže se jim to nepodařilo, protože další dva favorité kampaň v těch posledních dnech totálně zazdili. Viceguvernérka Sara Rodriguezová, ta odstoupila kvůli skandálu s vedením financí a bývalý guvernér, nebo viceguvernér, pardon, Mandela Barnes z klání odešel pár dní před volbami. Hongová tak jde do těch dnešních primárek jako jasná favoritka navzdory snaze toho demokratického establishmentu.
21: A čím ona voliče oslovuje?
16: Ona je poslankyně státního zastupitelstva z Madison, je to bývalá kuchařka, je to barmanka a ona tu kampaň staví na dostupnosti bydlení, na dostupnosti základních výdajů. Ona chce zvýšit minimální mzdu, chce prosadit progresivnější zdanění. Zavedla by celostátní roční moratorium na výstavbu nových datových center. To je velmi kontroverzní téma v současné americké politice a i s těmi obřími nároky, které umělá inteligence klade na energii a na vodu, tak je to zároveň rezonující téma i mimo levicové okruhy. Ona se vlastně prezentuje jako taková divoká karta té kampaně, tedy řekněme hlas mimo ten stranický establishment, který mluví jazykem pracující třídy.
21: No, jak jsem předeslal, zajímavý bude i souboj mezi republikány o nástupnictví po Lindseym Grahamovi. Vypadá to, že i když vlastně má ta jeho sestra Darlin podporu Donalda Trumpa a vlastně celý tým svého bratra za sebou, tak to vítězství nemá jisté, je to tak?
16: Nemá ho jisté, byť má tu prezidentovou podporu, byť má sympatii díky bratrovu jménu. Lindsey Graham byl velkou osobností americké politiky a ta jeho smrt, náhlá smrt, byla velmi šokující, tak jsou lidé vůči němu velmi dobře nastavení, ale ona v politice nikdy vlastně nefigurovala. Je to taková nováčkyně, by se dalo říct, bez vlastní zkušenosti. Dříve pracovala jako optička nebo ve státní správě a proti ní stojí zkušenější politická jména. Kongresman Ralph Norman, podle některých průzkumů on je dokonce vedoucí v těch preferencích. Kandidátů je celkem 10 nebo více než 10, ale pokud dneska nikdo nezíská nadpoloviční většinu, tak se ještě budou ty kola opakovat a 25. srpna se půjde do druhého kola.
21: No a jenom krátce na závěr si můžeme říct, které další primárky před těmi listopadovými volbami si ještě zaslouží pozornost?
16: Tak musím říct, že nejzajímavější je teď ten Wisconsin, ale každopádně ještě Massachusetts může být takový ukazující, protože tam

0: by bylo pro hnutí demokratických socialistů Ameriky důležité to vítězství Hongové ve Wisconsinu?
1: Tak bylo by to jakési potvrzení určitého trendu, který zatím není vůbec stálý, protože řekněme ti progresivní kandidáti demokratické strany sice do částečné míry uspěli, ale nemůžeme říci, že by to byla nějaká vlna napříč americkými státy, protože v mnoha státech neuspěli, třeba Missouri, Hawaii a podobně, tam v posledním týdnu vlastně jejich kandidáti proti, řekněme tomu, establishmentu demokratickému neuspěli, ale pokud by se Wisconsin a Minnesota dnes přiklonili, řekněme, na tu progresivnější stranu, tak ten michiganský úspěch Abdullah el-Sayeda by vlastně byl potvrzen dalšími úspěchy a už by se musel brát skutečně vážně, protože zatím ta slova mnohých republikánů o tom, že nějací socialisté přebírají demokratickou stranu, nejsou zcela potvrzena právě těmi výsledky v ostatních státech.
0: No, mimochodem CNN napsala článek, podle něhož je dělící linii mezi křídly u demokratů vztah k Izraeli. Jak se do toho souboje zapojují skupiny jako Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti anebo těch občanští oponenti známí jako Trek IPEC?
1: Tak ti podporovali velmi výrazně právě proti kandidátku Abdullah el-Sayeda, Michael Rogers, která vlastně představovala takovou tu klasickou demokratickou politiku, tedy ne sice nutně výrazně proizraelskou, ale zároveň ne silně protiizraelskou a nebyla proti podpoře Izraele, tak jako právě její protikandidát. A tam ta finanční podpora té kandidatury byla výrazná a nyní se předpokládá, že vlastně třeba v tom michiganském závodu o senátní křeslo, tak nyní bude podporovat tento proizraelská lobby, řekněme, tak bude podporovat republikánského kandidáta Mike'a Rogersa právě, aby porazil Abdullah el-Sayeda v následných listopadových volbách.
0: No a co si myslíte o tom, že vlastně někteří demokraté vyjadřují sami pochybnosti nad tím, jestli tihle progresivní kandidáti mají vůbec šanci právě uspět proti svým protikandidátům v těch listopadových volbách, jestli to není pro republikány v podstatě velká výhoda?
1: Tak může to být velká výhoda, protože i vidíme, že vlastně Francesca Hongová v tom závodu o wisconsinské guvernérské křeslo byla podpořena vlastně republikány, nebo minimálně to tvrdí demokraté z toho establishmentu, že republikáni finančně podpořili právě tuto kandidátku právě kvůli tomu, že se domnívají, že vlastně v následném duelu s republikánem bude jednodušší pro republikány porazit někoho, koho můžou následně spojit ve svých projevech s nějakým socialismem, s levicovou politikou a podobně, než s tím establishmentem demokratickým. Takže i finančně tedy pravděpodobně podporují tyto kandidáty, protože jsou přesvědčeni o tom, že tedy následně vyhrají ty volby hlavní.
0: Což je samozřejmě obrovský paradox vlastně podporovat kandidáta druhé strany, ale co s tím můžou dělat demokraté? Já už jsem slyšel, že třeba Barack Obama, bývalý prezident, se snaží spojit dohromady ty dva kandidáty, el-Sayeda a jeho protikandidátku, aby se spojili do jednoho týmu a bojovali na jedné straně barikády. Může tohle být odpověď demokratů na tenhle trend v jejich vlastní straně?
1: Tak teoreticky by mohla být, ale je samozřejmě velmi složité si představit to, jakým způsobem by takové spojení probíhalo, zejména nyní, kdy vlastně ještě dochází k těm primárkám, kdy se právě tento establishment potkává v těch volbách s právě tímto, řekněme, progresivním křídlem demokratické strany, tak možná po volbách, až se uvidí, které to křídlo má skutečně navrch, tak by mohlo dojít k nějakému kompromisu, ale nyní, kdy kdy spolu bojují právě o to, kdo půjde do těch voleb na podzim, tak takové spojení je podle mého spíše nepravděpodobné.
0: No a je možné, že navzdory zhoršující se ekonomické situaci, té nepopularitě války s Íránem, mají právě díky těm zmiňovaným neschodám mezi demokraty

0: a nástupu těch levicovějších kandidátů, přece jenom republikáni větší šanci uhájit svoje pozice, při nejmenším nestratit v listopadu aspoň Senát?
1: Tak zatím má ta republikánská strana poměrně ještě dobrou pozici, protože samozřejmě má náskok v tom, že má většinu v Senátu a zároveň vidíme právě tyto rozpory. Zároveň ale můžeme říci, že i Trumpova politika, kdy většinou vidíme, že koho podpoří Donald Trump, tak ten nakonec tedy vítězí v těch primárkách. Teď tam byla ta výjimka v Tennessee, kdy podpořil kandidáta, který prohrál, ale většinou za republikánskou stranu tedy bude kandidovat kandidát, který je podpořen Donaldem Trumpem a jeho politika Donalda Trumpa je na minimu v současnosti v celostátní podpoře jeho politiky i mezi vlastně republikány klesá. Takže i to může ovlivnit následné volby do kongresu, jakým způsobem Donald Trump třeba zvládne válku v Iránu, jakým způsobem se projeví další zdražování a podobně. Z toho mají samozřejmě obavu i republikáni a může to republikánskou stranu rovněž oslabit. Tedy nejenom ta demokratická strana a jejich nějaké rozpory uvnitř, ale i právě podpora Donalda Trumpa a jeho oblíbenost.
0: Tak tolik David Mareček z Metropolitní univerzity. Mockrát vám děkuji. Přeji hezký den.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Máme 7 hodin a 45 minut. V Ranním plusu se budeme podrobněji věnovat ekonomice. Elektrárenská společnost ČES vydělala v pololetí 18 miliard a 100 milionů korun, takže meziročně zvýšila čistý zisk o 10%. Tématu se budeme věnovat detailněji po 8:30.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní finální informace o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu z minulého týdne inflace meziročně zrychlila na 1,7% z červnového 1,5%.
2: Akcie ve Spojených státech v pondělí mírně oslabily, promítá se do toho nejistota investorů, že se brzy podaří dosáhnout dohody o znovu otevření Hormuzského průlivu. Na devizových trzích zpevňoval dolar.
0: Pod ministerstvem průmyslu a obchodu vznikla na začátku srpna nová státní agentura Czech Business. Sloučila v sobě dvě dosavadní, Czech Trade a Czech Invest, a přidala ještě třetí nohu v podobě rozsáhlejší podpory startupů. Proto má také kromě sjednocení podpory českých firm při exportu a investicích na starosti i zavedení nového startupového zákona do praxe, který má vzniknout do příštího roku. Jeho cílem bude hlavně definovat začínající firmy a inovátory a zlepšit pro ně podmínky. Co bude nový úřad dělat pro podnikatele navíc a v čem bude jedna agentura lepší než dvě, vysvětloval v rozhovoru s analytičkou Janou Klímovou v novém dílu pořadu Peníze a vliv ředitel Czech Businessu Rudolf Klepáček.
3: Vzniká startupový zákon, který v České republice do dneška nebyl, a zjišťuje se i z příkladů jiných evropských zemí. Takovými průkopníky v tomto byly, nebo průkopníky, vzory české pro Českou republiku byly v Španělsko a Portugalsko. Ku podivu tyhle jižní země, takže tentokrát jsme nešli na sever, jak většinou chodíme, tak ty zavedly startupový zákon a vlastně začaly kultivovat to prostředí. Ten startupový zákon totiž vám nadefinuje nějaký rámec a ty startupy vědí, v čem se pohybovat, jaké mají výhody, jaký mají mít přístup u státu a podobně. A agentura by měla být implementačním místem toho startupového zákona. Ten startupový zákon je širší, má víc věcí, ale jednu z věcí, kterou definuje, je, co to vůbec startup je.
4: A je už tom jasno, protože tam byly různé návrhy, jak by se vlastně měl definovat.
3: Ano,
4: kolik
3: je to
4: má
3: nějaký
4: zaměstnávat lidí, myslím, že tam bylo.
3: Je to počet lidí, je to nějaká délka jeho vzniku, takže velikost, doba založení, ale taky třeba nechceme, aby mezi startupy se dostávaly věci, jako že otevřete firmičku jakoukoliv, budete tam mít dva lidi a prohlásíte se za startup. Ten startup má být definovaný taky nějakou svou inovativností, tím nápadem, tím něčím novým a taky škálovatelností, to znamená, že on musí mít potenciál růst a stávat se nějakým globálním. A to je vlastně asi to nejtěžší na tom.
4: No to tak jo, jako,
3: když definujete, že firma je stará 2 roky, že má mít do 5 zaměstnanců, tak to je jednoduché, to posoudíte. Ale vy potřebujete pak posoudit i ten potenciál toho růstu, té škálovatelnosti, toho nápadu.
4: A to už je vymyšleno, jak se to bude posuzovat, jestli je to inovativní ještě, nebo ne.
3: Myslím, že ty hlavní kontury jsou, protože už teď třeba agentura Czech Invest měla nějaké zkušenosti s posuzováním startupů. Jeden z programů se jmenoval Technologická inkubace, kde pomáhal vlastně technologickým startupům přivádět ty nápady k životu. A bylo to v různých oblastech, v různých sektorech a pro každý ten sektor vždycky existoval tým odborníků pohybující se v tom sektoru, který měl posoudit, zda splňuje tu inovativnost.
4: Čili čím Czech Business může přispět startupům?
3: Rozhodně svou už dlouholetou zkušeností tím, že přebírá ty zkušenosti z Czech Investu, ale i Czech, který tu začal v té exportní oblasti pracovat se startupy. To jsou třeba oblasti, kde se ty agentury začaly strašně přibližovat a vlastně je to jedna z oblastí, která prostě teďka prorůstá v jednu věc, ale čím může přispět? Dokáže a ví a zná už ty potřeby startupů od jejich začátku, od vlastně vzniku firmy, od postavení business plánu, až po to, jak se dostat na ten globální trh. A my teďka v Czech Businessu to dostáváme do jednoho řetězce, ne do dvou oddělených agentur, kde každá řešila část toho řetězce. A někde se tam překrývali, někdy ne a někdy si vyříkávali, kdo kam až má zajít. Teď to máte jako jasnou, definovanou službu od začátku do konce pro startup.
2: Posloucháte Ranní plus. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku projednávali s obyvateli obce na včerejší debatě budoucnost chystané haly pro společnost Amazon. Místní mají obavy z nárůstu dopravy. Část požaduje po zastupitelích vypracování vlastní studie.
5: Všichni si myslí, že to budou jenom kamiony, ale nikdo nepočítá s leteckou dopravou ani se železnicí.
6: Naráží místní podnikatelka Václava Benešová na možnou dopravní zátěž v okolí Boršova.
5: Co to je teda za studie? Jak tomu mám rozumět? Jak to, že nikdo tohle neuchopil? Jak to, že to nikdo nepřipomínkoval? Z toho nádraží tady vůbec není žádná cesta. Postihlo by to nejen Boršováky, ale i včelenáky.
6: Větší vytížení silnic se nelíbí ani nezávislé starostce Boršova Romaně Rýcové. Podle ní přijdou komplikace na třech kruhových objezdech ve směru na dálnici D3.
7: Když bude vyjíždět kamion z objezdu od těch hal na Krumlov, tak bude mít první problém. Druhý bude na Včelenský kruháč. Třetí problém bude na Roudenský kruháč, který je ze všech nejmenší.
6: Podle obyvatelky obce a autorky iniciativy Hlas Boršova Evy Horákové by se do řešení dopravní situace mělo zapojit hlavně vedení obce.
8: Pořád se bavíme o dopravě, která již teď je nedostačující. A my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
6: Dalším tématem včerejší debaty bylo zajištění 1700 pracovníků, které chce Amazon do logistické haly svážet. Starostka nedaleké Včelné a účastnice debaty Miroslava Stránská očekává hlavně zahraniční zaměstnance.
9: Než sedět 2 hodiny v autobuse, tak si myslím, že třeba budou hledat i to zázemí zůstat v Budějovicích a ty kapacity jsou vždycky omezené a mně se nelíbí to, že ten investor nemá ten závazek kapacity budovat.
6: Podle boršovské starostky Romany Rýcové nikdo z obce neví, odkud je bude firma dopravovat.
7: Zatím konkrétní jména nepadla. Tady v tom případě by asi přicházelo v úvahu i dovážet třeba z Rakouska, z příhraničí. A je to jedna z variant.
6: Veřejné debaty se jako diváci zúčastnili také zástupci investora, včetně Veroniky Zacha. Ta přítomné ujistila, že obec bude mít na rozhodnutí o výstavbě haly dostatek času.
10: Obec tlačit nechceme. Chápeme i to, že potřebujete se seznámit se všemi informacemi, takže čas máte. Rozumíme tomu, že pokud potřebujete měsíc, 2, 3, je to něco, co si musíme společně probrat, my to nevíme.
6: Takový příslib přivítala i starostka obce Romana Rýcová.
7: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
6: Zástupci investora později v SMS zprávě ale upřesnili, že počítají s rozhodnutím pouze do konce srpna. V opačném případě by projekt Amazonu podle územního plánu mohly nahradit 4 jiné výrobní haly. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
11: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: A teď přesně 7 minut před 8 hodinou. Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost CareBot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
12: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
13: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
12: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
13: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
12: Naše umělá inteligence CareBot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
13: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
14: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
13: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
14: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který umožňuje vlastně lékaři, který provádí kolonoskopy. Jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
13: Podobnou cestou jde i CareBot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
12: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnice na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
13: V Česku umělou inteligenci od CareBotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Před 8:00 nás čeká ještě ranní komentář, tentokrát od politologa Lukáše Jelinka.
15: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobného jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místo starosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu, co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
2: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelinka.
0: Je krátce po 8. úterý 11. srpna na přijímačích Ranní plus za mikrofony Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček.
11: Český rozhlas plus.
2: A náměty, které nabízíme v dalších minutách, jak ministerstvo dopravy hájí rozhodnutí neposkytnout peníze na opravy krajských silnic.
0: V čem bude z pohledu vlády přínosnější agentura Czech Business než její dvě předchůdkyně?
2: Proč elektrárenské společnosti ČES klesají tržby, ale roste zisk?
0: O čerstvé zprávy se s vámi podělí Naďa Procházková.
16: Dobré ráno. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásoby podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek, říká.
17: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
16: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila oproti červnu, kdy byla 1,5%.
18: Na zrychlení inflace se podle ekonomů nejvíc projevil růst cen pohonných hmot. V posledních týdnech zdražuje hlavně nafta. Vláda v červenci přestala určovat maximální ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic a navíc se kvůli zhoršení konfliktu mezi USA a Íránem zvýšily ceny ropy. Naopak pod 2% držely inflaci podle analytiků ceny potravin. Ty naposledy v červnu zlevnily meziročně o víc než 3%. Inflace by ale měla mírně zrychlovat i v dalších měsících, očekává to Česká národní banka. Její bankovní rada i přesto minulý týden nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Vít Andrle, Český rozhlas.
16: Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Tretíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Tretíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Tretíkova dcera.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 132 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
19: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty. Pro prezidenta je to první velká zkouška, protože ve funkci je teprve 3 dny.
20: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
19: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
16: Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými bombami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných. Informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na síti Telegram. Rusko se podle Fedorova zaměřilo na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala kvůli útoku bez elektřiny. Novému útoku ruských balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žhářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
21: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
16: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Některé nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Třeba v té českobudějovické aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motaň.
22: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
16: V maďarské Budapešti dnes začíná hudební festival Sziget. Na 5denní akci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa. Mimo jiné američtí 21 Pilots nebo britská skupina Florence and the Machine. Run fast for your mother!
23: Sebepřijetí a hledání vlastní identity, přesně taková témata otevírá skupina Florence and the Machine. Fanouškům své největší hity zahraje na hlavním pódiu. Jistou dávku nostalgie pak nabídne britská zpěvačka Natasha Bedingfield. Organizátoři očekávají, že na Sziget dorazí zhruba 2000 českých fanoušků a stejně jako každý rok, tak i letos na něm zahrají čeští interpreti. Tentokrát to bude elektronické duo Bratři. Z Budapešti Jiří Štefl, Český rozhlas.
16: Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 81. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje na 76. kilometr. Tam je po nehodě dodávky blokovaný levý pruh. Na D4 s Příbrami do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 14. kilometru začíná fronta, která pokračuje až do omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to na víc než půl hodiny. Dobře dojďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách do 20 stupňů. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
11: Posloucháte Ranní plus.
2: Dnes vás jim provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Vláda letos pro kraje aspoň prozatím nevyčlenila finance na opravy silnic druhých a třetích tříd. Pokud by to tak zůstalo, bylo by to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy uvedlo, že kraje letos dostanou více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní projekty, ale právě peníze na opravy označilo za nenárokové. Hejtman z Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO, který je také předsedou Asociace krajů, uvedl, že přesto doufá, že vláda ještě změní názor a nějaké peníze nakonec pošle. Našimi ranními hosty k tématu jsou Adam Kalous, to je náměstek ministra dopravy za hnutí ANO. Dobré jitro.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: A také Martin Půta, který je hejtmanem Libereckého kraje za Starosty za Liberecký kraj. Dobrý den.
3: Krásné, dobré ráno.
2: Pane náměstku, hejtman Holiš mluví o tom, že se téma uzavře až v půlce září, tedy aspoň z pohledu Asociace krajů. Považujete za možné, že by ještě vláda změnila v téhle věci názor?
1: Tak já už nepředpokládám, že vláda názor v této věci změní, protože v podstatě to, tak jak se to řeklo, tak to bude i nadále. Já jenom chci říci, že ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje rozvoj krajské dopravní infrastruktury a tato podpora pokračuje i letos. Není to tak, že když stát skrze SFDI nepošle letos krajům 4 miliardy korun na opravy, takže peníze kraje mít na opravy nebudou. Kraje peníze mají na svých účtech, mají alokovány zdroje z rozpočtového určení daní na opravy a skutečně mohou opravovat si svůj majetek.
2: Pane hejtmane Půto, co se stane, kdyby ty peníze opravdu nepřišly na opravy a některé silnice jste měli v havarijním stavu, budete na to čerpat z těch prostředků, o kterých teď mluvil pan náměstek?
3: No já chci hlavně říct, že to jsou naše peníze a já v posledních několika dnech poslouchám to, že tady různí pražští politici, náměstci, místopředsedové rozpočtových výborů mluví o penězích krajů a obcích, jako kdyby to byly peníze, které spravuje vláda, tak to není. Jsou to peníze, které krajům i obcím patří ze sdílených daní. Rozdělují se podle zákona. My jsme jako kraje s tím zákonem dlouhodobě nespokojeni, protože nepovažujeme to rozpočtové určení daní za spravedlivé. A já tady potrhnu to, co jste říkala hned na úvod. Poprvé od roku 2015 nenajde tato vláda žádné peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, po kterých jezdí občané této země, po kterých jezdí lidé, kteří úplně stejně platí daň z paliv a minerálních olejů, když tankují. A jenom budou mít smůlu, protože ty peníze prostě neskončí na rekonstrukci silnic, které oni využívají. Kraje si s tím nějak budou muset poradit. Já to považuji především za vzkaz od vlády, že je ta situace na regionálních silnicích prostě tolik nezajímá.
2: Pane hejtmane, vláda argumentuje tím alespoň tedy ministerstvo dopravy v tom dopise, které poslala krajům, že se soustředí na páteřní dálniční síť, také na rozvoj železnice. Teď jsme slyšeli tu argumentaci pana náměstka, že vlastně na rozvoj silnic finance poskytuje. Váš pohled nebo reakce na tenhle argument?
3: Já myslím, že vlastně nejsme s ministerstvem dopravy v žádném velkém sporu. Já rozumím tomu, že pro ministra dopravy jsou prioritní akce na dálnicích, jedničkách, rozvoj železnic, ale tohle je otázka na celou vládu, je to taky otázka na ministerstvo financí a já chci podotknout, že když tady ten program v roce 2015 vznikal, tak to bylo rozhodnutí premiéra Sobotky a myslím, že v té době i ministra financí té Babiše, že budou kraje podporovat. A já tady vlastně jenom vyjadřuju lítost nad tím, že tady ta věc po nějaké době končí a ten dopis také mimo jiné obsahuje stanovisko ministerstva dopravy, že zatím v rozpočtovém výhledu na příští rok ty peníze pro kraje také nevidí. A my bychom byli rádi, aby v tom vznikl nějaký systém. Ostatně jsme to jako kraje navrhovali. A to tedy to, aby daň z paliv a minerálních olejů byla součástí takzvaných sdílených daní a nějaká její část se rozdělovala právě mezi kraje na rekonstrukce krajských silnic.
2: Pane náměstku, tohle by bylo z pohledu ministerstva dopravy přijatelné? Byla by to cesta?
1: Tak já se ještě vrátím k tomu, co řekl pan hejtman. To, že od roku 2015 tento systém nějakým způsobem fungoval, tak to neznamená, že to musí fungovat a bude fungovat i nadále, protože ta doba se přeci nějakým způsobem vyvíjí. Vyvíjí se i nároky státu na finanční výdaje, na výstavbu dálnic a silnic prvních tříd. V podstatě nyní ta rozestavěnost je v tak extrémní fázi, že skutečně není možné, aby stát se dál zadlužoval. Kraje měly na účtech 100 miliardy korun, úročený 1%, ten občan z toho neměl vůbec nic. A v podstatě jenom chci říct, že tento systém vznikl v době, kdy stát teprve rozjížděl ty rozsáhlé investice. Nyní stát rozsáhle investuje a dnes je situace zásadně odlišná.
2: Já jsem se vás ptala ale na tu možnost, že by se tedy přidalo do těch daňových výnosů pro kraje. Mluvil tady pan hejtman o té daně z minerálních olejů, o té daně.
1: Pan hejtman mluvil i o rozpočtovém určení daní. Toto samozřejmě není otázka na ministerstvo dopravy, ale na celou vládu, co se týká té spotřební daně. Tak ano, ta byla nějakým způsobem dočasně snížena jako nějaké protiinflační opatření.
2: Ještě se vracím a zase se obracím na pana hejtmana Putu k té otázce určitých, řekněme, havarijních silnic. Kdyby tedy to takhle bylo, že by stát vlastně přestal dlouhodoběji dávat na ty opravy silnic z druhé a třetí třídy z vlastní kasy a bylo by to více na vás, tedy z těch daňových zdrojů, tak jak byste to řešili, jak to minimálně budete řešit teď v téhle vlastně počáteční fázi, kdyby poprvé ty peníze od státu nepřišly?
3: Tak jenom pro kontext, my jako Libereckský kraj dáváme letos do silnic z našich zdrojů 1 200 000 000, kdyby stát rozdělil ty 4 miliardy ze Státního fondu dopravní infrastruktury, znamenalo by to pro nás plus dalších 200 milionů korun. Velice jednoduše řečeno dalších 20 kilometrů opravených krajských silnic, na které prostě budeme muset počkat. Já to samozřejmě respektuju a rozumím tomu, že ministerstvo dopravy ty zdroje v tuhle tu chvíli nemá, ale bavím se tady spíš o nějakém dlouhodobém systému a jenom jednu poznámku, nemáme na účtách 100 miliardy za procento, aspoň ne v případě Libereckého kraje. Možná je potřeba se podívat na účty mých kolegů z jiných krajů, ale my úročíme významně víc než je inflace. A na rozdíl od státu, když si nějaké peníze půjčujeme, tak je taky vracíme a nejsou to jenom dluhy, které budou platit budoucí generace.
2: Pane náměstku, mluvíme vlastně i o tom dlouhodobém výhledu. Vzniká na ministerstvu dopravy nebo vůbec tady v rámci vlády nějaký plán, řekněme předvídatelný, nějaký předvídatelný systém financování krajských silnic?
1: Ten je dán rozpočtovým určením daní. Ten je dán v podstatě. Kraje mají k dispozici finanční prostředky ve výši skoro 55% z RUDu na silnice a dopravní obslužnost. Tyto prostředky musí nebo mají nějakým způsobem využívat a proinvestovat. A je na každém kraji, jak se k tomu postaví. Každý kraj má nějaké zastupitelstvo, nějakou radu a ta rozhodne v podstatě, jakým způsobem ty peníze investovat. A já si myslím, že investice do dopravní infrastruktury dvojek trojek je klíčová pro každý kraj.
2: Pane hejtmane, v létě obvykle letos opět roste nehodovost na zdejších silnicích. Máte nějaké propočty, jak je tomu na těch silnicích druhé a třetí třídy, do jaké míry to přispívá, k nehodovosti přispívá tedy ten stav silnic?
3: Tak já musím říct, že v krajských silnice zlepšuje. Myslím, že všechny kraje provádí pravidelné měření toho stavu. Možná by se mohlo zlepšovat víc a vždycky rozumím tomu, když nějaký konkrétní opatření na silnici, po které musí jezdit každý den do práce, ale myslím, že stejně jako stát všechny kraje hodnotí také to, jak jsou ty silnice využity, jak velký objem dopravy se na nich odehrává. A my pokud máme nějaké místo na našich silnicích, kde jsou ty nehody pravidelně, tak tam provádíme nějaká opatření, dopravní značení, úpravy těch povrchů. Myslím, že to dělají všechny kraje velice podobně. To dělá i ředitelství silnic a dálnic. A nemyslím si, že by ty nehody tak úplně souvisely se stavem silnic, spíš se stylem řízení některých řidičů.
2: Pane náměstku, vy máte vlastní statistiky, údaje pro počty v téhle věci?
1: Ano, jak už řekl pan hejtman, na to potvrzuji, bezpečnost na silnicích je především o třech prvcích. Je to řidič, vozidlo a pozemní komunikace, kdy ten technický stav komunikace jako přímá příčina je pouze zlomkem všech nehod. To znamená skutečně za ty nehody v první a druhé fázi může skutečně řidič a technický stav vozidla. To znamená, pokud mluvíme o bezpečnosti, to znamená, my ty peníze musíme cílit především tam, kde existuje konkrétní dopravní riziko. Na konci července jsme byli svědky série tragických nehod na 1/35. Pouze na dohled od rozestavěné dálnice D35, což samozřejmě toto je prostá priorita, odstranit ta krizová místa na přetížených silnicích prvních tříd a přesunout konečně ten provoz na nové dálnice.
2: Adam Kalous, náměstek ministra dopravy za hnutí ANO. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, přeji hezký den.
2: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje za Starostu za Liberecký kraj. Děkuji vám.
3: Díky, pěkný den.
0: 19 minut po 8 hodině si řekněme, co důležitého se děje nebo bude dít. Nejméně 164 lidí bylo zabito při pondělním zemětřesení v Kolumbii, píše agentura Reuters. Stovky lidí utrpěly zranění, pokračuje pátrání po nezvěstných. Hnutí ANO by podle průzkumu agentury Median v červenci ovládlo volby se 34%, STAN má 15%, ODS 12%, poslance by získali také Piráti a SPD. Motoristé sobě by se podle Medianu do sněmovny nedostali. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana TISA o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Parlament, v němž má TISA více než dvoutřetinovou většinu, bude volit prezidenta poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil funkční období předchozího prezidenta Tamáše Šujoka.
2: 10 minut před půl devátou je před námi na Plusu výběr ze zahraničních médií. Britský deník Guardian píše o novém členovi americké administrativy. Bývalý osobní právník Donalda Trumpa Todd Blaine se stal novým ministrem spravedlnosti. Funkce se ujal v pondělí při slavnostním uvedení v Bílém domě, poté co v sobotu jeho nominaci jenom těsnou většinou schválil Senát.
0: Blanche dříve Trumpa zastupoval jako obhájce v trestních případech, včetně kauzy kolem plateb za mlčenlivost v New Yorku. Do Trumpovy administrativy nastoupil začátkem roku 2025 jako náměstek ministra spravedlnosti. Od dubna letošního roku pak vedl rezort jako úřadující ministr.
2: Poté, co Tom Blanche nastoupil na ministerstvo, tak odešlo více než 200 žalobců a dalších pracovníků, kteří se podíleli na vyšetřování kauz spojených s Donaldem Trumpem. Blanche zároveň prosazoval široký výklad pravomocí prezidenta a během svého působení čelil několikrát neúspěchu u soudu.
0: Sobotní zvolení Blanche bylo, jak připomíná Guardian, velmi těsné. Pro 52-letého právníka hlasovalo 50 senátorů proti 49. Mezi nimi byli nejenom všichni demokraté, ale dokonce dvě republikánské senátorky.
2: Blanche přebírá ministerstvo po Pam Bondiové. Tu Donald Trump letos odvolal kvůli nespokojenosti s tím, jak postupovala vůči jeho politickým odpůrcům. Působení Bondiové provázala i kritika způsobu, jakým ministerstvo nakládalo se spisy týkajícími se Jeffreyho Epsteina. Tolik britský Guardian.
0: A ten teď vyměníme za bruselský webový server Politico. Tam se uvádí, že Evropská unie se dohodla se společnostmi Meta a TikTok na užší spolupráci v boji proti šíření dezinformací. Ty měly údajně přispět k přílivu migrantů do španělské enklávy Ceuta v Maroku.
2: Evropská komise jednala se zástupci obou platform v pátek a v pondělí a výsledkem je vytvoření zvláštního komunikačního kanálu, který propojí technologické firmy, ověřovatele informací a Evropskou komisi. Cílem bude rychle upozorňovat na problematický obsah, který bude možné následně prověřit a případně odstranit, zjistilo Politico.
0: Opatření přichází v době obav, že dezinformace můžou vyvolat další pokusy o překročení hranice do Ceuty. Podle ověřovatelů se na internetu objevují informace, které migranty nabádají k cestě do enklávy například v polovině srpna. Meta i TikTok uvedli, že situaci už sledují a vytvořili specializované týmy, které mají na podobný obsah reagovat v reálném čase.
2: Migrační krize v Ceutě zároveň, jak uvádí Politico, znovu prohloubila spory mezi členskými státy Evropské unie o přístup k nelegální migraci. Itálie patří mezi nejostřejší kritiky španělské vlády, respektive její migrační politiky, a zavedla kontroly na hranicích pro lidi, kteří cestují ze Španělska do Itálie. Bývalý eurokomisař Thierry Breton mezi tím vyzval k důkladnému vyšetření role dezinformací v celé migrační krizi, píše bruselské Politico.
0: No a teď se podíváme na web deníku Korea Times. Jižní Korea a Spojené státy ve druhé polovině srpna společně absolvují každoroční vojenské cvičení Ulchi Freedom Shield. Letos se zaměří na nové hrozby, například útoky dronů, narušování signálu GPS nebo kybernetické útoky. Podle spojenců jde o výlučně obranné cvičení.
2: Do cvičení se zapojí asi 18 000 jihokorejských vojáků, podobně jako loni. Společných polních cvičení ale bude méně, jejich počet klesne ze 17 na 14. Armády chtějí při výcviku využít i zkušenosti z nedávných konfliktů.
0: Američtí představitelé upozornili, že severokorejští vojáci, kteří bojovali na Ukrajině, získali nové zkušenosti a bojové metody. Ty podle nich můžou posílit schopnosti severokorejské armády a spojenci s nimi proto při cvičení počítají, vysvětluje Korea Times.
2: A tolik náš výběr ze zahraničních médií a zpravodajských serverů.
0: Dozněl 6 minut před 8:30. Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody. Mezi ně patří i mýval severní, který se do Polska, ale i do Česka dostal z Německa. Malé šelmě z tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách daří, ovšem na úkor původních živočišných a rostlinných druhů. Od roku 2022 je tak povolený jeho celoroční odstřel. V malé výsce pod Polskou v Vratislaví je ale místo, kde se snaží mývala z přírody dostat bez zabíjení. Veterinář Grzegorz Dziwiak tam už 10 let provozuje mývalý útulek, takzvané sopovisko.
4: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
5: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou. Jsou slyšet, když si hrají nebo když se perou o krmivo. Nejvíc zvuků ale mezi sebou vydávají mámy s mláďaty. To je celá škála vrčení, pištění.
4: Říká veterinář Grzegorz Dziwiak. Na rozlehlé zahradě v Křištáhovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
5: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali. A jeden pán nám přiveze další dva v pátek, takže ten počet se dost mění. Ještě se nám sem pár voliér, každá pro 50 mývalů vejde. Ještě 2 roky budeme schopni nové mývaly přijímat. Co bude pak, to uvidíme.
4: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
5: Nejdřív jsem myslel, že budu mít jen 2 mývaly. Nikdy jsem si nemyslel, že jich bude víc. Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil. Tak jsme postavili tady tu první voliéru 4x10 metrů, kde žili s fretkami. Mývaly se dobře snáší i s jinými zvířaty, když jsou na ně zvyklí od malička. Třeba tu s nimi žila i vidra.
4: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Je jí 10, ale není ze všech nejstarší. Starší je třeba Renata, které je 11, a ještě starší je Věslav. Jeho přesné stáří sice nikdo nezná, ale vypadá hodně staře. Všichni tu mají jména, všichni jsou očipovaní. Veterinář Grzegorz Dziwiak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
7: třeba pamětať o tom, že vlastně azyl je...
5: My je nezabijíme, neuspáváme je. Je to proti veterinární etice. Žijí tu do konce svého života. Proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu. Umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata. Takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili. Dostávají hračky, ale vyhrají si i s ořechy. Umí je sami otevřít, jsou opravdu vynalézaví, na což je potřeba myslet i při stavbě voliér. Takže jsme třeba postupem času přišli na to, že běžné kliky u vstupních branek musíme nahradit kulatými. Ty jediné neumí otevřít.
4: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně. Ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
8: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. To znamená, že je schopný si najít zásoby potravy, má široký záběr. Navíc je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroji. Dokáže decimovat například celé ptačí kolonie, nebo plazy, nebo netopíry. Nemůžeme ho z toho vinit, je to šelma, je to jeho přirozenost.
4: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za držení v zajetí a vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Pro a proti.
9: Letošní vedra v Evropě už připravila o život podle agentury Bloomberg na 25 000 lidí. Obavy z počasí potvrzuje i průzkum agentury Median pro Český rozhlas, podle kterého se 67% lidí obává negativních dopadů extrémních teplot na jejich život. Dělají česká města dost proto, aby jejich obyvatelé zvládali tropické dny snáze? A měla by se adaptace měst na vedra stát veřejným zájmem? Zeptám se výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové a expertky na klimatickou adaptaci měst z Institutu Europeum Kataríny Svitkové.
11: Pro a proti. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: A teď po 9:30 se budeme věnovat výsledkům ČEZu ve druhém čtvrtletí, na čem nejvíc vydělával. Dále se dotkneme také nově vzniklé agentury Czech Business a případu brutálního násilí v Siřemi na Lounsku.
0: Jak je zvykem, tak v půl, tedy teď v 8:30, jsou tu krátké zprávy dnes s Nadějou Procházkovou.
11: Český rozhlas Plus.
16: Dobré ráno. Vysoké školy žádají od státu víc peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy proto navyšují své kapacity. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jejich rozpočty naopak sníží. Ministerstvo školství původně navrhovalo přidat vysokým školám 4 miliardy korun. O konečné podobě rozpočtu se ale teprve rozhodne. Odvolací soud se dnes bude zabývat výší odškodnění pro bývalého šéfa papírny Neograf Vladimíra Situ. Ten po státu požaduje 200 milionů korun kvůli nezákonnému trestnímu stíhání. Stát mu během něj zajistil akcie papírny, které následně ztratily na hodnotě. Obvodní soud pro Prahu 2 Sitovi nepravomocně přiznal zhruba 35 milionů korun. Proti verdiktu se odvolalo Ministerstvo spravedlnosti. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Toho nominovala vládní strana TISA. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. Turecký parlament schválil zákon stanovující právní rámec pro rozpuštění zakázané strany kurdských pracujících. Zákon podle agentury Reuters poskytuje právní ochranu mnoha bývalým ozbrojencům, kteří nespáchali konkrétní trestné činy. Zároveň umožňuje přerušení výkonu trestu u některých lidí odsouzených za členství ve straně. Podle Reuters se jedná o významný krok směrem k ukončení dlouhodobého konfliktu, který si vyžádal životy desítek tisíc lidí. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, tvůrčí dílny, sport i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka. Pojďme na dopravu. Na D4 s Příbrami do Prahy opatrně za sjezdem na Hřitku. Na 14. kilometru vyšetřují nehodu dvou osobních aut a sanitky. Projíždí se jen odstavným pruhem a dál se jede v koloně až ke sjezdu na Jíloviště. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Bezděčín. Na 41. a 5. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky v odstavném pruhu. Částečně ale zasahuje do pravého pruhu a už se tam tvoří fronta. Dobře, dojeďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty většinou 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. Dobré ráno přeje Naďa Procházková.
6: Posloucháte Ranní plus.
0: A my se k tomu přání dobrého rána připojujeme a když říkám my, tak myslím jmenovitě Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Energetická skupina ČES v první polovině letošního roku vydělala 18 miliard 100 milionů korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk a výnosy firmy. Vyplývá to z údajů, které dnes ČES zveřejnil. Naším hostem je Milan Lávička, analytik J&T Banky. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
0: Tak když slyšíme, že čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 10%, dá se to připsat opravdu hlavně ukončení windfall tax?
7: Ano, za tímto růstem je výhradně jenom ukončení daně z mimořádných zisků, kde tím výrazně klesla efektivní daňová sazba z více jak 50% v prvním pololetí minulého roku na něco přes 20% v tomto roce.
0: No a čím to je?
7: Jinak na úrovni provozního zisku ten propad byl způsoben především nižšími cenami realizované elektřiny, která propadla přibližně o 10%, kde ČES v letošním roce čeká cenu mezi 106 a 110 eury za megawatt hodinu, zatímco v minulém roce byla realizovaná cena 121 eur.
0: No a proč byly vlastně ty nižší ceny, realizační ceny, jak říkáte, vyrobené elektřiny?
7: Protože ČES ještě v minulém roce těžil z předprodejů, které realizoval v dobách vysokých cen elektřiny a teďka s každým rokem vlastně ta předprodaná cena elektřiny nebo ta realizovaná cena elektřiny, za kterou předprodává tu elektřinu, tak postupně klesá. Na příští rok například má ČES prodáno 76% elektřiny očekávané výroby v České republice za průměrnou cenu 88 eur za megawatt hodinu. To znamená, že se výrazný propad dá očekávat i v příštím roce.
0: No, výrobu elektřiny ČES meziročně navýšil o procento, především díky silnému druhému čtvrtletí, kdy, jak jsem se dočetl, vlivem situace na trzích vzrostla výroba v klasických elektrárnách. Co to konkrétně znamená, že víc vyráběl z uhlí?
7: Ano, znamená to, že více vyráběl z uhlí, které prakticky rozdíl mezi cenami elektřiny a cenami emisních povolenek vlastně umožňuje ziskovou výrobu z uhlí a ČES prakticky tak reaguje na konkrétní situaci na trhu a podle toho zapíná či vypíná tyto uhelné elektrárny.
0: To znamená, že ty povolenky jsou teď levnější, že se to opět tady vyplatí pálit uhlí?
7: Neřekl bych levnější, ale je tam vyšší takzvaný spread, neboli rozdíl mezi cenami elektřiny a cenami povolenek. Udává se, že uhelné elektrárny, aby mohly vyrábět ziskově, tak tento rozdíl musí být někde mezi 20 a 30 eury, což v minulosti dlouho nebylo a nyní ten rozdíl vlastně umožňuje ziskovou výrobu v těchto elektrárnách.
0: No a do jaké míry ČES vydělával na distribuci?
7: Vlastně za samotné druhé čtvrtletí provozní zisk v segmentu distribuce vzrostl o 8% přibližně, začímž je především konsolidace plynových aktiv Gas Distribution a Gas Distribuce Gasnet, kde vlastně ty výnosy byly vyšší než v minulém roce.
0: No, už po prvním čtvrtletí ČES zvýšil výhled pro letošní rok. Vedení společnosti teď předpokládá, že čistý zisk bude na úrovni 31 až 35 miliard korun. Odpovídá to i vašim předpokladům?
7: Ano, odpovídá to našim předpokladům. Z začátku roku dal ČES výhled relativně konzervativní a trh víceméně očekával, že bude překonán. A toto druhé zvýšení výhledu prakticky kopíruje ten vývoj, který byl i v minulých letech, kdy z začátku vždy ČES dal relativně konzervativní výhled a v průběhu roku ho zvyšoval. Nyní mu k tomu pomáhá i situace na Blízkém východě, které udržují ceny elektřiny na relativně vysokých úrovních. A to zvýšení výhledu i samotný ČES vlastně zdůvodňuje vyššími očekávanými cenami elektřiny oproti výhledu ze začátku roku.
0: No, stát plánuje ČES do roku 2029 zestátnit a firma mezi tím založila novou dceřinou společnost ČES Energy. Mají ty dnešní hospodářské výsledky nějaký vliv na vyjednávací

0: toho odkupu těch minorit, tak nyní poté, co tato cesta je známá a schválená valnou hromadou, tak samotná čísla se opět dostávají do popředí zájmu investorů právě vzhledem k tomu, že mohou ovlivnit tu konečnou cenu.
1: A jak ji můžou ovlivnit?
0: Tak samozřejmě, čím bude lepší výhled společnosti na výsledky v následujících letech, tím bude vyšší cena, za kterou může prodat, plánovaně prodat podíl ve zmíněné společnosti ČES Energy, a i to, za kolik následně může probíhat samotný zpětný odkup minoritních podílů v samotném ČESu.
1: Tak to byl Milan Lávička, analytik JNT banky. Já vám děkuji za čas i za komentář. Přeji hezký den.
0: Hezký den, mějte se.
2: U ekonomiky zůstaneme ale v jiném kontextu. V Radním plusu máme 10 minut po půl deváté. Nová vládní agentura Czech Business bude mít kromě sjednocení podpory firem při exportu a investicích na starosti i zavedení nového startupového zákona do praxe. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl ředitel agentury Rudolf Klepáček. Startupový zákon se teď připravuje, vláda ho chce mít hotový do příštího roku a jeho cílem bude hlavně definovat začínající firmy a inovátory a zlepšit pro ně podmínky. Zmíněná agentura Czech Business začala fungovat na začátku srpna pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Více si o její činnosti řeknu s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: V čem by měl Czech Business víc pomáhat začínajícím firmám, než jak to fungovalo doteď?
3: Tak hlavně s jednocením té podpory Czech Business, jak už bylo dříve zveřejněno, vzniklo sloučením dvou stávajících agentur státu, a to Czech Tradu a Czech Investu. A právě pod Czech Invest doposud pomoc startupům spadala. Když ale tyto nové firmy poptávaly třeba podporu i při exportu, tak pak museli jít zase na Czech Trade. A jak to bude teď nově fungovat, vysvětluje ředitel nového Czech Businessu Rudolf Klepáček.
4: A my teďka v Czech Businessu to dostáváme do jednoho řetězce, ne do dvou oddělených agentur, kde každá řešila část toho řetězce. A někde se tam překrývali, někdy ne, a někdy si vyříkávali, kdo kam až má zajít. Teď to máte jako jasnou, definovanou službu od začátku do konce pro startup.
3: No a klíčový pro podporu startupů, tedy těch mladých inovativních firem, bude podle něj také ten připravovaný nový zákon.
4: Agentura by měla být implementačním místem toho startupového zákona. Ten startupový zákon je širší, má víc věcí, ale jednu z věcí, kterou definuje, je, co to vůbec startup je. Je to počet lidí, je to nějaká délka jeho vzniku, takže velikost, doba založení. Ten startup má být definovaný také nějakou svou inovativností, tím nápadem, tím něčím novým, a taky škálovatelností. To znamená, že on musí mít potenciál růst a stávat se nějakým globálním.
3: A Czech Business bude pak spolupracovat i s připravovaným novým státním fondem pro kapitálové investice, který má podporovat inovátory, a ten vzniká pod Národní rozvojovou bankou.
2: A na co se chce agentura Czech Business zaměřit, pokud jde o ostatní firmy, tedy o exportéry nebo investory?
3: Tak hlavně na to, co firmy sami chtějí, a to jsou prověřené informace o možnostech obchodů v zahraničí a také o konkrétních tamních firmách nebo o zakázkách. A agentura by také měla zlepšovat povědomí o Česku, které je v řadě zemí mizivé a brání tak většímu zájmu, třeba v případě, kdy tam české firmy chtějí dovážet nějaké spotřební zboží. Agentura se proto chce podílet také na společné iniciativě státních institucí a biznisu, což je vytvoření nového národního brandu Česka, aby to nebylo, jak říká Rudolf Klepáček teď s nadsázkou, že je Česko venku hlavně Praha a pivo. A pro lákání velkých investic potom chce agentura víc pracovat s tím, co hlavně globální firmy u nás oceňují, a to je, že je u nás bezpečno. Na druhou stranu asi to nebude zřejmě úplně stačit, protože v boji o investory prohráváme hlavně se sousedním Polskem. A proč, vysvětluje Klepáček.
4: Polsko podle OECD není otevřenější než my. Ale co změnilo, je infrastruktura. To, že mělo už ty místa připravená a že říká, do 2-3 let u nás prostě realizujete tu investici.
3: A překážkou jsou potom v Česku i známé dlouhé povolovací procesy.
2: Více se dozvíte v pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, který vysíláme po 11. hodině. Děkujeme, Jana.
3: Díky, nashledanou.
1: Teď je aktuálně za minutu 8:45. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíc uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dost peněz.

0: peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se i hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý se spolužáky víc než na maturitu.
1: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
2: Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: Nakonec v září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách po prázdninách míří až 64 tisíc nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy i více peněz.
3: Protože o ty studenty se musíme postarat, že je třeba větší počet studentů, znamená, že je větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: Školy se podle něj snaží silným populačním ročníkům vyjít co nejvíc vstříc a plnit i očekávání státu. S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr ministerstva byl navýšit vysokým školám rozpočet na vzdělávací činnost o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že vysoké školy dostanou méně než letos. Rektoři proto varují, že bez dostatečného financování už nemohou dál zvyšovat počty přijatých, aniž by ohrozili kvalitu výuky.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, tedy zhruba o 5 tisíc méně než letos. Například Univerzita Karlova dokáže vyšší náklady částečně pokrýt z vlastních úspor. Dlouhodobě to ale nepůjde.
4: Počty studujících nezačnou klesat hned po roce 2028, ale až poté, co současné silné ročníky školu dokončí. Pokud se nebude rozpočet pro veřejné vysoké školy navyšovat, nebo pokud se bude dokonce snižovat, bude se univerzita snažit příjmy kompenzovat z jiných zdrojů a až pokud se nepodaří je nahradit dostatečně, bude hledat úsporná opatření.
2: Vysvětluje Tereza Vrublová z rektorátu Univerzity Karlovy. A podobně nad kvalitou výuky i financemi uvažuje i Masarykova univerzita v Brně. Gabriela Peringerová z univerzity navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou i nejlepší vyučující a odborníci.
5: Vysoké školy soutěží o odborníky nejen mezi sebou, ale také se soukromým sektorem a zahraničními univerzitami. Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď podobu rozpočtu pro vysoké školy na příští rok nechce komentovat. Vyjádří se k němu po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: A jaké jsou hlavní zprávy dnešního rána? Elektrárenská společnost ČES vydělala ve druhém čtvrtletí 18 miliard a 100 milionů korun. Čistý zisk meziročně vzrostl o 10%. Včerejší zemětřesení o síle 7,4 stupně Richterovy škály. V Kolumbii nepřežilo nejméně 164 lidí. Zraněny jsou stovky dalších. Počet obětí bude podle úřadu pravděpodobně stoupat. Maďarský parlament odpoledne ve 2 hodiny volí nového prezidenta.
0: Případ brutálního týrání, věznění a znásilňování ženy v Sýřemi na Lounsku se dnes opět dostane před soud. I když obžalovaný Karel Novák a jeho 3 komplicové vinu přiznali, v zápětí se odvolali. Kauzu dnes proto projedná Vrchní soud v Praze. A víc nám o tom poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobrý den.
0: Všichni 4 vinu přiznali a dostali nepodmíněné tresty. Proč se tedy teď odvolávají?
7: Nelíbí se jim výše trestů. Karel Novák dostal 15 let vězení s tím, že tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen, za které měl předtím jen podmínku. Jeho 3 spolupachatelé si pak mají odsedět 5,5 a 6 let za mřížemi. Všichni 4 u soudu prohlásili vinu a řekli, že činu litují. Jejich přiznání už se ale podle rozsudku do výše uložených trestů promítlo. Přiznání podle soudce Ondřeje Peřicha pomohlo hlavně obětem.
8: této konkrétní kauze to bylo významné a skutečně jim to prospělo dost. Nikdy nebylo nezbytné znovu vyslýchat svědkyně z řad poškozených, čímž fakticky jednak se zrychlilo to řízení a jednak tady bylo zamezeno v nějaké sekundární viktimizaci.
7: Hlavní obžalovaný Karel Novák dostal kromě 15-letého trestu nařízenou taky ústavní sexuologickou léčbu. Podle znalců trpí sadismem. Z dostupných informací ale není jasné, s jakými konkrétními argumenty teď obhajoba žádá o další zmírnění trestu.
0: A může vrchní soud v Praze tresty skutečně snížit?
7: Ano, odvolací soud může rozsudek potvrdit, změnit výši trestů, případně v některých částech rozhodnutí zrušit. Důležitá bude hlavně úvaha o tom, jak závažné bylo jednání jednotlivých obžalovaných a jakou roli v něm každý z nich měl. Krajský soud zdůrazňoval hlavně délku a intenzitu týrání a taky to, že se na věznění ženy podílelo víc lidí. To zdůrazňovala taky státní zástupkyně Simona Konopáčová. Podle ní byla oběť vystavená mimořádně dlouhému a intenzivnímu trýznění.
9: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
7: Zmocněnkyně oběti Martina Houžbová po vynesení rozsudku novinářům řekla, že Novákova oběť si ponese trauma z prožitých událostí do konce života.
0: No, připomeňme si na závěr, co přesně se podle soudu v Siřemi stalo a proč je ten případ tak mimořádný.
7: Podle obžaloby případ začal v listopadu 2024, kdy žena nastoupila ke Karlu Novákovi do auta. Ten jí měl slíbit práci a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Cestou jí podle obžaloby dal nápoj s látkami, které ji omámily. Potom ji měl odvést do domu v Siřemi, kde ji skoro 3 měsíce držel ve sklepě, týral, mučil a opakovaně znásilňoval. Dvě ženy a jeden muž mu podle obžaloby při věznění pomáhali, mimo jiné jí nosili jídlo. V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Pomoc pak našla u manželského páru, který přivolal policii.
0: No a celé nám to shrnul Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
10: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
6: Možná jste někdy zasechli povzdech panenkovská kava, toto rčení pochází z barokního kostela navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Na místě někdejší sudecké obce stojí už jenom kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. A ten stojí dál nejspíš jen díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců. Stojí uprostřed lidu prázdné krajiny. Jen čas od času se tam pořádají poutě anebo koncerty.
11: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
12: No, mě to ani tak nenapadlo. Já jsem k tomu přišel jako slepý housín, jak se říká, kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili a my jsme se vlastně o tom dozvěděli. Tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
11: Ještě vás to baví pořád, jo?
12: Ještě nás to baví, ano.
11: Když se ohlednete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
12: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil. Naprosto pustý místo.
11: Romana se hlásí o slovo.
13: My jsme sem s manželem chodili pravidelně. My dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
11: Až se z Romany Janatové stala správkyně a průvodkyně.
13: Ano, a z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No,
12: no, takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
11: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí?
12: Dá se říct, že jsme stále ještě jako na objevení, i když samozřejmě skoky za ty leta už se jako zviditelnily, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o skokách vlastně nikdo už nevěděl.
14: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Že jsem přišla tomu věřit, že to je fakt jako dobře.
11: Jarmila sem přijela poprvé a je
14: z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšel jenom sama, ne, ano.
11: No a ten váš první dojem?
14: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované, my jsme furt čekali, kde se to objeví. A je škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
11: Nakonec to dopadlo dobře.
14: Teďko, jo.
11: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako. Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
15: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
11: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
15: Gasthaus,
11: který tady zůstal 80
15: no,
11: let.
15: No, no.
11: A málo kdy to bývá na ráno, v podstatě to je vždycky.
15: Právě, že dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
11: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost. Ne, že by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky nad Žlutickou, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Za 4 minuty bude 9 hodin, posloucháte Ranní plus. Při zprávách o hurikánech nebo tajfunech si pravidelně lidé pokládají otázku, jak takové přírodní jevy vůbec přišly ke svému jménu. Třeba v Číně se teď lidé potýkají s ničivým tajfunem se záhadným názvem Dolphin. Když se ženou hurikány k západnímu pobřeží Spojených států, mluví se zase o výběru ženských jmen nebo o tom, jak se střídají podle abecedy. Do tématu se ponořil Jiří Chábela ze zahraniční redakce. Vítej ještě jednou.
16: Dobré ráno.
0: Se hned zeptat, jaký tedy přesně je ten klíč k pojmenovávání tropických cyklon.
16: Tak já začnu u tajfunu, u tropických cyklon. Celý ten systém pojmenovávání koordinuje u tajfunu Světová meteorologická organizace a tedy v tomhle konkrétním případě za těmi jmény od roku 1968 stojí regionální výbor pro tajfuny. Ten v současnosti vede, nebo má aktuální seznam asi 140 jmen rozdělených do 5 sloupců, který obměňuje každé 4 nebo 5 let, v závislosti na tom, kolik těch bouří vlastně je. Výbor má 14 členů, členských států, je tam Čína, Hongkong, Filipíny, Malajzie nebo třeba Spojené státy a každý ten člen do toho seznamu poskytuje 10 těch jmen.
0: No to je opravdu propracovaný systém. A jak tedy vznikl ten název toho už zmíněného tajfunu Dolphin? Co má Dolphin společného s tajfunem?
16: Celkem hodně. Ten systém totiž vlastně vychází právě podle toho už zmíněného složitého klíče z 5 sloupců, jak ty návrhy šly postupně za sebou. A ty zejména asijské státy do toho seznamu vlastně vždycky dodávají nějaká jména, která odkazují na místní faunu nebo floru, nebo se různě odvozují z tradiční kultury. Takže když jsme u toho delfína nebo dolfina, tak delfín to je vlastně zvířecí jméno, které je taky zároveň jedním z těch nejznámějších symbolů města Hongkong. V moři okolo Hongkongu se totiž běžně bílý delfín vyskytuje a dokonce za jeho pozorováním často míří hodně turistů. Takže na tomhle slavném seznamu potom je třeba i dim sum. To jsou takové ty slavné knedlíčky, takže tenhle cyklon se bude jmenovat po těch slavných čínských knedlíčcích.
0: No to zní roztomile, kdyby to nebyla tak hrozná věc, ten tajfun. Mimochodem tak jednou by se mohl jmenovat třeba nefritový králík, to je taky takový jako čínský jaksi symbol. No ale teď jsme mluvili o Asii, jak je to ve Spojených státech s pojmenováním hurikánu?
16: Tak s těmi hurikány je to na rozdíl od Asie a od tajfunu tedy o něco složitější, ale ten systém je známější. Určuje ho Americké národní centrum pro hurikány, které sídlí v Miami na Floridě a tam vlastně vytváří jména, seznamy jmen, které se pak točí postupně abecedně. Začíná to od A a jde to takhle dolů a střídá se to tedy i podle pohlaví. Američané původně používali jenom ženská jména, ale meteorologové vymýšleli ta ženská jména na základě jmen svých manželek nebo přítelkyň, jenže v 70. letech se to změnilo v rámci boje za nějakou, řekněme, genderovou rovnoprávnost. Tam americká vláda postupně začala tedy přidávat i jména mužská.
0: No ještě mě napadá, když se to tak střídá, tak může se třeba někdy opakovat jméno jako třeba Katrina, které, jak víme, tak je spojené s tou katastrofou ve Spojených státech z roku 2005.
16: Tak jméno Katrina zrovna v tomto případě se tedy opakovat nebude a nemůže. V případě totiž opravdu ničivých a smrtelných tropických bouří, jako byla právě Katrina z roku 2005, se prostě to jméno vyřadí a to právě z respektu k obětem a jejich pozůstalým, ale taky kvůli dalším vědeckým studiím, protože právě třeba Katrina na jihu Spojených států měla podle dostupných odhadů přes 1800 obětí a materiální škody jsou vyčísleny na víc než 105 miliard dolarů. Potom, co byla Katrina ze seznamu pro hurikány v Atlantiku, potom, co ji experti odebrali, tak ji v roce 2011 nahradilo jiné jméno, začínající na K, jméno Katia, a to je vlastně podobný nebo obdobný případ hurikánu z roku 2012, ten se jmenoval Sandy, při něm taky zemřeli v desítkách zemí stovky obětí. Místo něj, tedy v tom americkém seznamu z Miami na Floridě, je místo Sandy, tedy teď jméno Sara.
0: Tak chudinky, ty ženy, které se takhle jmenují, aby na ně nepadlo zrovna takovéhle stigma. Tak tolik Jiří Cháber ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
16: Díky, naslyšenou, hezký den.
6: 9 hodin pokračuje Ranní plus, ale jsou s vámi Martina Mašková
0: a Tomáš Pavlíček.
10: Český rozhlas Plus.
0: Tady jsou stěžejní náměty závěrečné půl hodiny. Kdo je Andráš Baka, kterého dnes maďarský parlament zřejmě zvolí novým prezidentem?
6: Jak se chránit před lidmi, kteří falšují něčí snímky nebo videa kvůli výrobě pornografie?
0: A jak vykresluje příběh první české vizážistky film Lady Dermacol?
6: O zprávy dnes pečuje Naďa Procházková.
17: Dobré ráno. Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 6 lidí, zraněných je přes 50. Oznámila to záporožská vojenská zpráva. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
18: Náčelník záporožské oblastní vojenské zprávy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
17: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody zhruba za miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
19: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
20: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
19: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci. Právě ti se ale často takového jednání dopouštějí, popisuje vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřina Vokrouhlíková.
21: Za statisticky objasněný skutek považujeme takový, u kterého bylo zahájeno trestní stíhání proti konkrétní osobě nebo bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. Dále pak případy, které byly vymezeným způsobem vyřízeny nebo odloženy přímo v přípravném řízení.
17: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Českému rozhlasu to řekl ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
22: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou, a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
17: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Budoucnost stavby haly pro Amazon včera řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé očekávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
1: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
3: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová.
4: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
3: Později ale zástupci investora v SMS zprávě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
17: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
23: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP s talonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
17: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni třeba i brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování.
24: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
25: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
26: Island je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
25: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Český rozhlas.
17: Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 13,5 kilometru vyšetřují srážku 2 auta sanitky. Nehoda blokuje levý a částečně pravý pruh. O kus dál začíná půlhodinová fronta kvůli omezení u jíloviště. Dá se to objet z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. Na Pražském okruhu směrem na D1 u nájezdu z Ořehochu na 19. kilometru je nehoda kamionu s osobním autem. Blokují připojovací pruh, ten je výrazně kratší a zpomaluje to průběžný pravý pruh. Kolona popojíždí z konce dálnice D5 a je na víc než 20 minut. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Poprvé se brzdí u Jesenice na 81. kilometru. Za nájezdem od Barandova na 16,5 kilometru vyšetřují nehodu. Celé je to zhruba na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30 a na horách do 20 stupňů. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
27: Posloucháte Ranní plus.
6: S Tomášem Pavlíškem a Martinou Maškovou. Maďarský parlament bude odpoledne volit nového prezidenta. Kvůli vládní většině je téměř jisté, že se jim stane kandidát vládní strany TISA, právník András Baka. Podle premiéra Petra Maďara bude garantem dělby moci, právního státu i ústavnosti. Část poslanců ale Baku už teď označuje za nelegitimní hlavu státu a chystá se volbu bojkotovat. V Budapešti je náš zvláštní zpravodaj Ladislav Novák. Přeji ti dobré dopoledne.
28: Hezký den.
6: Volbu maďarského prezidenta budeš sledovat v budově parlamentu přímo. Očekává se, že bude skutečně jednoznačná?
28: To, že prezidentem bude Andráš Baka, je v podstatě jisté. Je totiž jediným kandidátem. Nominovala ho Tisa, která s dvoutřetinovou většinou ovládá jednokomorový parlament a strana v tom návrhu je jednotná. Svého nominanta představila i krajně pravicová opoziční strana Mihazánk, v překladu Naše vlast. Měl jim být expert na energetiku Maté Tóth, ale ten nezískal potřebnou podporu pětiny všech poslanců, takže se kandidátem nakonec nestal. A strany Fides a KDNP volbu na protest bojkotují. Ty by potřebnou sílu poslanců měli, ale odmítli se do volby zapojit. Očekává se tedy, že Baka do funkce nastoupí už 19. srpna a 20. hned potom ve státní svátek bude předávat státní vyznamenání.
6: Připomeň prosím, kdo je Andráš Baka, proč ho vládní strana TISA vybrala za svého kandidáta?
28: Baka je právník, dlouho působil jako soudce, má za sebou i 17 let na Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poté byl asi 3 roky předsedou maďarského nejvyššího soudu, ale v roce 2011 si dovolil kritizovat vládu Viktora Orbána za chystanou reformu justice. Obával se, že soudcům vezme právo svobodně posuzovat důkazy a krátce na to byl z funkce odvolaný. Baka se kvůli tomu obrátil na štrasburský soud a ten mu dal za pravdu, že vláda Fidesu jeho odstraněním porušila evropské právo. A Baka se tak stal jedním ze symbolů odporu proti Orbánovi a i proto ho teď TISA vybrala. Péter Maďar se sešel s více kandidáty, ale poslanci v tajné volbě nakonec ze tří možností vybrali právě Baku.
6: Opoziční Fides a také KDNP budou volbu prezidenta bojkotovat. Zatím se tedy nesmířili s tím, jak skončil ve funkci jimi zvolený prezident Tamáš Čujok?
28: Nesmířili, pro ně byl způsob, jakým TISA donutila Čujoka k odchodu, nepřijatelný. TISA před volbami slíbila, že rozloží dlouholetý režim Viktora Orbána a odstraní jim dosazené loutky, jak jim říká. Tím byl myšlený i prezident Čujok. Ať už ho jako hlavu státu nahradí kdokoliv, bude pro Fides neakceptovatelný. Šéf poslaneckého klubu Fidesu Jánoš Bóka, pozor na to, podobné příjmení s prezidentským kandidátem, tak Jánoš Bóka to včera v parlamentu komentoval takto.
2: Je zcela nepodstatné, koho TISA nominuje na prezidenta republiky, protože nelegitimně odstraněný prezident nemůže mít legitimního nástupce. Ať už je to kdokoliv, ať už má za sebou jakoukoliv kariéru, reputaci, anebo zkušenosti.
28: Připomenu ještě, že TISA po volbách Čujoka opakovaně vyzývala k rezignaci a když na to odmítl přistoupit, tak TISA v parlamentu změnila ústavu a tím ukončila jeho mandát.
6: Jak se na to dívá maďarská veřejnost?
28: Já jsem se v ulicích samozřejmě vyptával a nenašel jsem nikoho, kdo by byl vyloženě nespokojený, buď výběr Baky přímo vítají, nebo mu jsou ochotní dát šanci, ale je třeba říct, že voliči Fidesu v poslední době nejsou příliš ochotní mluvit s médii, taky jsem se vyptával v Budapešti, což je bašta vládní strany. Fides teď svým voličům opakovaně tvrdí, že žijí v tyranii Pétera Maďara a nové diktatuře, tak z toho také vyplývá ta neochota. Příznivci ti zase stále ještě cítí povolební euforii, mluví o tom, že se jim s novou vládou lépe dýchá, věří, že Maďar postupně obnoví plnohodnotnou demokracii a často vnímají současnou dobu jako přechodnou za jakési mezidobí mezi autokracií a demokracií. Je třeba říct, že podobně je teď podle ústavního dodatku navržený i mandát onoho budoucího prezidenta. Ve funkci totiž bude jenom 5 let a nebo do doby, než vláda se píše zcela novou ústavu, je tedy přechodným prezidentem. A v té nové ústavě by mělo být zakotveno i to, jakým se bude způsobem vybírat budoucí prezident. Zvažuje se, navrhuje to i premiér Maďar, že by to mohla být místo parlamentní volba přímá.
6: Z Budapešti náš zvláštní zpravodaj Ladislav Novák. Děkujeme, naslyšenou.
28: Naslyšenou.
0: No a teď 13 minut po 9. hodině se podíváme do zahraničního tisku. Například web německého deníku Der Standard informuje o tom, že americká vláda za prezidenta Donalda Trumpa zrušila více než 175 tisíc víz. Podle ministerstva zahraničí se opatření týká lidí, kteří porušili podmínky víz, dopustili se trestných činů anebo představovali bezpečnostní riziko.
6: Mezi nejčastější důvody podle resortu patří napadení, řízení pod vlivem alkoholu, krádeže anebo drogové delikty. Úřady se zmiňují také o závažnějších trestných činech. například o znásilnění, únosech nebo držení materiálu, které zachycují sexuální zneužívání dětí.
0: Americké velvyslanectví v Severní Africe navíc zrušilo víc než 100 víz lidem, kteří podle úřadů cestovali do Spojených států za účelem porodu. Jejich děti díky tomu měly automaticky získat americké občanství, vysvětluje Der Standard.
6: A ten také připomíná, že rušení víz je součástí výrazně přísnějšího přístupu Trumpovy administrativy k migraci. Ještě v lednu ministerstvo uvádělo více než 100 000 zrušených víz. V posledních měsících Spojené státy také deportovaly mimořádně vysoký počet migrantů. Kromě toho Washington podle Standardu také zpřísnil prověřování migrantů, například kontrolu aktivity na sociálních sítích.
0: Pojďme na další článek. U Omanského pobřeží dál pokračují intenzivní práce na likvidaci rozsáhlého úniku ropy z poškozeného tankeru. Ropná skvrna podle omanských úřadů zasáhla zhruba 390 km čtverečních. Jak na svých stránkách připomíná francouzský deník Le Monde, skvrna ohrožuje citlivý ekosystém souostroví Kurya Murya v Arabském moři.
6: Na nebezpečí upozornilo nedávné šetření agentury AFP. Podle něj měla ropná skvrna původně rozlohu až 600 km čtverečních. Organizace Greenpeace a nizozemská PAX varovaly před hrozící ekologickou katastrofou. Úřady chtějí především ochránit korálové útesy, místa, kde hnízdí želvy a další citlivá mořská a pobřežní stanoviště, vysvětluje Le Monde.
0: Oman zahájil letecký monitoring oblasti a vyslal na místo potapěče. Úřady připravují také plán, jak z poškozeného tankeru přečerpat zbývající ropu. Chtějí tak zamezit dalšímu úniku a snížit riziko pro životní prostředí i lodní dopravu.
6: Tanker Caroline Bezenge, na který se vztahují britské sankce, je podezřelý z toho, že patří takzvané ruské stínové flotile. Plavidlo 6. června poškodili 3 exploze neznámého původu. Po nich tanker začal nabírat vodu a zůstal bez pohybu, připomíná francouzský deník Le Monde.
0: A ještě krátce na závěr, Evropská unie se dohodla se společnostmi Meta a TikTok na užší spolupráci kvůli boji proti šíření dezinformací. Ty měly přispět k přílivu migrantů do španělské enklávy nebo exklávy Ceuta v Maroku, píše o tom bruselský deník Politico.
6: Evropská komise se zástupci obou platform jednala v pátek a v pondělí. Výsledkem je vytvoření zvláštního komunikačního kanálu, který propojí zmíněné technologické firmy, ověřovatele informací a Evropskou komisi. Cílem bude rychle upozorňovat na problematický obsah. Tolik Politiko a tolik výběr ze zahraničních médií.
0: A teď se podíváme do agentury, co nového přinášejí. Spotřebitelské ceny v České republice v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Z 1,5% v červnu potvrdil Český statistický úřad. Zdražily pohonné hmoty, zlevnily potraviny. Nejméně 164 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, uvedla dnes agentura Reuters. Raněných je podle médií stovky. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. A energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 18 miliard 100 milionů korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o 10%.
6: Zásoby krve v nemocnici v Českých Budějovicích se každým dnem tenčí. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraniční dovolené a transfuzní oddělení proto hledá dárce nové. Prvodárcem se stala i naše reportérka.
5: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
7: Tak se hodně usadí
8: a změříme tlak a teplotu.
5: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu. Takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
9: Posaďte se, nožky si nechte dole, takhle sem. Tu eventuálně lepší žíru necháme na ten odběr a do té eventuálně tvarší vás teďka naberu jenom 5 ml do zkomatky na krevní obraz. Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
5: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
11: Dobrý den, paní Kopinová Eliška. Koukala jsem, že jste tady poprvé. Máte nějaké dotazy?
7: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo, bereme na 125 gramů na litr, to ukazuje, jestli náhodou nejste chudokrevná. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky, ale hlavně ten hemoglobin.
11: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky, bude se teď provádět samotný odběr.
12: Ten odběr trvává standardně kolem 5-6 minut, odebíráme 465 ml, protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
11: Já vidím, že už teďka krev proudí do odběrového sáčku, je tady ještě několik volných lůžek a pacienti postupně přicházejí.
12: A poprosím, držte si ten vpich, ruku si můžete pokrčit, odpočívejte chviličku.
11: Odběr skončil zhruba po 4 minutách a na ten další se můžu přihlásit za 3 měsíce. Stejně jako já sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
13: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing. Dárci by neměli chodit na lečno, měli by být dostatečně hydratováni.
11: Nedostatek zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
13: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat. Dokonce jsme museli se zazásobit i z jiných nemocnic, čímž děkuji dalším regionálním nemocnicím, které nám pomohly překlnout toto náročné období.
11: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Obvykle je to jen 5 dní. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Teď máme 20 minut po 9. hodině, posloucháte stále Ranní plus, především kvůli stále dokonalejší umělé inteligenci. Byl na začátku roku zapsaný do trestního zákoníku nový trestný čin. Zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření. Příslušný paragraf má číslo 191 a za výrobu kompromitujících fotografií nebo videí počítá až s 2letým vězením. Podrobnosti k novému trestnému činu zjišťovala reportérka Barbora Soukupová. Dobrý den.
14: Dobré dopoledne.
0: Kolik případů šíření falešné pornografie už policisté museli od začátku roku řešit?
14: Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření policie registruje ve 28 případech po celém Česku. To je statistika za první půl rok od začátku platnosti novely. Podařilo se zatím objasnit 2 případy a zbylé se stále vyšetřují, říká mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
21: Za statisticky objasněný skutek považujeme takový, u kterého bylo zahájeno trestní stíhání proti konkrétní osobě nebo bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. Dále pak případy, které byly vymezeným způsobem vyřízeny nebo odloženy přímo v přípravném řízení.
14: Nejvíc případů, celkem 5, řešili policisté ve Středočeském kraji a hned druhý je se 4 případy Pardubický kraj. Právě tady policisté jen před několika dny informovali o typickém případu takzvaných deepfake. Mladík zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým.
0: No a co mají lidé dělat, pokud by se jim stalo něco podobného?
14: Tak policie vyzývá všechny oběti, aby neodkládali řešení situace a obrátili se na ní. Zároveň by si měli schovat všechny možné důkazy, snímky obrazovky s falešnou fotografií nebo s komunikací s pachatelem. Doporučuje také rodičům, aby s dětmi mluvili o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu. Právě mladí lidé se totiž často dopouštějí těchto činů podle policie i podle vedoucí krizové linky Stop Online Kateřiny Vokrouhlíkové.
15: Děti zneužili takzvaný svlékací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářeli falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
14: Tyto případy pak obvykle ve spolupráci s policií řeší škola jako kyberšikanu, protože děti nejsou trestně odpovědné. Linka stoponline.cz slouží k nahlašování závadného obsahu na internetu, ale zatím ji ještě nikdo nevyužil k oznámení konkrétního zneužití identity k výrobě a šíření pornografie, kterého by se dopustil někdo dospělý.
0: Tak tolik reportérka Barbora Soukupová. Děkujeme, naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus, a to ještě 6,5 minuty před 9:30. O osudech Olgy Knoblochové, české kosmetičky a vizážistky, vzniká životopisně laděný film s názvem Lady Dermacol. Právě Knoblochová se totiž zasadila o to, že krycí make-up si později koupil i Hollywood. Takový velký úspěch měl. První diváci uvidí ten životopisný snímek až příští rok. Minulý týden padla poslední klapka. Více o filmu nám přišla do studia říz Kristýna Roháčková, filmová publicistka z našeho webu i rozhlas. Přeji ti hezký den.
1: Dobrý den.
6: Kristýno, ty ses byla na Barrandově podívat na posledním natáčecím dnu. Jaké scény tam právě vznikaly?
1: Podle mě to byla taková ultimátní filmová magie, protože ten barandovský filmový ateliér číslo 1 tu stvárnil barandovský ateliér druhé poloviny 60. let. Točila se scéna, kdy Olga Knoblochová přijíždí na plac filmového muzikálu Dáma na kolejích, kde si tehdy v hlavní roli zahrála a zaspívala Jiřina Bohdalová. Vznikla tak půvabná situace, kdy skutečný filmový štáb dával pokyny fiktivnímu filmovému štábu, který pak zase pro změnu režíroval scénu z Dámy na kolejích. Kdo snímek Ladislava Rychmana zná, ten si určitě vybaví lůžkovou choreografii, kde Jiřině Bohdalové propleskává nebo snad promasírovává obličej Helena Růžičková. Znělo to nějak takhle.
3: Kamera.
4: Kamera jede.
3: Kapka.
10: Dáma na kolejích 37
3: Hudba a akce.

0: Stop! Stop!
1: No a koho uvidíme v tom novém snímku Lady Dermacol?
2: Titulní roli Lady Dermacol stvární herečka Marika Šoposká. Ta přiznala, že po měsíci a půl odložit kostým Olgy Knoblochové je v určitém smyslu velká úleva, ale zároveň to loučení nebude nijak jednoduché. Roli se oddala naplno a třeba si po vzoru Knoblochové nechala odbarvit část vlasů na platinovou blond. O spoluzakladatelce známé kosmetické značky přitom Šoposká mluví jako o nositelce neutuchající pozitivní energie.
3: Myslím, že to byla hlavně jako silná žena, která prostě si uměla poradit vlastně se vším a nestratila u toho takovou tu svoji, jak se říká, bez ztráty květinky, všechno zvládla. Když jsme točili, tak já jsem vlastně zjistila, že ona tam má spoustu takových propadů, protože jí prostě něco nevychází, někdo jí hází nějaký klacky pod nohy, prostě dějou se jí různý peripetie, jak rodinný, tak pracovní. A ona toho musí fakt vlastně hrozně moc překonat. Ona je fakt taková definice jako nějaký síly.
2: Říká Marika Šoposká, po jejím boku se ve filmu, který točí Vojtěch Moravec, podle scénáře Marka Epsteina, objeví také například Alena Mihulová, Lenka Vlasáková nebo Štěpán Kozub. Martin Hoffman si zahraje geniálního chemika, inženýra Boublíka, který je chodící směsicí talentu, hulváctví a charizmatu. A v menší roli uvidíme i Ondřeje Brzobohatého, ten si totiž v té metafilmové verzi Dámy na kolejích střihne part svého otce Radka Brzobohatého a kulisy šedesátkového Barandova, redakce časopisu Vlasta i třeba Ústavu lékařské kosmetiky, kterému ve své době nikdo neřekl jinak než kosmeťák, na plátně ožijí díky scénografovi Janu Vlčkovi.
1: S Kristýnou Roháčkovou z webu iRozhlas jsme mluvili o chystaném životopisně laděném českém filmu s názvem Lady Dermacol. Kristýno, díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
4: Já jsem celou dobu přemýšlel o tom, jak se nevtíravě zeptat, jestli je Šárka Feniková, která k nám teď přišla do studia, používá Dermacol, ale nepřišel jsem na nic a nakonec by to byla i reklama, takže nechám.
5: Já jsem přirozeně krásná.
4: Ano, nepotřebuješ vůbec nic na ten obličej přidávat. Takže my jsme tady proto, nebo ty jsi tady proto, že dnes moderuješ pořad Pro a proti, který začíná hned po zprávách o 9:30. No, takže o čem dnes, Šárko, ten pořad bude?
5: Bude o vedrech, je to takové překvapení, no ale my jsme se zaměřili, nebo chceme se v Pro a proti zaměřit na to, jestli česká města a obce dělají dost pro to, aby ochránili své obyvatele před nástrahami vysokých teplot a vůbec změny klimatu. Pokusíme se to s mými hosty nebo hostkami vlastně rozdělit do takových dvou částí, jestli mají česká města a obce nějaké krizové plány, které by se podobaly třeba těm plánům, které se nějakým způsobem aktivují v případě povodní, a potom na ty adaptační plány, které jsou dlouhodobé a pracují jednak s veřejným prostorem, ale i třeba s krajinou, s intravilánem obce a tak dále.
4: Tak my to vlastně probíráme ve vysílání pravidelně o všech těch možných doporučeních. Nakonec jsme o tom mluvili i tady ve vysílání s náměstkem ministra zdravotnictví Matyášem Fošumem, co dělá stát, tak teď budeme vědět, co dělají obce, ale to důležité je, koho si se k tomu tématu pozvala, které jsou to ty hostky. Jak jsi říkala?
5: No, každopádně jsem sáhla právě po osvědčených hostkách, které jste mohli slyšet i v našem ranním plusu. Jednou z nich bude výzkumná spolupracovnice týmu Zelená Evropa Institutu Europeum Katarína Svitková. No a dalším hostem bude výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
4: Tak Katarína Svitková bude určitě i dobrá společnice sem do toho pořadu Pro a proti, který, jak jsme řekli, začíná po zprávách. Moderovat ho bude Šárka Feniková. Šárko, díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: A máme ještě chvilinku avizovat naše další dopolední pořady. Ve Vinohradské 12 se kolega Matěj Skalický vrátí k tématu otravy Alexandra Litvinenka, někdejšího agenta KGB, který poté pomáhal západním rozvědkám. Osobnosti plus po 10:30 uslyšíte Jana Švejnara, profesora na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, který mimo jiné říká, stagnace a pokles životní úrovně si způsobujeme sami přehnaným utahováním opasku. Takže nás poslouchejte i nadále. Za ranní plus se loučí Martina Mašková.
4: A Tomáš Pavlíček, přejeme hezký den.
6: Je 9:30.
7: Český rozhlas plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Po včerejším zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 164 lidí. Informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země Abelarda de la Espriei se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Víc než 15 domů je podle Espriei poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do zasažených oblastí. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu zatím žádný český občan v souvislosti se zemětřesením neobrátil. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Energetická skupina ČES po výsledcích za první pololetí zvýšila odhad letošního čistého zisku. Nově očekává 31 až 35 miliard korun, tedy o miliardu víc, než předpokládala ještě na jaře. Za první polovinu roku ČES vydělal přes 18 miliard korun. Provozní zisk před odpisy ale meziročně klesl o pětinu, především kvůli nižším prodejním cenám elektřiny. Vrchní soud v Praze v těchto chvílích začíná projednávat odvolání všech čtyř lidí odsouzených v případu týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Hlavní pachatel Karel Novák dostal 15 let vězení, další tři obžalovaní tresty od 5,5 do 6 let. Všichni se přiznali a žádají nižší tresty. Soud proto bude rozhodovat pouze o jejich výši.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze dvou vrtů přestal dávat vodu úplně a i další zdroje jsou téměř na suchu. Obec proto už dva týdny dováží vodu do místní části Rovné. Nákladní auto se 6-kubíkovými kontejnery k vodojemu přiveze v průměru 6x denně. Nezávislý místostarosta Tomáš Vidlák proto obyvatele dál upozorňuje na nutnost s vodou šetřit.
6: My jsme teď jako momentálně bych to řekl, že už jako jsme hodně na hraně v tom, že Dobrý už zásobuje úplně všechno. Takže všechno jedeme z těch vrtů a teď si vemte, že my z těch vrtů čerpeme nejen pro Dobrý, ale vlastně pro Rovný, pro Kamenici. A ještě to fakt jako vypadá, že to budeme muset pustit do Hlinného. Takže se může stát, takže nám to prostě vyplivne všude.
0: Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšťky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech. Doplňuje Petra Packová ze školního lesního podniku Křtiny.
8: Ten důvod byl, že vlastně čím dál tím víc lidí vyhledává les a ten les opravdu není nafukovací. A musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci. Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě je to v procesu.
0: A teď už to pro vás máme dopravní informace. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Sázavu neprůjezdná. Na 30. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním, na místo se sjíždějí záchranáři. Na D4 z Příbrami do Prahy za sjezdem na Řitku na 13. kilometru se zastavuje v koloně, pokračuje až na 10. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Tam se projíždí jen pravým pruhem, zdržení je aktuálně kolem půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony pravým pruhem od sjezdu na Jesenici až k tunelům. Tam stále regulují vjezdy, je to kvůli silnému provozu za nimi. V opačném směru se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se táhne nesouvislá kolona kamionů od Europarku přes východní část okruhu až do Novopatské. Tam vyšetřují nehodu u sjezdu na Satalice. Dobře dojďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách do 20 stupňů. A téměř stejné počasí nás čeká i zítra, tedy slunečno, teploty 24 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě až 25, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už Šárka Feniková a pro a proti.
5: Evropa, včetně Česka, se potýká s další vlnou veder. Extrémní teploty si dosud podle agentury Bloomberg vyžádaly na 25 tisíc lidských životů. Mnohá evropská města proto v létě spouští krizové plány, které fungují podobně jako při živelních katastrofách. Měla by mít něco takového i česká města? A jak pokročilé jsou adaptační plány? A je připravenost obyvatelstva na extrémní změny počasí vůbec předmětem veřejného zájmu? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
7: Pro a proti.
5: Hosty dnešního Pro a proti jsou na dálku. Katarína Svitková, výzkumná spolupracovnice týmu Zelená Evropa Institutu Europeum. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A na druhé lince je výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
5: Dělají česká města a obce pro ochranu svých obyvatel před vedry dost, paní Vladyková?
10: Je to problém, který už je tady několik let. Postupně se snaží přizpůsobují zásobování vodou. Dlouhou dobu byly i dotační tituly na připojení měst a obcí na kapacitní vodovody. Máme tady obce ve srážkových stíněch. Města se snaží doplňovat veřejnou zeleň, starat se o ní a opravdu dělají mnoho opatření, která jsou na zadržování vody v krajině, která nám slouží před povodní a pak i před suchy, protože klíčem je udržet tu vodu, která u nás je, aby zůstala u nás k našemu dalšímu využití. Jsou to ale dlouhodobé projekty a mnohé jsou finančně velice náročné.
5: Paní Svitková, stejná otázka i na vás. Dělají česká města a obce dost?
9: A určitě souhlasím s paní Vladykovou v tom smyslu, že obce investují prostředky do zeleno-modré infrastruktury, to znamená přesně retence vody, nakládání s vodou, s dešťovkou, rozšiřování zelených ploch, výsadba stromů a podobně. Tohle to je velmi důležité. Co chybí, nebo kde já vidím osobně slabé místo, je vlastně řízení, nebo taková ta operativní příprava na vlny veder, na ty konkrétní vlny veder, které vlastně zažíváme během této letní sezóny, ale není to poprvé samozřejmě.
5: Vy jste to vlastně obě naznačili, že to jsou dvě problematiky, tak pojďme si to rozdělit na adaptační plány a na krizové plány, které by měly fungovat třeba, jako jsem zmínila v úvodu, jako při povodních. Podle zjištění zpravodajského serveru i rozhlas na takovém plánu pracuje v České republice pouze Praha. Není to málo, paní Vladyková?
10: No takhle, ze zákona je starosta ten, kdo pak řídí v rámci krize, tak řídí krizový štáb, takže nebo krizové výbory, které jsou na městech a obcích. Ona, ta Praha je největší, je nejvíce přehrívaná, takže ta to má jako největší výzvu. Česká republika je rurální, nebo víc jako vesnická země a na těch vesnicích mají jiné problémy než v Praze nebo než ve velkých městech. Takže mnohá města mají toto dáno ve svých standardních plánech a nemají to jako specifický jeden jediný plán. A k tomu systematickému řízení Svaz města a obcí vydal hned na začátku července ve spolupráci s kolegy z Banské univerzity jsme vydali desatero právě, jak přežít vedra. A jsou to i věci, které my se učíme, protože ty vlna veder tady byly, ale byly třeba týden, 10 dnů. Takhle dlouhá vedra, jako jsou v letošním roce, tady máme po dlouhé době poprvé. A

0: hromy, je i to nakládání s tou vodou také řešeno. Do těch veder se přidává, vlastně, že my musíme vědět, kde jsou zranitelné osoby, které v případě jakékoliv katastrofy potřebují pomoc. Což je teda i to vedro. Musíme vědět, kde máme zranitelné osoby, které budou potřebovat pomoc. Musí znát, zda mají nebo nemají vodu. Mnohá města už mají udělaná opatření, že pokud je nedostatek vody, tak dělají zákazy zálivek a tak dále, ale to už je standardem.
1: Dáme slovo paní Světkové. Já koneckonců mám to desatero, o kterém jste mluvila před sebou. Je v něm například rada vyhýbej se polednímu vedru, obleč se lehce. Jsou to takové věci, které, řekněme, by třeba člověka napadly. Ale když se zaměříme i na to, co říkala paní Vladyková ohledně krizového řízení. Paní Světková, stačí to? Je to dostatečné v tom českém kontextu?
2: Děkuji moc. Určitě bych navázala na to, co říkala paní Vladyková, je to tak. Vlastně v rámci těch krizových plánů menších obcí samozřejmě už existují opatření, která už aktuálně se dějí nebo jsou aktivována, ale nedá se tomu říkat krizový plán proti vlnám veder jako takový. To je něco, co opravdu v současné době v České republice připravuje jenom hlavní město Praha a má to svůj důvod. Je to tak, Praha je vlastně nejvíc přehřívanou oblastí, samozřejmě Jižní Morava také zažívá velice, velice vážný tepelný stres, ale tyhle ty dvě části České republiky jsou vlastně nejvíc ohrožené. Jenom bych se vrátila ještě k poznámce toho, že Česká republika je jakoby rurální oblastí, samozřejmě ta rurální část nebo oblasti zemědělské jsou velice důležité i pro ekonomiku a obecně v rámci toho území, ale je potřeba si uvědomit, že 74% populace České republiky žije ve městech. Ať už ve větších městech, jako krajských nebo i menších. A ta připravenost, co se týká řízení nebo operačního plánování v oblasti vln veder, není dostatečná dle mého názoru aktuálně.
1: No, vy často uvádíte jako příklad ze zahraničí města ve Španělsku, jako je Barcelona nebo Madrid. To jsou ale velké aglomerace s miliony obyvatel. Mají tedy podobné plány i menší města, právě srovnatelná s krajskými městy v České republice? Paní Světková.
2: Samozřejmě, jak jste naznačila, je to Barcelona nebo Madrid, kde se vlastně můžeme inspirovat mnoha zajímavými opatřeními, ale nelze čekat od českých měst průměrných menších, že budou mít podobné krizové plány nebo na podobný úrovni. To samozřejmě nikdo ani nechce a myslím si, že by to nebylo úplně efektivní. To, co je potřeba, je vlastně, dá se říct, protokoly, vlastně postupy, co má kdo dělat od starosty až po level nějakých jako obecných organizací, ať je to, nebo servisních organizací, ať je to třeba voda nebo lesy a parky a podobně, jak postupovat, jak komunikovat s veřejností. Vy jste už naznačovala jednu velmi důležitou věc a to je vlastně mapování zranitelnosti v rámci té obce. A to si myslím, že každá obec si může a měla by si udělat sama v rámci svých možností zmapovat. Jednak je možné použít vlastně meteorologická data, ale v případě toho, že nemáme dostatečné teritoriální rozlišení, abychom zjistili konkrétně třeba na úrovni ulic nebo náměstí, kde ta situace je nejhorší, tak lze například použít i termokamery na vytipování těchto zranitelných a exponovaných lokalit.
1: Ano, dáme slovo zase paní Vladykové. Mají obce a města i dost demografických a socioekonomických dat, aby radnice a magistráty věděli, kde mají ohrožené skupiny obyvatel v případě nouze, se mohli zaměřit právě přednostně na ně? Vy už jste naznačila, že něco takového se děje, ale je to spíš výjimka nebo pravidlo?
0: Takhle v zásadě města, obce, my využíváme standardní registry, které máme. Máme ale jednu velkou skupinu, kterou zatím nemáme podchycenou a i v této oblasti pracujeme s Českým statistickým úřadem a to jsou lidé, kteří bydlí v nájmu. My budeme požadovat i ve spolupráci s ministerstvem vnitra, požadujeme to dlouhodobě z důvodu právě i těchto krizových situací, které jsou. A jak říkám, je jedno, jestli je to vedro, povodeň nebo tornádo, my musíme v podstatě ten systém trhem práce je obdobný, totožný téměř, takže my musíme vědět, kde jsou ty zranitelní lidé a my nevíme, pokud bydlí v nájemním bydlení, v jaké jsou třeba v panelových domech nebo ve velkých bytových domech, v jakých jsou bytových jednotkách, kdo. Takže my budeme právě požadovat, aby v rámci nájemní smlouvy, v rámci evidence obyvatel, pak byla zanesena i ta bytová jednotka, v

0: které ten občan, který si ten byt pronajímá, bydlí. Je to standard naprosto ve světě, je to naprosto standardní. U nás tato povinnost není dána, takže my v rámci evidence obyvatel víme, že třeba v 12-patrovém domě někde bydlí tři třeba osoby nad 80 let, které podle nájemní smlouvy, ale vůbec nevíme, v jaké bytové jednotce ten člověk bydlí. Takže pak je to velice obtížné právě i pro tato krizová řízení. Takže to je jedna taková změna v zákoně, kterou my budeme chtít, aby se do zákona dostala, protože to pomůže hlavně těm lidem, kteří v tom bydlí, a pomůže nám to v tom krizovém řízení. Ale jinak ty evidence ta města, obce mají. Co je jedna z takhle, pořád jsme kritizováni za to, že máme velkou fragmentaci. Medián velikosti obce je 440 obyvatel, zhruba 4800 obcí je do 1000 obyvatel a pořád jsme za to napadáni. Na druhou stranu se ale právě v tom krizovém řízení ukazuje, že je to velice efektivní, protože každý starosta tím pádem zná svého občana, každý občan z vás zná svého starostu. Pravdou je i to, co říkala paní kolegyně, že v těch velkých městech bydlí téměř 80% obyvatel. Tady v těch vlnách veder je jedna výhoda. My jsme chatařská a chalupářská země, každý druhý má nějaké své venkovní možnost vyjet někam ven. A na ty prázdniny ti lidé, kteří jsou normálně v těch velkých městech, tak často odcházejí nebo odjíždějí na ty chaty a chalupy.
1: Na druhou stranu, promiňte, že vám do toho vstupuji,
0: evidenci, kdo tam je.
1: Na to nelze spoléhat, ale jak říkáte, ono to potom dělá asi neplechu právě v té evidenci měst, tedy měst, těch menších měst a obcí. Paní Svitková, jak je to ve světě? Je to ve světě standardní, že i tyto informace starostové nebo primátoři prostě vedení obcí a měst ve světě znají, vědí, jak jsou obsazena nájemní bydlení, mají oporu v legislativě?
2: Ano i ne, záleží na kterým, v jakém městě, nebo neumím samozřejmě říct jako obecně pro všechna města v zahraničí. To, co jsem studovala, nebo to, čím se zabývám, třeba ten španělský kontext, tak tam je to zajímavý v tom, že velkou roli hrají třeba ve větších městech jako Barcelona, městské části, a tyhle ty městské části jsou odpovědní, stejně podobně jako v Praze třeba, za sociální služby na úrovni té městské části a velmi dobře mají zmapovanou tu demografickou nebo socioekonomickou situaci i teritoriálně. To znamená, oni vědí, kdo nebo jaké typy obyvatel, skupiny obyvatel, co se týká věku, třeba věkové struktury, kde žijí, jak jsou rozprostření. A třeba Barcelona po těch katastrofických vedrech v roce 2015, myslím to bylo, tak si nechala zpracovat velmi podrobné teritoriální vlastně mapování tady toho. A je to až na úroveň ulic, těch jednotlivých městských částech. A pak se dělá třeba nejenom v Barceloně, ale i v Paříži, který vlastně taky víme, že to je město, které je velmi, velmi ovlivněné teďka vlnami veder, tak existují už dlouhou dobu, několik let dobrovolné registry zranitelných obyvatel. Co to znamená? Obyvatelé, kteří jsou buď seniori nebo s nějakým chronickým onemocněním, které vlastně může zhoršovat právě jakoby souběh s těma vlnama veder, že jsou vlastně rizikové skupiny, tak jsou nahlášeni do systému, který třeba v Paříži se jmenuje Reflex, a když teplota stoupne několik, 2 až 3 dny po sobě nad 35 stupňů, tak se aktivuje vlastně už žlutý výstražný stupeň v Paříži. A všichni obyvatele nebo lidi registrovaní vlastně tady v tom systému Reflex dostanou telefonát od ty městské části, kde každý z nich je vlastně kontaktován a vlastně ta městská část se dotazuje, jestli ten člověk je v pořádku, jestli nepotřebuje pomoc nebo asistenci, ať už nějakou pomoc jakoby personální nebo materiální a podobně.
1: Paní Vladiková, bylo by to řešení i pro Českou republiku, třeba pro větší krajská města, mít takové dobrovolné registry?
0: Vyřešil by to jeden registr obyvatel, protože my děláme pravidelně sčítání obyvatel, ty statistická data máme, takže Českému statistickému úřadu by opravdu pomohlo pouze to, aby se evidovaly i ty nájemní smlouvy a ty bytové jednotky. Jinak Česká republika díky Českému statistickému úřadu má opravdu jako velmi kvalitní data o tom, kde kdo bydlí nebo jakým způsobem je toto pořešeno, a ta data jsou ještě navíc volně přístupná, takže starostové s nimi dokážou v kombinaci s matričními údaji poměrně efektivně pracovat.
1: A pracují s nimi efektivně, posílají SMSky, když...
0: Pracují.
1: Ano. O krizový...
0: To, že je 3 dny 35 stupňů, tak kvůli tomu asi jako SMS-ku posílat nemusíme. Na druhou stranu, jak říkám, tady je o tom... o té pomoci cílené, spíš když je potřeba, my máme spoustu dalších systémů, jak pomoci lidem. Je tady jedna důležitá věc. Barcelona má 3x větší hustotu obyvatel, než je naše nejvíc hustá Praha. Takže tam jsou opravdu naprosto jiné systémy, naprosto jiná krizová řízení a často se srovnává Praha s Barcelonou, ale jsou to dva absolutně jako nesrovnatelné městské organismy. Můžeme si z nich vzít příklad, ale pouze tak jako limitně, protože Praha je opravdu úplně jiné město, než je Barcelona. My se s tím potýkáme poměrně často, protože tam i ta efektivita pak jednotlivých těch systémů je někde úplně jinde, než je u té Prahy. Ale co je velmi dobré, my třeba máme i velmi dobré systémy varovné záleží na tom, kdo má provozování vodovodů a kanalizací, ale dostáváme třeba, že nebude voda nebo že jsou nějaké opatření, tak kdo chce, je zaregistrován, tak dostává mailové zprávy nebo textové zprávy o různých poruchách, výlukách. Takže v České republice jsou tyto systémy poměrně dobře propracované. Český meteorologický ústav taky plní svoji perfektní práci, že dává výstrahy, takže my to máme propracované tímto způsobem a mnozí občané jako dávat nějaký další aplikace, obzvláště pro ty seniory, stejně na konci to není tak efektivní, protože oni to nepoužívají tak příliš možná, jako jsou třeba zvyklí v Barceloně. U nás je důležité, aby třeba jsme věděli, že starostové si požádají třeba státní hmotné rezervy. Rozumím. K tomu, aby jim dali cisternu, aby se zásobovalo vodou a tak dále.
1: O krizových plánech měst a obcí při vlnách veder mluvíme v Pro a proti s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou a expertkou na klimatickou adaptaci měst z Institutu Europeum Katarínou Svitkovou.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vraťme se k adaptačním opatřením na zvládání změny klimatu. Jak aktivně k ním přistupují česká města? Paní Svitková.
2: Určitě se to zlepšuje. Musím říct, že ve větší i menší města, samozřejmě Praha už byla zmiňovaná, co se týká adaptace, má svůj nejenom klimatický plán, ale taky vlastně strategii adaptace na změnu klimatu, který vlastně postupně naplňuje. Takže tam si myslím, že určitě jde o posun správným směrem. Jenom vlastně doplním, když se bavíme o adaptaci, tak skutečně zelená a modrá opatření, to znamená dostat co nejvíc zeleně vzrostlých stromů a vody, ale dobře vlastně dobré nakladání s vodou vlastně zlepšit v rámci těch obcí nebo měst. Tak tohle je to, co myslíme, když mluvíme o adaptaci. To je myslím si, že věc, která se děje i v menších obcích a je to dobře. A samozřejmě, jak zmiňovala paní Vladyková, s tím naprosto souhlasím, je to velice finančně náročná záležitost, která se vyžaduje vlastně dlouhodobé plánování a dlouhodobé financování.
1: Já teď přidám to, co říkala Petra Kolínská z organizace Zelený kruh zhruba před měsícem a půl v tomto pořadu. Ta říkala, že adaptační plány mají ale jen ty samosprávy, kde jsou osvícení úředníci a že se rozevírají nůžky mezi těmi městy, které konají, a těmi, které se k situaci staví laxně. Paní Vladyková, vy nemáte ten pocit, nebo jak to vidíte vy?
0: Řekněme si tu strukturu. Měst na 10 000 obyvatel je v České republice pouze 127. Tam jsou i ta velká statutární města, kterých je 27. Jedno jediné milionové město máme a to je Praha, pak už máme 300 tisícová města. Takže řekněme si, že ten zbytek jsou opravdu malé obce, které nejsou schopny finančně dosáhnout na velká opatření. Máme tady ale například státní pozemkový úřad, který dělá obrovskou práci právě pro adaptační opatření, kdy dělá opatření na zadržování vody v krajině. Mají i svoji soutěž Žít krajinou, doporučuji se podívat na výsledky těchto projektů, je to meandrování potoku Tůně, protierozní opatření a to všechno postupně přispívá. Tady k tomu, aby se postupně v České republice zadržovala voda. V České republice máme
1: No ale čili vy říkáte, že pro ty obce, promiňte, že vám do toho vstupuje, ale to znamená, že vy říkáte, že pro ty menší obce to není priorita, že se mohou spoléhat na to, co dělá stát?
0: Já to chci dopovědět, protože vy, když potřebujete udělat meandrování potoka nebo potřebujete udělat nějaké meliorační opatření větší nebo jakékoliv opatření, vy musíte jít přes katastry několika měst a obcí najednou, protože ten potok nikdy, já jsem chtěla doříct, že u nás většina řek pramení, my nemáme tady žádné veletoky, takže my musíme opravdu pracovat s těmi přítoky, které jsou, řeky se u nás hodně spojují, takže pak se tam pracuje napříč mnoha obcemi. Takže tady je i třeba podporujeme právě společenství obcí, to, aby města a obce spolu spolupracovaly. Jsou to opravdu plány, které se musí dělat napříč několika obcemi a tam je pak lepší, když tento plán buď řídí společenství obcí anebo nějaký státní pozemkový úřad. A pak tady máme ještě na ty menší opatření, jako je třeba zadržování dešťové vody a tak státní fond životního prostředí, který má mnoho dotačních titulů na to, aby se každá kapka vody opravdu zadržela. Takže z veřejných budov, aby se dělaly retenční nádrže, z těch zpětně závlady a to všechno malé obce dělají. Takže malé obce mají na úrovni svých katastrů své plány, kde s tím pracují a právě i ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí i s tím pozemkovým úřadem dělají obrovskou práci, spojují se a dělají to postupně, ale zase řekněme si, že ty příjmy těch malých obcí nejsou takové, aby na ta velká opatření opravdu dosáhly. Takže ano, je to závislé na perfektní spolupráci a koordinaci, ale fakt pracují a dobře pracují.
1: Paní Svitková, souhlasíte s tím, že to může být pro malé obce finančně nedostupné dělat adaptační opatření nebo i samotné adaptační plány?
2: Jednoznačně souhlasím, že pro menší obce nemá smysl požadovat to jakoby adaptační opatření vlastně v rozsahu třeba adaptačních opatření, které se dějí v Praze nebo v krajských městech. S tímhletím úplně souhlasím. A je to samozřejmě pravda, že je to, i co se týká vlastně plánování a financování, velice náročné. Ale co je možné udělat, když už se bavíme o tom, že potřebujeme klimatickou adaptaci měst, jednoznačně myslím si, že se na tom shodneme. Druhá věc je, že když děláte adaptační opatření zelenomodrá, tak vlastně děláte investici do toho, co bude za 5 nebo za 10 let, než ten strom vlastně se zakoření, bude mít větší korunu, bude stínit a podobně, když se bavíme třeba o vysázení stromu. Co ale je možné udělat dneska nebo příští týden nebo během ještě aktuální letní sezóny? Je potřeba vlastně si zamyslet nad tím, jaká jsou ty možná méně finančně náročná opatření, ale věci, které fungují hned a dnes třeba instalace vodních prvků, které vlastně v Praze samozřejmě máme pražské vodovody a kanalizace, které se toto vlastně starají, ale v obcích, v jiných městech nebo v menších obcích také jsou prostě odpovědní aktéři nebo organizace, který vlastně tohleto můžou zajišťovat. Druhá věc je stín a ten stín je velmi důležitý, proč to zmiňuju. Je relativně jako finančně méně náročné a relativně rychlejší v podstatě vytvořit nějaké takzvané lehké stínící struktury v rámci ulic, které jsou exponované. Jo, můžeme si vzít příklady vysloveně, existuje to třeba v Itálii nebo ve Španělsku, i v těch nejmenších obcích, kde se vlastně během letních měsíců stíní ulice, zejména části, kde se pohybují hodně lidé nebo děti a podobně, dětská hřiště, ty hlavní plazy nebo ty hlavní náměstí v těch obcích pomocí stínících plachet nebo jiných lehkých stínících struktur. A tohle to nejsou opatření, které vlastně stojí miliardy, ale reálně to vlastně snižuje pocitovou teplotu třeba o 6 stupňů na té ulici.
1: Paní Vladiková, ještě dáme prostor vám krátce se vyjádřit k tomu, jestli mohou obce dělat i takové menší věci, které třeba nejsou zas tak finančně náročné. Jestli to naopak třeba vesnice nepodceňují vzhledem k tomu, že si říkají, že lidé mají zahrady, tak nás veřejná prostranství příliš nezajímají.
0: Každý starosta se opravdu maximálně stará o své veřejné prostranství. Musím říct, pro Jižním Českou republiku 7 let, co jsem starostka, předtím celý svůj život. A vidím ty obrovský posuny. Už od hranice cedule té obce vidíte, jaký tam je starosta nebo starostka podle právě údržby a úpravy zeleně. Takže to zastínění, ale to bych neřekla, že úplně adaptační opatření, ale to přistínění
1: to je to krizové. to děláte.
0: A to je spíš ano, to, co oni opravdu dělají.
1: Děkuji. O tom, jak jsou česká města a obce připravené na vlny veder, jsme diskutovali s Katarínou Svitkovou, výzkumnou spolupracovnicí týmu Zelená Evropa Institut Europeum. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji moc.
1: A také s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí. Děkuji i vám, naslyšenou.
0: Děkuji i vám a posluchačům hezký den.
1: A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Inflace v červenci meziročně zrychlila. Maďarsko volí svého prezidenta. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
5: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
6: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
7: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
6: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
4: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
8: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
9: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Tratíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Tratíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci teď požádala Tratíkova dcera. Čeští zemědělci pěstují stále víc slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících.
10: Třeba statek domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
11: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
10: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
12: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
10: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Pojďme na dopravu. D1 z Brna ve směru do Prahy je za sjezdem na Sázavu neprůjezdná na 30. kilometru. Zasahují tam u nehody osobního auta s nákladním. Objíždí se přes přilehlou čerpací stanici. Můžete sjíždět na Divišov na 41. kilometru a pokračovat přes Benešov. Na D4 s Příbrami směrem do Prahy za sjezdem na Řitku na 12. kilometru se brzdí. Je tam fronta, která pokračuje až k omezení u sjezdu na Jíloviště. Zdrží vás zhruba 15 minut. Před omezením ve Kbelské se táhne nesouvislá fronta kamionů celou Novopatskou, taky na východní části okruhu a Štěrboholské spojice už od Lanového mostu. Místy se zastavuje v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách do 20 stupňů. To byly zprávy. Teď už podcast Vinohradská 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj. V něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
14: Who killed Alexander Litvinenko?
15: Londýně otravili.
16: Rusko popírá.
13: Dnes je úterý, 11. srpna.
17: Radioaktivním poloniem.
18: Vypadali mu vlasy.
19: Bývalý agent.
20: Ve velkých bolestech zemřel.
13: Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
21: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání.
22: Část první, otrava.
13: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal i krvavý průjem. Jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
21: Oni lékaři poměrně dlouho tápali. V prvních dnech si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. A vlastně proto mu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz. Dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
13: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
21: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším, tak na ty okamžiky vzpomíná Jurij Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing a Prasha, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. Nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit, v těch prvních dnech přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili, ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu, a sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské, no a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
15: Část druhá, polonium.
16: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
15: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
16: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímému poleptání sliznice, tedy zvracení, nechutenství, dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny naabsorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
15: Část třetí. Oběť a útočník.
18: Kde se vzal Alexander Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
21: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
18: Na přelomu milénia.
21: Na přelomu milénia. Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
18: Takže to byl agent.
21: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem.
18: Konzultantem. Ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
21: Že se vzepřel systému. Protože Litviněnko zběhnul. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A dokonce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci, ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litviněnko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
18: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v letčem ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litviněnka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litviněnko?
21: Litviněnko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou jako Edwin a Maria Carterovi. Takže aha, v tomhle ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litviněnko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť po té, co získal britské občanství, tak měl nabýt dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Juriem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy jako kniha, kde obvinili ruskou FSB tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litviněnko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
18: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku, že jo, krátce předtím, než byl otráven Litviněnko, a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Anny Politkovské a tak dále.
21: Přesně tak.
18: Takže to je přesně tahle ta doba. No, vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v tom hotelu sešel Alexandr Litviněnko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
21: S Lugovým se Litviněnko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb. Později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak po čase Litviněnkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litviněnka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrije Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
18: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litviněnka? Jak to udělali?
21: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litviněnkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně.
18: Někde na baru, dole v lobby? Nebo?
21: Měli sedět v hotelovém baru. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu, nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
18: A mělo to být teda napokyn FSB?
21: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
18: Litviněnko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
21: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litviněnkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
18: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litviněnko okamžitě podezříval Rusy. Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit.
21: Dle britského vyšetřování ještě za života Litviněnko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
18: Na té schůzce předtím.
21: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech, v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
18: V tom pokoji oni to snad splachovali snad do záchodu? Nebo...
21: Ano, přesně no, tak, tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot v umyvadle kam
18: teda,
21: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litviněnkem.
18: Aha.
21: A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit poloniem jenom v podstatně menší množství.
18: Mm-hmm, takže takhle, takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litviněnko nevšiml.
21: Ono mu mělo nebýt dobře už po téhle inkriminované schůzce, ale množství té podané látky nestačilo k jeho zabití.
18: A promiň, když jsem se tě ptal na to, jestli sám Litviněnko okamžitě podezříval Rusy, tak nenapsal tehdy tenkrát už nějaké vyjádření i směrem k tomu, že to měl být přímo Vladimír Putin, který se měl pokusit?
21: Napsal, to bylo jeho úplně poslední veřejné prohlášení na smrtelné posteli, kdy ze své vraždy obvinil přímo Vladimira Putina.
18: Jak na to Kreml reagoval, na tahle ta slova?
21: Kreml to popíral, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů, mluvčího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci, Koftun a Lugovoj, vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litviněnka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo celku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku. Mm-hmm. Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
18: Takže tohle to nakonec Rusy usvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
21: přesně
18: že
21: tak.
18: Se do toho utírali ruce, že jo? Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho
21: tak. Ty také.
18: Hrály nějakou roli. A pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
21: Do konkrétního ruského závodu.
18: Aha. A to, tam se běžně vyráběly tyhle ty
21: Sarov
18: látky.
21: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci,
18: aha,
21: kde stále probíhá
18: z vojenských důvodů
21: výroba podobných látek.
18: Uhum. No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litviněnka, neotrávili se i další lidé? Protože zase, zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
21: Nikoho nezabilo naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiaci, ať už to byla Litviněnkova žena Marina, nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litviněnkově smrti pitvu, tak musela být přijata zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vystlaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel někdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu a jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litviněnka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
18: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litviněnka poloniem?
21: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litviněnka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali, svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
22: Část čtvrtá, epilog.
18: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litviněnka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
21: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Do dneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
18: Já se tě zeptám ještě na závěr, jaký je dnes odkaz Alexandra Litviněnka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
21: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány, co šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měli usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
18: A na západě?
21: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
18: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
21: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litviněnkovy knihy Jurij Felštinský, před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
18: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
21: Já děkuji moc za pozvání.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litviněnka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Aleš Hrdlička, světoznámý antropolog a lékař, přestože většinu času prožil v zahraničí, zůstal vlastencem.
19: Narodil se v roce 1869 do rodiny humpoleckého truhláře. Když mu bylo 13, otec se rozhodl odejít s rodinou do Ameriky. Chtěl uniknout bídě a špatným sociálním poměrům, v nichž v tehdejším Rakousku-Uhersku žili.
2: Aleš Hrdlička pracoval v Americe prvních 7 let v továrně na doutníky. Později vystudoval medicínu a stal se univerzitním lékařem. Svou vědeckou kariéru zcela zasvětil fyzické antropologii.
19: Stotožňoval se s teorií Charlesa Darwina o jednotném původu živočišných druhů. Totéž předpokládal i u člověka. Mimo jiné prokázal, že původní obyvatelé Ameriky přešli přes Beringovu úžinu z Asie.
2: Hrdlička stál u zrodu antropologického oddělení Amerického národního muzea. Za svůj život tam shromáždil největší sbírku srovnávací antropologie na světě.
19: Ve svých projevech pro Americký rozhlas mluvil o významu svobody a o situaci v meziválečném Československu. Po Mnichovské dohodě zorganizoval protestní akce amerických krajanů. Vědeckými argumenty vyvracel nacistické učení o nadřazenosti rasy. Antropolog Aleš Hrdlička zemřel v roce 1943.
0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
20: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
20: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
20: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 10:30.
23: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dobré dopoledne. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci. Právě ti se ale často takového jednání dopouštějí. Případ odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ dnes řeší odvolací soud. Podle nepravomocného verdiktu má stát Situvi vyplatit asi 35 milionů korun za jeho nezákonné stíhání kvůli údajnému tunelování papírny. Rozhodl o tom minulý čtvrtek obvodní soud pro Prahu 2. Proti tomu se ale odvolalo ministerstvo spravedlnosti. Spor tak dnes posuzuje městský soud v Praze. Sám ex-ředitel papírny požaduje odškodné 200 milionů korun. Stát mu totiž při trestním stíhání nezákonně zajistil akcie, které následně ztratily na hodnotě. Sita peníze vymáhá už od roku 2015. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou víc než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. Maďarská jaderná elektrárna Paks začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Paks musel výrobu zastavit úplně. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Do liverpoolského přístavu Royal Albert Dock má připlout replika vlajkové lodi Krištofa Kolumba z 15. století v životní velikosti. Loď Santa Maria vedla v roce 1492 výpravu do Ameriky. Liverpool je jedním ze 30 přístavů vybraných pro letošní návštěvu repliky plavidla. Zůstane tam zakotvené až do 25. srpna. Jaká je situace na našich dálnicích? D1 zůstává za sjezdem na Sázavu neprůjezdná. Na 30. kilometru zasahují u nehody osobního auta s nákladním. Objíždí se přes přilehlou čerpací stanici. Kolona se táhne už z 38. kilometru. Můžete sjíždět na 41. na Divišov a pokračovat přes Chocerady nebo Benešov. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně na konci dálnice. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony, pokračuje až ke sjezdu na letiště. Tam se omezením projíždí jen jedním pruhem. Zdržení je kolem 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty většinou 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy, teď už Osobnost Plus a Barbora Tachecí.
5: Žijeme v iluzi průmyslové velmoci, říká muž, který má doma v Česku i ve Státech. Tady prošel dokonce kandidaturou na prezidenta a dnes je rád, že to nevyšlo. Osobnost Plus je tady stejně jako profesor Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGE-EI. Můj dnešní host, vítejte, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání.
5: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
5: Tak, pane profesore, světová ekonomika jednou větou. Žijeme v etapě mimořádných otřesů, anebo už žijeme v etapě, že je tohle nová norma?
6: Doufáme, že to není nová norma. Žijeme v době obrovských otřesů a možná bych to řekl takhle. Ta nejistota je jiná, než byla dřív. Jednak i větší, ale dřív jsme tak nějak věděli, jaká je tendence, jaký je směr, trend a okolo toho byla ta fluktuace. A ta velká fluktuace byla ta nejistota. Teďka vlastně ani nevíme, kam jde ten trend. Takže teďka je to ta nejistota ještě úplně nového rázu a všichni se tomu snažíme přizpůsobit.
5: Ale je to tím, že nám vládnou nevyspytat muži, hlavně v čele té nejsilnější velmoci světa?
6: Je to tak, je to tak. A neočekávaně nevyspytatelní, takže stále každý den jsou nové dekrety, nová nařízení, nový přístup, nová válka nebo neválka, už je vyhraná, není vyhraná. Takže opravdu já myslím, že celý svět si zvyká na to, že ta nejistota je úplně nového rázu.
5: A víte, co si myslíte, že bude faktický důsledek v řádu příštích let, důsledek takové té nestability?
6: Tak bude to určité zpomalení v tom smyslu, že jak podniky, tak lidi reagují na větší a neznámou nejistotu tím, že jsou konzervativní, že investují méně, že utrácejí méně, že vlastně si připravují na to, že by mohla nastat situace, kdy opravdu budou potřebovat nějaké zásoby, nějakou prostě bázi, ze které podnikat jiným způsobem.
5: Jestli můžu, taky v Americe lidé investují méně a méně?
6: Tak Amerika investuje poměrně hodně, protože je velká, procházíme velkou technickou, technologickou revolucí, jako řekněme největší od průmyslové revoluce. Takže tam je to vlastně taková melanž, jo? V tom smyslu, že ano, je tam ta reakce, kterou jsem popsal, to znamená méně investovat. Na druhé straně jsou tady příležitosti, které jsou nevídané. A takže kapitál z celého světa se vlastně hrne do Ameriky. Takže když se podíváme na ty investice, tak oni jsou podstatné. Některé z nich nevídou, možná mnohé nevídou. Takže když bych to srovnal, když jsme měli, že, tu digitální revoluci, která byla ta největší v poslední době, no tak tam bylo tolik firem, z nich většina zanikla, ale ty, které nezanikly, se staly giganti, čili tím procházíme teď.
5: Myslíte si, že souběžně s takovou tou rostoucí nejistotou světa, takže bude v dnes ještě demokratickém světě přibývat populistů autoritářů?
6: Bude, protože populismu se v takové situaci daří. Že lidé jsou nejistí, i podniky, investoři jsou nejistí, no a kdokoliv nabídne řešení, které i když může být celé realistické, ale pak, když ho lidé přijmou, no tak tomu se vede dobře. Čili ten populismus má tady jako úrodnou půdu.
5: Víte, jaký dopad mají vlastně ty autoritářštější vlády, protože zatím tomu rozumím, že žádná autoritářská vláda čistá to pochopitelně není, ještě to tak by se chtělo říct, ale je to kombinace populistických přístupů a silných vůdců a tak dále. Jaký dopad v tento styl řízení má vlastně na životní úroveň těch lidí, na ekonomiku?
6: Tak ekonomická věda tohle jako studuje, to je jeden z oborů, který se opravdu a ukazuje se, že až donedávna, bych řekl, bylo ten výsledek ten, že v demokratických systémech si ekonomika vede lépe. Ale nebylo to jednoznačné. Příklad Pinochetová Chile. Ekonomicky úspěšná, i když to byl diktátor. Takže jsou tyto prostě příklady toho. Já bych řekl, že nyní bude potřeba udělat nové analýzy, protože máme, když vezmeme případ blízko, Polsko roste rychle za jakékoliv vlády. Jo, ať jsou tam sourozenci, že jo, dvojčata nebo ne. Takže, když jsme i minulou jako situaci, takže v tom
5: doplním
6: smyslu...
5: Kačinští,
6: ano, přesně tak. Takže v tom smyslu bych řekl, že ta situace nyní je méně jasná a Amerika stále si vede ekonomicky dobře, i když Donald Trump smává teda politickým establishmentem do míry, která je úplně neobvyklá.
5: My se k Americe ještě dostaneme. Teď bych na chvilku do Česká, jestli mohu. Nás čekají v říjnu komunální a senátní volby. A když pozorujete českou politiku, máte tady pocit, že se vede jakýsi spor o budoucí podobu země, jak jsme možná bývali kdysi zvyklí? A nebo je to prostě soutěž v tom, kdo koho víc vyděsí, kdo komu víc líbí?
6: Myslím, že tady jsou oba elementy. Pořád bych jako řekl, že je to víc o té podobě země do budoucna, ale ten způsob, jakým se to prezentuje, samozřejmě má mnohem více politický, vytříbený už přístup a je to teda něco, kde opravdu vidíme, že ty politické argumenty a v nich samozřejmě určité populistické argumenty se objevují stále silněji.
5: Co je

0: asi je úplně zásadní, takže to bych jako dal jako před závorku. Potom bych řekl, že je to v oblasti ekonomické, že jsme za těch posledních 630 plus let neměli dobrý ekonomický management země. Že jsme sice postoupili, absolutně jsme na tom lépe, než jsme byli, ale když jdete kupředu, ostatní běží, tak zaostáváte. Čili v tom poměru vlastně, řekněme, k sousedním zemi, jako Německo, Rakousko, kde jsme měli životní standard před druhou po druhé světové válce, který byl stejný, mzdy, platy obdobné, jestliže jsme stále na 50 nebo níže procentech po takové dlouhé době, tak to není dobrá známka ekonomického managementu.
1: Víte, když jste řekl udržet funkční demokracii, o tom ani nemluvím, říkáte, tak máte pocit, nejen v Americe, ale i tady, že bychom měli mluvit o tom, jestli už nějaké demokratické prvky ztrácíme?
0: Já myslím, že samozřejmě ta politika se víc a víc vyhrocuje a v té situaci může dojít k určitému překlopení. Vezmu sousední nebo jiné země v Evropě, kde je to markantní, ať už je to Francie nebo Německo, lidé se obávají, že by tam mohlo dojít ke změně, která byla úplně zásadní. U nás došlo k určité změně, máme ve vládě dvě strany, které byly viděny jako, že jsou dost extrémní a nyní jsou vlastně součást establishmentu. Myslím, že zatím naše demokracie není ohrožena, ale člověk si musí dát pozor, protože když půjdeme zpátky do 20. především 30. let v Německu minulého století, tak to taky na začátku nevypadalo strašně.
1: Dobře, a na co si máme dávat pozor vašimi slovy?
0: Tak v oblasti té demokracie samozřejmě na to, aby se udrželo určité dekorum a funkčnost demokratická a převedu to i do té ekonomické oblasti, aby se vláda musí především stát, to znamená nejenom vláda, ale také centrální banka, celý stát, prostě veřejný sektor, musí dbát na to, aby se zvyšovala životní úroveň lidí, protože jestli se nebude dostatečně zvyšovat životní úroveň, tak to vyvolá samozřejmě tendenci k sklony k rychlejším řešením. Jasně. A to jsou ta, která nemusí být demokratická.
1: Jasně, ale přesto já vás tady trochu přitlačím, i když to většinou nepotřebujete. Totiž máte pocit, z toho, co v Česku pozorujete, máte pocit, že opravdu někde jakoby s tou demokracií jsme trochu na štíru?
0: Já myslím, že vždycky jsme svým způsobem byli na štíru, jo, dívali jsme se na smlouvu mezi ČSSD a ODS jako něco velice speciálního a nakonec to fungovalo a bylo to v rámci nějakých demokratických principů. Takže jsme inovovali v rámci té demokratické společnosti už mnohokrát v minulosti. Takže myslím, že na štíru jako takovém nejsme, že by něco hrozilo okamžitě, ale je dobré být bedlivý a sledovat situaci tak, aby to nevybočilo z těch norem, které, řekněme, jsou přijatelné.
1: Jasně, ale třeba převod financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, tak je to jedna z těch věcí, která nás nadvazuje?
0: Je to jedna z těch věcí. Já bych to řekl takhle. Já myslím, že není tak důležité, jak jsou ty veřejnoprávní instituce financovány, ale co je důležité, jak jsou řízeny. To znamená, jestliže dostanou stejné peníze, tak či onak, tak pak je to otázka, jak vlastně rada nebo nějaké těleso, které řídí, jak je složeno a jaké má správa a možnost spravování. Takže tam bych řekl, že si není tak důležité vlastně, jak je to děláno, i když se musím říct, že ten dosavadní systém se mi líbí víc, protože si myslím, že má víc zabezpečení toho, aby nedošlo k nějakým velkým změnám.
1: Jenom pro zajímavost, když vás tak poslouchám, kdyby vám dneska někdo nabídl jakoukoliv politickou funkci, významnou samozřejmě, jak jinak, nebo soutěž oni, tak zajímalo by vás to?
0: Ani ne, protože se cítím velice dobře v situaci, ve které jsem, kdy jednak teda dělám výzkum, který mě strašně baví, jednak mám výborné studenty a no a jsem tady u vás, takže jsem v rámci diskuze o tom, jak by jsme měli tu společnost a ekonomickou situaci řešit a dále vyvíjet.
1: Mě zaujalo, že se dlouhodobě vyjadřujete v tom smyslu, že vlastně rozpočtové schodky tak moc nevadí, pakliže jsou namířený správným směrem. Ptám se, jestli tedy dáváte zelenou současné vládě v tom, jak nakládá s českými financemi?
0: To je důležitá otázka a začnu ji širší,

0: pro pochodní. Světová ekonomika, kdyby nežila na dluh, kdyby nebyl kredit, tak se svrkne na malé procento toho, co je. Tak si musíme uvědomit, že dobrý dluh, dobré půjčky, které mají návratnost vyšší, než kolik stojí, jsou zcela v pořádku, nejen v pořádku, jsou nutné na to, aby ten svět existoval tak bohatý, jaký je. Čili, když to převedu k nám, tak my máme situaci, kdy z nějakého důvodu, myslím, že to celkově ve středoevropském regionu, je averze k dluhu. Dluh je viděn jako se negativního. Když tomu řekneme kredit, tak najednou to zní docela dobře. Je to to samé, že jo?
1: Podstata stejná.
0: Stejná, jo? Prostě někdo si půjčuje, někdo půjčuje mu. A takže tady je ta otázka tudíž, co je dobrý a co je špatný, kredit nebo dluh. A tady jednoduchá odpověď. Jestliže návratnost je, na tu investici je vyšší, než kolik stojí, tak budoucí generace lehce splatí ten dluh.
2: Ale
0: jo?
2: Není trochu problém v tom, že v té návratnosti se často sekáme?
0: Ano, tak tam je, ano, přesně, tak tam je tahle ta otázka. Je tam ještě jedno, co je složitý, u sociálních projektů nebo projektů, které mají společenský význam, kde není třeba most, řekněme most, jo, který se neplatí, neplatí se mítné. No tak tam ta návratnost je těžko čitelná, i když se dá vypočítat a ekonomie na to má přístupy, stínové ceny se používají, protože nejsou opravdové ceny, ale to není problém. O tom si ekonomická věda už dávno poradila a praktikuje se to ve světě. Čili bych řekl, že takhle, když to převezmu teďka do nynější situace, tak já se na to dívám tak, že nynější vláda, která je kolik 6 měsíců nebo kolik, že má obrovskou výzvu, protože ta předchozí vláda způsobila ekonomickou recesi v roce 2022-2023, pak byla stagnace, Polsko rostlo jako z vody, když jsme někoho vedle nás, čili špatný ekonomický management země dlouhodobě i krátkodobě. Čili výzva. Bude tato vláda schopná a nějakými nástroji, a pobavím se jakými, opravdu stimulovat ekonomický růst a z toho zvyšování životní úrovně, která je tím hlavním cílem v ekonomické
2: oblasti. Ale vy jinými slovy říkáte, pane profesore, že všichni ti ekonomové na čele asi s Mojmírem Hamplem v rozpočtové radě, když hlásají, buďte při zemi, nezadlužujte zemi víc, než je nutné prostě. Tak v podstatě teď už jde jenom o to zastavit růst dluhu, o nic víc.
0: Přesně.
2: Tak, ale tak si myslíte...
0: Nechám vás mluvit.
2: Vy jste dva vědci, že jo? Tak, a jak to, že jeden říká zadlužujte se, to jste vy, a druhý říká nezadlužujte se tolik. A to je Hampl.
0: Jo, to slovo tolik je důležitý. Jo? My jsme země, která je velice málo zadlužená a velice pomalu roste. Jo? Takže je otázka, proč.
2: Ale ten dluh roste rychle, že?
0: Ten dluh není tak vysoký a rostl rychle za posledních několik let, ale když se vezmete rok 13 až 19 do covidu, tak ten dluh se svrknul. Ten byl na 41,2% HDP, šel dolů na 29%, jo, s ekonomickým růstem a dobře se vybírali daně. Takže pozor, tady jako my máme výborný výsledek oproti jiným zemím v Evropě, pak nastal covid, všechny země se dál zadlužily a my jsme šli jenom zpátky tam, kde jsme byli předtím, na těch 41%. Jo. Takže v tom smyslu tady byl jako v této úzké oblasti dobrý ekonomický management oproti jiným zemím.
2: Vy byste nebyl nervózní ani z toho, že souběžně s plánem na růst dluhu přichází rozvolnění rozpočtových pravidel.
0: A s ekonomickým růstem, to je důležitý. Musí tam být ten ekonomický růst.
2: No,
0: protože vezměte si Polsko, které má zadlužení pod 60%.
2: Ne, ale jasně, ale jako v
0: roste,
2: momentu...
0: Roste jako z vody. A proč? Protože ono je schopný ten dluh umořovat ekonomickým růstem.
2: Ale my jsme prokázali, že ho nejsme schopni umořovat. No to je ten vtip.
0: Počkejte, já jsem vám dal příklad z toho období 12, 13, řekněme 19, kdy jsme nejenom ho umořovali, ale jsme ho snižovali, to zadlužení dokonce. Jo? To jiné země v okolí v Evropě neudělali, proto jsou všechny o tolik víc zadlužené.
2: Tak já to zkusím ještě víc nadřeně, jestli můžu. Máme tady vládu Andreje Babiše, která mimo jiné se prokazuje také tím, že ráda populisticky rozdává peníze. Řeknu to úplně jednoduše a jak to je. A Do toho přicházíte vy, který říkáte, zadlužujte se ještě víc.
0: Ale, tak, na investice, které mají vysokou návratnost, to vždycky říkám, takže jenom dodávám.
2: Ne, jasně, já jenom, že sám fakt, že vlastně nabádáte k rozvolňování té rozpočtové politiky.
0: Ne, rozpočtové odpovědnosti, rozpočtové politiky ano, ale té rozpočtové politiky směrem k ekonomickému růstu, který konečně bude zvyšovat ekonomické úroveň
2: jenom
0: země.
2: Řekněte, jo. To jsme zamluvili s tím panem Hamplem, jak je možné, to se ptají laici, jak je možné, že tady máme prostě dva experty, kteří se dívají rozdílně na zadlužování zemí. Ano. Rozumíte mi, to je, čím to je?
0: Já jako ekonom, který působí na špičkové univerzitě, ve světě jsem působil desítky let, v mnoha vládách jsem radil, se Světovou bankou jsem působil a tak dále. Já mu nerozumím. Takže nemůžu vám vysvětlit, jaký ten rozdíl. Řeknu, kde ten rozdíl je. On se zaměřuje čistě na schodek rozpočtu, tak jak to já chápu. Já se zaměřuji na širší kontext blahobytu, to znamená životního standardu, a na všechny páky, kterými se to dá dokázat. Ne pouze schodek rozpočtu. Ten schodek rozpočtu je jako jedna část velkého stroje. Já se dívám na ten stroj, on se zaměřuje na tu jednu část.
2: To by mohlo být vysvětlení. A ještě mě zajímá, já jsem to špitla tady, ale nereagoval jste na to, totiž, že souběžně s touhle ambicí růstu rozpočtového schodku Babišova vláda prostě rozvolňuje citelně rozpočtová pravidla. Věci, které dřív musela prostě sněmovna v rozpočtu, teď může sama vláda. Zároveň prostě méně do té vlády dovnitř zase uvidíme do těch výstupů a tak dále. K tomu byste řekl co?
0: Já myslím, že tady je nutné dát pozor. Jo, je to fenomén, který je u nás, ale je i jinde. Němci je také snížili. Amerika, Trump to dělá, že jo, pořád. Čili se světová ekonomika, a my v ní, a my méně než zbytek ostatních zemí, dostává do situace, kde je vysoké zadlužení a rozvolnění rozpočtových pravidel. Jo? U nás se bojíme ohledně rozpočtových pravidel a máme nízké zadlužení a oproti jiným zemí nerosteme.
2: A jenom za jak dlouho budete hodnotit, jaký úsek toho, jestli v důsledku tohoto typu hospodaření přijde ten růst, tak to bude v pořádku. Když nepřijde, tak to bude v nepořádku. A ptám se, za jak dlouho to budete vědět.
0: Tak já myslím, že 5-6 měsíců je příliš krátká doba samozřejmě. Ale řekněme, po prvním, druhém roce bychom měli vidět výsledky. Tady si musíme uvědomit, že opravdu jdeme ze situace, kdy ta předchozí vláda měla řadu velice pozitivních, řekněme, aspektů, ale v té ekonomické oblasti si nevedla dobře.
2: A jenom mi řekněte fakticky, jak si to představujete, za ten 1-2 roky, kdybychom, a nikdo si to nepřejem, konstatovali, že jakékoliv výdaje prostě nepohnuly se stavem ekonomiky, tak by měla vláda odstoupit od svých rozpočtových plánů na další roky, nebo co by se mělo stát?
0: Já myslím, že vláda musí pořád dělat updating, že jo, prostě hodnotit své kroky a upravovat je, protože jednak světová situace se mění, externí šoky můžou být jiné za rok, než jsou teď samozřejmě. Vidíme, co dělá, že jo, situace v hormuzském průmyslu a tak dále. Čili to je nezbytné, ale jestliže má správný směr, tak potom pořád i v těch bouřlivých vodách musí nějakým způsobem ten koráb prostě vést tím směrem, který si přece vzala a co lidem teda jako voličům slíbila.
2: Teď vám nerozumím, takže i kdyby ty výdaje neměly ten efekt, o kterém vy mluvíte, tak by si je měla ponechat?
0: Ne, takhle bych to neřekl. Říkám, že pořád musíme hodnotit, jestli ty výdaje jdou tím správným směrem, ale že může být situace, kdy externí vlivy budou velice příznivé a porosteme mnohem rychleji a že můžou být externí vlivy, které jsou negativní, průliv.
2: A když to budou externí vlivy, tak to se nás jako netýká naší rozpočtové politiky.
0: Už máme dostatečně jako analytické nástroje, díky jak to je vědě, že jsme schopni odfiltrovat a říct, kolik, řekněme, procent je dáno tím a kolik je dáno něčím jiným?
2: V listopadu čekají Ameriku, ještě pár minut máme, midterms. Co se děje teď v té Americe? Protože tady čteme a slýcháme o tom, jak demokraté se štěpí na progresivisty a klasické demokraty, zakládají frakce socialistů. Na druhé straně je ten Trump, který taky mává s těmi republikánami, takže republikány. Takže co se tam děje?
0: No, je to situace, která je komplikovanější, než se zdá na první pohled. Na první pohled se zdá, že je tam jako velký rozkol. Na jedné straně demokrati, kteří mají problémy, které jste naznačili, a republikáni. Já bych řekl, že to je ještě složitější, že uvnitř z demokratů je ten rozkol, který vidíte. Je tam skupina, která pokrývá jak demokraty, tak republikány, která by chtěla ten starý, dobrý systém liberální demokracie, který fungoval předtím.
2: Možná nepřijde,
0: záleží, jak se to vyvine, ale máte tam lidi, kteří jsou opravdu populisté, jako tvrdého ražení. Máte lidi, kteří jsou pro imigrační situaci, kteří jsou proti. Takže najednou je tam prostě spousta náboženství hraje obrovskou roli. Takže ta Amerika je, bych řekl, rozpolcená mnohem víc a pestřeji, než byla v minulosti. A projevuje se to tím, že vlastně není jasné, kdo bude teda jak volit. Trump není populární, ale ten se určitě bude snažit nějakým způsobem prostě ovlivnit i na poslední chvíli situaci s tou válkou na Středním východě. Se mu to nepodařilo. Já myslím, že on čekával, že prostě za 3 dny, že to ukončí, a to se nestalo.
2: Jestli Trump nakonec ztratí jednu komoru nebo dvě komory, samozřejmě nevíme. Zatím jsou tu jenom odhady, které říkají asi jednu ztratí.
0: Ano.
2: A mě by zajímalo, co byl jeho jakoby u voličů největší problém, proč je jeho vítězství přitom v roli současného amerického prezidenta, takže má prostoru všude víc než ostatní, tak na čem nejvíc ztratil?
0: Já myslím, že ztrácí, a je to pozoruhodné, na pojetí ekonomické situace. Že mnoho lidí si myslí, že ekonomika si nevede dobře. I když teda jako v poměru k jiným zemím si vede dobře v rámci ekonomického růstu, ale samozřejmě jako všude byla tam inflační vlna. A tady bych řekl, že my, profesoři ekonomie, jako si klademe tu otázku, učíme vždycky studenty, že, a to když voliče, budoucí voliče, že když se zastaví růst cen, tak se zastaví inflace. Ale samozřejmě ty ceny nespadnou zpátky dolů tam, kde byly. Takže lidi říkají, pořád je draho, pořád je inflace. A pravda je, že je pořád draho, ale inflace už není tak vysoká, jako byla předtím. Čili tady je trošku nedorozumění, které hraje proti Trumpovi. Protože on jako sliboval hory doly a to se nedostavilo.
2: Ale víte, co je zajímavé, že prostě americká burza letí vzhůru.
0: Ano.
2: A Trump jakoby neumí přenést ten pocit prosperity mezi Američany. To je takový úkaz, který je zvláštní.
0: Je to zajímavý. Ano, přesně tak. A do určité míry já chápu, protože Američani víc a víc a poslední desetiletí vlastně střádají na penzi tím, že investují na burze. Takže je tam nárůst bohatství, aspoň takového jako viditelného na té burze, a on na to sází. Ale na druhé straně se ukazuje, že to není dostatečné, že ty lidi prostě se dívají na tu takzvané peněženku, kolik to stojí nakoupit.
2: Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGEI, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Díky.
0: Děkuji za pozvání.
2: A hezký den z Plusopře, Barbora Tachecí.
1: Interview Plus. Studie Společného výzkumného centra Evropské komise upozorňuje, že část kontinentu může být do roku 2040 suchá a neúrodná. V Česku patří k ohroženým oblastem kromě jižní Moravy také Polabí. Jak vypadá zemědělská krajina v okolí Labe dnes a opravdu by se mohla za pár let změnit v poušť? Pavlína Nečásková se zeptá sedláka a lesníka Daniela Pitka.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. zprávy.
4: Rektoři varují, že vysoké školy potřebují kvůli silnějším populačním ročníkům víc peněz. O délce trestu v případu týrané ženy ze Siřemi na Lonsku rozhoduje odvolací vrchní soud v Praze. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pěkné dopoledne zprávy přináší Naďa Procházková. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují víc peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně víc uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů, tedy asi o 5 tisíc méně než letos. O konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne. Vrchní soud v Praze projednává odvolání všech obžalovaných ze Siřemi na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud tak rozhoduje pouze o výši trestu.
5: Od podzimu 2024 držel Karel Novák ženu ve sklepě domu a kromě brutálního týrání ji opakovaně znásilňoval. Vědět o tom měla jeho partnerka, její dcera a dceřin partner. Všichni se o ní starali, když byl pryč. Například jí nosili jídlo. Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil letos Nováka k léčbě a 15 letům vězení. K rozsudku přičetl i předcházející 2 znásilnění. Zbylá trojice má jít do vězení na 5,5 až 6 roků. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinské letectvo potvrdilo, že se u Oděsy zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
6: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v Oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hard Rock Cafe v Praze se zapojí do celosvětové hudební soutěže Hard Rock Rising. Ta se uskuteční ve 34 zemích a 64 restauracích Hard Rock Cafe s cílem podpořit začínající hudebníky. Pražská část nabídne v září 4 kola živých vystoupení a o postupu soutěžících rozhodnou hlasy místních fanoušků. Pojďme na dopravu. D1 z Brna do Prahy zůstává za sjezdem na Sázavu neprůjezdná. Na 30. kilometru odklízejí následky vážné nehody. Můžete sjíždět na 41. a pokračovat přes chodce Rady. Dobře dojďte. Počasí bude slunečno, teploty většinou do 28 stupňů. To byly zprávy, teď už nic osobního, prostě biznis.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Nic osobního.
8: Prostě biznis.
7: Jana Klímová.
8: Petr Šimůnek.
7: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
8: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
7: My se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
8: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
7: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznesová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznesu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
8: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
7: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič, Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec. A do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
8: Tak ne všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
7: Ty kluby.
8: Právě. Nebo kdo co vlastně vlastní.
7: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice, a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava, a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
8: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý, a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů. A u Slavie Pavel Tykač. Aha. Také jeden z nejbohatších mužů Česka, oba dva mimochodem podnikají v energetice, pro zajímavost, a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tedy tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud jde o fotbal, je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu, Daniel Křetínský, nebo spíš Pavel Tykač?
7: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem, a to je umístění v tabulce. A Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně, a vlastně nejde o peníze. Ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší. Oni ta čísla.
8: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, tedy 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
7: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů, a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží, a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
8: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní závěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali miliardu.
7: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z České ligy někam do zahraničí.
8: Každopádně hospodaření Slavie se vyvíjí jak?
7: Slavie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
8: Které ne, jsou to miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk, ale je ztráta minus 3,3 miliardy.
7: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku, a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slavie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A To jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
8: A to jsou ty velké, pak jsou, středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
7: Já jenom dokončím tu Spartu a Slávy, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
8: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité, ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. To je jako velká položka samozřejmě.
7: V nich bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů, ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta Slavie nebo Slavie Sparta v úplném závěru toho soutěžního ročníku.
9: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
7: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
8: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. A čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
7: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči nad prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slavie reklamu na firmu Powertyka, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
8: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Přesně, když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firem spojených s Danielem Křetínským.
7: Voilà, ty peníze tam nějak přitéct musí.
8: A jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále. Ale
7: myslím,
8: okay.
7: Že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale
8: jo,
7: tady,
8: jo, mě taky tak nějak.
7: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
8: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
7: To dává smysl, ano.
8: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha. Ty už si tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
7: S novým majitelem Matějem Turkem,
8: investorem vlastně. A právě Matěj Turek to koupil od podnikatele v energetice, což je Petr Paukner. To by se asi líbilo označení miliardář taky. A
7: pokud tam můžu dát ten štempel, tak ho tam dám.
8: Takže u něj ho můžeme dát. A já jsem se ho zeptala, proč to vlastně koupil a jaké ty zkušenosti s fotbalem jsou?
10: Od dětství jsem byl fanoušek a pak se stalo to, že mi bylo nabídnuto, že zrovna bych mohl koupit Duklu, a nevěděl jsem ale samozřejmě, do čeho vstupuji, takže na začátku byla dost velká naivita, ale kupoval jsem to s radostí.
8: Přemýšlel jste o tom, když jste to kupoval, jako o biznisu?
10: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá, a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
8: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
10: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další a další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
8: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
10: Z vlastních peněz 500 milionů.
8: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis s prostředím, kterým běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu
10: je
8: něčím.
10: Je velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalové strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické, jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
8: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupíš, ti může přinést radost samozřejmě.
7: Tam je strašně zajímavá jedna věc a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale... To je opravdu věc, kterou si pamatuju možná
8: jak
7: já.
8: Jak sám říkal, dlouholetý fanoušek už prostě.
7: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná.
8: No,
7: ale
8: jasně,
7: nic proti tomu, jo. Nic proti Dukle. Tak. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznes a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slavie, plus minus 19-20 tisíc kapacita a v případě Slavie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slávě i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slávy tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
8: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
7: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slavia Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
8: jo, tak
7: bude
8: je to
7: stavět
8: jiný
7: přímo v místě.
8: Projekt.
7: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slavie udělal Pasta Honor, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavie a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
8: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
7: No jasně, určitě, rád budu.
8: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFDN jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň a to byl Miroslav Kříž. Možná z to jméno ještě někdo bude pamatovat.
7: To já už se nepamatuju.
8: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský fotbalový klub. A, nebo asociace, nevím. A on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni. A bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
7: Až takhle.
8: Jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy. A mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 000 korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
7: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne, tyhle ty
8: šli... A mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže to měl Michal Strna celkem
7: je
8: štěstný.
7: Je to pravda. Že? Michal Strna, myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňa, který koupil Liberec, ale s tím, že to je biznis. Že to rovnou
8: což
7: vidí.
8: Je zajímavé, protože tam jsou desítky milionů ztráty každý rok.
7: Jsou, ale on věří, že to zlomí. Zlomit se to může jedině přesto, že nakoupíš levně a prodáš draze, v tomhle případě lidi, hráče, což se může dařit, ale taky nemusí. Podobně k tomu přistupoval i Milan Kratina, když jsem se s ním bavil, že když si to spočítá, když si spočítá příspěvky právě od UEFA nebo z televizních práv, že mu to vychází, tak uvidíme, jak bude hospodařit. A Ondřej Tomek, který koupil, teď vlastně vykoupil dokonce Hradec Králové a je tam hlavním vlastníkem. Hradci Králové se daří skvěle, byl čtvrtý letos, ale budeme se zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
8: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je takový velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi Mafra dnes. Je podle tebe ten biznis v médiích, už jenom proto, že se ty jména prolínají v něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili. Dá se to teď říct třeba o médiích?
7: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
8: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tady za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
11: Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
7: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie Ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČEZ, nebo je jedním z největších vlastníků v ČEZu.
8: Samozřejmě největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři. Tak, vlastně.
7: Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Hmm. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Hmm. Tohle je stělesněný, oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s nimi nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proboha vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
8: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
7: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
8: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že je 2015.
7: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Kauze Andrej Gorel. Babiš ne? má Mafru. Hmm. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jacíkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, kdežto ty motivy českých miliardářů jsou jiný.
8: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
7: Co ale v každém případě biznisově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilnerových, PPF. A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii a to je Seznam.cz
8: Ivo Lukačoviče,
7: který to má ale jako svůj primární biznis. Hmm. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není
8: má,
7: tak jako u těch ostatních.
8: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. Že jo? On je prostě internetový podnikatel a má tam, myslím si, že hlavně to, co vydělává, vyhledávač mapy, e-mail a tak dále, realitní servery.
7: Vlastně. Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
8: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
7: Net4Gas.
8: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
7: Tam je potřeba vidět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Hmm. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
8: Přesně tak. A pak už to jde samo.
7: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média a je dobré to vědět.
8: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
7: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
8: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
7: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
8: a Jana Klímová.
12: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací?
13: Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
14: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
15: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
16: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
13: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Je 11:30.
12: Český rozhlas Plus.
4: Dobré dopoledne. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asada k trestu smrti. A to za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Informuje o tom agentura Reuters. Asad s rodinou uprchl v prosinci 2024 do Moskvy poté, co Damašek dobila koalice vedená islamisty. Prozatímním prezidentem se stal jejich vůdce Ahmad Šara. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody zhruba za miliardu eur. Informovala o tom tamní zemědělská pojišťovna. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Rakouská vláda připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo v dole blízko jihoafrického města Rustenburg. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří víc než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, tvůrčí dílny i koncerty. Připravili jsme pro vás informace z dopravy. D1 stále neprůjezdná za sjezdem na Sázavu. Na 30. kilometru odklízejí následky nehody. Objíždí se přes přilehlou čerpací stanici. Kolona se táhne už od sjezdu na Divišov od 41. kilometru. Sjíždět můžete na Divišov a pokračovat přes chodce Rady nebo Benešov. V Praze se sune nesouvislá fronta, hlavně kamionů, pravým pruhem z Brněnské od Opatova před jižní a Štěrbohlavskou spojku. Také východní část okruhu až do Novopatské. Je to kvůli omezení Vekbelské. Místy se zastavuje i v levém pruhu. Před ohradou se zdržíte ze všech stran. V křižovatce je od včerejška nové omezení. Zdržení je teď zatím kolem 10 minut. Dobře dojďte. Počasí bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy. Slovo má Pavlína Nečásková a Interview Plus.
17: Vědci z Výzkumného centra Evropské komise upozorňují, že do roku 2040 může v Evropě výrazně přibýt neúrodné a suché půdy. Týká se to i Česka. Mezi ohrožené oblasti nepatří pouze Jižní Morava, ale také Polabí. V jakém stavu je tam zemědělská půda dnes? Je možné zabránit takzvané dezertifikaci jedné z našich nejúrodnějších oblastí? To nás bude zajímat v Interview Plus. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
12: Interview Plus.
17: A naším hostem je sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Dobrý den.
18: Dobrý den, zdravím vás je posluchače.
17: Ještě pro vysvětlení posluchačům, vaše hospodářství a půda se nachází pod Milešovkou v Českém Středohoří. Jak půda v Polabí vypadá dnes?
18: Já bych doplnil, že to, co jste říkala o Jižní Moravě a Polabí, tak to stejné se týká právě té oblasti Českého Středohoří a vlastně té oblasti, která je vlastně od někde od Karlovarska přes Slánsko, Žatecko, Chomutovsko, Roudnicko, Litoměřicko až vlastně skoro k Děčínsku, tak to je další oblast, která je velice postižená suchem a vlastně degradací půd a velkou neúrodou. Takže ty půdy dneska jsou na tom velice špatně, protože vysychají. Ty důvody, proč ta půda vysychá, tak je dvojí. Jedna je velký odtok z těch půd, protože na té orné půdě máme velké půdní bloky, do půdy dáváme minimum organické hmoty a vlastně ta půda není schopná absorbovat vodu. Takže když spadnou srážky, které vlastně jsou přibližně stejné, jako byly před lety, tak velká spousta té vody odteče. A ty srážky teda jinak jsou strukturované, než byly, takže velká část těch srážek je v nějakých přívalových jako deštích. To je další vlastně špatná věc, kdy vlastně ta půda to není schopná zachytit a zvlášť při té své špatné kondici.
17: A znamená to tady, pane Pitku, ať se to trošičku rozkouskujeme, to téma, znamená to tedy, že není problémem nedostatek vody, ale neschopnost zadržet ji v půdě?
18: No, ono, já bych dopověděl, tam je pak ještě druhý faktor, a to je velký odpar. A s tím odtokem my jsme schopni něco dělat tím, že vytvoříme v krajině prvky, které pomůžou vlastně tu vodu z těch dešťových srážek zachytávat a měli bychom tu půdu dostat do kondice, aby byla schopná tu vodu zachytávat. Protože půda je tím základním jako prvkem, který vlastně zachytává půdu na území České republiky, ať už to je půda lesní, tak zemědělská, tak v půdě se zachytává především největší množství vody, je to v řádu miliard kubíků. To, co jsou vodní nádrže, když to jsou přehrady, rybníky, tůňky, tak to je vlastně spíš pro biodiverzitu a tam je to v řádu set jako milionů kubíků, takže tam to je řádově někde jinde. A my k té půdě se bohužel chováme špatně a spousta té vody otéká, ale pak je další ten parametr, který nejsme schopni ovlivnit, a to je odpar. A ten odpar se ohromným způsobem zvedá, jak z půdy, tak z vodních nádrží, tak z rostlin, protože jak se zvyšují teploty a ty teploty, které tady dneska máme, tak jsme tady nikdy vlastně v té novodobé historii neměli a vlastně ten odpar my nejsme schopni ovlivnit. Takže jsou tady oblasti, které i když ty opatření uděláme, tak stejně budou suší a bude se tam muset změnit způsob jako života, způsob zemědělského hospodaření a všech dalších jako našich jako kroků vlastně v našich životech.
17: A tak to všechno samozřejmě rozebereme. Ještě když vy jste vlastně rozšířil tu oblast, kterou já jsem zmiňovala v počátku, tu ohroženou oblast, tak jak tomu rozumět laicky, v jakém stavu je teď? Znamená, že už teď je ta půda neúrodná?
18: No ono, když se podíváte na úrody, které vlastně byly za poslední roky, tak letošní rok je vlastně, ta neúroda je vlastně největší za poslední 14 let, ale je to rozděleno do různých oblastí. Tak a vlastně je neúroda na trvalých travních porostech, co se týče dobytkářů, ať už to je pastva nebo tvorba pícně na zimu. A pak samozřejmě neúroda na orných půdách, kde se jedná vlastně o obilniny většinou. A když se podíváte třeba na Českomoravskou vrchovinu nebo Jižní Čechy, tak tam relativně ten úbytek není velký. Ten je v řádu třeba 10% přibližně, ale u nás třeba, anebo Polabí, nebo Jižní Morava, tam, kde prostě jsou doopravdy ty oblasti suché, nebo třeba Olomoucko ještě na té Moravě, tak tam ve své podstatě jsou ty polaři někde na polovičce výnosu, které měli předtím. A tam, kde vypěstovali 8 tun pšenice na hektar, tak dneska mají 4 tuny pšenice na hektar. Tam, kde měli 6 tun ječmene, tak dneska mají třeba 3,5 tun ječmene. Dokonce řepka třeba, kde měli normálně kolem třeba 4-5 tun, tak vlastně mají 2,5 a někde třeba dokonce mají 1,5 tuny řepky v těch našich oblastech, takže ta neúroda pro ty lidi je veliká. Co se týče trvalých travních porostů, tak já si vedu takovou bilanci vlastně za celý roky, každou louku zvlášť si píšeme, kolik jsme tam sklidili balíků, děláme 125 balíky, to je nějakých 250 kilo, vlastně 230 až 250 kilo má ten jeden balík, tak jsme dělávali na hektar na těch trvalých travních porostech 10 až 12 balíků. Posledních, dejme tomu 6 let, jsme klesli na 6 až 7 a v letošním roce to je katastrofální situace, protože na jaře vlastně nepršelo a to je rozhodné období pro to vlastně, jaká hmota se vytvoří vlastně na těch zemědělských plochách. Tak vlastně sklízíme 3 až 4 balíky na hektar, někde je dokonce třeba jenom 2. Je to opravdu tristní. A to stejné je vlastně na pastvinách, kdy vlastně ten dobytek, který paseme, tak my jsme museli třeba pro krávy rozšířit vlastně pastviny pro nějakých 100 hektarů, protože my jsme na 100 hektarech pásli jenom ovce, nepásli jsme krávy, a kdyby jsme dneska ty krávy jako nepásli na těch dalších 100 hektarech, tak už teďka nemám kde pást. A je spousta kolegů, kteří prostě už dneska nemají kde pást a musí přikrmovat. A přikrmují z toho, co vlastně by měli mít na zimu. A i to, co si vyrobili na zimu, tak mají hrozně málo. A já teda bohužel mě na tom hrozně vadí, že vlastně jsou to výkyvy počasí, které jsou extrémní a které vlastně v tom roce my nejsme schopni předpovědět. Já každý rok na jaře a v zimě už jako jsem takový nervózní a sleduju, jaká vlastně bude sezóna, a když tu sezónu přežijem, tak si oddechnu. Ale ten trend je jasný. Ten trend je takový, že vlastně se otepluje, tudíž mizí voda v krajině. My to vidíme na těch biotopech, jak se ty biotopy mění, ať už travní biotopy, tak třeba lesy. A ve své podstatě ten stát není schopen vlastně přijmout jako taktiku, aby se tomu začal bránit.

0: o přežití. Takže dneska už budou vlastně spousta farem bojovat o to, aby vůbec přežili, aby vlastně neskončili, protože vlastně nebudou schopni, co se týče jako dobytkářů a těch travařů, tak nebudou schopni uživit dobytek, který dneska mají a který vlastně na mnoha místech nemůžou ani snížit, včetně nás, protože jsme vázáni vlastně podmínkami dotací a v momentě, kdy my bychom snížili dobytek na jako nižší počty, tak nebudeme mít takzvané zatížení těch travních porostů a tím pádem bychom přišli o některé části dotací, které jsou pro nás velice důležité. A takhle to má vlastně spousta lidí. Tam bohužel to zatížení dobytčíma jednotkama, tím množstvím vlastně zvířat na hektar, tak se zvýšilo někde před 10 roky úplně nesmyslně v takzvaných LFA oblastech, dneska jsou to ANC oblasti, to jsou takzvané hůře obhospodařovatelné oblasti, kde se vlastně většinou ten dobytek chová. Jo? To je většinou se to kreje právě s těma ANC oblastma. A já proti tomu už 10 let vlastně protestuju všech možných politiků, který vlastně se tím zabývají, úředníků, a bohužel to nepadá na úrodnou půdu. Tenhle ten výmysl vzešel z Agrární komory a Zemědělského svazu. A já říkám, není přece normální, aby když nám ubývá pastvy, ubývá nám píce, tak aby my jsme měli vyšší množství dobytka. Tam je potřeba ten dobytek snížit. Teďka sice ministerstvo řeklo, že ZIF bude moci snižovat ty počty dobytka jednotlivým farmářům na jejich žádost za vyšší moc, ale už neřekli, na jak dlouho to bude dobu, platí to pro letošní rok. A tam to není možné dělat jenom na jeden rok, protože ty stáda se budujou dlouhodobě. Tam vlastně vy teďka nemůžete snížit dobytek, ani ho nemáte kam teď rychle dát, a pak vám za sebe chybět v těch dalších letech v rámci těch podmínek. Takže je potřeba tu legislativu výrazně upravit a zjednodušit těm farmářům život. A to stejné u těch polařů. Ty polaři vlastně mají vysoké náklady přes samozřejmě průmyslová hnojiva, která dávají, aby měli nějak jako vyšší výnosy, a vlastně cena nafty, tak to všechno šlo nahoru, cena lidské práce, a když mají výnosy třeba v těch našich oblastech na polovičce, tak samozřejmě tyhle ty farmy, ty všechny sčítají jako už dneska ztráty.
1: No, když mluvíte teďkon, co vlastně vy byste očekával od státu, tak ministr životního prostředí Igor Červený nedávno prohlásil, že posilovat odolnost Česka vůči negativním klimatickým jevům musí být jednou z dlouhodobých priorit státu a že ministerstvo uskutečňuje a bude uskutečňovat řadu adaptačních opatření, jejichž hlavním prvkem musí být zadržení vody. To vás neuklidňuje?
0: No, to mě teda neuklidňuje, protože to jsou plané řeči od těch politiků, kteří stoupí jako na pozici vlastně někde rozhodující na MZ nebo MŽP, tak všichni mluví o tom, že je potřeba zadržovat vodu v krajině, že je potřeba dělat adaptační opatření a naopak a buď je nedělají a nechávají to v tom stavu, v jakém to je, a nebo dokonce proti tomu jdou, že ještě zhorší tu situaci. Jo. Takže možná by se pan ministr Červený měl domluvit s panem ministrem zemědělství o tom, proč teda vlastně, co se týče protierozní vyhlášky, tak proč je teďka tlak na to, aby z 9 tun vlastně limitu v protierozní vyhlášce odnosu ornice vlastně z hektaru, tak se to má zvýšit na 17, nebo ten tlak tady je. V silně erozně ohrožených oblastech, my máme silně erozně ohrožené oblasti, mírně erozně ohrožené oblasti a erozí neohrožené oblasti, tak těch silně erozně ohrožených oblastech je teďka maximální velikost půdního bloku s jednou plodninou 10 hektarů. Obecně to je 30. Oni chtějí to i v těch silně erozně ohrožených oblastech zvýšit taky na 30. Jo. Takže to já nepovažuji za to, že bychom s tou půdou začali jako lépe nakládat. Naopak k tomu přistupujeme mnohem více laxně ještě v takové situaci. A co mi výrazně chybí, a to je velice důležité, tak je vůbec jako sledování organické hmoty v půdě, protože půda vlastně ty její vlastnosti jsou od té horniny, na které ta půda vlastně vzniká, takže tam máte nějaké chemické fyzikální vlastnosti. A pak je tam vlastně půdní biodiverzita, to je množství organické hmoty a na to navazujících mikroorganismů, který vám vlastně dělají vlastně to fungování té půdy a vytváří tam vlastně ty prostupy, vytváří to nakypření té půdy. A my organické hmoty v půdě máme minimum. Mělo by tam být 5%, co je vlastně ideální stav organické hmoty v půdě. A my běžně máme 2%, což je nedostačující. A bohužel je to takhle i ve velké části Evropy. Těch 5% vlastně mají půdy pouze asi na 12% výměry zemědělské půdy v Evropě.
1: Pane Pitku, prosím vás, a jak sucho ovlivňuje erozi?
0: No, ty půdy za sucha degradují. Za prvé, když máte sucho, tak samozřejmě je takzvaná větrná eroze, kdy spousta té ornice odletí vlastně v těch droboučkých částečkách jako vzduchem, jako

0: prach, to jako jedna věc. A když máte velké půdní bloky, ta půda je vyschlá, není na to meziplodina, není to prostě pokrytý zeleným, je to podmítnutý, je to nechaný bez té organické hmoty, která vlastně tu půdu jakoby dělá kompaktní a zároveň nakypřenou, tak vlastně ta půda nefunguje. A pak zároveň, když přijdou přívalové deště, tak na těch velkých půdních blocích bez organické hmoty za prvý ta voda jako se nenasákne, protože nemá kudy, ta porovitost tam není, stýká po povrchu. A zároveň ta síla vody ještě odnáší spoustu ornice vlastně z těch velkých ploch pryč, tak to známe všichni, jak se jako ornice nanáší různě do vesnic, když přijdou velké deště, tak si v záběru vidíte, jak je to různě na silnicích z těch polí. A tohle je jako běžný stav a to, aby byla organika v půdě a byly menší půdní bloky, ta krajina byla více strukturovaná, tak to jsou jediné věci, které nám můžou pomoci se adaptovat na to, co se kolem nás děje. To je jediné, co vlastně můžeme dělat.
1: Takže rozumím tomu správně, že by protierozní vyhláška se měla spíše zpřísňovat, než jak navrhuje ministerstvo.
0: No, já osobně, teda my jsme se o tom bavili v Asociaci soukromého zemědělství vlastně ještě za té minulé vlády a navrhovali jsme, aby ve své podstatě jako nebyly dávány zemědělcům podmínky, co jak mají dělat, ale aby byla čistá odpovědnost toho uživatele konkrétního půdního bloku za to, jestli tam erozi má nebo nemá. A aby ty úřady doopravdy sledovaly jenom to, jestli tam tu erozi má nebo nemá. Pokud tam aby tu erozi mohl oznamovat kdokoliv, procházející turista okolo, obyvatel obce, starosta obce, kdokoliv prostě. A aby to prostě sledoval například Státní zemědělský pozemkový úřad a ZIF třeba. A ve své podstatě tyto úřady by neřešily, jestli používají strepsil, jestli tam mají organickou hmotu, jak mají velký půdní blok, ale by řešili pouze, jestli tam ta eroze je nebo není. V případě, že by tu erozi tam ten uživatel měl, tak by dostal první výstrahu. Po druhý, kdyby tam byla, tak už by dostal jako pokutu. A po třetí, kdyby nereagoval na to, tak ve své podstatě, že tam tu erozi má, neudělal opatření, které by té erozi zabránila, ty opatření si každý ten zemědělec udělá, jak chce, tak ve své podstatě by dostal pokutu, která by pro něj mohla být až likvidační. A ve své podstatě, pokud někde budete pěstovat širokořádkové plodiny, jako třeba kukuřice, a erozi tam mít budete, no tak už víte, že tam tu kukuřici dát nemůžete, že prostě to je velké riziko, abyste tam tu erozi měl, když za to zodpovídáte. A takže tam dáte prostě třeba obilí. Pokud i to obilí tam má problém, no tak už tam musí dát třeba vojtěžku nebo to musíte zatravnit. Prostě bylo by to na tom zemědělci, ale on by nesl plnou zodpovědnost. Bohužel dnes je to tak, že většina těch většinou velkých podniků hospodaří na propachtované půdě. A situace je taková. Zrovna zítra jedu na jeden soud do Benešova, někdy v poledne to tam je, kdy vlastně vlastníci půdy mají pravidelně erodovaný pozemek, chtějí vypovědět smlouvu vlastně tomu uživateli. A probíhá kolem toho dlouhý soud, který je drahý a vlastně oni musí dokazovat. Jo. Je to špatně, mělo by to i postavit úplně vlastně obráceně a ten uživatel by měl nést veškerou odpovědnost vlastně za to, jestli to eroze tam má nebo nemá.
1: Tak teď mluvíme především o systémových krocích, ale pak, co se týče prostě úrodnosti půdy a nějaké záchrany její, když odhlédneme o těch vládních kroků, co může každý jednotlivý zemědělec udělat pro to, aby byla jeho půda úrodnější? Jaké okamžité kroky nebo opatření může přijmout?
0: No, musí zmenšit půdní bloky, zbavit se eroze, jak větrné, tak vodní, musí tam dostat organickou hmotu do půdy, aby ta půda lépe přijímala vodu a musí hospodařit jako šetrnějším způsobem. Jo. Takže pokud chcete mít organickou hmotu v půdě, tak buď tam musíte dostat chlévskou mrvu, dostat dostatek na ten hektar, to je nějakých 25 tun na hektar, nebo kompost 15 tun na hektar, kompost tam asi těžko někdo bude dávat, to by bylo drahý, a nebo tam třeba vysévat mezi plodiny a ty potom zapravovat do půdy, protože vlastně ty zelené plodiny za prvý chrání tu půdu v tom nějakém rozhodném období, kdy vlastně zabraňují té erozi a zároveň dostávají organiku do půdy, když potom jsou vlastně do té půdy zapraveny. Jo. Tak ať už to je svazenka, hořtice, jetele, jo, a samozřejmě střídání plodin, aby se prostě dobře nepěstoval jenom pšenice, ječmen, kukuřice a řepka. No. Takže
1: no a dělají to za vás zemědělci z vaší zkušenosti?
0: No tak někteří to dělají, protože já tvrdím, že největším problémem českého zemědělství je jeho struktura. My bohužel máme 61% zemědělské půdy, vlastně obhospodařují velké podniky, které právě hospodaří tím s velkoplošným způsobem, který vlastně pomáhá vlastně posilovat tyto negativní jevy a neadaptuje se vlastně na tu změnu. A Pak jsou tady samozřejmě jako třeba rodinné farmy, neříkám, že všichni hospodaří dobře, ale spousta z nich se snaží, protože je to většinou jejich majetek, většinou hospodaří na své půdě a ty se snaží mít menší půdní bloky, mají širší osevní postup, takže vícero plodin, používají mezi plodiny, mají většinou souběh rostlinné organické, teda rostlinné živočišné výroby a ve své poslední do té půdy teda dodávají chlévskou mrvu, hnůj a tím pádem vlastně a mají tam spoustu různých jako krajinotvorných prvků, které vlastně pomáhají zachycovat vodu a nějakým způsobem se snaží bránit tomu vysychání, když to je jako těžký. A tak samozřejmě ty příklady tady jsou. My jsme v roce 2018 založili program Pestrá krajina, který právě ukazuje zemědělce a sedláky, kteří hospodaří ne v konfliktu s životním prostředím, a ne tak, aby vlastně jenom se snažili vydělat v tom konkrétním roce co nejvíc peněz, ale dělají to s nějakým ohledem na tu udržitelnost toho hospodaření, protože to chtějí předat dalším generacím. A tím pádem oni nejsou v konfliktu s životním prostředím, ale jsou v symbioze. A my ve své podstatě jsme s Českou zemědělskou univerzitou vytvořili kritéria, která když ten sedlák, který se do toho programu přihlásí, splní, tak dostane certifikát Pestrá krajina, což znamená, že on spolu vytváří a stará se o tu pestře strukturovanou krajinu a má vlastně živou půdu, o kterou pečuje, tak právě, aby to mělo všechny ty vlastnosti, kdy zadrží vodu a je tam teda potom z toho i nějaký větší výpar, tím zlepšuje i mikroklima a zároveň má lepší výsledky, co se týče produkce.
1: Hostem Interview Plus je soukromý zemědělec Daniel Pitek.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Jak se všechny ty jevy, které jste popisoval, nejenom týkající se půdy, ale třeba i chovu dobytka, můžou tedy teď promítnout v samotné ceně produkce?
0: No je to úplně jednoduché. No. Teďka cena dobytka klesá, protože je přetlak toho, že vlastně všichni se snaží vlastně teďka něco prodat, protože to neuživí a budou to teďka na podzim, protože ten tlak na ten prodej bude velký, protože těm lidem nic jeho nezbyde, ale samozřejmě to bude potom znamenat to, že ten zbytek toho dobytka, který zůstane, tak pak ta cena jako bude vyšší při toho dobytka nebo těch hospodářských zvířat, to neříkám takhle pejorativně trošku, tak bude míň a tím pádem ta cena půjde nahoru. Co se týče obilí, tak obilí cena a vlastně těch komodit vlastně z těch orných půd, tak tam to samozřejmě určuje světová burza, pokud jako ve světě bude dostatek, tak samozřejmě u nás tak se to neprojeví na té ceně obilovin a tím pádem vlastně akorát zapláčou ty zemědělci, protože ty budou mít tu cenu jako výrazně nízkou a naopak ty náklady vysoký a ty výnosy budou menší u těch lidí, kteří mají třeba doopravdy polovičku z výnosů sklizených, co se týče na tunu a cena zůstává stejná přibližně, tak pro ty to je jako úplně katastrofa. Ale celkově si můžeme říct, že ten svět spěje do toho, protože samozřejmě ten problém to není jenom České republiky a tady nějakého malého kousku jako našeho okolí, ale ten problém je vlastně celosvětový, co se týče klimatické změny, takže já bych i předpokládal, že naši čelní představitelé nebudou tvrdit, že oficiálně ukončili klimatickou změnu a že jako není sucho, přebyli na balkoně a pršelo, to třeba je příklad pana Macinky, kde je ministr zahraničí.
1: Ale pan ministr Červený přiznává klimatickou změnu, už jsem citovala z jeho slov.
0: No jasně, vlastně. No, ale tváří se k tomu tak jako všelijak nechtějí jako ta opatření k tomu dělat a samozřejmě já klimatickou změnu považuji za dnešní jako největší výzvu pro lidstvo a je to jako ohromný nebezpečí pro nás. A je jako jasný dneska, že to způsobuje člověk. A pokud s tím jako neuděláme něco, tak my se sice můžeme adaptovat, do nějaké míry se tomu přizpůsobíme, ale celkově to je samozřejmě těch velkých hráčích. A pokud ti velcí hráči nic neudělají, tak to může dospět do situace, která bude velice špatná. Když se podíváte na klimatologie, to je třeba Radim Tolaš nebo já jim Miroslav Trnka, tak těch predikce, které byly třeba před 10 rokama, tak nebyly tak drsný jako to, co teďka vlastně my zažíváme. A klimatická změna, její projevy jsou mnohem, mnohem tvrdší a mnohem rychlejší, než jsme očekávali. A dneska, když se podíváte kolem sebe, tak vlastně nám třeba netečou potoky, které vždycky tekly. Ubývá voda z nádrží, tam jsou třeba ty vodní nádrže půl metru, metr pod hladinou, co jako měli. přestají jít z řeky, to neuměli jsme si představit, že třeba kvůli málo vody v Dunaji se vlastně bude muset odpojit jaderná elektrárna v Maďarsku a další elektrárny. To, že na Rýně, který je vlastně nejvíc zavodněná řeka na tom spodním toku, ano, tak se bude omezovat lodní doprava, tak potom vlastně některé výroky politiků vlastně ke klimatické změně jsou vlastně směšné a zároveň jsou mrazivé, protože je vidět, že tam máme lidi, kteří to úplně nevnímají a ty lidi určují potom to, co se vlastně bydí s našimi životy. Jo.
1: No, když jsem v úvodu zmiňovala tu studii z Centra Evropské komise, která se nebo upozorňuje na to, že do roku 2040 může v některých i oblastech Česka hrozit ta dezertifikace. Tak z toho, co říkáte, tak to vypadá, že možná ten rok 2040 je až naivně vzdálený, že už se to děje teď. Rozumím tomu správně?
0: No jasně, to už se děje teď. To jako ty doby, kdy vlastně klimatická změna byla vlastně nějak, to byly nějaké vědecké prognózy do budoucna, byly to nějaké akademické debaty o to, co se bude dít, tak dneska to je v čase přítomné. Dneska to je současná realita, která se děje. Současná realita je ta, že třeba u nás ve vesnici už dva baráky nemají vůbec vodu ve studni a ostatní baráky mají 25 až 30% vody ve studni, co normálně dřív mívali. To, že, jak jsem říkal, netečou potoky a že se mění úplně kolem nás vlastně to životní prostředí, ta příroda, to je vidět prostě jako okem i lajka. Když se podíváte třeba na lesy, tak my jsme si říkali, dobře, máme tady smrkové a borové monokultury, ty změníme na listnaté porosty smíšené a tím vlastně vyřešíme klimatickou změnu, do určité míry ty lesy adaptujeme. Ale zase vidíme, že i ty listnaté porosty mají ohromné problémy se suchem. Dneska není možné třeba z jara sázet stromky ani v sadech, ani vlastně v lese už se vlastně dělá převážně jako podzimní výsadba. Před ta jarní, když vysadíte na jaře stromky, tak máte 90% nezdara, neujme se vám to. A vlastně i ty stromy dneska díky tomu, že nemají vodu, tak třeba jsou ohromné škody v lesích, protože přestávají být přírůsty, takže nemají přírůsty dřeva. A ve své podstatě budeme tady mít třeba lesní porosty, které už nebudou takové, jaké známe, kdy prostě zásoba dřeva průměrná v České republice je 400 vlastně kubíků na hektár. Máme porosty, které mají třeba 800, 900 na Šumavě nebo v Krkonoších. Ty zásoby dřeva se výrazně sníží a ta kvalita taky. A určitě nebudeme pěstovat hromadu dřevin, které vlastně tady normálně dřív rostly a ta skladba se bude velice jako měnit a ty lesy budou takové spíše jako křoviny a budeme rádi za to, že takhle budeme mít. Jo. Jako v tom Středohoří je to teďka úplně vidět. My jsme doopravdy oblast, která je suší, která je ve srážkem stínu Krušných hor a tam doopravdy u nás, jak na té zemědělské půdě máme teďka velké zásahy, jak na travních porostech, tak na orné půdě, tak i v těch lesních porostech vidím, že klimatická změna na nás působí v současnosti už velice závažným způsobem. A není to jeden výkyv jako roční, ale už se to, co si říkáme, že je extrémní nějaký projev počasí, tak se začíná stávat standardem, protože se to opakuje. Už se to opakuje ve velice blízkých intervalech.
1: Hostem Interview Plus byl dnes sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Děkujeme za to.
0: Děkuji vám, pěkný den a ať máme dostatek vody. Díky, nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko přibývá případů zneužití identity k výrobě pornografie.
4: Zneužití identity šetřila policie už v 28 případech.
3: Stát ve čtvrtek otestuje zátěž e-dokladů, žádá o pomoc uživatele aplikace.
5: V tu jednu hodinu ji skutečně na mobilu pouze již jenom otevře.
3: Fotbalisté Sparty můžou dnes v Lyonu postoupit ze třetího předkola Ligy mistrů. Kolonu čekejte na dálnici D1 u Hvězdonic směrem do Prahy a počasí bude skoro jasno s teplotami většinou do 30 stupňů. Je úterý 11. srpna a posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Policisté v Česku v první polovině letošního roku začali vyšetřovat 28 případů zneužití identity k výrobě pornografie. Pachatelé většinou využili umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářeli snímky se sexuálním obsahem. Hrozí jim až 2 roky vězení. Nejvíce případů bylo ve Středočeském a Pardubickém kraji.
6: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
7: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
6: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Radiožurnál.
3: Inflace v Česku mírně roste. V červenci ceny stouply průměrně o 1,7% v meziročním srovnání. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Vysoké školy potřebují víc peněz. Hlásí se na ně čím dál více uchazečů kvůli dorůstání silných populačních ročníků. Podle České konference rektorů ale hrozí, že to stát nezohlední a příspěvek vysokým školám naopak sníží. Příští rok by tak mohlo u přijímacích zkoušek uspět méně studentů než letos.
8: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
9: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
10: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
9: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Stát chystá velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními volbami a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby si aplikaci zkusili otevřít ve čtvrtek v 13:00.
11: Stačí provést otevření té aplikace.
12: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
11: Ano, je to tak.
12: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
11: Přesně tak, tohle tu relativně triviální aktivitu.
12: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
13: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
12: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než 1 milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Syrské úřady v nepřítomnosti odsoudily svrženého prezidenta Bašára Asada k smrti. Podle rozsudku spáchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident je v Rusku. Do Moskvy uprchl poté, co jeho režim před 2 lety svrhli poslanci. Povstalci v čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech se žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
14: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Maďarští poslanci budou odpoledne volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
15: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník Andráš Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Na zítřejší úplné zatmění slunce se vědci z Česka připravují taky na Islandu a ve Španělsku. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku.
16: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
17: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
18: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
17: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Radiožurnál.
19: Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Dnešní odveta na stadionu Olympiku začne v 21 hodin. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Na mistrovství Evropy v atletice jsou na programu rozběhy a kvalifikace. V Birminghamu je reportér Jakub Marek.
20: Výškař Jan Štefla vstoupil před okamžikem do kvalifikace úspěšně na 215 cm. Bohužel další svěřenec Jaroslava Báby, Marek Bahník, už skončil s 3 nezdary na 2 metrech a 10 cm. Ve hře o finále je ale stále ještě třetí z Čechů Matyáš Čudlí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
19: Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne kolem 6:45 večer. Znakaři Čejka a Knedla se představí v semifinále 200.
21: Nehoda na D7 u Tuchoměřic a kolona na D1 u Hvězdonic. Na D7 z Chomutova do Prahy stále opatrně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5 kilometru se srazily 2 dodávky. Blokují nejprve pravý, následně levý pruh, náhle se brzdí a kličkuje, místo stále není označené. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 44. kilometru hlásíte kolonu. Téměř se rozjela po dřívější uzavírce dálnice. Auta se teď přesouvají před omezení na most Šmejkalka. Znovu se tak brzdí na 28,5 kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Z dálnice nesjíždějte, silnice 113 je před chodce rady ucpaná. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice se na 4. kilometru zastavuje pravý pruh plný kamionů a nesouvislá kolona pokračuje dál po spojkách až do Kbelské ulice. Tam je omezení pro kamiony, je to podle našich zpravodajů na několik hodin. A na silnici 24 z Třeboně do Suchdola nad Lužnicí jsou u Majdalény silničáři. Jezdí se Kyvadlově, zpoždění 10 až 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dál bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách naměříme většinou kolem 20. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
22: Jak se mění aplikace e-doklady, aby na rozdíl od loňska obstála při podzimních volbách? Jaký dopad mají letošní vedra na výkon evropských ekonomik? A proč moskevský soud zakázal opoziční straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách? O tom všem budeme mluvit. Stát chystá veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Jde o digitální alternativu občanského průkazu, kterou se lidé mohou prokazovat například na úřadech, u soudů nebo ve volebních místnostech. A právě tam se ukázal problém. V první den voleb do poslanecké sněmovny v roce 2025 měla aplikace výrazné výpadky kvůli vysoké zátěži. Stát jí chce proto před komunálními volbami v září otestovat, a to 13. srpna ve 13 hodin. Vyzývá proto, aby se do aplikace v tento čas přihlásilo co nejvíc uživatelů. Podrobnosti ještě dodáme s Lukášem Klučkou, prvním náměstkem ministra vnitra a vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Dobrý den.
0: Krásný dobrý den.
22: Tak kolik přihlášení toho 13. srpna ve 13 hodin potřebujete, abyste měli jistotu, že e-doklady budou při komunálních volbách fungovat bez problémů?
0: Nám by velmi pomohlo, kdyby se do aplikace v ten jeden okamžik přihlásilo alespoň 40 tisíc spoluobčanů a vytvořili by tak značnou zátěž na tu aplikaci.
22: Říkáte, že vám stačí 40 tisíc, ale při minulých volbách ten systém zaznamenal zátěž i 49 tisíc požadavků za jedinou minutu, kterou nezvládl. Tak stačí vám těch 40 tisíc?
0: Určitě stačí. Je to nějaký reálný cíl, který máme. Samozřejmě čím víc těch přihlášení v ten čtvrtek ve 13 hodin budeme mít, tím lépe. Ale už u těch 40 tisíc dokážeme schování toho systému odhadnout, zdali máme šanci ty letošní podzimní volby zvládnout.
22: No a jakou kapacitu bude mít ta aplikace při těch letošních volbách, když při minulých nezvládle 49 tisíc požadavků za minutu, tak kolik by to mělo být teď, aby to fungovalo?
0: Tou naší ambicí je, aby aplikace zvládla ty 10 tisíce přihlášení v jeden okamžik, takže pohybujeme se kolem těch 50-60 tisíc přihlášení v jednu danou chvíli.
22: Já předpokládám, že jste počítali i s tím, že si tu aplikaci od loňska stáhli další lidé, nevím, o kolik se zvětšil počet uživatelů té aplikace.
0: Mm-hmm. Průběžně se ten počet uživatelů zvyšuje asi o 5 000 uživatelů týdně, takže v tuto chvíli jsme na nějakých, respektive překročili jsme 1 000 000 uživatelů, a tím pádem je ten počet oproti loňským volbám výrazně vyšší. Vstupuje do toho ale ten fakt, že oproti parlamentním volbám ty komunální volby mají nižší volební účast, takže náš odhad je, že těch uživatelů bude přibližně stejné množství ve výsledku jako v těch volbách na loňský podzim.
22: No to, že se v jednu chvíli přihlašovalo příliš mnoho uživatelů, nebyl jediný problém. Další problém bylo to, že lidé si tu aplikaci aktualizovali až na poslední chvíli. To už jsou prostě lidé, tak to dělají. Tak pokud se to stane znova, zvládne to tentokrát ten systém?
0: Mm-hmm. Tomu rozumím a přesně jak říkáte, je to nějaká lidská vlastnost a nemůžeme ji lidem vyčítat. Proto my jsme jednak upravili ten systém, aby i ty pozdější aktualizace byly v pořádku, ale současně jsme do aplikace zahrnuli notifikace, to znamená, že budeme s předstihem lidem posílat doporučení, aby tu aplikaci, respektive aktualizaci aplikace provedli dopředu.
22: Jak se dá upravit ten systém tak, aby právě i ta pozdní aktualizace většího počtu lidí nezpůsobovala problémy?
0: Je to o celé té infrastruktuře, o celém tom ekosystému. Není to jeden jediný zásah, který by vyřešil všechny problémy, ale my, jak jsme prováděli průběžně dva testy a teď během června a července v rámci státní správy, tak jsme odhalili několik dílčích problémů, mimo jiné ve frontování těch požadavků, které jsme se pokusili odstranit.
22: Jak ty dva testy e-dokladů, které jste zatím dělali, dopadly? Kde se ukázala největší slabina toho systému?
0: Mm-hmm. Ukázaly se tam dvě velké slabiny. Jedno bylo právě to frontování.
22: Můžete vysvětlit pro laiky, co to znamená to frontování?
0: Mm-hmm. Je to řazení těch jednotlivých požadavků, to znamená těch jednotlivých dotazů jednotlivých lidí, kteří do té aplikace vstupují, tak v podstatě tak jako v obchodě se ty požadavky řadí do fronty předtím, než budou vyřízeny.
22: A to znamená, že v případě v ten volební den budou mít ty požadavky lidí, kteří jdou k volbám na identifikaci toho dokladu přednost před jinými?
0: Není to o té prioritizaci, ale o tom vnitřním uspůsobení té aplikace, jakým způsobem se zachází s těmi jednotlivými dotazy. Ta aplikace měla jeden velký problém, a to ten, že vůbec neoptimalizovala počet těch jednotlivých dotazů. To znamená, na jednu věc se ptala například těch registrů, které ten stát má, ze kterých získává ta data opakovaně, duplicitně, a toto my jsme těmi našimi opatřeními eliminovali.
22: Pro vysvětlení, no ono, aby to celé fungovalo, tak nejde jen o fungování té aplikace e-doklady, ona musí fungovat digitální identita, přihlášení přes ten národní bod pro identifikaci, aktualizace dokladu, základní registry pro ověření a ještě další služby. Tak vy jste jednotlivě tyhle služby na nějakou větší zátěž už testovali?
0: Přesně tak, my jsme jednak ty jednotlivé služby zrobustnili, současně jsme je individuálně otestovali, ale ta komplexnost a ten důvod, proč my děláme tento veřejný test, spočívá právě v tom, že je potřeba ten ekosystém otestovat jako celek. A to nezvládneme jiným způsobem i s ohledem na aktuálně platnou legislativu, než právě tím, že zapojíme do toho testování v tomto rozsahu tu veřejnost.
22: Pojďme tedy ještě jednou zopakovat, co mají lidé, kteří mají aplikaci e-doklady 13. srpna ve 13 hodin udělat?
0: Je to velmi jednoduché, stačí, když si v těch 13 hodin pouze otevřou tu aplikaci a načtou si ten svůj osobní doklad. To je vše, opravdu se to zabere pár vteřin.
22: Může se jim třeba stát, že se nedokážou přihlásit, měli by s tím počítat?
0: Může se stát, samozřejmě, a to je to, co nám má říct tento test, že ta aplikace selže a nebude dostupná, ale my pevně věříme, že ty úpravy pomohly. Ale to je právě to, proč ten test děláme. To znamená, aby nám dostatečně dopředu ukázal, zdali aplikace je připravená na takovou zátěž, se kterou při těch volbách se setkáme.
22: A pokud by se jim to stalo a nemohli se přihlásit, mají to zkoušet znova zatěžovat znovu ten systém dalšími pokusy o přihlášení?
0: Můžou to jedenkrát, dvakrát zkusit. My samozřejmě i tady z těch opakovaných pokusů budeme získávat pro nás důležitá data, ale asi nemá smysl to potom zkoušet 10krát, 20krát, kdyby se to nepovedlo.
22: První náměstek ministra vnitra, vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
22: Letošní vlny extrémních teplot a sucha se v Evropě promítnou i do výkonu ekonomik jednotlivých zemí. Například Institut pro světovou ekonomiku v německém Kielu odhaduje, že jen nižší hladina klíčového vodního toku Rýna by mohla snížit letošní německý hrubý národní produkt ve třetím čtvrtletí o 1 až 2 desetiny %. Obsáhlou prognózu pro třetí kvartál i další období v eurozóně taky právě dnes zveřejnil seniorní ekonom londýnské analytické společnosti Oxford Economics Tomáš Dvořák. A ten je teď ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
22: Tak vy říkáte, že na růst států eurozóny bude mít letní vlna veder jen mírný dopad. Tak z jakých předpokladů vycházíte?
1: My se nějakým způsobem snažíme spočítat ty ekonomické náklady, tedy řekněme ušlou nebo zničenou produkci a s tím spojen nárůst cen, které způsobuje extrémní počasí. Takže horko, sucho plus samozřejmě dopady velkých požárů v jižní Evropě, a většina těch výpočtů je založená na historických datech, tedy na tom, jak podobné jevy v minulosti zasáhly ekonomiku, a samozřejmě s tím, jak klimatická změna postupuje a posouváme se k novým teplotním rekordům, tak je možné, že ta historická přímá úměra z minulosti postupně sílí. A taky v tom našem případě jde vlastně o dosavadní účet, čili my předpokládáme, že další vlna veder už nepřijde tento rok a naopak se konečně dočkáme nějakých srážek, tak to v předpovědích zatím vypadá a doufejme, že to tak bude.
22: Když říkáte mírný dopad, tak co to znamená, jak si to představit?
1: Je to vlastně podobné tomu výpočtu Institutu pro světovou ekonomiku z Kielu, že my předpokládáme, že ekonomika eurozóny bude zasažena v rozsahu kolem 30 až 50 miliard eur v třetím kvartálu, což odpovídá přesně 0,1–0,2% HDP, což není na první pohled tak hrozné. Ten dopad je koncentrovaný v určitých odvětvích a v určitých zemích. Na druhou stranu, v momentě, kdy eurozóna vlastně teď v průměru roste kolem 3 desetin bodů každý kvartál, tak vlastně každá takováhle změna, každý takovýhle dopad je svým způsobem problém.
22: Vy jste i naznačil, že pro některé ze zemí eurozóny a některé sektory bude to letošní období extrémních teplot významným brzdícím faktorem. Tak kterých z nich by se ty mimořádné podmínky mohly hlavně dotknout?
1: Je to především zemědělství, pak stavebnictví, turismus a do jisté míry průmysl, co se sektoru týče. U zemědělství je ten dopad jednoznačně největší. Tady už je jasné, že letošní úroda bude velmi slabá po relativně slušném loňském roce a ten nárůst cen z titulu slabé úrody bude markantní, zejména u čerstvých potravin, to znamená ovoce, zeleniny, také u obilnin a mléka, mléčných výrobků, které právě sucho nebo vysoká teplota zasahuje velmi silně. U stavebnictví jde zejména o snížení produktivity, jednak důsledku vedra, taky fakt, že určité stavební práce za vysokých teplot nelze provádět. A u turismu jde spíše o jakýsi transfer, to znamená změny destinací do míst, kde jsou vedra o něco snesitelnější. Určitou roli budou hrát právě i požáry ve Francii, Španělsku a Řecku. A nakonec se zmínil průmysl, ten je zasažen o trochu méně, hlavně protože přes léto v řadě firm probíhá celozávodní dovolená, ale zasažen jednak energetický sektor a to hlavně kvůli odstávkám elektráren, kvůli nízkým hladinám řek a vyšší teplotě vody k chlazení. A jak už jste zmínil nízké hladiny řek, tady se bavíme hlavně o Rýnu a Dunaji, rovněž zasáhnou logistiku a přepravu materiálu pro průmyslové závody, takže ten dopad vlastně je poměrně široký, jak slyšíte, spousta sektorů tím ovlivněná bude.
22: No, zmínil jste také zásah do zemědělství, nebo především do zemědělství, který by se měl promítnout i do cen potravin. Dá se vyčíslit, jak by se to letošní horko mohlo promítnout právě v cenách potravin, třeba na podzim, v zimě?
1: Do jisté míry ano, i když ten konečný účet, na něj si budeme muset ještě chvíli počkat. A správně říkáte, že na ten dopad, vlastně, který pocítíme v peněženkách, si chvilku budeme muset počkat. Čistě jenom proto, jak vlastně produkce potravin funguje. U čerstvých potravin jako ovoce a zelenina to bude v řádu 2 až 3 měsíců. U zpracovaných potravin to bude trvat něco déle právě kvůli sklizním a zpracování, nicméně ke konci roku bude ten dopad kulminovat už tam. My obecně počítáme se zvýšením cen potravin o více než 1% oproti normálu. U čerstvých to bude přes 2% a u konkrétních položek může jít i 10% a více. A já zase vím, že to nezní jako moc velký dopad, ale pokud počítáme nezměněnou poptávku domácností vůči loňskému roku, tak by české domácnosti v souhrnu zaplatilo 6 miliard korun víc za potraviny.
22: Jak citelně se může právě to horko a extrémní teploty odrazit na výkonech ekonomik střední a východní Evropy, abychom byli konkrétnější?
1: Já vlastně to, co jsem řekl o Evropě jako celku, tak víceméně platí stejně pro střední východní Evropu, snad s výjimkou požáru, tak můžeme zaklepat do stolu, že tomu jsme byli oproti jižní Evropě relativně ušetřeni. A u Česka konkrétně, co se energetiky týče, tak máme trochu kliku, protože naše jaderné bloky mají chladící věže a tudíž nepotřebují chlazení pomocí vody z řek, což neplatí třeba v Maďarsku, kde ta odstávka jaderné elektrárny, která tvoří zhruba 50% generační kapacity, byla poměrně závažná. Nicméně naše nebo střední a východní Evropa zemědělství bude zasaženo poměrně silně. Už vlastně dneska mluví Český statistický úřad o úrodách kolem 10% slabších než loni. A důležitá je tady vlastně obchodní provázanost s zbytkem Evropy, třeba právě slabší výkon německého průmyslu. Skrze právě nízké hladiny vody v Rýnu se projeví u nás, jelikož spousta našich firm jsou zapojené do německých dodavatelsko-odběratelských řetězců.
22: Zmíním ještě jednu analýzu. Podle pojišťovací společnosti Allianz by kombinace té nižší produktivity práce a zvýšené náklady na energie mohla mezi lety 2026 až 30 vést ke kumulativním ztrátám v HDP až o 7%. V Německu by to bylo třeba 113 miliard eur, ve Francii až 208 miliard eur. Je tohle podle vás reálný nebo možná příliš pesimistický odhad?
1: To je poměrně pesimistický, ale ne nereálný odhad. Tady bych měl asi zmínit, že ta analýza společnosti Allianz k výpočtům používá náš makroekonomický model a ten výpočet předpokládá jednak rostoucí intenzitu veder, což je pravděpodobné, ale tady asi třeba dodat, že letošní rok je pravděpodobně o něco umocněn klimatickým jevem El Niño, respektive jižní oscilace. A ten odhad společnosti Allianz lze brát jako takovou spodní hranici nebo negativní scénář. Konec konců Allianz je pojišťovna, která mnohé z těchto nákladů bude muset hradit. A ten scénář vlastně nepředpokládá žádnou adaptaci, ale já si myslím, že může sloužit jako velmi důvěryhodné varování.
22: Říká Tomáš Dvořák, ekonom londýnské analytické společnosti Oxford Economics. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
22: Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, včera ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb. Stalo se tak na žádost ultrapravicové strany Rodina. Ta tvrdí, že uskupení dostalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů. K tomuto ale podle šéfa strany Jabloko Rybakova neexistují žádné důkazy. Strana se proti verdiktu odvolá. Před moskemským soudem se včera sešly desítky převážně mladých lidí v mimořádném projevu protestu. Hamba, hamba, skandovali, když nebyli vpuštěni do soudní síně. Ve vysílání je teď Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
22: Tak strana Rodina popisovala protiválečný postoj Jabloka jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska a soud jí dal za pravdu. Znamená to tedy, že pokud jste v Rusku proti válce, tak v podstatě porušujete okamžitě zákon?
4: V podstatě ano, protože samozřejmě ruská legislativa zná takové obraty, jako je kritika ruské války, kritika ruských ozbrojených sil, a za to právě může skončit až jako jednotlivec až na 10 let ve vězení. To znamená, tahle ta otázka určitě na pořadu dne je, ale častěji, a v tomto případě to bylo také vlastně využito, jsou to daleko menší administrativní delikty, které vlastně jsou v tomto smyslu vlastně zneužívány ze strany ruských soudů k tomu, aby se zbavoval takto nepohodlných kritiků, ať už jsou to celé politické uskupení, jako je právě politická strana Jabloko, připomenu pro naše posluchače fungující v Rusku od 90. let, anebo potom jednotliví kandidáti, ať už je to do úřadu ruského prezidenta, nebo potom samozřejmě do celé řady dalších funkcí, veřejných funkcí v Ruské federaci. Takže v tomto smyslu ano, ta kritika ruské války a obecně ta logika vystupování za mír a ukončení toho konfliktu s Ukrajinou tam na straně politického uskupení Jabloko byla, nicméně oni byli vyloučeni za daleko něco primitivnějšího a právě zneužívání té administrativních, řekněme, deliktů nebo vyfabrikovaných otázek bylo i v tomto případě využito.
22: Jak vůbec dokáže Jabloko v Rusku dál působit za téhle situace? Proč jí vlastně stát rovnou nezakáže? Ani to by asi nebyl v Rusku problém.
4: Ano, i tohle to bylo předmětem velmi zajímavých diskuzí právě o osudu vlastně tého politického uskupení. Oni dlouhodobu fungovali nějakým způsobem jako taková, řekněme, relativně marginální politická strana, teď řekl bych v poslední době docela vyšly znovu na světlo světa a dostali se do popředí právě skrze tu svoji protiválečnou rétoriku, bych řekl, a samozřejmě i skrze některé čelní představitele toho politického uskupení. A to znamená, oni trošku udělali takový, řekněme, v očích některých politický comeback. Na druhou stranu, oni samozřejmě byli nějakým způsobem vlastně akceptováni a častokrát právě na ně ukazováno prstem jako ti marginální liberální demokraté v Rusku. Tak to bylo nějakým způsobem zneužíváno ze strany režimu a oni na základě právě této, řekněme, častokrát samozřejmě vyfabrikované, o těch výsledcích si můžeme myslet, co chceme, ale byli takto využíváni ze strany vlastně té kremelské administrativy. Tohle to se teďka mění a je to vlastně zajímavé sledovat touto optikou, proč vlastně se k tomu ten režim uchýlil. Z mého pohledu je to nervozita, která je panuje na straně kremelského vedení. Oni samozřejmě jsou si velmi dobře vědomi toho, jak ta válka v Rusku začíná být nepopulární a jakýkoliv hlas, který nějakým způsobem centrálně, strukturálně podporuje tyto momenty, to znamená zastavení vlastně toho obrovského válečného konfliktu, který Ruská federace a v jejím čele tedy Vladimír Putin rozpoutal, tak je velmi citlivou tematikou pro dnešní Kreml právě v kontextu té rozjítřené atmosféry uvnitř Ruské federace i typické samozřejmě těmi stále efektivnějšími údery Ukrajiny do vnitřruského území.
22: Říká Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za vaši účast, naslyšenou.
4: Moc vám děkuji, nashledanou.
22: A to byla dnešní polední publicistika. Na řadě jsou aktuální zprávy s dalšími otázkami a odpověďmi. Tu budeme v 18 hodin 10 minut v hlavních zprávách, rozhovorech, komentářích. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
5: Je půl jedné.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi udělil soud v Sýrii trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl, uprchl do Moskvy poté, co jeho režim před 2 lety svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Inflace za červenec stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2 procentního bodu vyšší než v červnu, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi 1/5 světové produkce ropy. Městský soud v Praze dnes projednává spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ. Podle nepravomocného verdiktu mu má stát zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání kvůli údajnému tunelování firmy. Ministerstvo spravedlnosti se ale proti rozhodnutí odvolalo. Sita přitom po státu požaduje celkem 200 milionů korun. Letošní úroda řepky je na některých polích mimořádně nízká. Výnosy pod 1,5 tuny z hektaru podle zemědělců často nepokryjí náklady na pěstování. Čeští zemědělci proto pěstují stále více slunečnice, která lépe než řepka odolává suchu a teplu. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech, letos už na 33 tisících. A v maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Na festivalu vystoupí například britský zpěvák Louis Capaldi nebo americká skupina 21 Pilots. Sziget končí v noci ze sobotu na neděli. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 po pojíždí kolona kamionu od Průhonic brzdí na 5. kilometru a několik hodin se sunou dál i s Pořilovskou, Jižní i Štěrboholskou spojkou, oběma spojkami až na východní část okruhu k Černému mostu, následně i Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Před ohradou čekejte kolony ze všech stran, v křižovatce je nové omezení, po pojíždí se tam komplikovaně, zdržení do 10 minut a Vilznově se po pojíždí před omezením na Hlávkově mostě. Dobře dojďte. Bude jasno, zpočátku místy až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, mírný vítr ze severních směrů. To byly zprávy Plusu s Marií Jakšičovou, teď pořad Názory a argumenty.
7: Co říkají průzkumy voličských preferencí? Velké strany se mění. Zajímavosti ze senátních kandidátek. Američané na Kubě nebo ohlédnutí za životem a dílem Vladimíra Párala. To jsou témata Názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
7: Do sněmovních voleb ještě zbývá hodně času, ale také už nějaký čas uplynul od těch posledních a voliči hodnotí výkon vlády i opozice. Co říkají průzkumy? Podle agentury Median by v červenci zvítězil hnutí ANO se ziskem 34%, podobně jako v předchozích průzkumech. Posílil ale opoziční STAN, který se z 15% vzdálil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Pod 10% se pohybují Piráti i SPD. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, co tedy z toho výzkumu vlastně vyplývá?
8: Tak vyplývá z něj samozřejmě hodně věcí, jak to u průzkumu bývá. To, co zaujme, je, že ANO má opravdu setrvalou podporu voličů, která se časem téměř nemění a vlastně nyní by ho volilo stejně velké procento, tak to je potřeba zdůraznit občanů jako ve volbách. Což u jiných stran tak úplně neplatí. Ty jsi hovořil o tom, že opoziční hnutí STAN stouplo a to je také jediné vlastně hnutí nebo jediná politická síla, která oproti volbám si připsala nějaké preference navíc. K volbám by totiž šlo o přibližně 10% voličů méně, což je stejné, jako bylo při minulém průzkumu, ale ukazuje to, že přece jenom další voliči nejsou spokojeni s politickou situací jako takovou. Poměrně dost se toto týká právě pravicové opozice. Koalice Spolu, bývalá koalice Spolu, získala ve volbách 23% hlasů. Nyní ovšem ta situace je úplně jiná a to především pro ODS, která byla lídrem této koalice a hlavní stranou minulé vlády. Nyní by ODS podle tohoto průzkumu získala pouze 12% hlasů, přitom další dvě strany, TOP 09 a KDU ČSL, mají něco přes 3%, 3,5%. To znamená, dohromady by koalice Spolu dnes získala 18,5% hlasů přibližně, což je samozřejmě výrazně méně, než bylo ještě při volbách. A pokud tedy ODS doufala, že když se v uvozovkách zbaví svých partnerů v rámci koalice, že tím získá, tak tady se ukazuje, že tím nezískala. Rozhodně naopak ještě jí ubralo hnutí Naše Česko, bývalého právě hejtmana za ODS jihočeského Kuby, které nyní má v preferencích přibližně 3,5% hlasů. Další voliči ovšem ODS odešli ke STANu právě, kde možná tam je vidět ten nárůst. Takže je asi přece jenom nyní na mostcích v ODS, aby se zamysleli, zda ten jejich krok byl správný. Na druhou stranu přece jen opozice celkově voliče nyní nedokáže přesvědčit a zároveň nemá příliš výrazné osobnosti. Jak ukazují další průzkumy, jeden z nich byl zveřejněn včera, další byl už na konci minulého týdne a byl poměrně široce medializován. Oba jsou to průzkumy, které si zadaly Novinky u agentury NMS a právě v tom z minulého týdne bylo velké překvapení, že respondenti za nejvýraznější postavy opozice označili Petra Pavla, prezidenta, a pak Andreje Babiše, předsedu vlády. Tam samozřejmě na to má svůj podíl i to, že Andrej Babiš i jako předseda vlády vystupuje neustále především jako předseda protestní strany. Když se podíváme na jeho vystoupení, nejsou tolik o vládnutí, jako spíše o vymezování se vůči ostatním. A to samozřejmě potom i vybízí, dejme k tomu, k pohledu na něj, jako na opozičního politika. Ale hnutí ANO nyní bude stát přece jenom před takovou výzvou, která do budoucna může být vážná, protože Andrej Babiš je nespochybnitelně jednoznačný lídr a vlastně ty postavy hnutí další vedle něj jsou silně potlačené. Andrej Babiš je ovšem už nyní nejstarší premiér zemí Evropské unie a věk prostě nezastavíš, takže uvidíme, kam i toto povede.
9: Říká Petr Švárc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
8: Díky, naslyšenou.
10: Všechno se mění, i česká politická scéna a politické strany. Všiml si toho také náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
11: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místo starosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180.

0: věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorským řetězem. Portlík si získal autoritu co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
1: Říká Lukáš Jelínek. Senátní volby nepřitahují takovou pozornost jako ty sněmovní, ale měly by. Třeba už jen kvůli nejrůznějším zajímavostem, které lze pozorovat při nominaci kandidátů. Slovo má Ondřej Konrád.
2: Před 4 roky se zdálo nepochopitelné, že tehdejší Fialova vládní koalice otevřela na Kroměřížsku doširoka dveře do Senátu paní Zvěrtek-Hamplové, samotné se hlásící k nálepce dezinformátorky. Letos ale bude k spatření cosi zcela unikátního, neboť v prvém kole voleb do horní komory budou proti sobě stát kandidáti současných vládních subjektů snad ve všech 27 obvodech. Neboť si podle místopředsedy Havlíčka nemůže ANO, co by, cituji, nejsilnější strana v Česku dovolit nemít své kandidáty. A zatímco motoristé na Senát zcela rezignují, protože do něj nemají koho vyslat, šéf SPD Okamura, ještě před pár dny hovořící o zhruba 20 kandidátů, je nakonec snad na truc, bude mít patrně také všude. Krach rokování s Babišovým hnutím bere přitom věcně, byť se o něm vyjadřuje skoro poeticky. Jak čas plynul, tak to vyplynulo. K čemuž prozaicky dodává, že největší šance by logicky měly společné kandidátky, na to nemusíte být žádný myslitel. A nevyjadřuje se ovšem k tomu, že někteří reprezentanti ANO údajně nechtěli jít do voleb, co by zástupci všech vládních stran. Dodávám, že motoristé hodlají koaliční kandidáty aspoň podporovat, pokud se tedy navzájem nevybíjí už v prvém kole. A ještě, že SPD nemá žádného senátora, zatímco ANO drží 12 křesel a klub má dokonce 15 členů, posílený mimo jiné o už zmíněnou Zvěrtek-Hamplovou. Tentokrát je to vůbec zajímavé, například hnutí Stačilo sice volá po likvidaci senátu a to kvůli, cituji, roli, jakou hraje v českém politickém systému, ať už to znamená, co chce, ale je prý, opět cituji, potřeba dostat do této instituce politiky a političky, kteří budou skutečně bránit zájmy dolních 10 milionů a přitom aktivně korigovat nejhorší tendence. A tak Stačilo podporuje 3 takové osoby. Advokátku Kláru Samkovou, která už se mnohokrát zkoušela probojovat do nejrůznějších institucí a funkcí, včetně prezidentské, aniž je však chtěla rušit. Což neplatí o rovněž za dezinformátorku považované Petře Rédové, kandidující právě proto, cituji, aby byl v Senátu aspoň jeden člověk, který bude usilovat o jeho zrušení. No a konečně Jiřího Kobzu, dlouholetého a celkem známého poslance SPD, jehož ale před loňskými sněmovními volbami neznámo proč vypudil z hnutí snad sám Okamura. Navíc se ukázalo, že před lety se právě rozvádějící Kobza zanechal v autě zamčené dva psy, kteří na slunci uhynuli, což v psomilovném národě nejspíš

0: není zapomenuto. Stejně jako objednávka zastřelení hafíka přítelkyně rovněž právě rozváděného manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která kvůli tomu musela z politiky zmizet. Ale asi má dojem, že po roce od skandálu nadešel čas k návratu, o který usiluje v Uherském Hradišti v čele uskupení s příznačným názvem Odvážné Česko. Čímž ovšem výčet pozoruhodností letošních voleb do horní parlamentní komory nekončí, ale o dalších zase příště.
1: Uzavírá Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Podivuhodné sepětí mezi Spojenými státy a Kubou, jakkoliv rozdílnými co do historie nebo velikosti, je těsné. A dá se očekávat, že se brzy začne psát nová kapitola. O čem bude? Nad tím uvažuje Eduard Freisler ze Seznamu zpráv.
3: Ani Irán, ani Rusko nebo třeba Severní Korea. Největší hrozbou pro Spojené státy je Kuba. Tvrdí to ve své 100-stránkové zprávě americké ministerstvo zahraničí. Její autoři přitom používají bombastická slova skoro až fantastických rozměrů. Kuba má stále za cíl s pomocí panamerické marxistické revoluce vymazat USA z povrchu zemského. Stojí třeba hned v úvodu této zprávy. Mám při čtení tohoto dokumentu pocit, jako by jsem žil hluboko v 70. letech minulého století. Fidel Castro tehdy opravdu proti USA potažmo západu bojoval, jak se dalo. Měl po ruce špiony, vojenské kontingenty a nakonec i mašinérii propagandy. Do osidel jeho rajského světa spadly tisíce aktivistů ze západu. Mohl se přitom opřít o Sovětský svaz a jeho peníze. Ale dělat z Kuby stejné monstrum v roce 2026? Z ostrova, který je zdevastovaný na těle i na duchu? Z ostrova, kde jeho obyvatele trápí každodenní výpadky elektřiny, takže ve vedru za společnosti komárů nemohou už měsíce pořádně spát? Kde lidé hladoví a nemají pohonné hmoty, aby se vůbec někam přemístili? Jedna moje kamarádka, která žije ve Staré Havaně a bezesné noci tráví tím, že pálí kartony od vajec, protože kouř prý na dotěrné komáry zabírá, mi před pár dny s velkou dávkou ironie řekla následující. Ať si na nás dají Američané pozor, protože tady jsou strašně, ale strašně nebezpečná lidská zombie. Více než nějaká americká zpráva o stavu kubánské revoluce, v níž prožila svých 35 let života a opravdu nezná nic jiného, se teď stará o to, aby do svého rozpáleného bytu sehnala přenosnou baterovou stanici známou jako EcoFlow. Může totiž zůstat dlouho nabitá a sloužit jako větrák, nabíječka i světlo. V kontextu toho všeho, tak dokument ministerstva zahraničí USA prostě nemůže být brán vážně. Jde prakticky jen o politický pamflet. Autoři možná Trumpovi poskytují záminku pro vojenský úder proti Kubě, když ostrov takto demonizují. Ještě pravděpodobnější je ale snaha očernit americké liberály. Zpráva explicitně spojuje kubánský režim s progresivními politiky, úředníky a aktivisty. Castrův režim prý dokázal infiltrovat nakonec celou demokratickou stranu, tvrdí autoři reportu. Takzvanou rudou hrozbu přitom republikáni v posledních dekádách použili hned několikrát. Stačí připomenout hon na čarodějnici ze 40. a 50. let, kdy republikán Joseph McCarthy viděl komunisty snad v každém levicově smýšlejícím člověku v USA. Byla to ostudná hodina pro svobodomyslně smýšlející Ameriku. A i dnes, po téměř 80 letech, vládní úředníci opět montují monstrum, aby strašili. Tentokrát na ostrově, který sice v minulosti napáchal hodně zlého. Dnes už je ale pouhou karikaturou sebe sama. Je to ostrov, kde nečekají oddané lidové milice, provolávající slávu vůdci a revoluci, ale unavení, hladoví a vystresovaní lidé, jejichž největším snem a starostí je sehnat větrák.
1: Konstatuje Eduard Freisler. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Za jeho životem, dílem a významem se ohlíží spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
4: Celý život jsem psal romány o vztazích mezi mužem a ženou. Láska je moje ústřední téma. Mariánsko-lázeňská kolonáda nabízí příležitost k nenucenému seznamování. Zinscenoval jsem tam kvůli tomu hru. Nabízeli jsme růže tří barev, žluté, bílé a rudé. Ženy si měly vybrat květinu, která je reprezentuje. Kdo přijel do lázní, aby tu prožil nezávazný románek, ten si měl vzít do ruky žlutou růži. Kdo sem přijel, aby tu poznal lásku svého života, ten si měl vzít bílou a červená růže znamenala ještě tuhle noc. Původně bydlel pána v Ústí nad Labem, kde pracoval v chemofarmě, zabýval se tam vývojem sexuálních hormonů. Tuhle příhodu z Mariánských lázní, kam se zrovna přestěhoval, vyprávěl často. Já ji slyšel poprvé, když jsme spolu besedovali na knižním veletrhu, který se konal v kongresovém centru. Stěžoval si tam, že jeho hra s růžemi byla neúspěšná. Lidi odmítali si hrát. Úspěch ale měli jeho knihy, o nich by se při troše pábení dalo říci, že byly právě o takových hrách. Své postavy pozoroval jako lékař výsledky pokusů na myších. Tím se lišil od vykonstruovaných uměle laskavých příběhů. Prodal přes 3 miliony výtisků svých 21 knih a 7 z jeho titulů bylo sfilmováno. Do roku 1989 se nové knihy dostávaly na trh každý čtvrtek a pokud měl vyjít nový román od Pávrala, tvořili se v 60. letech před knihkupectvím již od brzkého rána fronty. Ovšem i jeho bravurní pokusy a hry, které testovaly postavy v překvapivých situacích a odhalovaly obecně panující nudné stereotypy a útoky na identitu, za normalizace narazily. Páral musel kličkovat a stal se z něho zdrženlivý profesionál. Podlehl podruhé. Podle Cibulkových seznamů byl již jako student spolupracovníkem STB. První knihu sepsal ve 30. letech, vyšla o 2 roky později v roce 64 a jmenovala se 6 pekelných nocí. Vydal ji pod pseudonymem Jan Laban. Ale už tato první kniha je o lásce. Hrdina sní o tom, že bude milovat vysněné děvče. Často suchý popis vášnivých představ mladého muže je zdrojem Páralova humoru, který nabral eruptivní povahu až v dalších knihách, které již publikoval pod svým jménem. Připomeňme alespoň soukromou Vichřici z roku 1966, Katapult z roku 67 a Milenci a vrazi z roku 69, která byla brzy zakázána. Místo, aby se četla, o jejím hrdinovi, dravém a ambiciozním manipulátorovi Borku Trojanovi se hovořilo po hospodách. Tyto knihy představují Páralovo nejúspěšnější období. Tituly Profesionální žena z roku 1971 a Mladý muž a bílá velryba z roku 73 již poznamenala normalizace. Byly krotké, neměly křídla, i když tehdejší bídě přesto vyčnívali. V 80. letech, protože s nimi nebyl sám spokojen, změnil žánr. Napsal 4 sci-fi romány, mimo jiné Romeo a Julie 2300 či Země žen. Knihy vydané po roce 1989, jako třeba Decameron nebo Láska v Praze či Profesionální muž, když se otevřel knižní trh do Kořán, už ztratili svou výjimečnost. Sexuální tematika a hledání všech možných rozkoší nebylo už jediným svobodným projevem, jako tomu bylo v uzurpovaném světě. Ve stáří našel ničím nepodmíněný rizí štěstí v Józe. Vladimír Páral se narodil v Brně v rodině prvorepublikového plukovníka generálního štábu a legionáře. Vystudoval gymnázium a na technice chemii. Zemřel 10. srpna 2026 v den svých 94. narozenin v Chebu.
1: Hovořil Karel Hvížďala. Pěstujte zelí a nelikvidujte kopřivy, budete za to odměněni. Nevěříte? Možná vás přesvědčí spisovatelka Iva Pekárková.
5: Můj skoro manželka před 2 lety, kde si splašil 4 sazeničky zelí. S nadšením je zasadil na zahrádce za naším kostelem a těšil se na úrodu. Zelí rostlo jako z vody, ale jen do výšky. Listů na něm bylo pramálo, nemělo cenu je sklízet. Pak všechny 4 rostlinky vykvetly a Ká usoudil, že zelné farmaření není jeho forte. Zároveň jsme si ale všimli, že některé listy jsou značně ožrané a na jednom z nich jsme objevili skupinku roztomilých housenek. Byly to housenky běláska zelného. Samička nakladla vajíčka přesně na tu rostlinu, po které ji kdysi pojmenovali. Jasně, že jsme tam housenky nechali. Když si my lidé na zelí nepochutnáme, proč by si nemohl pochutnat hmyz? I letos zelí zůstává na místě. Vykvetlo, vyrostlo na něm pár lístků a na těch si pochutnali housenky běláska. Teď nám pod okny poletují nejméně 4 krásní bílí motýly, tančí v mírném letním vánku a vypadá to, že hledají partnery, se kterými by mohli splodit další potomstvo. Pochlubila jsem se housenkami i dospělci bělásků na zahrádkářském webu. A víte co? Profesionálnější pěstitelé zelí a jiných plodin, než je můj skoro manželka, nám nezačali okamžitě radit, jak je máme pozbírat, čím je postříkat, zkrátka jak se jich zbavit a jak zajistit zelí proti dalším bělásčím útokům. Psali. Krásné housenky. Já jsem je měl taky, na lichoře řešnici. Pár rostlinek trochu ožrali, ale co, vždyť něčím se živit musí. Psali. Mě stihli sežrat úrodu, než jsem se vrátila z dovolené. Neměla jsem z toho radost. Ale když teď vidím ty motýly, tak krásné, tak elegantní, dělá mi to dobře na duši. Psali. Klobouk dolů, že jste se housenek nepokoušeli zbavit. Znám lidi, kteří by to udělali. Pro trochu žvance by zbytečně zabili živé tvory. A víte, jak málo je dnes v Anglii hmyzu? Sotva čtvrtina oproti tomu, kolik ho bylo před 20 lety. K. přehodnotil své zahradnické pokusy. Už si nemyslí, že je mizerný zelný farmář. Je z něj farmář, který s hrdostí pěstuje potravu pro housenky. Usoudil, že bělásci zelní těch pár ubohých lístků potřebují víc než my. A když jsme na zahradě viděli babočku kopřivovou, zaradoval se, že kopřivy, které rostou na opuštěném chodníčku za domem, nezlikvidoval. Předtím si myslel, že je na to líný. Dnes ví, že zatím byla touha chránit přírodu. Tu, co nám v Londýně ještě zbyla.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V případu týrané ženy ze Siřemi na Lounsku dnes padne rozsudek. Stát spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady a rozsáhlá oprava dálnice D11 bude trvat do října. U Zpráv Plusu vás vítá Marie Jakšičová. Vrchní soud v Praze by měl každou chvíli vynést rozsudek v případu odvolání všech obžalovaných ze Siřemi na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali, soud bude rozhodovat pouze o výši trestu. Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor 1000 uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
7: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
6: V maďarské jaderné elektrárně Pax už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody Dunaje, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. Podobný problém řeší i v Rumunsku. Tam by se kvůli nízkému průtoku Dunaje mohl ve čtvrtek uzavřít i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. První reaktor je uzavřený od konce července.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři plánují práce rozdělit do tří etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat dva pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rídla jde o rekonstrukci za více než 750 milionů korun.
8: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
6: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Teď info z dopravy. Problémy jsou na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov a směrem z Prahy panuje o něco silnější provoz od Kývalky. V Praze na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic čekejte zdržení ve dvou úsecích, nejprve na Nuselském mostu, poté mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. A magistrála v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác, je plná mezi Florencí a muzeem. Dobře dojeďte. Bude jasno zpočátku, místy až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. A téměř stejné počasí nás čeká i zítra, tedy slunečno a teploty 24 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17. To byly zprávy Plusu, teď pro vás máme pořad Jak to vidí.
9: Vítám vás u pravidelného rozhovoru na aktuální témata. Dopady vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha jsou patrné na velkých evropských řekách. Nedostatek vody komplikuje nejenom nákladní či turistickou říční dopravu, ale také provoz vodních elektráren a v některých oblastech také zajištění dostatku chladící vody pro jaderné elektrárny. A právě o tom si budu povídat s Radkem Škodou, jaderným vědcem a také profesorem na Českém vysokém učení technickém Technické univerzity Liberci, který přednáší také na Západočeské univerzitě. Já vás vítám, pane Škodo, dobrý den.
10: Dobré ráno.
9: Jak horko škodí jaderným elektrárnám, kolik vody a na co spotřebují, zda a jak se lze problémům s jejím nedostatkem úplně vyhnout, zda mají tuzemské jaderné elektrárny dostatečnou kapacitu i rezervy, jak zvládnou delší vlny veder, to je jen zlomek otázek, které položím mému dnešnímu hostu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
9: Jsme nejenom na začátku nového týdne, ale také uprostřed již páté vlny veder a hlavně přetrvávajícího sucha. Vyschlé Česko potvrzují i satelitní snímky. Ty dosavadní teplotní rekordy a minimální srážky měly v části Evropy negativní dopady na výrobu elektřiny z jádra. Problémy řeší zejména Maďarsko, Rumunsko, ale také Francie. Pane Škodo, co tato situace znamená obecně pro klasické jaderné elektrárny? Jak jim škodí? Ani ne tak horko, ale málo vody.
10: Jaderné elektrárny, co to moc neví, ale 2/3 toho, co vyprodukují tepla, tak musí to teplo někam odvést. Když máte u Temelína 2x1000 MW elektrických, tak to znamená, že 4000 MW tepelných musíte někam odvést. A to platí pro všechny jaderné elektrárny. A jde o to, kam to teplo odvedete. V některých případech je to snadné. Nejsnadnější varianta je, pokud máte tu elektrárnu u moře, tak jednoduše ohříváte vodu v moři. A pokud máte elektrárnu u velké řeky, a musí to být opravdu velká řeka, já pak řeknu, jak velké průtoky potřebujete, tak můžete brát tu vodu z řeky, ohřát ji a vypustit zpátky do řeky. A nebo můžete mít uzavřený cyklus, kde máte chladící věže a z těch chladících věžích to dochlazujete a vypouštíte to teplo do atmosféry i třeba s nějakým výparným teplem. Co se týče toho množství, jak jsem říkal, toho tepla je hodně, takže té vody potřebujete poměrně dost, pokud jenom průtočně ohříváte. Například ta zmíněná jaderná elektrárna Pakš, když jede na plný výkon, tak potřebuje řádově 100 kubických metrů za vteřinu, což jako číslo asi nikomu nic moc neřekne, ale když se podíváme, jaký průtok má teďka Vltava v Praze, tak Vltava teď bude mít v Praze nějakých 50 kubických metrů za vteřinu. Takže potřebujete 2 Vltavy v Praze, ty naženete do té elektrárny, a v té elektrárně tu vodu ohřejete a tu vodu pustíte zpátky. A když říkám ohřejete, tak vy zase nemůžete ohřát moc, protože kdybyste tu vodu ohřáli moc, tak asi ty ryby v Dunaji by neměly radost, takže jsou tam limity a musíte ty limity dodržovat. Takže jste omezený tím, kolik máte vody a jak jste schopni ji zahřát. A pokud té vody je málo, nebo pokud je teplota velká, tak může nastat to, že jednoduše vy nemáte šanci elektrárnu uchladit a musíte ji odstavit.
11: Kdybychom, pane Škodo, srovnali jaksi technologicky ty rozdíly v chlazení naše jaderné elektrárny a třeba elektrárny v Maďarsku nebo v Rumunsku?
10: Tak, naše situace, a buďme v tomhle tom naprosto jasní, je dobrá. Je dobrá z toho pohledu, že my neohříváme vodu v řece, už i z toho důvodu, že v podstatě v Česku tak velké řeky nemáme, abychom mohli tímto způsobem chladit. U nás to chlazení probíhá uzavřeným cyklem, kdy my tu vodu necháme odpařovat v chladících věžích a tam ta spotřeba vody je řádově nižší. Tam se jedná o nějaké kubíky za vteřinu, takže to nejsou 100 kubických metrů za vteřinu, co potřebuje Pakš na plném výkonu, ale jsou to nějaké kubíky, záleží to samozřejmě na teplotě a jiných parametrech. Takže my té vody potřebujeme výrazně méně, pokud používáme ty chladící věže. Možná ta otázka by teď mohla nastat, proč Maďaři nepoužívají chladící věže, nebo proč ty Rumuni nepoužívají chladící věže. No ono je to dražší postavit tu chladící věž, než vzít vodu z řeky a zase vypustit do řeky, když si uvědomíte, jak ta chladící věž je vysoká, tak je to opravdu velké stavitelské dílo, které stojí hodně peněz a i ta obsluha, kdy tam musíte tu vodu čerpat, je náročnější, než pokud ohříváte vodu přímo v té řece. Ale naše situace v tomhle tom je výrazně lepší. Ale úplně nejlepší situace je ta situace, pokud jste přímořský stát, berete vodu z moře, v moře voda nevysychá, moře vody je dost.
11: Doufejme, že to tak zůstane.
10: A popravdě většina jaderných elektráren tak to funguje. Většina jaderných elektráren funguje tak, že ohřívá vodu u moře. Poznáte jednoduše, že u nich neuvidíte chladící věže a jsou na pobřeží a jsou to například všechny elektrárny korejské, většina elektráren francouzských a ty země, které mají moře, tak se snaží to dělat tak, že ohřívají tu vodu v moři. Pak je ještě jedna možnost, která je taková moderní a populární, to teplo, které vy produkujete, zejména v zimě, vy můžete použít i pozitivně, vy můžete použít k vytápění. A my tu máme teďka jeden čerstvý příklad. Byla připojena teplárna v Českých Budějovicích na Temelín a České Budějovice berou tohle teplo, neříkáme odpadní, protože to teplo se používá k vytápění, ale berou řádově 100 MW v zimě na vytápění Českých Budějovic. Ovšem ten výkon té elektrárny je tak velký, že by veškeré to teplo neužijete na to vytápění.
11: Zastavila bych se, pane Škodo, krátce ještě u Maďarska, protože tam hrozilo celé odstavení, respektive odstavení celé jaderné elektrárny Paks, která, pokud se nepletu, vyrábí téměř polovinu tamní elektřiny v Maďarsku, a tam v podstatě lidově řečeno počítají ty milimetry, centimetry hladiny Dunaje, která poskočila o pár centimetrů. Tak jaká je ta aktuální situace?
10: Nejaktuálnější situace ze včerejška je taková, že Dunaj stoupl a ten jeden blok, který tam je, by měl navýšit výkon z 240 na 500 MW. I možná ta situace je poměrně komplikovaná v tom, že ta elektrárna, ona má 4 bloky, ona je v podstatě velmi podobná naší dukovanské elektrárně, až se 4 bloků teďka běžel jeden. A většinou jaderné elektrárny v létě procházejí údržbou a výměnou paliva, což je plánovaná věc, a protože v létě bývá menší spotřeba, tak se to plánuje na letní měsíce. Ale ten jeden blok, který tam běžel, musel běžet na nižší výkon z důvodu toho, že byl nižší stav Dunaje. A ten Dunaj podle posledních zpráv, a teď já se musím kouknout do svých poznámek, protože já nejsem hydrolog a tyto data jsem si musel vyhledat, tak ta voda stoupla o 19 cm a budou schopni ten druhý blok provozovat tak, jak by chtěli. Ta situace v Pakši není o tom, že by té vody bylo málo. Dunaj má teď průtok kolem nějakých 700 kubických metrů, a když vezmete ten jeden blok, ten potřebuje nějakých 25 kubických metrů, ale ta situace je problematická v tom, že ta hladina je nízko. A když ta hladina je nízko, tak ty nasávací otvory pro čerpadla třetího okruhu se dostanou do tak nízkého stavu, že hrozí buď kavitace, což je jev, kdy vám začne to čerpací kolo vibrovat, anebo že by i nasávalo vzduch, a proto oni z technologických důvodů tu elektrárnu odstaví. Ne, že by tím byla nějak ohrožena jaderná bezpečnost, o to vůbec nejde, ale jde o to, že ta elektrárna by při tak nízkém stavu vody se mohla porouchat, takže oni ji raději odstaví.
11: Jinak Maďarsko v rámci úsporných opatření, energetických opatření, vypínají v noci osvětlení státních institucí, teda budov, včetně té ikonické budovy maďarského parlamentu v Budapešti. V metropoli kvůli nedostatku elektřiny omezili například provoz metra nebo tramvají, tak i to jsou ty pak důsledky. Budeme se muset více naučit šetřit elektřinou, energiemi.
10: Situace v létě je teď specifická v tom, že vzrůstá podíl fotovoltaik. Kdo může, má fotovoltaiku, a fotovoltaiky logicky vyrábějí elektřinu přes den, ale nevyrábějí přes noc. Takže vy v létě čelíte tomu, že přes den té elektřiny máte někdy až nadbytek. Můžete to vidět na spotových cenách elektřiny, kdy ta někdy je i záporná. Ale v noci, kdy lidé přijdou domů, pustí si televize, a nejenom televize, klimatizace a potom i náročné spotřebiče, jako třeba trouby, tak té elektřiny je nedostatek. Něco se dá řešit bateriemi, ale ty baterie nejsou samospasitelné, takže někdy musíte omezit spotřebu. To, co jste vy zmínila, Maďaři k tomu přistoupili proaktivně, jsou pak i velké spotřebiče, které vy můžete odpojit, a příklad mohou být třeba železnice, kdy vy můžete třeba přemístit nákladní dopravu z noci na den, aby jste používali ten proud v době, kdy ty fotovoltaiky ho vyrábějí, a ne v noci, kdy vy ten proud nemáte.
11: Vysvětluje jaderný vědec Radek Škoda.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
11: Nízká hladina Dunaje komplikuje situaci nejenom v Maďarsku, ale také v Rumunsku, kde celý tento měsíc platí stav pohotovosti v energetickém sektoru. Druhý jaderný reaktor v elektrárně Cernavoda se podle posledních zpráv přece jenom podaří udržet v provozu nejméně ještě 9 dní. Rumunsko navíc muselo přistoupit k poměrně bezprecedentnímu kroku, a to odstřelení skálního masivu na Dunaji a potopení 4 člunů, které zatížily kamením, aby zvýšily průtok řeky o několik centimetrů. Tak jak vy hodnotíte, pane Škodo, tuto situaci? Možná připomenu, když jste zmínil fotovoltaiku, že Rumunsko spoléhá na kombinaci několika zdrojů energie, včetně solární, větrné a jaderné.
10: Ta situace je velmi podobná, protože Rumuni opět chladí z řeky a když ta řeka vám poklesne, tak vy tu chladící vodu nemáte. Oni tam mají dva reaktory, je to blok 1, blok 2, teď běží ten blok 2 a ta situace byla taková, že armáda se snažila zlepšit průtok Dunaje, aby té vody tam bylo víc. S tím, že pak tam ještě přicházejí do úvahy jiné limity, vy nemůžete tu vodu ohřívat do nekonečna, vy máte limity, nakolik vy tu vodu můžete ohřát. A ty limity, každá elektrárna to má nastavené jinak. Třeba ty Maďaři to mají nastavené, že měří v Dunaji teplotu půl kilometru pod elektrárnou a ta teplota nesmí být víc než 30 stupňů, aby ta voda nebyla příliš teplá. Ty Rumuni měří přímo výstupní teplotu z elektrárny a mají vyšší, mají 35 stupňů. Takže vy si tam hrajete s několika parametry, nejenom s tím, kolik máte vody, ale když ta voda je teplejší, tak zase ji nemůžete ohřát o tolik stupňů, abyste se nedostali nad tento limit. Ale za situace naštěstí u velkých řek je předvídatelná několik dnů dopředu, protože to, že teďka víme, že v Pakši se to trochu lepší a Rumuni jsou také víc optimističtí, je způsobeno tím, že Dunaj, ta voda z Německa a z Rakouska už se blíží, takže ta situace vypadá trochu lépe, ale může se stát, že třeba za 14 dní ta voda zase nebude. Takže ten problém není okamžitý, jste schopni ho nějak předvídat, ale musíte na to reagovat. Někdo reaguje tak, že omezí spotřebu v noci, někdo reaguje tak, že se snaží to koryto prohloubit a přivést více vody k elektrárně.
11: Jak už jste, pane Škodo, naznačil, tak ty naše tuzemské jaderné elektrárny jsou, tak říkajíc obrazně řečeno, za vodou. Máme výhodu v tom, že disponují jaderné elektrárny vlastními vodními zdroji?
10: My máme výhodu v tom, že máme ty chladící věže, které opravdu potřebují ty vody výrazně, výrazně méně. A pak máme výhodu v tom, že když by tam mohl dostat nějaký nedostatek vody v té řece, tak jsou tam vystavené přehrady, které fungují jako zásobník. To je třeba příklad Dukovan, kdy řeka Jihlava nemá moc velký průtok. Když se podíváte, kolik teď bude mít řeka Jihlava průtok, tak to bude mezi 1 a 2 kubickými metry, což je v podstatě větší potok, když to řeknu trošku vulgárně. Nicméně u Dukovan je Dalešická přehrada, která funguje jako rezervoár a tam ta voda je přesně pro tento účel, aby, když je potřeba do chladicích věží, aby bylo odkud brát a tak ta elektrárna byla navržena.
11: A mají obě jaderné elektrárny dostatečnou kapacitu i rezervy? A jsou na tom vůbec stejně Temelín a Dukovany?
10: Nejsou na tom stejně. Vltava je větší řeka. Větší řeka tam někde utíná ten průtok bude nějakých 15, takže dejme tomu ten faktor je 10. 10krát větší průtok u Temelína než u Dukován. S tím, že u Dukován v podstatě ta chladící kapacita je už na hraně s tím, co tam teď máme a tam může být do budoucna otazník s tím, protože je snaha postavit nové bloky v Dukovanech, které bude také potřeba chladit. A tam už může dojít k tomu, že se narazí na problém té chladící vody a proto se tam uvažuje o některých alternativních způsobech chlazení, kdy ty chladící věže jsou několika typů. Můžete mít chladící věže s odparem, můžete mít chladící věže, které fungují jenom jako čistý výměník, takzvané suché věže nebo polosuché. A čím méně vody spotřebujete, tím ty chladící věže jsou dražší. Je potřeba říct, že ta korejská technologie, která se tam má stavět, nikdy nepoužívala chladící věže. Korejci vždycky používali chlazení do moře, takže to bude takový experiment. Nicméně na druhé straně jsou jaderné elektrárny, které fungují v podstatě v poušti. Já tu uvedu jeden příklad. Je to jaderná elektrárna, která je v Arizoně u města Phoenix. A jsou to shodou okolností reaktory, z kterých ty korejské vycházejí, systém 80+, a tam ty reaktory chladí tak, že berou odpadní vodu z města Phoenix a tuhle odpadní vodu cirkulují s minimálním odparem na reaktorech a tu elektrárnu provozují v podstatě, řekl bych, v suchém módu. Vychází to dráže, nejenom na výstavbu, protože vy musíte vystavit daleko robustnější systém chlazení a i na provoz, protože vy musíte tu vodu se snažit schraňovat, ale je to řešitelné. Takže pokud se to naplánuje dobře dopředu, tak vy jste schopni fungovat i poměrně malým množstvím vody, ale je potřeba s tím počítat dopředu. A když říkám dopředu, tak třeba jeden z problémů Pakše je, že Pakše v provozu nějakých 40 let, je to elektrárna v podstatě stejně stará jako Dukovany, a za těch 40 let, věřte nebo ne, dno Dunaje kleslo. Ono, jak ta voda teče, tak ona si vymílá koryto a klesá, takže těch faktorů je tam víc a upřímně, předpovědět dneska za kolik za 50 let vymele voda koryto řeky je poměrně obtížná disciplína, takže tam si musíte nechávat poměrně velké rezervy.
11: Vysvětluje jaderný vědec Radek Škoda.
2: Jak to vidí?
11: Zase, pane Škodo, podobným problémům, když hovoříme o jaderných elektrárnách, nedostatkem vody, vyhnout úplně? Jaká technologická řešení by se nabízela? Jak ten problém eliminovat?
10: Úplně tak vy nějaký způsob chlazení budete potřebovat vždycky. Jak jsem už zmínil, můžete jít tou cestou, když se kouknete na spotřebu vody, tak nejvíc budete potřebovat při průtočném chlazení, ať už je to moře nebo řeka, méně při mokrých chladicích věžích, ještě méně u polosuchých a nejméně u těch suchých chladicích věží, což byla ta elektrárna v Arizoně Palo Verde, která má v podstatě suché chladicí věže, kde jste schopni fungovat o suchých chladicích věžích. Nicméně vždycky nějaké chladící médium budete potřebovat, protože bez toho nejste schopni fungovat. A to je tak jeden ze základních předpokladů výběru lokality, kdy chcete stavět jaderný zdroj, abyste tam tu chladící vodu nebo chladící médium měli. Když říkám médium, tak teoreticky by bylo možné chladit i vzduchem, ale to by vyšlo ekonomicky výrazně hůř než to chlazení vodou.
11: A kolik vody potřebují ke svému chlazení takzvané malé modulární reaktory? Když se podíváme na ten energetický mix, mají doplnit velké jaderné bloky, obnovitelné zdroje, zajistit tak stabilní výrobu elektřiny.
10: Na vyprodukovanou kilowatt hodinu elektřiny stejně. Není to, že by potřebovali méně. Oni pokud budou menší, tak budou potřebovat méně. Velký reaktor bude potřebovat více, malý reaktor méně, ale pořád a takové to pravidlo pro současné reaktory je, že vy na jednu kilowatt hodinu elektřiny potřebujete 2 kilowatt hodiny na chlazení. Ten poměrně 1:2, ta účinnost je řádově 1/3. A když ten reaktor bude větší, tak samozřejmě budete potřebovat víc na chlazení. A když se kouknete i na plánování bývalých československých jaderných elektráren, tak to bylo, že u velkých řek byly velké reaktory a u malých řek byly malé reaktory. Takže Temelín 1000 MW bloky, kde měly být původně 4, u větší řeky Vltavy, Dukovany, menší bloky, které mají dneska 500 MW, byly plánované na 440, jsou u malé řeky Jihlavy. Takže se snažíte ty velké zdroje, které potřebují velké chlazení, dát k velkým řekám a ty malé dát k menším řekám. A pokud se jedná o malé modulární reaktory, on je to trošku takový marketingový název, protože některé ty malé jsou větší než stávající. Například ten, který v Čechách nazývá ČES malý modulární reaktor, je větší než ten reaktor, což je v Dukovanech. Tak nevím, jestli bychom pak nazývali dukovanské reaktory malý modulární reaktor, tak ty budou potřebovat na chlazení v podstatě stejné množství v poměru na elektřinu chladící vody.
11: Jaké jsou, když mluvíme o takzvaně malých modulárních reaktorech, jejich výhody, ale třeba i slabiny?
10: Začnu těmi slabinami. Na vyrobenou kilowatt hodinu elektřiny jsou dražší. Tu elektřinu vyrobíte výrazně dráž a ten faktor je minimálně 2 až 3, ale může být až faktor 5. Opravdu je to výrazně dražší a ten důvod je jednoduchý, že ať je reaktor malý nebo velký, tak vy budete potřebovat stejné studie, budete potřebovat stejné bezpečnostní systémy, budete potřebovat stejné zajištění, ať je velký nebo malý. Takže na vyrobenou kilowatt hodinu elektřiny ty malé reaktory vycházejí dráž. Výhoda by měla být v tom, že nepotřebujete tak velký kapitál na jejich výstavbu, protože na výstavbu jaderného reaktoru počítáte ne miliardy, ale desítky miliard. Ale pak výhoda může být, že jsou distribuované a v některých situacích vy nechcete mít velký reaktor, vy chcete mít malý reaktor. A teď konkrétně mluvím o teplárenských reaktorech, kdy v Česku v podstatě každé větší město má centrální zásobování teplem. A když jsem třeba zmínil ty České Budějovice, tak oni, když berou teplo z Temelína, tak oni nepotřebují, aby jim Temelín dodával 4000 MW tepelných, který on je schopen vygenerovat, protože České Budějovice nespotřebují tolik, takže oni berou stovku. A když se kouknete na jiná města, tak kdyby potřebovali mít jaderný zdroj tepla, tak jsou to zdroje řádu nějakých 100-200 MW tepelných, což je 10x méně, než jsou ty stávající reaktory. Takže tam ty malé reaktory by měly i ekonomické uplatnění a opodstatnění, anebo i u nějakých technologických procesů, jako může být například výroba papíru, výroba čpavku, výroba hnojiv, kde vy potřebujete nějakou teplotu, zdroj tepla, a nepotřebujete zdroj, který bude mít tisíce megawatt, ale potřebujete zdroj, který bude mít stovky megawatt.
11: Takže je to blízká budoucnost. Mimochodem, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal nedávno v Velké Británii memorandum se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR o dalších lokalitách pro takzvané modulární reaktory v Česku. A ten první vlastně by měl vzniknout poblíž současné jaderné elektrárny v Temelíně ve druhé polovině 30. let. Co o tom soudíte, pane Škoda?
10: Co o tom soudím? Tak určitě v Temelíně je dobrá lokalita pro jaderné reaktory a je to výtečná lokalita pro velké jaderné reaktory, protože tam máte dostatek chladící vody. Takže stavět tam reaktor menší je možné, ale jak jsem říkal, bude tu elektřinu generovat výrazně dráž. Takže pokud se tam SMR od Rolls-Royce postaví, tak tam vznikne zajímavá situace, že tam budou dva reaktory, které budou produkovat elektřinu podle mě 5-6x levněji než ten jeden malý. Tak, ale bude to prototyp. Takže z tohohle pohledu lokalita dobrá, ekonomické zhodnocení ukáže až čas. Ten reaktor od Rolls-Royce je výkonově v podstatě shodný jako ty reaktory v Dukovanech. A tam by padl úplně ideálně do Dukovan. Ovšem, do Dukovan už byly vybrány jiné reaktory, takže tam se s nimi nepočítá. Ale výkonově je Rolls-Royce naprostá náhrada Dukovan. A ono v podstatě, když se kouknete na to, kolik máme specialistů a jakou máme tady průmyslovou základnu, tak ten reaktor od Rolls-Royce přímo konkuruje tomu reaktoru od KHNP, toho korejského. Takže uvidíme, který z nich nakonec zvítězí.
11: A pane Škodo, jako máme v Česku základnu budoucích jaderných vědců? Vy přednášíte, jak už jsem řekla, na třech vysokých školách, ČVUT, Technická univerzita Liberec a také Západočeská univerzita. Mimo jiné přednášíte fyziku jaderných reaktorů. Jaký je tedy o to zájem?
10: Vidíme, že zájem roste, kdykoliv se začne mluvit o dostavbě. Když před nějakými 12 lety se mělo dostavovat v Temelíně, tak bylo vidět, že uchazečů bylo víc. Nyní opět, když se má dostavovat v Dukovanech, uchazečů je daleko, daleko víc. Dvě věci jsou tam důležité. Jaderná elektrárna je velmi komplexní zařízení a z 90% je to strojařina. Je to velký tepelný stroj, který vyrábí elektřinu. Takže vy potřebujete převážně inženýry strojaře, zejména inženýry, kteří umějí počítat tepelné výpočty. A ty v Čechách jsou v naprostém nedostatku. Nejsou. Situace je taková, že lidé vůbec nejsou. Já teď řeknu situaci v jaderných reaktorech. V celém Česku máte dva aktivní profesory na jaderné reaktory. Já si občas dělám legraci, že jeden je na Moravě a jeden je v Čechách. Ale ta situace se musí výrazně změnit a musíme posílit nejenom to, kolik těch studentů projde školami, ale i kolik tam máte vyučujících.
11: Tak možná k tomu zájmu přispěl i dnešní rozhovor Radek Škoda, jaderný vědec a jeho postřehy. Já vám za to děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
10: Rádo se stalo.
11: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jezita Senková.
2: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
6: Je půl druhé.
2: Český rozhlas plus. Zprávy.
6: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované týrání a znásilňování stráví obžalovaný Karel Novák ve vězení 15 let. Trest mu potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Podle něj Novák ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové, ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Lotyští vojáci našli tajnou podzemní chodbu, kterou do země mohli přicházet migranti ze sousedního Běloruska. Podle lotyšské vlády jde o první takový případ. Podobné tunely se ale dřív podařilo odhalit v sousední Litvě. Podle pobaltských států se Bělorusko snaží vyvolávat na vnější hranici Evropské unie migrační krizi a podporuje příliv uprchlíků. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Libanonský parlament dnes zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací, informovala o tom agentura AP. Libanon fakticky od roku 2004 uplatňoval neoficiální moratorium na trest smrti. Ačkoliv byly od té doby k nejvyššímu trestu odsouzeny desítky lidí, byly následně rozsudky zmírněny či pozastaveny. Energetická skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČEZu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Rakouská vláda připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře. Magistrála v Praze zůstává ucpaná v obou směrech. Jedete-li do Holešovic, sunout se budete mezi muzeem a omezením na Hlávkově mostě z druhé strany směrem na Pankrác, naberete zdržení v úseku mezi Florencí a IP Pavlova a na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti popojíždí kolona na výjezdu z Lochkovského tunelu až k Barrandovu. Dobře dojeďte. Bude jasno, teploty 25 až 29, na severu 24, na jihu Moravy kolem 30 a na horách 20. Mírný vítr ze severu bude večer slábnout a v noci bude také jasno s teplotami 11 až 7 stupňů. Na horách ojediněle i slabý mráz. To byly zprávy s Marií Jakšičovou, teď začíná Věda plus, slovo má Ondřej Látal.
12: Začíná úterní vědecká, necelá půl hodina na plusu. Vítejte, na co se zaměříme. Na Islandu déšť a vítr, ve Španělsku požár. Brněnští vědci se chystají na středeční úplné zatmění slunce. Český rozhlas se s nimi spojil a více se o jejich přípravách dozvíte už za chvíli. Zachytit rakovinu prsu včas se nově pomáhá umělá inteligence, kterou vyvinula česká společnost CareBot. Využívat ji můžou lékaři jako další nezávislou kontrolu při hodnocení screeningových snímků. Jak funguje. A umělá inteligence pomáhá taky odhalit poškození sítnice, a to ještě dřív, než pacient začne mít potíže, které můžou vést až ke ztrátě zraku. Jak takové vyšetření vypadá a co přináší lékařům i pacientům? To je naše nabídka. Hezké úterý vám z Plusu přeje Ondřej Hlatal.
13: Věda plus.
12: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou už nachystaní brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut úplně celé. Na 5 stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová a z čeho se vlastně skládá.
14: Zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
15: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
14: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet. Perfektní.
15: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
16: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. 25, ještě vydržíme. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
15: Nastavit ale nestačí jen techniku. Na samotné zatmění musí být připraveni všichni členové expedice. Na pořízení snímku budou mít jen zhruba 2 minuty.
17: Když to chtít nastavit na ten autofokus, na zaostření na slunce.
16: Takže přepneš objektiv na autofokus, foťák na autofokus, no a namíříš na hranu slunka a zkusíš přeostřit.
15: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
18: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
15: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti. Doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
19: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigasa. Jsme tady v opuštěné chatě, tu teďka využíváme to jako naše zázemí.
15: Chatu sice výzkumníkům místní úřady vyklidili, úplně opuštěná, ale nezůstala.
19: Ten den, co jsme přijeli, tak se vevnitř přemnožily takové malé mušky, takže vlastně nás čekala první noc venku na takové terase, ale vyřešili jsme to rychle a pak už od dalšího rána už jsme fungovali úplně v normálním režimu.
15: Zatímco zmizem se věci dokázali rychle vypořádat, večer přišel další problém. Obloha se začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
19: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
15: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
18: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně. Ve Španělsku máme teda ještě jedno pozorovací místo, tam ty podmínky jsou, řekl bych, lepší než tady, protože tam nehořelo.
15: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech 5 stanovištích.
18: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat 9x, 10x a 13x ionizované železo, co nám umožňuje zjistit, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
15: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Gencl, Český rozhlas.
12: A teď se ve Vědě Plus ze současnosti podíváme do doby, kdy zatmění slunce nebylo předvídatelným úkazem. Dnes ho dokážeme vysvětlit i spočítat na vteřiny. Lidé v minulosti ale vůbec nemuseli tušit, co se na obloze odehrává. Jaká znamení v zatmění viděli? Čeho se obávali a co o těchto úkazech víme z historických pramenů? O tom si teď povíme s historičkou z Historického ústavu Akademie věd Evou Doležalovou. Přeju vám dobrý den.
20: Krásný dobrý den.
12: Jak si lidé tehdy vysvětlovali zatmění slunce v dobách, kdy ještě neznali jeho skutečnou příčinu?
20: Tak to kladete otázku, kterou mají historici v úvozovkách velmi rádi, protože to jsou přesně ty otázky, na které není úplně jednoduché odpovědět. My úplně nevíme, co cítili obyčejní lidé, kteří netušili, co se na nebi děje, proč se slunce skrývá, proč je zakryto nějakým jiným objektem, možná netušili ani, že je to měsíc. My ovšem známe také takové narrativy, které říkají, že taková událost, jako bylo zatmění slunce či měsíce, eventuálně kometa, která se náhle objevila, mohla být předzvěstí nějakých špatných událostí. Ale když budeme sledovat to, kdy tyto příběhy vznikají a kdy se dostávají do povědomí společnosti, tak jsou to spíše mladší zprávy, které zpětně interpretují nějakou vesmírnou nebeskou událost a snaží se takové události potom připsat moc, že ovlivnila něco, co se na Zemi dělo, nebo že přímo byla tedy tím znamením toho, že si mají lidé dát pozor, že k takové věci dojde.
12: Když jste zkoumali prameny, dokázalo někdy zatmění slunce ovlivnit třeba politické nebo i společenské dění?
20: Rozumím tomu, na co se přesně ptáte. Ono existuje několik zpráv, které říkají, že došlo k nějaké takové události, například k zatmění slunce. Hovoří se o bitvě u řeky Halys v roce 585 před naším letopočtem, při které právě tím šokem ze zatmění slunce došlo k urovnání sporu, respektive k ukončení boje. Nicméně problém nastává v tom, když bychom se ptali, zda to ti vojevůdci opravdu věděli a předvídali, zda to byl ten jev, který je šokoval a zda k tomu skutečně došlo v tomto podání, tak jak nám to ty prameny snaží naznačit. A většinou jsme skeptičtí a spíše vidíme to, že to bylo až ta historická tradice, která to zatmění buď znala, nebo se v nějakém podání ta informace o něm přenesla a potom tedy se vědělo, že došlo k nějakému nezvyklému jevu, například ukončení války. Ono takových událostí je určitě více, cituje se často také příběh ze Starého zákona, kdy se mluví o Jozuem, který vyvedl svůj lid do kanánské země a který měl právě také být ochráněn takovým neobvyklým jevem, kdy se zastavilo slunce a měsíc. Úplně nevíme, jestli to bylo zatmění slunce nebo nebylo, ale opět spíš bychom mohli předpokládat to, že nějaké nebeské znamení, které se v tu dobu odehrálo, bylo později tradicí připojeno k takové události.
12: A když to teď, paní Doleželová, zúžíme, tak jaké zprávy o zatměních slunce máme z českých zemí?
20: Tady bychom si mohli pomoci, my víme, bylo spousta částečných zatmění, která mnohdy ti lidé ani nemuseli pozorovat. Tady vlastně ještě jedno drobné ohrazení k té vaší předchozí a

0: byl pozorovatelné pouze z jižního pásu Čech a Moravy, tedy někdy kolem rozmezí České Budějovice, Český Krumlov, Brno a tak dále na jih, ale z Prahy tedy jako úplné zatmění pozorovatelné nebylo. Takže to máme takovou zprávou. Ale ta nejznámější, na kterou možná se ptáte tak nějak takticky, ta se odehrála v roce 1415 a souvisí s upálením Jana Husa, je často citovaná v literatuře. A zase tady budeme mít ten paradox. O tomto zatmění hovoří dva kronikáři, Petr z Mladoňovic a Vavřinec z Březové, kteří popsali, co se v Kostnici odehrálo, že se to odehrálo v souvislosti se druhým slyšením Jana Husa před Kostnickým koncilem 7. června. Ale to, že to bylo špatné znamení, to se vlastně objevilo až v historické tradici, kdy o tom psal jistý Kříž Stelče ve své korespondenci s jiným duchovním a tam se právě zabývá otázkou, zda se jedná o nějakou přirozenou událost nebo nadpřirozený úkaz, který právě by věstil něco neblahého. A tady musíme uznat, že Kříž Stelče tuto variantu odmítá, že to byl jev pouze přirozený.
1: Vy už jste to vlastně lehce nakousla. Od kdy se zatmění slunce dařilo předpovídat a začalo se vlastně systematicky pozorovat?
0: To je velmi zajímavá otázka, protože tady bychom mohli tu vaši otázku ještě rozšířit, co vlastně jsou megalitické stavby a jestli mají nějakou souvislost s astronomickými pozorováními. Určitě slyším své kolegy astronomy, kteří říkají, že ano, ale my přesně nevíme, proč tyto stavby lidé stavěli, všechno jsou to naše interpretace. Takže se posuneme někam až do starověku, respektive do antického Řecka a Říma, kde jsou dochovány už písemné texty, písemné, řekneme, základy vědeckých textů, které jsou využitelné do dneška a mohli bychom se tady opřít o taková jména, jako jsou Hipparchus z Nikáje, nebo Claudius Ptolemaios, Plinius starší, nebo Macrobius, kteří jsou autory prvních výpočtů nebo prvních nějakých stanoveních matematických modelů pohybu nebeských těles, na kterých potom stavěla středověká tradice a vychází z nich i ta, řekněme, tradice současná. Takže myslím, že všichni astronomové, matematici, fyzici budou tato jména z dávné antiky znát.
1: Historii pozorování zatmění slunce jsme probrali s Evou Doležalovou z Historického ústavu Akademie věd. Jsme rádi, že jste s námi byla ve Vědě Plus. Hezký den.
0: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
1: A měníme téma. Zásoby krve v nemocnicích v Českých Budějovicích se každým dnem tenčí. Pravidelní dárci jsou přes léto často na zahraniční dovolené a transfuzní oddělení proto hledá dárce nové. Prvodárcem se tak stala i naše reportérka.
2: Postupu na transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice jsem nejprve vyplnila dotazník a prošla první kontrolní evidencí.
3: Tak se pojďme usadit
4: a změříme tlak a teplotu.
2: Protože jsem prvodárce, tak musím ještě absolvovat vyšetření krevního obrazu, takže se přesouvám do odběrové místnosti, kam se pak znovu vrátím, pakliže budu vhodným dárcem. První vpich a kontrolní odběr mi teď provádí Eva Štěpánová.
5: Posaďte se, nožky si nechte dole, takhle sem tu eventuálně lepší žílu necháme na ten odběr a do té eventuálně horší vás teďka naberu jenom 5 ml do zkumavky na krevní obraz. Je to z toho důvodu, že chceme vědět, abyste nedarovala něco, čeho třeba sama máte málo.
2: Po provedení vyšetření krevního obrazu jdu za doktorkou Eliškou Nevšímalovou, aby mi sdělila, jestli jsem vhodný dárce nebo ne.
6: Díky, paní Kopinová Eliška. Koukala jsem, že jste tady poprvé. Máte nějaké dotazy?
7: Hodně nás tady zajímá hemoglobin, to je červené krevní barvivo, bereme na 125 gramů na litr, to ukazuje, jestli náhodou nejste chudokrevná. Dále nás tady zajímají leukocyty, to jsou bílé krvinky, ohledně imunity a krevní destičky, ale hlavně ten hemoglobin.
2: Vrátila jsem se zpátky do odběrní místnosti, kde mi Eva Štěpánová právě zasunula jehlu do ruky, bude se teď provádět samotný odběr.
5: Ten odběr trvává standardně kolem 5-6 minut, odebíráme 465 ml, protože jste prvodárce, tak snížím na to minimum, což je 425 ml.
2: Já vidím, že už teďka krev proudí do odběrového sáčku, je tady ještě několik volných lůžek a pacienti postupně přicházejí.
5: A poprosím, držte si ten vpich, ruku si můžete pokrčit, odpočívejte chviličku.
2: Odběr skončil zhruba po 4 minutách a na ten další se můžu přihlásit za 3 měsíce. Stejně jako já sem prvodárci můžou přijít kdykoliv a bez objednání, doplnil primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
8: V zásadě je nutné, aby člověk byl zdravý. Dobré je si také projít, aby nebyl zrovna v té karanténní době po nějakém cestování a také například by neměl v posledních 4 měsících mít tetování, piercing. Dárci by neměli chodit na lačno, měli by být dostatečně hydratováni.
2: Nedostatek

0: Zásob krve je zapříčiněný také aktuálním obdobím, kdy v letních měsících spousta dárců jezdí na dovolené do zahraničí.
1: Takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat. Dokonce jsme museli se zazásobit i z jiných nemocnic, čímž děkuji dalším regionálním nemocnicím, které nám pomohly překlnout toto náročné období.
0: Vít Motáň také doplnil, že je potřeba chodit darovat krev průběžně. Krevní destičky odebrané z krve mají totiž velmi krátkou dobu použitelnosti. Obvykle je to jen 5 dní. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zdravotnictví nás ve Vědě Plus zajímá i dál. Dokáže upozornit na podezřelý nález, pomáhá šetřit čas a slouží jako druhý pár očí radiologa. Česká společnost CareBot vyvinula systém pro vyhodnocování mamografických snímků. Lékařům má pomáhat snižovat riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které můžou souviset s rakovinou prsu.
4: Na tomto příkladu můžeme přesně vidět pacientku, u které je taková drobná léze, takové ohraničené ložisko.
5: Na monitoru svítí černobílý mamografický snímek. Na první pohled jde o změť světlých a tmavých ploch. Pak se ale na jednom místě objeví malý červený čtvereček. No a právě tím umělá inteligence upozorňuje lékaře na podezřelý nález.
4: Hodnotící lékař, radiolog, si vlastně prohlédne tady tento nález, otevře si třeba vůči tomu i předchozí starší vyšetření, porovná, jestli už tam třeba nějaký takovýhle podobný nález byl a následně zhodnotí ten nález.
5: Ukazuje mi technický ředitel společnosti CareBot Daniel Kvak. Podezřelá místa podle něj umělá inteligence nejen zvýrazní, ale taky změří a pomáhá lékaři rozhodnout, jestli je potřeba další vyšetření.
4: Naše umělá inteligence CareBot je natrénována na stovkách tisíc opravdu klinicky potvrzených případů a dosahuje přesnosti přibližně 99,6% u těch pozitivních nálezů, čili je schopna velice robustně rozlišit mezi negativním případem bez nějakého patologického nálezu a mezi tím, který by měl mít nějaké další dovyšetření během screeningového postupu.
5: Umělá inteligence ale nemá lékaře nahradit. Její role je hlavně poukázat na místa, která by mohla uniknout pozornosti. Právě to považuje za jeden z hlavních přínosů i David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice a odborník na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
6: Nás jako pacienty zajímá víc to kvalitativní. A kde nám to může pomoct? Něco, co udělá lépe než lékař, a něco, co třeba pomůže tomu lékaři, který má hodně práce, tak nějaký malý, diskrétnější nález nepřehlédnout.
5: Umělá inteligence už přitom v českém zdravotnictví není žádnou novinkou. Lékařům pomáhá například při hodnocení rentgenových snímků, zhledáním zlomenin nebo třeba při vyšetření tlustého střeva, popisuje David Zogala.
6: Když jdeme dál i mimo radiologii, tak je třeba systém, který vlastně lékaři, kteří provádí kolonoskopii, jsou k dispozici pomůcky pro hodnocení EKG, existují aplikace pro hodnocení znamének na kůži a hledání maligního melanomu. Čili ta umělá inteligence tady už je tady relativně hodně a je i tam, kde ji vlastně pacient úplně nevnímá. Ona se stává součástí přístrojů.
5: Podobnou cestou jde i CareBot. Začal jako český startup během pandemie koronaviru, kdy vyvinul umělou inteligenci pro hodnocení rentgenových snímků hrudníku a pro hledání zlomenin. Dnes už jeho umělá inteligence podle Daniela Kvaka pomáhá lékařům nejen v Česku, ale i v zahraničí.
4: V rámci těch stovek implementací, které máme napříč Evropou, Blízkým východem nebo třeba jihovýchodní Asii, se řadíme někde mezi top 3, top 4 firmy vlastně s nejvíce nasazeními, s nejvíce implementacemi umělé inteligence ve zdravotnictví. My se snažíme získávat jednak ty velké, jasně fakultní univerzitní nemocnice, ale my se velmi často snažíme soustředit i na ty menší nemocnice na periferii, kde naopak to využití umělé inteligence může být možná ještě s větším dopadem.
5: V Česku umělou inteligenci od CareBotu využívají desítky nemocnic. Patří mezi ně nejen Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ale taky třeba Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo nemocnice v Kyjově, Havířově a Mladé Boleslavi. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Jak jsme slyšeli v reportáži Karolíny Burdové, umělá inteligence už dnes není jenom pomocníkem při hodnocení snímku v radiologii. Využívají lékaři v celé řadě medicínských oborů. No a jedním z nich je i diabetologie, kde pomáhá odhalovat poškození sítnice u lidí s cukrovkou. O tom, jak takové vyšetření probíhá a jakou roli v něm hraje umělá inteligence, jsme mluvili s diabetologem Janem Šoupalem z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
7: To vyšetření vůbec nebolí, pacient nemá rozkapané oči takzvaně, čili přichází ke kameře, pomocí které lékař provede fotografii očního pozadí a tuto fotografii pak už dostane k dispozici umělá inteligence, která řekne, jestli pacient má či nemá diabetickou retinopatii a také řekne, v jakém stádiu se případně pozitivní nález nachází.
5: Co přesně tedy umělá inteligence na té fotografii pozná?
7: Většina těch programů skutečně dokáže označit, přímo ukázat to místo, které je podezřelé, takže ona ty jednotlivé léze, to poškození označí barevným spektrem většinou a zároveň napíše i slovně, jaké je její hodnocení a jaká je závažnost té diabetické retinopatie.
5: Jak moc se vůbec na takové hodnocení můžeme spolehnout?
7: Má velmi vysokou míru přesnosti. Dá se říci, že umělá inteligence se rovná lidskému hodnotiteli, dokonce v řadě klinických studií i lidské hodnotitele předbíhala ve schopnosti správně určit diabetickou retinopatii.
5: Je tedy hlavní přínos umělé inteligence v tom, že dokáže najít diabetickou retinopatii lépe než samotný lékař?
7: Ten celý problém nebyl ani tak v nízké přesnosti očních lékařů. Ta pro screening, který vždycky je zatížen nějakou chybou, tak pro screening byla dostatečná. Tohle problém není. Problém je, že pacient musí navštívit dalšího lékaře. Těch lékařů v tom řetězci je skutečně velká řada a byl to jeden z důvodů, proč pacienti neradi chodili na oční vyšetření, zejména v situaci, kdy žádné obtíže neměli. A z toho rezultovalo, že zhruba polovina pacientů prostě pravidelně k tomu očnímu lékaři nedorazila a dorazila až ve chvíli, kdy diabetická retinopatie byla pokročilá.
5: Vy už předpokládám, máte nějaká data z praxe. Daří se díky tomuto vyšetření pacienty zachytit včas?
7: Záchyt diabetické retinopatie je zhruba u 13% pacientů a jsou to ti pacienti, kteří do té doby nevěděli o tom, že mají diabetickou retinopatii, protože my tato vyšetření provádíme pouze u pacientů, kteří zatím diagnostikovanou diabetickou retinopatii neměli.
5: Jak moc je používání umělé inteligence v rozpoznávání diabetické retinopatie v Česku běžné?
7: Zhruba polovina diabetologických ambulancí v České republice má kamery a používá umělou inteligenci. V České republice máme asi 500 diabetologických ambulancí. A co se týče třeba kolegů očních lékařů, tak tam jistě byla zpočátku poměrně značná skepse a možná, že u některých kolegů stále přetrvává, ale pokud se vyšetření provádí kvalitní kamerou, tak ty výsledky jsou skutečně vynikající.
5: Dodává diabetolog Jan Šoupal z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Vědu Plus. Při zprávách o hurikánech nebo tajfunech si pravidelně lidé pokládají otázku, jak takové přírodní jevy vůbec přišly ke svému jménu. Třeba v Číně se teď lidé potýkají s ničivým tajfunem se záhadným názvem Dolphin. Když se ženou hurikány k východnímu pobřeží Spojených států, mluví se zase o výběru ženských jmen nebo o tom, jak se střídají podle abecedy. Do tématu se ponořil Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Přeju dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
3: Nabízí se hned tedy zeptat, jaký přesně je tedy ten klíč k pojmenovávání tropických cyklonů?
8: Na tohle je dost široká otázka, ale já bych začal u tajfunů, právě kvůli kterým tedy nedávno úřady v Číně evakuovaly 100 000 lidí. Je tedy řeč o tom tropickém cyklonu, který se vyskytuje v Asii, v severozápadní části Tichého oceánu. Tam se nazývá právě tajfun. Celý ten systém jejich pojmenovávání koordinuje Světová meteorologická organizace a v tomhle konkrétním případě za jmény od roku 1968 stojí taky regionální výbor pro tajfuny. Ten v současnosti vede ten aktuální seznam. Tam je 140 jmen. Ty jsou rozdělená do 5 sloupců, které se obměňují každé 4 až 5 let. To je v závislosti na četnosti těch bouří. Ten výbor, který o tom rozhoduje, má 14 členů nebo členských států. Je tam pevninská Čína, Hongkong, Filipíny, Malajzie nebo třeba Spojené státy a každý člen do toho seznamu poskytuje 10 jmen.
3: No a jak tedy vznikl název toho už zmíněného tajfunu, který právě slábne Dolphin?
8: To vychází právě podle toho dřív teď už zmíněného, tedy možná trošku složitého klíče z těch 5 sloupců, jak ty návrhy šly za sebou. Asijské státy do seznamu dodávají vždy jména, která odkazují na místní faunu, floru nebo se různě odvozují z tradiční kultury. Ten dolfin, tedy delfín, to je prostě jeden ze symbolů města Hongkong. On totiž v moři okolo toho města se totiž běžně vyskytuje bílý delfín. A za jeho pozorováním přijíždí mnoho turistů. Mimochodem, ty další tropické bouře na seznamu, které se do budoucna vytvoří v Pacifiku, dostanou jméno třeba Peilou, to je název opeřence z autonomního státu Macao. Další je zase třeba Chanhom, to je pojmenované po druhu stromu z Laosu. Na tomhle slavném jménem listu je třeba nově i Dim Sam. To je název, který vybrala veřejnost, tedy je cyklon, který bude pojmenovaný po takových těch slavných čínských knedlíčcích.
3: Tak to jsme mluvili o Asii, jak je to ale ve Spojených státech s pojmenováním hurikánu?
8: Tady je ten systém trochu známější, určuje ho Národní centrum pro hurikány, které sídlí v Miami na Floridě. Vytváří tam seznamy jmén, které se pak postupně točí abecedně. Tady ale v tomhle případě jsou to vlastní jména, na rozdíl od Asie, která se tomu vyhýbá. A tady se ta vlastní jména střídají podle pohlaví. Američané původně používali tedy jenom ženská jména, která tady jsou tak notoricky známá, a meteorologové je vymýšleli úplně původně v těch pravopočátcích meteorologie podle svých manželek nebo přítelkyň. Tohle všechno se ale změnilo v 70. letech, kdy v rámci boje za určitou genderovou rovnováhu americká vláda taky začala přidávat rovnoměrně i ta mužská jména mezi ty hurikány.
3: Tedy. Ještě mě napadá, když se to tak střídá, může se třeba někdy opakovat jméno, jako třeba Katrina, které je spojené s tou katastrofou ve Spojených státech z roku 2005.
8: Tohle je ten případ, kdy se to stát nikdy už nemůže, protože je to právě ten případ těch opravdu ničivých a smrtelných tropických bouří nebo cyklonů. Vědci se prostě shodli, že tahle jména jednoduše vyřadí. Je to hlavně z respektu k obětem a jejich pozůstalým a i kvůli dalším vědeckým studiím, prostě aby se to nepletlo. My se nemluvilo o nějakých dvou různých Katrinách. Právě třeba ta zmíněná Katrina na jihu Spojených států měla podle dostupných údajů přes 1800 obětí. Materiální škody byly vyčísleny na víc než 105 miliard dolarů. Potom, co Katrinu ze seznamu pro hurikány v Atlantiku odebrali, nahradilo ji tam v roce 2011 jméno Katia. Podobný je příklad i hurikánu Sandy z roku 2012. Místo něj se teď bude točit jméno Sara.
3: Jiří Kordík ze zahraniční redakce uzavřel úterní Vědu plus. Díky.
8: Hezký den.
3: A za poslech děkuje Ondřej Látal. Teď je 14 hodin úterý 11. srpna. Začíná Odpolední plus. Vítejte.
2: Český rozhlas plus.
3: Co nás bude v odpolední vysílání plusu zajímat do 14:30. Americký prezident Trump se podle deníku New York Times údajně během červencového odletu ze summitu Severoatlantické aliance v Turecku musel na určitou dobu ukrýt v kontejneru pro dodávky jídla. Proč? Skupina ČES v prvním pololetí 2026 vydělala přes 18 miliard korun, zvýšila také celoroční odhad čistého zisku. Co zatím stojí? A v Maďarsku začíná festival Sziget, jedna z nejznámějších maďarských akcí a zároveň jeden z největších hudebních a kulturních festivalů v Evropě. Atmosféru nám přiblíží reportér, který je přímo na místě. To všechno až po zprávách. Dnes odpoledne se o ně stará Marie Jakšičová.
9: Pěkné odpoledne. Tresty v případu opakovaných znásilnění a uvěznění ženy v Siřemi na Lounsku platí. Pravomocně je potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák, který ženu 3 měsíce držel ve sklepě, brutálně ji týral, byl a opakovaně znásilňoval, dostal trest 15 let vězení. Jeho partnerka, její dcera a dceřin přítel Novákovi pomáhali. Například ženě nosili jídlo, když byl pryč. I jejich tresty soud potvrdil. Za mřížemi stráví od 5,5 do 6 let vězení. Podle soudu jde o výjimečný případ, který se mírou brutality úplně vymyká dalším trestním kauzám. Soud dnes snížil pouze výšku bolestného, které mají 4 lidé ženě zaplatit. Dohromady jde téměř o 1 000 000 korun. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
10: Stačí provést otevření té aplikace.
11: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
10: Ano, je to tak.
11: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
10: Přesně tak. Tohle je relativně triviální aktivitu.
11: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
12: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
11: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než 1 000 000 uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
9: Tématu se budeme věnovat i po zprávách v odpoledním plusu.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
13: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
14: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
9: Útok izraelského dronu v Libanonu zranil 2 lidi. Stalo se to ve městě Nabatija. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví po prvním útoku následoval druhý izraelský úder, který mířil na záchranáře a údajně poškodil jejich sanitku. Izraelská armáda nadále okupuje jižní část Libanonu, odkud vytlačila ozbrojence hnutí Hizballáh. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V americkém Las Vegas začal výběr poroty pro soudní proces s mužem obviněným z vraždy legendárního rapera Tupaca Shakura. Podle žalobců ji měl zorganizovat dnes 63-letý Duane Davis, známý jako Keith D. Hrozí mu za to doživotní trest. Někdejší člen pouličního gengu tvrdí, že je nevinný. Davis byl pro policii v případu 30 let staré vraždy dlouholetým podezřelým. Neměla proti němu ale dost důkazů, dokud se před 3 roky nezačal ve veřejných prohlášeních přiznávat. Českobudějovická nemocnice hlásí nedostatek dárců krve. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. Pokračuje primář transfuzního oddělení Vít Motáň.
1: Aktuálně ty zásoby nejsou příliš velké, dárců je méně, ale spotřeba neklesá. Řada dárců je na dovolené, takže fyzicky se nemohou dostavit. Dále je zde také karanténní omezení, protože například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
9: Jaká je situace na silnicích? V Praze k Barandovskému cestu, mostu, zpozorněte kousek před Zlíchovským tunelem. Na konci připojovacího pruhu stojí porouchané osobní auto, s ním i vozidlo policie se zapnutými majáky. V Troji začali regulovat provoz v Blance, kolona se tak vytvořila v Nové Povltavské, hodně pomalu se jede i Holešovičkami od Bulovky, hlavně v pravém pruhu směr tunel. A kamiony stále plní jak jižní, tak Štěrboholskou spojku směr Černý most. Sunou se následně i Novopatskou až do omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu. Dnes bude jasno, teploty 25 až 29, na severu 24, na jihu Moravy kolem 30, na horách 20. A téměř stejné počasí nás čeká i zítra, tedy slunečno a teploty 24 až 28 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17. Pěkný den přeje Marie Jakšičová a teď už pokračuje Odpolední plus s Ondřejem Látalem.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: 7,5 minuty po 14. hodině přejeme dobré odpoledne z plusu. Americký prezident Donald Trump musel kvůli podezření na atentát tajně opustit letadlo Air Force One při cestě ze summitu NATO v Turecku. Zjistili to deníky Washington Post a New York Times. Záběry ukazují, že k tomu prezidentův tým použil dodávku s občerstvením. Novináři a část personálu Bílého domu ale zůstali na palubě ohroženého letadla. No a podrobnosti nám přináší naše zpravodajka Jana Ciglerová. Je ve studiu se mnou. Dobrý den.
15: Pěkný den.
3: Co přesně se tedy toho 8. července na letišti v Ankaře stalo?
15: Donald Trump do té Ankary ještě přiletěl na novém letadle od Kataru. To je už samo to o sobě byla kauza sledovaná, protože to bylo nové letadlo darované soukromou zemí, ale to, co bylo pozoruhodné, že z Ankary už tím samým letadlem neodletěl, i tehdy se o to zajímali novináři a ještě netušili to, co víme od dnešního rána, že to zdaleka nebyla celá kauza. Tajná služba totiž zachytila hrozbu od Íránu a tak Donald Trump před kamerami na oko nastoupil do toho svého původního letadla, ale to, co už nikdo nevěděl, nebo skoro nikdo, abychom byli přesnější, takže z něj zase obratem vystoupil ze zadu, tajně. Poradci ho propašovali ven přes takovou dodávku s občerstvením, která tam byla přistavena, kterou hydraulicky vyzdvihli až k těm protějším dveřím letadla, mimo dohled novinářů samozřejmě. Ten vůz ho potom odvezl k menšímu letounu, který stál opodál a na tomto potom prezident už do té Británie doletěl, kam měl namířeno. Nicméně to starší letadlo, ten původní Air Force One, mezi tím odstartoval s novináři z části personálu na palubě, ti ovšem netušili, že prezident tam s nimi neletí a podle tiskové zprávy ještě z letadla dostali pokyn, aby zatáhli okenní clony.
3: No a je jasné, co vlastně prezidentovi Trumpovi hrozilo?
15: Americké zpravodajské služby tehdy zachytily konkrétní a důvěryhodnou hrozbu útoku na prezidenta nebo jeho letoun. A jen abych to uvedla do kontextu, to tehdy bylo den poté, co se vlastně rozpadla jednání mezi Washingtonem a Teheránem a Spojené státy na příkaz prezidenta Trumpa obnovily vojenské údery na Írán. Podle New York Times hrozba totiž nesouvisla jenom s tím novým letadlem, který prezident dostal od Kataru, ale s prezidentem samotným, bez ohledu na to, kterým strojem by cestoval. Takže proto si ten jeho bezpečnostní tým zvolil takhle rozsáhlou bezpečnostní zástěrku.
3: No, ono se dá říct, že vlastně ti novináři a část personálu posloužili jako taková nevědomá návnada. Jak na tato zjištění reagují lidé, kteří na palubě toho původního letadla Air Force One zůstali?
15: Oni vlastně měli odpoutat pozornost od prezidenta, no nejsou z toho úplně nadšení, dnes to vyvolalo velkou vlnu kritiky, někteří Donaldu Trumpovi vyčítají, že sice chápou tu nutnost ho chránit přes hrozbu atentátu, ale že ponechat na potenciálně ohrožené palubě celou posádku, tiskový odbor, personál Bílého domu a ještě k tomu bez jejich vědomí, tak někteří to prostě označili za nehorázné. Oni vlastně byli vystaveni stejnému riziku, jako kdyby si Irán myslel, že tam ten prezident skutečně, ale na druhou stranu, Ondřej, prostě Trumpův tým si to vyhodnotil tak, že kdyby novináře informoval a dostal je z letadla nějak, tak by vlastně tím prozradil, že tam ten prezident není a tím by ho ohrozil. Takže jejich úkolem je chránit život prezidenta a to oni splnili.
3: Aby se asi všichni do té cateringové dodávky nevešli. Co nás zveřejnění té kauzy říká Bílý dům?
15: Tak mluvčí Stephen Chong o operaci obhajuje. Říká, že to nové letadlo, ten katarský letoun, který vlastně celý tuto situaci zapříčinil, takže má nejvyšší bezpečnostní standardy a administrativa využívá každý dostupný nástroj, teď ho cituji, k řešení hrozeb proti prezidentovi. Ale Donald Trump s novináři na palubě později mluvil a řekl jim, že oni se ho na to ptali, proč jsme museli mít zatažené ty záclony, proč, nebo ty clony, proč, co to mělo celé znamenat. A on prostě jim řekl, že to bylo nebezpečné kvůli lidem, řekl sleazebags, to je v překladu asi slizouni, nebo tak, se kterými on musí jednat. A připomněl jim, že kdyby ho sestřelili, takže oni by byli sestřeleni s ním a že by možná měli zvážit jinou profesi.
3: No a jde o ojedinělý případ, anebo Trumpův tým použil podobný trik už dřív?
15: Ano, není to ojedinělý případ, už to mají, dalo by se říct, i vyzkoušené. Oni poprvé tuto taktiku použili během prezidentské kampaně v roce 2024. Tehdy bezpečnostní tým po varování, že Irán do Spojených států propašoval agenty s přístupem k protiletadlovým raketám. Pak ještě jednou, jestli si vzpomínáš na ten pokus o atentát na Trumpově golfovém klubu, kdy zachytili muže, který na prezidenta měl mířit, tak i tehdy přesunuli tehdejšího kandidáta prezidenta, on byl vlastně tehdy jen kandidát, k jeho spojenci Steve Witkoffovi do jeho soukromého letadla a zbytek štábu letěl tím starým původním letounem Air Force One.
3: Připomíná washingtonská zpravodajka Českého rozhlasu. Toho času tady s námi ve studiu v Praze Jana Cíglerová. Díky moc.
15: Pěkný den.
3: A my se vracíme zpátky do Česka. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale doklady neobstály a systém kolaboval. Detaily k testování představilo ministerstvo vnitra spolu s digitální a informační agenturou. Dnes byl u toho taky reportér Vojtěch Tomášek. Vítám tě.
16: Dobré odpoledne.
3: Jak to testování tedy bude pozítří vypadat?
16: Celé to začne ve čtvrtek přesně ve 13 hodin. Stát potřebuje, aby se v tu chvíli přihlásilo do té aplikace co nejvíc uživatelů. Stačí aplikaci e-doklady otevřít, tak jako by to uživatelé udělali ve volební místnosti. Já jsem si to zkoušel, zabere to nějakých pár desítek vteřin, možná ani to ne. Stačí tedy aplikaci otevřít, kliknout na tlačítko prokázat se, no a to je všechno. Ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban vysvětluje, proč je to potřeba udělat právě v ten jeden čas, tedy ve čtvrtek v jednu odpoledne.
10: Protože nám vlastně, když se podaří zhustit skutečně co nejvíce počtu uživatelů třeba do jedné, do dvou minut, tak nám to simuluje nějakou rozloženou zátěž, protože my počítáme s tím, že ta zátěž je rozložená v nějakém čase. Víme, že třeba u těch volebních komisí paralelně mohou volit obvykle jeden až dva lidé.
16: V letošních volbách se tradičně očekává nižší účast než u sněmovních voleb, nicméně uživatelů e-dokladů stále přibývá, takže ten počet lidí, kteří se ve dnech voleb přihlásí, by mohl být až 40 tisíc. To je taky počet lidí, kteří by se ve čtvrtek v ideálním případě měli zapojit do toho veřejného testu, je to ale samozřejmě dobrovolné.
3: No a co se stane, pokud se při tom testování objeví nějaké chyby?
16: Digitální a informační agentura je vyhodnotí spolu s ministerstvem vnitra v těch nejbližších 24 hodinách po tom testu. Případné opravy by pak měly stihnout za 3 až 4 týdny. Do voleb by to tedy ještě mělo být případně v pořádku. Připomínám, že komunální volby budou 9. a 10. října, stejně jako první kolo senátních voleb, to druhé kolo pak o týden později. Mimochodem ještě jedno doporučení k tomu testování, nejenom pro tento čtvrtek, ale pak taky pro ty samotné volby, tu aplikaci je potřeba mít aktualizovanou.
3: No a proč vlastně stát potřebuje u takového testu pomoc uživatelů?
16: Nemůže totiž vytvořit nějaké falešné nebo testovací identity, a to ani pro účely toho testování. Zákony to zkrátka neumožňují. Je tedy třeba vyzkoušet reálný provoz, jak popisuje i vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a taky náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
12: Byť můžeme mít víru v ten systém, tak nemáme ta reálná data a k reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem. Z toho důvodu my děláme tady ten čtvrteční test.
16: Aplikaci e-doklady má už přes 1 000 000 uživatelů a patří k nejstahovanějším českým aplikacím na obchodech Google Play a App Store. Využít místo fyzické kartičky můžete třeba už na úřadech, u policie nebo taky na poště.
3: Můžeš to ještě poradit, jak si občanský průkaz v mobilu zařídit, pokud ho někdo ještě nemá?
16: Stáhnout si ho do mobilu může v podstatě každý, kdo má chytrý telefon s fotoaparátem a taky Bluetooth. Pro registraci je taky potřeba takzvaný přihlašovací prostředek identity občana. To může být třeba bankovní identita nebo klíč e-governmentu. Podrobný návod je ostatně na stránkách edoklady.gov.cz.
3: Reportér naší domácí redakce Vojtěch Tomášek, díky moc.
16: Naslyšenou, hezký den.
3: 14 hodin 16,5 minuty přidáme krátké ekonomické zpravodajství. Růst cen bude v dalších měsících postupně v Česku zrychlovat ke 2% a na konci roku zamíří ke 3%. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. V červenci inflaci táhly dolů levnější potraviny a energie, naopak výrazně stouply ceny ve službách. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v Česku vzrostly. Za první půl rok činili 523 milionů korun. Je to dosud nejvíc a meziročně 5x víc, se vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. A americký výrobce čipů Nvidia uzavřel partnerství se 6 významnými finančními institucemi s cílem vytvořit platformy pro financování výpočetní infrastruktury. Ty mají od třetích stran mobilizovat kapitál za více než 500 miliard dolarů na infrastrukturu pro umělou inteligenci. Oznámila to Nvidia v pondělí. A u biznisu a ekonomiky zůstáváme. Energetická skupina ČES vydělala v první polovině roku přes 18 miliard korun. Je to o 10% víc než loni ve stejném období. Výsledek přesto zklamal většinu akciových analytiků, protože firma zaznamenala výrazné poklesy v ostatních ukazatelích. Hlavně provozní zisk před odpisy klesl o 20% na 59 miliard korun. Jak si tedy hospodářsky vede největší energetická firma v Česku v prvním roce, kdy nemusí platit daň z mimořádných zisků a zároveň v roce, kdy připravuje svoje rozdělení a budoucí zestátnění. O tom teď budeme v odpoledním plusu mluvit s analytikem FIO banky Janem Raškou. Dobrý den.
17: Dobrý den.
3: Pane Raško, tak jak hodnotíte pololetní výsledky ČEZu?
17: Tak já je hodnotím smíšeně. Pokud zůstanu konkrétně u výsledku za druhý kvartál, protože ty nás zajímají, první kvartál už je za námi, je započítán ceně akcie, takže my jako analytici hodnotíme především ten druhý kvartál. Takže smíšeně, na jednu stranu ty výsledky za druhý kvartál byly jak pod naším očekáváním, tak pod očekáváním trhu. Na druhou stranu ČES již letos po druhé navýšil letošní výhled hospodaření. A to jak provozní výhled provozní ziskovosti, tak výhled čistého zisku. Takže celkově bych hodnotil ty dnešní výsledky ČEZu neutrálně.
3: No, ČES letos poprvé po 3 letech nemusí platit tu daň, takzvanou windfall tax. Jak moc to vylepšilo hospodaření ČEZu?
17: Tak ano, ten čistý zisk za druhý kvartál letošního roku přeci jenom zaznamenal meziroční růst. Konkrétně ČES vykázal 4,3 miliardy korun na úrovni očištěného čistého zisku, což bylo meziročně, to byl meziroční nárůst o 10%. Nicméně trh čekal, potažmo můj odhad byl na úrovni zhruba 8 miliard korun, respektive průměrný odhad trhu učinil 7 miliard korun. Takže i na té úrovni čisté ziskovosti ČES zaostal za odhady trhu.
3: Ceny energií, včetně elektřiny, od začátku roku rostou. Očekáváte proto i růst celoročních tržeb ČEZu?
17: Ano, řekl bych, že nebo vidíme, že ČES, jak jsem řekl, ČES navýšil letošní výhled hospodaření, a to i z důvodu toho, že navyšuje svoji prognózu letošní prodejní ceny silové elektřiny zhruba o 2 eura na megawatt hodinu do rozmezí 106 až 110 euro za megawatt hodinu. Takže krátce řečeno, ta krize na Blízkém východě se podepisuje do cen komodit na globálních trzích a na to reaguje i ČES zvýšením svého výhledu hospodaření.
3: Blíží se rozdělení skupiny ČEZ na zákaznickou a výrobní část a potom pravděpodobně stažení ČEZu z burzy. Bude, pane Raško, letošní rok vlastně tím posledním, za který akcionáři dostanou dividendu, anebo se podle vás výkup akcionářů bude protahovat?
17: Tak letos, jak víme, byla vyplacena dividenda ve výši 42 korun na akci. Ještě se teprve uvidí, jestli i v příštím roce bude vyplacena dividenda. To s určitostí nelze říct.
3: A na čem to závisí?
17: Fakt je ten, že výsledky za letošní rok, což je vlastně báze pro výpočet dividendy, která bude vyplacena v příštím roce, tak ty výsledky, respektive ten ČEZ, ještě bude pořád v tom letošním roce vlastně v té nezměněné podobě. Hmm. Znamená, bude realizovat čistý zisk mezi 30-35 miliard korun a to je, z této báze se bude vypočítávat dividenda. Takže pořád teoreticky tam pořád je tam ten předpoklad, že z tohoto zisku, očekávaného zisku za letošní rok, by mohla být vyplacena dividenda.
3: ČEZ plánuje získat na výkup peníze prodejem části ČEZ Energy. Bude to podle vás z hlediska akcionářů a pražské burzy, řekněme, adekvátní náhrada za celý ten velký ČEZ? Prosím, už jenom stručnější odpověď.
17: Tak zcela adekvátní náhrada to prostě nebude. Ten jeden velký ČEZ prostě půjde z trhu a případně zůstane na burze v podstatě polovina společnosti. Takže ČEZ na burze se případně zmenší, nicméně i za tuto část, za tuto, pokud by na burze zůstala distribuce, alespoň ta distribuce, tak by to, myslím si, že kapitálovému trhu prospělo a bylo by to příznivé.
3: Dodává Jan Raška, analytik FIO banky. Děkuju za vaši analýzu pro Odpolední plus.
17: Děkuji, nashledanou.
3: 14 hodin 23 minut. V Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou třeba na Benešovsku.
18: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
19: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny, protože se s tím potýkáme každým rokem čím dál víc. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let, a teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
18: A jak se poprala s tím letošním tady extrémním suchem? Teď vidíme, že už je víceméně odkvetla, už má svěšené ty hlavy, tak když možná takhle tady se k nějakým prodereme.
19: Ta slunečnice prostě ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
18: Tak a to, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
19: To jsou drubkovitý květy, tohleto, ty středy.
18: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
19: Jde poměrně rychle do toho zrání. Plodiny, které se sklízejí třeba v říjnu, jako například pohanka, tak vypadá to, že budeme sklízet skoro o 2 měsíce dřív.
18: No a když dozrávají takhle dřív, znamená, že to není ideální, že dozrají dřív, než by měli a nebudou ty výnosy tak velké.
19: Ve své podstatě to tak je. No.
18: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou. Vy už ji máte tedy druhým rokem, takže počítám, že loni se osvědčila.
20: Přesně tak, loni to bylo na zkoušku, bylo to fajn, jako zpestření, zase další plodina do těch našich komody, takže letos jsme ji přidali, už jsme s ní počítali rovnou. I pro ní byl vlastně zájem, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
18: A to, že jste ji dali ještě víc než loni?
20: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
18: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí agrární komory
0: vody České republiky.
21: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství. Letošní rok navíc znovu ukazuje, že samotná změna plodiny nestačí. Porosty vstupovaly do léta s výrazným nedostatkem vláhy. Vysoké teploty pak zasáhly plodiny v citlivé fázi vývoje a negativně ovlivnily jejich výnosy.
22: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové nezbytná a zemědělci hledají i u běžných komodit odolnější odrůdy. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
3: A skoro za 3,5 minuty bude půl třetí, posloucháte Odpolední plus. Prvními koncerty před chvílí odstartoval hudební festival Siget. V Budapešti až do sobotní noci vystoupí hudebníci z 50 zemí a na místě je taky reportér Jiří Štefl. Zdravím tě.
23: Dobré odpoledne, Ondro, tobě i našim posluchačům z Budapešti.
3: Tak jak to, Jirko, na takzvaném ostrově svobody vypadá právě teď?
23: No tak ještě než začnou hrát první dnešní headlineři, tak ostrov v centru Budapešti se začíná plnit. Ostatně někteří sem dorazili už včera večer, aby si v klidu postavili stán a trochu se tady zabydleli. Pro některé fanoušky je to vlastně taková velká hudební dovolená. Protože jsme na ostrově, tak se nabízí otázka, jestli sem plují lodě. No v minulých letech se sem návštěvníci mohli dostat lodí, ale jak z našeho vysílání víte, tak hladina Dunaje je kvůli vedrům stále nízká, takže letos sem všichni musí přes dva mosty. Jeden z nich můžete znát třeba i z různých fotek na internetu, je totiž velmi pestrobarevně vyzdobený. Vlak potom Káhídou už nějakou dobu nejezdí, ale je důležitou spojkou právě mezi Budapeští a festivalem Siget.
3: No a dorazili na Siget i čeští fanoušci.
23: Ano, někteří z nich už se mnou letěli ranním spojem z Prahy, bylo přesně v tom letadle poznat, kdo jde na ten festival Siget. Já jsem se ptal organizátorů, kolik Čechů letos očekávají a mělo by jich být zhruba 2000. Je poměrně snadné se sem dostat třeba i autem nebo letadlem, vlakem. No a co je taky zajímavé, je to, že 50% ze všech návštěvníků Sigetu jsou právě ti zahraniční návštěvníci.
3: O festivalu Siget ale hrozil zánik. Jak se ho podařilo zachránit?
23: Tak všechno se to vlastně začalo sesypávat už po skončení loňského ročníku. Festival opustil velký americký investor a bylo to zároveň v roce, kdy Sigetu vypršela smlouva s městem o pronájmu ostrova. Do hry se proto opět vrátili původní zakladatelé festivalu s novou vlastnickou maďarskou strukturou a budapešské zastupitelstvo pak taky schválilo i tu novou nájemní smlouvu. Když se podíváme lehce do historie festivalu, tak Siget byl původně studentský festival pro Maďary a až v průběhu let se z něj stala tak velká akce. No a právě i proto se letos ten program víc zaměřil i na ty tuzemské interprety.
3: Tak pojďme k tomu nejhlavnějšímu. Kdo z interpretů je letošním hlavním tahákem Sigetu?
23: Tak první letošní headlinerkou je zpěvačka Zara Larsson, na kterou už tady před pódiem netrpělivě čekají první faninky. Opravdu jsou to především faninky, které pečlivě zvolili i ten svůj outfit, to svoje oblečení. Těšit se můžeme dnes večer později i na amerického zpěváka Sombra, který teď opravdu extrémně je populární a letos byl taky nominován na Grammy v kategorii objev roku. Hrát se tady bude až do sobotně nedělní noci. No a ty další headlinery, tak zmíním například formaci Florence and the Machine se zpěvačkou, která je velmi osobitá, jmenuje se Florence Welsh a myslím si, že to bude jeden z vrcholů právě toho letošního festivalu Siget. Na hlavním pódiu vystoupí i další sympatický zpěvák Luis Capaldi, no a nebo třeba taky skupina 21 Pilots, která letos byla taky na festivalu Colors of Ostrava. Takže myslím si, že do té sobotně nedělní noci si tady fanoušci užijí nejen ten hudební program, ale taky spoustu dalších a dalších zážitků.
3: Nabídka bohatá, sledovat to přímo na místě bude Jiří Štefl. Jirko, díky.
23: Děkuju, hezký den všem.
3: Za chvíli další díl seriálu Klub 40, hned po zprávách. A ty jsou tady právě teď, je půl třetí, poslechněte si Marii Jakšičovou.
2: Český rozhlas Plus.
24: Yeah.
9: Pěkné odpoledne. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval čihošťského farníka a očitého svědka tzv. Čihošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Soud dnes rozhodl, že byl tehdy zadržován nezákonně. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomořský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy. Letiště Praha hledá 3 nové ředitele oddělení. Na jejich pozice již byla vypsána výběrová řízení, informoval o tom server z dopravy.cz. K 1. srpnu nastoupil do vedení letiště Radomír Lašák, který v čele státního podniku vystřídal Jiřího Pose. Letištní odbory jsou kvůli výběru Lašáka ve stávkové pohotovosti a výhrady k personální změně má i opozice. Bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi udělil soud v Sýrii trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Uprchl do Moskvy poté, co jeho režim před 2 lety svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Počet obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboly v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. Česká konference rektorů se obává rozpočtu pro vysoké školy na příští rok. Na univerzity míří silné populační ročníky a hlásí se na ně čím dál víc uchazečů. Pokud stát situaci nezohlední a příspěvek vysokým školám sníží, mohlo by ze zkoušek k přijetí uspět míň studentů než letos. Teď informace z dopravy. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most houstne provoz za podjezdem magistrály. Kolona je hodně roztrhaná a zdržení se týká i osobních vozidel, ne jenom kamionů. Ty se pak sunou dál v pomalejším tempu Štěrboholskou spojkou i východní částí okruhu okolo Černého mostu, dál pak i celou Novopatskou až do opravované k Belské. A v Troji trvá regulace vjezdu do Blanky. Kolona popojíždí Novou Povltavskou, předtím i Holešovičkami od Bulovky. Dobře, dojeďte. Bude jasno, teploty 25 až 29, na jihu Moravy kolem 30. Mírný vítr ze severu bude večer slábnout a v noci bude také jasno s teplotami 11 až 7 stupňů. Tolik zprávy a teď podcast Klub 40.
0: Starám se zatím víkendově a prázdniny a toho takového kluka prostě z dětského domova. Závidím těm lidem, že žijou v těch rodinných jednotkách a plánuju si nějakou budoucnost. To prostředí těch děcáků a ty děti, že jsou hodně jako drsný. Cokoliv nabídnu, tak si musím být jistý, že to můžu opakovat a dát v této formě. Nějak mi přijde, že člověk pozná z někoho jako tu jiskru, i když má spoustu vrásek. Poprvé v životě absentoval strach.
2: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
4: Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru v rámci série Klub 40. Mým dnešním hostem je filmový a divadelní herec a moderátor Petr Vančura, který je mimo jiné členem souboru činohry Národního divadla. S Petrem chci v rozhovoru otevřít poměrně dost citlivé téma rodina a případně taky téma dětí, což je něco, co má někdo po 40 už úplně vyřešené, ale někdo, a je to třeba taky moje osobní téma, to vyřešené nemá vůbec. Takže nejenom o dětech a o rodině se budeme dneska spolu s Petrem Vančurou bavit. Ahoj Petře.
0: Ahoj.
4: Obligátní otázka na úvod. Kolik ti je let?
5: A když se tě někdo zeptá, kolik ti je a ty řekneš tu číslovku, tak máš u toho nějaký pocit nebo vzpomeneš si na něco?
6: Samotný fakt, že musím říct, že mi je 41, je mi nepříjemný a na jedný seznamce se snažím držet pod tou 40, takže tam mám teďka 38 a měl jsem pak nějaký rande a nedokázal jsem nelhat ani na tom rande, že jsem přiznal, že lžu na té seznamce, že mi není 38, ale řekl jsem, že mi je 40. A tak to asi nějak vystihuje můj vztah k tomu číslu.
5: Ale zamýšlel ses někdy nad tím, proč je ta číslovka pro tebe tak důležitá, nebo proč nás ta číslovka někdy tak stresuje, protože takové to otřepané klišé říká, věk je jenom číslo, tomu jsem se vždycky posmívala, zvlášť když jsem byla mladší. Teď to beru tak, že ano, věk je jenom číslo, ale zároveň není, protože já ten věk třeba nějak pociťuju a i když to je jenom číslo, tak mě to třeba nějak vnitřně stresuje, nebo to číslo se mnou něco dělá.
6: No já jsem byl hodně jako v rozpadcích z 30, kde to začalo, ale ta 40 mi přijde jako ještě o level vejš, že mě to nějak dělí od toho mládí, že už jakoby mi není dostupný, já nevím, třeba i oslavit někoho 20-letýho nebo tak, že a přitom se tak jako tam cítím, nebo tam jsem možná uvíznul, že když se dívám na lidi, kterým je 25, tak mám pocit, že vypadám stejně, ale myslím si, že ne. A že to je možná ta věc, která mě pak napadne, když řeknu těch 40, že to je ten obraz v zrcadle po ránu, jakože to je ten 40-letý Petr a ne ten 20-letý, který ho nějak nosím v hlavě.
5: Ty říkáš, že si pořád nějak uvnitř připadáš výrazně mladší, než to, co máš napsáno v občanském průkazu.
6: To sedí.
5: Je nějaký téma, kde by se ti ten věk, nebo to, že už ti není právě třeba 20 nebo 30, zrcadlilo nebo ukazovalo nějak silněji než jinde?
6: No tak mně se to ukazuje na tom, jak vypadají třeba děti mých vrstevníků, že už jsou podobný tomu věku, na který já se cítím. No a že si na tom uvědomuju, že je to téma třeba té rodiny. Jakože nemám žádnou rodinu, nemám děti a ostatní už jo a vlastně už jako se dostali za, ještě za tu jako hranici, kdy ta rodina byla fakt téma, že ty děti už přestávají být malí nebo se nějak jakoby osamostatňujou a podobně.
5: Takže kdybychom to ukázali na nějakých konkrétních příkladech, protože to je třeba i moje téma, že já taky nemám děti a začala jsem takzvaně až s křížkem po funuse řešit, že vlastně co kdybych je chtěla mít, tak teď už je pozdě nebo co mám dělat. Ale že se setkávám s tím, že v mém okolí ti lidé stejně staří nebo podobně staří mají ty děti už třeba na střední škole.
6: Takže... No. A dokonce jako v mém okolí jsou i babičky třeba, jakože moje kamarádky už jsou babičky.
5: Tak... Jakože jim je třeba 49 nebo já nevím kolik.
6: No třeba klidně 45, že měli fakt dítě třeba v 19 a jejich dítě taky, takže už jsou jako ta třetí generace.
5: Že mě to zní skoro až neuvěřitelně, že někdo, jako třeba my, řeší, že by teď ještě chtěl mít rodinu a děti a ty máš kolem sebe lidi, kteří jsou skoro stejně staří jako my a oni už mají vnoučata.
6: Ano, hlídají vnoučata. Je
5: no,
6: to tak?
5: Mně to přijde skoro až tragikomická situace, ale co třeba s tebou osobně to jako dělá, nebo co se ti honí hlavou, když se právě bavíš s někým, kdo už je prarodič a je to čtyřicátník, čtyřicátnice?
6: Pro mě je to úplně, jak kdybych se potkal s jiným jako živočišným druhem, že mi to nějak k tomu člověku nejde. Jako jo, že... A většinou o tom jenom vypráví, že jsem je málo kdy viděl s tím dítětem, jo, že jsem ještě nikdy neviděl vlastně ty kamarádky s těma vnoučatama, takže to asi bude jakoby nějaký další takový šok, že je uvidím a budu si muset něco nějak jako přehodnotit, jak to mám teda v té hlavě, jo, že jako nestárnem. Tak na to jsem zvědavej, no.
5: A to téma rodina, je to něco, co pro tebe bylo nějak důležitý? Vždycky? Nebo ses na to, jestli mít a nemít rodinu nějak nesoustředil, protože ses věnoval jiným věcem a začalo to být nějak důležitý až kolem toho 40. roku věku, nebo?
6: To, co je pro nás důležitý, si často uvědomíme tehdy, když to nějak jako absentuje, nebo to není. A jsem si myslel jako vždycky, že asi to pro mě nějak důležitý, ale že tohle se nějak stane, nebo že to bude jako důsledek toho dlouhodobého vztahu, ve kterém jsem byl, ale ten pak jako ten vztah nedopadl tak, aby z toho byla nějaká rodina, byť tedy netradiční rodina, protože prostě dva kluci spolu fakt dítě jako přirozenou cestou mít nemůžou, musí to nějak vymyslet. Ale když jsem teďka zůstal jakoby single, tak jsem si uvědomil, že by se mi hrozně líbilo s někým jako ten život sdílet a vlastně závidím těm lidem, že žiju v těch rodinných jednotkách a plánuju si nějakou budoucnost spolu. Mně primárně vztahy přijdou o nějakém budoucím čase, který je sdílený a společný a mít nějaký společný cíl. Nevím, přijde mi to lepší, než být na to sám.
5: Jo, že ti přijde třeba lepší si plánovat výlet s někým blízkým, s nějakou osobou blízkou, která tady s tebou pravděpodobně, pokud se něco nestane, bude i za několik let nebo někdy v budoucnosti, než kdyby si splánoval ten výlet jenom sám pro sebe.
6: Ano, že je to o nějaký sdílený vizi a samotná ta rodina je jakoby obsah i forma té vize.
5: Mně přijde zajímavý na tom to, že když ta rodina je pro tebe něčím tak velké téma, nebo i třeba tak důležitá, takže celou tu dobu si, já nechci použít slovo jako neměl plán, nebo že to tam nějak jako nehrálo takovou roli, ale jakože mě trochu zajímá, ta tvoje představa byla, protože to třeba byla moje představa, jo, když já taky nemám děti a teď se každý může zeptat teda a proč, tak je tam spousta důvodů, ale že trochu nějak jsem si vždycky myslela, že se to nějak samo stane v uvozovkách, že se to nějak samo stane. A právě ono samo se nic nestalo a teď teprve kolem 40 jsem začala přemýšlet, no tak teď ono samo se nic nestalo, tak co já s tím teď udělám?
6: Ano, přesně tak, no ta 40 je taková, že ono samo se stane nejspíš to, že se nestane nic v tomhle ohledu, takže pak přesně, no co s tím, že taky nějak to souvisí asi s nějakým tématem, jako brát věci víc do svých rukou. A v mém případě je, že jsem se stal hostitelem a starám se zatím víkendově a prázdniny a toho takového kluka prostě z dětského domova, který taky to má, ta rodina nějak nefunguje, jak by měla. Tak...
5: A to mně přijde docela zásadní téma, nebo i docela inspirativní věc, možná trochu popsat to hostitelství a třeba i ten nějak tvůj proces, jak tě to poprvé napadlo, nebo jak ses o tom doslechl, třeba to může někoho taky inspirovat, kdo o tom nikdy neslyšel, nebo o něčem podobným uvažuje, tak...
6: Tak na začátek pro mě je to hrozně jakoby křehký téma a zároveň by vydalo na spoustu dílů, protože je tam spousta nějakých očekávání, se kterými do toho člověk vstupuje a pak je ta realita, která

0: prostoru a dát někomu pozornost plnou a lásku. Někomu, kdo by už pravděpodobně jako neměl jak získat, protože jde o starší děti z dětských domovů. Jejichž prostě naděje na pěstounskou péči nebo adopci je mizivá každým rokem víc a víc, protože ty starší děti už si nikdo nebere. Takže jim člověk pak může poskytnout aspoň nějaký víkend nebo nějaký individuální čas a že se stává jako jejich blízkou osobou mimo zdi dětského domova. Někoho, na koho se můžou spolehnout, kdo vědí, že tady pro ně je, když ho budou potřebovat a tak.
1: Jak ses o tom dozvěděl a jak třeba vypadal ten tvůj proces rozhodování, jestli do toho půjdeš, nepůjdeš, zkusíš, neskusíš, protože to sebou nese velkou zodpovědnost, ano. Tak mě zajímá, v kolika letech si o tom, jestli to bylo tady kolem té čtyřicítky a jak probíhal ten tvůj myšlenkový a emoční proces s tím spojený.
0: Jako já jsem myslel, že s Honzou, s mým partnerem, jsme fakt jako zralí na tenhle ten krok, nějak jako by adoptovat nebo stát se pěstouny a tak. A zrovna se shodou okolností ozvala organizace Dobré víly dětem, což je organizace, která jednou týdně jezdí do dětských domovů za dětmi a dělají tam s nimi. Je to taková suplou takovou návštěvu doma, jo? Že když někdo potřebuje udělat úkol, tak s ním udělají úkol, nebo si jenom hrajou, s nima povídají a podobně. No a ty se mě ozvali, tak já jsem to řekl partnerovi Honzovi a ten řekl super, tak někam jako pojedeme s nima. Pak jsme za nima přijeli na jeden dětský tábor a já jsem nějak jako zjistil, že to prostředí těch děcáků a ty děti, že jsou hodně jako drsný, jo? Takže mě hnedka mi dali jako, že jsem homosexuál a že mám velký zuby a vlastně se mě tak trošku dělali legraci, já jsem na to nebyl připravený, tak mě ty děti vystrašili, protože jako v jejich věku bych tam asi nepřežil ani hodinu. No? A tak to jsem si pak nějak zpracoval, no ale pak jednou Honza řekl, hele, jedem do děcáku a mě se moc nechtělo, on řekl prostě jedem, tak jsme tam jeli a tam jsem se i seznámil s tím malým klučinou a pak nějak jsem tam jezdil každý týden, jestli to dám. A tak je důležitý tady přesně, že ten závazek je vlastně téměř všechno tam podle mě závazný, aby člověk ty děti nesklamal. Tak jsem se pak řídil tím, že cokoliv nabídnu, tak si musím být jistý, že to můžu opakovat a dát v této formě. A když ne, tak prostě říct jako ne, nebo si to držet. Takže já když jsem pak věděl, že jdu do toho jako individuálu, že budeme spolu jednou týdně chodit někam ven mimo domov, tak jsem si řekl, dám to každý týden prostě v roce. Jo, vyzkoušel jsem si, tak do toho jdu. Pak, že přidám víkendy, pak třeba Vánoce. Jako, dovedu si představit, že budu mít takhle Vánoce po zbytek života. Kam, jo, tak jo. Jako.
1: Jo, že je důležitý, aby člověk tam nesliboval něco, co potom nemůže naplnit, jo. Protože přece jenom to není jako, že si dáš novoroční předsevzetí, budu každý den běhat, pak to vydržíš 14 dní a neběháš, tak tím maximálně ublížíš jako sám sobě, ale že tady by to asi mělo mnohem větší dopad.
0: Jo, přesně tak, no, neslibovat víc, než kolik člověk fakt si myslí, že může dát, ale samozřejmě pak ty věci se dějou za pochodu a je spousta věcí, které jako nedomyslíš, nebo že jako, nevím, třeba projevy toho traumatu můžou být fakt jako náročný vlastně, no, že to není jednoduchý.
1: A existuje k tomu nějaká pomocná ruka ve smyslu, že bys prošel nějakou průpravou, nebo ses jako měl na koho obrátit, třeba když nevíš, nebo je něco takového?
0: Jo, to je teďka celkem ošetřený, že taková se organizace, která se jmenuje Spoluživot, vlastně to založila kamarádka, vlastně i, že jsem ji inspiroval, že jsem šel do té hostitelky dřív než ona a tam jako je psychologická pomoc a dělají různý školení a tak. Myslím, že teďka je kolem toho mnohem větší osvěta a že jako člověk má minimálně tuhle tu podporu, že má někoho na té cestě k sobě, kdo mu říká, hele, to je to, co se vám děje, je normální a zkuste to řešit takhle, takhle.
1: Je tohle třeba něco, co teď po té čtyřicítce cítíš jako nějaké svoje větší naplnění nebo jako něco, co má skutečně pro tebe jako hodnotu, třeba v porovnání s věcma typu, já nevím, práce nebo chodím cvičit, nebo jako jestli jsi to nějak přehodnotil po téhle zkušenosti, jako třeba, jakože někdy se stává, že lidi nějak kolem čtyřicítky mají tendenci přehodnotit svůj žebříček priorit, že věci, které jim předtím připadaly důležité, teď najednou jim třeba tak úplně nedávají smysl a něco, čemu naopak jsme nevěnovali pozornost, tak v tom žebříčku naopak stoupá někam víc nahoru?
0: Určitě, no já to vidím jako kolik času tomu věnuju a jak moc se tím zabývám a že třeba moje nějaká jako chuť po nějaký autorský tvorbě nebo vůbec jako tvorbě jde hrozně do pozadí, protože tohle je vlastně tak jakoby i tvůrčí a kreativní proces, že no, nějak už nepřemýšlím, nebo mě ani nenapadá, co bych, jakože to nějaká jako půzení něco dělat a vytvářet je teďka strašně daný tímhletím směrem do té hostitelky a všema věcma kolem prostě toho malého člověka, no.
1: Ty jsi herec a mě by zajímalo,

0: Že třeba Tereza Hoff v úplně prvním díle téhle série mimo jiné mluvila o tom, jaké to je být herečkou po 40 a že třeba není až tolik ženských rolí pro herečky po 40 a že to je tedy třeba něco, s čím nějak musí zacházet, tak je třeba něco, s čím ty se specificky po 40 plus minus potýkáš nebo zacházíš v oblasti té své herecké profese?
1: No, napadá mi spíš, že jako mnohem méně řeším, že třeba asi nepatřím k těm nejzavedenějším značkám, nebo že mi to začíná být trochu jedno.
0: Ti myslíš jako, že nejsi, já nevím, tak známý jméno jako Mirek Donutil, nebo já nevím, jo?
1: No, třeba. No, jako jo.
0: Že jako ta popkulturní sláva nebo nějaký status celebrity, že to je už něco, co třeba...
1: To už si myslím, že se jen tak nestane, protože se to děje někdy kolem toho věku, kdy jsou ty lidi fakt nejvíc jako juicy, tak to je nějaký...
0: Juicy znamená jako mladší, myslíš?
1: Mladší, přesně.
0: No ale zároveň ty i říkáš, že ti to, že ti na tom už tolik nezáleží, nebo že to nemá takovou váhu jako třeba dřív?
1: No, nějak mě to moc netrápí, nebo zároveň teďka nevím, takový nějaký období, že mám možná víc nabídek, než jsem kdy měl, takže...
0: A vnímáš tam ten přibývající věk a tu hereckou profesi, tak vnímáš v tom něco, že by se to nějak vzájemně mohlo něčím ovlivňovat, nebo já nevím, mě napadá nějaký úplně hloupej příklad typu, že když budeš starší, tak ti budou víc bolet kolena a teď máš někde na jevišti si klekat, jo, a budou tě bolet kolena, ale... To je samozřejmě nesmysl, jako úplně hloupý příklad, ale
1: no, úplně
0: něco...
1: Ne, protože zrovna včera jsem hrál s jednou kolegyní, který je teda mnohem víc a zrovna právě řešila, že si má klekat na jeviště a prostě to neudělala, protože jí bolí kolena, takže to pak může tu roli někam posunout, jako jaký fyzický limity, asi jo. A asi taky jako přesně, no, co se týká toho jako fyzična, tak začínám cítit svoje jakoby limity, že to tělo není tak jako ohebný. Mám třeba jednu takovou roli, kdy mám jako vyskočit nahoru, jako v Národním divadle, z hlediště se dostat na jeviště a je to jakoby jeden hybitý mrštný skok a přestává být tak hybitý a mrštný během jako 2 let, což mě nějak jsem na to teďka hodil jako fokus, jo, že to je zajímavý.
0: Jestli tam nezvýšili třeba to jeviště?
1: Právě, nebo se nepropadá hlediště možná, jo, přece jenom je to stará budova, tak je to možný, no, ale jinak spíš jako v pozitivním smyslu, že si kolikrát říkám, tyjo, neměl bych tomu dát ještě jako větší přípravu, nebo kam se poděla moje tréma, jo, že na kterou jsem spoléhal, že tréma rovná se míra trémy rovná se míra úspěchu, nebo takový jako zvláštní stres a teďka to nemám a ten výsledek je lepší nebo stejný. Tak si říkám, že možná už jako sbírám i ty zkušenosti, že to dělám dlouho, tak jsem teďka třeba moderoval takovou věc, jakože jako přímý přenos a tam jsem úplně zužitkoval strašnou spoustu věcí, které znám z jiných věcí a poprvé v životě absentoval strach. Jakože tam byla tréma, ale taková ta jako funkční, spíš jako soustředění, ale nebyl tam strach, tak to jsem si říkal, tak to je úplně jako pro mě úplně nová jako věc. A říkal jsem si, že to možná bylo i tím, že mám ty zkušenosti a bylo o co se opřít, že už jsem jako měl ty nástroje, jakože ti dá někdo složitý úkol, ale ty máš prostě dílničku vybavenou.
0: A ještě když se vrátím k těm bolavým nohám, kolena, tak s tím přibývajícím věkem vnímáš ty limitace těla, nebo je to něco, na co se začínáš nějak víc fokusovat, protože lidi někdy právě pozorují to tělesný chátrání, teď na to nasedá celý ten průmysl toho longevity a estetických trendů a tak dál.
1: No, tak to tělo jako si samo určuje ten fokus. Novinka je, že se mě blokly záda a že to není jenom, že to cítím při otočení krkem, ale že to bolí vlastně jako non-stop. Tak
0: a to předtím se ti nestalo, takže to je něco nového.
1: Jo, to je úplně nový dnes a včera, jako úplně fresh novinka mého těla. A jinak já teďka čtu Moc přítomného okamžiku a líbí se mi, že tam Eckhart Tolle mluví o tom, že když jakoby máme hodně jakoby fokus na svůj jakoby vnitřní svět, tak to vnitřní bytí vyzařuje skrz to vnější a člověk pak vypadá třeba jako mladší. Tak si to představuji jako takový jako světlo, který když se jako budu teďka hodně jako snažit se jako čistit zevnitř, tak bude prozařovat jakoby ven.
0: Jo, že to je něco, že se snažíš víc soustředit na nějaký svůj třeba spirituální rozvoj nebo duševní pohodu nebo posun a tím jakože se to může manifestovat i v tom, jak
1: tady je to konkrétně na ten jako přítomný okamžik, že málo kdy se nám děje něco tak strašného, že jo, a spíš co se děje strašného, jsou ty myšlenky, které nás jako vedou do budoucnosti prostě a tak. A čím více člověk soustředí na to přítomno, tak tím víc v sobě může mít nějaký to. A je to takový krém naopak, mi přijde, jo? Že jakože ty krém, který se vstřebává do tebe a tady to vede k tomu, že ten krém jako tryská ven.
0: Mm-hmm, takže ty se teda snažíš, když to jako trochu stáhnu na zem, tak ty se snažíš se soustředit na přítomnost. Tomu se věnuje, já nevím, mindfulness, meditace a všechny tyhle věci se o to snaží. Je to dneska poměrně populární záležitost, ale není to tak, že bys řešil, jestli máš jít na plastickou operaci něčeho, aby si měl hladší obličej. Tak tam ten tvůj fokus v souvislosti se stárnutím nesměřuje. Protože něčí fokus tam třeba taky směřuje.
1: Jasně, jasně, a to úplně legitimní. Jako mě napadlo třeba, mám takovou vrásku jako na čele, že pak existuje jako botox, že jo, že jsem si říkal jako možná, nevím proč ne, bělím si zuby, což je jakoby jít proti běhu času, si myslím. Tak jako tomuhle jsem taky otevřený, ale nějak mi přijde, že člověk pozná z někoho jako tu jiskru, i když má spoustu vrásek a někdo prostě tohle to nemá a je to asi to, jak nějak vede svůj život prostě, no, že to může člověkem fakt jako prozařovat. A nějak se mi ta představa líbí.
0: Toho, že povedeš svůj život tak, že budeš prozařovat někam ven.
1: No, že se budu snažit o sebe nějak starat vnitřně a nepouštět k sobě tolik myšlenek, který nemají co dělat jakoby s realitou a jako negativních, jo. Že znám takový lidi, kteří mají fakt takové jako, že to mají v obličeji a v očích, takový fakt jako, já to o tom se těžko mluvím, nevím, jak to nazvat, ale prostě vypadají mladší, než jsou a je to spíš tím vyzařováním, než nějakýma vnějškovýma zásahama.
0: Jo, nějakým jejich duševním nastavením, než že by používali drahý protivrázkový krémy.
1: Takhle to má můj strejda, ten jako vlastně odešel do Kalifornie, současně je nejstarším snowboardistou na světě. A
0: počkej,
1: vlastně
0: tvůj strejda, co má teda tady to záření, fajn a je jako nějak věčně mladý, tak je nejstarším snowboardistou na světě.
1: Jo, tvrdí to o sobě a řeší to už i Guinnessova kniha rekordů. Ježiš, kolik je strejdovi? Myslím, že 83. A že se účastní nějakých soutěží jako pro starý snowboardisty, ale oni tam jsou třeba jenom dva, takže v tého kategorii.
0: No ale tak stejně pořád jezdí na tom snowboardu, že?
1: To jo, no. A teďka skočil bungee jumping a podobně. A strejda je takový, že se podle mě opravdu nezabývá jakoby za stolik jako myšlením, nebo na něm vidím ten rozdíl, co ho dělá mladým, je, že on říká, jeho hlavní moto bylo jako nezaváhat.
0: Mm-hmm.
1: Nezaváhat a pak do všeho jde jakoby značením.
0: Jo, že se tolik netočí hlavě,
1: ne.
0: Nebo někdy se používá ten anglicismus overthinking, že někdy lidi říkají i po češtině něco overthinkuju. Tak to tvůj strejda nedělá. On do toho rovnou víc jde.
1: On do toho jde a pak samozřejmě o tom myslí, ale je jako a je poháněný nadšením a fascinací.
0: Jo. Ale tak zároveň to je asi v něčem ten jeho život inspirativní pro ty z nás, kdo jsme takový víc váhaví nebo víc jako sedíme v koutě, že on je teda takovým příkladem toho, že to funguje a že ti to zachová nějakou.
1: No a on mě vždycky říkal jako, nevím, nebuď smutnej, nebuď v depce, jo? A já jsem si říkal, jak to může říkat, jako on zase nezná mě, jak mi opravdu jako je, ale až teprve teďka, kolem té 40 si říkám, jestli na tom něco nebude, že ty myšlenky, nebo to, co mě jako dává dolů, se vlastně jakoby zastavit dají a zase to je něco, že si myslím, že můžu mít teda život víc ve svých rukou a připouštím i tohle, jakože nejhorší rada pro někoho, komu je špatně, je říct mu prostě buď veselej, jo, nebo co děláš, to fakt nejde a vždycky toho strejdu jsem za to strašně neměl rád. Protože já nevím, jak on dělal, že je furt veselý, ale teďka, a myslím, že to je fakt podmíněný i tím věkem, nějak začínám mít i nástroj na tohle, nebo doufám, že prostě, když mě chytne ta myšlenka, tak se s ní nestotožnit, nerozjíždět to dál a když je jako blbá emoce, tak ji jenom pozorovat, nechat to projít a tak, no. Ale jako takhle, tohle je teďka, že to řeším nějak, já nevím, dva měsíce a mám nějakou světlejší chvilku, tak jsem za to rád.
0: No ale já jsem na to jednou slyšela na terapii, a to samozřejmě nejsem lékař, jo, takže vám tady nedávám žádný lékařský rady, ale je to čistě moje osobní zkušenost toho, co jsem slyšela, že když právě máš takhle nějakou negativní myšlenku, nebo ti začíná najíždět nějaká ta myšlenková spirála, začínáš spřádat katastrofický scénář nebo nějaký obavy, tak si to máš všechno představit jako takovou kuličku, A teď ta kulička, kdybys jí nechal rozjet to myšlení, tak ona by sklouzla po skluzavce nebo po nějakým toboganu do nějakých drážek, ano, kudy běžně to myšlení běží. A ty v tu chvíli tu kuličku máš zastavit, aby právě nesklouzla do toho toboganu, a máš si lusknout tou rukou, kterou se ti hůře luská, kterou bys běžně neluskal. A že tím, že uděláš něco trochu mimo ty zajeté koleje, něco nestandardního, že luskneš tou rukou, kterou normálně neluskáš, tak to navíc napomůže tomu, že se to myšlení jako nestočí do té spirály, kam by jelo normálně.
1: Jo, to je zajímavý. No.
0: Takže já se snažím po 40 luskat a dělat kuličku.
1: Tak jak ještě vidím, že luskáš, tak vím, že jede kulička.
0: Že jede negativní myšlenka. Ale ještě by mě zajímalo, Petře, závěrem, je něco, co bys lidem, kterým je plus minus 40, nebo všem, kdo náš rozhovor poslouchají, co bys jim chtěl třeba vzkázat nebo říct, protože si myslíš, že to může nějak pomoct?
1: No, mě tohle vede k myšlence jako sdílení, a sdílení i na základě toho věku. Nějak vzít víc v potaz, že jsou jistý životní cykly, který nejdou jako opomenout, jo.
0: Ale jak to myslíš, to sdílení?
1: No, nevím, že třeba víc to otevřít jako téma, takže se třeba potkáme na ulici a řekneme si, kolik vám je, a řekne, no 40, a řekne, ty jo, tak to s váma musím sdílet, taky vám lupe prostě za krkem.
0: Jo, jakože ty věci jako třeba víc otevírat a mluvit o nich. Tak o to se tady v klubu 40 ano, aspoň trochu snažíme, a já děkuju, že jsi přišel a sdílal.
1: Díky, děkuju taky za pozvání.
0: Díky vám všem, kdo jste poslouchali, a těším se na slyšenou u dalšího dílu.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
3: Český film se v 90. letech vůbec nemusel privatizovat, říká filmový historik Tomáš Hubáček.
4: Bylo rozhodnuto, že se nebude setrvávat u tedy státní podoby kinematografie, což někteří starší tvůrci nesli velice špatně, v čele s nově vzniklou nebo znovu vzniklou organizací FITES, filmový a televizní svaz, který vlastně chtěl, aby ten film nadále byl spravován státem.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
5: Hodin, tady je Odpolední Plus. Hezké úterý vám přeje Ondřej Látala.
2: Český rozhlas Plus.
5: Tady je naše nabídka, co stihneme do 15:30. Všeobecná zdravotní pojišťovna je pod tlakem firmy Provizio. Ta převzala aktiva z dílny IZIP a teď požaduje po VZP 250 milionů a pak ještě další miliony korun. O co přesně ve sporu jde? 15 let ve vězení stráví muž, který na přelomu let 2024 a 2025 měsíce ve svém sklepě věznil, byl a znásilňoval unesenou ženu. Trest mu dnes pravomocně potvrdil vrchní soud. U jeho jednání byla taky naše reportérka. Řekne víc. A Maďarsko čeká na svého příštího prezidenta. Parlament by ho měl zvolit v nejbližších minutách. Kandidát je jen jeden a poslanci opoziční strany Fidesz navíc na protest do sálu vůbec nepřišli. Náš zvláštní zpravodaj, který je přímo v maďarském parlamentu, řekne víc. Ale až po zprávách Plusu, které má teď Marie Jakšičová.
6: Hezké odpoledne. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpíkají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat. Říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
7: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
6: Více o případu se dozvíte po zprávách. Rumunsku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černavoda kvůli nízkému průtoku Dunaje. Jediný dosud fungující blok by se mohl zastavit už ve čtvrtek. První reaktor elektrárna kvůli suchu uzavřela na konci července. Černavoda běžně pokrývá asi pětinu rumunské spotřeby elektřiny. Dosud se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, jako byly zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Výš proti proudu mezitím v Maďarsku hladina řeky mírně stoupla a to umožnilo zvýšit výkon jaderné elektrárny Paks. Stále je tam ale v provozu jen jeden ze čtyř reaktorů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
8: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
9: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
8: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizbalách. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
10: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
11: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
10: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo v dole blízko jihoafrického města Rustenburg, kde jsou naleziště platiny, chromu a niklu. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. Budoucnost stavby haly pro Amazon řešili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku s obyvateli obce. Debaty se vedle nich zúčastnili zástupci sousedních obcí a investora stavby. Místní obyvatelé se obávají hlavně zhoršení dopravní situace v Boršově a okolí.
12: Již teď je nedostačující a my apelujeme na to, aby byla udělaná nezávislá dopravní studie. Doposavat jsme měli pouze studii ze strany investora.
13: Vysvětluje obyvatelka obce Eva Horáková. Zástupci developera na jednání přislíbili obci několik měsíců na rozhodnutí. To uvítala nezávislá starostka Romana Rýcová.
14: Kolik lidí, tolik názorů a my ty názory musíme nějakým způsobem dát dohromady. 3 měsíce jsou pro nás velmi dobrou pozicí.
13: Později ale zástupci investora v SMS zprávě uvedli, že chtějí mít jasno do konce měsíce. Pokud vedení obce záměr odmítne, otevírá se místo něho podle územního plánu možnost stavby 4 jiných výrobních hal. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
6: A jak vypadá doprava? Na dálnici D1 na příjezdu do Brna sledujeme hustý provoz v obou směrech. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů téměř od Židlochovic a na dálnici D8 na cestě z Prahy do Ústí budete brzdit u sjezdu na Kralupy na 9. kilometru. O kus dál směr Ústí, teď navíc na 25. kilometru čerstvá nehoda. V omezení se srazil kamion s osobním vozidlem. No a v Praze je silný provoz na jižní spojce v Radlické, v Plzeňské od Klamovky, v Troji před Blankou a na Břevnově v Patočkově. Šťastnou cestu. Odpoledne je jasné s teplotami až 29 stupňů, na horách 20 stupňů. V noci bude také jasno s teplotami 11 až 7 stupňů. A zítra bude velmi podobně jako dnes, nejvyšší teploty 25 až 29, na horách kolem 17. Slyšeli jste zprávy a pokračuje odpolední Proud Plusu s Ondřejem Látalem.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
5: 8 minut po 15. hodině, přejeme hezké úterý. Všeobecná zdravotní pojišťovna je pod tlakem firmy Provizio. Ta převzala aktiva z dílny IZIP a teď požaduje po VZP 250 milionů a pak ještě další miliony korun. V opačném případě hrozí zákazem aplikace Moje VZP. Detaily teď v Odpoledním Plusu řekneme s komentátorem Seznam zpráv Martinem Čabanem, který kauzu dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
5: Můžete, pane Čabane, prosím tedy přiblížit, co přesně je jádrem toho sporu?
15: Je to trochu dlouhý příběh, ale jádrem toho sporu je patent, který přistál ve firmě Provizio na konci roku 2024. A byl ten úřad průmyslového vlastnictví rozhodl o tom patentu po strašně dlouhých 12 a skoro 13 letech. A ten patent přišel jako blesk z čistého nebe. Nikdo ho nečekal, bylo to velmi jako zvláštní. No a firma Provizio, která už vlastně neměla žádný konkrétní obsah, tak najednou se stala vlastníkem tohohle patentu a rozhodla se ho nějakým způsobem zhodnotit. A protože ten patent velmi obecně popisuje jaksi sběr a sdílení zdravotnických dat, tak se firma Provizio rozhodla, že vlastně všechny aplikace, mobilní aplikace zdravotních pojišťoven, téměř všechny, ten patent porušují. A obrátila se na pojišťovny, zkoušela s nimi nějak vyjednávat, to se moc nepodařilo a teď tedy naposledy podala žalobu na VZP a teď tedy ty poslední zprávy, které jsou tak evidentně obsahují nějaký pokus o nějaké smírné řešení, ale tedy pro VZP jsou ty podmínky samozřejmě nepřijatelné.
5: Tam pokud se nemýlím, šlo i o takové ty elektronické zdravotnické knížky. Jak měly fungovat a proč se od tohoto projektu nakonec ustoupilo?
15: Ten patent má původ skutečně ve firmě IZIP, která vznikla v roce 2001 už. A někdy mezi lety 2002 a 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna se pokoušela společně s firmou IZIP právě o takový projekt, tenkrát ještě vlastně velmi inovativní projekt elektronických zdravotních knížek. Ale ten projekt prostě postupně jako nezačal nikdy pořádně fungovat. Nepodařilo se například motivovat dostatek pacientů a lékařů, aby se do toho systému zapojili. A když má ten systém toho elektronického zdravotnictví nějak fungovat, tak v něm ta data musí být jaksi co nejkompletnější. A dlouho se do toho lily peníze a prostě po 10 letech v roce 2012 se VZP rozhodla, že už s tím nechce mít nic společného. Skončily tam asi 2 miliardy, neznámo kde, byly tam nějaké jako podezření na nějaké nekalé transakce. Takže VZP z toho v roce 2012 vycouvala a ta firma IZIP prakticky ztratila význam. Ale ten patent pořád zůstával. A to jádro toho sporu vlastně není elektronická zdravotní knížka. To jádro toho sporu je patent, který je velmi obecně formulovaný tak, že kdokoliv shromažďuje nějaká zdravotnická data a umožňuje k ním přístup, tak ten patent vlastně porušuje.
5: On tam byl ještě audit společnosti BDO, ten zjistil, že ta firma IZIP vlastně je prázdnou schránkou. Desítky milionů korun, které VZP za ten systém zdravotních knížek platila, tak měly skončit u společností, které s nimi nemají vůbec nic společného. Nesl za to někdo odpovědnost?
15: Byly tam, padly nějaké tresty, myslím si, že i právě jeden z nositelů toho patentu a někdejší šéf IZIPu, pan Pašek, tak byl někdy předloni odsouzen a teď byl, myslím, podmínečně propuštěn nedávno, takže ano, padly tam i nějaké tresty a mělo to i trestně právní rozměr.
5: Do toho sporu, když se tedy teď vrátím k tomu sporu VZP a firmy Provizio, tak do něj vstoupila minulý měsíc taky nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ona podala správní žalobu proti úřadu průmyslového vlastnictví s cílem ten sporný patent zrušit. Jak si vysvětlujete tenhle její krok?
15: Ono je to tak, já jsem o tom mluvil skutečně jako se spoustou lidí a ten patent je opravdu zvláštní. On je formulován skutečně v podstatě tak, jak jsem říkal, strašně obecně. Prostě použití internetu ke sběru a sdílení zdravotnických dat. Tento patentová listina je samozřejmě napsaná komplikovaněji, ale je to takhle jednoduché. A prostě všichni ty odborníci, se kterými jsem mluvil, a je to i argument Lenky Bradáčové v tu chvíli, tvrdí, že ten patent je skutečně jako strašně obecně formulovaný a že vlastně jakékoliv užívání internetu za účelem využití zdravotnických dat, tak by ho mohlo teoreticky porušovat. Prostě ten patent je zvláštní, je podivný, říkám, schvaloval se dlouhých 12 let a teď vlastně by měl platit zpětně na veškerý vývoj, který v elektronizaci zdravotnictví za těch 12 let proběhl. Takže ty jeho dopady mohou být skutečně velké. Takže já tenhle ten krok chápu. Na druhé straně je potřeba říct, že toho soudního zrušení patentu už se domáhala, tuším, oborová zdravotní pojišťovna. Někdy v roce 2015 to byl ten předchozí patent, na který vlastně ten nový teďka navazuje. A nepovedlo se jí to, soud jako sice uznal, že je obecně formulovaný, ale nenašel v něm vlastně žádné pochybení a ten patent tenkrát uznal, takže tam není nic jistého, ale celkem chápu, že se o to Lenka Bradáčová pokouší, kdyby se o to nepokusila ona, určitě by se o to pokusila VZP nebo někdo další prostě napadnout ten patent, protože je skutečně zvláštní.
5: A teď čistě hypoteticky, dá se odhadnout, jak to s aplikací Moje VZP tedy bude? Co by se dělo, kdyby musela skončit? Co by to znamenalo třeba pro klienty VZP?
15: Takhle, ta žaloba, kterou podalo Provizio na VZP, tak neobsahuje žádost o předběžné opatření. To znamená, že aplikace Moje VZP prostě poběží, dokud soud nerozhodne, což může trvat roky. Pokud by hypoteticky došlo k tomu, že by ten patent byl uplatněn, tak prostě VZP bude nucena tu aplikaci Moje VZP vypnout. To je jako jednoduché. A nebo, pozor, nebo se dohodnout tedy s Proviziem na nějakých licenčních poplatcích za ten patent. Ale mělo by to i další následky, protože předpokládám, že Proviziu by tím jako vzrostla chuť trošku a oni vyjednávali o porušení toho patentu nějaké dohodě s ostatními zdravotními pojišťovnami, takže by se to pravděpodobně dotklo i dalších zdravotních pojišťoven a jejich aplikací a dokonce jednali i s ÚZISem jako provozovatelem EZ karty, jako takové té státní aplikace, kde je ten očkovací průkaz a i tam mají pocit, že ta vlastně porušuje ten jejich patent, takže pokud by uspěli v tom sporu s VZP, tak by se dalo očekávat, že budou navazovat další patentové spory, které můžou ohrozit vlastně, dá se říct, celou digitalizaci českého zdravotnictví.
5: Byl by to precedent. Prosím už jenom velmi stručně, pane Čabane, ale jak na tu současnou situaci tedy reaguje vedení VZP? Má k tomu nějaký postoj veřejný?
15: Vedení VZP se odmítá s Proviziem dohodnout, což je vlastně celkem pochopitelné, protože oni nemůžou jako bez nějakého soudního papíru, nemůžou říct, je to je nepříjemný spor, tak to my vám radši dáme 250 milionů, aby jsme s váma ten spor nemuseli vést. Takhle to prostě nefunguje, musí padnout to soudní rozhodnutí, jinak VZP nemůže vlastně dělat nic, než se prostě s tou firmou soudí.
5: Spor firmy Provizio a VZP připomněl v Odpoledním plusu Martin Čaban, komentátor Seznam zpráv. Moc za to děkuju.
15: Díky a hezký den.
5: Posloucháte Odpolední plus přesně ve 15:45. Vrchní soud v Praze potvrdil 15-letý trest vězení pro násilníka ze Siřemi na Lounsku. 3 měsíce držel ve sklepě ženu, kterou brutálně týral a opakovaně znásilňoval. Muž vinu přiznal, délku trestu, proti které se odvolával, ale soud potvrdil. Stejně tak potvrdil i tresty 5,5 a 6 let vězení pro 3 jeho komplice, kteří ženě například nosili jídlo. U soudu byla i naše reportérka Františka Rohlíčková. Dobrý den.
16: Dobrý den. Vinu už dříve přiznali všichni 4. Odvolací soud tady pouze posuzoval výšky jejich trestů. Ty připadaly všem přísné a chtěli je snížit. Předsedkyně Senátu Vanda Činková ale výši trestů vězení potvrdila. Soud pouze snížil částku, kterou mají 4 lidé ženě vyplatit, pokračuje zmocněnkyně poškozené ženy Martina Houžvová.
7: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
16: Hlavní pachatel Karel Novák má navíc absolvovat taky ústavní sexuologickou léčbu.
5: A jak na to rozhodnutí Karel Novák reagoval a jak ostatní spolupachatelé?
16: K vrchnímu soudu v Praze přišli všichni čtyři osobně, tedy Karel Novák, jeho partnerka a její dcera s tehdejším přítelem. Novák je od doby zadržení ve vazbě a rovnou také nastupuje do výkonu trestu. Ostatní tři byli stíhaní na svobodě. Celou dobu jednání za ně ale mluvili advokáti, pouze dcery tehdejší přítel Ondřej přednesl nakonec i sám řeč. V ní zopakoval, že všeho velmi lituje.
17: Asi nejvíce lituji toho, že jsem se nedokázal vyměnit z tlaku, který na mě byl vyvíjen ze strany obžalovaného Nováka. A neodlal jsem se oznámit celou věc policii České republiky.
16: Po vynesení rozsudku už ale nikdo z nich nechtěl případ komentovat. Velmi krátce pak i Novákova partnerka řekla, že se celou dobu velmi bála, a to hlavně o svoji dceru, která pro ní byla prioritou.
5: Připomeňme, Františku, ještě ten samotný případ. Policisté ho začali tedy vyšetřovat v únoru 2025, kdy ta žena ze sklepa utekla.
16: Ano, tehdy žena utekla do sousedního domu v Siřemi, kde jí pomohli přivolat pomoc. Karel Novák ji věznil ve sklepě svého domu od listopadu 2024, tedy asi ty 3 měsíce. Po tu dobu ji byl, opakovaně znásilňoval a také týral. Podařilo se jí uprchnout až v únoru 2025. Už letos v květnu Krajský soud v Ústí nad Labem popisoval, že se případ naprosto vymyká jiným trestním kauzám svojí brutalitou. I proto byla dnes s potvrzením trestu a rozsudku stát zástupkyně Radka Michková spokojena.
18: Ty tresty, které byly uloženy, dle mého názoru, jsou zcela tresty přiléhavé za takto závažnou trestnou činnost.
16: Nebyl to navíc první případ násilí, kterého se Novák dopustil. Část 15-letého trestu si odpiká taky za dřívější 2 znásilnění. A přitěžující okolností bylo taky, že porušil podmínku, kterou dostal v roce 2022. Tehdy Novák jinou mladou ženu brutálně znásilnil a uvěznil u sebe doma. Jí se podařilo ale utéct na druhý den. Soud řekl, že se tehdy jednalo o exces a namísto požadovaného trestu vězení dostal právě onu podmínku.
5: Reportérka Františka Rohlíčková, která u vrchního soudu v Praze sledovala rozhodování v kauze násilníka se Siřemi na Lounsku. Františko, moc za to děkuji. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
5: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě. Nachystané nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji nikdo neodevzdal. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
19: Mně se dotkne třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
20: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
19: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
20: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
21: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
20: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
22: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí, a na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma je těžko jde do zastupitelstva, no.
20: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
23: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni 4 jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne, no. To mobilheim, to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
20: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014. Byly pak až mimořádné, o rok později. A od té doby je ve vedení vlastně to současné zastupitelstvo. Zda se bude stejná situace opakovat i teď, se uvidí podle toho, zda tu složí kandidátku později.
22: To těžko říct, nevylučuju nic, ale říkám, je potřeba, aby ty lidi si uvědomili fakt tohle, že si toho musí vážit a něco pro to hlavně taky dělat.
20: Od podzima každopádně bude Slavníč spravovat na místo starosty a zastupitelstva ministerský úředník. Ze Slavníče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: Maďarský parlament v těchto chvílích volí příštího prezidenta země. Jediným kandidátem je bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, nominovaný vládní stranou TISA. Křesla poslanců z opozičního Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti volbě, kterou považuje za nelegitimní. No a přímo v maďarském parlamentu máme zvláštního zpravodaje Ladislava Nováka. Zdravím tě.
0: Hezký den.
5: Ladislave, už má Maďarsko oficiálně zvoleného prezidenta?
0: Už má, už je to potvrzené, příštím prezidentem bude András Baka. Získal 140 hlasů ze 199, 6 poslanců bylo proti. Výsledek vyhlásila předsedající schůze Aniko Halerné-Naďová před asi 4-5 minutami. Hlasování bylo velmi rychlé, Baka vyhrál podle předpokladu už v prvním kole. Poslanci tu volbu začali po druhé hodině, předsedající jim představila kandidáta Baku, který zaujal místo v jedné z loží. Hlasovalo se mimo hlavní sál v soukromí hlasovacích budek, které byly na chodbách parlamentu, volilo se pomocí papírových lístků. Poslanci na to dostali 40 minut a bylo by překvapením, kdyby Baka v tom prvním kole nevyhrál, protože potřeba k tomu byla ústavní většina, kterou vládne i samotná vládní strana TISA. Teď už probíhá slavnostní ceremoniál, před momentem se zpívala hymna a následovat bude přísaha budoucího prezidenta a také krátký projev.
5: Já už jsem o tom mluvil v úvodu, proč se opoziční Fidesz neúčastní výběru nebo neúčastnil výběru nové hlavy státu?
0: Fidesz a také poslanci za KDNP, tedy poslanci z jedné frakce, považují celý proces za nelegitimní, protestují proti tomu, že TISA před 3 týdny změnila ústavu a s pomocí jediné věty ukončila mandát Tamáše Šujoka, který pro ní byl symbolem režimu Viktora Orbána, který prý zklamal republiku tím, že se nikdy nepostavil své voli Orbánovi moci, prý také nedostal slibu, že bude spojovat celý národ. Předseda poslaneckého klubu Fidesu János Bóka to včera tady v parlamentu ten krok TISA odstranění prezidenta Šojka označil za útok na prezidentský úřad. A Fidesz tedy v parlamentu není. Poslanci místo toho vyrazili dokonce mimo Budapešť do historického města Tata, kde mají položit věnec u památníku revoluce z roku 1956.
5: A jak moc je vlastně neobvyklé, že se o prezidentský palác uchází jenom jediný kandidát? Není tím přeci jen tak trochu oslabená demokratičnost celé volby?
0: Maďarská média si toho všímají také, ale připomínají, že nejde o nic zas až tak neobvyklého. Zejména prý v dobách po změně režimu, kdy je opozice slabá, roztříštěná, tak to komentuje deník HVG. Tu současnou situaci, kterou vláda a mnozí obyvatelé skutečně vnímají jako změnu režimu, tak deník přirovnává k první prezidentské volbě po pádu komunistické vlády. Jako solitér ale kandidoval také už zmíněný nedávno odstraněný prezident Tamáš Šujok. Pro vykreslení toho obrazu doplním, že András Baka je bývalý předseda nejvyššího soudu, kterého z funkce v roce 2011 neoprávněně odvolal Viktor Orbán. On se specializuje na lidská práva, působil 17 let na Evropském soudě pro lidská práva. Býval také krátce poslancem v roce 1991, ale se současnou politikou spojený není a proto se očekává, že by mohl být určitou protiváhou i premiéru Péteru Maďarovi, který tedy hrál významnou roli v jeho výběru. Do funkce má Baka nastoupit oficiálně 8. den od začátku volby, tedy 19. srpna bude 8. hlavou státu v moderních dějinách a zajímavé je, že už o den později, 20. srpna, bude slavnostně předávat státní vyznamenání na svátek, kdy Maďaři slaví vznik své státnosti.
5: Tak Maďarsko má nového prezidenta, je to András Baka, mluvil o tom náš zvláštní zpravodaj, který je přímo v maďarském parlamentu, Ladislav Novák. Díky.
0: Děkuju, naslyšenou.
5: V odpoledním plusu další téma, jaká bude podoba londýnských hospod. Tak to je téma, které momentálně hýbe britskou veřejností i politickou scénou. Rada městské části Westminster, která spravuje velkou část centrálního Londýna, chce změnit způsob, jak lidé v tradičních hospodách pijí pivo. Chce totiž výrazně omezit takzvané vertikální pití. A je to téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce a taky znalce londýnských pubů. Přeju dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
5: Můžeme prosím na začátek tedy vysvětlit, co je toto vertikální pití?
1: Ono to zní tak odborně, ale vertikální pití znamená fakticky situaci, kdy pije někdo pivo, tak říkajíc na stojáka, tedy nesedí u toho u stolu, ale stojí u toho, což je v těch anglických hospodách, pubech velmi rozšířené, oblíbené. Prakticky v těch hospodách se víc stojí, než sedí a často ten hrozen je kolem výčepu, kolem baru a přetéká ven na ulici a to by teď se mělo omezit.
3: No a proč chce tedy městská rada toto vertikální pití omezit?
1: No v tom návrhu nových licenčních pravidel pro hospody se uvádí, že tím omezením toho vertikálního pití, tedy toho, když se těm lidem dá zkrátka to pivo do ruky, by se mělo bojovat proti, teď budu citovat, nadměrné opilosti a měly by tak vzniknout místa pro sezení, aby si lidé, jak tedy v tom návrhu je, sedli, vychutnali si drink, objednali si jídlo u stolu, zkrátka takový ten způsob, jaký známe my, ale jak jsme řekli, problém je v tom, že opravdu ta britská, anglická, zejména tradice velí, že u toho piva se vlastně většinou stojí a hlučí.
3: Já už jsem v úvodu zmínil, že ta připravovaná pravidla vyvolala vlnu odmítavých reakcí, nejen tedy mezi samotnými provozovateli a návštěvníky těch podniků, o kterých mluvíme, ale taky mezi britskými politiky. Jak na to reagovali?
1: Kdybych začal jenom velmi stručně těmi majiteli nebo nájemci hospod, tak to je jasné, že ti z toho nadšení nejsou, protože se obávají, že ty tržby budou zkrátka menší, že těch lidí se tam vejde méně. A ono to vlastně má trochu politický rozměr, protože s tím nápadem přišla městská rada Westminsteru, která je kontrolovaná konzervativní stranou a proti tomu se postavil nejprve starosta Londýna, Sadiq Khan, což je labourista. Teď tedy už se ozvala i Downing Street, která zase je pod taktovkou labouristické strany a premiér Andy Bannon je známý, řekněme, příznivce té hospodské kultury a ti všichni argumentují tím, že to je prostě anglická tradice, že by to ty hospody silně poškodilo a uvidíme, jak to dopadne, protože ta městská rada teď říká, že to vlastně byl takový testovací návrh, ale pořád to na internetu a v těch propozicích je.
3: Rada městské části Westminster chce omezit takzvané vertikální pití. Co to je, vysvětlil v Odpolední plusu Jaromír Madek ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Pro a proti.
4: Od září příštího roku má platit zákaz mobilů ve výuce i během školních přestávek. Toto vládní opatření, podle průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, podporuje 8 z 10 lidí. Je plošný zákaz funkčním nebo spíš jen nejjednodušším řešením? Zlepší se díky tomu vztahy ve třídách a duševní zdraví dětí? Jaké zkušenosti mají školy s regulací telefonů už teď? Debatovat budou dva ředitelé základních škol, Petr Hlinka z Dobříše a Michaela Pažoutová z Mníšku pod Brdy.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské, zítra po 9:30 na Plusu.
3: To bude zítra. Co ale po zprávách o 15:30? Studie společného výzkumu z Centra Evropské komise upozorňuje, že část kontinentu může být do roku 2040 suchá a neúrodná. V Česku patří k ohroženým oblastem, kromě Jižní Moravy, také Polabí. Jak vypadá zemědělská krajina v okolí Labe dnes a opravdu by se mohla za pár let změnit v poušť? Pavlína Nečásková se v repríze Interview Plus zeptá sedláka a lesníka Daniela Pitka už za chvíli. Teď je 15:30, ve studiu Plusu už je Marie Jakšičová, máme zprávy.
2: Český rozhlas Plus.
6: Pěkné odpoledne. Maďarský parlament zvolil ex-předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Byl jediným kandidátem. Část maďarské opozice volbu bojkotovala, protože ji považovala za nelegitimní. Bývalý právník Baka byl zvolen hlasy vládní strany TISA, která má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Zvolení nového prezidenta označila agentura Reuters za symbolický krok ve snaze premiéra Petera Maďara odstranit mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána. Inflace v Česku stoupla meziročně na 1,7%. Byla tak v červenci o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které požaduje přepracování dětského očkování. Počty se mají ze stávajících 18 vakcín snížit na 11. Informuje o tom veřejnoprávní BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a sarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení zkritizovali Americká akademie pediatrie i výrobci vakcín Merck. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Kolumbijské zemětřesení nepřežilo nejméně 181 lidí a zraněných je přes 1300. Napsal to server El Tiempo s odvoláním na Asociaci hlavních měst. Otřesy o síle 7,4 stupně zasáhly včera západ země. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let. V Praze na výstavišti dnes večer vystoupí kapela Queenie. Ve dvouhodinové show zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Tribut kapela Queenie letos slaví 20 let od svého založení. Podívejme se na dopravu. V Praze přetrvává silný tranzitní provoz na východní části města. Kamiony se vlečou jižní i Štěrboholskou spojkou, následně okruhem okolo Černého mostu, pak i Novopatskou ke Kbelské. Jižní spojka zůstává plnější i před Barandovským mostem, a to od sjezdu na Pankrác. Pokud míříte magistrálou do centra, připravte se na zdržení ve dvou úsecích, nejprve na Nuselském mostu, pak i mezi Bulharem a omezením na Hlávkově mostu. V obou případech čekejte minimálně 10 minut. Navíc. Dobře dojďte. Bude jasno, teploty 25 až 29, mírný vítr ze severu bude večer slábnout a v noci bude také jasno s teplotami 11 až 7 stupňů. Tolik zprávy a teď repríza pořadu Interview Plus.
8: Vědci z Výzkumného centra Evropské komise upozorňují, že do roku 2040 může v Evropě výrazně přibýt neúrodné a suché půdy. Týká se to i Česka. Mezi ohrožené oblasti nepatří pouze Jižní Morava, ale také Polabí. V jakém stavu je tam zemědělská půda dnes? Je možné zabránit takzvané dezertifikaci jedné z našich nejúrodnějších oblastí? To nás bude zajímat v Interview Plus. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
8: A naším hostem je sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás je posluchače.
8: Ještě pro vysvětlení posluchačům, vaše hospodářství a půda se nachází pod Milešovkou v Českém Středohoří. Jak půda v Polabí vypadá dnes?
9: Já bych doplnil, že to, co jste říkala o Jižní Moravě a o Polabí, tak to stejné se týká právě té oblasti Českého Středohoří a vlastně té oblasti, která je vlastně od někde od Karlovarska přes Slánsko, Žatecko, Chomutovsko, Roudnicko, Litoměřicko až vlastně skoro k Děčínsku, tak to je další oblast, která je velice postižená suchem a vlastně degradací půd a velkou neúrodou. Takže ty půdy dneska jsou na tom velice špatně, protože vysychají. Ty důvody, proč ta půda vysychá, tak je dvojí. Jedna je velký odtok z těch půd, protože na té orné půdě máme velké půdní bloky, do půdy dáváme minimum organické hmoty a vlastně ta půda není schopná absorbovat vodu. Takže když spadnou srážky, které vlastně jsou přibližně stejné, jako byly před lety, tak velká spousta té vody odteče. A ty srážky teda jinak jsou strukturované, než byly, takže velká část těch srážek je v nějakých přívalových jako deštích. To je další vlastně špatná věc, kdy vlastně ta půda to není schopná zachytit a zvlášť při té své špatné kondici.
8: A znamená a to se, tady, pane Pitku, ať se to trošičku rozkouskujeme, to téma, znamená to tedy, že není problémem nedostatek vody, ale neschopnost zadržet ji v půdě?
9: No, ono, já bych dopověděl, tam je pak ještě druhý faktor, a to je velký odpar. A s tím odtokem my jsme schopni něco dělat tím, že vytvoříme v krajině prvky, které pomůžou vlastně tu vodu z těch dešťových srážek zachytávat a měli bychom tu půdu dostat do kondice, aby byla schopná tu vodu zachytávat. půda je tím základním jako prvkem, který vlastně zachytává půdu na území České republiky, ať už to je půda lesní, tak zemědělská, tak v půdě se zachytává především největší množství vody, je to v řádu miliard kubíků. To, co jsou vodní nádrže, když to jsou přehrady, rybníky, tůňky, tak to je vlastně spíš pro biodiverzitu a tam je to v řádu set jako milionů kubíků, takže tam to je řádově někde jinde. A my k té půdě se bohužel chováme špatně a spousta té vody otéká, ale pak je další ten parametr, který nejsme schopni ovlivnit, a to je odpar. A ten odpar se ohromným způsobem zvedá, jak z půdy, tak z vodních nádrží, tak z rostlin, protože jak se zvyšují teploty a ty teploty, které tady dneska máme, tak jsme tady nikdy vlastně v té novodobé historii neměli a vlastně ten odpar my nejsme schopni ovlivnit. Takže jsou tady oblasti, které i když ty opatření uděláme, tak stejně budou suší a bude se tam muset změnit způsob jako života, způsob zemědělského hospodaření a všech dalších jako našich jako kroků vlastně v našich životech.
10: A tak to všechno samozřejmě rozebereme. Ještě když vy jste vlastně rozšířil tu oblast, kterou já jsem zmiňovala v počátku, tu ohroženou oblast, tak jak tomu rozumět laicky, v jakém stavu je teď? Znamená, že už teď je ta půda neúrodná?
9: No ono, když se podíváte na úrody, které vlastně byly za poslední roky, tak letošní rok je vlastně, ta neúroda je vlastně největší za poslední 14 let, ale je to rozděleno do různých oblastí. Tak a vlastně je neúroda na trvalých travních porostech, co se týče dobytkářů, ať už to je pastva nebo tvorba pícně na zimu. A pak samozřejmě neúroda na orných půdách, kde se jedná vlastně o obilniny většinou. A když se podíváte třeba na Českomoravskou vrchovinu nebo jižní Čechy, tak tam relativně ten úbytek není velký. Ten je v řádu třeba 10% přibližně, ale u nás třeba, anebo Polabí, nebo jižní Morava, tam, kde prostě jsou doopravdy ty oblasti suché, nebo třeba Olomoucko ještě na té Moravě, tak tam ve své podstatě jsou ty polaři někde na polovičce výnosu, které měli předtím. A tam, kde vypěstovali 8 tun pšenice na hektar, tak dneska mají 4 tuny pšenice na hektar. Tam, kde měli 6 tun ječmene, tak dneska mají třeba 3,5 tun ječmene. Dokonce řepka třeba, kde měli normálně kolem třeba 4-5 tun, tak vlastně mají 2,5 a někde třeba dokonce mají 1,5 tuny řepky v těch našich oblastech, takže ta neúroda pro ty lidi je veliká. Co se týče trvalých travních porostů, tak já si vedu takovou bilanci vlastně za celý roky, každou louku zvlášť si píšeme, kolik jsme tam sklidili balíků, děláme 125 balíky, to je nějakých 250 kilo, vlastně 230 až 250 kilo má ten jeden balík, tak jsme dělávali na hektar na těch trvalých travních porostech 10 až 12 balíků. Posledních, dejme tomu 6 let, jsme klesli na 6 až 7 a v letošním roce to je katastrofální situace, protože na jaře vlastně nepršelo a to je rozhodné období pro to vlastně, jaká hmota se vytvoří vlastně na těch zemědělských plochách, tak vlastně sklízíme 3 až 4 balíky na hektar a někde je dokonce třeba jenom 2. Je to opravdu tristní. A to stejné je vlastně na pastvinách, kdy vlastně ten dobytek, který paseme, tak my jsme museli třeba pro krávy rozšířit vlastně pastviny o nějakých 100 hektarů, protože my jsme na 100 hektarech pásli jenom ovce, nepásli jsme krávy a kdyby jsme dneska ty krávy jako nepásli na těch dalších 100 hektarech, tak už teďka nemám kde pást. A je spousta kolegů, kteří prostě už dneska nemají kde pást a musí přikrmovat. A přikrmují z toho, co vlastně by měli mít na zimu. A i to, co si vyrobili na zimu, tak mají hrozně málo. A já teda bohužel mě na tom hrozně vadí, že vlastně jsou to výkyvy počasí, které jsou extrémní a které vlastně v tom roce my nejsme schopni předpovědět. Já každý rok na jaře a v zimě už jako jsem takový nervózní a sleduju, jaká vlastně bude sezóna, a když tu sezonu přežijem, tak si oddechnu. Ale ten trend je jasný. Ten trend je takový, že vlastně se otepluje, tudíž mizí voda v krajině. My to vidíme na těch biotopech, jak se ty biotopy mění, ať už travní biotopy, tak třeba lesy. A ve své podstatě ten stát není schopen vlastně přijmout jako taktiku, aby se tomu začal bránit, aby třeba nám zjednodušil práci v mnoha ohledech a šlo by to jednoduše, bez přidání peněz.
10: Ještě když se vrátíme tedy k zemědělství, k chovu dobytka, co to tady ty všechny jevy, které jste popsal, hlavně ten úbytek, tedy, co to bude znamenat dál pro ten váš zemědělský cyklus, třeba pro zimu, pro nadcházející jaro?
9: Pro spoustu zemědělců to začíná být totální krizí, že už vlastně zemědělství není podnikání jako o rozvoji, ale to o přežití. Takže dneska už budou vlastně spousta farem bojovat o to, aby vůbec přežili, aby vlastně neskončili. protože vlastně nebudou schopni, co se týče jako dobytkářů a těch travařů, tak nebudou schopni uživit dobytek, který dneska mají a který vlastně na mnoha místech nemůžou ani snížit, včetně nás, protože jsme vázáni vlastně podmínkami dotací a v momentě, kdy my bychom snížili dobytek na jako nižší počty, tak nebudeme mít takzvané zatížení těch travních porostů a tím pádem bychom přišli o některé části dotací, které jsou pro nás velice důležité. A takhle to má vlastně spousta lidí. Tam bohužel to zatížení dobytčíma jednotkama, tím množstvím vlastně zvířat na hektar, tak se zvýšilo někde před 10 roky úplně nesmyslně v takzvaných LFA oblastech, dneska jsou to ANC oblasti, to jsou takzvané hůře obhospodařované oblasti, kde se vlastně většinou ten dobytek chová. Jo? To je většinou se to kreje právě s těmi ANC oblastma. A já proti tomu už 10 let vlastně protestuju všech možných politiků, který vlastně se tím zabývají, úředníků, a bohužel to nepadá na úrodnou půdu. Tenhle ten výmysl zešel z Agrární komory a Zemědělského svazu. A já říkám, není přece normální, aby když nám ubývá pastvy, ubývá nám píce, tak aby my jsme měli vyšší množství dobytka. Tam je potřeba ten dobytek snížit. Teďka sice ministerstvo řeklo, že ZIF bude moci snižovat ty počty dobytka jednotlivým farmářům na jejich žádost za vyšší moc, ale už neřekli, na jak dlouho to bude dobu, platí to jenom pro letošní rok. A tam to není možné dělat jenom na jeden rok, protože ty stáda se budou dlouhodobě. Tam vlastně vy teďka nemůžete snížit dobytek, ani ho nemáte kam teď rychle dát. A pak vám za sebe chybět v těch dalších letech v rámci těch podmínek. Takže je potřeba tu legislativu výrazně upravit a zjednodušit těm farmářům život. A to stejné u těch polařů. Ty polaři vlastně mají vysoké náklady přes samozřejmě průmyslová hnojiva, která dávají, aby měli nějak jako vyšší výnosy. A vlastně

0: No, to mě teda neuklidňuje, protože to jsou plané řeči od těch politiků, kteří stoupí jako na pozici vlastně, kde rozhodující na MZ nebo MŽP, tak všichni mluví o tom, že je potřeba zadržovat vodu v krajině, že je potřeba dělat adaptační opatření a naopak, a buď je nedělají a nechávají to v tom stavu, v jakém to je, anebo dokonce proti tomu jdou, že ještě zhorší tu situaci. Jo. Takže možná by se pan ministr Červený měl domluvit s panem ministrem zemědělství o tom, proč teda vlastně, co se týče protierozní vyhlášky, tak proč je teďka tlak na to, aby z 9 tun vlastně limitu v protierozní vyhlášce odnosu ornice vlastně z hektaru, tak se to má zvýšit na 17, nebo ten tlak tady je. V silně erozně ohrožených oblastech, my máme silně erozně ohrožené oblasti, mírně erozně ohrožené oblasti a erozní neohrožené oblasti, tak těch silně erozně ohrožených oblastech je teďka maximální velikost půdního bloku s jednou plodninou 10 hektarů. Obecně to je 30. A oni chtějí to i v těch silně erozně ohrožených oblastech zvýšit taky na 30. Jo. Takže to já nepovažuji za to, že bychom s tou půdou začali jako lépe nakládat. Naopak k tomu přistupujeme mnohem více laxně ještě v takové situaci. A co mi výrazně chybí, a to je velice důležité, tak je vůbec jako sledování organické hmoty v půdě, protože půda vlastně ty její vlastnosti jsou od té horniny, na které ta půda vlastně vzniká, takže tam máte nějaké chemické fyzikální vlastnosti. A pak je tam vlastně půdní biodiverzita, té množství organické hmoty a na to navazujících mikroorganismů, který vám vlastně dělají vlastně to fungování té půdy a vytváří tam vlastně ty prostupy, vytváří to nakypření té půdy. A my organické hmoty v půdě máme minimum. Mělo by tam být 5%, co je vlastně ideální stav organické hmoty v půdě. A my běžně máme 2%, což je nedostačující. A bohužel je to takhle i ve velké části Evropy. Těch 5% vlastně mají půdy pouze asi na 12% výměry zemědělské půdy v Evropě.
1: Pane Pitku, prosím vás, a jak sucho ovlivňuje erozi?
0: No, ty půdy za sucha degradují. Za prvé, když máte sucho, tak samozřejmě je takzvaná větrná eroze, kdy spousta té ornice odletí vlastně v těch droboučkých částečkách jako vzduchem jako prach. To jako je jedna věc. A když máte velké půdní bloky, ta půda je vyschlá. Není na to meziplodina, není to prostě pokrytý zeleným, je to podmítnutý, je to nechaný bez té organické hmoty, která vlastně tu půdu jakoby dělá kompaktní a zároveň nakypřenou, tak vlastně ta půda nefunguje. A pak zároveň, když přijdou přívalové deště, tak na těch velkých půdních blocích bez organické hmoty za prvý ta voda jako se nenasákne, protože nemá kudy, ta porovitost tam není, stýká po povrchu. A zároveň ta síla vody ještě odnáší spoustu ornice vlastně z těch velkých ploch pryč, tak to známe všichni, jak se jako ornice nanáší různě do vesnic, když přijdou velké deště, tak si v záběru vidíte, jak je to různě na silnicích z těch polí. A tohle je jako běžný stav a to, aby byla organika v půdě a byly menší půdní bloky, ta krajina byla více strukturovaná, tak to jsou jediné věci, které nám můžou pomoci se adaptovat na to, co se kolem nás děje. To je jediné, co vlastně můžeme dělat.
1: Takže rozumím tomu správně, že by protierozní vyhláška se měla spíše zpřísňovat, než jak navrhuje ministerstvo.
0: No, já osobně, teda my jsme se o tom bavili v Asociaci soukromého zemědělství vlastně ještě za té minulé vlády a navrhovali jsme, aby ve své podstatě jako nebyly dávány zemědělcům podmínky, co jak mají dělat, ale aby byla čistá odpovědnost toho uživatele konkrétního půdního bloku za to, jestli tam erozi má nebo nemá. A aby ty úřady doopravdy sledovaly jenom to, jestli tam tu erozi má nebo nemá. Pokud tam aby tu erozi mohl oznamovat kdokoliv, procházející turista okolo, obyvatel obce, starosta obce, kdokoliv prostě. A aby to prostě sledoval například Státní zemědělský pozemkový úřad a ZIF třeba. A ve své podstatě tyto úřady by neřešily, jestli používají strepsil, jestli tam mají organickou hmotu, jak mají velký půdní blok, ale by řešili pouze, jestli tam ta eroze je nebo není. V případě, že by tu erozi tam ten uživatel měl, tak by dostal první výstrahu. Po druhý, kdyby tam byla, tak už by dostal jako pokutu. A po třetí, kdyby nereagoval na to, tak ve své podstatě, že tam tu erozi má, neudělal opatření, které by té erozi zabránila, ty opatření si každý ten zemědělec udělá, jak chce, tak ve své podstatě by dostal pokutu, která by pro něj mohla být až likvidační. A ve své podstatě, pokud někde budete pěstovat širokořádkové plodiny, jako je třeba kukuřice, a erozi tam mít budete, no tak už víte, že tam tu kukuřici dát nemůžete, že prostě to je velké riziko, abyste tam tu erozi měl, když za to zodpovídáte. A Takže tam dáte prostě třeba obilí. Pokud i to obilí tam má problém, no tak už tam musí dát třeba vojtěžku, nebo to musíte zatravnit. Prostě bylo by to na tom zemědělci, ale on by nesl plnou zodpovědnost. Bohužel nese

0: to tak, že většina těch většinou velkých podniků hospodaří na propachtované půdě. A situace je taková, já zrovna zítra jedu na jeden soud do Benešova, někdy v poledne to tam je, kdy vlastně vlastníci půdy mají pravidelně erodovaný pozemek, chtějí vypovědět smlouvu vlastně tomu uživateli a probíhá kolem toho dlouhý soud, který je drahý a vlastně oni musí dokazovat. Jo. Je to špatně, mělo by to i postavit úplně vlastně obráceně a ten uživatel by měl níst veškerou odpovědnost vlastně za to, jestli to eroze tam má nebo nemá.
1: Tak teď mluvíme především o systémových krocích, ale pak, co se týče prostě úrodnosti půdy a nějaké záchrany její, když odhlédneme od těch vládních kroků, co může každý jednotlivý zemědělec udělat pro to, aby byla jeho půda úrodnější? Jaké okamžité kroky nebo opatření může přijmout?
0: No, musí zmenšit půdní bloky, zbavit se eroze, jak větrné, tak vodní, musí tam dostat organickou hmotu do půdy, aby ta půda lépe přijímala vodu a musí hospodařit jako šetrnějším způsobem. Jo. Takže pokud chcete mít organickou hmotu v půdě, tak buď tam musíte dostat chlévskou mrvu, dostat dostatek na ten hektar, to je nějakých 25 tun na hektar, nebo kompost 15 tun na hektar, kompost tam asi těžko někdo bude dávat, to by bylo drahý, anebo tam třeba vysévat mezi plodiny a ty potom zapravovat do půdy, protože vlastně ty zelené plodiny za prvý chrání tu půdu v tom nějakém rozhodném období, kdy vlastně zabraňují té erozi a zároveň dostávají organiku do půdy, když potom jsou vlastně do té půdy zapraveny. Jo. Tak ať už to je svazenka, hořtice, jetele, jo, a samozřejmě střídání plodin, aby se prostě doopravdy nepěstoval jenom pšenice, ječmen, kukuřice a řepka. No. Takže
1: no a dělají to za vás zemědělci z vaší zkušenosti?
0: No tak někteří to dělají, protože já tvrdím, že největším problémem českého zemědělství je jeho struktura. My bohužel máme 61% zemědělské půdy, vlastně obhospodařují velké podniky, které právě hospodaří tím s velkoplošným způsobem, který vlastně pomáhá vlastně posilovat tyto negativní jevy a neadaptuje se vlastně na tu změnu. A pak jsou tady samozřejmě jako třeba rodinné farmy, neříkám, že všichni hospodaří dobře, ale spousta z nich se snaží, protože je to většinou jejich majetek, většinou hospodaří na své půdě a ty se snaží mít menší půdní bloky, mají širší osevní postup, takže vícero plodin, používají mezi plodiny, mají většinou souběh rostlinné a živočišné výroby a ve své podstatě do té půdy teda dodávají chlévskou mrvu, hnůj a tím pádem vlastně a mají tam spoustu různých jako krajinotvorných prvků, které vlastně pomáhají zachycovat vodu a nějakým způsobem se snaží bránit tomu vysychání, když to je jako těžký. A tak samozřejmě ty příklady tady jsou. My jsme v roce 2018 založili program Pestrá krajina, který právě ukazuje zemědělce a sedláky, kteří hospodaří ne v konfliktu s životním prostředím, a ne tak, aby vlastně jenom se snažili vydělat v tom konkrétním roce co nejvíc peněz, ale dělají to s nějakým ohledem na tu udržitelnost toho hospodaření, protože to chtějí předat dalším generacím. A tím pádem oni nejsou v konfliktu s životním prostředím, ale jsou v symbioze. A my ve své podstatě jsme s Českou zemědělskou univerzitou vytvořili kritéria, která když ten sedlák, který se do toho programu přihlásí, splní, tak dostane certifikát Pestrá krajina, což znamená, že on spolu vytváří a stará se o tu pestře strukturovanou krajinu a má vlastně živou půdu, o kterou pečuje, tak právě, aby to mělo všechny ty vlastnosti, kdy zadrží vodu a je tam teda potom z toho i nějaký větší výpar, tím zlepšuje i mikroklima a zároveň má lepší výsledky, co se týče produkce.
1: Hostem Interview Plus je soukromý zemědělec Daniel Pitek.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Jak se všechny ty jevy, které jste popisoval, nejenom týkající se půdy, ale třeba i chovu dobytka, můžou tedy teď promítnout v samotné ceně produkce?
0: No je to úplně jednoduché. No. Teďka cena dobytka klesá, protože přetlak toho, že vlastně všichni se snaží vlastně teďka něco prodat, protože to neuživí a budou to teďka na podzim, prostě ten tlak na ten prodej bude velký, protože těm lidem nic jeho nezbyde, ale samozřejmě to bude potom znamenat to, že ten zbytek toho dobytka, který zůstane, tak pak ta cena jako bude vyšší před toho dobytka nebo těch hospodářských zvířat, to neříkám takhle pejorativně trošku, jak tak bude míň. a tím pádem ta cena půjde nahoru. Co se týče obilí, tak obilí cena a vlastně těch komodit vlastně z těch horných půd, tak tam to samozřejmě určuje světová burza, pokud jako ve světě bude dostatek, tak samozřejmě u nás tak se to neprojeví na té ceně obilovin a tím pádem vlastně akorát zapláčou ty zemědělci, protože ty budou mít tu cenu jako výrazně nízkou a naopak ty náklady vysoký a ty výnosy budou menší u těch lidí, kteří mají třeba doopravdy polovičku z výnosů sklizených, co se týče na tunu a cena zůstává stejná přibližně, tak pro ty to je jako úplně katastrofa. Ale celkově si můžeme říct, že ten svět spěje do toho, protože samozřejmě ten problém to není jenom České republiky a tady nějakého malého kousku jako našeho okolí, ale ten problém je vlastně celosvětový, co se týče klimatické změny, takže já bych i předpokládal, že naši čelní představitelé nebudou tvrdit, že oficiálně ukončili klimatickou změnu a že jako není sucho, přebyli na balkoně a pršelo, to třeba je příklad pana Macinky, který je ministr zahraničí.
1: Ale pan ministr Červený přiznává klimatickou změnu, už jsem citovala z jeho slov.
0: No jasně, vlastně. No, ale tváří, víte co, tváří se k tomu tak jako všelijak nechtějí jako ta opatření k tomu dělat a samozřejmě já klimatickou změnu považuji za dnešní jako největší výzvu pro lidstvo, je to jako ohromný nebezpečí pro nás. A je jako jasný dneska, že to způsobuje člověk. A pokud s tím jako neuděláme něco, tak my se sice můžeme adaptovat, do nějaké míry se tomu přizpůsobíme, ale celkově to je samozřejmě těch velkých hráčích. A pokud ti velcí hráči nic neudělají, tak to může dospět do situace, která bude velice špatná. Když se podíváte na klimatologie, to je třeba Radim Tolaš nebo já jim Miroslav Trnka, tak těch predikce, které byly třeba před 10 rokama, tak nebyly tak drsný jako to, co teďka vlastně my zažíváme. A klimatická změna, její projevy jsou mnohem, mnohem tvrdší a mnohem rychlejší, než jsme očekávali. A dneska, když se podíváte kolem sebe, tak vlastně nám třeba netečou potoky, které vždycky tekly. Ubývá voda z nádrží, tam jsou třeba ty vodní nádrže půl metru, metr pod hladinou, co jako měli. Přestají jít z řeky, to neuměli jsme si představit, že třeba kvůli málo vody v Dunaji se vlastně bude muset odpojit jaderná elektrárna v Maďarsku a další elektrárny. To, že na Rýně, který je vlastně nejvíc zavodněná řeka na tom spodním toku, no, tak se bude omezovat lodní doprava. Tak potom vlastně některé výroky politiků vlastně ke klimatické změně jsou vlastně směšné a zároveň jsou mrazivé, protože je vidět, že tam máme lidi, kteří to úplně nevnímají a ty lidi určují potom to, co se vlastně vidí s našimi životy.
1: No, když jsem v úvodu zmiňovala tu studii z Centra Evropské komise, která se nebo upozorňuje na to, že do roku 2040 může v některých i oblastech Česka hrozit ta dezertifikace. Tak z toho, co říkáte, tak to vypadá, že možná ten rok 2040 je až naivně vzdálený, že už se to děje teď, rozumím tomu správně?
0: No jasně, to už se děje teď, to jako ty doby, kdy vlastně klimatická změna byla vlastně nějak, to byly nějaké vědecké prognózy do budoucna, byly to nějaké akademické debaty o to, co se bude dít, tak dneska to je v čase přítomném, dneska to je současná realita, která se děje. Současná realita je ta, že třeba u nás ve vesnici už dva baráky nemají vůbec vodu ve studni a ostatní baráky mají 25 až 30% vody ve studni, co normálně dřív mívali. To, že, jak jsem říkal, netečou potoky a že se mění úplně kolem nás vlastně to životní prostředí, ta příroda, to je vidět prostě jako okem i laika. Když se podíváte třeba na lesy, tak my jsme si říkali, dobře, máme tady smrkové a borové monokultury, ty změníme na listnaté porosty smíšené a tím vlastně vyřešíme klimatickou změnu, do určité míry ty lesy adaptujeme. Ale zase vidíme, že i ty listnaté porosty mají ohromné problémy se suchem. Dneska není možné třeba z jara sázet stromky ani v sadech, ani vlastně v lese už se vlastně dělá převážně jako podzimní výsadba. Před ta jarní, když vysadíte na jaře stromky, tak máte 90% nezdara, neujme se vám to. A vlastně i ty stromy dneska díky tomu, že nemají vodu, tak třeba jsou ohromné škody v lesích, protože přestávají být přírůsty, takže nemají přírůsty dřeva. A ve své podstatě budeme tady mít třeba lesní porosty, které už nebudou takové, jaké známe, kdy prostě zásoba dřeva průměrná v České republice je 400 vlastně kubíků na hektár. Máme porosty, které mají třeba 800, 900 na Šumavě nebo v Krkonoších. A ty zásoby dřeva se výrazně sníží a ta kvalita taky. A určitě nebudeme pěstovat hromadu dřevin, které vlastně tady normálně dřív rostly, a ta skladba se bude velice jako měnit a ty lesy budou takové spíše jako křoviny a budeme rádi za to, že takhle budeme mít. Jo. Jako v tom Středohoří je to teďka úplně vidět. My jsme doopravdy oblast, která je suší, která je ve srážkém stínu Krušných hor, a tam doopravdy u nás, jak na té zemědělské půdě, máme teďka velké zásahy, jak na travních porostech, tak na orné půdě, tak i v těch lesních porostech vidím, že klimatická změna na nás působí v současnosti už velice závažným způsobem. A není to jeden výkyv jako roční, ale už se to, co si říkáme, že je extrémní nějaký projev počasí, tak se začíná stávat standardem, protože se to opakuje. Už se to opakuje ve velice blízkých intervalech.
1: Hostem Interview Plus byl dnes sedlák, lesník a soukromý zemědělec Daniel Pitek. Děkujeme za to.
0: Děkuji vám, pěkný den, ať máme dostatek vody. Díky, nashledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: I v 16 hodin je s vámi Odpolední plus. Hezké úterý 11. srpna vám přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas plus.
3: Co nás bude mezi 16. a 17. hodinou zajímat? Česká konference rektorů upozorňuje, že pokud stát nezvýší financování vysokých škol na příští rok, mohlo by se na ně dostat až o 5 000 uchazečů méně než letos. Co by to znamenalo? Vysoká cena kerosínu zdražila letenky. Nejvíc si připlatí lidé, kteří se chtěli vydat na Eurovíkend a rozhodli se na poslední chvíli. Za rostoucí cenou letenek ale není jen krize na Blízkém východě. A zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 164 lidí. Jak se země s katastrofou vypořádává? To je naše nabídka. Teď čerstvé zprávy plusu má je Marie Jakšičová.
4: Dobré odpoledne. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu Nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného čihošťského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
5: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 0,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
6: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
7: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
6: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
8: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
6: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce a brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Financování boje s akutní podvýživou v Somálsku letos kleslo o více než 80%, uvedla to zdravotnická nezisková organizace Lékaři bez hranic. V uprchlických táborech na jihozápadě Somálska je přitom podle nich čtvrtina vyšetřených dětí silně podvyživená. Třetina tamních rodin přežívá pouze s jedním jídlem denně. Výpadek ve financování je způsobený hlavně stažením amerického příspěvku. Zatímco loni Spojené státy podle Lékařů bez hranic dali na boj s podvýživou v Somálsku v přepočtu skoro 1,5 miliardy korun, letos nepřispěli vůbec. Financování ale snížili i další západní země. Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Řekl to v ranním interview Radiožurnálu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
9: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
4: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém skolaboval. V nizozemském Rotterdamu dnes exhumovali ostatky zakladatele organizace ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že budou s poctami pohřbené na Ukrajině. Konovalcem vedení nacionalisté v meziválečném období bojovali za samostatnost Ukrajiny proti ruským bolševikům a bělogvardějcům. V roce 1938 na něj v nizozemském exilu spáchal atentát sovětský agent. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
10: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
4: A v maďarské Budapešti dnes začal hudební festival Sziget. Na pětidenní akci vystoupí hudebníci z 50 zemí světa, mimo jiné američtí 21 Pilots nebo britská skupina Florence and the Machine. Run fast for your
11: mother! Sebepřijetí a hledání vlastní identity, přesně taková témata otevírá skupina Florence and the Machine. Fanouškům své největší hity zahraje na hlavním pódiu. Jistou dávku nostalgie pak nabídne britská zpěvačka Natasha Bedingfield. Organizátoři očekávají, že na Sziget dorazí zhruba 2000 českých fanoušků a stejně jako každý rok, tak i letos na něm zahrají čeští interpreti. Tentokrát to bude elektronické duo Bratři. Z Budapešti Jiří Štefel, Český rozhlas.
4: Jsou tady informace z dopravy. Na D1 z Prahy do Brna narůstá kolona před Šmejkalkou. Na 24. kilometru se kvůli porouchané dodávce projíždí pouze levým pruhem. Aktuálně se zpomaluje už kousek za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru. Zdržení naberete bezmála půlhodinové. Jedete-li z Prahy směrem k dálnici D4 na Příbram a Strakonice, připravte se na zdržení kvůli omezení u jíloviště. Zhruba čtvrt hodiny zabere trasa od konce z Braslavy z odbočky na Baně. Dobře dojďte. Večer klesnou teploty na 7 až 11 stupňů. Zítra čekáme jasno. Nejvyšší teploty budou podobně jako dnes 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy a teď pokračuje Odpolední plus s Ondřejem Látalem.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: Přesně 8 minut po 16. hodině. Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách v Česku, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíc uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dostatek peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
12: Já jsem se i hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
13: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý se spolužáky víc než na maturitu.
12: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
13: Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
12: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
13: Nakonec v září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách po prázdninách míří až 64 tisíc nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy i více peněz.
14: Protože o ty studenty se musíme postarat, že třeba větší počet studentů znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
13: Školy se podle něj snaží silným populačním ročníkům vyjít co nejvíc vstříc a plnit i očekávání státu. S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr ministerstva byl navýšit vysokým školám rozpočet na vzdělávací činnost o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že vysoké školy dostanou méně než letos. Rektoři proto varují, že bez dostatečného financování už nemohou dál zvyšovat počty přijatých, aniž by ohrozili kvalitu výuky.
14: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
13: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, tedy zhruba o 5 tisíc méně než letos. Například Univerzita Karlova dokáže vyšší náklady částečně pokrýt z vlastních úspor. Dlouhodobě to ale nepůjde.
15: Počty studujících nezačnou klesat hned po roce 2028, ale až poté, co současné silné ročníky školu dokončí. Pokud se nebude rozpočet pro veřejné vysoké školy navyšovat, nebo pokud se bude dokonce snižovat, bude se univerzita snažit příjmy kompenzovat z jiných zdrojů a až pokud se nepodaří je nahradit dostatečně, bude hledat úsporná opatření.
13: Vysvětluje Tereza Vrublová z rektorátu Univerzity Karlovy. A podobně nad kvalitou výuky i financemi uvažuje i Masarykova univerzita v Brně. Gabriela Peringerová z univerzity navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou i nejlepší vyučující a odborníci.
16: Vysoké školy soutěží o odborníky nejen mezi sebou, ale také se soukromým sektorem a zahraničními univerzitami. Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
13: Ministerstvo školství teď podobu rozpočtu pro vysoké školy na příští rok nechce komentovat. Vyjádří se k němu po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: A v tématu teď v Odpoledním plusu pokračujeme. Já už ve vysílání vítám Tomáše Flígla, ředitele Institutu pro rozvoj vysokého školství. Dobré odpoledne.
17: Dobrý den.
3: Jak moc stát komunikuje s univerzitami ohledně stanovování rozpočtu? Je to diskuze nebo řekněme prostě ministerstvo přijde a stanoví částky?
17: Já bych oddělil tu diskuzi mezi státem a ministerstvem, protože to jsou dvě trošku rozdílné věci. Ministerstvo samozřejmě připravuje podklady pro rozpočet a z mých zkušeností v téhle přípravné fázi komunikuje s vysokými školami velmi aktivně a otevřeně. Jedná s rektory vysokých škol a dává dohromady podklady pro rozpočet, data jako počty studentů, nutné investice nebo třeba potřebný rozvoj nějakých celospolečensky potřebných oborů.
3: A je to tedy tak, že už se na těchto jednáních domluví nějaká částka, anebo to pak musí projít například přes ministerstvo financí a tak dále? Jak vlastně vypadá ten proces?
17: To přesně právě říkám, že to, co se domluví tady na tom, je nějaká jako společná dohoda z těch dvou stran, ale rozpočet připravuje vláda a nakonec ho posílá i do poslanecké sněmovny, že to je zásadně jako politická záležitost a je potřeba prostě fakt oddělit tu vládní úroveň od té rezortní, kde ještě je možné prostě stanovovat nějaké plány na základě data analýz, ale těch rozpočtových priorit je prostě tolik, že potom na vládní úrovni to může vypadat hodně jinak.
3: No a registrujete v tomto směru, že by třeba směrem k vysokým školám současné ministerstvo přistupovalo, řekněme, jinak než předchozí vedení rezortu?
17: Já jsem jako nezaznamenal takovýhle poznatky. Myslím si, že tady v tomto to jako hodně záleží i třeba na osobě ministra jako takové. Tam bych řekl, že ministr Plaga obecně byl považován za toho, kdo komunikuje nejenom s vysokými školami dobře a je to vlastně spolehlivý partner pro ně. Takže tam bych úplně rozdíly neviděl. Myslím si, že minulá vláda z hlediska sestavování rozpočtu byla jako výrazně kritizovaná. Takže bych úplně neřekl, že to je otázka vlády Babišovy nebo jakékoliv minulé, ale hodně to závisí na tom konkrétním ministrovi, konkrétním rezortu, jak s těmi partnery komunikuje. A tam osobně jsem nezaznamenal ani z diskuzí s lidmi z vysokých škol nějakou kritiku toho, jak to v současnosti funguje.
3: Rozumím. Hrozí podle vás, pane Flíkle, tedy skutečně, že by univerzity musely kvůli tomu přetlaku studentů, o kterém už jsme mluvili v té předchozí reportáži, a nižším rozpočtům snižovat počty přijatých?
17: Já si jako nemyslím, že úplně hrozí vlastně snižování toho počtu přijatých, jo? Ale ten problém je takový spíš jako z hlediska podílu. Jo? Prostě ta populace těch lidí, kteří by se chtěli hlásit na vysokou školu, výrazně roste. Takže i kdyby se jako by jenom mírně zvyšovaly počty přijatých, tak je to furt zásadní problém pro naši republiku a pro maturanty, kteří by rádi studovali a jsou talentovaní.
3: A nebudou pro
17: ně
3: místa.
17: Takže jako to nebudou pro ně místa a třeba specificky jakoby nedostatečný rozpočet může jako výrazně ohrozit především třeba rozvoj nějakých celospolečenských potřebných oborů, kde ministerstvo v minulých letech udělalo pokrok a má určitě i svoje plány podle programového prohlášení třeba navyšovat počty studentů ve zdravotnických oborech nebo moderních technologiích nebo psychologii, což společnost požaduje, ale rozvoj těch studijních programů je právě závislý na tom, že rozpočty nějakým způsobem rostou, protože je potřeba tam vytvořit nové kapacity. Jo. Tak to považuji za velké riziko nějakého stagnování rozpočtu. A ještě druhá věc je to, že v České republice obecně máme vysokoškoláků málo mezinárodně, jsme fakt na chvostu Evropy, za námi už je jenom Maďarsko, Itálie a Rumunsko. A potřebovali bychom zvyšovat počty vysokoškoláků, protože moderní společnost jich potřebuje prostě více než 20 let zpátky a bez nějakých významných veřejných investic to nepůjde, pokud nechceme jít na úkor kvality.
3: Mají univerzity v Česku, řekněme, i nějaké jiné finanční zdroje než peníze od státu? A pokud ano, do jaké míry se na ně vlastně můžou spolehnout?
17: Jako veřejné vysoké školy jsou z naprosté většiny financovány z veřejných prostředků, cirka z 85%. Jsou tam jenom dvě nějaké významné složky jiných zdrojů, a ať už jsou to zdroje na výzkum z biznesu, smluvní výzkum a vůbec biznesově podporovaný výzkum, což je určitě prospěšná věc, ale to jsou třeba 4% rozpočtu. Zvýšit to jde, ale opravdu o jednotky procent. A pak je to školné za studium v cizojazyčných studijních programech, což je, řekl bych, takovým přilepšením pro některé univerzity a fakulty, jako třeba lékařské nebo společenskovědní, a zejména v Praze. A jsou to zase třeba jednotky procent, ale jakoby není to nic, čím by se jakoby dal vyřešit ten stagnující veřejný rozpočet, protože vysoké školy jakoby nejsou v České republice prostě podnikatelské subjekty, které by jako na trhu mohly volně působit, takže prostě nemůžou jako nahrazovat ten dominantní zdroj.
3: Vysvětluje Tomáš Flígl, ředitel Institutu pro rozvoj vysokého školství. Díky, že jste s námi byl v Odpoledním plusu.
17: Děkuju, přeji hezké odpoledne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Touha cestovat je velká a lidé jsou ochotní za dovolenou utratit velké peníze. Ale mohli by zaplatit ještě víc. Letecké společnosti v poslední době tlačí nahoru ceny letenek a nemůže za to jenom válka proti Íránu a blokáda Hormuzského průlivu. Víc teď řekneme v Odpoledním plusu s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Zdravím tě. Tomáši, slyšíme se.
18: Dobrý den, pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne, už je to všechno v pořádku. O rostoucích cenách leteckého paliva se ví už delší dobu. Kerosin po americko-izraelském útoku na Irán koncem února zdražil místy až dvojnásobně. Co je tedy teď nového?
18: Ano, to zdražení, to se ví, ale to, co je nového, máme k dispozici, tedy díky německému ekonomickému deníku Handelsblatt, nějaká konkrétní čísla. Deník Handelsblatt si zadal průzkum u datové společnosti, která se pohybuje v tom leteckém průmyslu, společnosti Cirium, takže víme vlastně, jakým způsobem to celé dopadá na cestující a minimálně to, že ne na všechny tedy to dopadá stejně.
3: Co to znamená? Letenky obecně jsou dražší, ale někdo si připlatí víc?
18: Je to tak, ta společnost Cirius, ona tedy srovnávala ceny letenek už očištěné od daní a poplatků, to znamená, zajímalo ji pouze to, co zůstává u leteckých společností. Ano, rostly třeba i ceny na zaoceánských letech, ale výrazně méně, než pokud se podíváme, pokud to srovnáme s krátkými lety v rámci Evropy. Obecně platí, že kdo teď letí nízkonákladovou aerolinkou, jako je Ryanair, EasyJet nebo Wizz Air v ekonomické třídě po Evropě a ještě k tomu se rozhoduje, bukuje letenku na poslední chvíli, tak ten si připlatí relativně nejvíc. To tedy zjistil tento průzkum, podle kterého jedna cesta v jednom směru, tedy bez zpáteční letenky, stála letos v květnu v průměru 1771 korun, což je o 16% víc, než to bylo letos v lednu a dokonce zhruba dvojnásobek oproti ceně před dvěma lety. To, že na těch zaoceánských letech a zejména pokud jde o business třídu, ceny tolik nerostou, to znamená, to je, že letecké společnosti se snaží dorovnávat ty své rostoucí náklady hlavně na těch zmíněných evropských nízkonákladových letech. To vysvětluje deník Handelsblatt jednak tím, že ty prémiové tarify jsou ziskovější, což znamená, že s nás absorbují vyšší náklady a zároveň, že v tomto segmentu zaoceánské business class je vysoká konkurence, takže prakticky nikdo si tam nedovolí nějak nepřiměřeně zdražovat.
3: No a dá se, Tomáši, říct, jestli to zdražování, hlavně na těch vnitroevropských letech, je opodstatněné rostoucí cenou kerosínu, anebo tam letecké společnosti účtují i něco navíc?
18: Mohlo by vypadat to tak, že účtují, protože když si vezmeme třeba společnost Ryanair, tak cena průměrných letenek u této společnosti meziročně vzrostla asi o 500 korun, které pardon, ne meziročně, ale od začátku té války s Íránem, ale přitom náklady na převoz jednoho každého cestujícího kvůli tomu dražšímu kerosínu jsou vyšší jen zhruba o 100 korun, čili tam by to zavdávalo nějaký důvod se domnívat, že ten nárůst je vyšší, než by musel být. Ale deník Handelsblatt připomíná, že tohleto srovnávání nebere v potaz, že mnoho letenek je vlastně nakoupených dopředu a pak už je tedy nelze dodatečně zdražovat. V dubnu, tedy dva měsíce po začátku války v Íránu, byl podíl letenek zakoupených ještě před touto krizí zhruba 70% a ještě dnes je asi 30%. To znamená, zhruba třetina lidí, kteří teď někam letí, si už koupila letenku dříve než v únoru, dříve než začala válka v Íránu a tedy levněji. A právě tyto rané letenky, které nejdou dodatečně zdražovat, ty znamenají pro letecké společnosti ztráty a tedy zároveň znamenají i vyšší pravděpodobnost, že ty současné ceny taky nejsou úplně konečné a v následujících měsících ještě porostou.
3: Informuje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Zdravím a díky.
18: Děkuji, hezký den.
3: Posloucháte Odpolední plus, za 7 minut bude 5:30. Dnes 41letá ruská divadelní režisérka, dramatička, básnířka Ženia Berkovičová je už třetím rokem vězněná Putinovým režimem. Oficiálně byla odsouzená za údajnou podporu terorismu, ale skutečným důvodem byl její kritický postoj vůči politice státu. Umělkyně napsala ve vazbě svůj prozaický debut, alegorický román Chovanci, který posílala ven za pomoci svých přátel. Kniha vyšla před 2 lety v exilovém nakladatelství Babel Books Berlín, u nás ji teď vydal Maraton. Ve fantastickém příběhu odehrávajícím se ve vazební věznici jsou hrdiny toulavé kočky, služební psy, krysy a šváby, kteří v areálu žijí. Naopak lidé jsou zde domácími mazlíčky, žijí za mřížemi, jsou krmení a vodění na procházku. A ve studiu už vítám překladatelku díla, autorku doslovu Kateřinu Šimovou. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jsme rádi, že jste tady. Čím vás ten román paní Berkovičové oslovil především?
19: Tak Ženia Berkovičová je jednou z velmi výrazných osobností ruské divadelní scény, takže jsem spolu s ostatními dost šokovaně sledovala její zatčení v květnu 23 a odsouzení k 6letému trestu odnětí svobody. Jednak proto, že to byl první takový velký proces s primárně nepolitickou osobností, ale osobností kulturního života po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu, a také pro tu absurditu vyfabulovaných obvinění z podpory terorismu, které obžaloba a někteří takzvaní nezávislí experti shledali v textu jedné její starší divadelní hry. A když jsem se potom s tím textem seznámila, tak mi bylo jasné, že stojí za pozornost. Jednak kvůli osobnosti právě autorky, jednak kvůli tomu, jak ten text vznikal. Ona ho napsala v podmínkách vazební věznice tuškou na papír. Jednotlivé části vynášely ven její právníci a dávala je dohromady redaktorka bez přímého kontaktu s autorkou. A když jsem se do toho potom začetla, tak jsem zjistila, že to vlastně není jenom taková kuriozita, ale že to je strašně dobře napsaný, velmi originální, vtipný i dojemný text, a jsem moc ráda, že se ho nakladatelství Maraton ujalo a že takhle dává také hlas opozičním ruským aktérům.
3: Oni jsou lidé v té knize vlastně nesvobodnými chovanci nebo dozorci, zatímco zvířata tedy tvoří svobodné a funkční společenství. Proč podle vás ta zvířecí optika dokáže nasvítit absurditu vězeňského systému, řekněme, radikálněji než běžné memoáry?
19: Tak on je to v literatuře takový známý princip tvůrčí ozvláštní nebo karnevalizace textu, kdy se obrací to, co je vysoké a nízké, to, co je vtipné a smutné, nebo právě třeba role lidí a zvířat. A autorovi to umožňuje vlastně vytrhnout čtenáře z nějakého jeho rutinního vnímání, umožňuje mu to, nebo nutí ho to víceméně pohlédnout na ty věci z jiného úhlu pohledu, jinou optikou, a tím vlastně zesílit účinek toho svého sdělení. A my tyhle ty postupy známe, jeden za všechny by mohla být Orwellova Farma zvířat, kde přesně s touhletou výměnou rolí autor pracuje tak, aby nasvítil problém vlastně totalitních režimů.
3: V té knize Chovanci se objevují vlastně skutečná jména aktérů, autorčina soudního procesu a taky detailní reálie moskevské ženské věznice. Jak dalece šlo paní Berkovičové o, řekněme, zdokumentování reality a naopak o únik od fikce?
19: Tak v dnešní době se často mluví o autofikci nebo autofikčních textech, kdy autor nebo autorka využívá prvky vlastního života s fikcí a tím záměrně vlastně čtenáře znejišťuje v tom, jakým způsobem k tomu textu přistupovat. A myslím, že přesně to dělá i Ženia Berkovičová. Ona hned v úvodu své knihy dává takový jakoby tradiční disclaimer, ve kterém říká, že všechny osoby jsou vymyšlené, všechny podobnosti s reálnými postavami jsou náhodné a žádné z těch událostí se nestaly, ale všechno ostatní je čistá pravda. Takže opravdu na jedné straně tam je řada momentů, které známe z jejího života, ze spisů nebo z dopisů, které posílala z vězení, ale zároveň je to opravdu originální, fantaskní příběh, který jde daleko nad rámec něčeho, co nabízí taková běžná literatura paměti.
3: Tam je ještě jedna zajímavá věc. Tu knihu Chovanci Berkovičová věnovala svým dcerám. Lze to označit za jakousi v uvozovkách vězeňskou pohádku. Je známo, proč autorka zvolila právě tento žánr? Kde se inspirovala?
19: Ona ji věnovala svým adoptivním dcerám, také své babičce, která zemřela v době, kdy ona byla držena ve vazbě a na jejíž pohřebí soud nepustil. Ten žánr pohádkový, fantaskní pohádky je vhodný jako žánr pro toho dětského čtenáře a dětskou optiku. A pokud bychom se ptali po nějakých inspiračních zdrojích nebo východiskách, tak bych zmínila bez pochyby jeden text, a to je kreslený deník Olgy Ranické. Ta byla vězněna ve stalinských lágrech koncem 30. a ve 40. letech 20. století a pro svého syna tam zachycovala takové ironické příběhy malého čertíka v koloběhu toho lágrového života. A Ženě Berkovičová podle téhle knihy autorky a znovu objevení tohoto textu připravila divadelní inscenaci pro muzeum Gulagu, takže k ní měla velmi blízký vztah a myslím, že jí vlastně napadlo podobnou cestou oslovit i své vlastní dcery.
3: No a už jenom v poslední minuce, která nám zbývá, nemohlo vydání Chovanců své vězněné autorce, řekněme, přitížit?
19: Takovou informaci nemám, věřím, že si to sama autorka i její agenti důkladně zvážili. Co však vím, je, že se nám dostal dopis Ženě Berkovičové z vězení, ve kterém říká, jak moc ta skutečnost, že kniha vyšla, že se překládá a vyjde i v jiných jazycích, jak moc jí těší a dodává jí sil.
3: Knihu režisérky, dramatičky, básnířky Ženy Berkovičové, která je už třetím rokem vězněná Putinovým režimem, jsme mluvili v Odpoledním plusu s jejím překladatelkou této knihy, knihy Chovanci, Kateřina Šimová s námi byla v Odpoledním plusu. Já za to moc děkuju.
19: Děkuju moc za pozornost.
3: Tady je Plus v půl páté, zprávy má Marie Křičová.
2: Český rozhlas Plus.
4: Hezké odpoledne. Městský soud v Praze přerušil trestní stíhání podnikatele Andreje Anastasova. Ten byl obžalovaný v případu údajného kuplířství spojeného s provozováním internetových portálů okolo webu sex.cz. Anastasov byl vyšetřovaný ve vazbě, z tého ale soud propustil. Na ukrajinské město Záporoží vyslala Moskva podle Kyjeva ruské i severokorejské rakety, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území k útokům na Ukrajinu rozmístilo více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě taky Pchjongjang podle Zelenského poskytl až 50 tisíc vojáků. Bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi udělil soud v Sýrii trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Uprchl do Moskvy poté, co jeho režim před 2 lety svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí jejich vůdce Ahmad Šara. Pražské letiště vypsalo výběrová řízení na pozice 3 ředitelů. Změny nastávají týden poté, co na pozici šéfa letiště nastoupil Radomír Lašák. Z firmy odchází ředitelé interního auditu, corporate governance a marketingu a komunikace. Výběrová řízení na tyto pozice už letiště zveřejnilo na svém kariérním webu. Upozornil na to server z dopravy CZ. Rozsáhlá oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou bude trvat do října. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za více než 750 milionů korun. Vědci i obyčejní lidé se připravují na zítřejší zatmění slunce. Speciální brýle určené ke sledování úkazu jsou podle ČTK ve většině hvězdáren a e-shopů vyprodané. V Česku bude slunce zakryté měsícem jen částečně, nejvíce téměř z 87%. Podívaná začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Maximum zakrytí slunce bude kolem 20 hodin a 11 minut. Teď se podíváme na situaci na silnicích. V Praze pokračuje odpolední špička, kolony popojíždí na obvyklých místech. Nejhorší situace stále panuje na obou spojkách směrem z Barandovského na Černý most. Od Spořilova se sunou jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Kolona nesouvisle pokračuje okolo Černého mostu až do Novopatské směr k Belská. Na Štěrboholské spojce směr Černý most teď je navíc čerstvá nehoda hned u Europarku. A na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá dlouhé zdržení před Šmejkalkou. Dobře dojeďte. Teploty dnes v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, na horách bude ojediněle i slabý mráz. Zítra přes den čekejte podobné počasí jako dnes, tedy 25 až 29 stupňů a jasno na horách kolem 17. Takové byly zprávy a pokračuje odpolední proud s Ondřejem Látalem.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: Máme skoro 4 minuty po půl páté. Dobrý den. Včerejší ničivé zemětřesení v Kolumbii má už 224 potvrzených obětí. Vláda kvůli katastrofě vyhlásila stav nouze a záchranáři dál v troskách domů pátrají po stovkách nezvěstných. Kolumbijské úřady i OSN očekávají, že bilance mrtvých a zraněných ještě výrazně poroste. Z detaily je ve studiu Odpoledního plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
20: Dobré odpoledne.
3: Kde teď záchranáři zasahují?
20: Oni teď míří hlavně tam, kde to celé začalo, což je tedy v regionu Choco na západě země. Ten region sousedí s Panamou, je tedy hodně taky známý, protože se tam vyrábí káva. V téhle oblasti, konkrétně v obci San José de Palmar, bylo podle seismologů epicentrum těch otřesů. Tam po dobu asi 4 minut ty otřesy dosahovaly síly 7,4 stupně do těch zasažených a hornatých odlehlých oblastí. Se ale nicméně teď těžko dostává pomoc. Ty další zprávy o tom největším množstvím obětí nicméně přichází z těch velkých hustě osídlených měst, třeba v 2milionovém městě Cali. Tam se zřítilo několik desítek budov, včetně taky části nemocnice. Svět taky ještě v souvislosti s tím celým zemětřesením obletěly hlavně záběry z města Manizales. Tam se zhroutila v podstatě v přímém přenosu z těch některých záběrů je vidět věž katolické katedrály.
3: Jak na to přírodní neštěstí reagují kolumbijské úřady?
20: Právě tu centrální koordinaci pomoci už včera převzal nebo avizoval nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella. On vzkázal, že za pomoc chce být on sám osobně zodpovědný. Dnes taky dodal, že příslušné složky pracují i přes noc. On ty aktuality pravidelně sdílí na sociálních sítích.
21: Y me permito en este momento hacer la actualización de los daños, las afectaciones. Tenemos cerca...
20: Tyhle novinky dnes popisoval při tom, co navštívil město Cali. Tam mimochodem jenom před pár dny složil prezidentskou přísahu, takže teď se znovu vrátil trošku za tragických okolností. Právě v Cali se podle něj teď pohřešuje ještě 188 lidí. Na základě prvních odhadů je podle něj poškozených nebo zřícených víc než 1400 budov. Po jednání vlády prezident taky nařídil nasazení minimálně 600 vojáků a vyslání humanitární pomoci. Kvůli těm otřesům jsou ještě omezené taky lety do země. Škody hlásí třeba na mezinárodních letištích ve městě Pereira a Quibdo.
3: Pomoc Kolumbii nabídly taky okolní země z Latinské Ameriky. Co přesně poskytnou?
20: Do země teď má mířit z těch okolních zemí hlavně logistická podpora na odklízení škod, taky pátrací týmy anebo taky zdravotníci. Jako první přislíbili pomoc právě ty sousední země, taky Ekvádor, El Salvador, Chile nebo Peru. Byla mezi nimi ale i Venezuela, která se tedy ještě teď potýká s těmi tragickými dopady dvou mimořádně silných zemětřesení z konce června. Ty jenom připomenu, mají aktuálně přes 6 tisíc potvrzených obětí, ale dál se tam pohřešují desítky tisíc lidí. Nicméně mezi těmi, kteří teď schválili pomoc pro Kolumbii, jsou i Spojené státy. Ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že poskytne zemi v přepočtu asi 327 milionů korun. Ty finance mají mířit hlavně na nouzové ubytování. ubytování nebo taky dodávky potravin. Právě ty dodávky potravin, zvlášť do těch odlehlých oblastí, budou v těch dalších dnech třeba podle OSN ty zásadní. Evropská unie taky se přidala k té pomoci. Ona schválila poskytnutí satelitních systémů Copernicus. Ty jsou určené na mapování škod, na podporu záchranných operací. Jenom ještě dodám, že České ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se těm zasaženým oblastem v Kolumbii vyhnuli. Český rezort zahraničí taky uvedl, že dosud se žádný český občan na nouzovou linku v souvislosti s tím ničivým zemětřesením neobrátil.
3: O dopadech zemětřesení v Kolumbii mluvil v Odpoledním plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuju moc krát.
20: Naslyšenou.
3: A v Odpoledním plusu už je s námi František Kalenda, publicista, který se zaměřuje především na dění v Latinské Americe. Přeju vám dobrý den.
0: Já vám také dobrý den.
3: Pane Kalendo, ta Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav. Co to v praxi znamená a jak se s tím zemětřesením Kolumbie podle vašich informací vypořádává?
0: Mělo by to být vlastně vůbec nejhorší zemětřesení v tomhle století. V každém případě ten nouzový stav by měl především pomoci v tom praktickém vlastně nasazení místních úřadů toho, aby bylo možné rychle zařizovat, já nevím, demolici poškozených budov, potom zase rekonstruovat, aby bylo možné vlastně obejít takové ty, řekněme, klasické byrokratické zábrany typu výběrových řízení, stejně tak pomáhá rychle nasměrovat tím způsobem nebo tím správným směrem financování, takže k tomu vlastně slouží ten výjimečný stav, jinak nedává třeba prezidentovi žádné speciální pravomoci. No a jak se s tím vypořádávají, řekl bych, že Kolumbie je v tomhle samozřejmě nesrovnatelně připravenější než Venezuela. Je to země, která se v posledních desítkách let opakovaně vyrovnávala s přírodními katastrofami a je na to relativně připravená tím, že má integrovaný systém vlastně pomoci v tomhle ohledu, že má vlastně velmi dobře vycvičené složky od záchranářů přes nějakou, řekněme, přes hasiče a policisty až po vlastně všechny složky i vojáky, takže v tomhle je vlastně schopná celkem rychle a efektivně reagovat.
3: No a je Kolumbie, řekněme, dá se počítat s tím, že tam zemětřesení bude? Počítá se s tím například i při stavbě domů a podobně?
0: Počítá se s tím velmi, je to extrémně riziková oblast, vlastně zažívá tisíce drobných otřesů ročně a vlastně minimálně ty standardy od 80. a zejména 90. let jsou velmi přísné, ty budovy, které jsou postavené podle těchto standardů, tak by měly těm zemětřesím odolat. A viděli jsme to vlastně ve městech, které byly přímo rekonstruovány po těch velkých posledních zemětřeseních třeba v roce 1999 a celé byly postaveny podle těch nových přísných regulací, akorát problém je dvojí. První problém jsou starší budovy, samozřejmě Kolumbie je plná budov, které byly postaveny dávno předtím, než tyhle regulace byly uvedeny v praxi, zejména ty z těch 80. a 90. let. No a druhý problém je, že stejně jako sousední Venezuela a vlastně celá Latinská Amerika, tak je Kolumbie plná, řekněme, neformálních, neoficiálně postavených budov v chudinských čtvrtích, ale i na venkově, které vznikají bez jakéhokoliv posvěcení úřadů, bez toho, aby se na tom nějak účastnili architekti a samozřejmě bez toho, aby dodržovali jakékoliv normy. A těch je opravdu velké množství a takové budovy se pak velmi snadno hroutí.
3: A to se týká celoplošně Kolumbie, nebo se bavíme například o tom regionu Choco?
0: Kde... Ten region Choco je v tomhle možná ještě o něco víc zasažen, protože to je relativně chudý region, ale týká se to vlastně všech regionů, i velkých měst, i menších vesnic nebo městeček. V každém velkém kolumbijském městě najdete nějakou chudinskou čtvrť, která je takovýchhle budov plná, ale stejně tak, jak říkám, na venkově je to poměrně běžné, že si někdo postaví něco, co neodpovídá žádným kritériím a samozřejmě zase ten kolumbijský stát v tomhle není tak efektivní, aby do toho dokázal zasahovat.
3: Vy dění, jak už jsem zmínil, v Latinské Americe sledujete dlouhodobě, to znamená i v Kolumbii. Máte třeba nějaké informace přímo od známých, kteří jsou na místě?
0: Ano, ale naštěstí tedy jsem, nebo naštěstí neznám nikoho, kdo by byl přímo zasažen v tom smyslu, že by se na něj zhroutila nějaká budova. Když se vlastně podívám, nebo když jsem se spojil se svými přáteli, kteří jsou převážně v Bogotě nebo v Medellínu, tak jsou to města, která byla okrajově zasažena, ale není to třeba jako právě Cali, nebo tam je menší města v regionu Choco, že by se tam na ně přímo hroutily budovy, takže v tomhle ohledu mám štěstí, oni mají taky štěstí, ale samozřejmě to zemětřesení bylo tak velké, tak významné, že se dotklo městeček stovky kilometrů od toho epicentra, takže skutečně to fyzicky pocítili téměř všichni a fyzicky to pocítili obyvatelé těch okolních zemí.
3: Dodává František Kalenda, publicista, který se zaměřuje na dění v Latinské Americe. Díky moc, že jste s námi byl v odpolední vysílání Plusu a naslyšenou.
0: Děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
3: Vracíme se zpátky do Česka v odpoledním Plusu. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhošského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zadržela, protože hledala důkazy proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na jeho soudní rehabilitaci podala Trtíkova dcera Marie Vavřičková. Rozhodování soudu sledoval reportér Jiří Hofman. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Soud dnes rozhodl, že Václav Trtík je účasten soudní rehabilitace.

0: rodina v době komunistického režimu takové události vymýšlela.
1: No a proč tedy kolem rehabilitace panovaly pochybnosti?
0: Tak problém byl hlavně v důkazech. Státní zástupce František Jedlička neměl pochybnosti o tom, že Trtík byl nezákonně vězněn. Tvrdil ale, že se nepodařilo najít dostatek dobových dokumentů, které by to potvrzovaly. K dispozici byl podle něj v podstatě jeden dobový dokument a dvě listiny z rodinné kroniky. Soud ale důkazy vyhodnotil jinak a odkázal také na nálezy ústavního soudu, podle kterých je v podobných případech potřeba rozhodovat ve prospěch lidí poškozených minulým režimem.
1: Co tedy dnešní rehabilitace Václava Trtíka znamená?
0: Podle jeho advokáta Ladislava Millera především morální očištění. Dosud podle něj žádný státní orgán výslovně neřekl, že byl Trtík nespravedlivě vězněn. To se podle něj stalo až dnešním rozhodnutím. Trtík byl ve vazbě od 18. února nejméně do 14. března 1950. Státní bezpečnost ho tehdy chtěla využít při vyšetřování případu faráře Josefa Toufara, který po brutálních výsleších zemřel 25. února. Trtík pak také musel svědčit v jednom z vykonstruovaných politických procesů.
1: No a může ten dnešní verdikt, řekněme, otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhoštským případem?
0: Tak teoreticky ano. Státní zástupce už prověřoval i další osoby, podle něj ale zatím nejsou ty důkazy dostatečné. Advokát Miller dnes zmínil například Růženu Převorovou, Františka Pártla, Václava Pospíšila, Václava Slavíčka, Josefa Buriška nebo Miloslava Váňu. U některých ale chybí blízcí příbuzní, kteří by mohli návrh na rehabilitaci podat. A státní zástupce si navíc ponechal lhutu na rozmyšlenou, jestli proti dnešnímu rozhodnutí podá stížnost. Pokud ano, rozhodoval by vrchní soud v Praze.
1: Reportér Jiří Hofman. Děkuju.
0: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Téměř polovina trávy a sena je pryč, kukuřice nebo soja budou mít výnosy zhruba o čtvrtinu nižší. Rakousko sčítá škody po týdnech mimořádného sucha a horka. Účet už dosahuje zhruba miliardy eur a pokud výrazně nezaprší, bude ještě vyšší. Vídeň proto připravuje pro zemědělce pomoc. Jak vážně letošní počasí farmáře zasáhlo, probereme se zpravodajkou Bárou Vránovou. Zdravím tě.
3: Dobrý den.
1: Co takhle velké ztráty znamenají přímo pro rakouské zemědělce?
3: Ten největší problém teď mají hlavně chovatelé dobytka. Když kvůli suchu neroste tráva, tak nemají z čeho udělat dost sena a další krmiva na příští měsíce. No a pokud si ho nedokážou zajistit jinak, tak může podle zemědělské pojišťovny u některých podniků dojít až na předčasné porážky zvířat. Ty problémy navíc jsou plošné po celém Rakousku a týkají se prakticky všech plodin. V průměru pojišťovna očekává asi 30% výpadek úrody a právě rozsah těch letošních škod je mimořádný. Jen za letošek se mají šplhat na miliardu eur, což pro představu za předchozích 10 let dohromady způsobilo sucho rakouským zemědělcům škody za zhruba 2 miliardy eur.
1: No vláda už kvůli tomu chystá pomoc. Co konkrétně chce farmářům nabídnout?
3: Tu definitivní podobu balíku zatím neznáme. Vláda ho připravuje společně se spolkovými zeměmi a v první fázi chce hlavně pomoct farmářům zvládnout finanční dopady letošního sucha. To potvrdil i ministr zemědělství Norbert Točnik.
4: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
3: Ve hře jsou potom taky kompenzace škod nebo peníze z fondu na řešení katastrof. Kolik nakonec stát farmářům poskytne, ale zatím není jasné a vláda bude muset vyřešit i to, jak tu pomoc rozdělí. Proti suchu je totiž pojištěných asi 80% polí, ale jen 40% luk a pastvin. Ekonomové v Rakousku proto varují, aby nakonec nebyli znevýhodněni ti zemědělci, kteří si pojištění předem platili.
1: No a čím je to letošní sucho tak výjimečné? Je hlavní problém v tom, že málo prší, anebo i v těch vysokých teplotách?
3: Ona je to kombinace obojího. V některých částech Rakouska spadlo od poloviny června o 75% méně srážek, než je pro toto období obvyklé. Tedy napršela tam jen čtvrtina toho běžného množství. A to do toho přichází dlouhé období vysokých teplot. Třeba Vídeň už letos zaznamenala 42 dní, kdy teplota překročila 30 stupňů Celsia. V 80. letech jich přitom bývalo v průměru jen 9 za celý rok.
1: No a Báro, jak to vypadá v následujících dnech? Čeká Rakousko zlepšení a může to farmářům ještě pomoci?
3: Zatím to pro zemědělce moc dobře nevypadá. Ten současný odhad škod počítá s tím, že nejméně do 18. srpna bude dál prakticky bez srážek a teploty se budou držet kolem těch 30 stupňů Celsia. Pokud by vysoké teploty

0: a nedostatek deště pokračovaly až do konce měsíce, kdy se to zatím takto projektuje. Škody podle zemědělské pojišťovny ještě porostou. A i kdyby pak pršet začalo, tak část těch letošních ztrát už samozřejmě dohnat nepůjde. U luk a pastvin by ale ten déšť ještě pomoci mohl, tráva by se ještě mohla nějakým způsobem vzpamatovat, dorůst a chovatelé by tak mohli získat další krmivo pro zvířata. Čím déle ale současné sucho potrvá, tím menší prostor pro to zlepšení do konce sezóny zbývá.
1: Slovenská zpravodajka Bára Vránová, která sleduje i dění v sousedním Rakousku. Moc děkuju.
0: Naslyšenou.
1: A u počasí vlastně tak trochu zůstaneme. Teploty budou po dnešku opět stoupat ke 30 i na dni. My nabízíme alespoň mírné schlazení pohledem na opačnou stranu země koule. V Jihoafrické republice se potýkají s mrazivým počasím a sněhovou kalamitou. Sníh komplikuje hlavně dopravu. Na jih Afriky se teď podíváme s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Přeju ti dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak velké problémy způsobil sníh v JAR? Kolik ho napadlo?
2: No tak nejsou to zrovna nějaké přívaly sněhu, alespoň podle záběrů Jihoafrické televize tam leželo na polích, na skalách a také na silnicích takových nějakých 10 cm sněhu, ale protože teploty byly v noci kolem nuly, tak to asi i přimrzalo. Ono je to vlastně teď na konci zimy na jižní polokouli, takže to bylo trošku překvapivé. Sněžit začalo už v sobotu, ale i pro dnešek tam meteorologická služba vydala varování, hlavně kvůli tomu, že některé silnice byly stále nesjízdné. Největší problém je v provincii KwaZulu-Natal, což je na severovýchodě Jihoafrické republiky, přibližně u hranic s Mozambikem a s královstvím Eswatiny. Tam byly uzavřené některé silnice, dokonce i placené rychlostní silnice, kvůli tomu, že tam buď popadaly stromy, nebo zkrátka ten povrch byl nesjízdný. Na některých komunikacích se dalo jezdit jenom 20-kilometrovou rychlostí, protože tam byly vyjeté koleje v tom těžkém rozbředávajícím sněhu. Problémy jsou také v obou provinciích na té úplné špičce Afriky ve východním a západním Kapsku. Správa silnic vydala tedy upozornění. Pokud, prosím vás, nemusíte opravdu, tak nevyjíždějte, a když už musíte, tak je to podobné jako u nás. Jezděte pomalu, dodržujte bezpečnou vzdálenost, rozsvíťte si hlavně. Je tam také uzavřeno několik horských průsmyků, protože mezi tou nížinou na pobřeží, tam, kde se stýká Atlantický a Indický oceán, tak tam je pás hor vysoký nad 1500 metrů. Je docela zřejmé, že jízda ve sněhu to není něco, s čím by právě jihoafričtí řidiči měli velké zkušenosti.
1: No tak sníh vždycky působí problémy řidičům anebo správcům elektrické sítě. Nemají ale z té sněhové nadílky radost třeba africké děti?
2: Nevypadalo to podle záběrů jihoafrických televizí, jenom jedna ukázala něco, co bychom mohli nazvat koulovačkou, když po sobě házeli ty sněhové hroudy. Spíše jsou tam vidět školáci a lidé v péřovkách, protože na ten chlad nejsou tolik zvyklí. Ten sníh je spíš takový mokrý, těžký. Dnes bude v okolí Pretorie, nebo teď tam tedy má být večer do 4 stupňů, ale ve čtvrtek už by mělo být až 15 ve dne, takže ten sníh to docela jistě zmizí. Ale v Jihoafrické republice není žádná velká tradice bobování, sáňkování, lyžování. Tam těch příležitostí není moc. To je letošní sněhové srážky v nižších polohách, to je spíš výjimka. Na jihu Afriky není moc zimních středisek, dali by se spočítat na prstech jedné ruky a ještě některé prsty by mi zbyly. Tam je třeba v západním Kapsku středisko Matrosberg, které je nad 2000 metry, je tam 400 metrů dlouhá sjezdovka, ale díval jsem se, není v provozu. A jediné středisko, které tam teď funguje, je v Lesotu, Africký Mountain Resort. Ten je ve výšce nad 3000 metrů, má tam dva vleky, dvě sjezdovky, je tam 15 cm technického sněhu, takže kdo by měl zájem, může do Lesota si zaližovat.
1: Na druhé straně země koule je v tomto ročním období logicky zima. Jsou ale takové sněhové srážky v jižní Africe obvykle?
2: No v těch vyšších polohách tam samozřejmě v jižní Africe sněží, protože Kapské město je na 33. stupňu jižní šířky, což je ekvivalent přibližně k Islamabadu v Pákistánu na severní polokouli a v horách zkrátka v těchto polohách sněží. V loni v horských oblastech Jihoafrické republiky nasněžilo 30 cm na začátku tamní zimy, tedy v červnu, ale to nezpůsobilo velké problémy v dopravě, sníh se neobjevil v Nížinách. Před dvěma lety v červenci mohli turisté v západním Kapsku zažít safari se sněhem. V roce 2024 Jihoafričany překvapil sníh také ještě v listopadu, tedy už vlastně na konci tamního jara, na začátku léta, a to se stalo poprvé za 85 let. Sníh samotný nepůsobí takové problémy, když tedy není v nížinách, ale spíš potom ta voda při jeho tání. Loni v červnu v souvislosti jednak s tropickou bouří, která přinesla silné deště, ale také to sněžení, tak v souvislosti s tím zahynulo při záplavách přes 100 lidí a 15 000 lidí muselo v Jihoafrické republice opustit své domovy.
1: Informuje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkuju.
2: Hezké odpoledne.
1: Posloucháte Odpolední plus, za 5,5 minuty bude 17 hodin. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí hrané tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila právě dnes. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Terezou Ramba a Ivanem Trojanem jako docentem.
3: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
4: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
5: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
6: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
7: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do Troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
8: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
6: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
9: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
10: Byly věci, které nešly říct.
11: Ten princip, že platí za nějaká rozhodnutí menšího počtu lidí, velký počet lidí a platí těžkou cenu, zatímco ti, kteří o tom rozhodovali, zdaleka tak velké ceny neplatí. To je nějak takový lidský zvyk, se kterým se asi nedá nic dělat.
6: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
12: Pokračujeme v nedělní debatě.
6: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
13: Na ČT jedna poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
6: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
14: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností, až jako romanticko-komediální.
6: A po 5 letech se na obrazovky nově vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: 20 studentů pomáhají v čase prázdnin se stěhováním sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi. Ten odkázal tisíce svazků benediktínům z kláštera v Rajhradě u Brna. Těm teď stříděním knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
15: Prosím vás, nějaký poslední člověk, schválejte to. Tak, můžeme další.
16: Takže momentálně přeskládáváme kartony bývalého archivu na jiné místo, aby jsme tam mohli naskládat novou knihovnu, aby to potom bylo zpřístupněné návštěvníkům kláštera. A vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom, že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
17: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
16: Tady jsou svezeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
17: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
18: Asi věže jako reálně. Jakože snažíme se to tady prostě jako tak všechno na jedno místečko. To je potom jako je pěkné.
19: Co to bude katalogní stát?
18: Tohle to všechno se má vlézt tady jako na ty poličky.
19: Mělo by. Snažíme se o to jako by, no.
17: V klášteře studenti stráví týden. Práci placenou nemají, ale dostanou za ní kredity pro studium. Podle jejich vyučující Jany Opltové si ale žáci mají odnést hlavně zkušenosti.
20: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk, byť v seminářích, jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
17: Sbírku tisíců titulů věnoval Rajhradskému opatství na sklonku svého života významný brněnský historik umění Miloš Stehlík, který za svou práci dostal i cenu Ministerstva kultury za památkovou péči.
1: Reportáž Jakuba Holera.
21: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
22: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Útočník Kuchta a brankář Vindal míří na hostování z pražské fotbalové Sparty. Kolona se tvoří na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce a zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
22: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
23: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
24: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
25: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
24: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
22: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhojského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
26: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
22: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
27: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
28: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
27: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta odcházejí z fotbalové Sparty Praha. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
2: Spartu opouštějí strůjci posledního mistrovského titulu Letenských v roce 2024. 29-letý Kuchta okusí své třetí zahraniční angažmá. Předtím působil v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Se Spartou Jan Kuchta vyhrál domácí pohár a získal dva mistrovské tituly. U druhého z nich byl i Pítr Vindál. Společně zažili předloňský postup Pražanů do hlavní fáze Ligy mistrů. Kuchta i Vindál budou ve Varšavě respektive Janově hostovat do konce sezóny. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Už bez Kuchty a Vindála odehraje Sparta odvetu třetího předkola Ligy mistrů na hřišti francouzského Lyonu. Zápas začne ve 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už sice s omezení na Šmejkalce z 24. kilometru odtáhli nepojízdnou dodávku, no kolona se rozjíždí jen velmi pomalu. Začíná u nájezdu Odříčan kolem 12. kilometru, zdržení stále půl hodiny. Na D1 v Brně kolony obousměrně. Na příjezdu z Prahy je to už za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru osobním autem půl hodiny do zúžení u D2. Opačně na výjezdu na Prahu se auta vlečou od nájezdu z D2 za připojení od výstaviště asi 20 minut. A předtím je i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna fronta kamionů pravým pruhem z 9. kilometru. V Praze kolony na okruhu směrem na letiště od Lochkova do omezení za nájezdem od Barandova, směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu. Východní okruh je hodně ucpaný před Kbelskou, roztrhaná fronta je z jižní spojky dál Štěrboholskou kolem Černého mostu do Novopatské, osobním autem celý úsek asi 50 minut. Na jižní spojce ucpaný úsek od Vídeňské až před regulovaný z Domrazovky minimálně na 20 minut. Kolony na magistrále v centru, v širokém okolí Ohrady, taky kolem Jarova do spojovací a na řadě dalších míst. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
22: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď nabízíme 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
4: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den.
4: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy, to bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
5: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přibírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
6: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
5: Dobrá otázka. Ono, ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace. Někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu. K tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat. Měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády, a mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z ničeho nic předložili nový dokument, který je pořád vágní, pořád nevíme vlastně jako tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč měl vzniknout nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
6: Pro to, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
5: No a to nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoj, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument, není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný, není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 2027 20 miliard, 25 miliard nebo 15, vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu, netušíme. To je ministerstvo.
6: Pardon, že do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let, tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
5: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit, prostě ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věřím až dolů, než mi dojdou peníze. To je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. To je ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, aby ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 30,42. Nebo co když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů. Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím. A tohle by mělo mít všechno připravené, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem úměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
6: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
5: Ano, ta minulá byla vyhodnocena, teď přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti, které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců, ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Klempířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené postupně vlastně sledovat, jak se plní. Opravdu jako základní proces transparentnosti, napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jaký budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá. A jo, my jsme takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějaký způsob, učení to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně podle metodiky plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
6: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempír z Motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
5: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo od toho, by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo v té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chce napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás, i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichudné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku, nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten nový dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval. My se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolalo se do jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července, bez jakýkoliv informace komukoliv, objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti. Ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč jste vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
6: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na pětiletky, že to nekopíruje funkční období vlády?
5: Já si myslím, že to je velice šťastné, jo? Jako, to je, jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi. Jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne, a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo. Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze. Ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus. A rád bych řekl, že do dnešní chvíle, ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou a na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání. To má zadat vláda ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
6: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
5: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
6: Kde byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
5: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority, třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplnil, něco nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně v nějakých malých konzultacích opozici a už když to vznikalo, tak já jsem jakoby nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka, konzultujte to s tou další vládou, protože tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde tuto kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby si to hodili jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistili, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože na další období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority pro ty vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy, byla.
6: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už jste konzultovali před rokem?
5: No, mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
6: Protože se na některé priority dívá jinak.
5: A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority. A vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou 2 roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo ho nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, že to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
6: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení, do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
5: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčové dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
6: Dobře, to je ten principiální, to už jste říkal, myslím, tomu rozumím, ale teď mířím k tomu, praxi, co by to znamenalo v praxi.
5: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády. Je to v programových prohlášení, zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na žádná celá 55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stála polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
6: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
5: Logicky, teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako ministr kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi najednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. Ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo financí je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které, řekněme si, co by bylo 1%, to je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1. a 1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konzolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle to oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte místo toho ty projekty stopnout a dělat něco komerčního?
6: V tom otevřeném dopisu žádáte premiéra a členy vlády, aby neřešili a neschvalovali ten materiál. Pokud neuspějete, co bude dál? Chystáte nějaké protesty?
5: Dobrá otázka. A já tady vlastně mluvím za Kulturní kreativní federaci, která je teda jako střešní organizace pro X asociací, ale nezdružuje nutně celý sektor. To je právě ta jeho největší krása, ale i slabina. Ta kultura je pestrá, ale má víc než 200 profesních asociací a sítí. Proto třeba zemědělci, kteří mají pár asociací, jsou vždycky jakoby efektivnější v tom vyjednávání. A takže já vlastně nemůžu mluvit za celý ten sektor. Tady u toho dopisu byl hlavní koordinátor, kdo to nějak dával dohromady, ale ten vznikl na základě docela převládajícího konsenzu, který v té kultuře není zvykem. A my vlastně jako nechceme jít do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby ministr kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to protíná s tím sektorem. Takže my nechceme jít do
6: prostředky. Jednat s premiérem?
5: Ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 2027 a my cítíme, že prostě ministr kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jako bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
6: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
5: Díky moc.
7: Je 17.30.
21: Následují. Český rozhlas Plus.
7: Tresty v případu opakovaných znásilnění a uvěznění ženy v Siřemi na Lounsku platí. Pravomocně je potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Muž, který 3 měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu, dostal trest 15 let vězení. 3 komplicové, kteří například ženě nosili jídlo, za mřížemi stráví od 5,5 do 6 let vězení. Podle soudu jde o výjimečný případ, který se mírou brutality úplně vymyká dalším trestním kauzám. Jemenští husijové vyslali raketu na nákladní loď v Adenském zálivu. Při úderu zemřeli 4 členové posádky, 3 Pakistánci a 1 Indonézan. S odkazem na své zdroje to uvedla agentura Reuters. Povstalečtí husijové v oblasti opakovaně útočí na nákladní plavidla mířící do Rudého moře a Suezského průplavu. Tato trasa představuje částečnou alternativu pro Hormuzský průliv, už několik měsíců uzavřený kvůli americké a izraelské válce proti Iránu. Husijové jsou přitom spojenci režimu v Teheránu. Ceny ropy dnes odpoledne klesají, poté co se dopoledne severomořský Brent dostal přes hranici $90 za barel a pohyboval se kolem hodnot z konce července. Může za to situace na Blízkém východě a komplikace s očekávaným uvolněním Hormuzského průlivu. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 181, uvádí to tamní server El Tiempo s odvoláním na úřady. Číslo pravděpodobně ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. A problém se suchem má i řeka Dunaj. Kvůli jeho nízkému průtoku hrozí úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda v Rumunsku. Vodu nutnou k chlazení reaktorů se dosud dařilo dostávat k elektrárně nouzovými cestami, jako třeba zásahy do koryta Dunaje. To už ale nestačí. Výš proti proudu v Maďarsku hladina řeky mírně stoupla, což umožnilo zvýšit výkon jaderné elektrárny Paks. Stále je tam ale v provozu jen jeden ze čtyř reaktorů. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte silnější provoz před omezením na Šmejkalce. Na 24. kilometru už se jede oběma druhy, porouchaná dodávka je pryč. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zastavují kamiony za Ostrovačicemi. A na dálnici D1 v Brně trvá hustý provoz i ve směru z Vyškova do Prahy. A v centru Prahy kromě magistrály je ucpané i Rašínovo nábřeží od Vyšehradu až k Tančícímu domu. Dobře dojeďte. Teploty dnes v noci klesnou na 11 až 7 stupňů. Zítra čekejte přes den podobné počasí jako dnes. To byly zprávy, teď si poslechněte reprízu dnešní Osobnosti Plus.
8: Žijeme v iluzi průmyslové velmoci, říká muž, který má doma v Česku i ve státech. Tady prošel dokonce kandidaturou na prezidenta a dnes je rád, že to nevyšlo. Osobnost Plus je tady stejně jako profesor Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGE-EI, můj dnešní host. Vítejte, dobrý den.
9: Děkuji za pozvání.
8: A hezký poslech. Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.
21: Osobnost Plus.
8: Tak, pane profesore, světová ekonomika jednou větou. Žijeme v etapě mimořádných otřesů, anebo už žijeme v etapě, že je tohle nová norma?
9: Doufáme, že to není nová norma. Žijeme v době obrovských otřesů a možná bych to řekl takhle. Ta nejistota je jiná, než byla dřív. Jednak i větší, ale dřív jsme tak nějak věděli, jaká je tendence, jaký je směr, trend a okolo toho byla ta fluktuace. A ta velká fluktuace byla ta nejistota. Teďka vlastně ani nevíme, kam jde ten trend. Takže teďka je to ta nejistota ještě úplně nového rázu a všichni se tomu snažíme přizpůsobit.
8: Ale je to tím, že nám vládnou nevyspytatelní muži, hlavně v čele té nejsilnější velmoci světa?
9: Je to tak. A neočekávaně nevyspytatelní, takže stále každý den jsou nové dekrety, nová nařízení, nový přístup, nová válka nebo neválka, už je vyhraná, není vyhraná. Takže opravdu já myslím, že celý svět si zvyká na to, že ta nejistota je úplně nového rázu.
8: A víte, co si myslíte, že bude faktický důsledek v řádu příštích let, důsledek takové té nestability?
9: Tak bude to určité zpomalení v tom smyslu, že jak podniky, tak lidi reagují na větší a neznámou nejistotu tím, že jsou konzervativní, že investují méně, že utrácejí méně, že vlastně se připravují na to, že by mohla nastat situace, kdy opravdu budou potřebovat nějaké zásoby, nějakou prostě bázi, ze které podnikat jiným způsobem.
8: Jestli můžu, taky v Americe lidé investují méně a méně?
9: Tak Amerika investuje poměrně hodně, protože je velká, procházíme velkou technickou, technologickou revolucí, jako řekněme největší od průmyslové revoluce. Takže ta tam je to vlastně taková melanž, jo, v tom smyslu, že ano, je tam ta reakce, kterou jsem popsal, to znamená méně investovat. Na druhé straně jsou tady příležitosti, které jsou nevídané, a takže kapitál z celého světa se vlastně hrne do Ameriky, takže když se podíváme na ty investice, tak oni jsou podstatné, některé z nich nevídou, možná mnohé nevídou. Takže když bych to srovnal, když jsme měli, že jo, tu digitální revoluci, která byla ta největší v poslední době, no tak tam bylo tolik firem, z nich většina zanikla, a ty, které nezanikly, se staly giganti, čili tím procházíme teď.
8: Myslíte si, že souběžně s takovou tou rostoucí nejistotou světa. Takže bude v dnes ještě demokratickém světě přibývat populistů autoritářů?
9: Bude, protože populismu se v takové situaci daří. Že lidé jsou nejistí, i podniky, investoři jsou nejistí, no a kdokoliv nabídne řešení, které i když může být celé realistické, ale pak, když ho lidé přijmou, no tak tomu se vede dobře. Čili ten populismus má tady jako úrodnou půdu.
8: Myslí takhle, víte, jaký dopad mají vlastně ty autoritářštější vlády, protože zatím tomu rozumím, že žádná autoritářská vláda čistá to pochopitelně není, ještě to tak by se chtělo říct, ale je to kombinace populistických přístupů a silných vůdců a tak dále. Jaký dopad tento styl řízení má vlastně na životní úroveň těch lidí, na ekonomiku?
9: Tak ekonomická věda tohle jako studuje, to je jeden z oborů, který se opravdu a ukazuje se, že až donedávna, bych řekl, bylo ten výsledek ten, že v demokratických systémech si ekonomika vede lépe. Ale nebylo to jednoznačné. Příklad Pinochetová Chile. Ekonomicky úspěšná, i když to byl diktátor. Takže jsou tyto prostě příklady toho. Já bych řekl, že nyní bude potřeba udělat nové analýzy, protože máme, když vezmeme případ blízko, Polsko roste rychle za jakékoliv vlády. Jo, ať jsou tam sourozenci, že jo, dvojčata nebo ne. Takže, když jsme i minulou jako situaci, takže v tom
8: doplním
9: smyslu...
8: Kačinští,
9: ano, přesně tak. Takže v tom smyslu bych řekl, že ta situace nyní je méně jasná a Amerika stále si vede ekonomicky dobře, i když Donald Trump smává teda politickým establishmentem do míry, která je úplně neobvyklá.
8: My se k Americe ještě dostaneme. Teď bych na chvilku do Česka, jestli mohu. Nás čekají v říjnu komunální a senátní volby. A když pozorujete českou politiku, máte tady pocit, že se vede jakýsi spor o budoucí podobu země, jak jsme možná bývali kdysi zvyklí? A nebo je to prostě soutěž v tom, kdo koho víc vyděsí, kdo komu víc líbí?
9: Myslím, že tady jsou oba elementy. Pořád bych jako řekl, že je to víc o té podobě země do budoucna, ale ten způsob, jakým se to prezentuje, samozřejmě má mnohem více politický, vytříbený už přístup a je to teda něco, kde opravdu vidíme, že ty politické argumenty a v nich samozřejmě určité populistické argumenty se objevují stále silněji.
8: Co je takové jedno, jak vy v Americe říkáte, crucial topic, to hlavní téma, kterému by se podle vás měli čeští politici, ať jsou z jakékoliv partie, prosím věnovat, protože kombinuje to, že je nosné do budoucna opravdu jako formující, a zároveň je přitažlivé pro lidi.
9: Ano, ne, tak pojďte si, já bych řekl takhle, že samozřejmě udržet funkční demokracii je úplně zásadní, takže to bych jako dal jako před závorku. Potom bych řekl, že je to v oblasti ekonomické, že jsme za těch posledních 630 plus let neměli dobrý ekonomický management země. Že jsme sice postoupili, absolutně jsme na tom lépe, než jsme byli, ale když jdete kupředu ostatní běží, tak zaostáváte. Čili v tom poměru vlastně, řekněme, k sousedním zemi jako Německo, Rakousko, kde jsme měli životní standard před druhou po druhé světové válce, který byl stejný, mzdy, platy obdobné, jestli jsme stále na 50 nebo níže procentech po takové dlouhé době, tak to není dobrá známka ekonomického managementu.
8: Víte, když jste řekl udržet funkční demokracii, o tom ani nemluvím, říkáte, tak máte pocit, nejen v Americe, ale i tady, že bychom měli mluvit o tom, jestli už nějaké demokratické prvky ztrácíme?
9: Já myslím, že samozřejmě ta politika se víc a víc vyhrocuje a v té situaci může dojít k určitému překlopení. Vezmu sousední nebo jiné země v Evropě, kde je to markantní, ať už je to Francie nebo Německo, lidé se obávají, že by tam mohlo dojít ke změně, která byla úplně zásadní. U nás došlo k určité změně, máme ve vládě dvě strany, které byly viděny jako, že jsou dost extrémní a nyní jsou vlastně součást establishmentu. Myslím, že zatím naše demokracie není ohrožena, ale člověk si musí dát pozor, protože když půjdeme zpátky do 20. především 30. let v Německu minulého století, tak to taky na začátku nevypadalo strašně.
8: Dobře, a na co si máme dávat pozor vašimi slovy?
9: Tak v oblasti té demokracie samozřejmě na to, aby se udrželo určité dekorum a funkčnost demokratická. A převedu to i do té ekonomické oblasti, aby vláda musí především stát, to znamená nejenom vláda, ale také centrální banka, celý stát, prostě veřejný sektor, musí dbát na to, aby se zvyšovala životní úroveň lidí, protože jestli se nebude dostatečně zvyšovat životní úroveň, tak to vyvolá samozřejmě tendenci k sklony k rychlejším řešením. Jasně. A to jsou ta, která nemusí být demokratická.
8: Jasně, ale přesto já vás tady trochu přitlačím, i když to většinou nepotřebujete. Totiž máte pocit z toho, to, co v Česku pozorujete, máte pocit, že opravdu někde jakoby s tou demokrací jsme trochu na štíru?
9: Já myslím, že vždycky jsme svým způsobem byli na štíru, že jo, dívali jsme se na smlouvu mezi ČSSD a ODS jako něco velice speciálního a nakonec to fungovalo a bylo to v rámci nějakých demokratických principů. Takže jsme inovovali v rámci té demokratické společnosti už mnohokrát v minulosti. Takže myslím, že na štíru jako takovém nejsme, že by něco hrozilo okamžitě, ale je dobré být bedlivý a sledovat situaci tak, aby to nevybočilo z těch norem, které, řekněme, jsou přijatelné.
8: Jasně, ale třeba převod financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, tak je to jedna z těch věcí, která vás nadvazuje?
9: Je to jedna z těch věcí. Já bych to řekl takhle. Já myslím, že není tak důležité, jak

0: Jenom pro zajímavost, když vás tak poslouchám, kdyby vám dneska někdo nabít jakoukoliv politickou funkci, významnou samozřejmě, jak jinak, nebo soutěž o ní, tak zajímalo by vás to?
1: Ani ne, protože se cítím velice dobře v situaci, ve které jsem, kdy jednak teda dělám výzkum, který mě strašně baví, jednak mám výborné studenty a no a jsem tady u vás, takže jsem v rámci diskuze o tom, jak by jsme měli tu společnost a ekonomickou situaci řešit a dále vyvíjet.
0: Mě zaujalo, že se dlouhodobě vyjadřujete v tom smyslu, že vlastně rozpočtové schodky tak moc nevadí, pakliže jsou namířený správným směrem. Ptám se, jestli tedy dáváte go zelenou současné vládě v tom, jak nakládá s českými financemi? Mm,
1: to je důležitá otázka a začnu jí širší pro pochodní. Světová ekonomika, kdyby nežila na dluh, kdyby nebyl kredit, tak se stvrkne na malé procento toho, co je. Tak si musíme uvědomit, že dobrý dluh, dobré půjčky, které mají návratnost vyšší, než kolik stojí, jsou zcela v pořádku, nejen v pořádku, jsou nutné na to, aby ten svět existoval tak bohatý, jaký je. Čili, když to převedu k nám, tak my máme situaci, kdy z nějakého důvodu, myslím, že to celkově ve středoevropském regionu, je averze k dluhu. Dluh je viděn jako se negativního. Když tomu řekneme kredit, tak najednou to zní docela dobře. Je to to samé, že jo?
0: Podstata stejná.
1: Stejná, jo? Prostě někdo si půjčuje, někdo půjčuje mu. A takže tady je ta otázka tudíž, co je dobrý a co je špatný, kredit nebo dluh. A tady jednoduchá odpověď. Jestliže návratnost je, na tu investici je vyšší, než kolik stojí, tak budoucí generace lehce splatí ten dluh.
0: Ale
1: jo?
0: Není trochu problém v tom, že v té návratnosti se často sekáme?
1: Ano, tak tam je, ano, přesně, tak tam je tahle ta otázka. Je tam ještě jedno, co je složitý, u sociálních projektů nebo projektů, které mají společenský význam, kde není třeba most, řekněme most, jo, který se neplatí, neplatí se mýtné. No tak tam ta návratnost je těžko čitelná, i když se dá vypočítat a ekonomie na to má přístupy, stínové ceny se používají, protože nejsou opravdové ceny, ale to není problém. O tom si ekonomická věda už dávno poradila a praktikuje se to ve světě. Čili bych řekl, že takhle, když to převezmu teďka do nynější situace, tak já se na to dívám tak, že nynější vláda, která je kolik 6 měsíců nebo kolik, že má obrovskou výzvu, protože ta předchozí vláda způsobila ekonomickou recesi v roce 2022-2023, pak byla stagnace, Polsko rostlo jako z vody, když jsme někoho vedle nás, čili špatný ekonomický management země dlouhodobě i krátkodobě. Čili výzva. Bude tato vláda schopná a nějakými nástroji, pobavíme se jakými, opravdu stimulovat ekonomický růst a z toho zvyšování životní úrovně, která je tím hlavním cílem v ekonomické
0: oblasti. Ale vy jinými slovy říkáte, pane profesore, že všichni ti ekonomové na čele asi s Mojmírem Hamplem v rozpočtové radě, když hlásejí buďte při zemi, nezadlužujte zemi víc, než je nutné prostě. Tak v podstatě teď už jde jenom o to zastavit růst dluhu, o nic víc.
1: Přesně.
0: Tak, ale tak si myslíte...
1: Pravdu, nechám vás mluvit.
0: Vy jste dva vědci, že jo? Tak, a jak to, že jeden říká zadlužujte se, to jste vy, a druhý říká nezadlužujte se tolik. A to je Hampl.
1: Jo. To slovo tolik je důležitý. Jo. My jsme země, která je velice málo zadlužená a velice pomalu roste. Jo. Takže je otázka, proč.
0: Ale ten dluh roste rychle, že?
1: Ten dluh není tak vysoký a rostl rychle za posledních několik let, ale když se vezmete rok 13 až 19 do covidu, tak ten dluh se cvrknul. Ten byl na 41,2% HDP, šel dolů na 29%, jo, s ekonomickým růstem a dobře se vybírali daně. Takže pozor, tady jako my máme výborný výsledek oproti jiným zemím v Evropě, pak nastal covid, všechny země se dál zadlužili a my jsme šli jenom zpátky tam, kde jsme byli předtím, na těch 41%. Takže v tom smyslu tady byl jako v této úzké oblasti dobrý ekonomický management oproti jiným zemím.
0: Vy byste nebyl nervózní ani z toho, že souběžně s plánem na růst dluhu přichází rozvolnění rozpočtových pravidel.
1: A s ekonomickým růstem, to je důležitý. Musí tam být ten ekonomický růst.
0: No,
1: protože vezměte si Polsko, které má zadlužení pod 60%.
0: Ale jasně, ale jako v
1: roste,
0: momentu...
1: Roste jako z vody. A proč? Protože

0: schopni ten dluh umořovat ekonomickým růstem.
1: Ale my jsme prokázali, že ho nejsme schopni umořovat. No to tak, je ten vtip.
0: Počkejte, já jsem vám dal příklad z toho období 12, 13, řekněme 19, kdy jsme nejenom ho umořovali, ale my jsme ho snižovali, to zadlužení dokonce. Jo? To jiné země v okolí v Evropě neudělali, proto jsou všechny o tolik víc zadlužené.
1: Tak já to zkusím ještě víc nadřeň, jestli můžu. Máme tady vládu Andreje Babiše, která mimo jiné se prokazuje také tím, že ráda populisticky rozdává peníze. Řeknu to úplně jednoduše a jak to je. A do toho přicházíte vy, který říkáte, zadlužujte se ještě víc.
0: Ale, tak, na investice, které mají vysokou návratnost, to vždycky říkám, takže jenom dodávám.
1: Ne, jasně, já jenom, že sám fakt, že vlastně nabádáte k rozvolňování té rozpočtové politiky.
0: Rozpočtové odpovědnosti, rozpočtové politiky ano, ale té rozpočtové politiky směrem k ekonomickému růstu, který konečně bude zvyšovat ekonomické úroveň
1: jenom
0: země.
1: To jsme zamluvili s tím panem Hamplem. Jak je možné, to se ptají laici, jak je možné, že tady máme prostě dva experty, kteří se dívají rozdílně na zadlužování zemí. Ano. Rozumíte mi, to je, čím to je?
0: Prýce, já jako ekonom, který působí na špičkové univerzitě, ve světě jsem působil desítky let, v mnoha vládách jsem radil, se Světovou bankou jsem působil a tak dále. Já mu nerozumím. Takže nemůžu vám vysvětlit, jaký ten rozdíl. Řeknu, kde ten rozdíl je. On se zaměřuje čistě na schodek rozpočtu, tak jak to já chápu. Já se zaměřuji na širší kontext blahobytu, to znamená životního standardu, a na všechny páky, kterými se to dá dokázat. Ne pouze schodek rozpočtu. Ten schodek rozpočtu je jako jedna část velkého stroje. Já se dívám na ten stroj, on se zaměřuje na tu jednu část.
1: To by mohlo být vysvětlení. A ještě mě zajímá, já jsem to špitla tady, ale nereagoval jste na to, totiž, že souběžně s touhle ambicí růstu rozpočtového schodku Babišova vláda prostě rozvolňuje citelně rozpočtová pravidla. Věci, které dřív musela prostě sněmovna v rozpočtu, teď může sama vláda. Zároveň prostě méně do té vlády dovnitř zase uvidíme do těch výstupů a tak dále. K tomu byste řekl co?
0: Já myslím, že tady je nutné dát pozor. Jo, je to fenomén, který je u nás, ale je i jinde. Němci je také snížili. Amerika, Trump to dělá, že jo, pořád. Čili se světová ekonomika, a my v ní, a my méně než zbytek ostatních zemí, dostává do situace, kde je vysoké zadlužení a rozvolnění rozpočtových pravidel. Jo? U nás se bojíme ohledně těch rozpočtových pravidel a máme nízké zadlužení a oproti ním zemí nerosteme.
1: A jenom za jak dlouho budete hodnotit, jaký úsek toho, jestli v důsledku tohoto typu hospodaření přijde ten růst, tak to bude v pořádku, když nepřijde, tak to bude v nepořádku. A ptám se, za jak dlouho to budete vědět.
0: Tak já myslím, že 5-6 měsíců je příliš krátká doba samozřejmě, ale řekněme, po prvním, druhém roce bychom měli vidět výsledky. Tady si musíme uvědomit, že opravdu jdeme ze situace, kdy ta předchozí vláda měla řadu velice pozitivních, řekněme, aspektů, ale v té ekonomické oblasti si nevedla dobře.
1: A jenom mi řekněte fakticky, jak si to představujete za ten 1 až 2 roky, kdybychom a nikdo si to nepřejem konstatovali, že jakékoliv výdaje prostě nepohnuli se stavem ekonomiky, tak by měla vláda odstoupit od svých rozpočtových plánů na další roky, nebo co by se mělo stát?
0: Já myslím, že vláda musí pořád dělat updating, že jo, prostě hodnotit své kroky a upravovat je, protože jednak světová situace se mění, externí šoky můžou být jiné za rok, než jsou teď samozřejmě. Vidíme, co dělá situace v hormuzském průlivu a tak dále. Čili to je nezbytné, ale jestliže má správný směr, tak potom pořád i v těch bouřlivých vodách musí nějakým způsobem ten koráb prostě vést tím směrem, který si předsevzala a co lidem teda jako voličům slíbila.
1: Teď vám nerozumím, takže i kdyby ty výdaje neměly ten efekt, o kterém vy mluvíte, tak by si je měla ponechat?
0: Ne, takhle bych to neřekl. Říkám, že pořád musíme hodnotit, jestli ty výdaje jdou tím správným směrem, ale že může být situace, kdy externí vlivy budou velice příznivé a porosteme mnohem rychleji a že můžou být externí vlivy, které jsou negativní, průliv.
1: A když to budou externí vlivy, tak to se nás jako netýká naší rozpočtové.
0: Tam už máme dostatečně jako analytické nástroje, díky jak to vědě, že jsme schopni odfiltrovat a říct, kolik, řekněme, procent je dáno tím a kolik je dáno něčím jiným.
1: V listopadu čekají Ameriku, ještě pár minut máme, midterms. Co se děje teď v té Americe? Protože tady čteme a slýcháme o tom, jak demokraté se štěpí na progresivisty a klasické demokraty, zakládají frakce socialistů. Na druhé straně je ten Trump, který taky mává s těmi republikány. Takže co se tam děje?
0: No, je to situace, která je komplikovanější, než se zdá na první pohled. Na první pohled se zdá, že je tam jako velký rozkol. Na jedné straně demokrati, kteří mají problémy, které jste naznačil, a republikáni. Já bych řekl, že to je ještě složitější, že uvnitř z demokratů je ten rozkol, který vidíte. Je tam skupina, která pokrývá jak demokraty, tak republikány, která by chtěla ten starý, dobrý systém liberální demokracie, který fungoval předtím.
1: Možná nepřijde,
0: záleží, jak se to vyvine, ale máte tam lidi, kteří jsou opravdu populisté, jako tvrdého ražení, máte lidi, kteří jsou pro imigrační situaci, kteří jsou proti, takže najednou je tam prostě spousta, množné náboženství hraje obrovskou roli, takže ta Amerika je, bych řekl, rozpolcená mnohem víc a pestřeji, než byla v minulosti a projevuje se to tím, že vlastně není jasné, kdo bude teda jak volit. Trump není populární, ale ten se určitě bude snažit nějakým způsobem prostě ovlivnit i na poslední chvíli situaci. S tou válkou na Středním východě se mu to nepodařilo. Já myslím, že on čekával, že prostě za 3 dny, že to ukončí a to se nestalo.
1: Jestli Trump nakonec ztratí jednu komoru nebo dvě komory, samozřejmě nevíme. Zatím jsou tu jenom odhady, které říkají asi jednu ztratí.
0: Ano.
1: A mě by zajímalo, co byl jeho jakoby u voličů největší problém, proč je jeho vítězství přitom v roli současného amerického prezidenta, takže má prostoru všude víc než ostatní, tak na čem nejvíc ztratil?
0: Já myslím, že ztrácí, a je to pozoruhodné, na pojetí ekonomické situace, že mnoho lidí si myslí, že ekonomika si nevede dobře. I když teda jako v poměru k jiným zemím si vede dobře v rámci ekonomického růstu, ale samozřejmě jako všude byla tam inflační vlna. A tady bych řekl, že my profesoři ekonomie jako si klademe tu otázku, učíme vždycky studenty, že a to když voliče, budoucí voliče, že když se zastaví růst cen, tak se zastaví inflace. Ale samozřejmě ty ceny nespadnou zpátky dolů tam, kde byly. Takže lidi říkají, pořád je draho, pořád je inflace. A pravda je, že je pořád draho, ale inflace už není tak vysoká, jako byla předtím. Čili tady je trošku nedorozumění, které hraje proti Trumpovi. Protože on jako sliboval hory doly a to se nedostavilo.
1: Ale že? Víte, co je zajímavé, že prostě americká burza letí vzhůru. Ano. A Trump jakoby neumí přenést ten pocit prosperity mezi Američany. To je takový úkaz, který je zvláštní.
0: Je to zajímavý. Tak. Ano, přesně tak. A do určité míry já chápu, protože Američani víc a víc a poslední desetiletí vlastně střádají na penzi tím, že investují na burze. Takže je tam nárůst bohatství, aspoň takového jako viditelného na té burze. A on na to sází. Ale na druhé straně se ukazuje, že to není dostatečné, že ty lidi se dívají na tu takzvané peněženku, kolik to stojí nakoupit.
1: Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGEI, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Díky.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusopře, Barbora Tachecí.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit, osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky, být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin.
5: Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let.
4: Maďarsko má nového prezidenta Andráše Baku.
6: Nový prezident má Maďarsku podle vlády pomoct překlenout přechodné období mezi Orbánovým režimem a obnovou demokracie.
4: Bronzový medailista z mistrovství světa výškař Jan Štefala nepostoupil na evropském šampionátu z kvalifikace. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 za Prahou u sjezdu na okruh a zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů. Je úterý 11. srpna a začínají hlavní zprávy. Pěkný večer vám přeje Richard Jendovský.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhožským zázrakem.
7: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
8: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
9: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihovským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
8: Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zdražily hlavně pohonné hmoty.
5: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
10: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
11: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
5: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Násilník ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Odpoledne mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou bil a opakovaně brutálně znásilňoval. Potrestaní jsou i jeho 3 komplicové.
12: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
13: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
12: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
14: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
12: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDMP volbu bojkotovali a označili je za nelegitimní.
15: Doktor Baka András.
6: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti bylo jen šítské militantní hnutí Hezbalah a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která od trestání smrti upustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
16: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestů smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hizbaláhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Televize představují podzimní program. ČT má připravené nové seriály Hec a Na tělo, vrátí se Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
17: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
18: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
19: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vetchý.
20: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
19: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
21: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
19: Podzimní novinky tento týden představily i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán,
22: který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou.
19: Přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler. A po 5 letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
23: Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Do Francie si přivezli náskok 2-1, o víkendu ale prohráli v Mladé Boleslavi. O ligovém utkání mluví útočník Sparty Jonathan Braut Brunes, který do sobotního duelu nastoupil až po přestávce.
24: Těžko se na to koukalo. Klub jako Sparta nemůže hrát takhle. Všichni jsme ze sebe byli zklamaní a naštvaní, ale tuhle frustraci musíme využít proti Lyonu.
23: Zápas mezi Lyonem a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 21 hodin. Český kladivář s ukrajinskými kořeny Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Pokračuje Myslivčuk.
25: Já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít, tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám to finále. Budu makat nad tím co nejvíc.
23: Do finále nastoupí i dálkař Petr Mandelschmidt, naopak ve výšce vypadl medailista z mistrovství světa Jan Štefela. A plavkyně Barbory Sémanová a Janíčková se pokusí získat medaily na mistrovství Evropy v Paříži. Už zhruba za půl hodiny je čeká finále na 100 metrů kraul. Závod nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
26: Nehoda na D1 za Česlicemi, překážka na pražském okruhu u Ořechu.
0: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno za Česlicemi opatrně dojíždějte do kolony na 9. kilometru, sune se 10 minut k nehodě na 11. Zabraný je tam pravý pruh. Následně dál na D1 směr Brno se rozjíždí už jenom z kratší zbytek kolony před omezením na Šmejkalce, od nájezdu od Benešova je to na pár minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu, od nájezdu z plzeňské D5 je to na 15 až 20 minut k exitu 19 Ořech, tam překáží v levém pruhu nepojízdí. Zná dodávka. A na silnici 7 z Prahy na Chomutov za Slaným za sjezdem na Mělník se tvoří kolona před Třebízí, překáží porouchané auto, zdržení čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území to bude 22 až 25 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje publicistika s Věrou Štechrovou.
1: Jak vážně poznamená rekordní nedostatek srážek a vysychání řek zdejší ekosystém? Jak významná je pro vládu premiéra Maďara dnešní volba nového maďarského prezidenta? A proč až dnes došlo k soudní rehabilitaci muže, kterému ho se snažil bývalý komunistický režim zneužít v případu takzvaného čihošského zázraku? I o tom budeme mluvit. Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Od začátku roku chybí podle Českého hydrometeorologického ústavu na území České republiky v průměru oproti normálu skoro 15 cm srážek. Srážek je o 34% méně než je běžný průměr. A je to poznat i na stavu řek. Na moravských tocích je průtok hluboko pod polovinou obvyklého stavu. Na některých menších řekách už není místy voda vůbec. Hranici hydrologického sucha nyní dosáhlo 47 z 90 čtyř sledovaných profilů v povodí Moravy. Ve vysílání teď vítám Martina Pechu, hydrologa Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Co to v praxi znamená termín hydrologické sucho?
2: Tak je to vlastně termín, který nám značí to, že dochází voda jak v podzemních vodách, tak v povrchových vodách. A to je přesně ten stav, který aktuálně pozorujeme, protože máme podnormální až mimořádně podnormální stavy podzemních vod, ale i mimořádně podnormální až výjimečně podnormální hladiny povrchových vod. Takže to je ta kombinace, která vlastně teď nastala a je to vlastně vlivem toho, co jste říkali v úvodu.
1: Bez vody jsou teď na některých místech menší toky v povodí Moravy, třeba Rokytka, Svitava, Punkva nebo Jevišovka. Jak neobvyklé je, že tyhle řeky jsou místy bez vody?
2: Tak samozřejmě je tradice, že v letním období speciálně ke konci léta, což je třeba ten srpen nebo přelom srpna a září, tak se to stává, ale bohužel letos, podobně jako v tom roce 2018 například, tak je těch srážek opravdu tak málo a ty teploty jsou tak výrazně nadprůměrné, že už té vody opravdu nezbývá a některé vodní toky vysychají. A já bych ještě doplnil to, proč tomu došlo, tak vlastně vliv na to má i poslední, vlastně mají poslední dvě zimní sezóny, které nebyly vydařené, co se týče sněhu a doplnění zásob vody v přírodě. A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezóny s malým množstvím sněhu, dva roky po sobě nadprůměrné teploty a dva roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně, kde množství malých vodních toků a potůčku vysychá a v těch větších vodních tocích také mnoho vody není.
1: Jak dlouho dokáží ta místa, kde zmizela voda z řeky, přežít bez toho, aby se tam nějak zásadně změnil ekosystém té oblasti?
2: Tak samozřejmě asi bude záležet lokalitu od lokality, ale samozřejmě třeba pro ty živočichy vodní, tam je každý den, kdy voda není kritický. Jo? To znamená, co se týče přímo toho vodního toku nebo nějakých rybníčků, tůní a tak dále, tak tam každý den je kritický a samozřejmě může se to lišit lokalitu od lokality, ale je to velmi problematický, když ty vodní toky nebo nějaké tůně vyschnou a ty živočichové tam tu vodu nemají.
1: A jak reálná je v tuhle chvíli situace, že nebude voda třeba i v některých úsecích velkých řek na Moravě, jako je řeka Morava, Bečva nebo Jihlava?
2: Tak samozřejmě velké toky jsou dotované více zdrojnicemi a některé vodní toky jsou i nadlepšovány přehradama nebo vodníma nádržema, ale samozřejmě vidíme, že to zaklesávání na Moravě, podobně jako i třeba v jižních Čechách a jihozápadních Čechách, je výrazné. A když by toto sucho trvalo ještě několik týdnů či měsíců dokonce, tak samozřejmě i ve velkých vodních tocích by byl problém s vodou. Ale samozřejmě zase až tak daleko nevidíme většinou výhledy, co se týče srážek. Jsme schopni dělat na nějakých 7 až 10 dní dopředu, takže my jen zatím víme, že minimálně do konce tohoto týdne se bude dál situace se suchem zhoršovat a hydrologické sucho se bude prohlubovat.
1: Takže meteorologové v Českém hydrometeorologickém ústavu zatím žádné srážky v nejbližší budoucnosti nevidí nad územím České
2: republiky.
1: Bohužel
2: teď minimálně do soboty bohužel žádné srážky očekávat nemůžeme, naopak co očekávat můžeme, že se znovu začne oteplovat, takže zatímco do čtvrtka budou teploty někdy mezi 25 a 30 stupni, od pátku už se můžou dostat na tropické hodnoty opět a dokonce v sobotu to vypadá, že by mohly místy a taková 35 stupňů. Pak je naděje od neděle, že nás začne nebo ze soboty na neděli nebo v neděli ovlivňovat nějaká zvolněná studená fronta, která by mohla přinést opět ochlazení a nějaké srážky, ale na to, jakou plochu našeho území srážky zasáhnou a jak budou případně vydatné, to se zatím nedá ještě přesně říct a budeme si to upřesňovat v dalších dnech.
1: Mimochodem odbočím od řek, my jsme v tomhle období a při takhle vysokých teplotách v minulosti zažívali ty takzvané bouřky z horka. Proč teď kde nic tu nic?
2: Tak viděli jsme to třeba včera, by nás přecházela také jedna ze studených front, ale tak, jak je vlastně všechno vysklý, jak na zemském povrchu, tak v atmosféře, tak viděli jste, že těch přeháněk a bouřek bylo velmi
1: minimum.
2: Málo. A takové, přesně tak, a takové ty bouřky z vlhká, z tepla před tou frontou se vůbec včera nevytvořily, nebo téměř nevytvořily, protože v podstatě prostě té vlhkosti bylo málo a ty podmínky na to prostě nebyly. Takže musíme si počkat na nějakou vhodnější situaci, kdy se sem k nám do střední Evropy dostane více vlhkosti, bude větší teplotní kontrast a budeme doufat, že to třeba už bude začátkem toho příštího týdne.
1: Pokud bychom teď srovnali povodí Moravy s povodím Labe a Vltavy, jak velké rozdíl ve stavu řek a přehradních nádrží tam jsou, jak daleko máme k té kritické situaci?
2: No, tak jak už jsme naznačili, tak ona ta situace je špatná na většině našeho území. Ještě vlastně v poslední době byla trošičku lepší situace na severu a severovýchodě našeho území, zejména kolem Beskyd a kolem Ostravska, kde spadlo více srážek a byly tam nižší teploty, ale vlastně v celé jižní polovině našeho území, to znamená jižní a střední Morava, jih, Českomoravské vrchoviny, jižní Čechy, jihozápadní Čechy, tak tam je ta situace velmi špatná. A hladiny vodních toků vlastně buď jsou mimořádně podnormální, nebo na podobné úrovni jako v suchém roce 2018, anebo dokonce teďkon dosahují historických minim. Jo? Takže vidíte, že vlastně za dobu měření. Takže vlastně na mnoha místech je ta situace teď nejhorší za tu dobu, co ta stanice pozoruje jednotlivá. Jo? Takže opravdu ta situace není dobrá a těch zásob vody prostě každým dnem dál ubývá.
1: Zase na Vltavě máme Vltavskou kaskádu. Je něco podobného i na Moravě? Je tam ten systém přehrad takový, aby dokázal tu vodu v Moravě udržet?
2: No, to je právě ten rozdíl mezi Vltavou a Moravou, kdy vlastně na Vltavě máme Vltavskou kaskádu, která je schopná dlouhodobě dotovat vlastně průtok do dolní Vltavy, zatímco na Moravě vlastně takováhle kaskáda tam není a tím pádem, když by vlastně docházelo k dalšímu oklesávání těch průtoků, což zatím minimálně týden očekáváme, tak se bude ten průtok dále snižovat. Zatímco třeba tady Dolní Vltava v Praze zatím stále vlastně kaskáda vypouští zvraného 40 kubíků, takže tady je vlastně ten průtok ve Vltavě téměř setrvalý a ubývá jenom o to, co vlastně teďkon ten pokles na Berounce, že jo, což je další průtok, přítok do Vltavy vlastně, než to vlastně doteče do Labe.
1: Hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha, děkuji vám, naslyšenou.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Maďarský parlament dnes zvolil novým prezidentem bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. V čele státu vystřídá Tomáše Šujoka, který byl zvolen za éry bývalého premiéra Viktora Orbána. Po volbách, které drtivě vyhrála strana Tisa Petra Maďara, odvolal Šujoka nový parlament na základě ústavního dodatku. Tento postup označují zákonodárci bývalé vládní strany Fidesz za nelegitimní, dnešního hlasování se nezúčastnili a označili ho za úplné dno maďarské demokracie. Dnes zvolený prezident dostal mandát na přechodné období do vzniku nové ústavy. Víc řekneme s hungaristou a publicistou Janem Blaškem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Proč padla volba právě na bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku?
7: Tak on byl součástí užšího výběru kandidátů, o kterém se mluvilo. Šlo o to, aby to byl člověk tak nějak obecně známý, uznávaný a zároveň si myslím, že měl být člověk bez nějakých vlastních politických ambicí. Ten prezident maďarský není výraznou politickou osobou a ani od Andráše Baky se nebude čekat, že by takovou roli měl hrát.
1: Měl nebo má Andráš Baka nějaké bližší vazby na kruhy, které zastupuje strana premiéra Maďara?
7: To úplně nemá, tak bych to neformuloval. Několikrát jim vyjádřil svoji podporu, to je pravda. A co je na něm zajímavé, je, že on byl posledním předsedou nejvyššího soudu, respektive byl předsedou nejvyššího soudu v době, kdy Fidesz v roce 2010 vyhrál volby. Byl odstaven ze své pozice poněkud zvláštním způsobem, který se mezi tím v Maďarsku stal běžným, to znamená ústavní změnou. To, co dnes Fidesz vyčítá, ty se, že učinila s prezidentem Šujokem, to vlastně Fidesz po svých volbách v roce 2010 učinil s řadou čelních představitelů státu, mezi nimi právě s Andrášem Bakou. To myslím, že byl jeden z důvodů, proč on mezi těmi kandidáty byl vybrán, kvůli tomu svému životnímu příběhu.
1: No a víme něco o tom, jak on sám se dívá na to, že teď byl dosazen do funkce podobným způsobem, jakým byl tedy odvolán z funkce předsedy nejvyššího soudu?
7: On právně, on patří mezi ty právníky, kteří tento postup, tak jak teďka byl nastolen stranou TISA, považují za zcela legitimní a argumentuje v jeho prospěch. To je samozřejmě taky kvalifikace pro to, aby mohl takto se prezidentem stát. Druhá věc je, že v Maďarsku se čím dál hlasitěji hovoří o možnosti, že by v nové ústavě, která v dohledné době bude napsána, už byla ustanovena teda možnost přímé volby, tak jak ji známe od nás. A předpokládá se, že by tím zanikl i Bakův mandát. Takže Baka je vnímaný jako prezident takový dočasný.
1: A má v tomhle ohledu strana TISA jasnou podporu veřejnosti nebo zaznívají nějaké pochybnosti v jejím voličském táboře? Teď mám na mysli to, jakým způsobem byl zvolen nový prezident.
7: Strana TISA je nepochybně pořád velice populární mezi maďarskými voliči. I prezident Baka bude populárnější, než byl jeho předchůdce Šujok, ale troufám si tvrdit, že ten způsob, který mnohem právě připomíná Fidesz, řadu voličů strany TISA jistým způsobem zpochybnil. Na popularitě strany to určitě nepřidalo a zejména i ta blamáž, jestli si pamatujete, se zmiňovanou kandidátku na prezidentku šachistkou Judith Polgárovou, která nakonec sama odmítla. To rozhodně, bych řekl, Petru Maďarovi mezi voliči neprospělo.
1: Připomenu, Judith Polgárová, nejlepší šachistka všech dob, alespoň tak je označovaná. Ta pozice prezidenta je převážně ceremoniální. Mohl by přesto v některých situacích hrát i významnější roli, pokud jde o legislativní kroky nové vlády?
7: Viděli jsme, že v zásadě ten prezident toto v současné chvíli jako možnost nemá. Prezident Šujok, předchůdce toho dnes zvoleného, vyjádřil nesouhlas s tím, aby se měnila ústava v tom smyslu, aby se mu krátil mandát, přesto nebyl v zásadě schopen tomu nějak zabránit.
1: Říká hungarista Jan Blažek. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
7: Děkuji, nashledanou.
1: Případ čihoštského zázraku z roku 1949 se dnes znovu ocitl před soudem. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval čihoštského farníka a očitého svědka této události Václava Trtíka. Ten byl po zatčení a umučení faráře Josefa Toufara vězněn a podle soudu nezákonně zadržován. Pomocník faráře Toufara zemřel v roce 2007, o jeho očištění usiluje jeho dcera. Oba muži se do hledáčku STB dostali potom, co se při mši v čihoštském kostele údajně pohnul křížem kříž na oltáři. To STB označila za podvod a využila případ k útoku na církev. Právní zástupce rodiny Lubomír Miller je teď ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Můžete popsat, jakou roli sehrál Václav Trtík v celém případu a co mu STB kladla za vinu? Proč ho věznila?
5: Václav Trtík byl takovým pomocníkem Josefa Toufara, byl to takový aktivní číhošský farník, byl synem varhaníka, který hrál v číhošském kostele. No a v té souvislosti Státní bezpečnost chtěla přimět pana Trtíka, aby přiznal, že s farářem Toufarem spolupracoval a společně udělali onen podvod, který měl jaksi znevážit úlohu komunistické strany Československa právě tím, že ten křížek se měl točit směrem na západ.
1: Jak na to pan Trtík reagoval?
5: Pan Trtík byl svědkem toho, že se skutečně ten křížek pohnul, ale rozhodně popíral, že by se jakkoliv podílel na tom podvodu, a když to nechtěl jaksi dosvědčit, tak byl vzat do vazby, odkud byl propuštěn asi po měsíci.
1: No, farář Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Pomohlo to i k rehabilitaci Václava Trtíka? Hrálo to v případu nějakou roli?
5: Určitě ano, protože v podstatě by bylo nelogické, aby z té skupiny lidí, kteří tehdy byli vězněni, byl rehabilitován jenom Josef Toufar, když se vlastně ta záležitost dotkla více osob. Byl to v určitém smyslu precedens, už byl také před zhruba 15 lety rehabilitován bohoslovec Jan Zmrhal, a tak pan Trtík je třetím z této kauzy, který byl soudně rehabilitován.
1: Ten rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou, byť i on říká, že nemá pochyb, že pan Trtík byl vězněn nezákonně. Tak proč má tedy námitky proti jeho rehabilitaci?
5: Protože byl nedostatek materiálů, které by to potvrzovaly. Měli jsme řadu takových útržkovitých dokladů, které ovšem ve svém souhrnu přesvědčili soud, a podle mě správně, že důvodem věznění byla nezákonná perzekuce, která si zasluhuje soudní rehabilitaci. Já jsem v této souvislosti citoval i nález ústavního soudu ve věci pana Petra Šocha, to byl svědek Jehovův, který byl odsouzen za odpírání vojenské služby, a v jeho případě ústavní soud řekl: projevem právního formalismu, ba až cynismu, zejména v kontextu snahy o odčinění křivd páchaných předchozím režimem, je to, pokud je jednotlivec sice fakticky uznán za politického vězně, avšak v zápětí je mu toto postavení odňato, neboť nesplňuje podmínky legislativní zkratky politický vězení podle příslušného zákona. A mám za to, že v projevu státního zástupce se takový právní formalismus, ba až cynismus projevil.
1: On, pan Václav Trtík, nebyl nikdy odsouzen, byl vězněn, byl ve vazbě. Co je tedy obsahem té samotné rehabilitace? Nemůže to být zrušení rozsudku? Tak jde tedy o odškodnění za nezákonné věznění?
5: Vyslovení účasti na soudní rehabilitaci znamená morální satisfakci. Totiž doposud nikdo neřekl, že on byl v té vazbě nezákonně. On nikdy nedostal žádné odškodnění v minulosti, ani se mu nikdo za to neomluvil. Prostě ho z toho vězení propustili a tím to skončilo. Nicméně zákon o soudní rehabilitaci umožňuje poskytnout osobám v tomto postavení morální satisfakci.
1: A dochovalo se nějaké obsáhlejší svědectví Václava Trtíka, které by třeba vneslo ještě víc informací do toho takzvaného čihoštského zázraku a události s ním spojených?
5: Velmi cenným dokumentem je rodinná kronika, kterou pan Trtík psal tam je v podstatě nejpodrobnější popis toho, co se odehrálo. Ale máme i další doklady. Je to jeho dopis z vyšetřovací vazby rodině. Ten se zachoval, včetně razítka, že ten dopis byl věznicí kontrolován. Zachoval se i dopis okresního národního výboru v Lepči nad Sázavou, kde je výslovně řečeno, že pan Trtík se vrátil z vězení a poté se situace v Číhošti výrazně zlepšila.
1: Pokud se tedy teď státní zástupce neodvolá, znamená to konec celého případu?
5: Znamená to konec případu rehabilitace pana Trtíka. Nicméně oni jsou zde ještě další osoby, které v té souvislosti byly vězněny. Například Růžena Převorová, Václav Slavíček, ten má Prasinovce ve Švýcarsku, ten mě dneska kontaktoval, že by chtěl taky dosáhnout strýcovi rehabilitace. Pan Václav Pospíšil, pan Miloslav Váňa, František Partl.
1: Josef. Takže můžou podobné případy následovat?
5: Mohou podobné případy následovat. Těch osob byla celá řada.
1: Říká právník Lubomír Miller. Díky za váš čas. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Teď jsou tady aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štechrová přeje příjemný den.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15% a třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Případů zneužití identity k výrobě pornografie přibývá. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů. Pachatelé k tomu často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci, právě ti se často takového jednání dopouštějí. Jemenští husijové vyslali raketu na nákladní loď v Adenském zálivu. Při úderu zemřeli 4 členové posádky. S odkazem na své zdroje to uvedla agentura Reuters. V postališti husijové v oblasti opakovaně útočí na nákladní plavidla mířící do Rudého moře a Suezského průplavu. Tato trasa představuje částečnou alternativu pro Hormuzský průliv, už několik měsíců uzavřený kvůli americké a izraelské válce proti Iránu. Husijové jsou přitom spojenci režimu v Teheránu. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší výšky na hodinu i po putování na celý den. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a taky velkých kamenech. Plavkyně Barboru Semanovou a Jeníčkovou čeká už za pár minut v finále závodu na 100 metrů kraul na mistrovství Evropy. Další podrobnosti přidá z dějiště šampionátu v Paříži reportér Martin Charvát.
8: Dnes se plave hned několik finále, program teď začíná ženskou znakařskou dvoustovkou, po ní velmi zajímavé finále na 50 metrů motýlek mužů a pak už zmíněná ženská stovka v našem přímém přenosu na této stanici. Zároveň se bude snažit postoupit do finále dvojice znakařů Miroslav Knedla a Jan Čejka, budou v semifinále dvoustovky po 19. hodině. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Sklidnění na D1 za Prahou, kolony ještě v Brně. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno už se jede plynulé, za sjezdem na okruh už po nehodě na 11. kilometru čeká jenom poslední auto na odtah v odstavném pruhu, potom i dál na Brno už je to bez zdržení přes zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě od exitu 182 popůvky sunou kamiony pravým pruhem do zúžení u D2, osobní auta v levém pruhu zpomalují jenom místy. Na D1 na na výjezdu z Brna na Prahu ještě silný provoz, pomalu jedoucí fronta od sjezdu na Vídeň za připojení od výstaviště na 189. je to kolem 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vzniká kolona od nájezdu z plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech na 19. kilometru, tam blokuje levý pruh, porouchaná dodávka, zdržení čtvrt hodiny. V Praze ještě zůstává kolona ze Štěrboholské spojky od Europarku východním okruhem do Novopatské před Zuženou k Belskou, celý úsek osobním autem až půl hodiny. Kolony v Praze stále ještě v okolí křižovatky na Ohradě, v Hartigově, Jana Želivského i pod Krejcárkem a na magistrále se pořád popojíždí od Bulhara na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Co říkají průzkumy voličských preferencí? Velké strany se mění. Zajímavosti ze senátních kandidátek. Američané na Kubě nebo ohlédnutí za životem a dílem Vladimíra Párala. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
9: Do sněmovních voleb ještě zbývá hodně času, ale také už nějaký čas uplynul od těch posledních a voliči hodnotí výkon vlády i opozice. Co říkají průzkumy? Podle agentury Median by v červenci zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34%, podobně jako v předchozích průzkumech. Posílil ale opoziční STAN, který se z 15% vzdálil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Pod 10% se pohybují Piráti i SPD. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Petře, co tedy z toho výzkumu vlastně vyplývá?
10: Tak vyplývá z něj samozřejmě hodně věcí, jak to u průzkumu bývá. To, co zaujme, je, že ANO má opravdu setrvalou podporu voličů, která se časem téměř nemění a vlastně nyní by ho volilo stejně velké procento, tak to je potřeba zdůraznit občanů jako ve volbách. Což u jiných stran tak úplně neplatí. Ty jsi hovořil o tom, že opoziční hnutí STAN stouplo a to je také jediné vlastně hnutí nebo jediná politická síla, která oproti volbám si připsala nějaké preference navíc. K volbám by totiž šlo o přibližně 10% voličů méně, což je stejné, jako bylo při minulém průzkumu, ale ukazuje to, že přece jenom další voliči nejsou spokojeni s politickou situací jako takovou. Poměrně dost se toto týká právě pravicové opozice. Koalice Spolu, bývalá koalice Spolu, získala ve volbách 23% hlasů. Nyní ovšem ta situace je úplně jiná a to především pro ODS, která byla lídrem této koalice a hlavní stranou minulé vlády. Nyní by ODS podle tohoto průzkumu získala pouze 12% hlasů, přitom další dvě strany, TOP 09 a KDU ČSL, mají něco přes 3%, 3,5%. To znamená, dohromady by koalice Spolu dnes získala 18,5% hlasů přibližně, což je samozřejmě výrazně méně, než bylo ještě při volbách. A pokud tedy ODS doufala, že když se v uvozovkách zbaví svých partnerů v rámci koalice, že tím získá, tak tady se ukazuje, že tím nezískala. Rozhodně naopak ještě jí ubralo hnutí Naše Česko, bývalého právě hejtmana za ODS jihočeského Kuby, které nyní má v preferencích přibližně 3,5% hlasů. Další voliči ovšem ODS odešli ke STANu právě, kde možná tam je vidět ten nárůst. Takže je asi přece jenom nyní na mostcích v ODS, aby se zamysleli, zda ten jejich krok byl správný. Na druhou stranu přece jen opozice celkově voliče nyní nedokáže přesvědčit a zároveň nemá příliš výrazné osobnosti. Jak ukazují další průzkumy, jeden z nich byl zveřejněn včera, další byl už na konci minulého týdne a byl poměrně široce medializován. Oba jsou to průzkumy, které si zadaly Novinky u agentury NMS a právě v tom z minulého týdne bylo velké překvapení, že respondenti za nejvýraznější postavy opozice označili Petra Pavla, prezidenta, a pak Andreje Babiše, předsedu vlády. Tam samozřejmě na to má svůj podíl i to, že Andrej Babiš i jako předseda vlády vystupuje neustále především jako předseda protestní strany. Když se podíváme na jeho vystoupení, nejsou tolik o vládnutí, jako spíše o vymezování se vůči ostatním. A to samozřejmě potom i vybízí, dejme k tomu, k pohledu na něj, jako na opozičního politika. Ale hnutí ANO nyní bude stát přece jenom před takovou výzvou, která do budoucna může být vážná, protože Andrej Babiš je nespochybnitelně jednoznačný lídr a vlastně ty postavy hnutí další vedle něj jsou silně potlačené. Andrej Babiš je ovšem už nyní nejstarší premiér zemí Evropské unie a věk prostě nezastavíš, takže uvidíme, kam i toto povede.
6: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
10: Díky, naslyšenou.
11: Všechno se mění, i česká politická scéna a politické strany. Všiml si toho také náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
12: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorům. primátorským řetězem. Portlík si získal autoritu co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? A ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
11: Říká Lukáš Jelínek. Senátní volby nepřitahují takovou pozornost jako ty sněmovní, ale měly by. Třeba už jen kvůli nejrůznějším zajímavostem, které lze pozorovat při nominaci kandidátů. Slovo má Ondřej Konrád.
13: Před 4 roky se zdálo nepochopitelné, že tehdejší Fialova vládní koalice otevřela na Kroměřížsku doširoka dveře do Senátu paní Zvěrtek Hamplové, samotné se hlásící k nálepce dezinformátorky. Letos ale bude ku spatření cosi zcela unikátního, neboť v prvém kole voleb do horní komory budou proti sobě stát kandidáti současných vládních subjektů snad ve všech 27 obvodech. Neboť si podle místopředsedy Havlíčka nemůže ANO, co by, cituji, nejsilnější

0: Dátky na to nemusíte být žádný myslitel. A nevyjadřuje se ovšem k tomu, že někteří reprezentanti ANO údajně nechtěli jít do voleb, co by zástupci všech vládních stran. Dodávám, že motoristé hodlají koaliční kandidáty aspoň podporovat, pokud se tedy navzájem nevybíjí už v prvém kole. A ještě, že SPD nemá žádného senátora, zatímco ANO drží 12 křesel a klub má dokonce 15 členy, posílený mimo jiné o už zmíněnou Zvěrtek Hamplovou. Tentokrát je to vůbec zajímavé. Například hnutí Stačilo sice volá po likvidaci senátu, a to kvůli, cituji, roli, jakou hraje v českém politickém systému, ať už to znamená, co chce, ale je prý, opět cituji, potřeba dostat do této instituce politiky a političky, kteří budou skutečně bránit zájmy dolních 10 milionů a přitom aktivně korigovat nejhorší tendence. A tak Stačilo podporuje 3 takové osoby. Advokátku Kláru Samkovou, která už se mnohokrát zkoušela probojovat do nejrůznějších institucí a funkcí, včetně prezidentské, aniž je však chtěla rušit. Což neplatí o rovněž za dezinformátorku považované Petře Rédové, kandidující právě proto, cituji, aby byl v Senátu aspoň jeden člověk, který bude usilovat o jeho zrušení. No a konečně Jiřího Kobzu, dlouholetého a celkem známého poslance SPD, jehož ale před loňskými sněmovními volbami, neznámo proč, vypudil z hnutí snad sám Okamura. Navíc se ukázalo, že před lety se právě rozvádějící Kobza zanechal v autě zamčené 2 psy, kteří na slunci uhynuli, což v psomilovném národě nejspíš není zapomenuto. Stejně jako objednávka zastřelení hafíka přítelkyně, rovněž právě rozváděného manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která kvůli tomu musela z politiky zmizet. Ale asi má dojem, že po roce od skandálu nadešel čas k návratu, o který usiluje v Uherském Hradišti v čele uskupení s příznačným názvem Odvážné Česko. Čímž ovšem výčet pozoruhodností letošních voleb do horní parlamentní komory nekončí, ale o dalších zase příště.
1: Uzavírá Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Podivuhodné sepětí mezi Spojenými státy a Kubou, jakkoliv rozdílnými co do historie nebo velikosti, je těsné. A dá se očekávat, že se brzy začne psát nová kapitola. O čem bude? Nad tím uvažuje Eduard Freisler ze Seznamu zpráv.
3: Ani Irán, ani Rusko nebo třeba Severní Korea. Největší hrozbou pro Spojené státy je Kuba. Tvrdí to ve své 100-stránkové zprávě americké ministerstvo zahraničí. Její autoři přitom používají bombastická slova skoro až fantastických rozměrů. Kuba má stále za cíl s pomocí panamerické marxistické revoluce vymazat USA z povrchu zemského. Stojí třeba hned v úvodu této zprávy. Mám při čtení tohoto dokumentu pocit, jako by jsem žil hluboko v 70. letech minulého století. Fidel Castro tehdy opravdu proti USA potažmo západu bojoval, jak se dalo. Měl po ruce špiony, vojenské kontingenty a nakonec i mašinérii propagandy. Do osidel jeho rajského světa spadly tisíce aktivistů ze západu. Mohl se přitom opřít o Sovětský svaz a jeho peníze. Ale dělat z Kuby stejné monstrum v roce 2026? Z ostrova, který je zdevastovaný na těle i na duchu? Z ostrova, kde jeho obyvatele trápí každodenní výpadky elektřiny, takže ve vedru za společnosti komárů nemohou už měsíce pořádně spát? Kde lidé hladoví a nemají pohonné hmoty, aby se vůbec někam přemístili? Jedna moje kamarádka, která žije ve Staré Havaně a bezesné noci tráví tím, že pálí kartony od vajec, protože kouř prý na dotěrné komáry zabírá, mi před pár dny s velkou dávkou ironie řekla následující. Ať si na nás dají Američané pozor, protože tady jsou strašně, ale strašně nebezpečná lidská zombie. Více než nějaká americká zpráva o stavu kubánské revoluce, v níž prožila svých 35 let života a opravdu nezná nic jiného, se teď stará o to, aby do svého rozpáleného bytu sehnala přenosnou baterovou stanici známou jako EcoFlow. Může totiž zůstat dlouho nabitá a sloužit jako větrák, nabíječka i světlo. V kontextu toho všeho, tak dokument ministerstva zahraničí USA prostě nemůže být brán vážně. Jde prakticky jen o

0: politický pamflet. Autoři možná Trumpovi poskytují záminku pro vojenský úder proti Kubě, když ostrov takto demonizují. Ještě pravděpodobnější je ale snaha očernit americké liberály. Zpráva explicitně spojuje kubánský režim s progresivními politiky, úředníky a aktivisty. Castrův režim prý dokázal infiltrovat nakonec celou demokratickou stranu, tvrdí autoři reportu. Takzvanou rudou hrozbu přitom republikáni v posledních dekádách použili hned několikrát. Stačí připomenout hon na čarodějnici ze 40. a 50. let, kdy republikán Joseph McCarthy viděl komunisty snad v každém levicově smýšlejícím člověku v USA. Byla to ostudná hodina pro svobodomyslně smýšlející Ameriku. A i dnes, po téměř 80 letech, vládní úředníci opět montují monstrum, aby strašili. Tentokrát na ostrově, který sice v minulosti napáchal hodně zlého, dnes už je ale pouhou karikaturou sebe sama. Je to ostrov, kde nečekají oddané lidové milice, provolávající slávu vůdci a revoluci, ale unavení, hladoví a vystresovaní lidé, jejichž největším snem a starostí je sehnat větrák.
1: Konstatuje Eduard Freisler. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Za jeho životem, dílem a významem se ohlíží spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
2: Celý život jsem psal romány o vztazích mezi mužem a ženou. Láska je moje ústřední téma. Mariánsko-lázeňská kolonáda nabízí příležitost k nenucenému seznamování. Zinscenoval jsem tam kvůli tomu hru. Nabízeli jsme růže tří barev, žluté, bílé a rudé. Ženy si měly vybrat květinu, která je reprezentuje. Kdo přijel do lázní, aby tu prožil nezávazný románek, ten si měl vzít do ruky žlutou růži. Kdo sem přijel, aby tu poznal lásku svého života, ten si měl vzít bílou a červená růže znamenala ještě tuhle noc. Původně bydlel Páral v Ústí nad Labem, kde pracoval v chemofarmě, zabýval se tam vývojem sexuálních hormonů. Tuhle příhodu z Mariánských lázní, kam se zrovna přestěhoval, vyprávěl často. Já ji slyšel poprvé, když jsme spolu besedovali na knižním veletrhu, který se konal v kongresovém centru. Stěžoval si tam, že jeho hra s růžemi byla neúspěšná. Lidi odmítali si hrát. Úspěch ale měly jeho knihy, o nich by se při troše pábení dalo říci, že byly právě o takových hrách. Své postavy pozoroval jako lékař výsledky pokusů na myších. Tím se lišil od vykonstruovaných uměle laskavých příběhů. Prodal přes 3 miliony výtisků svých 21 knih a 7 z jeho titulů bylo sfilmováno. Do roku 1989 se nové knihy dostávaly na trh každý čtvrtek a pokud měl vyjít nový román od Párala, tvořily se v 60. letech před knihkupectvím již od brzkého rána fronty. Ovšem i jeho bravurní pokusy a hry, které testovaly postavy v překvapivých situacích a odhalovaly obecně panující nudné stereotypy a útoky na identitu, za normalizace narazily. Páral musel kličkovat a stal se z něho zdrženlivý profesionál. Podlehl podruhé. Podle Cibulkových seznamů byl již jako student spolupracovníkem STB. První knihu sepsal ve 30. letech, vyšla o 2 roky později v roce 64 a jmenovala se 6 pekelných nocí. Vydal ji pod pseudonymem Jan Laban. Ale už tato první kniha je o lásce. Hrdina sní o tom, že bude milovat vysněné děvče. Často suchý popis vášnivých představ mladého muže je zdrojem Páralova humoru, který nabral eruptivní povahu až v dalších knihách, které již publikoval pod svým jménem. Připomeňme alespoň soukromou Vichřici z roku 1966, Katapult z roku 67 a Milenci a vrazi z roku 69, která byla brzy zakázána. Místo, aby se četla, o jejím hrdinovi, dravém a ambiciozním manipulátorovi Borku Trojanovi se hovořilo po hospodách. Tyto knihy představují Páralovo nejúspěšnější období. Tituly Profesionální žena z roku 1971 a Mladý muž a bílá velryba z roku 73 již poznamenala normalizace. Byly krotké, neměly křídla, i když tehdejší bídě přesto vyčnívali. V 80. letech, protože s nimi nebyl sám spokojen, změnil žánr. Napsal 4 sci-fi romány, mimo jiné Romeo a Julie 2300 či Země žen. Knihy vydané po roce 1989, jako třeba Decameron nebo Láska v Praze či Profesionální muž, když se otevřel knižní trh do Kořán, už ztratili svou výjimečnost. Sexuální tematika a hledání všech možných rozkoší nebylo už jediným svobodným projevem, jako tomu bylo v Uzurpovaném světě. Ve stáří našel ničím nepodmíněný rizí štěstí v Józe. Vladimír Páral se narodil v Brně v rodině prvorepublikového plukovníka generálního štábu a legionáře. Vystudoval gymnázium a na technice chemii. Zemřel 10. srpna 2026 v den svých 94. narozenin v Chebu.
1: Hovořil Karel Hvížďala. Pěstujte zelí a nelikvidujte kopřivy, budete za to odměněni. Nevěříte? Možná vás přesvědčí spisovatelka Iva Pekárková.
3: Můj skoro manžel Ká před 2 lety kdesi splašil 4 sazeničky zelí. S nadšením je zasadil na zahrádce za naším kostelem a těšil se na úrodu. Zelí rostlo jako z vody, ale jen do výšky. Listů na něm bylo pramálo, nemělo cenu je sklízet. Pak všechny 4 rostlinky vykvetly a Ká usoudil, že zelné farmaření není jeho forte. Zároveň jsme si ale všimli, že některé listy jsou značně ožrané a na jednom z nich jsme objevili skupinku roztomilých housenek. Byly to housenky bělázka zelného. Samička nakladla vajíčka přesně na tu rostlinu, po které ji kdysi pojmenovali. Jasně, že jsme tam housenky nechali. Když si my lidé na zelí nepochutnáme, proč by si nemohl pochutnat hmyz? I letos zelí zůstává na místě. Vykvetlo, vyrostlo na něm pár lístků a na těch si pochutnali housenky běláska. Teď nám pod okny poletují nejméně 4 krásní bílí motýly, tančí v mírném letním vánku a vypadá to, že hledají partnery, se kterými by mohli splodit další potomstvo. Pochlubila jsem se housenkami i dospělci bělásků na zahrádkářském webu. A víte co? Profesionálnější pěstitelé zelí a jiných plodin, než je můj skoro manžel Ká, nám nezačali okamžitě radit, jak je máme pozbírat, čím je postříkat, zkrátka jak se jich zbavit a jak zajistit zelí proti dalším bělásčím útokům. Psali. Krásné housenky. Já jsem je měl taky, na lichoře řešnici. Pár rostlinek trochu ožrali, ale co? Vždyť něčím se živit musí. Psali. Mě stihli sežrat úrodu, než jsem se vrátila z dovolené. Neměla jsem z toho radost. Ale když teď vidím ty motýly, tak krásné, tak elegantní, dělá mi to dobře na duši. Psali. Klobouk dolů, že jste se housenek nepokoušeli zbavit. Znám lidi, kteří by to udělali. Pro trochu žvance by zbytečně zabili živé tvory. A víte, jak málo je dnes v Anglii hmyzu? Sotva čtvrtina oproti tomu, kolik ho bylo před 20 lety. Ká přehodnotil své zahradnické pokusy. Už si nemyslí, že je mizerný zelný farmář. Je z něj farmář, který s hrdostí pěstuje potravu pro housenky. Usoudil, že bělásci zelní těch pár ubohých lístků potřebují víc než my. A když jsme na zahradě viděli babočku kopřivovou, zaradoval se, že kopřivy, které rostou na opuštěném chodníčku za domem, nezlikvidoval. Předtím si myslel, že je na to líný. Dnes ví, že zatím byla touha chránit přírodu. Tu, co nám v Londýně ještě zbyla.
1: Uzavírá Iva Pekárková nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidé se můžou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Maďarská jaderná elektrárna Paks spustila druhou turbínu. Kvůli nízké hladině Dunaje, ale dál funguje jen velmi omezeně. Plavkyně Jeníčková byla na mistrovství Evropy pátá na stovce kraul. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí na 8. kilometru. A zítra čekáme jasno a teploty 25 až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají si na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je to první veřejný test státní digitální služby.
6: Technické a simulované testy jsou samozřejmě důležitou součástí přípravy každé státní aplikace. Nicméně skutečnou kombinovanou zátěž celého digitálního ekosystému státu můžeme ověřit až ve chvíli, kdy službu v produkčním prostředí ve stejný okamžik používají reální uživatelé.
5: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem komplikují dvě nehody. V Rajci Jestřebí na Blanensku srazil rychlík dva lidi v kolejišti. Doprava je na trati v tomto úseku úplně přerušená, podle odhadu Českých drah až do 8 hodin večer. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. U Pardubic je pak omezený provoz kvůli poruše tračního vedení. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku uvázly dva spoje. Cestující z nich museli evakuovat hasiči. V maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody v Dunaji, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. K posledních dnech vody mírně přibylo. Zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Elektrárna je klíčová pro zásobování Maďarska. Obvykle zajišťuje skoro polovinu domácí produkce. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
7: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP salonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
8: Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na kraulařské stovce. Časem 53 sekund a 36 setin vylepšila o 14 setin národní rekord. Další česká reprezentantka ve finále Barbora Sémanová doplavala sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Za pár minut čeká Jana Čejku a Miroslava Knedlu. Semifinále na trati 200 metrů znak. A fotbalisti Sparty zabojují o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Po domácí hře 2-1 je čeká odveta na hřiště francouzského Lyonu. Zápas začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 21 hodin.
9: Na D1 překážka na příjezdu do Brna a taky u Kojetína. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy těsně před sjezdem k výstavišti překáží na kilometru 189,5 v pravém pruhu porouchaný kamion. Kolodna před ním začíná za popůvkami na 184. zdržení pro osobní auta kolem 10 minut. Na D1 ve směru z Brna na Přerov a Ostravu spozorněte za exitem Kojetín na kilometru 258, to je těsně před sjezdem na Kroměříž, je v pravotočivé zatáčce zabraný pravý pruh. Hasiči tam uklízejí větší množství vyteklého oleje. Projíždí se plynule. Na D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí opatrněji na 8. kilometru. Srazila se tam dvě osobní auta, stojí s policejní hlídkou už stranou v odstavném pruhu a každou chvíli odjedou. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most opatrně za Spořilovskou. Dojíždí se tam do kolony, ta popojíždí skoro 10 minut před sjezd na Zahradní město, tam překáží porouchané vozidlo. A potom na východní části Pražského okruhu od Černého mostu se ještě sune kolona celou Novopatskou před zúženou k Belskou. osobní auta až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno, nejnižší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj, v něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
11: Who killed Alexander Litvinenko?
12: Londýně otravili.
13: Rusko popírá.
10: Dnes je úterý, 11. srpna.
14: Radioaktivním poloniem.
15: Vypadali mu vlasy.
16: Bývalý agent.
17: Ve velkých bolestech zemřel.
10: Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
13: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání. Část první, otrava.
10: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal i krvavý průjem. Jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
13: Oni lékaři poměrně dlouho tápali v prvních dnech, si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. Vlastně proto mu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz, dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
10: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
13: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším tak na ty okamžiky vzpomíná Jury Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing Up Russia, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. A nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit v těch prvních dnech, přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili. Ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu, a sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské. No a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
18: Část druhá, polonium.
19: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
18: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
19: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímému poleptání sliznice, tedy zvracení, nechutenství. dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny naabsorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
18: Část třetí. Oběť a útočník.
12: Kde se vzal Alexandr Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
13: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
12: Na přelomu milénia.
13: Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
12: Takže to byl agent.
13: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem,
12: ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
13: Že se vzepřel systému, protože Litviněnko zběhnul. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A dokonce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci. Ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litviněnko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
12: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v lecčems ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litviněnka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litviněnko?
13: Litviněnko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou, jako Edwin a Maria Carterovi. Takže ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litviněnko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť po té, co získal britské občanství, tak měl nabít dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Jurijem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy i jako kniha, kde obvinili ruskou FSB tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litviněnko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
12: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku. Žil krátce předtím, než byl otráven Litviněnko a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Dany Politkovské a tak dále.
13: Přesně tak.
12: Takže to je přesně tahle ta doba. No, vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v tom hotelu sešel Alexandr Litvinenko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
13: S Lugovým se Litvinenko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb. Později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak po čase Litvinenkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litvinenka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrije Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
12: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litvinenka? Jak to udělali?
13: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litvinenkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně.
12: Někde na baru, dole v lobby? Nebo?
13: Měli sedět v hotelovém baru. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
12: Mm-hmm. A mělo to být teda napokyn FSB?
13: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
12: Litvinenko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
13: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litvinenkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
12: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy? Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit.
13: Podle britského vyšetřování ještě za života Litvinenko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
12: Na té schůzce předtím.
13: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech, v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
12: V tom pokoji oni to snad splachovali snad do záchodu? Nebo?
13: Ano, přesně tak, tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot
12: v umyvadle
13: kam
12: teda,
13: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litvinenkem. A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit poloniem jenom v podstatně menší množství.
12: Takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litvinenko nevšiml.
13: Ono mu mělo nebýt dobře už po téhle inkriminované schůzce, ale množství té podané látky nestačilo k jeho zabití.
12: A promiň, když jsem se tě ptal na to, jestli sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy, tak nenapsal tehdy tenkrát už nějaké vyjádření i směrem k tomu, že to měl být přímo Vladimír Putin, který se měl pokusit?
13: Napsal, to bylo jeho úplně poslední veřejné prohlášení na smrtelné posteli, kdy ze své vraždy obvinil přímo Vladimíra Putina.
12: Jak na to Kreml reagoval, na tahle ta slova?
13: Kreml to popíral, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů, mluvčího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci, Koftun a Lugovoj, vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litvinenka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo vcelku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku. Mm-hmm. Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
12: Takže tohle to nakonec Rusy osvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
13: přesně,
12: že
13: tak
12: se do toho utírali ruce, že jo. Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho.
13: Přesně tak, ty také.
12: Hrály nějakou roli. A pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
13: Do konkrétního ruského závodu.
12: Aha, a to, tam se běžně vyráběly tyhle ty látky.
13: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci.
12: Aha.
13: Kde stále probíhá
12: z vojenských důvodů
13: výroba podobných látek.
12: Uhum. No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litvinenka, neotrávili se i další lidé? Protože zase, zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
13: Nikoho nezabilo, naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiaci, ať už to byla Litvinenkova žena Mariana, nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litvinenkově smrti pitvu, tak musela být přijata zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vystlaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel nikdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu a jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litvinenka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
12: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litvinenka poloniem?
13: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litvinenka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali, svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
18: Část čtvrtá, epilog.
12: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litvinenka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
13: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Dodneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimíra Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
12: A já se tě zeptám ještě na závěr, jaký je dnes odkaz Alexandra Litvinenka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
13: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány, co šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měli usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
12: A na západě?
13: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
12: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
13: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litvinenkovy knihy Jurij Felštinský před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
12: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
13: Já děkuji moc za pozvání.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litvinenka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.
4: Ex libris.
15: Bestie. Tak zní název drsné a dechberoucí literární reportáže o migrantech, kteří absolvují nebezpečnou cestu Mexikem do Spojených států amerických.
4: Tohle je Bestie. Had, stroj, netvor. Vlak opředený legendami a krvavými historkami. Ti pověrčivější tvrdí, že je to ďáblův vynález.
15: Jejich strastiplné putování popisuje salvadorský novinář Oscar Martínez.
4: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
17: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
16: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
17: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
16: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
17: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
16: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
17: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
4: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Půdní sucho je v Česku zhoršuje. Letošek patří k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zatím od začátku roku spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Ubývá vody nejen v nádržích, ale i v řekách. Podle České mykologické společnosti letos minimálně do konce prázdnin taky neporostou houby. Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahledli ve výšce 1300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie nyní podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci. Ukrajinské ocelárny Zaporižské STAL zastavili po ruské vzdušném úderu provoz. Informovala o tom ukrajinská média s odvoláním na vlastníka závodu. Při útoku podle něj zemřelo 7 zaměstnanců. Zraněných jsou 20. Zatím není jasné, kdy se výroba v areálu obnoví. K útoku se vyjádřila i Moskva. Uvedla, že v Záporoží v noci zasáhla hutní závod, který podle ní vyrábí plechy pro opevnění a kryty. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři práce rozdělí do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiče využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 000 aut. Rekonstrukce bude stát více než 750 milionů korun. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Stembergenová. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin sekundy navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
9: Na D1 omezení za Humpolcem a překážka v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky, zabraný je pravý pruh. Zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočovou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti, tam na 189,5. Blokuje pravý pruh porouchaný kamion, zdržení v osobním autě kolem 10 minut. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou, zhruba od Šelky před sjezd na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo, je to na pár minut. Před Zuženou k Belskou se ještě rozjíždí zbytek kolony celou Novopatskou od 0. kilometru Boleslavské D10, osobním autem je to asi na 10 minut. A na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů na Plzeň opatrně v křižovatce na přehradě Březová, došetřují tam srážku 3 osobních aut a brzdí se za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území bude 22 až 25 a na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Starám se zatím víkendově a prázdniny a toho takového kluka prostě z dětského domova. Závidím těm lidem, že žiju v těch rodinných jednotkách a plánuju si nějakou budoucnost. To prostředí těch děcáků a ty děti, že jsou hodně jako drsný. Cokoliv nabídnu, tak si musím být jistý, že to můžu opakovat a dát v této formě. Nějak mi přijde, že člověk pozná z někoho jako tu jiskru, i když má spoustu vrásek. Poprvé v životě absentoval strach.
4: Klub 40.
0: Anna Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
21: Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru v rámci série Klub 40. Mým dnešním hostem je filmový a divadelní herec a moderátor Petr Vančura, který je mimo jiné členem souboru činohry Národního divadla. S Petrem chci v rozhovoru otevřít poměrně dost citlivé téma rodina a případně taky téma dětí, což je něco, co má někdo po 40 už úplně vyřešené, ale někdo, a je to třeba taky moje osobní téma, to vyřešené nemá vůbec. Takže nejenom o dětech a o rodině se budeme dneska spolu s Petrem Vančurou bavit. Ahoj Petře.
22: Ahoj.
21: Obligátní otázka na úvod. Kolik ti je let? A když se tě někdo zeptá, kolik ti je a ty řekneš tu číslovku, tak máš u toho nějaký pocit nebo vzpomeneš si na něco?
22: Samotný fakt, že musím říct, že mi je 41, je mi nepříjemný a na jedný seznamce se snažím držet pod tou 40, takže tam mám teďka 38 a měl jsem pak nějaký rande a nedokázal jsem nelhat ani na tom rande, že jsem přiznal, že lžu na té seznamce, že mi není 38, ale řekl jsem, že mi je 40. A tak vlastně nějak vystihuje můj vztah k tomu číslu.
21: Ale zamýšlel ses někdy nad tím, proč je ta číslovka pro tebe tak důležitá, nebo proč nás ta číslovka někdy tak stresuje, protože takové to otřepané klišé říká, věk je jenom číslo, tomu jsem se vždycky posmívala, zvlášť když jsem byla mladší. Teď to beru tak, že ano, věk je jenom číslo, ale zároveň není, protože já ten věk třeba nějak pociťuju a i když to je jenom číslo, tak mě to třeba nějak vnitřně stresuje, nebo to číslo se mnou něco dělá.
22: No já jsem byl hodně jako v rozpadcích z 30, kde to začalo, ale ta 40 mi přijde jako ještě o level vejš, že mě to nějak dělí od toho mládí, že už jakoby mi není dostupný, já nevím, třeba i oslavit někoho 20-letýho nebo tak, že a přitom se tak jako tam cítím, nebo tam jsem možná uvíznul, že když se dívám na lidi, kterým je 25, tak mám pocit, že vypadám stejně, ale myslím si, že ne. A že to je možná ta věc, která mě pak napadne, když řeknu těch 40, že to je ten obraz v zrcadle po ránu, jako že to je ten 40-letý Petr a ne ten 20-letý, který ho nějak nosím v hlavě.
21: Ty říkáš, že si pořád nějak uvnitř připadáš výrazně mladší, než to, co máš napsáno v občanském průkazu.
22: To sedí.
21: Je nějaký téma, kde by se ti ten věk, nebo to, že už ti není právě třeba 20 nebo 30, zrcadlilo nebo ukazovalo nějak silněji než jinde?
22: No tak mně se to ukazuje na tom, jak vypadají třeba děti mých vrstevníků, že už jsou podobný tomu věku, na který já se cítím. No a že se na tom uvědomuju, že je to téma třeba té rodiny. Jakože nemám žádnou rodinu, nemám děti a ostatní už jo a vlastně už jako se dostali za, ještě za tu jako hranici, kdy ta rodina byla fakt téma, že ty děti už přestávají být malí nebo se nějak jakoby osamostatňujou a podobně.
21: Takže kdybychom to ukázali na nějakých konkrétních příkladech, protože to je třeba i moje téma, že já taky nemám děti a začala jsem takzvaně až s křížkem po funuse řešit, že vlastně co kdybych je chtěla mít, tak teď už je pozdě nebo co mám dělat. Ale že se setkávám s tím, že v mém okolí ti lidé stejně staří nebo podobně staří, mají ty děti už třeba na střední škole.
22: Takže... No. A dokonce jako v mém okolí jsou i babičky třeba, jakože moje kamarádky už jsou babičky.
21: Tak... Jakože jim je třeba 49 nebo já nevím kolik.
22: No třeba klidně 45, že měli fakt dítě třeba v 19 a jejich dítě taky, takže už jsou jako ta třetí generace.
21: Že mě to zní skoro až neuvěřitelně, že někdo, jako třeba my, řeší, že by teď ještě chtěl mít rodinu a děti a ty máš kolem sebe lidi, kteří jsou skoro stejně staří jako my a oni už mají vnoučata.
22: Ano, hlídají vnoučata.
21: Je no, mně to přijde skoro až tragikomická situace, ale co třeba s tebou osobně to jako dělá, nebo co se ti honí hlavou, když se právě bavíš s někým, kdo už je prarodič a je to čtyřicátník, čtyřicátnice?
22: pro mě je to úplně, jak kdybych se potkal s jiným jako živočišným druhem, že mi to nějak k tomu člověku nejde, jako jo, že a většinou o tom jenom vypráví, že jsem je málo kdy viděl s tím dítětem, jo, že jsem ještě nikdy neviděl vlastně ty kamarádky s těma vnoučatama, takže to asi bude jako by nějaký další takový šok, že je uvidím a budu si muset něco nějak jako přehodnotit, jak to mám teda v té hlavě, jo, že jako nestárnem. Tak na to jsem zvědavej, no.
21: A to téma rodina, je to něco, co pro tebe bylo nějak důležitý? Vždycky? Nebo ses na to, jestli mít a nemít rodinu, nějak nesoustředil, protože ses věnoval jiným věcem a začalo to být nějak důležitý až kolem toho 40. roku věku, nebo?
22: To, co je pro nás důležitý, si často uvědomíme tehdy, když to nějak jako absentuje, nebo to není. A jsem si myslel jako vždycky, že asi to pro mě nějak důležitý, ale že tohle se nějak stane, nebo že to bude jako důsledek toho dlouhodobého vztahu, ve kterém jsem byl, ale ten pak jako ten vztah nedopadl tak, aby z toho byla nějaká rodina, byť tedy netradiční rodina, protože prostě dva kluci spolu fakt dítě jako přirozenou cestou mít nemůžou, musí to nějak vymyslet. Ale když jsem teďka zůstal jakoby single, tak jsem si uvědomil, že by se mi hrozně líbilo s někým jako ten život sdílet a vlastně závidím těm lidem, že žiju v těch rodinných jednotkách a plánuju si nějakou budoucnost spolu. Mně primárně vztahy přijdou o nějakým budoucím čase, který je sdílený a společný a mít nějaký společný cíl. Nevím, přijde mi to lepší, než být na to sám.
21: Jo, že ti přijde třeba lepší si plánovat výlet s někým blízkým, s nějakou osobou blízkou, která tady s tebou pravděpodobně, pokud se něco nestane, bude i za několik let nebo někdy v budoucnosti, než kdyby si splánoval ten výlet jenom sám pro sebe.
22: Ano, že je to o nějaký sdílený vizi a samotná ta rodina je jakoby obsah i forma té vize.
21: Mně přijde zajímavý na tom to, že když ta rodina je pro tebe něčím tak velké téma, nebo i třeba tak důležitá, takže celou tu dobu si, já nechci použít slovo jako neměl plán, nebo že to tam nějak jako nehrálo takovou roli, ale jakože mě trochu zajímá, ta tvoje představa byla, protože to třeba byla moje představa, jo, když já taky nemám děti a teď se každý může zeptat teda a proč, tak je tam spousta důvodů, ale že trochu nějak jsem si vždycky myslela, že se to nějak samo stane v uvozovkách, že se to nějak samo stane. A právě ono samo se nic nestalo a teď teprve kolem 40 jsem začala přemýšlet, no tak teď ono samo se nic nestalo, tak co já s tím teď udělám?
22: Ano, přesně tak, no ta 40 je taková, že ono samo se stane nejspíš to, že se nestane nic v tomhle ohledu, takže pak přesně, no co s tím, že taky nějak to souvisí asi s nějakým tématem, jako brát věci víc do svých rukou. A v mém případě je, že jsem se stal hostitelem a starám se zatím víkendově a prázdniny a toho takového kluka prostě z dětského domova, který taky to má, ta rodina nějak nefunguje, jak by měla. Tak...
21: A to mně přijde docela zásadní téma, nebo i docela inspirativní věc, možná trochu popsat to hostitelství a třeba i ten nějak tvůj proces, jak tě to poprvé napadlo, nebo jak ses o tom doslechl, třeba to může někoho taky inspirovat, kdo o tom nikdy neslyšel, nebo o něčem podobným uvažuje, tak...
22: Tak na začátek pro mě je to hrozně jakoby křehký téma a zároveň by vydalo na spoustu dílů, protože je tam spousta nějakých očekávání, se kterými do toho člověk vstupuje a pak je ta realita, která je často velmi složitá, protože jde o děti, které si prožily nějaká velká traumata a práce s nima nebo navazování vztahu není vůbec jednoduchý, ale co mě do toho vedlo, asi nějaký jako pocit být někde užitečnej, zároveň fakt si nějak zkoušet, co pro mě znamená jako nějak se přiblížit té otcovské jakoby roli, i když prostě realita je taková, že fakt jeho táta prostě nejsem a tak si furt definuju tu roli, co to znamená. A každopádně ještě ta hostitelská péče vlastně poskytnutí nějaký jakoby prostoru a dát někomu pozornost plnou a lásku. Někomu, kdo by už pravděpodobně jako neměl jak získat, protože jde o starší děti z dětských domovů. Jejichž prostě naděje na pěstounskou péči nebo adopci je mizivá každým rokem víc a víc, protože ty starší děti už si nikdo nebere, takže jim člověk pak může poskytnout aspoň nějaký víkend nebo nějaký individuální čas a že se stává jako jejich blízkou osobou mimo zdi dětského domova, někoho, na koho se můžou spolehnout, kdo vědí, že tady pro ně je, když ho budou potřebovat a tak.
21: Jak ses o tom dozvěděl a jak třeba vypadal ten tvůj proces rozhodování, jestli do toho půjdeš, nepůjdeš, zkusíš, neskusíš, protože to sebou nese velkou zodpovědnost, ano. Tak mě zajímá, v kolika letech si o tom, jestli to bylo tady kolem té čtyřicítky a jak probíhal ten tvůj myšlenkový a emoční proces s tím spojený.
22: Jako já jsem myslel, že s Honzou, s mým partnerem, jsme fakt jako zralí na tenhle ten krok, nějak jakoby adoptovat nebo stát se pěstouny a tak. A zrovna se shodou okolností ozvala organizace Dobré víly dětem, což je organizace, která jednou týdně jezdí do dětských domovů za dětmi a dělají tam s nimi. Je to taková suplou takovou návštěvu doma, jo? Že když někdo potřebuje udělat úkol, tak s ním udělají úkol, nebo si jenom hrajou, s nima povídají a podobně. No a ty se mě ozvali, tak já jsem to řekl partnerovi Honzovi a ten řekl super, tak někam jako pojedeme s nima. Pak jsme za nima přijeli na jeden dětský tábor a já jsem nějak jako zjistil, že to prostředí těch děcáků a ty děti, že jsou hodně jako drsný, jo? Takže mě hnedka mi dali jako, že jsem homosexuál a že mám velký zuby a vlastně se mě tak trošku dělali legraci, já jsem na to nebyl připravený, tak mě ty děti vystrašili, protože jako v jejich věku bych tam asi nepřežil ani hodinu. No? A tak to jsem si pak nějak zpracoval, no ale pak jednou Honza řekl, hele, jedem do děcáku a mě se moc nechtělo, on řekl, prostě jedem, tak jsme tam jeli.

0: že budu mít takhle Vánoce po zbytek života? Kam? Jo, tak jo. Jako.
1: Jo, že je důležitý, aby člověk tam nesliboval něco, co potom nemůže naplnit,
0: jo.
1: Protože přece jenom to není jako, že si dáš novoroční předsevzetí, budu každý den běhat, pak to vydržíš 14 dní a neběháš, tak tím maximálně ublížíš jako sám sobě, ale že tady by to asi mělo mnohem větší dopad.
0: Jo, přesně tak, no, neslibovat víc, než kolik člověk fakt si myslí, že může dát, ale samozřejmě pak ty věci se dějou za pochodu a je spousta věcí, které jako nedomyslíš, nebo že jako, nevím, třeba projevy toho traumatu můžou být fakt jako náročný vlastně, no, že to není jednoduchý.
1: A existuje k tomu nějaká pomocná ruka ve smyslu, že bys prošel nějakou průpravou, nebo ses jako měl na koho obrátit, třeba když nevíš, nebo je něco takového?
0: Jo, to je teďka celkem ošetřený, že taková se organizace, která se jmenuje Spoluživot, vlastně to založila kamarádka, vlastně i, že jsem ji inspiroval, že jsem šel do té hostitelky dřív než ona a tam jako je psychologická pomoc a dělají různý školení a tak. Myslím, že teďka je kolem toho mnohem větší osvěta a že jako člověk má minimálně tuhle tu podporu, že má někoho na té cestě k sobě, kdo mu říká, hele, to je to, co se vám děje, je normální a zkuste to řešit takhle, takhle.
1: Je tohle třeba něco, co teď po té 40 cítíš jako nějaký svoje větší naplnění nebo jako něco, co má skutečně pro tebe jako hodnotu, třeba v porovnání s věcma typu, já nevím, práce nebo chodím cvičit, nebo jako jestli jsi to nějak přehodnotil po téhle zkušenosti, jako třeba, jakože někdy se stává, že lidi nějak kolem 40 mají tendenci přehodnotit svůj žebříček priorit, že věci, které jim předtím připadaly důležité, teď najednou jim třeba tak úplně nedávají smysl a něco, čemu naopak jsme nevěnovali pozornost, tak v tom žebříčku naopak stoupá někam víc nahoru.
0: Určitě, no já to vidím, jako kolik času tomu věnuju a jak moc se tím zabývám a že třeba moje nějaká jako chuť po nějaký autorský tvorbě nebo vůbec jako tvorbě jde hrozně do pozadí, protože tohle je vlastně tak jakoby i tvůrčí a kreativní proces, že no, nějak už nepřemýšlím, nebo mě ani nenapadá, co bych, jakože to nějaká jako půzení něco dělat a vytvářet je teďka strašně daný tímhletím směrem do té hostitelky a všema věcma kolem prostě toho malého člověka, no.
1: Ty jsi herec a mě by zajímalo, protože třeba Tereza Hoff v úplně prvním díle téhle série mimo jiné mluvila o tom, jaké to je být herečkou po 40 a že třeba není až tolik ženských rolí pro herečky po 40 a že to je tedy třeba něco, s čím nějak musí zacházet, tak je třeba něco, s čím ty se specificky po 40 plus minus potýkáš nebo zacházíš v oblasti té své herecké profese?
0: No, napadá mi spíš, že jako mnohem méně řeším, že třeba asi nepatřím k těm nejzavedenějším značkám, nebo že mi to začíná být trochu jedno.
1: Ti myslíš jako, že nejsi, já nevím, tak známý jméno jako Mirek Donutil, nebo já nevím, jo?
0: No, třeba. No, jako jo.
1: Že jako ta popkulturní sláva nebo nějaký status celebrity, že to je už něco, co třeba...
0: Co už si myslím, že se jen tak nestane, protože se to děje někdy kolem toho věku, kdy jsou ty lidi fakt nejvíc jako juicy, tak to je
1: juicy
0: nějaký...
1: znamená jako mladší, myslíš?
0: Mladší, přesně.
1: No ale a... zároveň ty i říkáš, že ti na tom už tolik nezáleží, nebo že to nemá takovou váhu jako třeba dřív?
0: No, nějak mě to moc netrápí, nebo zároveň teďka, nevím, takový nějaký období, že mám možná víc nabídek, než jsem kdy měl, takže...
1: A vnímáš tam ten přibývající věk a tu hereckou profesi, tak vnímáš v tom něco, že by se to nějak vzájemně mohlo něčím ovlivňovat, nebo já nevím, mě napadá nějaký úplně hloupej příklad typu, že když budeš starší, tak ti budou víc bolet kolena a teď máš někde na jevišti si klekat, jo, a budou tě bolet kolena, ale... To je samozřejmě nesmysl, jako úplně hloupý příklad, ale
0: no, úplně
1: něco...
0: Úplně ne, protože zrovna včera jsem hrál s jednou kolegyní, který je teda mnohem víc a zrovna právě řešila, že si má klekat na jeviště a prostě to neudělala, protože jí bolí kolena, takže to pak může tu roli někam posunout, jako nějaký fyzický limity, asi jo. A asi taky jako přesně, no, co se týká toho jako fyzična, tak začínám cítit svoje jakoby limity, že to tělo není tak jako ohebný, mám třeba jednu takovou roli, kde mám jako vyskočit nahoru, jako v Národním divadle, z hlediště se dostat na jeviště a je to jakoby jeden hbitý mrštný skok.
1: Mm-hmm.
0: A přestává být tak hybitý a mrštný během jako dvou let, což mě nějak jsem na to teďka hodil jako fokus, jo, že to je zajímavý.
1: Jestli tam nezvýšili třeba to jeviště.
0: Právě, nebo se nepropadá hlediště možná, jo, přece jenom je to stará budova, tak je to možný, no, ale jinak spíš jako v

0: pozitivním smyslu, že si kolikrát říkám, tyjo, neměl bych tomu dát ještě jako větší přípravu, nebo kam se poděla moje tréma, jo, že, na kterou jsem spoléhal, že tréma rovná se, míra trémy rovná se míra úspěchu, nebo takový jako zvláštní stres a teďka to nemám a ten výsledek je lepší nebo stejný, tak si říkám, že možná už jako sbírám i ty zkušenosti, že to dělám dlouho, tak jsem teďka třeba moderoval takovou věc, jakože jako přímý přenos a tam jsem úplně zužitkoval strašnou spoustu věcí, které znám z jiných věcí a poprvé v životě absentoval strach. Jakože tam byla tréma, ale taková ta jako funkční, spíš jako soustředění, ale nebyl tam strach, tak to jsem si říkal, tak to je úplně jako pro mě úplně nová jako věc. A říkal jsem si, že to možná bylo i tím, že mám ty zkušenosti a bylo o co se opřít, že už jsem jako měl ty nástroje, jakože ti dá někdo složitý úkol, ale ty máš prostě dílničku vybavenou.
1: A ještě když se vrátím k těm bolavým nohám, kolena, tak s tím přibývajícím věkem vnímáš ty limitace těla, nebo je to něco, na co se začínáš nějak víc fokusovat, protože lidi někdy právě pozorují to tělesný chátrání, teď na to nasedá celý ten průmysl toho longevity a estetických trendů a tak dál.
0: No, tak to tělo jako si samo určuje ten fokus. Novinka je, že se mě blokly záda a že to není jenom, že to cítím při otočení krkem, ale že to bolí vlastně jako non-stop. Tak
1: a to předtím se ti nestalo, takže to je něco nového.
0: Jo, to je úplně nový dnes a včera, jako úplně fresh novinka mého těla. A jinak já teďka čtu Moc přítomného okamžiku a líbí se mi, že tam Eckhart Tolle mluví o tom, že když jakoby máme hodně jakoby fokus na svůj jakoby vnitřní svět, tak to vnitřní bytí vyzařuje skrz to vnější a člověk pak vypadá třeba jako mladší. Tak si to představ jako takový jako světlo, který když se jako budu teďka hodně jako snažit se jako čistit zevnitř, tak bude prozařovat jakoby ven.
1: Jo, že to je něco, že se snažíš víc soustředit na nějaký svůj třeba spirituální rozvoj nebo duševní pohodu nebo posun a tím jakože se to může manifestovat i v tom, jak
0: tady je to konkrétně na ten jako přítomný okamžik, že málo kdy se nám děje něco tak strašného, že jo, a spíš co se děje strašného, jsou ty myšlenky, které nás jako vedou do budoucna. A tak. A čím více člověk soustředí na to přítomno, tak tím víc v sobě může mít nějaký to. A je to takový krém naopak mi přijde, jo? Že jakože ty krém, který se vstřebává do tebe a tady to vede k tomu, že ten krém jako tryská ven.
1: Takže ty se teda snažíš, když to jako trochu stáhnu na zem, tak ty se snažíš se soustředit na přítomnost. Tomu se věnuje, já nevím, mindfulness, meditace a všechny tyhle věci se o to snaží. Je to dneska poměrně populární záležitost, ale není to tak, že bys řešil, jestli máš jít na plastickou operaci něčeho, aby si měl hladší obličej. Tak tam ten tvůj fokus v souvislosti se stárnutím nesměřuje. Protože něčí fokus tam třeba taky směřuje.
0: Jasně, jasně, a to úplně legitimní. Jako mě napadlo třeba mám takovou vrásku jako na čele, že pak existuje jako botox, že jo, že jsem si říkal jako možná, nevím proč ne, bělím si zuby, což je jakoby jít proti běhu času, si myslím. Tak jako tomuhle jsem taky otevřený, ale nějak mi přijde, že člověk pozná z někoho jako tu jiskru, i když má spoustu vrásek a někdo prostě tohle to nemá a je to asi to, jak nějak vede svůj život prostě, no, že to může člověkem fakt jako prozařovat. A nějak se mi ta představa líbí.
1: Toho, že povedeš svůj život tak, že budeš prozařovat někam ven.
0: No, že se budu snažit o sebe nějak starat vnitřně a nepouštět k sobě tolik myšlenek, který nemají co dělat jakoby s realitou a jako negativních, jo. Že znám takový lidi, kteří mají fakt takové jako, že to mají v obličeji a v očích, takový fakt jako, já to o tom se těžko mluvím, nevím, jak to nazvat, ale prostě vypadají mladší, než jsou a je to spíš tím vyzařováním, než nějakýma vnějškovýma zásahama.
1: Jo, nějakým jejich duševním nastavením, než že by používali drahý protivrázkový krémy.
0: Takhle to má můj strejda, ten jako vlastně odešel do Kalifornie, současně je nejstarším snowboardistou na světě. A
1: Počkej,
0: vlastně
1: tvůj strejda, co má teda tady to záření, fajn a je jako nějak věčně mladý, tak je nejstarším snowboardistou na světě.
0: Jo, tvrdí to o sobě a řeší to už i Guinnessova kniha rekordů. Ježiš, kolik je strejda? Myslím, že 83. A že se účastní nějakých soutěží jako pro starý snowboardisty, ale oni tam jsou třeba jenom dva, takže v tého kategorii.
1: No ale tak stejně pořád jezdí na tom snowboardu, že?
0: To jo, no a teďka skočil bungee jumping a podobně. A strejda je takový, že se podle mě opravdu nezabývá jakoby za stolik jako myšlením, nebo na něm vidím ten rozdíl, co ho dělá mladým, je, že on říká jeho hlavní motto bylo jako nezaváhat. mm-hmm. nezaváhat a pak do všeho jde jakoby značením.
1: Jo, že se tolik netočí hlavě,
0: ne.
1: Nebo někdy se používá ten anglicismus overthinking, mm-hmm. že někdy lidi říkají i po češtině něco overthinkuju. Tak to no. tvůj starejda nedělá. On ne. do toho rovnou víc jde.
0: On do toho jde a pak samozřejmě o tom myslí, ale je jako a je poháněný nadšením a fascinací.
1: Jo? Ale tak zároveň to je asi v něčem ten jeho život inspirativní pro ty z nás, kdo jsme takový víc váhaví nebo víc jako sedíme v koutě,
0: no.
1: že on je teda takovým příkladem toho, že to funguje a že ti jo. to zachová nějakou.
0: No a on mě vždycky říkal jako nebuď smutnej, nebuď v depce. Jo? A já jsem si říkal, jak to může říkat, jako on zase nezná mě, jak mi opravdu jako je, ale až teprve teďka, kolem té 40 si říkám, jestli na tom něco nebude, že ty myšlenky, nebo to, co mě jako dává dolů, se vlastně jakoby zastavit dají. A zase to je něco, že si myslím, že můžu mít teda život víc ve svých rukou a připouštím i tohle, jakože nejhorší rada pro někoho, komu je špatně, je říct mu prostě buď veselej, jo? Nebo co děláš. To fakt nejde. A vždycky toho středu jsem za to strašně neměl rád. Protože já nevím, jak on dělal, že je furt veselý, ale teďka, a myslím, že to je fakt podmíněný i tím věkem, nějak začínám mít i nástroj na tohle, nebo doufám, že prostě, když mě chytne ta myšlenka, tak se s ní nestotožnit, nerozjíždět to dál, a když je jako blbá emoce, tak ji jenom pozorovat, nechat to projít a tak, no. Ale jako takhle, tohle je teďka, že to řeším nějak, já nevím, dva měsíce a mám nějakou světlejší chvilku, tak jsem za to rád. A...
1: No ale já jsem na to jednou slyšela na terapii, a to samozřejmě nejsem lékař, jo, takže vám tady nedávám žádný lékařský rady, ale je to čistě moje osobní ano, zkušenost toho, co jsem slyšela, že když právě máš takhle nějakou negativní myšlenku, nebo ti začíná najíždět nějaká ta myšlenková spirála, začínáš spřádat katastrofický scénář nebo nějaký obavy, tak si to máš všechno představit jako takovou kuličku. A teď ta kulička, kdybys jí nechal rozjet to myšlení, tak ona by sklouzla po skluzavce nebo po nějakým toboganu do nějakých drážek, ano. kudy běžně to myšlení běží. A ty v tu chvíli tu kuličku máš zastavit, aby právě nesklouzla do toho toboganu a máš si lusknout tou rukou, kterou se ti hůře luská, kterou bys běžně neluskal. A že tím, že uděláš něco trochu mimo ty zajeté koleje, něco nestandardního, že luskneš tou rukou, kterou normálně neluskáš, tak to navíc napomůže tomu, že se to myšlení jako nestočí do té spirály, kam by jelo normálně.
0: Jo, to je zajímavý, no.
1: Takže já se snažím po 40 luskat a dělat kuličku.
0: Tak jak ještě vidím, že luskáš, tak vím, že jede kulička.
1: Že jede negativní myšlenka. Ale ještě by mě zajímalo, Petře, závěrem je něco, co bys lidem, kterým je plus minus 40, nebo všem, kdo náš rozhovor poslouchají, co bys jim chtěl třeba vzkázat nebo říct, protože si myslíš, že to může nějak pomoct?
0: No mě tohle vede k myšlence jako sdílení a sdílení i na základě toho věku. Nějak vzít víc v potaz, že jsou jistý životní cykly, který nejdou jako opomenout, jo.
1: Ale jak to myslíš, to sdílení?
0: No nevím, že třeba víc to otevřít jako téma, takže se třeba potkáme na ulici a řekneme si, kolik vám je, a řekne, no 40, a řekne, tyjo, tak to s váma musím sdílet, taky vám lupe prostě za krkem.
1: Jo, jakože ty věci jako třeba víc otevírat a mluvit o nich. Tak o to se tady v klubu 40 ano. aspoň trochu snažíme a já děkuju, že jsi přišel a sdílel.
0: Díky, děkuju taky za pozvání.
1: Díky vám všem, kdo jste poslouchali a těším se na slyšenou u dalšího dílu.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 240 lidí. Kladiváře Myslivčuka a dálkaře Mindl Šmida čeká finále mistrovství Evropy v atletice. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší, informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
4: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
5: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
6: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
4: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
7: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila dnes. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Strecha docent.
8: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
9: Jsou to přes 30 let staré případy.
10: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
11: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý.
12: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
11: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
13: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
11: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
14: Fotbalisti pražské Sparty budou hrát o setrvání v kvalifikaci Ligy mistrů. Po úvodní domácí výhře 2-1 nad Lyonem je čeká odveta třetího předkola ve Francii. Zápas začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Atleti Volodymyr Myslivčuk a Petr Mandelschmidt se připravují na večerní finále mistrovství Evropy. Kladivář s ukrajinskými kořeny Myslivčuk půjde v anglickém Birminghamu do akce už za pár minut. Dálkař Mandelschmidt bude o medaile bojovat zhruba za hodinu. Další podrobnosti přidá reportér Jakub Marek.
15: Myslivčuk ve 30 letech poprvé na velké akci postoupil do finále, když včera překvapivě ovládl kvalifikaci. Závod tedy začne zhruba za 5 minut a český reprezentant půjde na řadu jako 10. z 12 finalistů. Dálkař Mandelschmidt pak vstoupí do soutěže po 10:15. A kvalifikaci tady čeká ve večerním bloku tyčkařku a Polenu Švábíkovou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Překážka na D1 v Brně a také u Mirošovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky hlásíte překážku. Na kilometru 189,5 stojí kamion s defektem, blokuje pravý pruh a jede se okolo pouze levým. Kolona popojíždí z kilometru 187,5 a naberete v ní pár minut navíc. Na D1 ve směru z Brna do Prahy spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru je v odstavném pruhu porouchané nákladní auto. Místo je označené 6 šipkou silničářů a kužely. Auta tam vybočují z pravého pruhu. Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Následky nehody tam už odklidily, i tak se ale projíždí velmi podmalu. A ještě na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. úsek, za obcí tam srazilo auto cyklistu a na místě zasahují záchranáři. Nedá se projet ani jedním směrem a náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Chtěla jsem to, co chceme všichni. Lepší život. Takhle jednoduché bývá často rozhodnutí opustit svoji rodnou zemi a odejít do ciziny. S vidinou bohatých výdělků, férovějších podmínek a zářnější budoucnosti, bez břemen a problémů minulosti. Ta představa vábí tak silně, až člověk často úplně zapomene, že ho nejprve čeká cesta, která bude všechno jen nejednoduchá a zářná. Zejména, když se chcete dostat do Spojených států. A tak nabízí salvadorský novinář Oscar Martínez českému čtenáři pohled z druhé strany. Aniž by migranty obhajoval, prostě je se zápalem zuřivého reportéra sleduje během celé jejich nebezpečné cesty Mexikem. Výsledkem je drsná a dechberoucí literární reportáž s názvem Bestie na migrantech nesejde, kterou v roce 2023 vydalo nakladatelství Absint. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Ex Libris.
17: Od jižní hranice s Guatemalou na severní hranici se Spojenými státy je to přes celé Mexiko vzdušnou čarou zhruba 3000 kilometrů. Google Maps počítají, že trasu lze urazit za 28 dní nepřetržitého pochodu. Tolik času, sil a peněz ale migranti nemají. Naštěstí tu existuje hromadná doprava, autobusy a vlaky. No, naštěstí.
18: Lokomotiva se dává do pohybu. Táhne 28 vagónů. Prudce sebou trhne a pak postupně cukají další vozy od hlavy až ke chvostu, jako při dominovém efektu. Bum, bum, bum. Vagon za vagonem se rozjíždí za silným strojem a migranti se přidržují, kde se dá. Už hodně jich tohle první trhnutí vlaku zmrzačilo. Ti, kteří neznali pravidla Bestie, si opřeli nohy o spřáhla mezi vagony, tedy o dvě sešroubované železné tyče opatřené mechanismem tlumícím nárazy při rozjezdu a brzdění. Říká se jim mlýnské kameny. Dominový efekt drncajícího lomozícího vlaku jim rozdrtil nohy jako louskáček na ořechy.
17: Popisuje Oscar Martínez. Jak jste určitě pochopili, jízda vlakem zvaným Bestie neznamená, že se posadíte do kupé nebo rovnou do jídelního vozu. Pojedete na střeše. Několik dnů a nocí v kuse se budete držet jen kovové konstrukce, která rozhodně nebyla sestrojená pro osobní přepravu. Při jízdě pouštěmi a horami jižního Mexika se traverzy tu rozpálí do žhava, tu vám k ním přimrznou ruce. A nebudete na střeše sami.
18: Nahoře se usazuje 30 zedníků, instalatérů, elektrikářů, zemědělců, tesařů a zahradníků. Na pár hodin, proměněných ve válečníky kvůli cestě, která už si vyžádala těžko zjistitelný počet životů. Nejblíž k nám sedí dva bratři z vizáží reperů, kteří se po deportaci vracejí do Spojených států, protože je považují za svoji zemi. Bývalý voják, který se chce na severu vrátit k zedničině, a také mladý Saul. Ten zase sebejistě předvádí, jak dobře se na Bestii vyzná. Leze nahoru a dolů, přivazuje si igelitovou tašku na střešní rošt a pak si mezi kolejemi vezme kus kartonu, aby ho sklolaminátová vlákna střechy vagonu nepíchala do zadku jako neodbytní komáři. Všichni čtyři jsou z Guatemaly.
17: V době, kdy tahle reportáž vznikla, měl Oscar Martínez spolu s kolegou fotografem za sebou na Bestii už 8. cestu. Jak píše, vždycky, když vyleze na střechu téhle kovové housenky, přestanou existovat rozdíly mezi novinářem a migrantem. Oba bojují s únavou, počasím a rovnováhou. Oba se můžou lehce stát cílem loupežného přepadení ze strany mafiánských gangů, jejich spojenců převlečených za migranty, zkorumpovaných převaděčů, strojvůdců nebo migrační policie. Tohle permanentní napětí a čerstvý vzduch, který střešním pasažérům několik dní proudí kolem hlavy, vytvářejí dobrou příležitost pro povídání. Pro novináře tedy ideální místo na sběr materiálu, pokud se mu na vlak podaří nastoupit.
18: Nejdřív si to vyměříš, necháš si držadla vagónu narážet do ruky, abys zjistil, jak rychle jede. Nestačí to vidět, musíš to cítit, jinak se snadno spleteš. Když ti připadá, že to dáš, běžíš asi tak 20 metrů, abys chytil rytmus a držíš se za madlo. Ve chvíli, kdy už máš tempo, přitáhneš se rukama, jenom rukama, abys měl nohy daleko od kol, a pak se zapřeš o schůdek nohou, kterou máš blíž vlaku, aby ti tělo šlo k vagonu, jinak by ses začal motat. Radí mi Wilbur z Hondurasu.
17: Ano, ne vždy lze na bestii nastoupit, zatímco čeká ve stanici. Železniční zřízenci na mnoha místech migrantům brání vstoupit byt jen na nádraží. A tak nezbývá, než si na vlak počkat za jízdy.
18: Jednou jsem to zkusil. Bylo to v Las Anonas, malé osadě mezi Ariagou a Ištepekem. Vlak jel rychlostí zhruba 15 km za hodinu a já jsem udělal základní chybu, která při tomhle startu udělala z mnoha migrantů mrzáky. Zapomněl jsem pravidlo nohy u vlaku a stoupil jsem na schůdek tou druhou. Levou rukou jsem se držel madla a o kus níž došlápla na stupínek pravá noha, takže jsem se v tom uzlu končetin úplně zamotal a zůstal jsem bezmocně viset. Vlak mě několik metrů táhl, protože moje tělo ztratilo pevný bod. Naštěstí ke mně několik lidí slezlo a vyprostili mě.
17: Přiznává Martínez. Měl štěstí, což se nedá říct o každém. Wilbur z Hondurasu mu následně vypráví, jak jednou po takovém nešikovném nástupu nějakému člověkovi vlak přejel nohu. Co teď? Bestie ještě nejela moc rychle, takže nešťastník dostal čas svoji useknutou nohu zahlédnout. Na to konto strčil pod kola i hlavu.
18: Tak jasně, jestli mířil do státu hledat práci, nejspíš doma moc nevydělával. Tak co by si asi tak počal bez nohy?
17: Komentuje to pragmaticky Wilbur. Jakkoliv to může znít divně, jakmile si čtenář připustí, že kniha Bestie zprostředkovává drsnou realitu, musí tyhle kruté pasáže považovat za nejbrilantnější. Nejsou totiž samoučelné. Aby si je Oscar Martínez dovolil do textu zařadit, nejprve sám vyzkouší to, o čem chce psát. Následně nabídne prostor pro vyjádření všem, kterých se taková situace týká. V tomto případě oslovil s žádostí o rozhovor i železničáře, aby mu řekli, proč mají s migranty na střechách problém. A nakonec se sbírá další případy přejetých nohou, aby byl obraz kompletní. Takže čtenář se nakonec dozví, že v první chvíli to prý vůbec nebolí. Potom se vám bolestí stáhnou svaly v obličeji a tělo vám zaplaví tak prudké horko, až máte pocit, že vám vybuchne hlava.
18: Vlak překonává hory, protíná pláně, míjí vesnice. Když z vlaku někdo spadne, a zvlášť v rychlých úsecích, jako je ten mezi Ištepekem a Medias Aguas, nikdo mu nepomůže. Kdo má kliku, tomu se podaří se odtamtud dostat. Kdo ne, vykrvácí, umře a nikdo už o něm nikdy neuslyší. Žádná statistika ho nezahrne a za nezvěstného bude považován jen v případě, že se po něm bude schánět někdo z příbuzných na konzulátu jeho země.
17: Poentuje střízlivě Martínez. Připomeňme, že v tuhle chvíli mají migranti, migrantky a jejich děti za sebou už stovky až tisíce kilometrů. Jsou ale teprve na jihu Mexika. Do Spojených států jim zbývají další tisíce kilometrů nebezpečné cesty, kde jim konstantně hrozí přepadení, znásilnění, týrání nebo rovnou zabití. Po celou dobu by se o nich ideálně nikdo v Mexiku neměl dovědět. Proto je pro ně i riskantnější jezdit autobusy, kde je může kontrolovat policie, nebo auty, která jsou drahá a řidič je může kdykoliv udat. Hřbet kovové housenky je tak často vlastně nejbezpečnější volba. A když má člověk štěstí a zvládne všech zhruba 8 přestupů bez úhony, doveze ho vlak do severního Mexika.
18: Tohle je bestie. Had, stroj, netvor. Vlak opředený legendami a krvavými historkami. Ti pověrčivější tvrdí, že je to ďáblův vynález. Jiní zase říkají, že skřípot, který při svém pohybu vydává, jsou hlasy dětí, žen a mužů, kteří přišli o život pod jeho koly. Ocel proti oceli. Vybavuje se mi věta, kterou jsem zaslechl na jedné z těch nočních cest. Vlak je bratránek Rio Grande, protože jim v žilách koluje stejná krev. Krev lidí ze Střední Ameriky.
17: Kolik jich takhle zemřelo a kde? Nikdy nikdo nespočítá. S nasazením vlastního života pomohli Oscar Martinez a jeho kolega fotograf alespoň některé takové příběhy zdokumentovat.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Řeka Rio Grande tvoří skoro polovinu hranice mezi Mexikem a Spojenými státy. Začíná v přeshraničním souměstí El Paso a Ciudad Juárez a poté jako přirozená bariéra teče 1500 kilometrů na východ, než se vlije do Mexického zálivu. Voda v ní je nazelenalá, často porostlá bujnou vegetací, jsou v ní silné proudy, víry a hluboká místa. Překročit ji tedy lze jen na určitých místech. Většina z nich jsou poblíž dalšího přeshraničního souměstí, Lareda a Nueva Lareda. U schůdných brodů ale stojí na texaské straně většinou už pohraniční stráž. Počká si, až migranti řeku překonají, a pak je zatkne. Proto pokud se rozhodnou dát si doklady do igelitového pytle, ovázat si ho kolem těla a vstoupit do vody v hůře dostupných zátočinách, mají mnohdy větší šanci, že zvládnou i poslední metry své dlouhé cesty. I tady ale hraje roli štěstěna.
18: Podle Centra pro studium hranic a podporu lidských práv, které sídlí v Reynose, i tohle město leží na řece Rio Grande jen o něco níž, je od roku 2005 na různých místech toku každoročně vyplaveno přes 70 mrtvol. Podle zástupců této instituce, která shromažďuje údaje z útulků podél hranic, jde ovšem o neúplná čísla a zřejmě i dost nižší, než jsou ta reálná. Řeka protéká přes rozsáhlá neosídlená území, kde se těla mohla zachytit v pobřežních křovinách.
17: Nabízí se i přechod pouští. Právě odsud pocházejí asi nejznámější fotografie v amerických médiích. Vybavené pohraniční hlídky, terénní auta, helikoptéry a zeď. Tu mimochodem proti svým spoluobčanům stavějí mexičtí a další středoameričtí dělníci, kteří měli štěstí a do státu se jim podařilo dostat. Ne vždycky tu ale žijí legálně, což dokládá i pokuta staviteli zdi společnosti Golden State Fencing z roku 2008 ve výši 4 milionů dolarů za zaměstnávání Mexičanů a středoameričanů bez patřičných dokladů. Zeď zatím nestojí podél celé hranice a je otázka, jestli někdy bude. Členitá krajina Sonorské pouště má stále navrch.
18: Nehraje se tu na nepřekročitelné hranice. Pohybujeme se v mezích možného. Člověk se musí naučit prohrávat. Opakuje důstojnice Marokín z pohraniční stráže. Jde nám o to, abychom měli operativní kontrolu nad hranicí. Taková je realita. Neprodyšné uzavření hranice je jen iluze, se kterou obchodují politici. Tady na místě ji lze jen držet pod kontrolou, povolit a přitlačit. Tak to je. Víc se dělat nedá.
17: Vysvětluje Oscar Martinez poté, co s americkou pohraniční stráží absolvoval noční služby v poušti. I tak ubývá míst, kde mohou migranti severní hranici překročit suchou nohou. Není to ale ani tak zásluha amerických pohraničníků, jako spíš mexických pašeráků drog. Jak roste ve Spojených státech apetit po narkotikách a opiátech, zvyšuje se objem a četnost dodávek, které je tam potřeba přes hranici dopravit. Tím nejenže stoupá cena poplatků, kterou musí migranti platit převaděčům lidí, ale i nebezpečí. Drogy totiž vynášejí mnohem víc a tak jsou migranti používáni jako jejich nosiči nebo alespoň jako návnada. Osvědčený model vypadá takto. Hranici se pokusí překonat člověk nebo auto s menší zásilkou drog. Na jiném místě se zase ze skal vynoří migranti a zatímco pohraniční hlídky jedou všechny nelegální přechody zajistit, vyrazí narkos s hlavním nákladem drog a přejedou hranici v tom nejlepším a nejbezpečnějším místě. Zákon je tu jasný, jde tu především o peníze a cílem je vydělat jich co nejvíc. Aby migranti a místní tento zákon co nejdřív pochopili, neváhají je narkos unášet, požadovat po nich tučné výpalné za každou maličkost nebo je rovnou vraždit. Další životy si pravidelně vyžádá příroda.
18: Celkové počty tu neexistují. Každý si říká vlastní čísla, nikdo je nerozpočítává podle národnosti, pohlaví nebo věku. Mrtví jsou mrtví. Zemřeli v poušti, na horách, v řekách. Jsou to mrtví migranti. Údaj, na kterém se shodují organizace na ochranu migrantů bez dokladů ve Spojených státech, mluví o 4500 mrtvých. Tolik lidí zemřelo při pokusu o přechod hranic od roku 1994, kdy byla spuštěna akce Gatekeeper, první vojenská operace na ochranu hranic s Mexikem. Jde o těla nalezená a nahlášená jakožto neznámí zemřelí migranti. Samotné nevládní organizace, které počty zpracovávají, je označují jako částečná čísla, konzervativní odhady nebo neúplné údaje.
17: Možná si v tuhle chvíli říkáte, není té krve a umírání už nějak moc? Pokud si knihu Bestie přečtete celou, tak zjistíte, že na neštěstí není. A kapitoly věnované jen násilí nebo třeba znásilňování přinášejí ještě hrůzostrašnější obrázek. Taková je bohužel mexická realita za poslední minimálně 3 desetiletí. Stejně jako jezdil na střeše Bestie, se Martínez opakovaně vydal do severních oblastí. Odtud se mu navíc podařilo nabídnout plastičtější obraz migrace do Spojených států než z jihu Mexika. Vedle migrantů a pohraniční stráže totiž získal důvěru i místních farmářů, knězů, policie a drogových pašeráků a zaznamenal jejich pohled na věc. V Ciudad Juárez, patrně nejnásilnějším městě světa, sbíral příběhy deportovaných Mexičanů u mostu Santa Fe a ve zkratce přitom dokázal načrtnout i proměny migračních proudů za poslední dekády.
18: Každý měsíc se přes tuhle celnici vrací do země kolem 6000 deportovaných Mexičanů. V pátek touhle dobou to tu vypadá, jako když ve škole skončí vyučování. Z brány vycházejí migranti a čekající jim jdou naproti.
17: Píše vtipně Martínez. U mostu ale na migranty nečeká maminka a tatínek, ale vexláci a převaděči, kteří se v zápětí pokusí vrátit do Spojených států k jejich rozžitému životu.
18: Někteří migranti se musí přemáhat, aby udělali těch pár kroků pryč od výjezdové brány mostu Santa Fe. Zůstávají nehybně stát a jen zírají na svou vlast. Jiní, co vypadají jako hispánští gangstři, si naopak sebevědomně vykračují v křiklavých teniskách, volných kalhotách, s naušnicemi a s řetězy s obrovskými přívěsky. Ti v šedých teplákách a mikinách jsou čerství propuštěnci z vězení, kde seděli za těžší přečiny, třeba za pokus o vraždu. Jiní jsou oblečení jako venkované, v tlustých košilích s dlouhými rukávy a v plátěných kalhotách. Ti byli zadrženi při pokusu o vstup do země a málo kdy je jim pod 40. Nejméně je lidí po 50, kteří dorazili do USA v 80. letech nebo na začátku 90., kdy tu ještě nestála zeď.
17: Právě 80. léta můžeme považovat za významný bod obratu Spojených států vůči migrantům z jihu.
18: Na dochovaných fotografiích z 80. let migranty vítají pohraničníci v kostýmech Santa Clause. Dětem rozdávají dárky a migranty bez dokladů nechávají projít. Jedna z nich byla pořízena v místech známých jako Canyon Zapata. Migranti na ní jedí kuřecí stehna v bufetu El Illegal už zahraniční čárou. Na okraj San Diego pak dojdou za 3/4 hodiny. Tehdy tu žádná zeď nebyla. Na fotce se všichni usmívají.
17: Sezónní migrace, zejména za prací v zemědělství, existovala na mexicko-americké hranici od nepaměti a bez nadsázky lze říct, že kalifornské farmy by bez migrantů okamžitě skolabovaly. Proto měli zahraniční pracovníci v minulosti i oficiální podporu Spojených států. Něco jiného je pracovní migrace do jiných sektorů. Tam je regulace přísnější, což se projevuje mimo jiné omezenou dostupností víz, o něž Středoameričané mohou žádat. Zákon z roku 1986 na dlouhou dobu naposledy dovolil hromadnou amnestii pro všechny osoby bez dokladů, které do Spojených států dorazily před rokem 1982. Požádalo o ní tehdy 7 milionů migrantů. Přestože většina protagonistů knihy Bestie se upíná k vidině šťastnějšího života ve Spojených státech, reportéra Martineze zajímá víceméně jen jejich putování. Ilustruje tím tak rčení o tom, že i cesta je cíl. Migranty sleduje doslova k poslednímu metru na mexickém území, nebo do té doby, než se s ním a kolegou fotografem rozloučí. Co s nimi bude pak, nechává už jen na čtenářově fantazii. A dost skicovitě se věnuje i jejich pohnutkám, které je k cestě přiměly.
18: Někteří migrují proto, že ve Střední Americe žije polovina populace pod hranicí chudoby. Další migrují, aby se na severu shledali se svými příbuznými. A pak jsou lidé jako bratři Alfarovi. Ti nemigrují, ale prchají. Jejich malý svět v Salvadoru se najednou začal plnit mrtvolami. Byli čím dál blíž. Pak přišly výhrušky. Na tuhle cestu se vydali Auner, Pitbull a Čele, přestože po cestě do Spojených států nikdy netoužili.
17: Napíše Martinez třeba předtím, než s bratry nasedne na vlak a cestují spolu několik dní, během nichž čelí i přepadení ze strany násilného gengu. Cílem je vyprávět jejich příběh, i když se kdykoliv může přerušit.
18: Dnes došlo k hromadnému únosu v Reynose na severní hranici Mexika. Ozbrojené komando kartelu Los Zetas zajalo nejméně 35 středoamerických migrantů bez dokladů, kteří přijeli do města jako černí pasažéři na nákladním vlaku. Kde jste? Jak jste na tom? Píšu bratrům. Moje zprávy zůstávají bez odpovědi.
17: Kniha Oscara Martineze vyšla poprvé ve španělštině v roce 2010, anglicky potom o 3 roky později. Český čtenář, který ji má díky nakladatelství Absint k dispozici teprve od roku 2023 ve výborném překladu Michala Špíny, tedy sleduje situaci, která se od dob vzniku reportáže jen zpřísnila, zhoršila a zvedla čísla vyhoštěných a mrtvých migrantů. Tématu migrace do Spojených států se Oscar Martinez věnuje i ve svých pozdějších knihách, a to i za cenu osobního ohrožení. Kvůli práci čelil mnoha výhruškám, až musel se svojí rodinou požádat o zvláštní režim ochrany. Život ve Střední Americe a odchod do Spojených států se totiž už dávno neobejdou bez kontaktu s převaděči, mafií a drsnou kriminalitou. A násilí už je tak všudy přítomné, že vadí i mnohem banálnější věci než odhalování nelegálního jednání. Za svoje reportáže získal Oscar Martinez už řadu literárních, novinářských a lidskoprávních ocenění. Jeho odvaha a talent jsou nesporné a knihou Bestie na migrantech nesejde poutavě vysvětluje hlubší společenské procesy na americkém kontinentu. Tím tvoří dobrou protiváhu často prázdných politických hesel o migraci, která mají jediný cíl – zajistit tomu, kdo je vypouští, 4letý pobyt v Bílém domě. Citace v dnešním Ex Libris četl Ivo Timer, dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková, technická spolupráce Jan Brauner. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
2: 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit. Stačí, když ve čtvrtek ve 13 hodin aplikaci otevřou a počkají na automatickou aktualizaci. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou komplikuje porucha tračního vedení u Pardubic. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku uvázly dva spoje. Cestující z nich museli evakuovat hasiči. Omezení potrvá minimálně do 23. hodiny. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Koňského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. V Rajhradě u Brna třídí vysokoškoláci tisíce knih po zesnulém brněnském historikovi Miloši Stehlíkovi. Muž na sklonku života věnoval své svazky tamnímu benediktinskému opatství. S katalogizací pomáhají studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Sbírku uvidí návštěvníci kláštera i tamního památníku písemnictví zřejmě v září. Kladivář Volodymyr Myslivčuk bojuje o medaili na mistrovství Evropy v atletice. Další podrobnosti přidá z anglického Birminghamu reportér Jakub Marek.
15: Volodymyr Myslivčuk je po první sérii na pátém místě výkonem 78 metrů 45 cm, zhruba za nějaké 2-3 minuty půjde na svůj druhý pokus. Vše podstatné uslyšíte na radiožurnálu Sport z Birminghamu. Jakub Marek, radiožurnál.
3: Fotbalisti Sparty Praha budou a už za necelou půl hodinu hrát o postup do závěrečné části kvalifikace Ligy mistrů. V 21 hodin začne jejich odveta třetího předkola na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní zápas Pražané na Letné vyhráli 2-1. Zápas Lyon-Sparta odvysíláme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
16: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D8 u Doksan. Na D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 189,5 stojí kamion s poruchou, zabírá pravý pruh a jede se tak pouze levým. Kolona právě před omezením se téměř rozjela, naberete maximálně pár minut navíc. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany teď čerstvá nehoda. Na 38. kilometru hlásí policisté strážku dvou aut a zpomaluje se v těchto místech. Na devítce na trase mezi Českou Lípou a Mělníkem dejte pozor za Dubou. Přímo ve středu vozovky máme hlášenou sraženou srnku. Brzdí se v zatáčkách v okolí Deštné. A na Táborsku je neprůjezdná stále silnice 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam zasahují u nehody, auto srazilo cyklistu, na místě záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Doprava úplně zastavená. Náhradní trasa je možná například jižně přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě území 22 až 25 stupňů a na horách to bude kolem 17. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Česko má od začátku srpna novou vládní agenturu s názvem Czech Business. Pro podnikatele to má znamenat lepší a jednodušší pomoc. O co firmy nejvíc stojí a bude jim nová agentura schopna nabídnout něco lepšího, než doposud dělali dvě vládní agentury Czech Trade a Czech Invest? Téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Probereme to s naším hostem, šéfem Czech Businessu Rudolfem Klepáčkem. Česká ekonomika se snaží dlouho vymanit z pověsti, že jsou tu sice lidé šikovní, ale ochotní dělat za málo peněz. Často jim chybí také potřebné vzdělání a schopnost rozhodovat. Platí to hlavně o průmyslu, kterého má Česko ve srovnání s Evropou nadprůměrný podíl. Průmyslové firmy jsou často uprostřed dodavatelského řetězce a vyrábějí součástky pro své zahraniční majitele. Přidaná hodnota tak zůstane venku a my, jak říká ekonom Tomáš Dvořák, stále víc makáme, ale produktivita práce neroste.
20: Od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
19: Česko je ale také zemí, která má výhodu polohy uprostřed Evropy, má celkem nízké daně a stabilní prostředí. Odmítá ale euro, cizince, nemá dokončené dálnice, ani jeden rychlovlak a má jedny z nejvyšších nákladů na práci v Evropě. Co s tím může udělat nová vládní agentura Czech Business, která vznikla sloučením stávajících agentur Czech Trade a Czech Invest, a na co vlastně lákat zahraniční investory k nám? Otázky pro Rudolfa Klepáčka, našeho hosta. Dobrý den.
0: Dobrý den.
19: Vy jste doposud vedl agenturu Czech Trade a jejím úkolem bylo pomáhat českým firmám prosadit se v zahraničí. Jak byste definoval, na co teda české firmy v zahraničí nejvíc narážejí? S čím jim potřebujete pomáhat?
0: Těch věcí je víc. Vlastně agentura Czech Trade se snaží a je tím bodem, který v zahraničí může trošku v těch začátcích firmě nahradit tu její přítomnost. To znamená, že ona snižuje náklady té firmě na to, aby hned od začátku musela působit na tom zahraničním trhu. Ale to nemusí být tou hlavní překážkou. Vy jste se ptala na překážky, které na těch trzích jsou. První z nich bývá často nalezení spolehlivého partnera. Protože vy jdete na trh, který vůbec neznáte, nebo máte nějaké potuchy, že je tam nějaký potenciál, že byste se tam mohli se svým výrobkem prosadit, i když i to dokážeme té firmě zjistit, protože tou první službou, kterou tam od nás může získat, je nějaké ověření zájmu o výrobek, ověření zájmu, ověření potenciálu na tom trhu. Ale abychom se dostali k těm partnerům. Vy jdete na trh, kde většinou neznáte ty partnery osobně, neznáte, jak fungují. O to těžší je to, když mluvíme ještě o těch třetích trzích, když jste mimo Evropu, tak tam je to ještě o to komplikovanější. A vy si můžete dneska už pomocí AI udělat nebo i jinak sám nějaký průzkum, ale vlastně nedokážete pomocí toho ještě v dnešní době zjistit, jestli je spolehlivý ten partner, jestli fakt tam existuje, jestli je na tom místě, kde je, co o sobě vykládá.
19: Čili to, co firmy nejvíc poptávají v zahraničí, tak jsou informace nějaké, které
0: ano,
19: vy můžete,
0: jde o
19: můžete
0: informace
19: zprostředkovat. Mm-hmm. Do jaké míry ale ovlivňuje ten český biznes venku to, že právě třeba venku nemají informace o České republice, jako že z různých průzkumů vyplývá, že obzvláště tedy pod novým názvem Čeky a narážíte na to nebo vaše pobočky v zahraničí?
0: Nepřijde mi, že to je největší problém pro spuštění obchodu v zahraničí. Máme nějakou návaznost na nějakou historii, v těch třetích zemích často znali a je to trošku možná už klišé v dnešní době, ale prostě stále znali Československo a výrobky z Československa, a to je v některých specifických zemích. Samozřejmě v tom západním světě to tak není, v tom rozvojivějším to tak ještě může být, ale my poměrně se v rámci těch výrobků dokážeme prosadit i tak. Už nějakou dobu třeba i jako agentura působíme na tom místě a i jako ta agentura, tam máme nějaký zvuk, tak to je taky ta přidaná hodnota té agentury, protože už v té zemi jsme známí, nějakou dobu tam působíme. Ke všemu nám trochu pomáhá, že působíme společně se zastupitelským úřadem v té zemi, takže je tam takové nějaké, nebo ve většině zemí, nemůžeme říct, že ve všech 100% zemích, ale i to je nějakým zaštícením pro agenturu, že se dostaneme k té firmě, protože se takto můžeme představit. Můžeme otevřít ty dveře.
19: Podle nedávného průzkumu Domu zahraniční spolupráce ve vybraných 20 zemích o nás více než polovina cizinců někdy slyšela jako o nás, jako o Česku, ale nedokáže říct nic konkrétního. A skoro 3/4 dotazovaných neví, že Česká republika a Československo nejsou totéž. Nevím teď přesně, kterých vybraných 20 zemí, ale rozhodně to nebyly jenom rozvojové země, byly tam právě i západní země a mě třeba překvapilo, že byl velký podíl těch lidí, kteří nevědí nebo si nic nepředstaví pod názvem Česko. Třeba v Německu. Dají se s takovouto pověstí nějak lákat investoři nebo podporovat český biznis? A souhlasíte s tím, protože Czech Trade i Czech Invest vlastně jsou součástí projektu, kde by se měl hledat nějaký český národní brand, že je něco takového potřeba a že je potřeba na tom pracovat?
0: Mohl bych si dovolit ještě předběhnout k té otázce, než se dostanu k tomu brandu jako takovému. O té znalosti a neznalosti Česka ještě říct pár slov, protože to je strašně zajímavé. Já jsem říkal, že z hlediska firem na to až tak nenarážíme, jenže vy se bavíte s odbornou veřejností, s někým, kdo se v daném oboru pohybuje a najednou ví, že ty kvalitní výrobky ta Česká republika někde má a většinou svým způsobem je známa. Ale když uděláte takhle široký průzkum u běžné veřejnosti, tak ano, to s vámi souhlasím, tak tam tyhle problémy jsou. Ale naštěstí se až tolik nepropisují do té odborné veřejnosti, kde ty firmy si prostě ten zvuk dělají, ale abych se dostal k té části, že nejsme tímhle způsobem tak známí, tak jsou oblasti, ve kterých je to důležité, a to je třeba spotřební zboží. Tam totiž jdete přímo k té široké veřejnosti a tam potřebujete tu známost. A podle některých studií, když dobře pracujete s tou značkou, tak vám to ročně může přinášet o procento HDP navíc každý rok. Vyplývá to z nějakých dobrých příkladů, jako byla třeba Velká Británie, která pracovala s Great jako značkou, nebo chtěla se takhle v zahraničí prosadit. Nebo šlo o poslední době dobré příklady Slovinsko.
19: Úspěšná je také strategická prezentace Estonska, které se proměnilo v zemi známou jako startupový tygr Evropy. Na čem byste tedy řekl, že třeba můžou zaměstnanci tady vládních agentur stavět vlastně tu prezentaci Česka i pro ten biznis, protože je to důležité potom, jak říkají biznismeni, já kdybych řekl, že jsem z Německa, tak dostanu automaticky o 20% lepší cenu. Konkrétně
0: agentura,
19: to říkal Martin
0: jasně,
19: Bohánka.
0: Naštěstí to není pouze agentura, nebo teďka Czech Business, nebo Czech Invest, které nejsou vlastně těmi marketingovými vyloženě agenturami. Ale co je důležité, že tady vznikla ta iniciativa, která vlastně napříč politickým spektrem a napříč širokou veřejností hledá nějakou schodu, jak se jako Česko vidíme. Já doufám, že tenhle projekt se nám podaří všem dohromady společně právě s Domem zahraniční spolupráce, s Czech Turismem dotáhnout a získat právě tuhle širokou podporu. Důležitý je zatím ten příběh. Doteď jsme byli známí Prahou a pivem, dejme tomu, jako když to hodně zjednoduším. A my teď hledáme ten širší příběh, jak se to podařilo právě u těch příkladů, které jste tady zmiňovala. A ta práce není dokončena. Zatím jsou dokončeny nějaké první průzkumy na té široké veřejnosti. Opravdu, že se to vzniká od spoda, kde se spíš hledali jako hodnoty, jak se cítíme. Byla tam nějaká ta šikovnost, pracovitost a ty věci, které jsou známé. Ano, to nám tam vznikalo. A teď by to mělo být dopracováno do toho konkrétního příkladu, který bychom měli dlouhodobě držet. A myslím, že právě tahle ta systematická dlouhodobá práce na té značce se pak může propsat do těch výsledků, o kterých jsem tu mluvil.
19: A jsou tyhle ty vlastnosti, co si o sobě myslíme my, jako šikovno, schopnost improvizace a tak dále, také to, jak nás vidí venku, nebo s čím vy se setkáváte, třeba když tedy přijdou ti zahraniční partneři, co je to, proč třeba Němec nebo Fin by tady chtěl podnikat?
0: Oni vlastně nás vidí hlavně jako bezpečnou zemi. To je ta první věc a tak se profilujeme všude, že vlastně u nás je bezpečno, u nás je jako přívětivé prostředí i na život ve výsledku. I když my máme někdy tendenci o sobě mluvit, jako že to není nejlepší nebo hledat ty špatné věci, ale v zahraničí jsme vnímáni v tomhle smyslu. A to může být tím lákadlem, to může být tím, proč tady chcete někoho mít, nebo proč tu někdo chce zůstat, být a žít. Ale vlastně my nemusíme být zatím známi v zahraničí tím příběhem. Nám, když se podaří vytvořit a budeme ho správně používat v zahraničí, tak my ho vybudujeme. A o to jde, aby jsme ho měli budovat a dlouhodobě budovat. A můžeme tím postupně pootáčet to vnímání zahraniční veřejnosti a mělo by se to propisovat právě i do toho, co jste zmínila. Když vím, že Česká republika, Česko je nějaké, tak jsem ochoten ten výrobek víc zaplatit, za ten brand, že je zrovna český, víc zaplatit, protože jsem se seznámil, byl jsem v České republice, takže všechno je propojené se vším v tomhle smyslu.
19: A co byste řekl, že je hlavní překážkou, proč k nám naopak nejde třeba víc nových investic nebo velkých investorů? Pravda je, že posledních 10 let ten příliv jako čistě nových globálních značek stagnoval nebo se zmenšoval.
0: To máte pravdu, že v posledních letech tam byla spíše stagnace, ale hezky je to vidět na příkladech těch, kteří už tu investovali, ty tu chtějí investovat znovu, protože už nás znají, protože vědí, jak se tu žije, protože vědí, jaké přínosy jim jako Česká republika dáváme. Ale máte pravdu, že jsme až tolik nezačali propagovat nebo neusilovali o to, abychom získávali nové investory. My to chceme trošku znovu obnovit, ale ty hlavní překážky jsou vnitřní většinou. A i v tomhle případě jsou vnitřní. Jsou to povolovací procesy, to ti investoři u nás stále cítí a s tím související nedostatek připravených ploch. Většinou investor, když se rozhodne k nějaké investici, tak si říká, dobře, do 2-3 let bych mohl na tom daném pozemku stavět.
19: Jasně.
0: Ale abyste tohle jako mohl, tak většinou už potřebujete mít připravený ten pozemek. Ne, že vám někdo řekne, tak dobře, tak dejte podmínky a my vám začneme ten pozemek připravovat. Tohle se v České republice začalo měnit, protože ono teda shodou okolností odštěpením části a vytvořením akciové společnosti Státní investiční rozvojové společnosti SIRSu, který má za úkol právě připravovat tyhle pozemky dřív, než máme toho investora, tak bychom mohli začít i toto točit. Ono je zajímavé, že naším největším konkurentem v poslední době a s kým na některých projektech jsme prohrávali je Polsko. A Polsko podle OECD není otevřenější než my. Ale co změnilo je infrastruktura. To, že mělo už ty místa připravená a že říká, do 2-3 let u nás prostě realizujete tu investici. Takže ani nešlo o cenu práce nebo o velikost investiční pobídky. Ve výsledku některých projektů šlo o rychlost připravenosti.
19: Ani o euro v podstatě, protože Polsko také nemá euro.
0: Ano, ano, ano.
19: Tak teď to může být naopak, protože teď

0: trhy, nové nároky, jiné věci.
1: Říká Rudolf Klepáček, ředitel nové vládní agentury Czech Business, který je naším hostem. Posunu se k fungování nové agentury Czech Business. Proč by tahle nová agentura vlastně měla získávat zahraniční investice nebo prodávat české firmy venku lépe, než to doposud dělaly dvě agentury, které se na to specializovaly? V čem bude ta vaše hlavní přidaná hodnota?
0: To spojení je vždycky důležité z hlediska informací. Vy, když máte dvě agentury, i když spolu komunikují, tak nikdy nevidí do všech informací, které by nasdíleli ze 100%. Každá má trochu jiné zájmy, i když ve výsledku ty zájmy by měly být pro podnikatelské, ale máte dvě vedení, dvě vize. A ten velký přínos je propojení znalostí dvou agentur z trochu jiných pohledů. Czech Invest historicky samozřejmě investiční znalosti, v poslední době taky nějaké startupové znalosti. Czech Trade, hlavně práce s exportními firmami a s exportéry. A vlastně tyhle tři skupiny vy je potřebujete propojit. Vy třeba, když potřebuje firma hledat nové inovace, tak jí k tomu může pomoct nějaký startup. A může to být exportní firma. Ten startup jí může pomoct vyřešit nějaký problém, který hledá pro zahraničí. Potřebujete růst, potřebujete investice, takže potřebujete znát investory. Takže vlastně, co se děje propojením agentur primárně, je propojením znalostí práce se všemi třemi typy klientů, které se vám mohou propisovat i třeba do toho zahraničí. Dřív agentura Czech Trade tak byla primárně skutečně agenturou, která podporovala export jako takový. Ale v poslední době vy nepotřebujete jenom exportovat do zahraničí, vy se potřebujete na tom trhu usadit. Být tam. Takže i investovat na tom zahraničním trhu. A samozřejmě k tomu se vám může hodit nějaké know-how s investicemi, i kdyby tady měly být jako do České republiky, ale vy ty know-how můžete otočit. Vy pracujete. Czech Invest pracoval i se zahraničními jinými investičními agenturami, takže znal třeba jejich pobídky, jejich věci. A tím vlastně dostáváte tu nástavbu i pro toho exportéra, který se stává třeba investorem v zahraničí.
1: Když zatím nechám stranou startupy a inovátory, na to se určitě chci zeptat, dá se říct, z jakých oblastí očekáváte největší zájem o služby Czech Businessu, nebo jaké obory nejvíce potřebují nebo využívají služby současného Czech Tradu, Czech Investu?
0: Ty obory jsou v podstatě, nechci říct tradičními obory v České republice, ale oni vznikají i nové ty obory v těch, jak jste zmínila, inovačních nebo startupových oblastech. Kdybych měl něco zmínit, tak určitě jsou to oblasti strojírenství. Umíme se specializovat a prosazujeme se ve věcech, které mají nějakou přidanou hodnotu. Konkrétně můžu zmínit naposledy, co mě napadá, byly turbíny ve Švédsku dokonce, kde se z vodních turbín potřebovali přepracovat je na vzdušné turbíny a k tomu české firmy dokázaly nabídnout tu svoji specializaci a know-how. To je to, o čem jsme mluvili, nebo co jste naznačil, v čem jsme nevřili. My umíme improvizovat, my umíme vzít tu věc a říct ano, tak vám něco konkrétního předěláme na něco jiného. Obrana, zdravotnictví, i v AI chceme se profilovat jako republika v těch nových věcech, v AI, v kyberbezpečnosti.
1: Tam se to možná bude týkat hodně těch inovátorů, startupů, ale ještě jednu věc k exportu a k investicím. Současná vláda často jako kritizuje hodnotovou politiku předchozí vlády a tak dále, říká, je potřeba se více obracet na Čínu a nedělat si hlavu s nějakými hodnotami a tak dále. Jak vy se jako agentura budete stavět vlastně k této věci? Jako jsou trhy v Číně nebo naopak třeba na Ukrajině? Máte v tomto nějaké preference právě třeba i z pohledu těch hodnot, který zase si myslím, že i k biznisu patří?
0: A máte pravdu, že i k biznisu by měli a patří základní hodnoty, s tím s vámi souhlasím. Ono ale u těch jednotlivých vlád ve výsledku se úplně ta exportní podpora nebo ta podpora i ekonomické diplomacie a toho, kde máme působit, zas až tak neměnila. Ono ano, byly politické deklarace, které navenek něco říkaly, ale z pohledu biznisu většinou napříč politickým spektrem u nás převládal potom pragmatický přístup a tak chceme jako agentura dál pokračovat. Prostě ano, když tam vidíme nějaký potenciál a víme, že ty výrobky budou pomáhat k rozvoji té země, tak chceme ten potenciál dál využívat a nechceme říct, že nebudeme z principu obchodovat třeba s Čínou nebo s někým jiným, tak to se na to díváme.
1: Čili Čína nebo Ukrajina, čemu budete věnovat větší pozornost, když to takhle zjednoduším. Berme to jako symboly.
0: Rozumím, rozumím. Tak Ukrajině se věnuje velká pozornost, protože na ní máme vypsat.

0: cené specializované programy, jdou na ní specializované peníze, takže tam ta pozornost je určitě větší.
1: A nemůže třeba český biznes současný postoj vlády k podpoře Ukrajiny poškodit třeba český biznes, jeho možnosti na obnově Ukrajiny? Jak se na to díváte jako šéf agentury, která má podporovat český biznes?
0: Tak český biznes to řeší i se současnou vládou a i v obraném průmyslu. Určitě vznikají iniciativy, které dřív ta vláda neříkala, že chce podporovat, ale postupně vlastně zjišťuje, že pro český biznes je to výhodné a dostává se do toho. Příkladem může být i zapojení do té vzdušné aliance a do Ligy ochotných, kde vlastně pan premiér se účastnil ve Francii jednání a potom po nějaké diskuzi právě s obranným průmyslem se chceme zapojit třeba v oblasti dronů, kde jsme dobří. Takže ano, český biznis vlastně ovlivňuje to myšlení vlády, protože ta v současné době naslouchá tomu, aby to hospodářství podpořila v tomhle smyslu a často pak politika ustoupí právě těm zájmům hospodářským.
1: Když se zmínil třeba drony, tak se dostáváme právě k těm startupům a inovacím. Czech Business slibuje velkou pozornost tady tomu oboru nebo vůbec inovátorům. Řekla bych, že to je téma, které slibuje každá vláda, že bude podporovat startupy a inovace, něco už se udělalo. Znamená to, že prostě vrhnete do tohoto sektoru nějaké třeba větší peníze, vyčleníte na to víc lidí, více peněz, nebo budete dělat ještě nějaké další legislativní úpravy, navrhovat spíš tedy?
0: Já myslím, že jste to dobře trefila, protože v současnosti vzniká legislativa, vzniká startupový zákon, který v České republice do dneška nebyl a zjišťuje se i z příkladů jiných evropských zemí, takovými vzory české pro Českou republiku byly Španělsko a Portugalsko. Ku podivu tyhle jižní země, takže tentokrát jsme nešli na sever, jak většinou chodíme, tak ty zavedly startupový zákon a vlastně začaly kultivovat to prostředí. Ten startupový zákon totiž vám definuje nějaký rámec a ty startupy vědí, v čem se pohybovat, jaké mají výhody, jaký mají mít přístup u státu a podobně. A agentura by měla být implementačním místem toho startupového zákona. Ten startupový zákon je širší, má víc věcí, ale jednu z věcí, kterou definuje, je, co to vůbec startup je.
1: A je už tam jasno, protože tam byly různé návrhy, jak by se vlastně měl definovat.
0: Ano, jo,
1: kolik
0: je to
1: má
0: nějaký
1: zaměstnávat lidí, myslím, že tam bylo.
0: Je to počet lidí, je to nějaká délka jeho vzniku, takže velikost, doba založení, ale taky třeba nechceme, aby mezi startupy se dostávaly věci, jakože otevřete firmičku jakoukoliv, budete tam mít dva lidi a prohlásíte se za startup. Ten startup má být definovaný také nějakou svou inovativností, tím nápadem, tím něčím novým a taky škálovatelností, to znamená, že on musí mít potenciál růst a stávat se nějakým globálním. A to je vlastně asi to nejtěžší na tom.
1: No to
0: tak
1: jo,
0: jako,
1: jak
0: definujete, že firma je stará dva roky, že má mít do 5 zaměstnanců, tak to je jednoduché, to posoudíte. Ale vy potřebujete pak posoudit i ten potenciál toho růstu, té škálovatelnosti, toho nápadu.
1: A to už je vymyšleno, jak se to bude posuzovat, jestli je to inovativní nebo ne?
0: Myslím, že ty hlavní kontury jsou, protože už teď třeba agentura Czech Invest měla nějaké zkušenosti s posuzováním startupů. Jeden z programů se jmenoval Technologická inkubace, kde pomáhal vlastně technologickým startupům přivádět ty nápady k životu. A bylo to v různých oblastech, v různých sektorech a pro každý ten sektor vždycky existoval tým odborníků pohybující se v tom sektoru, který měl posoudit, zda splňuje tu inovativnost.
1: Čili čím Czech Business může přispět startupům?
0: Rozhodně svou už dlouholetou zkušeností tím, že přebírá ty zkušenosti z Czech Investu, ale i Czech, který tu začal v té exportní oblasti pracovat se startupy. To jsou třeba oblasti, kde se ty agentury začaly strašně přibližovat a vlastně je to jedna z oblastí, která prostě teďka prorůstá v jednu věc, ale čím může přispět? Dokáže a ví a zná už ty potřeby startupů od jejich začátku, od vlastně vzniku firmy, od postavení business plánu, až po to, jak se dostat na ten globální trh. A my teďka v Czech Businessu to dostáváme do jednoho řetězce, ne do dvou oddělených agentur, kde každá řešila část toho řetězce. A někde se tam překrývali, někdy ne, a někdy si vyříkávali, kdo kam až má zajít. Teď to máte jako jasnou, definovanou službu od začátku do konce pro startup. Startup by měl mít jednodušší vstup do tohohle systému, měl by mít jednodušší přístup také k financování, což je hodně důležitá část. S tím mu nepomůže agentura jako taková, jako že by mu řekla, tady dala peníze nějaký, jako dotaci nebo něco takového, ale dokáže propojit s těmi investory, dokáže propojit s případně i bankovním sektorem, ale hledají se i způsoby jako založení fondů pro startupy. To je spolupráce s dceřinou společností Národní rozvoje banky, s NRI například. Kdyby měl
1: vzniknout nový venture, ano, kapitálový fond.
0: Přesně tak, a to, na tom se intenzivně pracuje. A vlastně ta agentura měla by být orchestrátorem v rámci toho systému, protože my sem tam máme jednotlivé píky nebo špičky, co umíme. Ale my je potřebujeme jako propojit, aby jako spolu hráli, právě proto říkám orchestrátorem, jako jeden orchestr, který funguje dohromady.
1: Budete mít na svoji činnost dost peněz. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček mluvil o tom, že se spojením těch agentur do jedné, vlastně do nového Czech Businessu, hlavně ušetří, tak nebude to zase o tom, že půjde o úspory a ne rozvoj?
0: Já osobně jsem strašně opatrný na to slovo hlavně ušetří. Já, když jsem diskutoval i s panem ministrem o tom, jak já si představuju integraci, tak jsme říkali, ano, my vidíme úsporu v oblasti těch obslužných věcí. To znamená právní, účetní, marketing. Nepotřebujete dva útvary z každé agentury. Tam dokážete něco uspořit, udělat ten back office vlastně štíhlejším a štíhlým. To cílem bylo. Ale obecně teďka to, co jsme ušetřili na back officeu, tak my bychom z části chtěli věnovat právě třeba na ty startupové služby, které doteď na Czech Investu fungovaly s největší částí projektově. To znamená, že byly placeny z evropských peněz a měly 3-4letý cyklus a vždycky se nevědělo, jak se dokáže navázat po tom 3-4letém cyklu. A teďka v té nové agentuře chceme mít jednu pilířovou nohu startupů a inovací, kde vlastně budeme mít vlastní zdroje na to, a teďka je vlastně přeskupujeme v rámci té agentury a diskutujeme o tom i s panem ministrem, jak silní dokážeme v tomto být a jak moc to, co jsme ušetřili, dokážeme věnovat do těchto nových věcí. A mým cílem je umět tohle vysvětlit, tuhle potřebnost, a s panem ministrem teda najít nějakou cestu, abychom toto takto mohli použít.
1: A budete mít tedy větší rozpočet nebo ne?
0: Zatím to vypadá, že pro příští rok budeme zůstávat zhruba na podobném rozpočtu.
1: To znamená kolik?
0: Tak když sečtete obě agentury, tak se pohybujete něco přes 600 milionů korun.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji.
1: Naším hostem byl ředitel nové vládní agentury pro podporu podnikání Czech Business Rudolf Klepáček. Je to také všechno z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu a také ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.
2: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky, pršet by nemělo minimálně do víkendu. Maďarská vládní strana Tisa 3 týdny po odvolání prezidenta zvolila novou hlavu státu. Fotbalisti Sparty hrají v Lyonu o postup do posledního předkola Ligy mistrů. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží ve stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině z celkem 94 měřících míst. Například na řece Svitavě ve Svitavách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
4: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
3: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat a teploty budou dál stoupat. Minimálně do víkendu by v Česku pršet nemělo. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při shánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s čihošským zázrakem.
5: Je tam ta možnost, ale ta závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Trtíka.
6: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pronásledování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
7: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihočským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
6: Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
3: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana Tisa, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDNP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
8: Doktor Baka András.
9: Strana Tisa přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si Tisa vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
10: Fotbalisti Sparty nastoupili v odvetě 3. předkola Ligy mistrů na trávníku francouzského Lyonu. Úvodní duel Pražané doma na Letné vyhráli 2-1. Další podrobnosti přidá přímo z Francie reportér Tomáš Petr.
11: Polovina 4. minuty, Lyon Sparta zatím nerozhodně 0-0, ale Pražané už přežili jednu velkou šanci domácích. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Francie Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Kladivář Volodymyr Myslivčuk a dálkař Petr Mandelschmidt zastupují českou atletiku v úterním finálovém bloku na mistrovství Evropy. Jako první vyrazil do svého sektoru Čech s ukrajinskými kořeny Myslivčuk. Nejen jeho výkon sleduje přímo v Birminghamu reportér Jakub Marek.
12: Volodymyr Myslivčuk je po polovině soutěže, tedy 3 pokusech, na 2. pozici výkonem 79 metrů a 42 cm. V čele je Maďar Benz Haláš 81-84, na 3. pozici Polák Pavel Fajdek 79-13. Myslivčuk má před sebou ještě 3 finálové pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
13: Omezení na D1 v Brně a nehoda na D8 u Doksan. Na D1 na trase z Prahy směrem do Vyškova teď hlásíte omezení před Brnem. Konkrétně za sjezdem na Popůvky na kilometru 189,5 stojí kamion s poruchou v pravém pruhu. Místo je označené šipkou, ale podle aktuálních záběrů z kamer sledujeme, že se ho podařilo alespoň dostat do odstavného pruhu. I šipka silničářů odjela a průjezdní tak pravý pruh před Brnem. Omezení čekat nemusíte. D1 ještě jednou, tentokrát v opačném směru, tedy z Brna do Prahy. Spozorněte za sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru se podařilo sice vyřešit defekt u nákladního auta, na místě ale zůstává stále v odstavném pruhu šipka silničářů a auta tak vybočují z pravého pruhu. D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labe za sjezdem na Doksany. Došlo tam k nehodě na 38. kilometru, srážka 2 aut, na místě policisté, kolona se netvoří. A 135 stále na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč zůstává neprůjezdná kvůli nehodě auta s cyklistou, doprava zastavená a jezdí se po náhradní trase přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách to bude kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
8: Bylo možné vyhnout se na počátku 90. let záplavě pornografické literatury a erotického zboží? Tak trochu jiná 90. léta přiblíží repríza pořadu Téma Plus. Devadesátky. Pro část pamětníků jedna divoká jízda, kdy možné bylo cokoliv a důležité bylo neohlížet se kolem. Pro jiné poznání, že svoboda ani zdaleka nesouvisí s odpovědností. Mohlo se podnikat, cestovat, zakládat politické strany a taky bez obalu mluvit o sexu a erotice. A nejen mluvit. Každé dva týdny jste si mohli v trafice koupit za necelou 5 korun noviny s názvem Nejreport. Tolik stál tehdy i bochník chleba. Co byste raději? Na výlet do devadesátek vás ve speciálu pořadu Téma Plus se zve David Hertl.
2: Devadesátky.

0: pražském kulturním domě Eden se dnes sešla Národní ustavující konference nezávislé erotické iniciativy. Tato politická strana je řádně registrována ministerstvy vnitra České a Slovenské republiky. Účastníci konference posuzují formy a metody další činnosti nezávislé erotické iniciativy ve sféře výchovné a osvětové, zábavné, komerční i politické a organizační. Schválí stanovy a akční program strany, zvolí její vrcholné orgány a vedoucí činitele.
1: Byla polovina června 1990 a ustavující konference nezávislé erotické iniciativy se sešla poté, co tato politická strana začala koncem února 1990 vyvíjet činnost. Dnes by se asi těžko taková informace dostala do hlavního zpravodajství, ale v tom velkém karnevalu politických a společenských změn na přelomu let 89 a 90 i tohle bylo možné. Erotika ve veřejném prostoru byla cosi nového a svým způsobem atraktivního. Nepřekvapí, že o pár měsíců později nakráčela do studia Československého rozhlasu k ohlášené živě vysílané besedě skupina čtyř zástupců této nezávislé erotické iniciativy a s nimi i jejich polonahá hosteska, ze které se redaktor Petr Marek pokusil dostat alespoň nějakou souvislou větu. Ponechám stranou, že nikoho nenapadlo tuto slečnu ze studia vyhodit, nebo ji do rozhlasu nepustit, nebo požádat, aby se oblékla.
2: Ještě než si pustíme první píseň, tak se obrátím na jedinou ženu, která tady s námi sedí okolo redakčního stolu v krásném erotickém černém prádle a nahoře ovšem bez na slečnu Ivanku Pilcovou. Jaké je to pro vás sedět mezi takovýmito pány, odborníky? Není to nuda? Nejsou to starý kocouři?
3: Nuda to rozhodně není.
4: Jestli mohu, prosím vás, já bych jenom tady rozhlasovým posluchačům připomenul, nebo spíše bych jim prozradil, že za sklem režie začíná přibývat lidí, ano, někteří nám kynou, 1, 2, 3, 12 osob, z čehož 10 mužů. Je to hezký pohled, pánové?
2: Jak pak se cítíte, slečno Ivanko, takto v takovéto situaci?
3: Je to pro mě velice neobvyklé, v takovéto situaci jsem se ještě neocitla, ovšem nevidím na tom nic špatného.
2: Ano, je to premiérové první erotické vysílání Radiofóra.
1: Dodám, že tím, kdo posluchačům tak pěkně popsal, jak se rozhlasáci zbíhají do režie podívat na polonahou hostesku ve studiu, byl Richard Knot, jeden z klíčových představitelů tehdejší nezávislé erotické iniciativy a jeden z vydavatelů časopisu Nejreport. Když se mnozí po letech dívají na masivní nástup erotiky a pornografie do veřejného prostoru po listopadu 89 trochu nechápavě, bylo to něco, co se dalo očekávat. Jak říká literární kritik Radim Kopáč, rok 89 byl sice zlomem, ale v oblasti erotiky a pornografie jen do určité míry.
5: V té oficialitě samozřejmě té erotiky a tuplem tedy pornografie bylo minimálně. Ta tradice vlastně erotických a pornografických časopisů končí na sklonku 30. let. Pak to uvolnění v 60. letech žádné časopisy erotické a pornografické nepřináší. Samozřejmě přináší to kauzy, třeba s kolem Jiřího Gruši, Mimnera nebo překladu Henryho Millera a tak dále, ale nevycházely žádné pornografické časopisy ani erotické časopisy. Nicméně od těch 30. let až do toho roku 89, tady ta erotika ve veřejném prostoru do jisté míry přítomná byla právě spojena s tou reklamou. Už na přelomu 30. 40. let kreslí Bohumil Konečný, takzvaný Bimba, Pin-up Girls, které potom byly v Americe spopularizovány až na přelomu 40. 50. let a většinou tyto polosvlečené, polooblečené dívky, většinou krásky elegantních křivek, byly využity jako takový merkantilně podpůrný nástroj. Podpora teda bižuterie třeba, nebo podpora spodního prádla, nebo podpora prostě nějakého oblečení, módy a tak dále.
6: Elite Wansdorf, pamatuju se, že na těch krabičkách byly ty holky vlastně jenom v těch punčochových kalhotách.
5: Přesně tak. Takže tyhle ty krásky i na samém úpatí stalinismu 49, 50, 51 v tom veřejném oběhu, i když byly určeny ven na vývoz, tak byly. V 60. letech samozřejmě v té době uvolnění, potom v roce 64, 5, 6 se dostávají do oběhu též, třeba když si vybavíme první veřejný striptýz v Jablonci nad Nisou, Duben 68, Soňa Stenová, která se tam svlékla, tak potom krása bez závojek putovala do dalších měst, do Brna, do Prahy a tak dále, byla doprovázena reklamou, ať už časopiseckou nebo plakátovou. A tam samozřejmě byly nahaté ženy. Nahé ženy lákaly na tu krásu bez závoje. A to trvalo taky ještě na kraj 70. let. A v druhé půli 80. let sem přichází erotika a vlastně i pornografie, už pokoutně ze zahraničí, zejména ze západního Německa. Vybavuji si kolování fotografií černobílých, vybavuji si pestrobarevné pornografické žurnály, vybavuji si VHSky, které sem tehdy byly pašovány. Takže přes veškeré takové ty liminální živly, jako byly různí ty šmelináři, vexláci, taxikáři, určitě se dali ty kanály využívat i pro distribuci tohoto zboží ze západu sem. Takže ten zlom rok 89, jistě je to velký zlom v tom, že padá totalita, otvírá se svobodné prostředí, ale ta přítomnost, ta latence nějaké té erotiky, nikoli v pornografii, ale v tom veřejném prostoru té erotiky, určitě to nějaká ta latence byla.
1: A na stejné téma ještě literární kritička, publicistka a redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová.
7: Ta železná opona nebyla zdaleka tak jakoby nepropustná, jak si často myslíme. A ten vliv pornografie ze západu jsem jako prosakoval a ten hlad byl potom obrovský. Takže ve chvíli, kdy se mohlo, kdy se hranice otevřely, tak samozřejmě ta exploze toho zboží jako sytila tu poptávku, která tady byla jaksi držená zkrátka. Ale ta pornografie, to se objevovalo různě jako pod rukou, v různých bazarech, různě se s tím šmelilo, takže jako přítomný to bylo, vexláci s tím obchodovali, nebylo to běžně dostupné. Ale kdo moc toužil, tak se prostě k té pornografii západní dobový dostal. Vzpomínám si i Švejda ve svém románu Havárie, tuším z roku 88, tak tam je vyloženě situace, kdy taková jako zazobaná normalizačně řeznická rodina tak tráví večer tím, že teda se cpou těma uzeninama a do toho sleduje celá rodina kolektivně pornografii, jako mají tam videorekorder, koukají na porno, ještě tam přizvou návštěvu. Takže i tohle je nějaký dobový důkaz toho, že to bylo i v té kultuře, i v literatuře to máme, že to bylo něco, co prostě v té společnosti bylo přítomno. No a v těch 90. letech se to samozřejmě všechno akcelerovalo a pak si myslím, že tam ještě teda ten olej, který podpálil celý ten požár pornografický nebo sexistický, tak byla dobová jako představa o kapitalismu, která částečně vycházela i z té komunistické propagandy, že ten kapitalismus je ten dravej, bezohledný, nějakým způsobem je v podstatě designovaný jako pro muže, jo? Že ty muži půjdou do toho veřejného prostoru, budou ty podnikatelský prostě ostrý lokty, ty bitvy svádět, bojovat o moc, o majetek. Ta pornografie, sexismus, odhalený ženský těla, byl to zároveň jako symbol něčeho, co byl zcela viditelný a všudy přítomný signál přihlášení se k nové době, k té svobodě, že jo, najednou už nebudeme ty zaprděný, ty silový soudruzy, ale podívejte, jak jsme free, máme rádi disco. A říkám, šlo to i ruku v ruce třeba s tou globální popkulturou nebo s angloamerickou popkulturou, která se taky tou pornografií byla silně jako zasažena, modifikovaná, jo, ovlivněná. Takže bylo to mnoho různých takovýchhle faktorů, který tohle strašným způsobem, dneska by se řeklo, boostly nebo popohnaly, jo, nechali tomu vyrůst.
5: Očekávat se to dalo jistě, protože po létech hladu, po létech toho zakázaného nebo zakazovaného ovoce, tak samozřejmě ten trh se najednou otevřel a místo bylo pro erotiku a pornografii opravdu všude. Prorůstá nejenom do těch časopisů, prorůstá do populární kultury, oficiální kultury, prorůstá obecně do společnosti, samozřejmě do politiky. Už březen 1990 startuje nezávislá erotická iniciativa, politická strana, která samozřejmě navazuje primárně na Jaroslava Haška a jeho stranomírného pokroku mezi zákon. A důležité na té straně NEI, nebo tedy nezávislá erotická iniciativa, bylo to, že vlastně dopadla jako Hašek. Nabrala ohromnou popularitu, ekonomicky fungovala skvěle, ale pokud je o nějaké uplatnění v politice, tak největším dosaženým úspěchem byl sexuolog Radim Uzel v roce 94 v magistrátu zastupitelstvu města Prahy. Jinak pak ani ty další podpůrné akce z Dolly Buster už k ničemu dalšímu nevedly. Čili ta strana v podstatě politicky zkrachovala, ale ekonomicky na tom byla výborně. Lákala k sobě celebrity, opravdu význačné osobnosti, nejenom toho popularizátora, osvětového pracovníka Uzla, ale třeba i velkou postavu českého komiksu 20. století Káju Soutka, který pro ně velmi intenzivně ilustroval. A nejenom Nej Report, ale i přidružené publikace, třeba když vydávali Jaroslavu Vrchlickému připisovanou poému, pornografickou poému Rytíř Smil, která vyšla v řadě jazykových mutací, tak Kája Soutek nejenom, že ji ilustroval, ale ještě několik slok sám za sebe k té poémě připsal. Čili očekávatelné to rozhodně bylo a ten otevřený prostor se opravdu podařilo naplnit možná více než maximálně. Pokud jde o ty první erotické časopisy, tak ty první registrace na Ministerstvu kultury, tedy ještě československém, se objevují někdy v březnu 1990. V roce 1990 začíná vycházet minimálně 7 časopisů eroticko-pornografických, které aspirují na to být tím prvním. Může to být brněnský Lucky Boy, může to být Leo, může to být Sextant, může to být Sexbox, může to být dokonce i ze Slovenska, že tehdy jsme ještě byli Československá republika, Danubian Picture Herald se tuším ten žurnál jmenoval. Takže minimálně 7 časopisů aspiruje na to být tím prvním. První číslo Lea, což je asi ta značka, která zůstala v té paměti nejvýrazněji zapsaná, tak první číslo Lea vychází v červnu 1990 a toho prvního čísla se prodalo neuvěřitelných několik stovek tisíc výtisků.
1: Mezi barevnými erotickými a pornografickými magazíny z jara a léta 1990 vyčníval novinový titul, co do formátu a v podstatě i co do obsahu, už zmíněný Nejreport. Vycházel až do roku 2012, mě ale zajímal příběh jeho vzniku a u toho byl jeho dlouholetý šéfredaktor Miroslav Malec.
8: Myšlenka vlastně vznikla tenkrát, to bylo vlastně vysílání televizního klubu mladých, kde vlastně Jirka Miller, pozdější kamarád, který založil erotickou stranu. A samozřejmě jako je to napadlo, že budou vydávat i časopis. No tam ještě vystupoval pan doktor Knot, ještě další lidi nějaký s tím, že byla zajímavá poznámka, že se scházejí vždycky jednou ze 14 dní nebo týdně v Cílech i na Zahradním městě, vždycky tam mají večer nějaký s erotikou trošku, že jsou zvaný všichni přátel erotiky. Tak samozřejmě nás to napadlo ještě s kolegou Zdenkem Štěpánkem, a ještě Vráťa Kadeřávek, já jsem dělal tenkrát šéfredaktora časopisu Železničář. Vráťa ten byl ve Večerníku Praha zástupcem šéfredaktora a no tak jsme právě tenkrát tam přišli do této Cíle. My jsme se pak sešli s panem doktorem Knotem, ten jako celkem bych řekl i zajásal, že najednou se objevili novináři, který jako teda už něco jsme měli za sebou, že jo. Já jsem měl fakultu žurnalistiky, kolega taky byl studovaný novinář, jsem fotil hodně, jsem měl hodně holky, všechno možné, normálně fotografie. Samozřejmě, takže byl na určitý úrovni. Kolega taky fotil, Zdeněk Štěpánek, no a Vráťa ten psal jako ve večerce, že tak byla taky záruka kvality. Jednou jsme tady byli k dispozici, tak jsme se hned začali scházet a jsme se scházeli třeba na dráze u nás v redakci Železničáře ve Večerníku Práže v začátku. No a my se dali dohromady a v tom září jsme potom připravili během léta 90. roku jsme připravili časopis nějak po dobu všechno, spousta lidí o toho mluvilo všeho, jsme si to nenechali mluvit, jsme se nějak utříbili ten názor, jak to vlastně bylo, i ta grafická podoba, sehnali jsme výborného grafika, v podstatě tiskárna byla k dispozici, tam byl problém s typografií, že jsme tam byli s nima v jednom baráku, my se znali, no tak jsme do toho září jsme začali vydávat, jako no a najednou se to prodalo, byl obrovský náklad, další náklad byl skoro jednou tolik, najednou to šlo ohromující čísla, 50, 100 tisíc, 150 tisíc, do konce roku až 200 tisíc, což nás ohrobilo.
1: Že se Nejreport narodil v redakci časopisu Železničář, to je jen střípek té nespoutané doby počátku 90. let. Miroslav Malec vzpomínal po více než 30 letech, ale můžeme ochutnat i autentickou atmosféru té doby. V červenci 1990 hovořil v pořadu Radioforum Jan Borovička, který tehdy začal vydávat časopis Sex Tabu. Otázky mu pokládal redaktor Ladislav Milko.
9: Pan Borovička, jste manažerom novej vydavateľsko-nakladateľskej firmy Unimex, v rámci ktorej vyšlo už a ľudia mali možnosť si vlastne aj v novinových stánkoch kúpiť prvé číslo časopisu Sex Tabu. Ste dlhoročný novinár. Dali ste sa teda na cestu podnikania?
10: Našim, by som povedal, takým zámerom bolo odtabuizovanie citlivej témy, o ktorej sa nerado a vlastne ani nevedno, prečo nepatrilo hovoriť.
9: Nebáli ste sa ísť do takej témy, ako je sex?
10: Nebál som sa ísť v minulosti ani do iných tém ako novinár za predchádzajúceho politického systému. Väčšina mojej tvorby bola zameraná na problémy, s ktorými pre všetkým predchádzajúca ekonomika zápasila. Nuž, keď som sa nebal vtedy, tak prečo by som sa mal báť teraz, keď je sloboda tlače?
9: Keďže hovoríte o problémoch, vidíte teda aj v sexe isté problémy?
10: Samozrejme, podľa môjho názoru je tým základným, prioritným alebo určujúcim pre všetkým súhra duševná medzi jedincami. Ale táto nie je mysliteľná i bez súhry, by som povedal, v tej oblasti sexu, erotiky. My sme v minulosti dosť často v rámci štatistík uvádzali čísla príčin napríklad rozvodovosti. A uvádzali sme, že jednou z hlavných príčin je práve manželská nevera. To bol len následok príčiny. Tá príčina bola práve vo vzájomnom nepoznaní sa. No a tomuto chceme práve tejto nevedomosti dlhoročnej odpomôcť týmto našim časopisom. A našim poslaním základným je práve toto výchovné poslanie. Isté, že budeme prinášať aj zaujímavosti v tomto časopise. Môžem povedať, že napríklad za 2 týždne sme zaznamenali vyše 200 listov. Odpovedali všetci pozitívne. Jednak na to, že konečne takýto časopis a po druhé, že i z hľadiska, by som povedal, jemnocitu našich občanov, tak sú súhlasné odpovede, že áno, vyhovuje i z hľadiska estetiky tento časopis.
1: Na začátku tedy byly ušlechtilé a jemnocitné myšlenky. A jak to hodnotit s odstupem více než 30 let? Opět hovoří Radim Kopáč.
5: Zatímco Nejreport byl časopis, kde ta nahota nebo ta erotika byla spíše sekundární. Primární tam byly opravdu odborné zasvěcené texty, reportáže, zprávy, překlady různých textů ze zahraničí a tak dále. Ten text tam hrál důležitou roli. A ta erotika, ty nahotinky, ta krása vlastně nahého ženského těla, tam byla takovým vhodným doplníkem. Když to u časopisu jako byl Fantastik nebo Extáze, tak tam text opravdu hrál druhořadou, možná dokonce třetí řadou roli. Primární byly záběry na ty adekvátně instalované pohlavní orgány v nějaké té adekvátní situaci, která už měla za cíl opravdu pouze tu kanalizaci libida, tu kanalizaci té slasti, navodit tu adekvátní cévní reakci. Takže jednoduchost vlastně v zobrazování, pokud je ten Fantastik a Extázy, kde ten text se snoubí vlastně jenom s tím obrazem jako kulisa, v podstatě zbytná kulisa na jedné straně a na straně druhé, tedy ta erotika, ta řekněme decentnější, liričtější poloha, snoubená s vážně psanými, nebo seriózně, ne vážně, já jsem mluvil o té komice, takže spíše seriózně psanými texty k tématu na té straně druhé. Ale pak je to ještě druhá linie, kterou můžeme sledovat od roku 91, kdy se v Česku objevuje první číslo časopisu Playboy, který samozřejmě začíná v roce 53 Hugem Hefnerem, v Americe už měl opravdu dlouhou tradici, do Česka přichází v roce 91. To číslo tehdy první stálo neuvěřitelných na tu dobu opravdu maximálních 99 korun, což byla opravdu jako vysoká suma ve srovnání s cenami těch ostatních pornografických nebo erotických žurnálů. Ale proč to říkám, proč zmiňuji Playboy? Protože ten časopis, jak měl tradici, měl samozřejmě i tradici designovou. Ten časopis jak vypadal. Když vedle toho postavíme Leo, nebo Fantastik, nebo Extázy, to jsou v podstatě takové amatérské, trochu na kolenu dělané, po domácku dělané žurnály. Playboy najednou měl lesklý papír, úžasnou vizualitu, opravdu to byl atraktivní, reprezentativní žurnál, který ukazoval na druhé straně to, že ten zdejší žurnálový design nebo grafický design těch žurnálů, ať už jde o erotiku, pornografičnost nebo obecně, se teprve klubal a rodil.
1: Nejpozději od roku 91 už tedy máme na pultech slušnou řádku erotických i pornografických časopisů. A co to dělalo se čtenáři a čtenářkami? Slovo má opět Eva Klíčová.
7: Nedávno jsem shodou okolností viděla Vrať se do hrobu, kde je scéna, jak hoši na toaletách listují nějakým pornem, časopisem pornografickým. To je přesně to, co si pamatuju i já z té základní školy. Já jsem byla na druhém stupni základní školy, záhy na střední. A ty situace, kdy vlastně to bylo zcela přítomné jako ve veřejném prostoru, pamatuju si na školních nástěnkách v podstatě takový soft pornografický plakáty z různých časopisů, a někomu to vlastně najednou nevěřili. nevadilo, jo. Já si pamatuju nástěnku v jedné třídě a to už bylo stoprocentně po revoluci, kde byla, to byla nějaká nástěnka z občanské výchovy, kde se řešila nějaká jakože moc byrokracie ve společnosti. A vedle byl plakát nějaký zpěvačky Sabrina s těma už umělejma prsama nebo prostě taková od přírody, možná tenkrát to už si takhle nedokážu zpětně jako odhodnotit. Jo, ale velmi jako až na hranici nějaký, ne pornografie, ale rozhodně nějaký soft erotiky, plakát. Pamatuju si to z cukrárny, to si pamatuju, kdy jsme chodili po škole na zmrzlinu jako nějaký jako 13-letý děti. Říkám, byla jsem ve věku, že nějakým takovým jako formativním, jakože dospívající dívka. A pamatuju si, jak mě zaujaly ty geometricky vyholené klíny, což prostě jsem jako neznala odjinout jenom teda z plakátu z cukrárny, což je, nevím, jestli je to to místo, kde se člověk potkává s takovýma informacemi a vrtají mu hlavou, aniž by třeba chtěl. Jo. Ale samozřejmě jako billboardy, reklama na cokoliv s odhalenými dívkami a samozřejmě ty igelitky, které byly všude přítomný, takový ty důchodky nějak chodili do té masny už konečně, že jo, a měli prostě polonahý a všude to bylo na zapalovačích, na sirkách, opravdu všude přítomný. I ty stánky obalené prostě pornografií byly fakt běžné a mám pocit, že to jako fakt trvalo snad až do těch nultých let.
1: Ve škole narazila koncem 90. let na porno také pozdější světová hvězda pornofilmů, vystupující pod uměleckým jménem Tara White.
11: Časopisy určitě byly, já si teda spíš vybavuju začátek CDček a jejich, teď už to asi říct můžu, jako vypalování a tady ta distribuce pod pokličkou. Takže to mě spíš asi zasáhlo, protože já jsem se třeba k erotice dostala poprvé skrz VHSku a skrz CDčko potom ve škole, protože kluci si někde vypálili nějaký videa a posílalo se to po třídě, takže to jsou moje devadesátky. Časopisy tolik ne, protože za mě, když já jsem chodila na základku, tak mi přišlo, že se to špatně jakoby nosilo do té školy. To CDčko přece jenom bylo skladnější a ty časopisy byly víc vidět, ale pamatuju si, že kluci řešili, že si půjčovali nějaký časopisy, nevím, už si nepamatuju jméno, ale v té době mám pocit, že to bylo asi Leo a takovýhle věci. A komu se půjčilo, tak vím, že se řešilo, že nesměl vrátit slepený listy. To byla klasická taková hláška mých školních let.
1: No a vzpomínku na 90. léta má i literární kritik a publicista Radim Kopáč.
5: No určitě ze základní školy, kdy si právě kamarád koupil první číslo časopisu Leo. Červen 1990, má to pod lavici a o přestávce se celá třída, myslím, že nějaké holky tam byly, šly podívat. A dodnes si pamatuju ty, pardon, ale dost nevkusně instalované nahé ženy, které tam ležely v dost bídných fotografických kompozicích, v dost bídném grafickém designu. Bylo to, myslím, i jako velice barevně, jako mdlé, velice špatný papír, ale ten zážitek s tím, že erotika najednou je něco, co tady ještě před rokem vlastně nesmělo být, tak je samozřejmě naprosto klíčový. Když se ještě vrátím k tomu obrazu, k té vzpomínce na to první setkání s časopisem Leo v tom červnu 1990, tak spousta lidí, spousta těch mých spolužáků z té základní školy se ukrutně smála. Čili ta erotika byla vždycky svázána pro mě s tou komikou. A samozřejmě i s tou kritikou, s tím kritickým podtextem. Bylo to něco zakázaného, co mohlo nějakým způsobem provokovat. A teď my to tady prolížíme pod lavicí. Za chvilku končí přestávka a rychle to schovat do baťohu, aby náhodou učitel nebo učitelka to nezahlédli. Čili to sepětí vlastně té erotiky s tou komikou, jak jsme o tom hovořili, třeba v případě nezávislé erotické iniciativy, je pro mě taky něco vlastně určujícího, skoro bych řekl nezbytného. Jedno bez druhého nefunguje. Když v erotice není komika, tak to je pornografie a pornografie se vyčerpá po 10 minutách.
1: Ty novinové stánky, obsypané erotikou a pornem, jak o nich byla řeč, ty jsou spíš obrázkem konce 90. let. Na samém začátku vypadal prodej tiskovin všeho druhu daleko divočeji. Přijížděl jsem každé ráno v Praze tramvají na stanici metra Hradčanská a tam v podchodu měli kameloti na kempingových stolcích vyložený denní tisk i časopisy všeho druhu. Nahé ženské se tam válely vedle převratné novinky, jakou byly inzertní časopisy, nebo vedle Nového Reflexu. Máme tedy vydavatele, máme čtenáře, ale ještě je nutné naplnit obsah erotických a pornografických časopisů. Šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec mě ujistil, že sehnat holky, které se nechají vyfotit nahé, nebyl až takový problém. Zkušenosti měl dlouholeté, ženským aktům se věnoval už před rokem 89.
8: No tak většinou to byly takové známý kamarádky, se nechali fotit. To nikam nešlo dát i do časopisu nikde co s fotkama, že jo? A fotit to pro sebe do archivu, to těžko šlo pře manželkou přinést fotky nějaký cizí holky nahý, že jo, co s tím doma. No tak to bylo jako zábava, ale jako člověka to bavilo fotit, tak jsme fotili a bylo to takový spíš, jako že se to ukazovali kamarádům v hospodách a tak okolo. A, ale pak se to velice hodilo, ty fotky všechny, jako jo, to se uplatnilo. A
6: potom už, když byl Nejreport, vzpomenete si třeba, kolik taková modelka dostala za nějakou sadu fotek, co nafotila? Dala se tím uživit?
8: Ty modelky, no, tak jako na uživení pod tím modelky to nebylo. Oni dostávali velice, tak v začátku vzpomínám, dostávali třeba za focení třeba 1500 korun dostali třeba, jo. To jsme vyplatili okamžitě na ruku, jsme třeba jeli, třeba vzali jsme auto, jeli jsme třeba, nevím, třeba na Karlštejn, dejme tomu, u Beremku jsme tam dělali fotky nějaký na půl hodinky na focení. Jsme dovezli zpátky zase 1500 na ruku, tenkrát v tom 91. to bylo docela slušný, dělali to jako, jo. No, když třeba něco tam ještě chtěla něco, tak samozřejmě dostala jako na jízdu, nebo jsme něco koupili. Třeba Vamadu 1 jsme byli fotit v kotvě, tenkrát jsme fotili nějaký, jako nahoře bez nějaký prádlo jsme dělali a strašně si jim tam líbily plavky, tam byly tenkrát modní nějaký, jo. Tak samozřejmě jsem jako tak nějak si mi ty plavky koupil, že jako to tenkrát byla částka kolem 1000 korun, což na dnešní poměry bylo, a byly to špičkový, jo, tak byla nadšená, že samozřejmě tak, takže i takhle se to dělalo třeba, no, nebyl problém, no, jako no.
1: Miroslav Malec sice měl v zásobě množství fotek ještě z doby před rokem 89, ale časopis, jakým byl Nejreport, měl přeci jen docela velkou spotřebu. A tak třeba pro fotky v prvních číslech musel sáhnout doslova do vlastních řad.
8: Něco teda jsme šahli do archivu, kde teda jsme šahli třeba, jako třeba i moje manželka tam nastavila svoje tělo, že jako se vším, nejen tvář, jak se říkala, i tělo, opravdu. Jako fotky z začátku vyšly, no než se začaly hlásit, ty modelky se hlásily. Jo, z začátku se hlásily třeba tím, že jsou ochotní třeba ve spodní prádle, že ono, tak když jsme řekli, že mají být celý nahý, tak z začátku to nebyl takový zájem, ale, no, ale pak se to rozjelo teda opravdu, jako se to ukázalo, že české holky jsou nejhezčí na světě, opravdu byly a taky jako to rádi ukázali, předvedli se.
1: Holky se předvedly, říkal bývalý šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Jenže jak to vnímala ta druhá strana? Ty, které stály před objektivem. Taru White proslavili stovky pornofilmů, ale i ona byla mnohokrát fotografována. Než nastoupila do pornobiznisu, ráda tančila a s vlastní nahotou neměla problém. Takže svléknout se před objektivem nebo před kamerou, to s ní nic nedělalo?
11: Samozřejmě, že dělalo. Samozřejmě, že dělalo, ale já už jsem soukromí měla zkušenost se sexem, takže to bylo asi pro mě takový, bych řekla, trošku jednodušší. Většinou to pro ty holky je trošku jednodušší, že už před někým nahý byly, ale samozřejmě ten stud tam je, jenomže zas na druhou stranu ty lidi, kteří v tom biznise pracujou, tak to mají jako denní chleba. Když to blbě přirovnám na pitevně, taky si pan doktor dá sendvič a má na stole tři těla a normální člověk si řekne, ježišmarja, je to strašný, a v tom pornu je to samý. Tam jako ten sex je běžná věc, takže pro ně nahá holka není nic zajímavého, jo, není to žádný wow, ono jich tam bylo 200 před váma, když to tak řeknu. Takže to mi pomohlo. A navíc moje první fotografka byla bývalá žena Roberta a tím, že to byla žena, tak samozřejmě i to tomu dodalo trošku jako byl lepší status, že jsem se méně styděla.
1: Takže při natáčení?
11: Při natáčení se natáčí scéna, řekne se stop a lidi jsou tam nahý, ale ostatní si jdou vařit kafe a jo, a chodí mezi sebou úplně normálně. U toho focení je dobrý, že vlastně fotograf vám řekne, co máte udělat, udělá fotku, když se to nepovede, udělá ji znova. Takže Když jste šikovný, tak můžete na focení strávit 2 hodiny, když jste nešikovný, tak vám to může trvat celý den. U toho natáčení to takhle nejde. Tam prostě, když jste nešikovný, tak je to katastrofa pro všechny, protože se to tím prodlužuje a musí se to opakovat, jo, a je to takový náročný. Takže to focení v tomhle je mnohdy jednodušší.
6: I tam jsou čas peníze?
11: Všude jsou čas peníze, všude, nejenom v pornu.
1: Tara White zmínila svoji fotografku, co by bývalou manželku Roberta. Tím myslela českého pornoherce Roberta Rosenberga. Mimochodem, když jsme u toho pornobiznisu a lidí, kteří v něm pracují, představa některých konzumentů pornografie, že to, co se odehrává před kamerou nebo fotoobjektivem, se odehrává i za kamerou, je podle Tary White dost nepřesná.
11: Spíš mi to je líto jako vůči těm lidem. Oni mají totiž všichni jako představu, jak je to prostě všechno zalitý třpitkama a ono přitom je to takový, jako když si jedete, já nevím, vykydat koně. Jo? Přijdu, vykydám, odejdu a jdu. Ale samozřejmě já mluvím jenom za sebe. Jo? Je spousta herců, který v tom jsou nejenom herců, ale určitě i, já nevím, zvukařů a to, který tam jdou z toho prvního popu jakože jo, teď to bude prostě party mýho života, ženy, rock and roll a spousta sexu, ale vesměs to tak moc není, protože, jak jsme řekli, čas jsou peníze, takže režiséři a producenti jsou vázaní tím, aby splnili požadavky za krátký časový limit, za finanční budget. Kameraman tento má od 8 od rána do 9 do večera před očima, takže ten si myslím, že je rád, že si lehne do postele a jde spát. A herci mnohdy, když to nejsou takový ty rychlý scény na internet, tak mnohdy filmové scény se točí třeba i 8 hodin. Jo. Takže všichni jsou opravdu rádi, že si dají večer dobrou večeři, skleničku vína a jdou spát, aby ráno zase v 7 herečka vstala a šla na make-up.
1: Prostě pro pornoherce normální zaměstnání. A jak to měl Jan Bér, který nastoupil jako redaktor do Nejreportu?
12: Redaktor Nejreportu přišel do práce, bylo to už v roce 97, když jsem nastupoval, takže píchačky tam nebyly, ale zapsal se do knihy příchodů a odchodů a na každého tam zpravidla čekala po ránu hromádka pošty. Čtenáři žádali, jeden chtěl nafukovací panu, druhý chtěl starší číslo, třetí se potřeboval svěřit, že už mu to neslouží tak jako dříve. Další čtenářka chtěla poslat erotické fotografie, nevěděla kudy kam, na jakou adresu. A po vyřízení těchto dopisů to znamenalo vyrazit do společnosti, zeptat se, co se děje novýho ve světě kultury a samozřejmě sledovat i ty trendy na poli erotiky, to znamená, otevíral se někde obchod, plánoval se veletrh, takže já bych řekl, že to byla úplně normální práce.
6: Ano, pro vás jako pro redaktora, a když jste to třeba řekl kamarádům známým, vzpomenete si, jaké byly reakce?
12: Tak ti samozřejmě v těch 90. letech ještě měli představy, že to je ta nekonečná párty, ale to je říše snů a pohádek.
13: Posloucháte 90kové léto na plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Naplnit obsahem pornografický časopis je jednodušší, než se na první pohled zdá. Stačí pár modelek, které necháte nafotit v příslušných pozicích, na 5 řádcích napíšete, jak se ta, která jmenuje, jaké má míry, že prodává ovoce a zeleninu, ráda tančí a cestuje a je to velejemná duše. A máte vystaráno. Jenže naplnit textem noviny typu Nejreportu, které přeci jen měly ambici uveřejňovat i něco jiného než fotky, to bylo pro šéfredaktora Miroslava Malce těžší.
8: No tak z začátku jsme museli hodně věcí, jsme psali sami, že třeba takový ty čtenářský příběhy, co píšou lidi, na to bylo založený, že tam dáme hodně prostoru čtenářům, který budou psát svý zážitky erotický, tak těch z začátku nebylo moc, tak jsme museli samozřejmě vymýšlet teda nějaký ty příběhy erotický, ty povídky. To už nebyl pro nás jako problém psát, jsme byli zvyklí všichni psát, tak jsme psali. tam bylo dost důležitý, že jsme to nechtěli dělat jako jenom časopis, jenom, že to by dělala skupina lidí, ale potřebovali jsme nutně, jsme chtěli, jako, byl to i osvětový časopis, takže vlastně jsme okamžitě navázali díky té straně erotické, i díky té známosti, jsem byli ty kontakty a skuteční odborníky oblasti erotiky sexu, doktor Uzel, doktor Zvěřina, doktorka Pondělíčková, doktorka Fivková a ještě další potom ty sexuologové, gynekologové, kteří jako velice rádi to propagovali, psali, samozřejmě dostávali honoráře jednak, ale jednak tam měli svoje jméno, u těch fotek rozhovory byli s nima, takže jsme tam měli odborné články, které do té doby nikde vlastně nebyly jako zveřejněné a lidi o tom měli veliký zájem, to tady četli a dotazy tam byly samozřejmě dotazy veliký, jako velice intimní dotazy a ty lékaři odpovídali bez problémů. Samozřejmě tam i právní poradna, jak je to vlastně se sexem, jestli je trestný v sexu nebo není, že jo, takový ty, že tenkrát byla ta doba, kde to nebylo všechno tak vyjasněné, po těch komunistech nebylo tak, bylo tabu dřív, že jo, tak teď lidi nevěděli, tak to všechno jsme tam se snažili jako dát, ale samozřejmě to okořenit, třeba pak jsme sehnali třeba výborný, třeba Jan Savdek a Kája Savdek malý, to bylo obrovský plus pro ten časopis, že nám maloval komiksy, maloval tam kresby, ilustrace. No a samozřejmě rozhovory jsme dělali i s osobnostmi od začátku. Mysleli jsme si třeba rozhovory s nějakým, když nabídneme nějakým známým hercům, tvářím hereckým nebo osobnostem, že nebudou chtít, ale ku podivu, jako se k tomu docela postavili, velice dobře postavili a byli docela rádi, že se může o tom nemluvit a podávali věci, které jako by třeba dřív se ani o tom nemohlo mluvit.
1: Redaktor Nejreportu Jan Bér si i po letech vybavuje některé ze zajímavých rubrik.
12: Náš Rinaldo, Boubratá poupata, tam byly děvčata XXL size, pak samozřejmě z dopisů našich čtenářů, protože byl kontaktní časopis. Irena Fuchsová, to je autorka regionální, ale celkem úspěšná a spousta jiných autorů, myslím, že i Halina Pavlovská tiskla. A já bych řekl, že ze začátku více četli a brali ten doprovodný fotomateriál k tomu, aby se podívali a pak, že se to možná začalo obracet a ti, kteří nevěděli, tak já bych řekl, že někteří naši čtenáři poprvé zažili orgasmus nebo ho dokázali pojmenovat. Oni něco zažívali a nevěděli, co to je a najednou měli jasno.
8: Jsme tam zavedli tu rubriku fotočtenářů, to bylo docela dobrá, že tam lidi posílali své erotické fotky, to bylo dobrý, to zřejmě nemohli nikde a těch lidí ve společnosti ku podivu je teda docela hodně, já nevím kolik procent, ale určitě jich hodně, který se rádi ku podivu, třeba i s manželkama se předvedou nahý, jako před ukážou všem kamarádům známé a nevadí, že to vidí rodiče, prarodiče, kamarádi, kolegové v práci, nevadilo to, naopak rádi to ukázali, takže ty tam posílali ty fotky a my jsme jako tomu ten prostor velký dávali. Když náhodou byli třeba nekvalitní, zrovna přišli nebo nebylo, tak jsme hned došáli do vlastních řád, že jsme tam doplnili fotku nějak, aby to bylo, takže tam to netrpělo nějaký na ubítě. No ale jako ty příběhy to samý, ty příběhy erotický, tak ty začali lidi začali psát teda, psali docela hodně ty příběhy erotický, co kde zažili, jako mládí v životě, různý příběhy nevěry s manželkou, že jo, příběhy, psali tam docela zajímavý. Byla i třeba rubrika Moje pohlavní premiéra poprvně, nebo takovýhle věci. Vždycky bylo zajímavé, když to zase nebylo kvalitní, nebo nebylo to použitelné, někdo třeba byl až třeba vulgární moc, se to upravovalo, nebo jsme tam napsali si, když tak jako sami nějak napsali příběh, že jo, udělali, nebyl problém, ale většinou to byly příběhy, kterých bylo jako dost, bylo z čeho vybírat, tak u podivu to lidi psali, zase samozřejmě dostávali honoráře za to tenkrát, jo. No a prodávalo se to, bylo důležitě, že se prodávalo dobře, tenkrát jsme docela chytli, jako díky distribuci jsme chytli celou síť třeba benzina, takže tam se to všude prodával ten časopis, což bylo důležitý třeba, jestli můžu říct k tomu, taková zajímavá věc, že třeba jako ono se to prodávalo dobře, říkám, ale ne všude se to, třeba na těch malých městech to sice měli v trafice, někdy to zůstávalo pod pultem, vždycky chodili ty lidi, říkali, no asi vždycky ráno přijdu a už tam jde najít, jak ona mi to tam šoupne, jak trafikantka, že jo, vedle. No ale nejlepší pak v těch benzínkách to bylo dobrý, to se dobře prodávalo, protože ten řekl, já jdu pro benzín tak doma, že jo, tak šel na benzín, zajel někde, kilometr, dva kilometry dál, kde ho nikdo nezná, to musím klidně vybírat ten časopis, ale nikdo mu neřekl, to je zprosták, musí kupovat podno časopisy, že jo. Takže ta distribuce byla dobrá na tohle takhle. No.
1: Říkal Miroslav Malec. I literární kritik Radim Kopáč po letech připouští, že erotické a pornografické časopisy slavily na počátku 90. let skutečně úspěch.
5: Já si myslím, že ty reakce byly, pokud jde o počet prodaných výtisků, no pokud o náklady, že ty reakce byly maximálně nadšené a vstřícné. Playboy 91, první číslo, prodalo se snad nějakých 65 tisíc výtisků a při té ceně 99 korun to opravdu bylo luxusní zboží. Prvního čísla Lea se prodalo přes 400 tisíc výtisků. Ještě v roce 2003 mělo Leo náklad 100 tisíc výtisků, čili ten hlad tady trval i vlastně 14 let poté, nebo ve 14

0: mohl narazit na strip show nebo nějaké peep show nebo nějaký bordel, který samozřejmě oficiálně byl zakázaný, ale fungoval pod jinou hlavičkou, mohl narazit každopádně na tu nahotu ve veřejném prostoru skoro na každém kroku. Takže ta slast, ta rozkoš z toho, že konečně teď můžeme, vlastně nám dnes zpětně může připadat jako možná trochu přehnaná, opravdu ta erotika a pornografie prorůstala maximálně vším. Když si vybavíte třeba z diskolen Sylvie a ty spanilé jízdy Ivana Jonáka Prahou, kde on polonahý nebo dokonce kompletně nahý sedí v tom svém fáru po levé straně blondýnu, po pravé straně černovlásku, obě dvě nahaté a jedou Prahou po Václavském náměstí. Tak to si myslím, že je vyloženě taková synekdocha doby, takový symbol té doby, že takto byla spjata ta erotika a pornografie s veřejným prostorem. Byla opravdu všude.
1: A na téhle vlně se pochopitelně vezl i Nejreport, jak vzpomíná jeho bývalý šéfredaktor.
2: Jsme normálně jsme fotili, třeba jsme třeba nastupili do tramvaje, tramvají se svíkla, chodila mezi lidma nahá normálně ve vlaku na nástupišti, kde na ulicích jsme normálně fotili běžně. Tenkrát strážníci, nikdo nic, nikomu to nevadilo a mezi lidma jsme normálně, když jsme u benzínky, jsme šli koupit benzín, tak tam šla nahá třeba k tomu a se smáli všichni, no, kamery tam byly, nikomu to nevadilo a ty holky taky to bavilo, třeba ty modelky se rádi předváděly hodně, jako co byly tak ty modelky, tak že ta erotika byla pro nás jako takhle běžná docela, jo, takže dneska už ne, dneska by to, ne, to mi neprošlo už určitě ne, to už by policie zasahla, že už je jiná doba trochu, no.
3: Najednou všechno bylo možné všude. A týkalo se to i médií. A najednou nějakým způsobem odhalený ženský tělo prosáklo, prostoupilo celou tu společnost. Když jsme se jako cestovali v čase, propadli jsme se teď do toho roku 90, až já nevím, 95, tak si myslím, že jsme jako si uvědomili, jak šílený to bylo. A ještě mě napadá třeba reportáže České televize, to si pamatuju, že málo který jako zprávy hlavní se obešly bez jako rozverný reportáže výletu redaktorů do Dubí, který tam naháněli s kamerou prostě ty prostitutky, jo, nebo Perlová byla, že jo, to se taky stalo jako takovým předmětem celonárodního humoru, takže i ta viditelná prostituce, která se vlastně byla v těch ulicích, pamatuju si zase, že jsem v Plzni chodila do školy, ne, že by to bylo vždycky zábavný, že jo, takže jsem měla takovou zábavu, že jsem sledovala z okna, tam na Karlovy Vary odjížděly nějaký prostitutky často, že tam postávali kousek, to byl jako okrajová čtvrť, ale jako nebylo to nic, čemu by se dalo vyhnout.
1: Říká Eva Klíčová. Hlad po erotice a pornografii byl enormní. Tomu třeba odpovídal i prodaný náklad Nejreportu.
2: Ty zlatý devadesátky, jak se říká, to opravdu bylo těch 91, 2, 3, tam ten náklad čel na 400 tisíc výtisků. 394, nějak pamatuju to číslo, jsme měli. To bylo jako hodně. A my jsme pořádali různé akce, třeba jsme dělali, když bylo MDŽ, ještě jsme jako recesi udělali svátek MDŽ, Vánoce, Velikonoce z Nejreportu, z erotiko Vánoce, všechno jsme dělali. Jsme vždycky nějakým, většinou Mánesu se to dělalo, nebo v Národní domě na Smíchově, nebo nějaký takovýhle podniku velkým. Jsme tam už vzali 10-12 našich děvčat holek, kteří měli takový ty stynokroje, jak se říkalo, žlutý sukně, šerpy, takový s nápisem Nejreport, čepičky, chodila mráz takový, zase třpitivý. No a nahoře bez tam chodili a roznášeli těm, kde dávali občerstvení, dávali ty noviny, vítali u vchodu všude, jo, fotili se s těma hostama.
1: 400-tisícový náklad Nejreportu je dnes něčím těžko uvěřitelným, ale taková to byla doba. A ostatně Radim Kopáč před chvílí říkal, že vysoké prodeje měl i tehdy neskutečně drahý Playboy. Za 100 korunu, kterou stál, jste tenkrát mohli mít litr tuzemáku, 2 kila zadního hovězího nebo 4 kila párku. A nebo jeden časopis, kde bylo pár nahých slečen na nějaké čtení.
0: Když v roce 1953 Hugh Hefner Playboy zakládal, tak ho nezakládal primárně jako časopis, kde budou nahé ženské a jenom tedy ta erotika, ale zakládal ho vlastně jako společensko-kulturně-politický časopis, kde budou také krásné nahé ženy. To znamená, že když se podíváte na americký Playboy třeba v 60., 70., 80. letech, tam jsou nahotinky jistě, ale zároveň tam jsou seriózní reportáže, jsou tam rozsáhlé texty, jsou tam texty původní, beletristické, řady opravdu renomovaných anglicky jazyčních spisovatelů. Takže je vlastně v logice nebo i v zájmu věci, aby se zdejšími šéfredaktory stávali taky exponované osobnosti, jako byl překladatel a vlastně bývalý starosta Prahy Jaroslav Kořán a nebo později spisovatel Arnošt Lustig, ostatně i Bára Nesvadbová byla svého času šéfredaktorkou Playboye. Takže ano, bylo to postavení, být šéfredaktorem tohoto média, bylo to luxusní postavení, bylo to vlastně postavení, ale dané tou tradicí toho časopisu, který nechtěl

0: chtěl pouze zachycovat erotiku, nebo nechtěl pouze být erotickým časopisem, pornografickým nikdy nebyl, o to tady byl Hustler nebo Penthouse, ale erotickým časopisem chtěl vždycky být spíše časopisem společenským, to znamená vtahovat k té erotice i společensko-kulturně politická témata a seriózně zpracovávat v nejrůznějších žánrech.
1: Co nám z té erotiky a pornografie 90. let zbylo? V tištěné podobě málo. Velkou ranou pro časopisy tohoto typu byla hospodářská krize po roce 2008. Souviselo s ní také masové rozšíření internetu, kam se postupně velká část erotického a pornografického obsahu přesunula. Internet pornografické časopisy téměř zahubil. Videoklipy, o pornofilmech už prakticky nemůže být řeč, jsou pro konzumenty zábavnější. Jak na 90. léta vzpomínají jejich aktéři? Nejprve Jan Bér, bývalý redaktor Nejreportu.
2: Ta svoboda bezbřehá, bohužel bezbřehá, jo, ale to bych se pak rychle dostal k současnosti, protože v těch 90. letech, pravda, nikdo nebyl nejmoudřejší, ale některé věci, které fungovaly, tak se snažili lidé zlepšit. A teď, když žijeme ve společnosti, která v rámci prevence se snaží nějakým způsobem regulovat víc, než je zdrávo, tak je otázka, jestli jsme nepřekročili nějakou mez, kdy se uregulujeme.
3: Taková doba prostě byla, no, lidem to nevadilo. Koukali se na to a bylo takový jako součástí doby, mi to připadlo, že to vlastně je ta etapa toho kapitalismu, raný kapitalismu, jak jsme říkali, takový ten rozkvět vlastně, ten, co lidi chtějí, že se ta stížnost třeba se potom samozřejmě vytříbí, že ta kvalita, protože šlo všem pryč, že už to lidi přestalo bavit, byl to přesycený trh, o cenově taky už lidi začínali mít trošku ty peníze už počítat víc, jo, a kvíle neutráceli za blbosti, vlastně pro někoho, jako by to bylo, tak to byl vývoj, v té době byl vývoj, prostě tady byl naprosto živelný vývoj u nás a žádný zákaz, nebyly zákony, nic se nezakazovali a sice jsme tenkrát vydělávali, řeknu, otevřeně jako slušný peníze na tehdejší dobu, to bylo dobrý, ale zase ty náklady byly taky vysoký v podstatě, že když jsme někam vezli ty holky, tak jsme museli jako všechno platit a když jsme si kupovali auta, taky, tak taky se muselo jako z začátku šetřit a taky nebyly ty splátky, všechno všude chtěli hned cash jako hodně a než se to rozjelo všechno, takže to jako ty náklady byly taky docela vysoké, jako řeknu, nebylo to jednoduché, ale nás to hlavně bavilo a to bylo důležité, no, že jsme bídu netrpěli.
1: Říká tehdejší šéfredaktor Nejreportu Miroslav Malec. Herečka Tara White procestovala díky natáčení pornofilmu celý svět a nadhled, se kterým na ta léta vzpomíná, nenaznačuje, že by jí tahle práce zničila život, i když připouští, že může být spíš výjimkou.
4: Já to asi neumím posoudit, ale znám obě strany. Znám ženy, které jsou v pohodě, mají to jako éru života, kterou si zažili a už se k ní asi jako nevrátí nebo prostě to a jedou svůj život tak, jak ho chtějí žít. Ale pak znám taky spoustu žen, který to setlo a spíš je to pro ně náročnější, protože ono jako vymanit se z toho, že vyděláváte určitý množství peněz za práci, kde nemusíte být v pondělí až pátek 8 až 16. V mém případě ještě cestujete, poznáváte nový lidi a najednou prostě přijít do té reality a říct si, protože ono to takhle vlastně nefunguje, je pro mnohý náročný. Já mám velký štěstí, že jsem asi, možná to bude znít hodně jako nadřazeně, ale jsem asi jedna z výjimek, kdy jako mám šťastný manželství, mám děti s jedním partnerem, jo, jsme celistvá rodina a žijeme úplně klasický život, ale spousta z těch žen to takhle nemá a to si myslím, že je pro ně ještě náročnější, že spíše se jako nadchly, zamilovali, udělali si dítě, ale ten partner se potom třeba natchnul, zamiloval zase někde jinde a potom vlastně zjistit, že bez prostředků, s touhle minulostí, s malým dítětem, skončit někde sama není úplně ta ideální kombinace. Takže nemůžu říct, jestli jsem výjimka nebo ne, ale znám i tak, i tak.
1: Redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová už svůj kritický názor na nástup pornografie v 90. letech vyjádřila. Objevila ale ještě jednu zajímavou souvislost, na první pohled neúplně patrnou. Co tedy taky přinesly erotické a pornografické časopisy 90. let?
5: Takový ten obrovský tlak na to, jak má ta žena vypadat a nástup ženských časopisů. První, myslím, začal vycházet francouzské L tady. A taková ta skladba, že tam máte, jak zhubnout 20 kilo za 3 dny, pak máte to, co si máte nakoupit, kde za šílený peníze tenkrát, jo, to bylo úplně jako utržený od reality českých žen. Pak bylo, jak si máte nakrájet to avokádo, to taky nebyla úplně jako běžně dostupná potravina tehdy. Ale pozor, je to tučnější trochu, takže na to pozor, na to avokádo. Já se přiznám, že jsem nedávno jako listovala jedním časopisem, takovým jako pokrokovějším, a zjistila jsem, že to je velmi podobné. Je tam zase, že máte to tělo ženský, ten akcent pořád na to, jak vypadáte, ale tentokrát je to tak, že se máte mít rádi v jakýkoliv teda tvaru a jaksi disponovanosti fyziognomický. Pak jsou tam ty recepty, které jsou víc takový, jako třeba i vege. No, a ta móda, no, tak to je takový stabilní, no, kosmetika, móda, to je jako prodat toho, co nejvíc, toho, žena potřebuje, aby vůbec mohla vyjít na ulici, tak potřebuje utratit strašně moc peněz.
1: No a co samotná nezávislá erotická iniciativa? Tato s erotikou odpískala už koncem roku 91, kdy slovo erotická vypustila ze svého názvu. V rozhlasovém zpravodajství to vysvětlil předseda strany Richard Knot.
6: Odezněl onen boom erotiky a sexu tak, jak zcela zákonitě nastoupil po velké listopadové sametové revoluci. Dnešní doba už nepotřebuje takovýmto bombastickým způsobem, a to ani v názvu, proklamovat erotiku a sex, ale zušlechťovat a kultivovat jejich projevy.
1: Řadu speciální série 90. připraveném v rámci cyklu Téma Plus hovořili bývalý redaktor Nejreportu Jan Bér, bývalý šéfredaktor těchto novin Miroslav Malec, redaktorka deníku Alarm Eva Klíčová, literární kritik Radim Kopáč a herečka Tara White. Dramaturgii měl Stanislav Winter, technicky spolupracovali Ladislav Čurda a Jan Schreier. Pořad připravil a za vaši pozornost děkuje David Hertl.
7: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Policie řeší čím dál více případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Sucho v Rakousku způsobuje farmářům rekordní škody, vláda slibuje pomoc. Fotbalisti Sparty hrají v kvalifikaci ligy mistrů v Lyonu, Mševínský dostal červenou kartu. A zítra čekáme jasno a teploty do 29 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
9: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
10: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
9: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
8: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur, informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
11: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnek říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
12: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
11: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí. Vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého.
13: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
8: Fotbalisti Sparty se v Lyonu snaží o postup do závěrečného předkola Ligy mistrů. Pražané ve Francii hájí jednobrankový náskok z domácího duelu. První půle odvetného duelu ale svěřencům trenéra Priského příliš nevyšla. Utkání v Lyonu sleduje reportér Tomáš Petr.
14: 47. minuta utkání končí a Olympique Lyon vede nad Spartou 1-0 po gólu Nuamaha, který se trefil ve 20. minutě. Od 34. minuty hraje Sparta o 10 po vyloučení Ševinského. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
8: Kladiváře Volodymyra Myslivčuka dělilo 7 cm od medaile z mistrovství Evropy v atletice. Český reprezentant hodil v anglickém Birminghamu 79 metrů a 42 cm a skončil čtvrtý. Další podrobnosti přidá přímo z dějiště šampionátu reportér Jakub Marek.
15: Petr Mandl-Schmidt, český dálkař, ve finále skočil 781 cm v první sérii, ale teď ve třetí už odstoupil ze soutěže pravděpodobně kvůli zdravotnímu problému. Nejlépe bude ve finále 8. z Birminghamu. Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Poruchané vozidlo na D11 před Prahou a omezení na D1 u Humpolce. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte komplikace za sjezdem na úvaly. Na kilometru 5,5 stojí v levém odstavném pruhu nepojízdné auto, kolony se ale netvoří. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna spozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 opravují vozovku. Projíždí se pouze pravým pruhem, zatím bez kolony. Omezení bude trvat až do ranních hodin. Teď D1 ve směru z Brna do Polska za sjezdem na Ostravu Centrum stojí porouchaný kamion. Na 363. kilometru je v odstavném pruhu, projíždí se plynule. Opatrně na silnici mezi Velkým Ořechovem a Doubravami v okresu Zlín. Poblíž obecního úřadu srazilo osobní auto Zvěř a dobrzďuje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: A zítra čekáme jasno a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25 a na horách kolem 17. To byly zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Držitel několika hudebních cen Anděl a řady nominací na ně, člen mnoha ansámblů, ale především jednoho, o němž bude řeč, a zároveň spoluhráč celé řady hudebníků, jak z oblasti jazzu, ale tak i jiných hudebních žánrů. Tomáš Liška je hostem dnešních hovorů. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad.
7: Hovory.
17: Tak jako s řadou mých hostů se známe už delší dobu, takže si tykáme a asi by se nám nepovedlo udržet to vykání, takže zůstaneme v té přátelské a tím pádem přirozené poloze. Já jsem, Tomáši, přemýšlel o tom, jak jsi se ty, rodák ze středních Čech, ocitl v čele toho, o čem právě bude především řeč, to je z kapely, kterou si sám založil před už poměrně dlouhou dobou a která se věnuje vysloveně world music, takzvané, neboli etnické hudbě, ale s řadou jazzových prvků, které říkáš neviditelný svět, invisible world, a ve které působí hudebníci především tedy z Balkánu, ale už předtím si vlastně inklinoval k zase hudbě jihoamerické. Jak se to vlastně u tebe projevilo právě, když jsi od toho Rakovníku, nebo kde jsi to narodil?
18: Jak se to ten kluk, jak tomu ten kluk z Rakovníka přišel vlastně, že jo? No, bylo to tak, já to zkusím zkrátit. Já jsem vlastně nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ježka, když mi bylo 20 let, tedy poměrně pozdě, ale o to...
17: Na kontrabas?
18: Na kontrabas, ano, přesně tak. Respektive takhle, původně jsem se hlásil na baskytaru, ale jelikož už jsem byl do prvního ročníku na konzervatoři relativně starý, tak mi bylo doporučeno, nebo takhle, byla vznešena otázka, jestli náhodou jsem někdy nehrál na kontrabas. Aha. Že by to byla taková jistější, že mě tam chtějí na tu konzervatoř, ale že by to byla taková jistější prostě volba pro mě, protože už mám 20 let. Takže já jsem, protože jsem měl nějaký základy hry na kontrabas ze Zušky, tenkrát z Rakovníka, tak jsem oprášil pár měsíců před přijímačkama pár stupnic a jeden přednes a udělal jsem zkoušky na kontrabas. A bylo to vlastně naprosto zásadní krok v mé hudební kariéře, že jsem se vrátil vlastně oklikou přes tu baskytaru zpátky na té konzervatoři ke kontrabasu. A ta vášeň prostě trvá.
17: Tvůj hlavní nástroj, i když přesně na baskytaru tak, taky občas tak, hraješ samozřejmě.
18: Hraju relativně dost, ale furt ten kontrabas, to je prostě to blíž k tomu srdci.
17: Ale to pořád nevíme, jak je daleko ještě k té etnické hudbě.
18: Jo, a to začalo tak, že
17: nečeské,
18: vlastně...
17: kdyby to byla česká lidovka nebo moravská, neprosím.
18: No, ono to začalo s tou latinskoamerickou hudbou. Na té konzervatoři jsme se vlastně tomuhle žánru docela dost věnovali s pedagogem Ondřejem Kabrnou.
17: Ano.
18: On k tomu měl, možná ještě má, ale tehdy vlastně se té latinskoamerické hudbě hodně věnoval. A byl to můj teda učitel.
17: Což je pianista, akordeonista taky.
18: Přesně tak. Nejsme až tak ročníkama daleko od sebe, ale Ondřej už tehdy prostě na konzervatoři vyučoval a vlastně mě pozval do kapely, která se jmenovala tenkrát Cuban Summer.
17: Ano.
18: To mělo několikaleté trvání.
17: Kubánské
18: léto. A hráli jsme prostě věci od Michela Camila, Gonzalo Rubalcaby, pak jsme ještě vlastně v pozdějších letech pak dělali vlastní tvorbu v podobném stylu. Takže tam jsem jakoby tak trošku načuchnul tou Latinskou Amerikou. To mě dostalo potom ke spolupráci s Martou Tepfrovou, zpěvačkou a hráčkou na quattro. A
17: vlastně... Což je právě běhoamerický, jihoamerická taková kytara.
18: Ano, takový ukulele, řekněme, trošku větší ukulele.
17: Ano.
18: Jo, americký. No a s Martou vlastně to byl takový ten, jak by se to dalo říct, takový ten můstek k té daleko širší ještě škále té world music, protože Marta vlastně propojovala jak českou tradici v několika písničkách, tak nebo v části svého repertoáru, tak tu latinskoamerickou. A mě to tenkrát jako hodně bavilo, to propojení. Následovala vlastně spolupráce i na takovém českém projektu, který se jmenoval Milokraj, tenkrát s Martou. Ale vlastně to trošku stranou, ale vlastně tam začalo nějaké to objevování té melodiky a té cizokrajiny nebo jižanské prostě atmosféry. A začalo mi to nějak jako... Ono to tam někde ve mně uvnitř asi je, ale tím, že jsem se v tom začal trošičku pohybovat, tak to začalo vystupovat jaksi z toho DNA mého trošku na povrch. No a pak zásadní věc přišla, kdy jsem natočil vlastně v roce 2009 svoji první desku solovou, která se jmenovala Invisible World a figuroval na ní David Doruška na kytaru a pak z Itálie bandoneonista Daniele Di Bonaventura.
17: Ano, bandoneon je taková odrůda akordeonu, používaná právě mimochodem v argentinském tangu.
18: Přesně tak. Jo, a ten zvuk a vůbec ty kompozice, které jsem napsal tenkrát, tak dostali takový zvláštní jižanský zvuk, nebo já nevím, jestli můžu říct to slovo, muzikanti používají slovo smrad dokonce.
17: Ano, ano.
18: Tak to dostalo takový nádech, kterýmu jsem se nebránil, tak bych to asi řekl. A následně jsem se nebránil ani dalším vlivům, jako bylo třeba flamenko, nebo naopak balkánská muzika. A začal jsem potkávat ty muzikanty. Jak jsem tam tu mysl otevřel nebo nasměroval, tak najednou tady jsem potkal jednoho, tamhle druhého.
19: No ale zároveň jsem zúčastnil několika studijních pobytů, workshopů všelijakých v západní Evropě, které se specializovaly na jazz.
18: Přesně tak. Ten jazz to je taková ta platforma, ze kterého to všechno, ve který se to všechno uvařilo. Jako no. Získal jsem jak technický, tak teoretický a praktický pohled na tuhle tu muziku. A když jste vybavený takovým arzenálem, tak už se v podstatě dá pustit do čehokoliv v té hudbě. Takže ano, tomu jazzu jsem se věnoval asi nejvíc ve svých mladých letech nebo ve svých studiích. Workshopy v Itálii, v Polsku, v Maďarsku. Dokonce teď mám v plánu jet ještě na workshop do Slovenska v únoru.
19: Je tu ještě ta jedna zásadní věc, a to je to komponování.
18: No.
19: Protože ty jsi skladatel, to jsem zapomněl říct v tom úvodu, samozřejmě ty všechny ceny jsou především za tu tvoji, nebo nejenom, ale do značné míry za tu kompoziční práci.
18: No a to je právě to, proč jsem nazval tu svoji první desku Invisible World. Protože já jsem začal díky...
19: Co je na tom skládání neviditelného?
18: Neviditelného, no já jsem totiž objevil nový svět úplně v sobě. A já jsem jak jsem byl obklopený tím jazzem a jak jsem říkal, tu latinskoamerickou hudbu jsme dělali s Ondřejem Kabrnou a tak pak přišel moment na vyšší odborné škole vlastně, která se tam tenkrát pod Ješkárnou založila, že jsme měli poprvé v mém životě předmět kompozice. A na tu kompozici jsme dostali tenkrát čerstvě vrativší se Beatu Hlavenkovou z Ameriky.
19: Ano.
18: Tenkrát se vlastně asi to bylo pár měsíců, co se vrátila se svým manželem
19: ze Spojených států
18: a vlastně okamžitě jí tehdejší vedení povolalo na vošku a právě Beatka vyučovala kompozici, no a měli jsme začít psát. Já jsem vůbec netušil, jako, co tady na tom předmětu budu dělat. Já budu psát, já nemám co napsat, já nemám co říct. Teď já jsem sešnový hráč tady prostě po klubech s různýma kapelama, projektama. No ale ono se začalo něco otvírat, tak přes po prvních jako pár nesmělých takových hodně jazzově laděných kompozicích se začal otevírat právě nový neviditelný svět, pro mě neviditelný. A začaly se objevovat melodie, který mě nějakým způsobem jako uspokojovaly, je hrát, je poslouchat, sedět si s nima u toho piana, trávit s nima čas. A byl to vlastně úplně jiný svět, nebo úplně dost jiný svět, než se kterým jsem se jako hudebník do té doby setkával na pódiích, nebo jo, že to nebyl vlastně úplně jasný, čistý jazz, nebo moderní jazz, nebo nějaký hard bop, nebo já nevím, v čem jsem tenkrát jel jako muzikant. A začal se prostě otevírat nový svět, tak proto jsem to nazval Invisible World, tu první desku, a tam to celý začalo.

0: Já si myslím, že se tam promítnul ten jazz a potom nějaká vášeň jako ze světa jako songwritingu nebo písničkářství, řekněme. Ať už českýho, já jsem měl strašně rád Zuzanu Navarovou, nebo mám, teď jsem jí jsem poslouchal cestou, jsem do rozhlasu zrovna, starý desky, prostě Barvy všecky a to jsme strašně poslouchali, nebo já jsem to strašně poslouchal.
1: Trošku hudba přesně tak.
0: Zuzana měla velmi blízko k té latinské Americe, mimo jiné Ivan Gutierrez mi křtil mojí první desku, dokonce.
1: Její partner hudební.
0: Přesně tak. A k té kompozici jenom ještě, ono to mělo potom vývoj na akademii v Berlíně, kam mě vzali, když jsem dostudoval tady v Praze všechno, tak jsem si dal pár let pauzu a vlastně jsem se pak rozhodl přihlásit se na Jazz Institute do Berlína.
1: Ano.
0: A to bylo jenom o kompozici a jenom o vytvoření vlastně projektu autorského.
1: No a ani tam nedošlo k nějakému bližšímu kontaktu s tou vážnou?
0: Moc ne. Ačkoliv ten projekt, který jsem vlastně tenkrát realizoval, to byla deska s projektem Pente, tak tam, protože tam vlastně byly smyčce a dechy, byl to takový kvintet, tak řekl bych, že spíš to bylo, ano, nějaká fúze s tou vážnou hudbou možná tam proběhla, ale větší procento asi bylo z toho světa moderního jazzu, nebo tenkrát současného jazzu a severské hudby taky. Já jsem měl taky hodně rád, tenkrát to jsem zapomněl zmínit, kromě toho, řekněme, songwritingu, písničkaření, jazzu, tak jsem měl taky několik silných let s hudbou z Norska, ze Švédska a inspirací tohohle typu. Mm-hmm. Dokonce jsem jednou se přihlásil do takového programu, kde hledali učitele někam do severního Norska. A já jsem jako úplně, ježiš, mě bylo asi 28. Jsem se tam tak jako přihlásil, viděl jsem to někde vypsaný a já jsem se dostal až do úplně finále, kdy vybírali mezi třema lidma, kteří tam pojedou asi na rok a půl na stáž, prostě plně placenou, jenom proto, aby ten člověk oživil místní hudební
1: někdy za polárním kruhem až.
0: No to a tam to zas tak daleko to nebylo, ale bylo to hodně severně, ale mě úplně fascinovala ten přístup jejich. My po vás tady vlastně nic nechceme, jenom tady buďte k dispozici té scéně, která tady je.
1: Ano.
0: Jo, trošku oživit prostě, jo? A můžete vzít rodinu, koho chcete, prostě my vám to zaplatíme.
1: Říká ho z dnešních hovorů Tomáš Liška, hudební skladatel, zároveň kontrabasista a šéf ansámblu, který právě posloucháte.

0: už strašně dlouho hrajete v tom kvartetu, to znamená ty dohromady s bubeníkem Kamilem Slezákem, pocházejícím z Moravy, čili to je český hudebník, byť studoval a potom ještě i vyučoval v Rakousku, ale hlavně tam máš dva balkánské spoluhráče, což je turecký virtuos na housle a také ale je hráč na mandolinu Efe Turumtaj a ze Srbska Nikola Zarič, což je fantastický akordeonista. Už o akordeonu jsme jednou mluvili, tedy o bandoneonu, ale on hraje na opravdový akordeon, ten klasický. No ale jak jsi vlastně tyhle ty virtuóze, jsou to fantastiční muzikanti, jak jsi je vůbec potkal? A měl jsi vlastně touhu hrát tedy hudbu, nebo respektive nějakým způsobem komunikovat s balkánskými muzikanty konkrétně? Nebo to byla náhoda?
1: To byla náhoda. Ten projekt Invisible World, který vlastně vznikl s tou deskou v roce 2009, na který tyhle muzikanti ještě nejsou, tak jsem ho vlastně pak nějak ukončil, utěšil, odehráli jsme asi 4 roky nějakých koncertů a věnoval jsem se jiným projektům a pak vlastně jsem měl už dlouho nutkání, takovou vnitřní touhu znova to obnovit, ale v jiné sestavě trošku. A čekal jsem na ten impuls, na tu správnou chvíli. No a ta přišla, když jsem se, ono to zní tak trošku neuvěřitelně, ale ta chvíle přišla, když jsem byl pozván, to byl asi rok 2015, do projektu na Slovensku, do flamenkového projektu na Slovensku.
0: Nikoli v Andaluzii.
1: A tam jsem potkal akordeonistu Nikolu Zariče. Jo. Já říkám, že to je takový podivuhodný, že na Slovensku vznikl úžasný flamenkový projekt, do kterého jsem byl pozván, ale ono v Čechách i na Slovensku máme hodně silnou a dost dobrou flamenkovou komunitu, jako muzikantů.
0: V Brně existuje festival například.
1: Přesně tak, jo. Takže byl jsem tak jako pasivně ve styku se skvělým, fantastickým kytaristou Stano Kohoutkem, který má vlastně nick Moreno de Triana. A on žil několik let právě v Andaluzii a doprovázel, jezdil po celém světě prostě se Španělama jako doprovodný prostě s tanečníkama, se zpěvákama, jako flamenkový kytarista prostě. Kluk z jižního Slovenska, jo. A ten mě právě přizval do tohohle projektu, takže jsem neváhal. Udělali jsme prostě nějakou nahrávku, skvělý koncerty, trvalo to asi 2 nebo 3 roky, tahle spolupráce. A tam jsem potkal Nikolu Zariče, který akordeonistu, který mě naprosto uhranul a on byl ten impuls k tomu, že hele Niko, já tady plánuju obnovit tuhletu kapelu a prostě já tě potřebuju a uděláme to.
0: No a Efe Turumtaj?
1: Efe Turumtaj, to už byl jenom krůček, protože tihle dva, Efe Turumtaj a Nikola Zarič, hráli, nebo možná ještě občas hrajou jako duo. Mají svůj repertoár. Žijou oba ve Vídni, takže když natáčeli, myslím, že svou druhou desku jako duo, tak mě pozvali na natáčení, to bylo zrovna v tomhletom období, v rámci několika měsíců, tak mě pozvali jako hosta asi na 3 písničky. A já jsem se tam seznámil poprvé s Efe Turumtajem, houslistou, a nám to strašně fungovalo jako po té lidské hudební stránce samozřejmě od prvního momentu, takže já jsem jako okamžitě ho oslovil a dali jsme to dohromady, takovýhle základ.
0: Ta kapela už takhle existuje, jak jsem to vyjmenoval, víc než 10 let, jestli se nemýlím, těch 10 máte celou řadu, 2 dostali tu cenu Anděl, ostatní všechny byly nominované na tu cenu. To jsou sice ty kompozice převážně tvoje, i když občas někdo něco taky napíše, mají sice pevný tvar, ale nicméně vy už jste v tak pokročilém stádiu vývoje, že hodně improvizujete. Ale jak se vlastně cítíš v tom, že oni jsou z té jiné hudby, z té balkánské hudby a je to samozřejmě v každém jejich projevu cítit?
1: No, to právě mně se líbí strašně. Mně se líbí, když ty muzikanti tam vnesou ten svůj naturel nějaký. I Daniele Di Bonaventura, jo, Ital, se kterým jsme hráli tu první desku, tak tam vnesl prostě zase svůj language, nějaký mateřský, a mě to hrozně baví, že já můžu napsat melodii, jednoduchou melodii a kluci mají naprostou svobodu v tom, jak ji zabarví, jak ji okoření, a to se mi na tom strašně líbí, že mají prostor, já jim ho dávám, oni ho využívají, ale nezneužívají. Mají prostor prostě vnést tam tu svoji kulturu a to svoje koření. Já tomu říkám koření, no, protože nenapadlo mě lepší slovo.
0: Přičemž oni oba dva, jak Nikola, tak FM, nemají nějaký s jazzem nějaké větší zkušenosti?
1: Nikola ne, ale Efe Turunta je houslista, jo. Ten vlastně vystudoval akademii ve Vídni, která byla vlastně jazzovo-klasická, nebo klasicko-jazzová. Nějaký procento toho jazzu tam rozhodně bylo a klasiky taky. Takže ten je vzdělaný v obou žánrech nebo typech hudby a do toho mají prostě ještě velmi silně si udržují ten kontakt s tou svojí kulturou, s tou tureckou a balkánskou, protože oni vlastně, jejich živobytí v té Vídni je to, že hrajou svoji muziku. Oni občas jsou pozvaní do nějakých jazzových nebo crossoverových projektů, ale 90% těch aktivit je, že hrajou anebo učí tu svoji mateřskou muziku. Takže oni jsou furt non-stop v kontaktu s tou hudbou. No a dokážou prostě libovolně přecházet z toho, řekněme, evropštějšího stylu hraní do toho jejich. Mm-hmm. Jo, naprosto flexibilně a já jsem za to strašně rád.
0: Jinak ten projev byl vysloveně šťastná záležitost, nejenom proto, že se ti v něm výborně daří se realizovat autorsky i hráčsky, ale vlastně to má i obecný úspěch. Je to taky skutečně výjimečná záležitost zdaleka nejenom na české scéně, ale řekl bych i v celé Evropě, ale vy jste dokonce i hráli mimo Evropu, pokud myslím nějaké japonské turné, že máte za sebou. A všude je to zřejmě velmi kladně přijímáno.
1: Všude je to stejný, přesně tak. lidi jsou z toho nadšení, posluchači jsou z toho nadšení, protože nám se na pódiu, jak nám to funguje lidsky a i hudebně, tak my jsme na sebe neustále při té hudbě napojení, nekoukáme do not, prostě už to známe z paměti ty věci, nebo se to rychle naučíme z paměti, aby jsme nepřišli o ten oční kontakt a o to napojení na stage, protože díky tomu fakt vznikají, my jsme naprosto uvolnění a vznikají díky tomu věci v ten daný moment. Jak jsi říkal, hodně improvizace, ty písničky už známe, nebo když zařadíme novou, tak ji rychle zase si ohrajeme. A pak začne to zajímavý právě, že ty písně dostávají novej kabát přímo na stage, přímo v ten daný moment. To mě strašně baví s klukama. Můžeme se vlastně pustit, do čeho chceme.
0: Máš dojem, že se ta od toho, řekněme, já nevím, kdy přesně jste se dali dohromady takhle v tom kvartetu.
1: 2015.
0: Čili víc než 10 let, to jsem říkal vlastně správně, že se to nějakým způsobem vyvíjí vysloveně, že ta hudba se mění, nebo víceméně, že se spíš do sebe jako víc dostáváte do takové jako interakce?
1: Asi od každého trochu. Jo, ta hudba má samozřejmě vývoj, já už teďka taky píšu, když přinesu novou písničku, tak už je to zase trošku něco jiného. Tady s tou poslední deskou, kdyby si srovnal naší první desku z roku 2016 s touhle poslední, tak už je tam možná míň toho jazzu, je to víc, řekl bych, možná i do toho jako songwriterského, řekněme, světa, do toho písničkářského, ačkoliv třeba víc pořád v instrumentální podobě, ale už to má charakter těch písniček daleko víc, než to mývalo dřív, takže já mám nějaký vývoj, kapela má určitě taky nějaký vývoj, nebojíme se skutečně jako nabídnout si úplně cokoliv, jako ode zdi ke zdi, fakt jako přijít s úplně třeba hloupým motivem a vytěžit ho, jo, a nakonec zjistíme, že hloupý motiv zafungoval daleko
0: schytřel.
1: Líp. Schytřel. A funguje daleko líp, než vysezená melodie nebo vysezený nějaká kompozice.
0: Říká host dnešních hovorů, skladatel, kontrabasista, baskytarista, kapelník Tomáš Liška, díky mnohokrát za návštěvu.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Ondřej Konrad.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
3: Czech Radio News in English. Police have proposed bringing charges against 7 people in a major case involving alleged manipulation of public contracts issued by the Ministry of Defence's Real Estate Management Agency. According to investigators, an employee of the agency who no longer works for the Defence Ministry abused his position while administering public tenders. Drought conditions in the Czech Republic are becoming increasingly critical. Data from the Czech Hydrometeorological Institute show that almost all monitored rivers and streams have below average flows, with most recording exceptionally low levels. In many cases, flows are at the lowest ever level recorded. Some of these smaller streams have dried up completely. Consumer prices in the Czech Republic rose 1.7% year-on-year in July, accelerating from 1.5% in June. Month-on-month, prices increased by 0.6%, according to data released by the Czech Statistics Office. Fuel prices pushed inflation higher, while food prices had the opposite effect. And Prague is preparing a major reconstruction of the historic Karlín barracks at a cost of 2 billion crowns. Once renovated, the complex is expected to host shops, offices and spaces for culture and the arts. Weather. Wednesday should be clear and sunny with daytime highs between 24 and 28 degrees Celsius. Scientists from the Brno University of Technology are preparing to observe Wednesday's total solar eclipse from Iceland and Spain. Five teams equipped with cameras, dozens of lenses and special filters will have just 2 minutes to collect crucial images and data. Vít Pohanka has the story.
4: On Iceland's western coast, mathematician Jana Hoderová and researcher Pavel Štarha have been assembling and testing the equipment.
5: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
4: Pavel is showing his colleague how to focus the camera correctly. And there is good reason to rehearse every step. Once the eclipse begins, the scientists will have only around 2 minutes to take the pictures they need. But there is one thing they cannot prepare for, the weather. Temperatures at the Icelandic site are around 9 degrees Celsius with rain and strong winds. Expedition leader Miloslav Drückmüller says choosing Iceland as an observation site is something of a gamble.
6: Island to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
4: He explains the weather in Iceland can change extremely quickly and is generally poor, making the decision to observe the eclipse there, as he puts it, a big gamble.
7: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigáza.
4: Conditions in Spain, meanwhile, are warmer, but the scientists there have encountered problems of a different kind. One team is based in an abandoned cottage at the foot of Mount Pico Trigáza, and when they arrived, they discovered they were not its only occupants.
7: Ten den, co jsme přijeli, tak se vevnitř přemnožily takové malé mušky, takže vlastně nás čekalo.
4: Václav Široký, head of the Technika Photography Club at Brno University of Technology, says the cottage was infested with small flies, forcing the team to spend their first night outside on a terrace. They quickly solved the problem, but then something potentially more serious appeared in the sky.
7: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti.
4: Václav says they initially thought they were seeing clouds, but after climbing the mountain to investigate, they discovered a wildfire to the west, in precisely the direction where they will be observing the eclipse. Fortunately, the smoke dispersed and Spanish firefighters brought the blaze under control. Expedition leader Miloslav Drückmüller says conditions now look much more promising.
6: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska, a ten dým se
4: If the weather remains as it is and the remaining smoke clears, conditions at the Spanish site could be almost ideal. The Brno researchers have been traveling to total solar eclipses for more than 20 years, gradually building up an archive that allows them to study how the sun and its corona change over time.
3: Vít Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Evropa, včetně Česka, se potýká s další vlnou veder. Extrémní teploty si dosud podle agentury Bloomberg vyžádaly na 25 000 lidských životů. Mnohá evropská města proto v létě spouští krizové plány, které fungují podobně jako při živelních katastrofách. Měla by mít něco takového i česká města? A jak pokročilé jsou adaptační plány? A je připravenost obyvatelstva na extrémní změny počasí vůbec předmětem veřejného zájmu? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
2: Pro a proti.
8: Hosty dnešního Pro a proti jsou na dálku. Katarína Svitková, výzkumná spolupracovnice týmu Zelená Evropa Institutu Europeum. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A na druhé lince je výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
8: Dělají česká města a obce pro ochranu svých obyvatel před vedry dost, paní Vladyková?
10: Je to problém, který už je tady několik let. Postupně se snaží přizpůsobují zásobování vodou. Dlouhou dobu byly i dotační tituly na připojení měst a obcí na kapacitní vodovody. Máme tady obce ve srážkových stínech. Města se snaží doplňovat veřejnou zeleň, starat se o ní. A opravdu dělají mnoho opatření, která jsou na zadržování vody v krajině, která nám slouží před povodní a pak i před suchy, protože klíčem je udržet tu vodu, která u nás je, aby zůstala u nás k našemu dalšímu využití. Jsou to ale dlouhodobé projekty a mnohé jsou finančně velice náročné.
8: Paní Svitková, stejná otázka i na vás. Dělají česká města a obce dost?
9: A určitě souhlasím s paní Vladykovou v tom smyslu, že obce investují prostředky do zeleno-modré infrastruktury, to znamená přesně retence vody, nakládání s vodou, s dešťovkou, rozšiřování zelených ploch, výsadba stromů a podobně. Tohle to je velmi důležité. Co chybí, nebo kde já vidím osobně slabé místo, je vlastně řízení, nebo taková ta operativní příprava na vlny veder, na ty konkrétní vlny veder, které vlastně zažíváme během této letní sezóny, ale není to poprvé samozřejmě.
8: Vy jste to vlastně obě naznačili, že to jsou dvě problematiky, tak pojďme si to rozdělit na adaptační plány a na krizové plány, které by měly fungovat třeba, jako jsem zmínila v úvodu, jako při povodních. Podle zjištění zpravodajského serveru i rozhlas na takovém plánu pracuje v České republice pouze Praha. Není to málo, paní Vladyková?
10: No takhle, ze zákona je starosta ten, kdo pak řídí v rámci krize, tak řídí krizový štáb, takže nebo krizové výbory, které jsou na městech a obcích. Ona, ta Praha je největší, je nejvíce přehrívaná, takže ta to má jako největší výzvu. Česká republika je rurální, nebo víc jako vesnická země a na těch vesnicích mají jiné problémy než v Praze nebo než ve velkých městech. Takže mnohá města mají toto dáno ve svých standardních plánech a nemají to jako specifický jeden jediný plán. A k tomu systematickému řízení Svaz měst a obcí vydal hned na začátku července ve spolupráci s kolegy z Banské univerzity jsme vydali desatero právě, jak přežít vedra. A jsou to i věci, které my se učíme, protože ty vlna veder tady byly, ale byly třeba týden, 10 dnů. Takhle dlouhá vedra, jako jsou v letošním roce, tady máme po dlouhé době poprvé a posíláme starostům, obzvláště i těch menších obcí, aby si to uvědomili, aby se s tím všichni naučili pracovat, že ta příroda si s náma bude dělat, co chce. A ty velké krizové plány určitě do těch velkých měst nad 100 000 obyvatel, pro ty menší města určitě přizpůsobení stávajících plánů, kde občané najdou vodu, kde si mají říct o pomoc, ale je to i kontrola.
8: No a mají všechny obce, právě ty menší, tyto plány, vědí?
10: Ono krizové.
8: Co a jak?
10: Krizové plány mají všichni a ono totiž v případě povodní nebo jiné živelné pohromy je i to nakládání s tou vodou také řešeno. Do těch veder se přidává vlastně, že my musíme vědět, kde jsou zranitelné osoby, které v případě jakékoliv katastrofy potřebují pomoc. Což je teda i to vedro. Musíme vědět, kde máme zranitelné osoby, které budou potřebovat pomoc. Musí ji znát zda mají nebo nemají vodu. Mnohá města už mají udělaná opatření, že pokud je nedostatek vody, tak dělají zákazy zálivek a tak dále, ale to už je standardem.
8: Dáme slovo paní Svitkové. Já koneckonců mám to desatero, o kterém jste mluvila, před sebou. Je v něm například rada vyhýbej se polednímu vedru, obleč se lehce. Jsou to takové věci, které, řekněme, by třeba člověka napadly. Ale když se zaměříme i na to, co říkala paní Vladyková ohledně krizového řízení, paní Svitková, stačí to? Je to dostatečné v tom českém kontextu?
9: V rámci těch krizových plánů menších obcí samozřejmě už existují opatření, která už aktuálně se dějí nebo jsou aktivována, ale není to, nedá se tomu říkat krizový plán proti vlnám veder jako takový. To je něco, co opravdu v současné době v České republice připravuje jenom hlavní město Praha a má to svůj důvod. Je to tak, Praha je vlastně nejvíc přehřívanou oblastí, samozřejmě Jižní Morava také zažívá velice, velice vážný tepelný stres, ale tyhle ty dvě části České republiky jsou vlastně nejvíc ohrožené. Jenom bych se vrátila ještě k poznámce toho, že Česká republika je jakoby rurální oblastí, samozřejmě ta rurální část nebo oblasti zemědělské jsou velice důležité i pro ekonomiku a obecně v rámci toho území, ale je potřeba si uvědomit, že 74% populace České republiky žije ve městech. Ať už ve větších městech, jako krajských nebo i menších, a ta připravenost, co se týká řízení nebo operačního plánování v oblasti vln veder, není dostatečná dle mého názoru aktuálně.
8: No, vy často uvádíte jako příklad ze zahraničí města ve Španělsku, jako je Barcelona nebo Madrid, to jsou ale velké aglomerace s miliony obyvatel. Mají tedy podobné plány i menší města, právě srovnatelná s krajskými městy v České republice? Paní Svitková.
9: Samozřejmě, jak jste naznačila, je to Barcelona nebo Madrid, kde se vlastně můžeme inspirovat mnoha zajímavými opatřeními, ale nelze čekat od českých měst průměrných menších, že budou mít podobné krizové plány nebo na podobný úrovni. To samozřejmě nikdo ani nechce a myslím si, že by to nebylo úplně efektivní. To, co je potřeba, je vlastně, dá se říct, protokoly, vlastně postupy, co má kdo dělat od starosty až po level nějakých jako obecných organizací, ať je to, nebo servisních organizací, ať je to třeba voda nebo lesy a parky a podobně, jak postupovat, jak komunikovat s veřejností. Vy jste už naznačovala jednu velmi důležitou věc a to je vlastně mapování zranitelnosti v rámci té obce. A to si myslím, že každá obec si může a měla by si udělat sama, v rámci svých možností zmapovat. Jednak je možné použít vlastně meteorologická data, ale v případě toho, že nemáme dostatečné teritoriální rozlišení, abychom zjistili konkrétně třeba na úrovni ulic nebo náměstí, kde ta situace je nejhorší, tak lze například použít i termokamery na vytipování těchto zranitelných a exponovaných lokalit.
8: Ano, dáme slovo zase paní Vladykové. Mají obce a města i dost demografických a socioekonomických dat, aby radnice a magistráty věděli, kde mají ohrožené skupiny obyvatel, v případě nouze se mohli zaměřit právě přednostně na ně? Vy už jste naznačila, že něco takového se děje, ale je to spíš výjimka nebo pravidlo?
11: V zásadě města, obce, my využíváme standardní registry, které máme. Máme ale jednu velkou skupinu, kterou zatím nemáme podchycenou a i v této oblasti pracujeme s Českým statistickým úřadem a to jsou lidé, kteří bydlí v nájmu. My budeme požadovat i ve spolupráci s ministerstvem vnitra, požadujeme to dlouhodobě z důvodu právě i těchto krizových situací, které jsou. A jak říkám, je jedno, jestli je to vedro, povodeň nebo tornádo, my musíme v podstatě ten systém práce je obdobný, totožný téměř, takže my musíme vědět, kde jsou ty zranitelní lidé a my nevíme, pokud bydlí v nájemním bydlení, v jaké jsou třeba v panelových domech nebo ve velkých bytových domech, v jakých jsou bytových jednotkách, kdo. Takže my budeme právě požadovat, aby v rámci nájemní smlouvy, v rámci evidence obyvatel, pak byla zanesena i ta bytová jednotka, v které ten občan, který si ten byt pronajímá, bydlí. Je to standard naprosto ve světě, je to naprosto standardní. U nás tato povinnost není dána, takže my v rámci evidence obyvatel víme, že třeba v 12-patrovém domě někde bydlí třeba osoby nad 80 let, které podle nájemní smlouvy, ale vůbec nevíme, v jaké bytové jednotce ten člověk bydlí. Takže pak je to velice obtížné právě
10: i pro ta krizová řízení. Takže to je jedna taková změna v zákoně, kterou my budeme chtít, aby se do zákona dostala, protože to pomůže hlavně těm lidem, kteří v tom bydlí, a pomůže nám to v tom krizovém řízení. Ale jinak ty evidence ta města obce mají. Co je jedna z takhle, pořád jsme kritizováni za to, že máme velkou fragmentaci. Medián velikosti obce je 440 obyvatel, zhruba 4800 obcí je do 1000 obyvatel a pořád jsme za to napadáni. Na druhou stranu se ale právě v tom krizovém řízení ukazuje, že je to velice efektivní, protože každý starosta tím pádem zná svého občana, každý občan z vás zná svého starostu. Pravdou je i to, co říkala paní kolegyně, že v těch velkých městech bydlí téměř 80% obyvatel. Tady v těch vlnách veder je jedna výhoda. My jsme chatařská a chalupářská země, každý druhý má nějaké své venkovní možnost vyjet někam ven. A na ty prázdniny ti lidé, kteří jsou normálně v těch velkých městech, tak často odcházejí nebo odjíždějí na ty chaty a chalupy.
12: Na druhou stranu, promiňte, že vám do toho vstupuji.
10: Evidenci, kdo tam je.
12: Na to nelze spoléhat, ale jak říkáte, ono to potom dělá asi neplechu právě v té evidenci měst, tedy měst, těch ano. menších měst a obcí. Paní Svitková, jak je to ve světě? Je to ve světě standardní, že i tyto informace starostové nebo primátoři prostě vedení obcí a měst ve světě znají, vědí, jak jsou obsazena nájemní bydlení, mají oporu v legislativě?
9: Ano i ne, záleží na kterým, v jakém městě, nebo neumím samozřejmě říct jako obecně pro všechna města v zahraničí. To, co jsem studovala, nebo to, čím se zabývám, třeba ten španělský kontext, tak tam je to zajímavý v tom, že velkou roli hrají třeba ve větších městech jako Barcelona, městské části, a tyhle ty městské části jsou odpovědní, stejně podobně jako v Praze třeba, za sociální služby na úrovni té městské části a velmi dobře mají zmapovanou tu demografickou nebo socioekonomickou situaci i teritoriálně. To znamená, oni vědí, kdo nebo jaké typy obyvatel, skupiny obyvatel, co se týká věku, třeba věkové struktury, kde žijí, jak jsou rozprostření. A třeba Barcelona po těch katastrofických vedrech v roce 2015, myslím to bylo, tak si nechala zpracovat velmi podrobné teritoriální vlastně mapování tady toho. A je to až na úroveň ulic, těch jednotlivých městských částech. A pak se dělá třeba nejenom v Barceloně, ale i v Paříži, který vlastně taky víme, že to je město, které je velmi, velmi ovlivněné teďka vlnami veder, tak existují už dlouhou dobu, několik let, dobrovolné registry zranitelných obyvatel. Co to znamená? Obyvatelé, kteří jsou buď seniori nebo s nějakým chronickým onemocněním, které vlastně může zhoršovat právě jakoby souběh s těma vlnama veder, že jsou vlastně rizikové skupiny, tak jsou nahlášeni do systému, který třeba v Paříži se jmenuje Reflex, a když

0: Českou republiku, třeba pro větší krajská města, mít takové dobrovolné registry?
1: Vyřešil by to jeden registr obyvatel, protože my tu, jinak my to máme, my děláme pravidelně sčítání obyvatel, ty statistická data máme, takže Českému statistickému úřadu by opravdu pomohlo pouze to, aby se evidovaly i ty nájemní smlouvy a ty bytové jednotky. Jinak Česká republika díky Českému statistickému úřadu má opravdu jako velmi kvalitní data o tom, kde kdo bydlí nebo jakým způsobem je toto pořešeno a ta data jsou ještě navíc volně přístupná, takže starostové s nimi dokážou v kombinaci s matričními údaji poměrně efektivně pracovat.
0: A pracují s nimi efektivně? Posílají SMSky, když
1: pracují.
0: Ano. O krizový...
1: To, že je 3 dny, to, že je 3 dny 35 stupňů, tak kvůli tomu asi jako SMSku posílat nemusíme. Na druhou stranu, jak říkám, tady je o tom, o té pomoci cílené, spíš když je potřeba, my máme spoustu dalších systémů, jak pomoci lidem. Je tady jedna důležitá věc. Barcelona má 3x větší hustotu obyvatel, než je naše nejvíc hustá Praha. Takže tam jsou opravdu naprosto jiné systémy, naprosto jiná krizová řízení a často se srovnává Praha s Barcelonou, ale jsou to dva absolutně jako nesrovnatelné městské organismy. Můžeme si z nich vzít příklad, ale pouze tak jako limitně, protože Praha je opravdu úplně jiné město, než je Barcelona. My se s tím potýkáme poměrně často, protože tam i ta efektivita pak jednotlivých těch systémů je někde úplně jinde, než je u té Prahy. Ale co je velmi dobré, my třeba máme i velmi dobré systémy varovné záleží na tom, kdo má provozování vodovodů a kanalizací, ale dostáváme třeba, že nebude voda nebo že jsou nějaké opatření, tak kdo chce, je zaregistrován, tak dostává mailové zprávy nebo textové zprávy o různých poruchách, výlukách. Takže v České republice jsou tyto systémy poměrně dobře propracované. Český meteorologický ústav taky plní svoji perfektní práci, že dává výstrahy, takže my to máme propracované tímto způsobem a mnozí občané jako dávat nějaký další aplikace, obzvláště pro ty seniory, stejně na konci to není tak efektivní, protože oni to nepoužívají tak příliš možná, jako jsou třeba zvyklí v Barceloně. U nás je důležité, aby třeba jsme věděli, že starostové si požádají třeba státní hmotné rezervy. Rozumím. K tomu, aby jim dali cisternu, aby se zásobovalo vodou a tak dále.
0: O krizových plánech měst a obcí při vlnách veder mluvíme v Pro a Proti s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladykovou a expertkou na klimatickou adaptaci měst z Institutu Europeum Katarínou Svitkovou.
2: Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vraťme se k adaptačním opatřením na zvládání změny klimatu. Jak aktivně k ním přistupují česká města? Paní Svitková.
3: Určitě se to zlepšuje. Musím říct, že ve větší i menší města, samozřejmě Praha už byla zmiňovaná, co se týká adaptace, má svůj nejenom klimatický plán, ale taky vlastně strategii adaptace na změnu klimatu, který vlastně postupně naplňuje. Takže tam si myslím, že určitě jde o posun správným směrem. Jenom vlastně doplním, když se bavíme o adaptaci, tak skutečně zelená a modrá opatření, to znamená dostat co nejvíc zeleně, vzrostlých stromů a vody, ale dobře vlastně dobré nakladání s vodou vlastně zlepšit v rámci těch obcí nebo měst. Tak tohleto je to, co myslíme, když mluvíme o adaptaci. To je, myslím si, že věc, která se děje i v menších obcích a je to dobře. A samozřejmě, jak zmiňovala paní Vladyková, s tím naprosto souhlasím, je to velice finančně náročná záležitost, která se vyžaduje vlastně dlouhodobé plánování a dlouhodobé financování.
0: Já teď přidám to, co říkala Petra Kolínská z organizace Zelený kruh zhruba před měsícem a půl v tomto pořadu. Ta říkala, že adaptační plány mají ale jen ty samosprávy, kde jsou osvícení úředníci a že se rozevírají nůžky mezi těmi městy, které konají a těmi, které se k situaci staví laxně. Paní Vladyková, vy nemáte ten pocit, nebo jak to vidíte vy?
1: Řekněme si tu strukturu. Měst nad 10 000 obyvatel je v České republice pouze 127. Tam jsou i ta velká statutární města, kterých je 27. Jedno jediné milionové město máme, a to je Praha, pak už máme 300 tisícová města. Takže řekněme si, že a ten zbytek jsou opravdu malé obce.

0: které nejsou schopny finančně dosáhnout na velká opatření. Máme tady ale například Státní pozemkový úřad, který dělá obrovskou práci právě pro adaptační opatření, kdy dělá opatření na zadržování vody v krajině. Mají i svoji soutěž Žít krajinou, doporučuji se podívat na výsledky těchto projektů, je to meandrování potoků, tůně, protierozní opatření a to všechno postupně přispívá. Tady k tomu, aby se postupně v České republice zadržovala voda. V České republice máme...
1: No ale čili vy říkáte, že pro ty obce, promiňte, že vám do toho vstupuje, ale to znamená, že vy říkáte, že pro ty menší obce to není priorita, že se mohou spoléhat na to, co dělá stát?
0: Já to chci dopovědět, protože vy, když potřebujete udělat meandrování potoka nebo potřebujete udělat nějaké meliorační opatření větší nebo jakékoliv opatření, vy musíte jít přes katastry několika měst a obcí najednou, protože ten potok nikdy, já jsem chtěla doříct, že u nás většina řek pramení, my nemáme tady žádné veletoky, takže my musíme opravdu pracovat s těmi přítoky, které jsou, řeky se u nás hodně spojují, takže pak se tam pracuje napříč mnoha obcemi. Takže tady je i třeba podporujeme právě společenství obcí, to, aby města obce spolu spolupracovaly. Jsou to opravdu plány, které se musí dělat napříč několika obcemi a tam je pak lepší, když tento plán buď řídí společenství obcí, anebo nějaký státní pozemkový úřad. A pak tady máme ještě na ty menší opatření, jako je třeba zadržování dešťové vody a tak Státní fond životního prostředí, který má mnoho dotačních titulů na to, aby se každá kapka vody opravdu zadržela. Takže z veřejných budov, aby se dělaly retenční nádrže, z těch zpětně závlady. A to všechno malé obce dělají. Takže malé obce mají na úrovni svých katastrů své plány, kde s tím pracují a právě i ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí i s tím pozemkovým úřadem dělají obrovskou práci, spojují se a dělají to postupně, ale zase řekněme si, že ty příjmy těch malých obcí nejsou takové, aby na ta velká opatření opravdu dosáhly. Takže ano, je to závislé na perfektní spolupráci a koordinaci, ale fakt pracují a dobře pracují.
1: Paní Svitková, souhlasíte s tím, že to může být pro malé obce finančně nedostupné dělat adaptační opatření nebo i samotné adaptační plány?
2: Jednoznačně souhlasím, že pro menší obce nemá smysl požadovat to jakoby adaptační opatření vlastně v rozsahu třeba adaptačních opatření, které se dějí v Praze nebo v krajských městech. S tímhle tím úplně souhlasím. A je to samozřejmě pravda, že je to, i co se týká vlastně plánování a financování, velice náročné. Ale co je možné udělat, když už se bavíme o tom, že potřebujeme klimatickou adaptaci měst, jednoznačně myslím si, že se na tom shodneme. Druhá věc je, že když děláte adaptační opatření zelenomodrá, tak vlastně děláte investici do toho, co bude za 5 nebo za 10 let, než ten strom vlastně se zakoření, bude mít větší korunu, bude stínit a podobně, když se bavíme třeba o vysázení stromu. Co ale je možné udělat dneska nebo příští týden nebo během ještě aktuální letní sezony? Je potřeba vlastně si zamyslet nad tím, jaká jsou ty možná méně finančně náročná opatření, ale věci, které fungují hned a dnes třeba instalace vodních prvků, které vlastně v Praze samozřejmě máme pražské vodovody a kanalizace, které se toto vlastně starají, ale v obcích, v jiných městech nebo v menších obcích také jsou prostě odpovědní aktéři nebo organizace, který vlastně tohleto můžou zajišťovat. Druhá věc je stín a ten stín je velmi důležitý, proč to zmiňuju. Je relativně jako finančně méně náročné a relativně rychlejší v podstatě vytvořit nějaké takzvané lehké stínící struktury v rámci ulic, které jsou exponované. Jo, můžeme si vzít příklad vysloveně, existuje to třeba v Itálii nebo ve Španělsku, i v těch nejmenších obcích, kde se vlastně během letních měsíců stíní ulice, zejména části, kde se pohybují hodně lidé nebo děti a podobně, dětská hřiště, ty hlavní plazy nebo ty hlavní náměstí v těch obcích pomocí stínících plachet nebo jiných lehkých stínících struktur. A tohle to nejsou opatření, které vlastně stojí miliardy, ale reálně to vlastně snižuje pocitovou teplotu třeba o 6 stupňů na té ulici.
1: Paní Vladiková, ještě dáme prostor vám krátce se vyjádřit k tomu, jestli mohou obce dělat i takové menší věci, které třeba nejsou zas tak finančně náročné. Jestli to naopak třeba vesnice nepodceňují vzhledem k tomu, že si říkají, lidé mají zahrady, tak nás veřejná prostranství příliš nezajímají.
0: Každý starosta se opravdu maximálně stará o své veřejné prostranství, musím říct, pro Jižním Českou republiku 7 let, co jsem starostka, předtím celý svůj život. A vidím ty obrovský posuny. Už od hranice cedule té obce vidíte, jak je to, jaký tam je starosta nebo starostka podle právě údržby a úpravy zeleně. Takže to zastínění, ale to bych neřekla, že úplně adaptační opatření, ale to přistínění
1: to je to krizové. To děláte.
0: A to je spíš ano, děkuji. To, co oni opravdu dělají.
1: Děkuji. O tom, jak jsou česká města a obce připravené na vlny veder, jsme diskutovali s Katarínou Svitkovou, výzkumnou spolupracovnicí týmu Zelená Evropa Institut Europeum. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji moc.
1: A také s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí. Děkuji i vám, naslyšenou.
0: Děkuji i vám a posluchačům hezký den.
1: A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
5: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
4: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
5: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
4: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
5: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Pondělní zemětřesení v Kolumbii zasáhlo takzvaný kávový region, zabilo nejméně 240 lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu a Ligu mistrů si nezahrají. A zítra čekáme většinou jasno a teplotu do 29 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
2: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než příští týden skončí takzvané vládní prázdniny. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku Českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
3: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem dál komplikuje porucha trakčního vedení u Pardubic. Vlaky tam jezdí jenom po jedné koleji a nabírají zpoždění. V úseku večer uvázly dva spoje, cestující z nich museli evakuovat hasiči. Omezení by mělo podle zprávy železnic trvat až do zítřejších brzkých ranních hodin. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají, čeká je ligová část Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy čtvrté místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nemít přešlapu při posledním pokusu získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
4: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
0: Medaily zatím na mistrovství Evropy nezískal v samostatné historii žádný český kladivář.
5: Dálnice D8 znovu průjezdná a překážka na D1 u Brna. Dálnice D8 je znovu oboustranně průjezdná. V tunelech Prackovice a Radejčín dokončili přechodnou úpravu provozu a není tak nutné využít náhradní trasu. Kolony před tunely se pomalu rozjíždějí. Na D1 ve směru z Prahy do Ostravy hlásíte za sjezdem na Popůvky nepojízdní kamion. Na 189,5 kilometru stojí v odstavném pruhu a nebrání tak provozu. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova na 37. kilometru stojí porouchané auto a zabírá sjezd na Hněvotín. Provoz je plynulý. Na silnici 433 mezi Prostějovem a Víšovicemi dejte pozor za dálnicí D46. Policisté tam vyšetřují střed osobního auta se zvěří. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Co říkají průzkumy voličských preferencí? Velké strany se mění. Zajímavosti ze senátních kandidátek. Američané na Kubě nebo ohlédnutí za životem a dílem Vladimíra Párala. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
6: Do sněmovních voleb ještě zbývá hodně času, ale také už nějaký čas uplynul od těch posledních a voliči hodnotí výkon vlády i opozice. Co říkají průzkumy? Podle agentury Median by v červenci zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34%, podobně jako v předchozích průzkumech. Posílil ale opoziční STAN, který se z 15% vzdálil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Pod 10% se pohybují Piráti i SPD. Vládní motoristé by nepřekonali 5% hranici. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, co tedy z toho výzkumu vlastně vyplývá?
7: Tak vyplývá z něj samozřejmě hodně věcí, jak to u průzkumu bývá. To, co zaujme, je, že ANO má opravdu setrvalou podporu voličů, která se časem téměř nemění a vlastně nyní by ho volilo stejně velké procento, tak to je potřeba zdůraznit občanů jako ve volbách. Což u jiných stran tak úplně neplatí. Ty jsi hovořil o tom, že opoziční hnutí STAN stouplo a to je také jediné vlastně hnutí nebo jediná politická síla, která oproti volbám si připsala nějaké preference navíc. K volbám by totiž šlo o přibližně 10% voličů méně, což je stejné, jako bylo při minulém průzkumu, ale ukazuje to, že přece jenom další voliči nejsou spokojeni s politickou situací jako takovou. Poměrně dost se toto týká právě pravicové opozice. Koalice Spolu, bývalá koalice Spolu, získala ve volbách 23% hlasů. Nyní ovšem ta situace je úplně jiná a to především pro ODS, která byla lídrem této koalice a hlavní stranou minulé vlády. Nyní by ODS podle tohoto průzkumu získala pouze 12% hlasů. Přitom další dvě strany, TOP 09 a KDU ČSL, mají něco přes 3%, 3,5%. To znamená, dohromady by koalice Spolu dnes získala 18,5% hlasů přibližně, což je samozřejmě výrazně méně, než bylo ještě při volbách. A pokud tedy ODS doufala, že když se v uvozovkách zbaví svých partnerů v rámci koalice, že tím získá, tak tady se ukazuje, že tím nezískala. Rozhodně naopak ještě jí ubralo hnutí Naše Česko, bývalého právě hejtmana za ODS jihočeského Kuby, které nyní má v preferencích přibližně 3,5% hlasů. Další voliči, ovšem ODS, odešli ke STANu právě, kde možná tam je vidět ten nárůst. Takže je asi přece jenom nyní na mostcích v ODS, aby se zamysleli, zda ten jejich krok byl správný. Na druhou stranu přece jen opozice celkově voliče nyní nedokáže přesvědčit a zároveň nemá příliš výrazné osobnosti. Jak ukazují další průzkumy, jeden z nich byl zveřejněn včera, další byl už na konci minulého týdne a byl poměrně široce medializován. Oba jsou to průzkumy, které si zadaly Novinky u agentury NMS a právě v tom z minulého týdne bylo velké překvapení, že respondenti za nejvýraznější postavy opozice označili Petra Pavla, prezidenta, a pak Andreje Babiše, předsedu vlády. Tam samozřejmě na to má svůj podíl i to, že Andrej Babiš i jako předseda vlády vystupuje neustále především jako předseda protestní strany. Když se podíváme na jeho vystoupení, nejsou tolik o vládnutí, jako spíše o vymezování se vůči ostatním. A to samozřejmě potom i vybízí, dejme k tomu, k pohledu na něj, jako na opozičního politika. Ale hnutí ANO nyní bude stát přece jenom před takovou výzvou, která do budoucna může být vážná, protože Andrej Babiš je nespochybnitelně jednoznačný lídr a vlastně ty postavy hnutí další vedle něj jsou silně potlačené. Andrej Babiš je ovšem už nyní nejstarší premiér zemí Evropské unie a věk prostě nezastavíš, takže uvidíme, kam i toto povede.
8: Říká Petr Švárc, kterému tímto děkuji. Nashledanou.
7: Díky, naslyšenou.
9: Všechno se mění, i česká politická scéna a politické strany. Všiml si toho také náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
10: Odchází jedna politická generace, tak to před časem oglosoval expremiér Petr Fiala střídání lídrů ODS v Brně. Jeho slova ale lze vztáhnout také na Prahu, a to i v souvislosti s dalšími subjekty, zejména s hnutím ANO. Komunál je pro strany, které nestojí o jepičí život, grunt. Tam si testují jak lojalitu voličů, tak zajímavé tváře, jež mohou postupně dobít i celostátní politiku. O dvou největších městech v republice navíc slýcháme, že řídit je představuje něco podobné jako řídit ministerstvo. Jde zkrátka o obrovské kolosy, jejichž správa vyžaduje kompetenci i politický cit. Hnutí ANO v různých typech voleb těží především z obliby Andreje Babiše. V jeho stínu zůstávají starostové, primátoři i hejtmani. Původního pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa, jehož dohnala záliba v hromadění bytů, vystřídal místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. O předpokladech jednoho i druhého se toho ví málo. K politickým hvězdám mají daleko. Nejsilnější vládní strana spíš minimalizuje rizika a v metropoli cílí na roli juniorního koaličního partnera, jenže žádnými extra jmény ohromovat nemusí. Ani brněnská sázka Babišovců na nevýrazného poslance a šéfa pěstírny léčivého konopí Václava Trojana nepůsobí příliš odvážně. Co ale taky chtít, když hnutí prošlo ve městě pod Špilberkem dvěma těžkými krizemi, souvisejícími s nenechavýma rukama některých zastupitelů. To ODS v Brně usoudila, že ji po kontroverzní éře Pavla Blažka a jeho spojenců Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové pomůže leda obrat o 180 stupňů. A tak občanští demokraté, jejichž dlouhé prsty po celá desetiletí sahaly dál, než vyplývalo ze svěřeného mandátu, postavili do čela radniční kandidátky nestraničku, dokumentaristku Kamilu Zlatuškovou, která měla dosud blíž k aktivismu než k politickému rutinérství. Však taky poté, co byla představena, předvedla, že se v minulosti partaje, kterou má reprezentovat, vyzná jen velmi málo. Pro ODS to v Brně otevírá cestu ke středovým partnerům. O to též stojí i v Praze. V ní si ale věří natolik, že vsadila na zkušeného straníka prvního místopředsedu Tomáše Portlíka. I to je ale generační změna. Jestliže na končícího občanskodemokratického primátora Bohuslava Svobodu budeme vzpomínat jako na uspávače hadů, je neposedný a ambiciozní Portlík jeho naprostým protikladem. Používá ostatně retoriku, která sluší spíš městské opozici než straně ověnčené primátorem. Řetězem. Portlík si získal autoritu, co by starosta 9. městské části. Na magistrátu by patrně uměl spolupracovat s kýmkoliv, včetně hnutí ANO. Zároveň by si ale měla ODS uvědomit, že pokud zůstane tahounem města, může se primátor stát jejím nejviditelnějším politikem. Od něhož bude mnohé očekáváno i na centrální úrovni. Je na to připravená? a ukrývá Portlíkova torna i jinou maršálskou hůl než jen tu komunální? Personální zemětřesení se týká nejen ANO a ODS. V Praze třeba zkoušejí novou lídrini i Piráti. Také v řadě krajských měst nezůstane kámen na kameni. Otázka však je, zda sekretariáty spíš netaktizují, než aby mysleli na budoucnost stranických značek i ve vzdálenějším horizontu. Nejde přece o to, kýmkoliv zaplácnout volební soupisku, nýbrž o formování dlouhodobé pověsti, která prochází všemi typy voleb. Kdyby se čerstvá jména na čele komunálních kandidátek stěžejních formací ukázala být správným krokem, může to být naděje nejenom pro Prahu či Brno. Osvěžení si zaslouží i nejvyšší politická patra. Protože se ale strany při jejich výběru držely vesměs při zemi, měli bychom svá očekávání raději krotit.
9: Říká Lukáš Jelínek. Senátní volby nepřitahují takovou pozornost jako ty sněmovní, ale měly by. Třeba už jen kvůli nejrůznějším zajímavostem, které lze pozorovat při nominaci kandidátů. Slovo má Ondřej Konrád.
11: Před 4 roky se zdálo nepochopitelné, že tehdejší Fialova vládní koalice otevřela na Kroměřížsku doširoka dveře do Senátu paní Zvěrtek Hamplové, samotné se hlásící k nálepce dezinformátorky. Letos ale bude ku spatření cosi zcela unikátního, neboť v prvém kole voleb do horní komory budou proti sobě stát kandidáti současných vládních subjektů snad ve všech 27 obvodech. Neboť si podle místopředsedy Havlíčka nemůže ANO, co by, cituji, nejsilnější strana v Česku dovolit nemít své kandidáty. A zatímco motoristé na Senát zcela rezignují, protože do něj nemají koho vyslat, šéf SPD Okamura, ještě před pár dny hovořící o zhruba 20 kandidátů, je nakonec snad na truc, bude mít patrně také všude. Krach rokování s Babišovým hnutím bere přitom věcně, byť se o něm vyjadřuje skoro poeticky. Jak čas plynul, tak to vyplynulo. K čemuž prozaicky dodává, že největší šance by logicky měly společné kandidátky, na to nemusíte být žádný myslitel. A nevyjadřuje se ovšem k tomu, že někteří reprezentanti ANO údajně nechtěli jít do voleb, co by zástupci všech vládních stran. Dodávám, že motoristé hodlají koaliční kandidáty aspoň podporovat, pokud se tedy navzájem nevybíjí už v prvém kole. A ještě, že SPD nemá žádného senátora, zatímco ANO drží 12 křesel a klub má dokonce 15 členů, posílený mimo jiné o už zmíněnou Zvěrtek Hamplovou. Tentokrát je to vůbec zajímavé. Například hnutí Stačilo sice volá po likvidaci senátu, a to kvůli, cituji, roli, jakou hraje v českém politickém systému, ať už to znamená, co chce, ale je prý, opět cituji, potřeba dostat do této instituce politiky a političky, kteří budou skutečně bránit zájmy dolních 10 milionů a přitom aktivně korigovat nejhorší tendence. A tak Stačilo podporuje 3 takové osoby. Advokátku Kláru Samkovou, která už se mnohokrát zkoušela probojovat do nejrůznějších institucí a funkcí, včetně prezidentské, aniž je však chtěla rušit. Což neplatí o rovněž za dezinformátorku považované Petře Rédové, kandidující právě proto, cituji, aby byl v Senátu aspoň jeden člověk, který bude usilovat o jeho zrušení. No a konečně Jiřího Kobzu, dlouholetého a celkem známého poslance SPD, jehož ale před loňskými sněmovními volbami, neznámo proč, vypudil z hnutí snad sám Okamura. Navíc se ukázalo, že před lety se právě rozvádějící Kobza zanechal v autě zamčené 2 psy, kteří na slunci uhynuli, což v psomilovném národě nejspíš není zapomenuto. Stejně jako objednávka zastřelení hafíka přítelkyně, rovněž právě rozváděného manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové, která kvůli tomu musela z politiky zmizet. Ale asi má dojem, že po roce od skandálu nadešel čas k návratu, o který usiluje v Uherském Hradišti v čele uskupení s příznačným názvem Odvážné Česko. Čímž ovšem výčet pozoruhodností letošních voleb do horní parlamentní komory nekončí, ale o dalších zase příště.
9: Uzavírá Ondřej Konrád.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři.
9: Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Podivuhodné sepětí mezi Spojenými státy a Kubou, jakkoliv rozdílnými co do historie nebo velikosti, je těsné. A dá se očekávat, že se brzy začne psát nová kapitola. O čem bude? Nad tím uvažuje Eduard Freisler ze Seznamu zpráv.
12: Ani Irán, ani Rusko nebo třeba Severní Korea. Největší hrozbou pro Spojené státy je Kuba. Tvrdí to ve své 100-stránkové zprávě americké ministerstvo zahraničí. Její autoři přitom používají bombastická slova skoro až fantastických rozměrů. Kuba má stále za cíl s pomocí panamerické marxistické revoluce vymazat USA z povrchu zemského. Stojí třeba hned v úvodu této zprávy. Mám při čtení tohoto dokumentu pocit, jako by jsem žil hluboko v 70. letech minulého století. Fidel Castro tehdy opravdu proti USA potažmo Západu bojoval, jak se dalo. Měl po ruce špiony, vojenské kontingenty a nakonec i mašinérii propagandy. Do osidel jeho rajského světa spadly tisíce aktivistů ze Západu. Mohl se přitom opřít o Sovětský svaz a jeho peníze. Ale dělat z Kuby stejné monstrum v roce 2026? Z ostrova, který je zdevastovaný na těle i na duchu? Z ostrova, kde jeho obyvatele trápí každodenní výpadky elektřiny, takže ve vedru za společnosti komárů nemohou už měsíce pořádně spát? Kde lidé hladoví a nemají pohonné hmoty, aby se vůbec někam přemístili? Jedna moje kamarádka, která žije ve Staré Havaně a bezesné noci tráví tím, že pálí kartony od vajec, protože kouř prý na dotěrné komáry zabírá, mi před pár dny s velkou dávkou ironie řekla následující. Ať si na nás dají Američané pozor, protože tady jsou strašně, ale strašně nebezpečná lidská zombí. Více než nějaká americká zpráva o stavu kubánské revoluce, v níž prožila svých 35 let života a opravdu nezná nic jiného, se teď stará o to, aby do svého rozpáleného bytu sehnala přenosnou baterovou stanici známou jako EcoFlow. Může totiž zůstat dlouho nabitá a sloužit jako větrák, nabíječka i světlo. V kontextu toho všeho tak dokument ministerstva zahraničí USA prostě nemůže být brán vážně. Jde prakticky jen o politický pamflet. Autoři možná Trumpovi poskytují záminku pro vojenský úder proti Kubě, když ostrov takto demonizují. Ještě pravděpodobnější je ale snaha očernit americké liberály. Zpráva explicitně spojuje kubánský režim s progresivními politiky, úředníky a aktivisty. Castrův režim prý dokázal infiltrovat nakonec celou demokratickou stranu, tvrdí autoři reportu. Takzvanou rudou hrozbu přitom republikáni v posledních dekádách použili hned několikrát. Stačí připomenout hon na čarodějnice ze 40. a 50. let, kdy republikán Joseph McCarthy viděl komunisty snad v každém levicově smýšlejícím člověku v USA. Byla to ostudná hodina pro svobodomyslně smýšlející Ameriku. A i dnes, po téměř 80 letech, vládní úředníci opět montují monstrum, aby strašili. Tentokrát na ostrově, který sice v minulosti napáchal hodně zlého. Dnes už je ale pouhou karikaturou sebe sama. Je to ostrov, kde nečekají oddané lidové milice, provolávající slávu vůdci a revoluci, ale unavení, hladoví a vystresovaní lidé, jejichž největším snem a starostí je sehnat větrák.
6: Konstatuje Eduard Freisler. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Za jeho životem, dílem a významem se ohlíží spisovatel a publicista Karel Hvížďala.
13: Celý život jsem psal romány o vztazích mezi mužem a ženou. Láska je moje ústřední téma. Mariánsko-lázeňská kolonáda nabízí příležitost k nenucenému seznamování. Zinscenoval jsem tam kvůli tomu hru. Nabízeli jsme růže tří barev, žluté, bílé a rudé. Ženy si měly vybrat květinu, která je reprezentuje. Kdo přijel do lázní, aby tu prožil nezávazný románek, ten si měl vzít do ruky žlutou růži. Kdo sem přijel, aby tu poznal lásku svého života, ten si měl vzít bílou a červená růže znamenala ještě tuhle noc. Původně bydlel Páral v Ústí nad Labem, kde pracoval v chemofarmě, zabýval se tam vývojem sexuálních hormonů. Tuhle příhodu z Mariánských lázní, kam se zrovna přestěhoval, vyprávěl často. Já ji slyšel poprvé, když jsme spolu besedovali na knižním veletrhu, který se konal v kongresovém centru. Stěžoval si tam, že jeho hra s růžemi byla neúspěšná. Lidi odmítali si hrát. Úspěch ale měli jeho knihy, o nich by se při troše pábení dalo říci, že byly právě o takových hrách. Své postavy pozoroval jako lékař výsledky pokusů na myších. Tím se lišil od vykonstruovaných uměle laskavých příběhů. Prodal přes 3 miliony výtisků svých 21 knih a 7 z jeho titulů bylo sfilmováno. Do roku 1989 se nové knihy dostávaly na trh každý čtvrtek a pokud měl vyjít nový román od Pávrala, tvořili se v 60. letech před knihkupectvím již od brzkého rána fronty. Ovšem i jeho bravurní pokusy a hry, které testovaly postavy v překvapivých situacích a odhalovaly obecně panující nudné stereotypy a útoky na identitu, za normalizace narazily. Páral musel kličkovat a stal se z něho zdrženlivý profesionál. Podlehl podruhé. Podle Cibulkových seznamů byl již jako student spolupracovníkem STB. První knihu sepsal ve 30. letech, vyšla o 2 roky později v roce 64 a jmenovala se 6 pekelných nocí. Vydal ji pod pseudonymem Jan Laban. Ale už tato první kniha je o lásce. Hrdina sní o tom, že bude milovat vysněné děvče. Často suchý popis vášnivých představ mladého muže je zdrojem Páralova humoru, který nabral eruptivní povahu až v dalších knihách, které již publikoval pod svým jménem. Připomeňme alespoň soukromou Vichřici z roku 1966, Katapult z roku 67 a Milenci a vrazi z roku 69, která byla brzy zakázána. Místo, aby se četla, o jejím hrdinovi, dravém a ambiciozním manipulátorovi Borku Trojanovi se hovořilo po hospodách. Tyto knihy představují Páralovo nejúspěšnější období. Tituly Profesionální žena z roku 1971 a Mladý muž a bílá velryba z roku 73 již poznamenala normalizace. Byly krotké, neměly křídla, i když tehdejší bídě přesto vyčnívali. V 80. letech, protože s nimi nebyl sám spokojen, změnil žánr. Napsal 4 sci-fi romány, mimo jiné Romeo a Julie 2300 či Země žen. Knihy vydané po roce 1989, jako třeba Decameron nebo Láska v Praze či Profesionální muž, když se otevřel knižní trh do Kořán, už ztratili svou výjimečnost. Sexuální tematika a hledání všech možných rozkoší nebylo už jediným svobodným projevem, jako tomu bylo v Uzurpovaném světě. Ve stáří našel ničím nepodmíněný rizí štěstí v Józe. Vladimír Páral se narodil v Brně v rodině prvorepublikového plukovníka generálního štábu a legionáře. Vystudoval gymnázium a na technice chemii. Zemřel 10. srpna 2026 v den svých 94. narozenin v Chebu.
9: Hovořil Karel Hvížďala. Pěstujte zelí a nelikvidujte kopřivy. Budete za to odměněni. Nevěříte? Možná vás přesvědčí spisovatelka Iva Pekárková.
14: Můj skoromanžel K. před 2 lety kdesi splašil 4 sazeničky zelí. S nadšením je zasadil na zahrádce za naším kostelem a těšil se na úrodu. Zelí rostlo jako z vody, ale jen do výšky. Listů na něm bylo pramálo, nemělo cenu je sklízet. Pak všechny 4 rostlinky vykvetly a K. usoudil, že zelné farmaření není jeho forte. Zároveň jsme si ale všimli, že některé listy jsou značně ožrané a na jednom z nich jsme objevili skupinku roztomilých housenek. Byly to housenky bělázka zelného. Samička nakladla vajíčka přesně na tu rostlinu, po které ji kdysi pojmenovali. Jasně, že jsme tam housenky nechali. Když si my lidé na zelí nepochutnáme, proč by si nemohl pochutnat hmyz? I letos zelí zůstává na místě. Vykvetlo, vyrostlo na něm pár lístků a na těch si pochutnali housenky běláska. Teď nám pod okny poletují nejméně 4 krásní bílí motýly, tančí v mírném letním vánku a vypadá to, že hledají partnery, se kterými by mohli splodit další potomstvo. Pochlubila jsem se housenkami i dospělci bělásků na zahrádkářském webu. A víte co? Profesionálnější pěstitelé zelí a jiných plodin, než je můj skoro manželka, nám nezačali okamžitě radit, jak je máme pozbírat, čím je postříkat, zkrátka jak se jich zbavit a jak zajistit zelí proti dalším bělásčím útokům. Psali. Krásné housenky. Já jsem je měl taky, na lichoře řišnici. Pár rostlinek trochu ožrali, ale co, vždyť něčím se živit musí. Psali. Mě stihli sežrat úrodu, než jsem se vrátila z dovolené. Neměla jsem z toho radost. Ale když teď vidím ty motýly, tak krásné, tak elegantní, dělá mi to dobře na duši. Psali. Klobouk dolů, že jste se housenek nepokoušeli zbavit. Znám lidi, kteří by to udělali. Pro trochu žvance by zbytečně zabili živé tvory. A víte, jak málo je dnes v Anglii hmyzu? Sotva čtvrtina oproti tomu, kolik ho bylo před 20 lety. K. přehodnotil své zahradnické pokusy. Už si nemyslí, že je mizerný zelný farmář. Je z něj farmář, který s hrdostí pěstuje potravu pro housenky. Usoudil, že bělásci zelní těch pár ubohých lístků potřebují víc než my. A když jsme na zahradě viděli babočku kopřivovou, zaradoval se, že kopřivy, které rostou na opuštěném chodníčku za domem, nezlikvidoval. Předtím si myslel, že je na to líný. Dnes ví, že zatím byla touha chránit přírodu. Tu, co nám v Londýně ještě zbyla.
9: Uzavírá Iva Pekárková nejen svůj fajeton, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
15: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy, tudy.

Z mého deníku. 26. května 1977. Čtvrtek. Ostrava. Rozlučka u nás doma. Leštínští, Londýn, Luděk Nekuda, Viktor Kolář, Libor se ženou, Ivo Pavlík plus Věrča Špinarová, Šifauerovi, Veselíci, Staří veselí. Markéta držela zábavu celý večer, hvízdala a povídala o Zadunajsku. Signatáři charty i signatáři anticharty. Dušci nás zavezli na nádraží. 051 odjezd z Ostravy. 27. května 1977. Pátek, Vídeň. Konečně mohu psát bez obav, že by mi nějaký blbý fízl čučel přes rameno.

jedné jarní noci nám nezbylo, než nasednout do vlaku a odjet. Kdybychom zůstali, pěkně by si na mě smlsli a moji lidé by to odnesli se mnou, protože na sobě lpíme. Protože jsme rodina, základ státu. Kašlem na stát. Bylo po půlnoci, začínal pátek 27. května 1977. Nová hala ostravského hlavního nádraží byla osvětlená jako operační sál. Na peronu byla tma. Jarka mlčela a já jsem taky nemluvil. David byl ospalý a Markétka, ačkoliv zrovna přicházela angínu, si hvízdala. Nebyla to melodie, bylo to okouzlení novou dovedností. Byly jí necelé 4 a Davidovi o 6 víc. Vlak se jmenoval Chopin. Byl vypraven v Moskvě a přes Varšavu, Ostravu a Břeclav měl namířeno do Vídně. Ve vlaku bylo zima. Táhlo. Místa habaděj, kupé jenom pro nás. Děti usnuli, Jarka myslela na své a já jsem hleděl do moravské tmy. Sem už se nikdy nevrátím. Kancléř Bruno Kreisky nám poskytl možnost uchýlit se do Rakouska. Jedeme do Vídně a jsme mu za to vděční. Není to žádná cizina. Můj dědeček za mlada chodil do Rakous s kosou přes rameno vypomáhat při žních. Pěšky z Vanovic. Rakousko bojovalo na ruské frontě ve světové válce a taky oba rodiče se narodili jako občané rakouské monarchie. Ujížděli jsme Moravou. Bál jsem se, že se cosi zvrtne. Projížděli jsme vlastí, jako by to bylo nepřátelské území. Ještě nás mají v rukou, ještě jim patříme, ještě jsme jejich majetek. Ještě nám mohou provést čertovinu. Jsme na cestě. Vrátit se nelze. Není kam.

roce 1976 mi bylo 34 let. Byl jsem zaměstnán v elektrárně koksovny Vítězný Únor v Ostravě Přívoze. Třísměnný provoz. 2 dny ranní směna, 2 dny odpolední, 2 dny noční, 3 dny volno. 2 dny ranní, 2 odpolední, 3 noční, 2 volno. 2 ranní, 2 odpolední. Kdybych se k tomu odhodlal, dokázal bych si spočítat, jaká bude moje poslední směna, až odejdu do důchodu. Byl jsem rád, že mám zrovna tuhle práci. Měl jsem za sebou rok kriminálu a 3 roky závozničení u bytostavu. V ostravské stavební firmě, kde to nemělo perspektivu. Potloukal jsem se silnicemi a staveništi po celé republice a vydělával málo. Jarka učila na zvláštní škole a byla ráda, že mohla aspoň to. Chodila domů vyčerpaná, jako by celý den podbíjela kolejnice. V noci jsme lovili blechy, které si přinesla od žáků. Soudružko, vy jste píča, svěřila se jí se svým názorem jedna deváťačka. Nebyla naděje, že by se mohla vrátit zpátky na svoji starou školu a bylo s podivem, že ji nevyhodili ze školských služeb úplně. David chodil do 4. třídy základní školy. Markétku jsme vodili do školky. Někdy si tam hráli na slony. Dětičky se učily, jak si nasadit plynovou masku s filtrem na chobotu. Západní imperialisté nás totiž hodlali v nejbližších dnech zaplynovat. Před volbami visel v převlékárně školky plakát s fotografiemi kandidátů Národní fronty pro volby do zastupitelských orgánů. To jsou naši nejlepší, zvěstovalo mi mé dítě, když jsem mu nazouval botičky. Rodiče spočívali na hřbitově ve Vanovicích v hrobě číslo 381. Pod třemi zeravy spolu s babičkou a dědečkem Lebišovými i dalšími předky z maminčiny strany. Jarčini rodiče žili ve Vlkovicích u Fulneku. Tchán byl předsedou místního národního výboru. Jezdili jsme tam, pokud jsem neměl o víkendu směnu. Kdyby mi dali pokoj, mohlo to tak zůstat. A v 60. ve čtvrtek po ranní směně mohl jsem odejít do důchodu. Jenže oni mi pokoj nedali. Měl jsem strach, co se stane, co si na mne zase vymyslí. Jarka taky měla strach z každého příštího dne. Strach byl naším stálým průvodcem. Žili jsme v okupované zemi, v totalitním systému, pod trvalým dozorem státní bezpečnosti, která o sobě dávala vědět. Šli po mně, chtěli mne znovu zavřít. Byli všemocní a nevypočitatelní. Báli se jich i komunisté na vysokých postech. Státní bezpečnost, tvrdá pěst dělnické třídy vyškolená zkušenějšími sovětskými soudruhy. Podle toho, jakou mi věnovali pozornost, páchal jsem protistátní zločiny. Kamarádil se s kamarády, které jsem poznal ve vězení, nebo kteří ve vězení byli přede mnou. A také s těmi, kteří nepřecházeli na druhou stranu ulice, aby mě nemuseli potkat. Četl jsem knihy a časopisy, které vydávala exilová nakladatelství nebo vycházely v nepovolených edicích jako samizdat. V edici Petlice mě Ludvík Vaculík a Ivan Klíma vydali povídku Kdo, co je pan Gabriel? A fejeton o zašantročených sochách z Komenského parku. Psal jsem Rekonstrukci, román s vězeňskou tematikou, beletrizované zážitky z ostravské vazby a z pobytu ve věznici na Borech. Možná k tomu všemu se jim nelíbil můj obličej. Máme toho na vás tolik,
řekl mi postarší chlapík při výslechu na krajské správě ministerstva vnitra v Ostravě. Tvrdil, že se jmenuje Kovář a předvedl velice tlustý fascikl složek naplněných popsanými papíry. Stačí to předat prokurátorovi a jste tam zas. Až vás propustí, vaše děti už budou dospělé. Měl jsem tomu Kovářovi nevěřit. V roce 2017 jsem se dozvěděl, že se ve skutečnosti jmenoval Emerich Fiža, narozen 16. října 1922, starší referent 2. odboru STB. Zemřel 5. května 2011. Mohl jsem ty jeho řeči brát jen jako policejní fintu, aby mě přiměl ke zpívání, když jsem zpívat nehodlal? Byl jsem v pasti. Z protokolů mě známých lidí citovali skutky, které se uskutečnily. Z rukopisu rekonstrukce, z listů svěřených do rukou ochotného přítele, mi při výsleších předčítali pasáže. Tolik zprosťáren, samé vulgarizmy, to bych svojí manželce číst nedovolil, moralizoval Fiža a citoval z mého textu. Jako bych ty zprosťárny do vězení zavlekl zrovna já, ve snaze kazit vězně. Vyšetřovatelé po mně chtěli, abych s nimi spolupracoval a slibovali, že bych mohl publikovat. Aspoň ty rukopisy dětských knížek, které mi vrátili z nakladatelství Profil. Vždyť jsou takové pěkné, ty by přece mohly vyjít, kdybych si dal říct. Škoda je nevydat, škoda mého talentu. Až zase pojedu do Prahy, měl bych jim povědět, koho jsem tam potkal a o čem jsme si povídali. Lapali mě na ulici ráno, když jsem odvedl Markétku do školky. Odpoledne po šichtě mě odchytávali u brány elektrárny v Přívoze a v MBčku vozili do té svojí monumentální budovy v ulici 30. dubna. Pojďte s náma, pane Binár, my vás svezem domů, tahali mě do auta. A kolegové strojníci divže mi nezáviděli. Když mi jednou po dlouhém mlčení sdělili, že si mě tam nechají, že mě zase šoupnou do vězení, požádal jsem je, abych směl zatelefonovat k sousedům, aby manželka věděla, že nepřijdu domů, protože jsem zatčen, aby neměla strach, že se zas někde opijím. Tak běžte dom, člověče, vyhnali mě na ulici. Příště, když mě znovu sebrali, přišli se zajímavým návrhem, že bych mohl vypadnout z té naší krásné země se ženou, dětmi, knihami i oblečením. Začali jsme o tom s Jarkou uvažovat. Na začátku října roku 1959 se konaly doplňovací přijímací zkoušky do prvního ročníku nově vznikající vysoké školy nazvané Pedagogický institut v Ostravě. Přihlásilo se málo posluchačů a mě svitla naděje stát se učitelem. I přesto, že komunisté z opavské továrny na důlní stroje, kde byl zaměstnán můj otec, vyrobili posudek, v němž syna svého zaměstnance pro vysokoškolské studium nedoporučují. V Ostravě jsem nikdy předtím nebyl, ačkoliv je to z Opavy ucouraným vlakem slabá hodinka. Nebyl důvod tam jezdit až teď. Těžní věže, vysoké pece a ostatní železné příšery donekonečna omílané v záběrech filmových týdeníků mě poněkud zaskočily. Doopravdy je tam mají. A ku podivu jsou podivuhodně krásné. Připadal jsem si jako dítě, které potká lva.
Zvíře důvěrně známé z obrázkové knížky, opravdického lva v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Postával jsem před katedrou výtvarné výchovy v nejvyšším patře zelené budovy na Českobratrské, pak Revoluční a opět Českobratrské ulici. Čekal na přijímací pohovor a snil o studiu kreslení. Svitla mi naděje, že bych se přes vzdělání učitele kreslení mohl stát malířem obrazů. Opava je blizoučko. Měl jsem tam milující rodiče, sestřičku, vyhřáté doupě, jídlo na stole i v ledničce, koupelnu s teplou vodou. Jenže k čemu to, když z Opavy jsem už vyrostl? Tlačila mě ze všech stran. Už jsem se do ní nevešel. Za to Ostrava, mnohými pomlouvaná a proklínaná, mi učarovala. Pedagogický institut byl podivnou školou rozprostřenou do šíře. Hle, seznam přednášek prvního ročníku. Všechny povinné. Základy marxismu-leninismu. Pedagogika, biologie dítěte a zdravotní prevence. Psychologie, český

pitomce, po nich se nevyžaduje, aby samostatně přemýšleli. Chtěli do nás natlouct sumu použitelných vědomostí a komunistické ideologie, které jsme pak měli my natloukat do dětí. A snad jim taky někdy zafidlat na housle píseň vytrysknuvší z hlubin duše pracujícího lidu. Začínat v 18 s houslemi je ale holý nesmysl. A houslista pan Stuchlý, milující svůj nástroj víc než sebe sama, mohl pokládat za vrchol svých pedagogických schopností, když nás naučil zavrzat. Halí, belí, koně vzelí a hříbátka v petrželí. Základy marxismu-leninismu byly ovšem předmětem nejdůležitějším, vydávaným za filozofii, ale ani ty jsme nestudovali z pramenů, nýbrž z ideology předžvíkaných učebnic. Nikoho z nás ve snu nenapadlo sáhnout po sebraných spisech klasiků marxismu-leninismu, když jsme nemuseli. Zkamarádil jsem se záhy s Láďou Beránkem, odborným asistentem na katedře výrobní práce, vyučeným stolařem. Dělnický kádr. Maturitu získal na dělnické přípravce, pak vystudoval univerzitu. Navzdory tomu byl vzdělaným a kultivovaným mužem. Popostrčil mne notný kus kupředu ve vnímání světové literatury. Vášnivý čtenář. Byt měl zarovnaný knihami, především beletrií. Světovou literaturu na pedagogickém institutu nikdo nepřednášel, jako by neexistovala, jako by to byla pro budoucí učitele zbytečná zátěž. Žádné semináře, na nichž bychom se aspoň něco málo dozvěděli o Gilgamešovi, Cervantesovi, Rablézovi, Swiftovi, Baudelaireovi nebo Dostojevském či Kafkovi se nekonali. Bez nich se měl český učitel snadno obejít. Naštěstí se nachomejtl vyučený stolař a odborný asistent z katedry výrobní práce. Jeho prostřednictvím jsem se dozvěděl, že nejpříjemnějším prostředkem k vytření zadnice je živé, žluťoučké káčátko. Ano, na tomto příkladu ze světové literatury mi došlo, jakou šíři možností skýtá umění. Domníval jsem se tenkrát, že veškeré lidské konání má svoje předem stanovená pravidla. A ta je třeba najít, naučit se jim a dodržovat je. Taky beletrie musí přece mít nějaká pravidla, jen je objevit. Až mnohem později jsem pochopil, že pravidla nejsou, že svůj způsob tvůrčí práce musí najít každý sám. Tak jako Rablé objevil žluté káčátko a zcela samozřejmě je umístil do světové literatury. Učinil nesmrtelným. Co nemůžeme najít v životě, hledejme v umění. Čest práci každé, která dobro plodí, nechť mává kladivem, neb řídí pluh. Ať prachem blátem lopotně se brodí, či perem vzletným, ať ji koná duch. Napsal Svatopluk Čech v roce 1902. Nemůžeme ho tedy podezřívat z oportunismu. Komunisti, kteří se prací oháněli, jako by ji vynalezli, tenkrát ještě nevládli. Čest práci si z básně vyloupli a znásilnili do floskule pozdravu. Prací, souško, zdravili děti svoje učitelky. Teď zrovna věříme v době, kdy se čest pracovalo až do aleluja a družstevní rolníci ve vypjatých situacích sklizně plodin potřebovali pomoc zvnějšku, aby nic nepřišlo na zmar. Před zahájením zimního semestru na podzim roce 1960 byli studenti pedagogického institutu v Ostravě zmobilizováni k bitvě o hlízy v okolí.

okrese Opava. Čert jezdil po poli tažený párem koní. Vyorával brambory a rozhazoval je kolem sebe. Nebyl to pravý čert, byla to jenom napodobenina čerta opatřená 4 rotujícími hrabadly. Zdruštevnělý zemědělec, který koňmi vládl, mlátil je bičem, řemínkem i násadou, nadával jim do hajter a kurev schnilých. Proč on ty koně bije? Ptala se soudružka asistentka Pavlásková z katedry ruštiny. Bo se tím kurevským hajtrám nechce robič, odpověděl rozšafně družstevník. Sbírali jsme čertem vyorané a po bitevním poli rozházené brambory do košíků a vysypávali je na přistavenou traktorovou vlečku. To krásné děvčátko ve svazácké košili s vypáraným odznakem, s tmavými vlasy sepnutými slunéčky sedmitečnými do 2 culíků, jsem tu na bojiště spatřil poprvé. Rok jsme se míjeli. Celý dlouhý první ročník jsem neměl tušení, že cosi takového v té škole existuje. Až teprve tady, na družstevním poli s čertem, spatřil jsem ji sbírat jedlé hlízy. A taky jsem ji uslyšel ječet, když se na ní sápala tuze nebezpečná vyoraná myš. Bože, jak to děvče krásně ječelo. Nedalo mi to a jednu takovou vyoranou myšičku myš, už bez života, jsem potom děvčátku hodil. Fungovalo to. Zaječela znovu, ještě krásněji, i přesto, že jsem netrefil. Takovýmto nenásilným způsobem jsem té dívce v modré košili a s bedrunkami ve vlasech dal najevo, že se mi líbí, že bych o ní tuze stál. Srdce mi hořelo a to krásné děvče pojalo ke mně důvěru a poslalo si mě do hospody ve vedlejší vesnici pro cigarety. Tenkrát jsme všichni kouřili jako posedlí. Cigarety byly ve žlutohnědém obalu po 10 a jmenovaly se Lipy s krátkým I. Lipa pro každého cipa. Jak rád jsem pro ně běžel, utíkal, ale pak mě poslala k šípku.

Ve výkazu o studiu druhého ročníku se objevuje předmět hodný pozornosti. Estetika. Konečně cosi, co dává smysl. Co jsem potřeboval k životu jako vodu a sůl. A konečně chlap, který způsobil, že moje oči prozřely. Petr Holý. Kunsthistorik, básník, Lebenskünstler, muž západního smýšlení. Člověk živý a veselý, oslňující kouzlem osobnosti, kdekoliv se objevil. Člověk kultury. V roce 1957 uspořádal PHDR Petr Holý v Ostravském domě umění výstavu Bohumíru Matalovi. Nejmladšímu členovi skupiny 42, malíři, který nehodlal přistoupit na povinný socialistický realismus a nekompromisně se držel svého surrealistického či konstruktivistického směřování. Výstava tehdy způsobila mezi komunistickými vládci Ostravy poprask. V roce 1960 se Petr Holý objevil na katedře výtvarné výchovy Pedagogického institutu v Ostravě a začal vyprávět o moderním evropském malířství. Otevřel mi okno, o němž jsem dosud jenom cosi tušil do kořán. Teď už mělo smysl na té prapodivné školičce zůstat a z nechutné kaše vybírat sladké rozinky. Byli tam. Přiznávám bez mučení. Toužil jsem se blízknout na veřejnosti něčím znamenitým, sklízet obdiv a uznání. Velice jsem se věnoval výtvarnému umění, hodně kreslil a taky maloval. Ostatně to bylo zapotřebí i pro školu, výtvarná výchova byla můj obor. Taky jsem občas nějakou básničku napsal. Textík nedlouhý, bezradný. Bylo toho moc a rozmanitého. Všecko se nedalo stihnout pořádně. Co si se muselo odfláknout, odsunout stranou na potom a potom to skokově dohánět. A pak tu byla ještě ta dívka s culíky sepnutými bedrunkami, která mě poslala pro lipy a k šípku.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Inflace v Česku mírně roste, zdražovaly pohonné hmoty, dolů šly ceny potravin. Libanon se stal první arabskou zemí bez trestu smrti. Jeho zrušení schválil parlament v Bejrutu. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. A dnes čekáme většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
3: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
4: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
3: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
5: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
3: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Krajský soud v Hradci Králové včera rehabilitoval Václava Tretíka, kterého státní bezpečnost v roce 1950 zatkla při schánění důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Rozsudek může otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s číhošťským zázrakem.
6: Je tam ta možnost, ale to závisí na tom, že oprávněná osoba jsou buď manžel, rodová linie přímá, a nebo sourozenci. A zatím jsme našli jenom dcery pana Tretíka.
7: Advokát Lubomír Miller zmínil 6 dalších lidí, kteří byli podle něj v souvislosti s případem pro následování. Jejich soudní rehabilitace ale zatím není jistá. Státní zástupce František Jedlička k ním totiž nenašel dostatek důkazů.
8: Bylo šetřeno více osob v souvislosti s čihořským zázrakem a já jsem bohužel neshledal ty důkazy natolik relevantní, abych podal návrhy na vyslovení soudních rehabilitací těchto osob.
7: Verdikt Krajského soudu v Hradci Králové tak může být pro další případy důležitý. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
2: Libanonský parlament zrušil trest smrti. Proti vystoupilo jenom šítské militantní hnutí Hizballáh a křesťanské volné vlastenecké hnutí. Libanon se tak stal první arabskou zemí, která trest smrti opustila. V trestním řádu ho nahradí tvrdá nucená práce.
9: Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nassar označil rozhodnutí za historický krok. Země podle něj bude mít díky tomu taky šanci úspěšně žádat o vydání libanonských zločinců, kteří utekli do států bez trestů smrti. Poslední poprava v Libanonu byla v roce 2004. Tamní justice od té doby vynesla desítky hrdelních trestů, vždy je ale následně zmírnila. Libanonský parlament aktuálně jedná taky o rozsáhlé amnestii. Ta by se mohla dotknout i sunnických teroristů, kteří útočili na vládní vojska nebo lidí odsouzených za pěstování marihuany v Hizballáhem ovládaných regionech Baalbek a Hermel. Má to ulevit přeplněným libanonským věznicím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KNDP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
10: Doktor Baka András.
11: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Karel Novák ze Siřemi na Lounsku půjde na 15 let do vězení. Včera mu trest potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Násilník 3 měsíce ve sklepě věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Věděli o tom i 3 jeho komplicové.
12: Soud potvrdil i tresty pro spolupachatele. Dostali od 5,5 roku do 6 let vězení, pokračuje předsedkyně Senátu Vanda Činková.
13: Tento případ je skutečně absolutně se vymykající, neobvyklý.
12: Soud zároveň snížil částku, kterou mají pachatele oběti vyplatit, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
14: Co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
12: Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, a to díky tomu, že se všichni obžalovaní k činům přiznali. Po vyhlášení rozsudku nikdo z nich případ nekomentoval. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Do programu na poslední třetinu roku se vrátí i Stardance a 3. série Krimi Docent.
15: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
16: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
17: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery, Ondřej Vedchý.
18: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
17: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
19: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové.
17: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem nebo komediální seriál Boží plán. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Sparty do posledního kola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodní výhře 2-1 prohráli na hřišti Olympiku Lyon 0-3.
20: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve 4. předkole Evropské ligy bude Červená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve 3. předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se pak bude hrát o týden později v Plzni. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka. A český kladivář ukrajinského původu Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice 4. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetry. V poslední sérii přehodil 80-metrovou hranici, která by znamenala bronz, jenže přešlápl. Poprvé v kariéře si užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
21: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri takhle a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
22: V Praze uzavřený tunel Blanka a práce na D5 u Rudné. V Praze pozor na noční uzavírku velké části tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunel je obousměrně neprůjezdný kvůli údržbě technologie. Znovu otevřené budou v ranních hodinách. Na D5 se z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi 1. a 5. kilometrem sekají trávu a uzavřeli pravý pruh. Veškeré práce by měly být ukončené ve 2 hodiny ráno. Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na Popůvky odstranili nepojízdní kamion. Na 189.5. kilometru se tak projíždí bez omezení. Silnice 361 mezi Znojmem a Jaroměřicemi nad Rokytnou je znovu průjezdná. Na výjezdu z obce Bojanovice narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Následky nehody se podařilo odstranit a provoz už je znovu obnovený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Ministerstvo kultury připravilo nový návrh státní kulturní politiky na nejbližších 5 let. Proč proti němu protestují desítky kulturních organizací? Jak důležitý tento materiál je a jaké praktické dopady by měla jeho změna? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 2021 až 2025 a také ředitel společnosti NMS Jakub Bakule. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den.
1: Desítky profesních organizací, institucí a spolků působících v kultuře podpořili otevřený dopis premiérovi a dalším členům vlády. V něm vyzývají, nebo vyzýváte, protože Kulturní a kreativní federace je jedním ze signatářů toho dopisu, tak vyzýváte vládu ke stažení nového návrhu státní kulturní politiky. Tím novým dokumentem chce ministr kultury nahradit dokument, který vloni schválila vláda Petra Fialy, to bychom měli doplnit. K čemu vlastně ten dokument, o kterém je řeč, tedy státní kulturní politika, je? Jaký je smysl toho materiálu?
4: Já mám trochu pocit, že Češi jsou občas jako skeptický ke strategiím a ve smyslu prostě něco si schválíme, pak se to neplní. Ale vlastně je to úplně klíčový dokument, který určuje jak stát, ale potom následně třeba i obce a kraje hospodaří s kulturou. Bavíme se o dokumentu, který pak určuje, jak se vynakládají během let desítky miliard korun. A ta předchozí kulturní politika i třeba ta ještě přední, na který jsem se podílel já, tak se jako vlastně realizovaly, nebo měly se realizovat. A měly jasný dopady, takže to není jako jen tak nějaký prostě komunikační pamflet, je to opravdu jako strategický materiál, na který pak navazují už ty jednotlivé části státu a přebírají si úkoly. A vlastně nepřímo jsou tím právě inspirovány třeba i obce a kraje a má to úplně jasný konkrétní dopad na to, prostě jak vypadá divadlo, jestli vůbec někde stojí divadlo. A opravdu je to jako klíčový dokument, není to nějaký jenom jako pamflet o tom, co se bude dělat, ale má to jasný dopad.
1: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že to určuje, jestli někde bude stát divadlo. Na druhé straně, když jsem se díval, ať už do toho aktuálního návrhu, nebo do toho, co teď platí, nebo do toho, co jste připravoval vy, tak tam jsou spíš hesla, jednotlivé cíle. Takhle konkrétně, že by se tam řešilo, kde mají být divadla, kde nemají být divadla, tak to není.
4: Dobrá otázka. Ono, a ten materiál nikdy nevzniká samotný. A ono vlastně to není tak, že se rozhodne napsat si strategii. Už dlouhou dobu ten stát má od Ministerstva pro místní rozvoj jasnou metodiku, jak mají takové strategie vznikat a jak mají vypadat. A ten hlavní text vždycky je doprovázen nějakým plánem implementace. Někdy se tomu říká akční plán, který říká, když řekneme, budeme podporovat lidovou kulturu někde obecně, tak potom máme na to jasně řečeno, co podpoříme, za kolik, kdo to zajistí, dokdy, co budou ty výstupy. Prostě je to základ té transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a to vždycky bylo. A tady je vlastně ten největší problém, tady vůbec není spor o obsah toho materiálu, k tomu se asi pak jako dostaneme a to se vlastně snaží i ministerstvo jako komunikovat, že umělci rozporují, co má být v kulturní politice. Ne, tak to není. Ten dokument vznikl úplně absurdním procesem, proto je extrémně nekvalitní, nedává smysl, že vzniknul a hlavně je extrémně vágní. A my jsme měli právě před 10 měsíci schválenou státní kulturní politiku, která byla tímhle širším dokumentem. Jasně vymezoval hranice a témata, ale neměl zpracovaný ten plán implementace. To dostal nový ministr za úkol od vlády a měl ho do konce června předložit, aby přesně řekl, co ta vláda bude v kulturní politice realizovat. Měli nové programové prohlášení vlády, co jsou priority nové vlády. A mohli říct v tom plánu implementace, co další 4 roky, za kolik, v kterých oblastech se bude realizovat podle priorit vlády. To bylo uloženo a to ministerstvo neustále opakovalo, že na tomhle pracuje. Nakonec tohle vůbec nesplnili a z ničeho předložili nový dokument, který je pořád vágní. Pořád nevíme vlastně jako tady 8 měsících nebo 9 měsících fungování vlády, co ta vláda bude dělat. Vlastně jsme promeškali ten čas. A nahrazuje starý dokument nějakou vizí, která vznikla na tiskovém odboru nebo v kabinetu ministra velice rychle a která je ze 4/5 úplně stejná jako ten předcházející dokument. Jenom tam teda jako náhodně dodává nějakou 1/5, takže vlastně vůbec není jasné, proč vzniknul nový dokument, když je jako z velké části identický, ale hlavně pořád neříká, co ten stát bude dělat, což je to klíčové, na co všichni čekali.
1: Proto, co ten stát bude nebo nebude dělat, jsou samozřejmě klíčové finance. Jak řeší a má řešit státní kulturní politika ten finanční rámec?
4: No a To nám vlastně docela i dobře řekne ministerstvo financí samo, které už teď poslalo připomínky k tomu dokumentu, které přesně říkají, vy jste předložili nějaký klíčový strategický dokument, který, a to jsem vlastně chtěl říct na začátku, to není dokument ministerstva kultury. To opravdu je pro celý stát. Ministerstvo kultury jasně je ten hlavní gestor, ponese jako hlavní třeba část těch opatření, ale kultura dneska zasahuje do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Je to fakt klíčová součást herní vývoje, audiovize, průmyslový design a další. Do zahraniční reprezentace, vzdělávání, trochu vlastně i do zdravotnictví dneska v rámci některých jako oblastí. Je to opravdu pro celý stát a pak největší ještě dopad má na ty obce a kraje, které to jako nepřímo přináší. Takže to má jasně finanční dopady. A ministerstvo financí přesně řekne ministerstvu kultury v tom připomínkové řízení, kde jsou spočítané ty dopady. Vy tady vytváříte nějaký dokument. Není vůbec jasné, jakoby k čemu se ten stát zavazuje. Není to s nikým prodiskutovaný. Není tam jasný finanční rámec. Nevíme teda, co v těch dalších letech ta vláda kolik utratí. Bude rozpočet ministerstva kultury v roce 27 20 miliard, 25 miliard nebo 15, vůbec netušíme. A pokud bude 20, tak co za ten stát jako plánuje utratit a bude vynakládat ty prostředky ministerstvo průmyslu a obchodu, netušíme. To je ministerstvo.
1: Pardon, že do toho skáču, ale to přece nikdy se nedá říct, jaký bude rozpočet ministerstva kultury za 5 let, tak má v tom případě vlastně smysl mít strategii, když stejně nevím, kolik budu mít na to, abych ji naplňoval.
4: Ale tak ten stát jakoby nezačíná z nuly, takže já rámcově vím, mám nějaký mandatorní výdaje, který nemůžu škrtnout. Vím, že prostě tady mám nějaký, nevím, vypořádání s církvemi, prostě církevní restituce, je to podle zákona a já je budu platit, prostě ať chci nebo nechci. To je jedna věc. Ale druhá je, že právě ten smysl zpracování těchto dokumentů je, že já dám na jedno místo, co je priorita, co je realistické a ukážu, kolik ty jednotlivé opatření stojí. A jasně, tak když pak dostanu 20 miliard a ne 25, tak jdu od vršku, plním priority a to, co mám, kde jsem zavázaný a věřím až dolů, než mi dojdou peníze, to je celkem každému jasné. Plus ten vznik toho dokumentu je skvělá příležitost pro to ujasnit si, na co ty peníze chci dávat, vytvořit nějakou jako dobrý prostor pro vyjednávání právě v rámci té koalice o tom, kolik peněz můžu dostat. To je ten proces vzniku, který je, asi se k tomu fakt bych se vrátil, že ten proces je úplně nestandardní, tak naprosto podkopává vyjednávací schopnosti ministerstva kultury ve vztahu k ministerstvu financí, když říkáte, kulturní sektor za tímhle dokumentem nestojí. Já jsem s vámi o ničem nejednal a měsíc před zveřejněním rozpočtu tady jakoby vyhodím nějaký obecný materiál, který jim na konci jednou větou říká, na rok 2027 bych chtěl 3,42 miliardy, aby ho mohl realizovat. A co se stane, až 1.9. nebo na konci srpna zjistíme, že ministerstvo kultury nedostane 3,42. Nebo co, když dostane 4 miliardy, kam půjde těch dalších 600 milionů. Tohle vůbec není jasný. A ani to vypadá, že ministerstvo teda není schopný říct, pokud dostanu 600 milionů navíc, jak to rozdělím? A tohle by mělo být všechno připravené, protože samozřejmě ministerstvo financí, ale celá vláda, občani, všichni hlídáme, aby ty peníze byly jako nějakým způsobem uměrně rozložený a pak se dalo změřit, jestli teda vlastně to mělo ten efekt. A to tady vůbec není.
1: Ještě jednou otázkou zůstanu celkově u těchto dokumentů bez ohledu na tu aktuální podobu. Vyhodnocuje někdo, jak se ta státní kulturní politika plní? Nese za to někdo zodpovědnost?
4: Ano, a ta minulá byla vyhodnocena, teď přemýšlím, jestli si nějakým způsobem vyškrtali, že to bylo na 92%. Je to právě tím, že je více leta a ta vláda si plní nějakou část toho období, zbytek třeba může nechat na jiný, protože to není její priorita. Ale vlastně vyhodnocuje se to. Minulá byla navázaná na konkrétní finance, takže opravdu jako měla měřitelné dopady jak legislativě, což nás teda nestojí peníze, ale zkvalitňuje to, jak ta kultura funguje. Tak ale v konkrétních opatřeních a provázela to nějaká digitalizace, rozvoj regionálních kulturních center, tak aby v každém kraji opravdu jako bylo nějaké větší centrum nebo se doplňovala ta kapacita. Konkrétní opravdu oblasti, které byly vyhodnoceny, jestli se splnily, nesplnily, monitoruje se to. A konec konců, ministerstvo kultury nemělo teď to aktuální a s aktuálním vedením pod tou Krempířem, mělo uloženo nejenom připravit plán implementace, ale i reportovat to jeho plnění. To tam už bylo uložené postupně vlastně sledovat, jak se plní. Opravdu jako základní proces transparentnosti, napíšu větší vizi, která je po nějaké participaci a dobré analýze, to tady úplně chybí, a participace a analýza, napíšu tu větší vizi, řeknu, jak ji budu konkrétně realizovat a potom pravidelně měřím, jak to vypadá. A jo, my jsme takové, jakoby je to větší vize, je to nějak, jako nějaký způsob, určitě to tolik nesledují, ale ty, kteří se té oblasti věnují, tak to sledují a každý rezort takhle postupuje. Normálně, podle metodiky, plní to a najednou tady máme jako snahu udělat úplně opačný postup, který nedává smysl.
1: Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď jsme tedy ve stavu, že v říjnu těsně před volbami vláda Petra Fialy z ODS schválila státní kulturní politiku na období 2026 až 30, ale ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě nechal napsat novou koncepci, ta je aktuálně v připomínkovém řízení, proti té právě protestujete. Vy už jste něco říkal, ale když se zeptám úplně jasně, co vám vadí? Vadí vám ta podoba, tedy obsah toho materiálu, nebo vám vadí, jak ten materiál vznikl, a nebo vám vadí, že vůbec vznikl?
4: Vadí nám primárně, jak ten materiál vznikl. Potažmo, pokud teda jako kopíruje ten předchozí, že vůbec vzniknul, protože to je obří plýtvání jednak penězi, tou předchozí i prací, ale zároveň jako furt to zdržuje to ministerstvo od toho, by reálně něco dělalo. A já bych možná se jako vrátil zpátky úplně k těm posledním 10 měsícům krok po kroku, protože v tom jako procesu je opravdu ukázáno jako ta nesmyslnost celková. Nikdo v té kultuře nutně jako neprotestuje proti tomu, že by třeba nová vláda přišla a řekla, chce napsat novou kulturní politiku, protože ta předchozí je hodně ideologicky zabarvená, což podle nás i podle toho, když ministr nastoupil, i podle vládní koalice nebyla pravda. A vidíme to na tom, že pokud jsme převzali 4/5, tak to asi nebylo úplně jako protichůdné. Ale prostě vláda mohla říct, chce napsat novou kulturní politiku, nastartovat ten proces, který si sama ukládá od svého ministerstva, než jí to diktuje kulturní sektor. Nastartovat ten proces řádně znovu a transparentně přijmout novou kulturní politiku, být za ní odpovědný. To se vůbec nestalo. Bylo to tak, že ta kulturní politika fungovala. Ze všech stran bylo komunikováno, že se jede podle ní dál a naopak si vláda jenom připraví tu implementaci, by ukázala v praxi, co chce realizovat. A podle mě ta kulturní politika stávající, pořád platná, schválená v říjnu, je v souladu s programovým prohlášením. Naopak jsou oblasti, kde je mnohem víc souladu s novým programovým prohlášením vlády, než ten nový dokument. Jo? Typicky, nevím, drobnost je to, ale herní vývoj, klíčová oblast budoucí ekonomiky a kreativní ekonomiky, která vychází z kultury a naší kreativity, tak je v programovém prohlášení nové vlády a jako nějaká důležitá oblast ekonomiky je bez té stávající staré v úvozovkách kulturní politice, v té nové kompletně chybí. Jo? A takže vlastně jako vláda mohla říct, chci novou kulturní politiku, uložit to ministrovi a ten by ji odparticipoval. My se pořád bavíme, měl by spolupracovat s kulturním sektorem. No ano, protože se to týká, ale zároveň by měl spolupracovat s ostatními rezorty. Nic z toho neproběhlo, on měl uložený úkol prostě připravit implementaci. A v nějaké poslední fázi vytvořil něco nového. A teď je ještě důležité říct, co tomu předcházelo. Ministerstvo prošlo jako velkou sérii jednání s tím kulturním sektorem, kvůli tomu, že se mu poškrtal rozpočet, vyvolalo se jednání a jednalo. Na každém z těch jednání se ty partneři ptali, připravujete novou kulturní politiku, nebo budete dělat plán implementace? Oni řekli, budeme dělat plán implementace. Kulturní sektor řekl, a zapojíte nás? Oni řekli, ano. Potom se něco připravovalo uvnitř ministerstva. Půlce května autorka nového dokumentu, tisková mluvčí ministra a šéfka kabinetu jasně oficiálně řekla, my novou kulturní politiku nechystáme, nepracuje se na ní, ani dělat nebudeme. A najednou se jakoby na konci července bez jakýkoliv informace komukoliv objeví dokument na webu Hospodářské komory, ne na webu Ministerstva kultury, který jde do toho meziresortního připomínkového řízení. A to, co je na tom jako očividné, nejenom, že se lhalo a obešel se kulturní sektor, což vůbec nedává smysl, protože tu kulturní politiku děláte pro něj i s nějakým jako ohledem předvídatelnosti, ale vy jste obešli očividně, teda z těch informací, co máme, všechny ostatní rezorty. A teď je to v tom meziresortu vidět. Všichni vám píšou, proč se vytvořili nový dokument, kde je jeho analytická část. Ministerstvo financí říká, jakoby, proč nárokujete peníze, o kterých my nevíme, dáváme rozpor, to vám na to nedáme. Takže očividně jako to ministerstvo nejednalo nejenom s kulturou, ale s kýmkoliv jiným. A ten dokument nedává smysl, že existuje, pokud nepřináší nic nového. A říká, akční plán, on je platný pro rok 26, ale ten plán pro ten rok 26 my budeme publikovat v listopadu. No tak toho asi už moc nestihneme, takže rok bude pryč. A kde to kulturu nechává?
1: Není na té kulturní koncepci nebo kulturní politice nešťastné to, že to je na 5 letky, že to nekopíruje funkční období vlády?
4: Já si myslím, že to je velice šťastné. Jo? Jako kdybychom si schvalovali zákony na 4 roky. A ten dokument právě, pokud je dobře udělaný, tak může mít mnohem širší platnost. Myslím, že to je mnohem lepší, ten stát má jako strategický výhled, to je stejné jako s dálnicemi, jo? Jako nečekáme, že najednou nějaká vláda řekne a já jako to beru o 90 stupňů doprava, tady bude prostě odbočka z té dálnice a už nepojede tím směrem. Prostě počítáme s nějakou kontinuitou. Ale zároveň, pokud je dobře udělán, tak dává velký prostor té vládě říct, o jo, tak jo, tak moje priorita jsou, nevím, tady přesně očividně tradičnější umění, řemesla. A už tolik nechci řešit veřejnoprávní média. V pořádku, jo? Vyberu si, právě mám jako část toho období, kdy tu republiku spravuju, vyberu si svoje priority, na co mám peníze. Ta situace se mění. A dává to smysl, je to nejlepší způsob, přece jenom tak politika musí mít někde nějaký konsenzus a rád bych řekl, že do dnešní chvíle ministerstvo prezentuje jinak, ale do dnešní chvíle ta kultura, i tak, jak to známe třeba z jednání podvýboru pro kulturu ve sněmovně, tak byla relativně konsenzuální oblastí. Jasně, každý má trochu jiné priority, ale nebylo to, že by byly úplně od sebe. A pokud teda se stane to, že byste měl úplně jinak ideologicky napsaný dokument, tak můžete říct, dobře, tohle mi nesedí, jdu to předělat, vytvořím novou a na to máte ten proces, který tady vůbec nebyl, včetně toho zadání. To má zadat vláda, ministrovi kultury, vy jako gestor to připravte nový, ale zahrňte tam samozřejmě úkoly pro další rezorty, těch se to týká, taky konzultujte.
3: Ten materiál schvaluje vláda, na druhé straně, pokud se, a v tomto případě to tak vyšlo, bude týkat, a bylo to jasné od začátku, bude týkat z velké části, vlastně z většiny budoucí vlády, neměla ta minulá vláda Petra Fialy, když to připravovala před volbami, víc zapojit tehdejší opozici, nebyla i v tom chyba?
4: Jo, jako to je za mě už jako úkrok stranou k tomu, jak by ta politika v ideální světě měla vypadat. A já jsem byl jako autor té, která vypršela během Fialovy vlády. Právě tam je potřeba si říct si vlastně jako dobrý precedent, ta vznikla za předchozí Babišovy vlády.
3: Kdy byl premiérem Andrej Babiš, ministrem kultury Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie.
4: A vznikala během covidu, takže ta participace byla složitější, ale vlastně proběhly kulaté stoly, dotazníky, nějaká snaha zahrnout veřejnost a vzniknul dokument, který zavazoval mnohem víc, protože byl tehdy ještě navázán na evropské peníze, tu novou Fialovou vládu. Schválilo se těsně před koncem, protože se to vlastně jakoby spojovalo právě s Národním plánem obnovy, aby proto bylo jasné financování. A potom přišel Martin Baxa, podíval se na ten dokument a řekl, no některé ty věci nejsou moje priorita, ale vzal to jádro, to naplnil, tak aby splnil závazky České republiky. A pak si vytvořil prostě nějaké svoje vlastní priority, třeba v oblasti audiovize, dotáhnul prostě transformaci fondu audiovize nebo státního fondu kinematografie na fond audiovize a řešil poplatky pro veřejnoprávní média. Takže vlastně jako převzal dokument od minulé vlády, z velké části naplně, co nového si přidal, některé věci vynechal. Potom vytvořil tady ten dokument, hodně participace zaměřená na kulturní sektor, na odborníky, na kraje, regiony a tak dále. Vynechali relativně jenom v nějakých malých konzultacích opozici. A už když to vznikalo, tak já jsem jakoby nebyl zapojený do té přípravy, neměl jsem o to zájem, ale když jsem měl šanci to konzultovat, tak to byla hlavní připomínka. Konzultujte to s tou další vládou, protože a tato pak bude naplňovat a minimálně, aby byla jakoby srozuměná s tím, co tam je. A trochu jsme se báli, kde tuto kulturu nechá. Nechalo jí to tam, že přišlo nový vedení, nemělo jasnou strategii, proto si nechal seškrtat peníze hned na začátku, na startu. To jsme si mysleli ten dopad. Ale ministr kultury i celá vláda říkali, ten dokument je pro nás v pohodě. Ono, i kdyby si to hodil jenom do toho AI, jak asi teda vznikla ta nová kulturní politika, tak i kdyby si tam hodil tu starou, tak vlastně zjistí, že to je v souladu s programovým prohlášením vlády, s programem jednotlivých stran, není tam základní rozpor a ten rozpor, pokud tam je taky relativně malý, tak to prostě nemusíme realizovat, protože je na delší období. Tak se řekne, to necháme k implementaci nebo s ohledem na rozpočtové priority pro ty vlády nerealizujeme. To je úplně transparentní říct. Takže to vypadalo, že to je v pořádku. Jestli to byla chyba nezahrnout opozici tehdy? Byla.
3: Tak ten proces potom už jste popisoval, takže bych vám do toho stejně skočil. Připomenu, že prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr kultury Otto Klempíř se tedy někdy rozhodl, že vypracuje novou státní politiku kultury nebo státní kulturní politiku. Vy jste před chvílí říkal, že obešel kulturní obec, že to nekonzultoval. Na druhé straně, když to konzultovala předešlá vláda, když ty konzultace probíhaly před rokem, předpokládám, že nějaké výsledky zůstaly v archivu ministerstva. Změnilo by se to tolik? Nemohl vycházet v tom novém materiálu, nebo nemohlo ministerstvo kultury v tom novém materiálu vycházet vlastně z toho, co už konzultovali před rokem?
4: Mohlo, ale proč by pak teda psal nový materiál? Jo? Pokud teda zejdu z toho...
3: Protože se na některé priority dívá jinak.
4: Hmm. A ty priority může ukázat plánu implementace, pokud jsou to jako drobné priority a vlastně jako zároveň nemůžete říct, někdo přede mnou dva roky zpátky konzultoval nějakou skupinu lidí. Někde z toho zůstal nějaký otisk a tím pádem se to počítá jako konzultace, když se změnily třeba podmínky. Jo. A nedává to smysl. My víme, že asi ano, jakoby vlastně ten materiál vzniknul tak, že do toho šel jako vstup nějaký rozpracovaný možná plán implementace, který ministerstvo mělo, nakonec se rozhodlo nerealizovat. Minulá kulturní politika, programové prohlášení a nějaké osobní preference někoho. Ale vlastně vůbec nedává smysl, to vzniklo, když to odkládá tu reálnou práci. Opravdu jako tady heslo toho, že makáme, tak nemakáme. A to bychom si my všichni přáli a nikdo nerozporuje to, že to ministerstvo má právo, a ne ministerstvo, hlavně ta vláda, říct, tohle jsou naše priority. Ale my z toho dokumentu nevíme, co jsou jejich priority. Stále.
3: Vy jste říkal, že ten text nový, který je v připomínkovém řízení, do značné míry z 80% vychází z té stále ještě platné koncepce, kterou tedy schválila Fialova vláda. Kdyby ten nový materiál byl takto nakonec schválen vládou, kdyby tedy platil, jaké by to mělo dopady? Co by to znamenalo prakticky pro kulturu?
4: No, to, co si myslíme my, znamená to, že můžete klíčové dokumenty, které budou určovat, jak tady 4 roky funguje stát, vytvářet tak, že během pár týdnů si skrze tiskovou mluvčí a šéfku kabinetu něco vytvoříte.
3: Dobře, to je ten principiální, to už jste říkal, myslím, tomu rozumím, ale teď mířím k tomu, praxi, co by to znamenalo v praxi.
4: V praxi si myslím, že to zásadně snižuje vyjednávací pozici ministerstva kultury ve vztahu k rozpočtu, kde je potřeba říct, že dlouhodobým a největším tématem na ministerstvu kultury a právě v kulturních politikách už od roku 2001 je takzvané 1% ze státního rozpočtu na kulturu. K tomu se zavazují neustále všechny vlády, je to v programových prohlášení, zavazovala se k tomu právě třeba předchozí vláda, že k němu bude směřovat, ale je to i v programech politických stran, včetně ANO, dlouhodobě. Teď jsme aktuálně na 0,55%, ne na 1%, relativně dostáváme prostě kultura stále polovinu. Je dlouhodobě podfinancovaná, je velice prostě od covidu a tam velký tlak.
3: A máte pocit, že s tou novou koncepcí dostane kultura méně peněz, než by dostala s tou starou?
4: Logicky. Teď už se spíš dostáváme na nějakou jako úroveň toho, kde já to interpretuju, ale pokud přijdete jako minister kultury vyjednávat o rozpočtu, nebo už jste teď vyjednával, je očividné, že ten kulturní sektor jste prostě jakoby na něj zaútočil tady tím, že jste ho obešel, nebo respektive ať už jste v něm, třeba nemusíme být ve sporu, ale prostě očividně jste ho obešel, takže ho nemáte za sebou. Tak jaká je vaše vyjednávací pozice? Pokud vytvoříte dokument, který říká, že chce nějaký peníze a ministerstvo financí vám první věc na to řekne, vy jste s námi nejednal a ty peníze vám nedáme, tak jaká je vaše vyjednávací pozice? A největší problém je, že ta kultura potřebuje zásadně jít nahoru. Tu pozici teď nemá. A pokud šla v roce 26 zásadně dolů, je opravdu extrémně podfinancovaná. A ministerstvo kultury není ministerstvo kultury. To je ministerstvo příspěvkových organizací a dejme tomu fondy audiovize a církevních restitucí. Ta představa, že ministerstvo kultury někoho masivně dotuje, tak to ne, na to nemá žádné prostředky. To tam vůbec není. Kdo jako mnohem větší dává výdaje na kulturu, tak jsou obce a kraje. To ministerstvo je opravdu jako podfinancované. V roce 27 nemáte teď jakoukoliv sílu vyjednat zásadní prostředky, které, řekněme si, co by bylo 1%, to je asi skoro 10,8 miliardy nahoru, co teď na kultuře chybí. Jo, jako když nepočítám do toho církevní restituce, které přijdou 1.1. odejdou jako i trik ministerstva financí, že se to dává přes ministerstvo kultury, ale to vlastně nejsou kulturní výdaje. Tak ministerstvo by potřebovalo ideálně 11 miliard skoro na další rok. To je úplně z říše snů. Nejspíš dostane málo nebo méně. A potom se nám blíží nějaká jakoby hrozba konzolidace, kde se bude škrtat všude. Takže tohle to oslabuje to ministerstvo. A co je největší problém je, to ministerstvo teda rok vlastně nemá politické zadání. My nevíme, co dělá. Ono běží na nějaký volnoběh, jede takzvaně na neutrál, aby tomu rozuměli i motoristé. A vlastně ano, úředníci pracují, není to tak, že by bylo úplně dysfunkční. Ale my nemáme teda to politické zadání. Co jsou priority? Kam půjde víc peněz? Ty lidé, kteří vlastně jako v kultuře v té části, která není orientovaná na zisk, je to veřejná kulturní služba, tak jsou spolufinancováni státem. Tak jaká je pro ně předvídatelnost ohledně toho, jaké se budou vypisovat granty? Máte plánovat teda projekty, nebo máte místo toho ty projekty stopnout a dělat něco komerčního?
3: V tom otevřeném dopisu žádáte premiéra a členy vlády, aby neřešili a neschvalovali ten materiál. Pokud neuspějete, co bude dál? Chystáte nějaké protesty?
4: Dobrá otázka. A já tady vlastně mluvím za Kulturní kreativní federaci, která je teda jako střešní organizace pro X asociací, ale nezdružuje nutně celý sektor. To je právě ta jeho největší krása, ale i slabina. Ta kultura je pestrá, ale má víc než 200 profesních asociací a sítí. Proto třeba zemědělci, kteří mají pár asociací, jsou vždycky jakoby efektivnější v tom vyjednávání. A takže já vlastně nemůžu mluvit za celý ten sektor. Tady u toho dopisu byl hlavní koordinátor, kdo to nějak dával dohromady, ale ten vznikl na základě docela převládajícího konsenzu, který v té kultuře není zvykem. A my vlastně jako nechceme jít do sporu s vládou. My si myslíme, že vlastně jakoby ministr kultury nesplnil zadání vlády a obešel i svoje koaliční partnery, tvořil něco, co je vlastně jakoby novým programovým prohlášením motoristů. A vlastně nedává to smysl. A chceme mít nějakou racionální debatu. Za nás by bylo fajn se vrátit zpátky k pracovnímu stolu a říct si, co jsou realistické prostředky, na co je ta vláda chce vynaložit a kde se to proti nás tím sektorem. Takže my nechceme jít do
3: prostředky. Jednat s premiérem?
4: Ideálně. Jako teď je dobrý čas, prostě připravuje se rozpočet na rok 27 a my cítíme, že prostě minister kultury v tuhle chvíli tím, jakým způsobem postupuje k tomu, vůči tomu rezortu, tak není schopný ho vlastně nějakým způsobem reprezentovat a bavit se racionálně o tom, co jako se naplňuje. A my ten kulturní sektor hlavně, jako bych rád řekl, nebyl s ministrem ve sporu. On neustále se snažil s ním ty věci konzultovat. Celý březen se odkonzultovala velká část a nebyl z toho žádný výsledek, než to, že se teď obešel.
3: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu Jakub Bakule, prezident Kulturní a kreativní federace, autor státní kulturní politiky pro období 21 až 25. Díky, nashledanou.
4: Díky moc.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podzimní schůzka, londýnský hotel, tři muži a zelený čaj. V něm smrtící polonium, otrava Alexandra Litviněnka. To je další příběh minispeciálu Jedy, dnes s Ivanou Milenkovičovou z nadačního fondu Prague Civil Society Center, která působila jako rozhlasová zpravodajka v Moskvě.
6: Who killed Alexander Litvinenko?
8: Londýně otravili.
23: Rusko popírá.
5: Dnes je úterý, 11. srpna.
24: Radioaktivním poloniem.
25: Vypadali mu vlasy.
26: Bývalý agent.
27: Ve velkých bolestech zemřel.
5: Ahoj Ivano, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi k nám dorazila v rámci naší speciální letní série Jedy.
23: Ahoj Matěj, hezký den a děkuji za pozvání. Část první, otrava.
5: Budeme se bavit o Alexandru Litviněnkovi. On začal 1. listopadu roku 2006 večer silně zvracet. Brzy se přidal i krvavý průjem. Jeho ženě tehdy nezbylo nic jiného, než zavolat záchrannou službu. Co si v nemocnici, kam ho odvezli, mysleli, že mu je?
23: Oni lékaři poměrně dlouho tápali v prvních dnech, si nejdřív mysleli, že by mohl mít třeba nějaký ošklivý zánět žaludku a střev z jídla. A vlastně pro tomu i podávali silná antibiotika. A ani dokonce prvotní testy nenaznačovaly, že by mohl být otrávený. Byl tam jenom mírně zhoršený krevní obraz, dokonce i prvotní toxikologické testy nenaznačovaly nic výjimečného. Jenže Litviněnkův stav se setrvale zhoršoval, postupně začal mít abscesy v ústech, tam v podstatě ani nemohl pořádně už otevřít, začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány, no a postupně nakonec umíral v dlouhých bolestech, něco málo přes 3 týdny.
5: On měl ale prostě podezření, ne? Už měl silné podezření, že ho někdo otrávil, říkal to těm lékařům, věděl i kdy k tomu mělo dojít?
23: On si to měl myslet od samého počátku, od okamžiku, kdy se u něj objevily první příznaky nevolnosti, nebo přinejmenším tak na ty okamžiky vzpomíná Jurij Felštinský, Litviněnkův spoluautor knihy Blowing up Russia, knihy, která tady nevyšla nikdy v českém překladu. A zmiňuje Felštinský, že v okamžiku, kdy si Litviněnko uvědomil, že něco není v pořádku, takže se měl pokusit co nejrychleji si vyprázdnit obsah žaludku. A dlouhou dobu se měl domnívat dokonce, že to nejhorší přežil, že to nejhorší má za sebou, že se postupně uzdraví. A nicméně veřejně o tom, že se ho někdo pokusil otrávit, v těch prvních dnech přinejmenším nemluvil, jednak si přemyslel, že by mu nevěřili. Ale teprve v okamžiku, kdy se jeho zdravotní stav dál prudce zhoršoval, tak začal zmiňovat dvojici schůzek, které absolvoval onoho osudného 1. listopadu, a sice setkání s italským právníkem Máriem Scaramellou, se kterým měli řešit vraždu ruské novinářky Anny Politkovské, no a taky druhou schůzku, setkání v londýnském hotelu Millennium se starým známým, rovněž bývalým příslušníkem bezpečnostních složek Andrejem Lugovým a Dmitrijem Koftunem. No a podle závěrů britského vyšetřování to bylo právě na téhle druhé schůzce, kde si Litviněnko dal osudný zelený čaj, v němž bylo radioaktivní polonium 210.
28: Část druhá, polonium.
29: Polonium 210, který byl zneužit v případě otravy pana Litviněnka, je vlastně radioaktivní prvek. Je
28: to vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
29: Polonium, když se na něho tak jako takové podíváme, tak je relativně netoxické. Velmi závažný problém však je ten, když se dostane do těla. A my si to můžeme vysvětlit jako takové neviditelné projektily, které na cokoliv narazí, to roztrhají. Dochází k takovému nepřímou poleptání sliznice, tedy zvracení, nechutenství, dochází poškození ať už imunitního systému nebo poškození krevních destiček, dochází k výrazné krvácivosti. Jak se vypořádat s takovou otravou polonia? Tam to velmi závisí na dávce a je to velmi problematické. Jsou určité vychytávače, které jsou schopny naabsorbovat vevnitř v těle toto polonium a tím zamezit jeho účinku. Ale ta léčba musí být velmi rychlá a ta dávka toho polonia nesmí být příliš velká.
7: Část třetí. Oběť a útočník.
5: Kde se vzal Alexander Litviněnko v Londýně? Co tam dělal?
23: Litviněnko tou dobou v Londýně žil už zhruba nějakých 6 let.
5: Na přelomu milénia.
23: Na přelomu milénia. Spolu se ženou a se svým synem získali v Británii politický azyl. Jenom pár týdnů před smrtí pak Litviněnko získal i britské občanství. Celá rodina vlastně na sklonku roku 2000 prchla velmi kvapně přes Turecko, když Litviněnka, co by bývalého příslušníka ruské tajné služby, opakovaně stíhali a taky skoro 3/4 roku věznili za údajné přečiny, kterých se měl dopustit. Po útěku z Ruska pak v londýnském exilu spolupracoval s ruským oligarchou Borisem Berezovským a podle toho, co víme, tak taky velmi vydatné kontakty udržoval s britskou MI6 a rovněž španělskými tajnými službami.
5: Takže to byl agent.
23: Jeho žena Marina po jeho smrti při oficiálním britském vyšetřování uváděla, že byl spíš takovým spolupracovníkem než agentem, řekněme, na plný úvazek. No ale, konzultantem.
5: Konzultantem. Ale motivem pro tu vraždu, pro tu otravu tedy bylo co? Že se Rusům nelíbil, tak ho chtěli umlčet?
23: Že se vzepřel systému. Protože Litviněnko zběhnul. Zběhnul od FSB k nepříteli, k britské MI6, což je přečin, který se neodpouští. Je to zrada nejhoršího kalibru. Zároveň Litviněnko vynesl na veřejnost celou řadu citlivých detailů o tom, jak FSB operovala. Aha. A dokonce svého času v roce 1998 svolal takovou velkolepou tiskovou konferenci, kde spolu s dalšími kolegy obvinili vedení FSB z napojení na organizovaný zločin, ze zosnování vražd ruských politiků, podnikatelů a dalších veřejných osobností. Všichni pak velmi záhy samozřejmě přišli o práci. Ale tohle bylo něco, kdy na sebe Litviněnko upozornil, řekněme, veřejně poprvé.
5: Měl tedy ale potom i sám pocit, že je důvod bát se o svůj život, protože my jsme v minulé epizodě mluvili o Sergeji Skripalovi, v lecčems ten jeho příběh je podobný tomu, o čem my mluvíme tady u Alexandra Litviněnka. Ten žil v Británii od roku 2010 pod vlastním jménem. Ničeho se teda zřejmě nebál. Jak na tom byl Litviněnko?
23: Litviněnko spolu s rodinou byli podstatně opatrnější. Oni od okamžiku, kdy získali v Británii azyl, žili pod falešnými jmény, pod novou identitou, jako Edwin a Maria Carterovi. Takže aha, v tomhle ohledu byli rozhodně opatrnější. Na druhou stranu ale Litviněnko udržoval velmi čilé styky s ruskou diasporou v Británii, cestoval a obzvlášť poté, co získal britské občanství, tak měl nabýt dojmu, že mu nic nehrozí, že vůči britskému občanovi si ruské služby nic nedovolí, byť si samozřejmě musel být velmi dobře vědomý, že rozhodně lásku k němu v Moskvě nechovají. A to obzvlášť po tom, co se zmiňovaným Jurijem Felštinským vydali publikaci, nejdřív to vyšlo jako speciální příloha deníku Novaja Gazeta, později tedy jako kniha, kde obvinili ruskou FSB tajnou službu, mimo jiné ze zosnování teroristických útoků na podzim roku 1999. Ty útoky byly vůbec nejhorší v ruské novodobé historii, zemřelo přes 300 lidí, otřásly hned několika městy, včetně Moskvy. No a Litviněnko spolu s Felštinským tvrdí, že se tak stalo na pokyn FSB, aby vyvolala atmosféru strachu, dokázala vtáhnout Rusko do druhé války v Čečensku a raketově vystřelila popularitu tehdy jenom sotva známého politika, bývalého aparátčíka Vladimira Putina.
5: Taky se mohlo o to víc bát o svůj život v momentě, kdy bavíme se o letech, kdy docházelo k vraždám oponentů politického režimu v Rusku. Žil krátce předtím, než byl otráven Litviněnko a už si to sama zmiňovala, tak došlo k zastřelení opoziční novinářky Dany Politkovské a tak dále.
23: Přesně tak.
5: Takže to je přesně tahle ta doba. No vraťme se k tomu 1. listopadu roku 2006 do londýnského hotelu Millennium. Proč se v v tom hotelu sešel Alexandr Litvinenko s těmi dvěma Rusy, s Lugovým a Koftunem?
23: S Lugovým se Litvinenko znal dlouhé roky, oba to byli bývalí příslušníci tajných služeb. Později taky oba působili v kruzích okolo už zmiňovaného ruského oligarchy Borise Berezovského. Lugovoj tehdy působil jako šéf ochranky, jako šéf bezpečnosti televizního kanálu ORT, který právě Berezovský vlastnil. No a po odchodu do exilu se pak po čase Litvinenkovi ozval s nabídkou toho, že by mohli spolupracovat i co do jeho podnikání. Lugovoj měl tehdy v Moskvě velmi perspektivní firmu a podařilo se mu přesvědčit Litvinenka, že by spolu mohli expandovat na britském trhu, kde měli lustrovat ruské společnosti pro západní investory. No a co se týče potom Dmitrije Koftuna, toho druhého zmiňovaného, tak to byl přítel Lugového z dětství. Oni spolu vyrůstali kamarádi ve stejném vchodě, protože otcové obou dotyčných byli sovětští důstojníci.
5: To znamená, tihle dva dostali za úkol zabít Alexandra Litvinenka? Jak to udělali?
23: Jak britské vyšetřování, tak potom později i Evropský soud pro lidská práva zmiňují, že tihle dva muži transportovali radioaktivní polonium z Ruska do Británie, nechávali za sebou konec konců celou řadu stop. A onoho osudného 1. listopadu v hotelu Millennium podali Alexandru Litvinenkovi čaj, zelený čaj, který podle jeho vlastní výpovědi měl chutnat poněkud netradičně.
5: Mm-hmm. Někde na baru, dole v lobby? Nebo?
23: Měli sedět v hotelovém baru. Ta schůzka byla podle všeho jenom velmi krátká, pár desítek minut. Ale co zůstává do dneška tak trochu nejasné, je, v jaké podobě se ta látka dostala do inkriminované čajové konvice, u které potom vyšetřovatelé naměřili extrémní hodnoty polonia. Není ale jasné, jestli použili třeba nějakou pipetu nebo tu látku vylili z nějaké malé nádoby. Případně jedna z variant, o které se vyšetřovatelé zmiňovali, bylo, že taky mohli to polonium nastříkat třeba.
5: Mm-hmm. A mělo to být teda napokyn FSB?
23: Ano, jak nezávislé britské vyšetřování, tak potom i Evropský soud pro lidská práva dospěli k závěru, že se jednalo o operaci, která musela být posvěcena jednoznačně na těch nejvyšších místech, čili vedením FSB a pravděpodobně i samotným prezidentem Vladimirem Putinem.
5: Litvinenko tu otravu nepřežil, rozkládali se mu orgány, lékaři už nemohli s tím vůbec nic dělat. Za jak dlouho vůbec zemřel? Jak dlouho v té nemocnici potom byl?
23: Bylo to celkem 23 dní, kde se Litvinenkův stav setrvale zhoršoval, kdy umíral v hrozných bolestech v těch posledních dnech života. Utrpěl hned několik infarktů a konec konců asi všichni známe ty fotografie, kdy leží už na smrtelné posteli, přišel o vlasy, zhubnul nějakých 15 kilogramů.
5: Takže lékaři už prostě nemohli s tím nic moc dělat. Sám Litvinenko okamžitě podezříval Rusy? Ty jsi zmiňovala ty dvě schůzky, tak ještě za svého života si byl jistý, že byť to jsou jeho, nebo minimálně jeden z nich známý jeho, tak že ho prostě mohl otrávit?
23: Dle britského vyšetřování ještě za života Litvinenko zmiňoval i možnost, že mu polonium mohl podat také už zmiňovaný italský právník Mario Scaramella.
5: Na té schůzce předtím.
23: Na té schůzce předtím, ale vyšetřovatelé objevili stopy polonia nespochybnitelné, které vedly právě ke dvojici ruských operativců Lugovému a Koftunovi, protože mimo jiné v jejich hotelových pokojích byly stopy radioaktivity nebo byly na sedadlech v letadlech, kterými se přepravovali do Londýna.
5: V tom pokoji oni to snad splachovali snad do záchodu? Nebo?
23: Ano, přesně tak. Tam byla jedna z vůbec nejvyšších naměřených hodnot v umyvadle kam
5: teda,
23: podle všeho vylili zbytky látky, kterou nepoužili, ale ne v ten osudný den 1. listopadu, ale podle všeho už o 2 týdny dřív, kdy se poprvé setkali s Litvinenkem.
5: Aha.
23: A vyšetřovatelé mají za to, že už tehdy se ho pokusili otrávit polonie jenom v podstatně menší množství.
5: Mm-hmm, takže takhle, takže možná ten pokus tam byl, ale to množství, že bylo tak malé, že si toho třeba Alexandr Litvinenko nevšiml.

0: vyššího ministerstva zahraničí a dalších úřadů. Stejně tak i oba ruští operativci Koftun a Lugovoj vydali prohlášení, kde odmítali otravu Litviněnka, popírali jakékoliv zapojení do téhle operace. Na druhou stranu bylo vcelku prokazatelné, že polonium tohoto typu nemohlo být vyrobené nikde jinde než v Rusku. Jednalo se podle závěrů vyšetřování o látku, o mimořádné čistotě a látku, která měla další specifické vlastnosti, které nasvědčovaly, že byla zkrátka vyrobena v ruském Sárově, které bylo v té době jediné zařízení na světě, které dokázalo vyrobit polonium o takovýchto charakteristikách.
1: Takže tohle to nakonec Rusy usvědčilo. Ty stopy polonia, které se našly jednak teda v tom pokoji, v umyvadle, pak taky tuším v ručnících,
0: přesně,
1: že
0: tak
1: se do toho utírali ruce, že jo. Ti dva potom teda na palubě letadla a bezpečnostní kamery asi taky do toho.
0: Přesně tak, ty také.
1: Hrály nějakou roli. A pak taky to, že teda to polonium bylo dosledovatelné, ten vznik toho polonia do ruského města Sarov.
0: Do konkrétního ruského závodu.
1: Aha, a to, tam se běžně vyráběly tyhle ty látky.
0: Sarov je do dneška mimochodem uzavřené město, kam nesmí cizinci.
1: Aha.
0: Kde stále probíhá
1: z vojenských důvodů
0: výroba podobných látek.
1: No, když takhle byli neopatrní tihleti dva, kteří se teda pokusili zabít a nakonec teda zabili Alexandra Litviněnka, neotrávili se i další lidé, protože zase zmiňovali jsme tady příklad Sergeje Skripala v prvním díle Jedů a tam došlo k úmrtí jedné britské občanky, která neměla se Sergejem Skripalem ani jeho dcerou Julií žádnou spojitost. Tak to polonium, které tady pak končilo někde v odpadních rourách, to nikoho jiného nezabilo?
0: Nikoho nezabilo, naštěstí, byť hned několik dalších lidí vykazovalo známky vystavení radiaci, ať už to byla Litviněnkova žena Marina, nebo také personál, který je obsluhoval v onom zmiňovaném hotelu Millennium. Ostatně, když prováděli po Litviněnkově smrti pitvu, tak musela být přijata zvláštní opatření. Stejně tak, když ho pohřbívali, tak byl uložen do země ve zvláštní vzduchotěsné rakvi, která byla vystlaná olovem. Naštěstí tedy nezemřel nikdo další, nicméně jeden z těch travičů, Dmitry Koftun, o kterém se ví, že do Londýna pravděpodobně putoval přes Německo, tak ten měl záhadně onemocnět jenom pár týdnů na to, měl dokonce upadnout do komatu a jak v oficiálním vyšetřování potom zmiňovala jeho bývalá tchýně, tak si jí měl svěřit, že pojal podezření, že pravděpodobně i jeho zasáhl jed, který zabil Litviněnka. Konec konců právě v jeho pokoji byly jedny z těch nejvyšších naměřených hodnot. A jak uvedla jeho bývalá tchýně, tak se měl údajně doslova nechat slyšet, ti šmejdi nás pravděpodobně otrávili všechny.
1: Aha, takže o tom možná ti dva ani nevěděli, že traví Litviněnka poloniem?
0: Britští vyšetřovatelé mají za to, že Koftun a Lugovoj tušili, že převážejí vysoce účinný jed, konec konců do Británie zamířili s úmyslem Litviněnka zabít, ale že zřejmě ani oni sami netušili, o jak moc nebezpečnou látku se jedná, přinejmenším podle toho, jak nedbale s ní nakládali, svědčí o tom právě i ty stopy v hotelu Millennium.
2: Část čtvrtá, epilog.
1: Evropský soud pro lidská práva v roce 2021 potvrdil dřívější rozhodnutí britských soudů, že je za vraždu Litviněnka odpovědné Rusko, tedy pánové Lugovoj a Koftun. Co dělají dneska?
0: Koftun je dneska po smrti. On se po návratu do Ruska držel poměrně v ústraní, podnikal, než v roce 2022 podle oficiálního vyjádření zemřel na následky covidu. Na straně druhé Lugovoj se nezdráhal ukazovat se v záři reflektorů, dokonce ho čekala velmi slibná politická kariéra. Dodneška je poslancem za nacionalistickou stranu Vladimira Žirinovského. Mimo jiné to znamená taky to, že se těší imunitě z této své pozice. Dodám, že je to mimo jiné autor hned několika represivních zákonů, které třeba po začátku ruské celoplošné invaze na Ukrajinu ještě víc zpřísnili cenzuru v Rusku. No a v roce 2015 se dočkal třeba i řádu za zásluhy o vlast.
1: Já se tě zeptám ještě na závěr, jaký je dnes odkaz Alexandra Litviněnka? Protože na to se často vzpomíná, na ten osudový 1. listopad roku 2006.
0: Řekla bych, že se výrazně liší v Rusku a v zahraničí. V Rusku je ten jeho odkaz poznamenaný tím, co po jeho smrti do veřejného prostoru šířil Kreml a další orgány,

0: to šířila ruská propaganda. Ta verze, která v Rusku koluje, je, že údajně o jeho smrt měly usilovat naopak britské tajné služby, že se na ní měl podílet oligarcha Boris Berezovský, který měl údajně chtít operaci pod falešnou vlajkou, aby zdiskreditoval Rusko a co nejvíc torpédoval vztahy s Londýnem.
1: A na západě?
0: Na západě si myslím, že velká část lidí se vybaví právě onu zmiňovanou fotografii na smrtelné posteli.
1: A připomene si, čeho všeho jsou lidé, kteří se řídí rozkazy FSB schopni.
0: Jak se nechal slyšet už zmiňovaný spoluautor Litvinenkovy knihy Jurij Felštinský před časem, není to tak dávno, je to pár let zpátky, v rozhovoru pro deník N, tak v Rusku se nezabíjí za pomluvu, v Rusku se zabíjí za pravdu.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že si tenhle příběh spolu s námi připomněla.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Milenkovičová, má bývalá kolegyně z rádia, někdejší zpravodajka v Moskvě, která dnes působí v Prague Civil Society Center, neboli v Pražském centru pro občanskou společnost. Mluvili jsme o otravě Alexandra Litvinenka. Ve všech dílech jedů vystupuje i, a dnes jste ho mohli slyšet samozřejmě také, vojenský toxikolog Lukáš Gorecký z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za jeho čas a expertízu děkuju. Stejně jako vám, že nás posloucháte, další jedy vydáme už ve středu. Naslyšenou zítra.
2: Pro a proti.
3: Od září příštího roku má platit zákaz mobilů ve výuce i během školních přestávek. Toto vládní opatření, podle průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median, podporuje 8 z 10 lidí. Je plošný zákaz funkčním nebo spíš jen nejjednodušším řešením? Zlepší se díky tomu vztahy ve třídách a duševní zdraví dětí? Jaké zkušenosti mají školy s regulací telefonů už teď? Debatovat budou dva ředitelé základních škol, Petr Hlinka z Dobříše a Michaela Pažoutová z Mníšku pod Brdy.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
4: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Rčení peníze až na prvním místě naštěstí neplatí vždy. V ekonomice ale ano. Tok peněz řídí domácí a světový biznis a peníze jsou jeho alfou i omegou. Lidem a firmám totiž umožňují měnit jednoduše různé zboží a služby a pevně stanovit jejich hodnotu pro trh i pro účetnictví. Tím každému šetří peníze a náklady. A jak dodává ekonom Michal Skořepa, mohou sloužit i jako investice.
5: A pokud je třeba velká inflace, tak je to špatná investice, protože peníze ztrácejí hodnotu v inflaci. Pokud je ale například deflace, tak naopak získávají hodnotu, čili úplně bych to nezatracoval jako způsob, jak investovat.
4: Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Později už sice nebyly ze zlata nebo stříbra, ale odpovídaly hodnotě zlata uložené v centrální bance. Dnes už to tak ale není a hodnota peněz je založena pouze na důvěře.
5: Ta krutá pravda je taková, že peníze, a to nejenom koruny, ale i dolary, eura, peníze v podstatě ve veškerém rozvinutém světě nejsou kryty ničím. Jsou vlastně kryty jenom povinností ty peníze přijímat, to je taková ta legislativní úroveň zákonná, ale to by asi nestačilo. Podstatné je, že prostě my všichni věříme, že ty peníze prostě budou fungovat tak, jak fungují dneska. To znamená, já od vás dneska si tu stovku vezmu, protože věřím tomu, že za pár dní budu moct zase někde použít a zase někdo jiný si ode mě vezme. A pokud by se tohle rozpadlo, například pokud by se rozneslo, že je velmi snadné falšovat ty peníze, tak v tu ránu všichni víme, že se prostě celá ta věc bortí. Ostatně Lenin prohlásil, že nejspolehlivější způsob, jak zničit kapitalistickou ekonomiku, je zkazit peníze. A mnohdy se to v historii používalo. Takže je to v podstatě hlavně postavené na té důvěře. Já bych to přirovnal k tomu, když Indiana Jones jde po tom mostě v té průrvě a musí věřit tomu, že tam ten most je, tak stejně tak my používáme peníze. A ty peníze fungují, oni mají tu sílu jenom proto, že my věříme prostě, že budou fungovat a že tu sílu budou mít.
4: A jak dodává Michal Skořepa, významně se změnila i forma peněz, kterou používáme. Čím dál víc totiž platíme bezhotovostně a bezhotovostních peněz je dnes v ekonomice 5x až 6x víc než mincí a bankovek. Ty ale z trhu jen tak nezmizí.
5: Protože hotovost je vždycky určitou pojistkou proti tomu, když přestane v celý finanční systém fungovat. Stejně tak jako máme doma svíčky, když prostě přestane jít proud, tak v podobném stylu podle mě se nic nikdy hotovosti úplně nevezme.
4: Peníze emituje do oběhu centrální banka, která o jejich objemu rozhoduje tak, aby celé hospodářství bylo v rovnováze. Objem peněz v ekonomice ale mohou zvyšovat i běžné banky, které lidem a firmám poskytují úvěry. Ty totiž nabídku peněz v ekonomice zvyšují. Centrální banka ale může objem komerčních půjček tržně regulovat výší úrokových sazeb. Centrální banka bedlivě sleduje i takzvanou rychlost peněz, tedy to, jak rychle se peníze v ekonomice vracejí zpátky do oběhu, tedy za jak dlouho lidé a firmy vydělané peníze zase utratí. I to totiž rozhoduje o tom, kolik jich centrální banka musí do oběhu dát, aby jich tam bylo tak akorát.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Kvůli suchu dnes zasedne v Paříži krizový štáb vlády. Soud se bude zabývat sporem státu o nájemné za pozemky pod ruskými budovami v Praze. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. V Lyonu prohráli 0-3. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
7: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela na konci července. Poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit ve čtvrtek. Černá voda běžně pokrývá asi pětinu rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro ochlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, to už ale nestačí. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů a 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
8: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu, kvůli kterému se už museli spálit postižené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.
9: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
6: Fotbalisté Sparty prohráli v odvětě 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí výhru 2-1 končí. Ve 20. minutě otevřel skóre Nuamach, následně byl vyloučený obránce Pražanů Ševínský. Po přestávce se pak trefili Maitland-Niles a Morton. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se odveta zlomila po prvním inkasovaném gólu a následné červené kartě.
10: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem, Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně, jak jsem řekl, tak ty situace rozhodly ten zápas.
6: Fotbalisté Sparty mají i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů jistou účast v hlavní fázi Evropské ligy.
11: Nehoda u Ostravy v Rudné ulici a neprůjezdní tunel Blanka. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je neprůjezdná. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Dejvický tunel je obousměrně neprůjezdní kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. V Brně v ulici Heršpická došlo k nehodě u okresního státního zastupitelství. Osobní automobil tam narazil do plotu a na místě aktuálně zasahuje policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Noci jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio News in English.
13: Police have proposed bringing charges against 7 people in a major case involving alleged manipulation of public contracts issued by the Ministry of Defense's Real Estate Management Agency. According to investigators, an employee of the agency who no longer works for the Defense Ministry abused his position while administering public tenders. Drought conditions in the Czech Republic are becoming increasingly critical. Data from the Czech Hydrometeorological Institute show that almost all monitored rivers and streams have below average flows, with most recording exceptionally low levels. In many cases, flows are at the lowest ever level recorded. Some of these smaller streams have dried up completely. Consumer prices in the Czech Republic rose 1.7% year on year in July, accelerating from 1.5% in June. Month on month, prices increased by 0.6%, according to data released by the Czech Statistics Office. Fuel prices pushed inflation higher, while food prices had the opposite effect. And Prague is preparing a major reconstruction of the historic Karlín barracks at a cost of 2 billion crowns. Once renovated, the complex is expected to host shops, offices and spaces for culture and the arts.
12: Weather.
13: Wednesday should be clear and sunny with daytime highs between 24 and 28 degrees Celsius. Scientists from the Brno University of Technology are preparing to observe Wednesday's total solar eclipse from Iceland and Spain. 5 teams equipped with cameras, dozens of lenses and special filters will have just 2 minutes to collect crucial images and data. Vít Pohanka has the story.
14: Zvuk cikád na Islandu, dělaný gola klíčem.
15: On Iceland's western coast, mathematician Jana Hoderová and researcher Pavel Štarha have been assembling and testing the equipment.
14: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
15: Pavel is showing his colleague how to focus the camera correctly. And there is good reason to rehearse every step. Once the eclipse begins, the scientists will have only around 2 minutes to take the pictures they need. But there is one thing they cannot prepare for, the weather. Temperatures at the Icelandic site are around 9 degrees Celsius with rain and strong winds. Expedition leader Miloslav Drückmüller says choosing Iceland as an observation site is something of a gamble.
16: Island, to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
15: He explains the weather in Iceland can change extremely quickly and is generally poor, making the decision to observe the eclipse there, as he puts it, a big gamble.
17: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigasa.
15: Conditions in Spain, meanwhile, are warmer, but the scientists there have encountered problems of a different kind. One team is based in an abandoned cottage at the foot of Mount Pico Trigasa, and when they arrived, they discovered they were not its only occupants.
17: Ten den, co jsme přijeli, tak se vevnitř přemnožily takové malé mušky, takže vlastně nás čekalo.
15: Václav Široký, head of the Technika Photography Club at Brno University of Technology, says the cottage was infested with small flies, forcing the team to spend their first night outside on a terrace. They quickly solved the problem, but then something potentially more serious appeared in the sky.
17: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti.
15: Václav says they initially thought they were seeing clouds, but after climbing the mountain to investigate, they discovered a wildfire to the west, in precisely the direction where they will be observing the eclipse. Fortunately, the smoke dispersed and Spanish firefighters brought the blaze under control. Expedition leader Miloslav Drückmüller says conditions now look much more promising.
16: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska, a ten dým se
15: If the weather remains as it is and the remaining smoke clears, conditions at the Spanish site could be almost ideal. The Brno researchers have been traveling to total solar eclipses for more than 20 years, gradually building up an archive that allows them to study how the sun and its corona change over time.
13: Pete Pohanka with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Vítám vás u pravidelného rozhovoru na aktuální témata. Dopady vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha jsou patrné na velkých evropských řekách. Nedostatek vody komplikuje nejenom nákladní či turistickou říční dopravu, ale také provoz vodních elektráren a v některých oblastech také zajištění dostatku chladící vody pro jaderné elektrárny. A právě o tom si budu povídat s Radkem Škodou, jaderným vědcem a také profesorem na Českém vysokém učení technickém Technické univerzity Liberci, který přednáší také na Západočeské univerzitě. Já vás vítám, pane Škodo, dobrý den.
19: Dobré ráno.
18: Jak horko škodí jaderným elektrárnám, kolik vody a na co spotřebují, zda a jak se lze

0: mému dnešnímu hostu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Jak to vidí?
0: Jsme nejenom na začátku nového týdne, ale také uprostřed již páté vlny veder a hlavně přetrvávajícího sucha. Vyschlé Česko potvrzují i satelitní snímky. Ty dosavadní teplotní rekordy a minimální srážky měly v části Evropy negativní dopady na výrobu elektřiny z jádra. Problémy řeší zejména Maďarsko, Rumunsko, ale také Francie. Pane Škodo, co tato situace znamená obecně pro klasické jaderné elektrárny? Jak jim škodí? Ani ne tak horko, ale málo vody.
2: Jaderné elektrárny, se to moc neví, ale 2/3 toho, co vyprodukují tepla, tak musí to teplo někam odvést. Když máte u Temelína 2x1000 MW elektrických, tak to znamená, že 4000 MW tepelných musíte někam odvést. A to platí pro všechny jaderné elektrárny. A jde o to, kam to teplo odvedete. V některých případech je to snadné, nejsnadnější varianta je, pokud máte tu elektrárnu u moře, tak jednoduše ohříváte vodu v moři. A pokud máte elektrárnu u velké řeky, a musí to být opravdu velká řeka, já pak řeknu, jak velké průtoky potřebujete, tak můžete brát tu vodu z řeky, ohřát ji a vypustit zpátky do řeky, a nebo můžete mít uzavřený cyklus, kde máte chladící věže a z těch chladících věžích to dochlazujete a vypouštíte to teplo do atmosféry i třeba s nějakým výparným teplem. Co se týče toho množství, jak jsem říkal, toho tepla je hodně, takže té vody potřebujete poměrně dost, pokud ji jenom průtočně ohříváte. Například ta zmíněná jaderná elektrárna Pakš, když jede na plný výkon, tak potřebuje řádově 100 kubických metrů za vteřinu, což jako číslo asi nikomu nic moc neřekne, ale když se podíváme, jaký průtok má teďka Vltava v Praze, tak Vltava teď bude mít v Praze nějakých 50 kubických metrů za vteřinu. Takže potřebujete 2 Vltavy v Praze, ty naženete do té elektrárny, a v té elektrárně tu vodu ohřejete a tu vodu pustíte zpátky. A když říkám ohřejete, tak vy zase nemůžete ohřát moc, protože kdybyste tu vodu ohřáli moc, tak asi ty ryby v Dunaji by neměly radost, takže jsou tam limity a musíte ty limity dodržovat. Takže jste omezený tím, kolik máte vody a jak jste schopni ji zahřát. A pokud té vody je málo, nebo pokud je teplota velká, tak může nastat to, že jednoduše vy nemáte šanci tu elektrárnu uchladit a musíte ji odstavit.
0: Kdybychom, pane Škodo, srovnali jaksi technologicky ty rozdíly v chlazení naše jaderné elektrárny a třeba elektrárny v Maďarsku nebo v Rumunsku?
2: Tak naše situace, a buďme v tomhle tom naprosto jasní, je dobrá. Je dobrá z toho pohledu, že my neohříváme vodu v řece, už i z toho důvodu, že v podstatě v Česku tak velké řeky nemáme, abychom mohli tímto způsobem chladit. U nás to chlazení probíhá uzavřeným cyklem, kdy my tu vodu necháme odpařovat v chladicích věžích a tam ta spotřeba vody je řádově nižší. Tam se jedná o nějaké kubíky za vteřinu, takže to nejsou 100 kubických metrů za vteřinu, co potřebuje Pakš na plném výkonu, ale jsou to nějaké kubíky. Záleží to samozřejmě na teplotě a jiných parametrech. Takže my té vody potřebujeme výrazně méně, pokud používáme ty chladící věže. Možná ta otázka by teď mohla nastat, proč Maďaři nepoužívají chladící věže, nebo proč ty Rumuni nepoužívají chladící věže. No, ono je to dražší postavit tu chladící věž, než vzít vodu z řeky a zase vypustit do řeky, když si uvědomíte, jak ta chladící věž je vysoká. Tak je to opravdu velké stavitelské dílo, které stojí hodně peněz a i ta obsluha, kdy tam musíte tu vodu čerpat, je náročnější, než pokud ohříváte vodu přímo v té řece. Ale naše situace v tomhle tom je výrazně lepší. Ale úplně nejlepší situace je ta situace, pokud jste přímořský stát, berete vodu z moře, v moře voda nevysychá, moře vody je dost.
0: Doufejme, že to tak zůstane.
2: A popravdě většina jaderných elektráren tak to funguje. Většina jaderných elektráren funguje tak, že ohřívá vodu u moře. Poznáte jednoduše, že u nich neuvidíte chladící věže a jsou na pobřeží a jsou to například všechny elektrárny korejské, většina elektráren francouzských a ty země, které mají moře, tak se snaží to dělat tak, že ohřívají tu vodu v moři. Pak je ještě jedna možnost, která je taková moderní a populární, to teplo, které vy produkujete, zejména v zimě, vy můžete použít i pozitivně, vy můžete použít k vytápění. A my tu máme teďka jeden čerstvý příklad. Byla připojena teplárna v Českých Budějovicích na Temelín a České Budějovice berou tohle teplo, neříkáme odpadní, protože to teplo se používá k vytápění, ale berou řádově 100 MW v zimě na vytápění Českých Budějovic. Ovšem ten výkon té elektrárny je tak velký, že by veškeré to teplo neužijete na to vytápění.
0: Zastavila bych se, pane Škodo, krátce ještě u Maďarska, protože tam hrozilo celé odstavení, respektive odstavení celé jaderné elektrárny Paks, která, pokud se nepletu, vyrábí téměř polovinu tamní elektřiny v Maďarsku, a tam v podstatě lidově řečeno počítají ty milimetry, centimetry hladiny Dunaje, která poskočila o pár centimetrů. Tak jaká je ta aktuální situace?
2: Nejaktuálnější situace ze včerejška je taková, že Dunaj stoupl a ten jeden blok, který tam je, by měl navýšit výkon z 240 na 500 MW. I možná ta situace je poměrně komplikovaná v tom, že ta elektrárna, ona má 4 bloky, ona je v podstatě velmi podobná naší dukovanské elektrárně, až těch 4 bloků teďka běžel jeden. Většinou jaderné elektrárny v létě procházejí údržbou a výměnou paliva, což je plánovaná věc, a protože v létě bývá menší spotřeba, tak se to plánuje na letní měsíce. Ale ten jeden blok, který tam běžel, musel běžet na nižší výkon z důvodu toho, že bylo nižší stav Dunaje. A ten Dunaj podle posledních zpráv, a teď já se musím kouknout do svých poznámek, protože já nejsem hydrolog a tyto data jsem si musel vyhledat, tak ta voda stoupla o 19 cm a budou schopni ten druhý blok provozovat tak, jak by chtěli. Ta situace v Pakši není o tom, že by té vody bylo málo. Dunaj má teď průtok kolem nějakých 700 kubických metrů, a když vezmete ten jeden blok, ten potřebuje nějakých 25 kubických metrů, ale ta situace je problematická v tom, že ta hladina je nízko. A když ta hladina je nízko, tak ty nasávací otvory pro čerpadla třetího okruhu se dostanou do tak nízkého stavu, že hrozí buď kavitace, což je jev, kdy vám začne to čerpací kolo vibrovat, anebo že by i nasávalo vzduch, a proto oni z technologických důvodů tu elektrárnu odstaví. Ne, že by tím byla nějak ohrožena jaderná bezpečnost, o to vůbec nejde, ale jde o to, že ta elektrárna by při tak nízkém stavu vody se mohla porouchat, takže oni ji raději odstaví.
0: Jinak Maďarsko v rámci úsporných opatření, energetických opatření, vypínají v noci osvětlení státních institucí, teda budov, včetně té ikonické budovy maďarského parlamentu v Budapešti. V metropoli kvůli nedostatku elektřiny omezili například provoz metra nebo tramvají, tak i to jsou ty pak důsledky. Budeme se muset více naučit šetřit elektřinou, energiemi.
2: Situace v létě je teď specifická v tom, že vzrůstá podíl fotovoltaik. Kdo může, má fotovoltaiku, a fotovoltaiky logicky vyrábějí elektřinu přes den, ale nevyrábějí přes noc. Takže vy v létě čelíte tomu, že přes den té elektřiny máte někdy až nadbytek. Můžete to vidět na spotových cenách elektřiny, kdy ta někdy je i záporná. Ale v noci, kdy lidé přijdou domů, pustí si televize, a nejenom televize, klimatizace a potom i náročné spotřebiče, jako třeba trouby, tak té elektřiny je dostatek. Něco se dá řešit bateriemi, ale ty baterie nejsou samospasitelné, takže někdy musíte omezit spotřebu. To, co jste vy zmínila, Maďaři k tomu přistoupili proaktivně, jsou pak i velké spotřebiče, které vy můžete odpojit, a příklad mohou být třeba železnice, kdy vy můžete třeba přemístit nákladní dopravu z noci na den, aby jste používali ten proud v době, kdy ty fotovoltaiky ho vyrábějí, a ne v noci, kdy vy ten proud nemáte.
0: Vysvětluje jaderný vědec Radek Škoda.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Nízká hladina Dunaje komplikuje situaci nejenom v Maďarsku, ale také v Rumunsku, kde celý tento měsíc platí stav pohotovosti v energetickém sektoru. Druhý jaderný reaktor v elektrárně Cerná voda se podle posledních zpráv přece jenom podaří udržet v provozu nejméně ještě 9 dní. Rumunsko navíc muselo přistoupit k poměrně bezprecedentnímu kroku, a to odstřelení skálního masivu na Dunaji a potopení 4 člunů, které zatížily kamením, aby zvýšily průtok řeky o několik centimetrů. Tak jak vy hodnotíte, pane Škodo, tuto situaci? Možná připomenu, když jste zmínil fotovoltaiku, že Rumunsko spoléhá na kombinaci několika zdrojů energie, včetně solární, větrné a jaderné.
2: Ta situace je velmi podobná, protože Rumuni opět chladí z řeky a když ta řeka vám poklesne, tak vy tu chladící vodu nemáte. Oni tam mají dva reaktory, je to blok 1, blok 2, teď běží ten blok 2 a ta situace byla taková, že armáda se snažila zlepšit průtok Dunaje, aby té vody tam bylo víc. S tím, že pak tam ještě přicházejí do úvahy jiné limity, vy nemůžete tu vodu ohřívat do nekonečna, vy máte limity, na kolik tu vodu můžete ohřát. A ty limity, každá elektrárna to má nastavené jinak. Třeba ty Maďaři to mají nastavené, že měří v Dunaji teplotu půl kilometru pod elektrárnou a ta teplota nesmí být víc než 30 stupňů, aby ta voda nebyla příliš teplá. Ty Rumuni měří přímo výstupní teplotu z elektrárny a mají vyšší, mají 35 stupňů. Takže vy si tam hrajete s několika parametry, nejenom s tím, kolik máte vody, ale když ta voda je teplejší, tak zase ji nemůžete ohřát o tolik stupňů, abyste se nedostali nad tento limit. Ale za situace naštěstí u velkých řek je předvídatelná několik dnů dopředu, protože to, že teďka víme, že v Pakši se to trochu lepší a Rumuni jsou také víc optimističtí, je způsobeno tím, že Dunaj, ta voda z Německa a z Rakouska už se blíží, takže ta situace vypadá trochu lépe, ale může se stát, že třeba za 14 dní ta voda zase nebude. Takže ten problém není okamžitý, jste schopni ho nějak předvídat a musíte na to reagovat. Někdo reaguje tak, že omezí spotřebu v noci, někdo reaguje tak, že se snaží to koryto prohloubit a přivést více vody k elektrárně.
0: Jak už jste, pane Škodo, naznačil, tak ty naše tuzemské jaderné elektrárny jsou, tak říkajíc, obrazně řečeno, za vodou. Máme výhodu v tom, že disponují jaderné elektrárny vlastními vodními zdroji?
2: My máme výhodu v tom, že máme ty chladící věže, které opravdu potřebují ty vody výrazně méně. A pak máme výhodu v tom, že když by tam mohl dostat nějaký nedostatek vody v té řece, tak jsou tam vystavené přehrady, které fungují jako zásobník. To je třeba příklad Dukovan, kdy řeka Jihlava nemá moc velký průtok. Když se podíváte, kolik teď bude mít řeka Jihlava průtok, tak to bude mezi 1 a 2 kubickými metry, což je v podstatě větší potok, když to řeknu trošku vulgárně. Nicméně u Dukovan je Dalešická přehrada, která funguje jako rezervoár a tam ta voda je přesně pro tento účel, aby, když je potřeba do chladicích věží, aby bylo odkud brát a tak ta elektrárna byla navržena.
0: A mají obě jaderné elektrárny dostatečnou kapacitu i rezervy? A jsou na tom vůbec stejně Temelín a Dukovany?
2: Nejsou na tom stejně. Vltava je větší řeka. Větší řeka tam někde u Týna ten průtok bude nějakých 15, takže dejme tomu, ten faktor je 10. 10krát větší průtok u Temelína než u Dukován. S tím, že u Dukován v podstatě ta chladící kapacita je už na hraně s tím, co tam teď máme a tam může být do budoucna otazník s tím, protože je snaha postavit nové bloky v Dukovanech, které bude také potřeba chladit. A tam už může dojít k tomu, že se narazí na problém té chladící vody a proto se tam uvažuje o některých alternativních způsobech chlazení, kdy ty chladící věže jsou několika typů. Můžete mít chladící věže s odparem, můžete mít chladící věže, které fungují jenom jako čistý výměník, takzvané suché věže nebo polosuché. A čím méně vody spotřebujete, tím ty chladící věže jsou dražší. Je potřeba říct, že ta korejská technologie, která se tam má stavět, nikdy nepoužívala chladící věže. Korejci vždycky používali chlazení do moře, takže to bude takový experiment. Nicméně na druhé straně jsou jaderné elektrárny, které fungují v podstatě v poušti. Já tu uvedu jeden příklad. Je to jaderná elektrárna, která je v Arizóně u města Phoenix. A jsou to shodovolnosti reaktory, z kterých ty korejské vycházejí, systém 80+, a tam ty reaktory chladí tak, že berou odpadní vodu z města Phoenix a tuhle odpadní vodu cirkulují s minimálním odparem, na reaktorech a tu elektrárnu provozují v podstatě, řekl bych, v suchém módu. Vychází to dráže, nejenom na výstavbu, protože vy musíte vystavit daleko robustnější systém chlazení, a i na provoz, protože vy musíte tu vodu se snažit schraňovat, ale je to řešitelné. Takže pokud se to naplánuje dobře dopředu, tak vy jste schopni fungovat i poměrně malým množstvím vody, ale je potřeba s tím počítat dopředu. A když říkám dopředu, tak třeba jeden z problémů Pakše je, že Pakše v provozu nějakých 40 let, je to elektrárna v podstatě stejně stará jako Dukovany, a za těch 40 let, věřte nebo ne, dno Dunaje kleslo. Ono, jak ta voda teče, tak ona si vymílá koryto a klesá. Takže těch faktorů je tam víc a upřímně, předpovědět dneska za kolik 50 let vymele voda koryto řeky je poměrně obtížná disciplína, takže tam si musíte nechávat poměrně velké rezervy.
0: Vysvětluje jaderný vědec Radek Škoda.
1: Jak to vidí?
0: Zase, pane Škodo, podobným problémům, když hovoříme o jaderných elektrárnách, nedostatkem vody, vyhnout úplně, jaká technologická řešení by se nabízela? Jak ten problém eliminovat?
2: Úplně tak vy nějaký způsob chlazení budete potřebovat vždycky. Jak jsem už zmínil, můžete jít tou cestou, když se kouknete na spotřebu vody, tak nejvíc budete potřebovat při průtočném chlazení, ať už je to moře nebo řeka, méně při mokrých chladicích věžích, ještě méně u polosuchých a nejméně u těch suchých chladicích věží, což byla ta elektrárna v Arizoně Palo Verde, která má v podstatě suché chladicí věže, kde jste schopni fungovat o suchých chladicích věžích. Nicméně vždycky nějaké chladící médium budete potřebovat, protože bez toho nejste schopni fungovat. A to je taky jeden ze základních předpokladů výběru lokality, kdy chcete stavět jaderný zdroj, abyste tam tu chladící vodu nebo chladící médium měli. A když říkám médium, tak teoreticky by bylo možné chladit i vzduchem, ale to by vyšlo ekonomicky výrazně hůř než to chlazení vodou.
0: Radek Škoda, jaderný vědec a jeho postřehy. Já vám za to děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
2: Rádo se stalo.
0: Příjemný poslech. Další pořadu Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejméně srážek od počátku měření. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dělá za stejné období 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ prodával elektřinu. 14 ilegálních horníků zahynulo v opuštěném dole v jižní Africe. Další jsou podle jihoafrické policie zranění. Neštěstí se stalo blízko jihoafrického města Rustenburg, kolem kterého se nachází naleziště platiny, chromu a niklu. Jihoafrická republika má už desítky let problém s nelegální těžbou, kterou často organizují kriminální gengy. Obvykle se těží v dolech, které už velké firmy opustily. A ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčko-Brodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku zase kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 ve třetím předkole Ligy mistrů. V součtu s úvodním utkáním podlehli Olympiku 2-4. Hlavní fázi prestižní soutěže si tak letenští nezahrají. Čeká je ale ligová část Evropské ligy. Plavkyně Barbora Jeníčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Semanová skončila v Paříži 7. Zvítězila Nizozemka Sten Ben Bachenová.
4: Protisměr v Pardubicích a nehoda u Ostravy. Velký pozor v Pardubicích na silnici 37 směrem do Hradce Králové. Poblíž Lidlu máme hlášené auto jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuje 37 v Pardubicích směrem na Hradec Králové, auto v protisměru. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. V Praze uzavřeli velkou část tunelu Blanka. Brusnický a Davidský tunely obou směrně neprůjezdní kvůli údržbě technologie. Ke znovu otevření dojde v dnešních ranních hodinách. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně pracují silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi prvním a pátým kilometrem sekají trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce budou ukončené ve 2 hodiny ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná s teplotami mezi 11 až 7 stupni. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Žijeme v iluzi průmyslové velmoci, říká muž, který má doma v Česku i ve státech. Tady prošel dokonce kandidaturou na prezidenta a dnes je rád, že to nevyšlo. Osobnost Plus je tady stejně jako profesor Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGE-EI. Můj dnešní host, vítejte, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání.
5: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
5: Tak, pane profesore, světová ekonomika jednou větou. Žijeme v etapě mimořádných otřesů, anebo už žijeme v etapě, že je tohle nová norma?
6: Doufáme, že to není nová norma, žijeme v době obrovských otřesů a možná bych to řekl takhle. Ta nejistota je jiná, než byla dřív. Jednak i větší, ale dřív jsme tak nějak věděli, jaká je tendence, jaký je směr, trend a okolo toho byla ta fluktuace. A ta velká fluktuace byla ta nejistota. Teďka vlastně ani nevíme, kam jde ten trend. Takže teďka je to ta nejistota ještě úplně nového rázu a všichni se tomu snažíme přizpůsobit.
5: Ale je to tím, že nám vládnou nevyspytatelní muži, hlavně v čele té nejsilnější velmoci světa?
6: Je to tak. A neočekávaně nevyspytatelní, takže stále každý den jsou nové dekrety, nová nařízení, nový přístup, nová válka nebo neválka, už je vyhraná, není vyhraná. Takže opravdu já myslím, že celý svět si zvyká na to, že ta nejistota je úplně nového rázu.
5: A víte, co si myslíte, že bude faktický důsledek v řádu příštích let, důsledek takové té nestability?
6: Tak bude to určité zpomalení v tom smyslu, že jak podniky, tak lidi reagují na větší a neznámou nejistotu tím, že jsou konzervativní, že investují méně, že utrácejí méně, že vlastně si připravují na to, že by mohla nastat situace, kdy opravdu budou potřebovat nějaké zásoby, nějakou prostě bázi, ze které podnikat jiným způsobem.
5: Jestli můžu, taky v Americe lidé investují méně a méně?
6: Tak Amerika investuje poměrně hodně, protože je velká, procházíme velkou technickou, technologickou revolucí, jako řekněme největší od průmyslové revoluce. Takže tam je to vlastně taková melanž, jo, v tom smyslu, že ano, je tam ta reakce, kterou jsem popsal, to znamená méně investovat. Na druhé straně jsou tady příležitosti, které jsou nevídané, a takže kapitál z celého světa se vlastně hrne do Ameriky, takže když se podíváme na ty investice, tak oni jsou podstatné. Některé z nich nevídou, možná mnohé nevídou. Takže když bych to srovnal, když jsme měli tu digitální revoluci, která byla ta největší v poslední době, no tak tam bylo tolik firem, z nich většina zanikla. A ty, které nezanikly, se staly giganti. Čili tím procházíme teď.
5: Myslíte si, že souběžně s takovou tou rostoucí nejistotou světa, takže bude v dnes ještě demokratickém světě přibývat populistů autoritářů?
6: Bude, protože populismu se v takové situaci daří. Že lidé jsou nejistí, i podniky, investoři jsou nejistí, no a kdokoliv nabídne řešení, které i když může být zcela realistické, ale pak, když ho lidé přijmou, no tak tomu se vede dobře. Čili ten populismus má tady jako úrodnou půdu.
5: Víte, jaký dopad mají vlastně ty autoritářštější vlády, protože zatím tomu rozumím, že žádná autoritářská vláda čistá to pochopitelně není, ještě to tak by se chtělo říct, ale je to kombinace populistických přístupů a silných vůdců a tak dále. Jaký dopad v tento styl řízení má vlastně na životní úroveň těch lidí, na ekonomiku?
6: Tak ekonomická věda tohle jako studuje, to je jeden z oborů, který se opravdu a ukazuje se, že až donedávna bych řekl, bylo ten výsledek ten, že v demokratických systémech si ekonomika vede lépe. Ale nebylo to jednoznačné. Příklad Pinochetová Chile. Ekonomicky úspěšná, i když to byl diktátor. Takže jsou tyto prostě příklady toho. Já bych řekl, že nyní bude potřeba udělat nové analýzy, protože máme, když vezmeme případ blízko, Polsko roste rychle za jakékoliv vlády. Jo, ať jsou tam sourozenci, že jo, dvojčata nebo ne. Takže, když jsme i minulou jako situaci. Takže v tom
5: doplním
6: smyslu...
5: Kačinští,
6: ano, přesně tak. Takže v tom smyslu bych řekl, že ta situace nyní je méně jasná. A Amerika stále si vede ekonomicky dobře, i když Donald Trump smává teda politickým establishmentem do míry, která je úplně neobvyklá.
5: My se k Americe ještě dostaneme. Teď bych na chvilku do Česka, jestli mohu. Nás čekají v říjnu komunální a senátní volby. A když pozorujete českou politiku, máte tady pocit, že se vede jakýsi spor o budoucí podobu země, jak jsme možná bývali kdysi zvyklí? A nebo je to prostě soutěž v tom, kdo koho víc vyděsí, kdo komu víc líbí?
6: Myslím, že tady jsou oba elementy. Pořád bych jako řekl, že je to víc o té podobě země do budoucna, ale ten způsob, jakým se to prezentuje, samozřejmě má mnohem více politický, vytříbený už přístup a je to teda něco, kde opravdu vidíme, že ty politické argumenty a v nich samozřejmě určité populistické argumenty se objevují stále silněji.
5: Co je takové jedno, jak vy v Americe říkáte, crucial topic, to hlavní téma, kterému by se podle vás měli čeští politici, ať jsou z jakékoliv partaje, prosím věnovat, protože kombinuje to, že je nosné do budoucna opravdu jako formující, a zároveň je přitažlivé pro lidi.
6: Ano, ne, tak pojďte si, já bych řekl takhle, že samozřejmě udržet funkční demokracii je úplně zásadní, takže to bych jako dal jako před závorku. Potom bych řekl, že je to v oblasti ekonomické, že jsme za těch posledních 630 plus let neměli dobrý ekonomický management země, že jsme sice postoupili, absolutně jsme na tom lépe, než jsme byli, ale když jdete kupředu ostatní běží, tak zaostáváte. Čili v tom poměru vlastně, řekněme, k sousedním zemím jako Německo, Rakousko, kde jsme měli životní standard před druhou po druhé světové válce, který byl stejný, mzdy, platy obdobné, jestliže jsme stále na 50 nebo níže procentech po takové dlouhé době, tak to není dobrá známka ekonomického managementu.
5: Víte, když jste řekl udržet funkční demokracii, o tom ani nemluvím, říkáte, tak máte pocit, nejen v Americe, ale i tady, že bychom měli mluvit o tom, jestli už nějaké demokratické prvky ztrácíme?
6: Já myslím, že samozřejmě ta politika se víc a víc vyhrocuje a v té situaci může dojít k určitému tému překlopení. Vezmu sousední nebo jiné země v Evropě, kde je to markantní, ať už je to Francie nebo Německo, lidé se obávají, že by tam mohlo dojít ke změně, která byla úplně zásadní. U nás došlo k určité změně. Máme ve vládě dvě strany, které byly viděny jako, že jsou dost extrémní a nyní jsou vlastně součást establishmentu. Myslím, že zatím naše demokracie není ohrožena, ale člověk si musí dát pozor, protože když půjdeme zpátky do 20. především 30. let v Německu minulého století, tak to taky na začátku nevypadalo strašně.
5: Dobře, a na co si máme dávat pozor vašimi slovy?
6: Tak v oblasti té demokracie samozřejmě na to, aby se udrželo určité dekorum a funkčnost demokratická. A převedu to i do té ekonomické oblasti, aby vláda musí především stát, to znamená nejenom vláda, ale také centrální banka, celý stát, prostě veřejný sektor, musí dbát na to, aby se zvyšovala životní úroveň lidí, protože jestli se nebude dostatečně zvyšovat životní úroveň, tak to vyvolá samozřejmě tendenci k sklony k rychlejším řešením.
5: Jasně.
6: A to jsou ta, která nemusí být demokratická.
5: Jasně, ale přesto já vás tady trochu přitlačím, i když to většinou nepotřebujete. Totiž máte pocit z toho, co v Česku pozorujete, máte pocit, že opravdu někde jakoby s tou demokracií jsme trochu na štíru?
6: Já myslím, že vždycky jsme svým způsobem byli na štíru, jo. Dívali jsme se na smlouvu mezi ČSSD a ODS jako něco velice speciálního a nakonec to fungovalo a bylo to v rámci nějakých demokratických principů. Takže jsme inovovali v rámci té demokratické společnosti už mnohokrát v minulosti. Takže myslím, že na štíru jako takovém nejsme, že by něco hrozilo okamžitě, ale je dobré být bedlivý a sledovat situaci tak, aby to nevybočilo z těch norem, které, řekněme, jsou přijatelné.
5: Jasně, ale třeba převod financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, tak je to jedna z těch věcí, která
6: je to,
5: vás nadvozňuje?
6: Je to jedna z těch věcí. Já bych to řekl takhle. Já myslím, že není tak důležité, jak jsou ty veřejnoprávní instituce financovány, ale co je důležité, jak jsou řízeny. To znamená, jestliže dostanou stejné peníze, tak či onak, tak pak je to otázka, jak vlastně rada nebo nějaké těleso, které řídí, jak je složeno a jaké má právě správa a možnost spravování. Takže tam bych řekl, že se není tak důležité vlastně, jak je to děláno, i když se musím říct, že ten dosavadní systém se mi líbí víc, protože si myslím, že má víc zabezpečení toho, aby nedošlo k nějakým velkým změnám.
5: Jenom pro zajímavost, když vás tak poslouchám, kdyby vám dneska někdo nabídl jakoukoliv politickou funkci, významnou samozřejmě, jak jinak, nebo soutěž o ní, tak zajímalo by vás to?
6: Ani ne, protože se cítím velice dobře v situaci, ve které jsem, kdy jednak teda dělám výzkum, který mě strašně baví, jednak mám výborné studenty a no a jsem tady u vás, takže jsem v rámci diskuze o tom, jak by jsme měli tu společnost a ekonomickou situaci řešit a dále vyvíjet.
5: Mě zaujalo, že se dlouhodobě vyjadřujete v tom smyslu, že vlastně rozpočtové schodky tak moc nevadí, pakliže jsou namířený správným směrem. Ptám se, jestli tedy dáváte zelenou současné vládě v tom, jak nakládá s českými financemi?
6: To je důležitá otázka a začnu jí širší pro pochodní. Světová ekonomika, kdyby nežila na dluh, kdyby nebyl kredit, tak se stvrkne na malé procento toho, co je. Tak si musíme uvědomit, že dobrý dluh, dobré půjčky, které mají návratnost vyšší, než kolik stojí, jsou zcela v pořádku, nejen v pořádku, jsou nutné na to, aby ten svět existoval tak bohatý, jaký je. Čili, když to převedu k nám, tak my máme situaci, kdy z nějakého důvodu, myslím, že to celkově ve středoevropském regionu, je averze k dluhu. Dluh je viděn jako se negativního. Když tomu řekneme kredit, tak najednou to zní docela dobře. Je to to samé, že jo?
5: Stejná,
6: jo? Prostě někdo si půjčuje, někdo půjčuje mu. A takže tady je ta otázka tudíž, co je dobrý a co je špatný, kredit nebo dluh. A tady jednoduchá odpověď. Jestliže návratnost je, na tu investici je vyšší, než kolik stojí, tak budoucí generace lehce splatí ten dluh.
5: Ale není trochu problém v tom, že v té návratnosti se často sekáme?
6: Ano, tak tam je, ano, přesně, tak tam je tahle ta otázka. Je tam ještě jedno, co je složitý, u sociálních projektů nebo projektů, které mají společenský význam, kde není třeba most, řekněme most, jo, který se neplatí, neplatí se mýtné. No tak tam ta návratnost je těžko čitelná, i když se dá vypočítat a ekonomie na to má přístupy, stínové ceny se používají, protože nejsou opravdové ceny, ale to není problém. O tom si ekonomická věda už dávno poradila a praktikuje se to ve světě. Čili bych řekl, že takhle, když to převezmu teďka do nynější situace, tak já se na to dívám tak, že nynější vláda, která je kolik 6 měsíců nebo kolik, že má obrovskou výzvu, protože ta předchozí vláda způsobila ekonomickou recesi v roce 2022-2023, pak byla stagnace, Polsko rostlo jako z vody, když vezmeme někoho vedle nás, čili špatný ekonomický management země dlouhodobě i krátkodobě. Čili výzva. Bude tato vláda schopná a nějakými nástroji, povapem se jakými, opravdu stimulovat ekonomický růst a z toho zvyšování životní úrovně, která je tím hlavním cílem v ekonomické
5: oblasti. Ale vy jinými slovy říkáte, pane profesore, že všichni ti ekonomové na čele asi s Mojmírem Hamplem v rozpočtové radě, když hlásají, buďte při zemi, nezadlužujte zemi víc, než je nutné prostě. Tak v podstatě teď už jde jenom o to zastavit růst dluhu, o nic víc.
6: Přesně.
5: Tak, ale tak si myslíte...
6: Pravdu, nechám vás mluvit.
5: Vy jste dva vědci, že jo? Tak, a jak to, že jeden říká zadlužujte se, to jste vy, a druhý říká nezadlužujte se tolik. A to je Hampl.
6: Jo, to slovo tolik je důležitý. Jo? My jsme země, která je velice málo zadlužená a velice pomalu roste. Jo? Takže je otázka, proč.
5: Ale ten dluh roste rychle, že?
6: Ten dluh není tak vysoký a rostl rychle za posledních několik let, ale když se vezmete rok 13 až 19 do covidu, tak ten dluh se cvrknul. Ten byl na 41,2% HDP, šel dolů na 29%, jo, s ekonomickým růstem a dobře se vybírali daně. Takže pozor, tady jako my máme výborný výsledek oproti jiným zemím v Evropě, pak nastal covid, všechny země se dál zadlužily a my

0: ekonomickým růstem.
1: Ale my jsme prokázali, že ho nejsme schopni umořovat. No to je ten vtip.
0: Počkejte, já jsem vám dal příklad z toho období 12, 13, řekněme 19, kdy jsme nejenom ho umořovali, ale jsme ho snižovali, to zadlužení dokonce. Jo? To jiné země v okolí v Evropě neudělali, proto jsou všechny o tolik víc zadlužené.
1: Tak já to zkusím ještě víc nadřeň, jestli můžu. Máme tady vládu Andreje Babiše, která mimo jiné se prokazuje také tím, že ráda populisticky rozdává peníze. Řeknu to úplně jednoduše a jak to je. A do toho přicházíte vy, který říkáte, zadlužujte se ještě víc.
0: Ale, tak, na investice, které mají vysokou návratnost, to vždycky říkám, takže jenom dodávám.
1: Ne, jasně, a jenom, že sám fakt, že vlastně nabádáte k rozvolňování té rozpočtové politiky.
0: Ne, rozpočtové odpovědnosti, rozpočtové politiky ano, ale té rozpočtové politiky směrem k ekonomickému růstu, který konečně bude zvyšovat ekonomické úroveň
1: jenom země. To jsme zamluvili s tím panem Hamplem. Jak je možné, to se ptají laici, jak je možné, že tady máme prostě dva experty, kteří se dívají rozdílně na zadlužování zemí. Ano. Rozumíte mi, to je, čím to je?
0: Já jako ekonom, který působí na špičkové univerzitě, ve světě jsem působil desítky let, v mnoha vládách jsem radil, se Světovou bankou jsem působil a tak dále. Já mu nerozumím. Takže nemůžu vám vysvětlit, jaký ten rozdíl. Řeknu, kde ten rozdíl je. On se zaměřuje čistě na schodek rozpočtu, tak jak to já chápu. Já se zaměřuji na širší kontext blahobytu, to znamená životního standardu, a na všechny páky, kterými se to dá dokázat. Ne pouze schodek rozpočtu. Ten schodek rozpočtu je jako jedna část velkého stroje. Já se dívám na ten stroj, on se zaměřuje na tu jednu část.
1: To by mohlo být vysvětlení. A ještě mě zajímá, já jsem to špitla tady, ale nereagoval jste na to, totiž, že souběžně s touhle ambicí růstu rozpočtového schodku Babišova vláda prostě rozvolňuje citelně rozpočtová pravidla. Věci, které dřív musela prostě sněmovna v rozpočtu, teď může sama vláda. Zároveň prostě méně do té vlády dovnitř zase uvidíme do těch výstupů a tak dále. K tomu byste řekl co?
0: Já myslím, že tady je nutné dát pozor. Jo, je to fenomén, který je u nás, ale je i jinde. Němci je také snížili. Amerika, Trump to dělá, že jo, pořád. Čili se světová ekonomika a my v ní, a my méně než zbytek ostatních zemí, dostává do situace, kde je vysoké zadlužení a rozvolnění rozpočtových pravidel. Jo? U nás se bojíme ohledně těch rozpočtových pravidel a máme nízké zadlužení a oproti ním zemí nerosteme.
1: A jenom za jak dlouho budete hodnotit, jaký úsek toho, jestli v důsledku tohoto typu hospodaření přijde ten růst, tak to bude v pořádku. Když nepřijde, tak to bude v nepořádku. A ptám se, za jak dlouho to budete vědět.
0: Tak já myslím, že 5-6 měsíců je příliš krátká doba samozřejmě. Ale řekněme, po prvním, druhém roce bychom měli vidět výsledky. Tady si musíme uvědomit, že opravdu jdeme ze situace, kdy ta předchozí vláda měla řadu velice pozitivních, řekněme, aspektů, ale v té ekonomické oblasti si nevedla dobře.
1: A jenom mi řekněte fakticky, jak si to představujete za ten 1 až 2 roky, kdybychom a nikdo si to nepřijem konstatovali, že jakékoliv výdaje prostě nepohnuli se stavem ekonomiky, tak by měla vláda odstoupit od svých rozpočtových plánů na další roky, nebo co by se mělo stát?
0: Já myslím, že vláda musí pořád dělat updating, že jo, prostě hodnotit své kroky a upravovat je, protože jednak světová situace se mění, externí šoky můžou být jiné za rok, než jsou teď samozřejmě. Vidíme, co dělá, že jo, situace v hormuzském průmyslu a tak dále. Čili to je nezbytné, ale jestliže má správný směr, tak to potom pořád i v těch bouřlivých vodách musí nějakým způsobem ten koráb prostě vést tím směrem, který si předsevzala a co lidem teda jako voličům slíbila.
1: Teď vám nerozumím.

0: Rozumím, takže i kdyby ty výdaje neměly ten efekt, o kterém vy mluvíte, tak by si je měla ponechat?
1: Ne, takhle bych to neřekl. Říkám, že pořád musíme hodnotit, jestli ty výdaje jdou tím správným směrem, ale že může být situace, kdy externí vlivy budou velice příznivé a porosteme mnohem rychleji a že můžou být externí vlivy, které jsou negativní, průliv.
0: A když to budou externí vlivy, tak to se nás jako netýká naší rozpočtové politiky.
1: Tam už máme dostatečně jako analytické nástroje, díky jak jsme vědě, že jsme schopni odfiltrovat a říct, kolik, řekněme, procent je dáno tím a kolik je dáno něčím jiným.
0: V listopadu čekají Ameriku, ještě pár minut máme, midterms. Co se děje teď v té Americe? Protože tady čteme a slýcháme o tom, jak demokraté se štěpí na progresivisty a klasické demokraty, zakládají frakce socialistů. Na druhé straně je ten Trump, který taky mává s těmi republikánami, takže republikány. Takže co se tam děje?
1: No, je to situace, která je komplikovanější, než se zdá na první pohled. Na první pohled se zdá, že je tam jako velký rozkol. Na jedné straně demokrati, kteří mají problémy, které jste naznačili, republikáni. Já bych řekl, že to je ještě složitější, že uvnitř demokratů je ten rozkol, který vidíte. Je tam skupina, která pokrývá jak demokraty, tak republikány, která by chtěla ten starý, dobrý systém liberální demokracie, který fungoval předtím.
0: Ten už nepřijde.
1: Který možná přijde, možná nepřijde, záleží, jak se to vyvine, ale máte tam lidi, kteří jsou opravdu populisté, jako tvrdého ražení. Máte lidi, kteří jsou pro imigrační situaci, kteří jsou proti. Takže najednou je tam prostě spousta náboženství hraje obrovskou roli. Takže ta Amerika je, bych řekl, rozpolcená mnohem víc a pestřeji, než byla v minulosti. A projevuje se to tím, že vlastně není jasné, kdo bude teda jak volit. Trump není populární, ale ten se určitě bude snažit nějakým způsobem prostě ovlivnit i na poslední chvíli situaci. S tou válkou na Středním východě se mu to nepodařilo. Já myslím, že on čekával, že prostě za 3 dny, že to ukončí, a to se nestalo.
0: Jestli Trump nakonec ztratí jednu komoru nebo dvě komory, samozřejmě nevíme. Zatím jsou tu jenom odhady, které říkají asi jednu ztratí.
1: Ano.
0: A mě by zajímalo, co byl jeho jakoby u voličů největší problém, proč je jeho vítězství přitom v roli současného amerického prezidenta, takže má prostoru všude víc než ostatní, tak na čem nejvíc ztratil?
1: Já myslím, že ztrácí, a je to pozoruhodné, na pojetí ekonomické situace. Že mnoho lidí si myslí, že ekonomika si nevede dobře. I když teda jako v poměru k jiným zemím si vede dobře v rámci ekonomického růstu, ale samozřejmě jako všude byla tam inflační vlna. A tady bych řekl, že my, profesoři ekonomie, jako si klademe tu otázku, učíme vždycky studenty, že, a to když voliče, budoucí voliče, že když se zastaví růst cen, tak se zastaví inflace. Ale samozřejmě ty ceny nespadnou zpátky dolů tam, kde byly. Takže lidi říkají, pořád je draho, pořád je inflace. A pravda je, že je pořád draho, ale inflace už není tak vysoká, jako byla předtím. Čili tady je trošku nedorozumění, které je, hraje proti Trumpovi. Protože on jako sliboval hory doly a to se nedostavilo.
0: Ale víte, co je zajímavé, že prostě americká burza letí vzhůru.
1: Ano.
0: A Trump jakoby neumí přenést ten pocit prosperity mezi Američany. To je takový úkaz, který je zvláštní.
1: Je to zajímavý. Ano, přesně tak. A do určité míry já chápu, protože Američani víc a víc a poslední desetiletí vlastně střádají na penzi tím, že investují na burze. Takže je tam nárůst bohatství, aspoň takového jako viditelného na té burze. A on na to sází. Ale na druhé straně se ukazuje, že to není dostatečné, že ty lidi prostě se dívají na tu takzvané peněženku, kolik to stojí nakoupit.
0: Jan Švejnar, profesor na Kolumbijské univerzitě a šéf vědeckého centra CERGEI, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Díky.
1: Děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu pře Barbora Tachecí.
2: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dnešní částečné zatmění slunce podle ČEPSu potíže v přenosové síti nespůsobí, na pokles výkonu soláru je připravená. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů a dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jenom sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle mluvčí provozovatele přenosové soustavy v Česku společnosti ČEPS Hany Klímové bude dopad zatmění jenom minimální.
4: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
3: Zatmění slunce bude viditelné v celé Evropě a podle odhadů sníží výkon ze solárních elektráren nejvíc ve Španělsku, kde bude úplné. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% bodu vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
5: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci stroj poprvé v příštím roce. Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě třetího předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů bude krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
6: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
3: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
7: Omezení na D1 a nehoda v Rudné v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na D5 se ve směru z